0: největší dobrodružství dnešního rozhovoru, co lidi budou dělat s tím papírem, který mají teďka na stole, a všichni se na něj koukají a ještě mají představu, co jsme jim to vlastně chtěli říct.
1: Ti, co si vzali měkký papír, tak ty budou vědět, co s tím.
2: Co?
3: Tak tohle to...
2: Amen.
3: Šátek!
4: Ale skutečně, jako opravdu, když opravdu jako tvoříš,
5: jo, tu duchovní cestu, kterou ty jako děláš, hudbu, Erisi jede svoje bomby v Květu života, já si jedu svoje bomby v nějakým týpci.
2: V jakém si, jaké si jedeš bomby, tady si ještě nezmínil, tady furt jedeš nějaké bomby, tak nám řekni, jaké bomby jedeš.
5: No, já si jedu svoje bomby hlavně.
2: To je Daniel Hulínský, si jede svoje bomby, takže jaké bomby to jsou?
5: No, já si jedu ten chrám toho života, že jo, vlastně ta psychurgie, ten mikrokosmos, jako. Že na základě svých vnitřních nějakých věcí se pokouším realizovat do hmotné sféry a z toho kolikrát dostanu tak na držku, že se z toho člověk blázní, ale je to velmi dobrodružné a zajímavé a poučné.
2: Mě právě na tom všem vadí to dobrodružství, jako, že teda vadí, jako baví.
4: Baví.
2: Baví.
4: Nevadí, baví.
5: No a mě taky, protože třeba když si vezmete, že když se vzpomenu 3 roky, 4 roky zpátky, než jsem poznal třeba píseň, než jsem poznal Eriče a Zariče, než jsem poznal prostě, tak jsem byl totálně úplně někdo jiný. A když se podívám zpátky na to, co jsem vlastně svým nějakým pochopením a svojí cestou, a teď si dovolím se pochválit, dokázal, tak na sobě dokážu krásně vidět tu velkou pozitivní změnu a proto tvrdím, že jsem nejlepší, nejkrásnější a tak dále. Ostatně to všichni víte.
0: Potvrzujeme, ano.
2: Ano, víme. Ano.
1: Já jsem ho nepotkala před 3-4 lety.
5: Ne, ale skutečně, když jsem se záležel nad tím, kde jsem byl předtím,
2: no,
5: a kde ty tak jako si na sobě jako pozoruju tu pozitivní změnu, že jsem jako daleko, jako, že jsem ušel nějaký kus té cesty. Já si dovoluji si sám sebe skritizovat pozitivně.
2: No, to je dobře.
5: Ne, jako opravdu,
2: jako,
5: protože, jako, proč bych to se měl kritizovat, ne, jako, ano, no, jsou
0: i nad pozitivní kritiku, jo.
5: Ne, ale jsou i negativní věci, že jo, který, ale to je právě to, že neexistují negace, ale existují ty učitele, že vlastně v negativních stranech se učíme přece.
0: To je zajímavý,
5: od těch učitelů, jako. To znamená, jsme na sračky, jak jsme na sračky z nějakého důvodu, že?
2: Dobře, Danieli, můžeš nám něco zaspívat?
5: No, samozřejmě, pochopitelně, já jsem hudebně nadán. A co byste si jako přáli zaspívat?
2: Co chceš?
5: No tak já zaspívám, že jo, tak... Jako... A byla u vody a žrala jahody a já jsem jí koupil vrdele, spadla do vody a vytěla láskou snět. No.
4: To je celý tak, dám už to.
2: To bylo neupřímné.
4: Já fakt jako zkušel zaspívat. Tak.
0: Svůj tón. Když mi řekne, zaspívej svůj tón.
5: Jako v nějaký tónině něco. Na na na na.
2: Fanfáry? Ano.
0: Tak on se oslaboval teďka, ne? Mm-hmm. Jel na sebe ody, tak jako nemůže mm-hmm. takhle zase...
2: A Rinku, co ty bys nám zaspíval?
6: Já bych asi nezaspíval, protože já jsem naprosto nehudební.
4: A to úplně jedno,
6: ale, ne, ale jako já bych skončil u toho, že bych pustil nějakou hudbu a když už bych tu hudbu pouštěl, by byla od tebe písnička, protože to je prostě ta nejkrásnější hudba, jakou
1: znám. Ale umíš hodně na podobě didžeridu, jako.
6: Děkuji. Ne, neskutečně moje hudební nadání se projevuje nejvíce na záchodě, když tam taky... Jo, tak to...
5: Ale myslím, tak... že neustále hrozně, jak
6: to jako, drží hubu. Je dobrý, že tam se to dá zpívat i stereo.
2: To už je alikvotní zpěv.
6: Ano, to už je přímo alikvotní zpěv a to...
2: Nebo hrdelní zpěv.
6: Ano, jde to i do...
5: Popovídat si o tom s Karlem Marinovem.
6: No, jde to i přes ty tibetský mísy, takže
2: no,
6: ono to skutečně má ty...
2: Jo. Made in Tibet.
4: Made in China.
2: Ano.
5: Vůku z toho vyslíkal si jak, jako,
2: vocekní,
5: jako...
2: No to já vyslíkám, jako...
0: Ne, to je opravdu zajímavý, že
5: bychom... A jako opravdu
0: dokázat, jako, když se pustíme do toho hovoru, tak mi přijde vždycky, že je strašně zajímavé. Opravdu, že to je zajímavé, že by se to mohlo nahrávat furt a vlastně by se z toho sestříhalo, já nevím, kolik hodin pořadu. Protože my neustále jakoby dospíváme k nějakému poznání. K něčemu, že se nám najednou něco vynoří, objeví. A něco si ozřejmíme, osvětlíme. Protože to je to, co jsme říkali. Je to strašně složitý a my s tom hledáme tu jednoduchost. Tu největší jednoduchost, ke které se můžeme dostat. Tebe jsme u té jednoduchosti tomu začneme rozumět. Začneme to chápat.
4: Je strašně, u sebe.
0: No, jasně, je strašně krásný, že se snažíme nahlídnout do té boží kuchyně, jak on to tam, ten náš stvořitel, uvařil. Ale vlastně si z toho chceme vzít jenom tu jednoduchost. To nejjednodušší, k čemu můžeme dospět, aby jsme to sami pochopili.
5: Že? A musíme proto začít sami od sebe, já si to si neustále budu opakovat.
0: No, je to, ano, jak říká Daniel, musíme začít v mikrosvětě.
5: Hlavně prosím vás, jako využijte princip tolerance. Hovořte si s anděli, hovořte si třeba s Maharadžama, mně je to jedno, ale začněte u sebe.
2: Myslím, že lidem je to jedno, že tobě je to jedno.
5: To je krásný, že nám je to jedno. Ale skutečně, jako, no. Veď písmenko.
2: Ano.
5: Ty jsi taky musela, aby si sloužila písně, musela si se to naučit sama od sebe, jako u sebe. Jsi musela pochopit něco.
2: No jo, jako skládání písní je o emocích. Jo.
5: A odkud vycházejí emoce?
2: Emoce vycházejí ze země samozřejmě, z poznání.
5: Ne ze země, ale z tebe jako z písničky.
2: No, no.
5: Ale že jsi začala u sebe.
2: No, ale musela skrz sebe.
5: Ano.
2: Jo, jsem ano, načerpala ale zvenčí.
5: Ano,
2: jako,
5: ale
2: jo.
5: Skrz koho? Skrz tebe, skrz ten gébl.
2: Jasně, ale načerpala jsem zvenčí.
5: Ale skrz tebe.
2: Ano.
5: Počátek
2: ano,
5: je skrz tebe.
2: Ano.
5: Že zvenčí to už je druhá strana. To už je druhý pól, ale počátek byl u tebe.
2: Ano.
5: Takže jsi začala u sebe.
2: Ano.
5: Já jsem dneska nějaký takový.
2: Ale někdy na naší cestě potřebujeme i ty druhé, abychom začali sami o sebe.
5: Samozřejmě, ale ty zase nás donutí začít sami u sebe.
2: Určitě, jo. Ale teď, aby jsi neodporoval, bez principe, jako, jo.
5: Potkáváme lidi na základě čeho? Potkáváme lidi, kteří nám ukáží to, že máme začít od sebe. Na základě nějakého podvědomého vyzařování, magnetického, ty lidi přitáhneme k sobě. Opět začínáme u sebe.
2: Zrcadlení.
5: A tu jsem si vzpomněl písně Zrcadlení, kterou zpívá Krištof, a tam je to strašně krásně naspívané.
0: Nezaspíváš na to?
5: Já si tu písně nepamatuji, takže vám ji nezaspívám.
0: Jinak mezi námi je to princip příčiny a následku.
5: A tak ano, a prosím vás, a to je ta karma, ano, to je ta karma. Karma je zákon příčiny a následku, přátelé, prosím vás, to je karma. Je to zákon evoluční, je to zákon příčiny a následku. Čističi karem, jak říká Eri Bacha, by nám to nebouchlo, ano, ten plyn, ale karma je zákon příčiny a následku a podléhá tomu evoluční vývoj. Zase jsme jak evoluční vývoj člověka, evoluční vývoj země. Ano.
0: Je to zajímavý, protože princip příčiny a následku. Funguje to tak, že si třeba položím otázku, kdo se dívá a na co se dívá, že jo? Což znamená, vidím to, na co jsem se zeptal, i když to nevyslovím. Můžu vidět listí spadaný, můžu vidět trávu, můžu vidět stromy, můžu vidět cokoliv. Ten svět je úžasně bestrý, že jo? A to pohlížení se na svět.
5: To je jedno velké dobrodružství, ano.
0: A odpověď dostanu pouze na tu nevyřešenou otázku, kterou v sobě nesu, že jo? Je to tak, co znamená, nad čím přemýšlím.
5: Že? A tak si přitahujeme lidi do svého okolí.
0: A přesně tak to funguje mezi náma lidma, že jo? Protože co u toho druhého člověka hledám? Na tom záleží, jestli vůbec si se ním můžu porozumět, že jo?
5: Veďte.
0: Jo. A logicky, čím méně očekávám, tím spíš si s tím člověkem budu rozumět. Jo.
5: Kde jsme opět u principu, ano? U kladného záporného principu, ano? Takže když si něco, a takhle to souvisí u přání, ano? My si můžeme přát, ale musíme ho umět vypustit. Tím využijeme oba principy. V momentě, kdy vypustíme, kde na něj zapomeneme, ho přitahujeme. Děkujeme.
1: A tam řekla bacha na myšlenky.
2: Ještě bys si chtěl něco, Eri, říci?
0: Já bych se chtěl omluvit, že jsem se dneska na chvilku musel ujmout moderování, ale když jste byli v tom zápalu boje, což teda bylo úžasný pro mě, tak jsem si myslel, jako, že bych tam mohl sehrát roli rozhodčího a informovat posluchače o tom, o co vlastně jde. Že vlastně naše rozhovory probíhají především v tomto duchu.
6: že vlastně řešíme neustále nějakou informaci, kterou jsme dostali, takže kdyby se v tom příliš nevyznali, tak jako my jim to rádi osvětlíme někdy v budoucnosti, až teda zjistí, k čemu mají ten papír na stole.
7: A já bych hlavně ještě chtěl říct, že ať jsou naše rozhovory velmi, velmi akční, tak přesto se máme pořád rádi. A v tom jsou právě ty principy, které byste měli poznat v tom trouhelníku, na tom papíře, který máte na stole.
2: Já bych řekla, že právě každý ještě jsme úplně jiný a každý čerpáme z jiných jinou frekvenci a každý jinak zníme a každý jinak vypadáme a tak právě možná v tom si rozumíme, že kdyby jsme jeden druhého chtěli, nedej Bůh, kopčit, jo, nebo chtěli se stavět na jeho záda, tak prostě by to fungovalo možná jenom chvíli. Proto bych chtěla říci, aby opravdu každý člověk, a já to říkám hodně často, byl fakt jenom tím, kým je a to, co cítí, protože tak máme snadno ho můžou lidé, ti, kteří vlastně budou v jeho barvě, v jeho stínu, v jeho tónu, jo, tak ho lépe poznají a když bude stát na nějakých zádech nebo bude stát pod nějakými zády, tak ho nikdo neuvidí, takže prosím vás, buďte sami sebou, jako žijte v radosti, v harmonii.
7: Jestli můžu teda, jak jsme o těch zádech, já bych chtěl poprosit lidi, skutečně nelezte po zádech druhých, nelezte po zádech lidí, kteří už tu nejsou, jako po zádech Karla IV., různých těchto bytostí. Buďte sami sebou a nelezte po těch zádech. Neodhazujte lidi, kteří vám do cesty přinesli něco, pomohli vám v něčem a važte si jich. A nebojte se říct, ano, tyto lidé byli mi nápomocní k tomuto, co jsem vytvořila. Mluvte o těch lidech, aby se o tom věděli.
8: To je opět fatální nedorozumění. Rozumíš? Protože opět. Vezmeme se nějakou epochu konkrétně. My tady máme epochu.
9: A já jsem teď mluvil na konkrétně.
8: Počkej, já tě to dovysvětlím. My tady máme epochu třeba například Ježíše Krista. Jo. A my jsme jakoby to stádo, který stále potřebuje svého vůdce. Ano, což znamená pro nás ta největší a nejsvětější osoba je Ježíš Kristus. Ale ve skutečnosti, když bychom vzali ty bytosti, tak oni sem nepřichází jako Ježíš Kristus, ale takový hrozen bytostí, který přicházejí do pozemské sféry, aby vyvolali vlnu, což znamená, aby vyvolali změnu. A každá ta bytost se pohybuje v jiné sféře. My jsme vždycky byli jakoby taková společnost, která hodně dala na tu duchovní sféru. Ale ve skutečnosti my jsme v té době našli počátky nějakých různých politických zřízení. Že? Máme tady Řím, máme tady Řecko, že jo? A Řecko byla filozofie. Jo, to byly ty geometrie a já nevím, co všechno, že jo. A když bychom hledali ty kořeny, tak je vždycky najdeme někde, jakoby v současnosti těchhletěch, celého toho hroznu těch bytostí, odsud to někde vzešlo. Což znamená, že každá činnost lidská má svého Ježíše Krista. Ať už je to politik, ať už je to doktor, ať už je to fyzik, chemik, tak to všechno jsou strašně výjimečné bytosti. A my nejsme naučeni je oslavovat, my jsme naučeni je přehlížet, že jo? Protože oni jakoby zdánlivě pro nás nic neudělali, ale je to svět, ve kterým dneska žijeme, že jo? Jsou to věci, které víme, které známe a které jsme v životě pochopili, porozuměli jsme jim. Dneska už můžeme říct, ano, takovýhle zřízení se mi nelíbí, ale je to proto, že už tam máme nějaký obraz, kdybychom si mohli říct, ano, takovýhle zřízení mě by se líbilo, že jo? Takže
7: mluvíme o sobě jako o Ježíši Kristech, ale mluvíme o sobě jako já jsem Daniel Hulínský, já jsem Ladislava,
8: já jsem Daniel Hulínský.
7: Takže nemluvme jmény historickými, že já jsem Ježíš Kristus, ale já jsem Daniel Hulínský.
8: Proč já musím pořád něco říkat, já se jak vypadám, povedám nějaký idiot, který
7: se všeho sere. Se nazval právě já jsem idiot, ano, a to nám říká, že on dokázal vlastně vyjádřit myšlenky, ale přesto je idiot, ano? Takže ano, to je, tady ano. Máme rozpor trošku,
8: ale já tomu nerozumím.
7: Ano.
8: Já jsem taky jenom žák v této škole.
7: Ano, ale to jsi jako dobrý, protože tady jsou mistři, že jo?
6: Třeba jako
7: se nazývají, že jsou Ježíši Kristové, třeba Karli IV. A takový jako. No a proto říkám, nazývejme se pravými jmény, to znamená, nazývejme se Ladislavou Pýtočkou Svobodovou, která se tak nazývá konec konců. Nazvíme se Jaromírem Šmitem, který si tak nazývá. Nazvíme se Danielem Konstantinem Kristiánem Ganem Hulínským, a to jsem taky já. A tak to je celé.
2: Aha, a proto je tady tolik Kristiánů.
7: Ano, byl jeden.
2: Konstantinu.
7: Ano, ano, ano.
2: Tak teď si nám to vysvětlil.
7: Takže tak jako.
0: Konstantin je opravdu jenom jeden. V dnešní době, myslím.
7: No to jsem, já, no, to jsem já.
0: To jako je výjimečný, Takže jsme se dobrali teda jako opravdu hrozně daleko. Já jsem zvědavý s tou nahrávkou, co bude dělat písnička. Protože to je prostě...
7: Ta se z toho, posere, ano.
0: ...šest hodin, který stráví
1: těm. A bude se dodělávat ten papír, nebo ne?
7: Ne, ne, nebude.
0: Ten papír
7: nebude,
0: to už je jako definitivně daný, protože to budou mít teďka lidi, jako ten věčný otazník ve svém životě, na kterým se budou zamýšlet, který budou, jako oni si ho možná zarámují a dají si ho na zeď. A bude to taková ta věčně zpytující se otázka, jako to jsou jako, na, když koukáš na obraz, tak to jsou ty oči, které tě sledují. Tak tohle to na ně bude koukat z toho obrazu a neustále se jich to bude ptát, co mi to ta píseň chtěla. Rozumíš, jo, a teďka to budou ty výčitky, které oni budou, a vlastně tím se dají na tu správnou cestu.
7: A vlastně se to může nazvat neverending story, čili že věčně nekončící příběh, ano?
2: No a tím vlastně využíváme opravdu princip, že jo?
7: Věčného pohybu, ano.
2: Tam, kde to končí, tam se začíná.
7: To je ten uroboros taky, že jo? Takový ten had, který si honí neustále ten ocas a kouše se do něj. Jo.
0: No, vy to vlastně nás nedělejte, neskoušejte to, jako opravdu uhryzávání si ocasu. U žen to jednak praktikovat nejde a u mužů je to opravdu hodně nebezpečný,
7: Má pravdu ten chlapec,
0: takže ten věčný proces by mohl být rázně přerušený.

0: Takže vážení přátelé, já ještě teda se dovolím vrátit k trojúhelníku. Tady jste nakreslený trojúhelník, když několik hodin do něj koukáte a přemýšlíte, co s tím. Je to trošku jako otázka být či nebýt. A právě Eriano?
1: Nejste v tom sami, protože úplně stejný trojúhelník nakreslila Vladislava a také u něj sedí a nahlíží do něj a přemýšlí, co s ním má provést.
0: Tak my se teď pokusíme vám vysvětlit teda, co s ním ještě provést, takže Eri, hovoř.
1: No, já bych udělal to, že když už teda ten trojúhelník mají nakreslený, tak si tam můžeme skutečně napsat peníze a podívat se na dát, jak Vladislava říkala, nakreslit si teda ty jednotlivé věci, nenávist, lásku a lhostejnost a položit si základní otázky, které by je měly jakoby usměrnit v tom, jak teda s těma penězma nakládat. Jo, což znamená podívat se na tu stranu lásky, jestli teda tam opravdu nějaká závislost je a psát si tam k tomu ty body, proč ty peníze potřebuju. Jestli je to úroveň závislosti, nebo je to něco, co mi zprostředkovává třeba nějakou zálibu, koníčka, že se jezdím bavit, že mi to něco přináší.
0: Můžeme do toho vstoupit? Já bych chtěl říct, že ta závislost dneska je velmi nutná. Na penězích, bohužel.
1: No, jako to, v tomhle směru to nebudeme dál řvát.
0: Takže se zapomeňte na to, ano, děkuji.
1: Pak se dostanou na stranu nenávisti, co s tím teda můžu udělat, co v té oblasti jako bych mohl podniknout, teda jako jestli se můžu vůči něčemu vymezit, jestli teda něco můžu odmítnout z toho, co v tom životě nepotřebuju. Bezpodmínečně, jo. Jestli teda opravdu musím strávit, já nevím, v Tesku 12 hodin a běhat mezi regálama, abych si tam koupil nějaký tyčinky a snědl zadarmo rohlíky, nebo já nevím, co tam ty všichni lidi dělají, protože to mi není úplně jasný. No a pak se dostávám na stranu lhostejnosti a tam si zase položím otázku, co všechno sám musím ignorovat, teda obětovat k tomu, abych uspokojil tu svoji zálibu v těch penězích. A tu druhou stranu té tolerance, k čemu teda já vlastně můžu použít tu toleranci ve vztahu k těmhle těm všem ostatním věcem. Jo, jestli tu toleranci používám i vůči sám sobě. Jo?
0: Ano, takže no, je to v pořádku, takže lidi, zkuste ne, já bych přesto to tam dal, ať se lidi prostě nad tím zamyslej.
1: Jo, což znamená, že nakreslila peníze, že jo, tak na straně lásky tady bude mínus, tady bude závislost, jo, takže zodpovědět si nějaký otázky, proč teda jsem závislý na penězích, jestli skutečně to, co všechno, jako proč ty peníze vydělávám, dneska teda asi každý řekne, že ty peníze potřebuje, především, že, protože těch peněz nikdo nemá nezbyt, jo. Znamená na té straně závislosti a na té plus vztahy, nebo na tým kladným, ta sounáležitost, teda co mi to přináší, ty peníze, v čem mi to teda prospívá, samozřejmě především jídlo, pití. Já nevím,
2: to znamená, že když je závislý člověk, tak vlastně, když už je závislý na něčem, to znamená, musí směřovat jenom určitým směrem. Ale já bych dala do toho plusového bodu svobodu.
1: No jistě.
2: Protože tam se, že to je vlastně protiklad, jo, když je člověk závislý, tak vlastně jenom jde s jedním směrem. A to v tom plusovém bodu je svoboda.
1: Já bych prostě ještě k tomu dodal to, že dneska skutečně jde všude jenom o peníze, ale peníze nejsou ten jediný zisk, který v životě máme. Těch sfér, v kterých se můžeme říct, ty to víš, Dané, my teďka jsme samozřejmě trošku jako mimo hru, protože těch peněz máme všichni na zbyt. Nemáme na zbyt a furt funguje. Jo, není to vůbec o tom, jako že bychom každý den brečeli o to, nad tím, že prostě nemáme peníze, ale vždycky se nějakým způsobem snažíme srovnat, že jo, udělat si pomoci navzájem. A ono to skutečně funguje, možná proto dneska jsou lidi tak v nedostatku, protože jim to má ukázat, že když nebudou spolupracovat, tak se nikam nedoberou.
0: No tak určitě. Takže tohle vlastně bylo, takže lidi si to zkuste. Ještě druhá strana.
1: Na straně nenávisti, takže tady skutečně se napíšeme na té jedné straně, tam je ten destruktivní vliv, jo. Což znamená nějaká agrese, nebo já nevím, nenávist. Skutečně ta nenávist, tak napíšu agrese. Agrese a na té druhé straně je to ten odpor, nebo vymezení se, nebo... Jo, to je prostě to, že mi to dává ten prostor k tomu odmítnutí těch věcí. Jo, co teda nepotřebuju v životě, že to z toho můžu dostat. No, na straně lhostejnosti, tak tady už jsme to psali, takže tady na té minusové straně je to ignorace, že? Protože tady jsme především dotlačeni, že k ignoraci většinou, že něco musíme prostě bezpodmínečně ignorovat, musíme ignorovat to, že jsme utahaný, že nám máme toho plný kecky, že děti nám vychovává ulice, že tam pobíhají, čekáme, kdy teda přijdou s tím, že berou drogy a já nevím co všechno. Co se týká taky těch peněz, že? Takže tam je, co jsem vlastně schopný kvůli tomu obětovat, že jo. Vůbec, jako abych ty peníze měl, jo, jestli teda už neobětuju víc, než vůbec je únosný v tom našem lidském životě. A pak je tady ta tolerance.
2: Já si to vyfotím. Ty vyfotím, jak to kreslím.
1: Jo, takže pak tady je nějaká tolerance. Takže tak jsme si nějak vytvořili nějaký ten obrazec před sebou. A vlastně se díváme na ten obrazec, nebo podívali bychom se na ten obrazec a zodpovídali bychom si ty jednoduchý otázky, protože když si vezmeme, že na těch penězích jsme závislí, když to začne zbuzovat v nás nějaký až přehnaný ty pocity, ta závislost, tak se dostáváme logicky přímo na tu agresi. Už to není v tom ten odpor, že se vůči něčemu vymezujeme, ale my jsme závislí a používáme agresi, což znamená, napadneme člověka jako starou babičku, někde přepadneme na ulici, aby jsme dostali 100, že jo. Přitom každý ví, že ty babičky u sebe většinou nemají víc než 50 korun. Přesto ji někdo napadne a zmlátí.
3: A vlastně jsme lhostejný k následku.
1: Ano, a vlastně jsme lhostejný, ignorujeme ty následky, že jo. Takže tím se ten obrazec najednou začíná ukazovat v té své pravé podobě. Takže místo, aby jsme byli na té plusové straně, na té toleranci, na té spojitosti, jak nás ta láska spojuje, tak jsme na té negativní, že jo, na agrese, ignorace a závist.
3: Takže děkujeme Erinovi Azarinovi za návštěvu v našem radiozvuku. Od mikrofonu vás ze zdraví Daniel Holínský.
2: Písnička.
1: Jaromír Schmidt, Eri.
3: A přejeme vám krásný den, krásnou noc, krásný večer, záleží na tom, kdy to zrovna posloucháte. Přeji vám příjemný poslech a mějte se krásně při dalším projektu Radiozvuku.

0: zásahem, vezmeme to úprkem a brzy dorazíme do cíle, takže se otevřou prostory pro vaše telefonické dotazy, takže já vám přeji krásný poslech.
1: Třetí světová válka už běží a vede se o zbývající energetické a nerostné zdroje na této planetě. A kromě nedostatku energií přijde prý už možná za několik měsíců nedostatek potravin po celém světě. Bývalý ruský zbrojař Viktor Bout, provažovaný za insidera Kremlu, poskytl děsivý rozhovor Alexi Jonesovi a zazněly věci doslova jako z popisu biblické apokalypse. On ten pojem, tady třetí světová válka, má tady různou podobu a lze ji vnímat jako něco jako asymetrický konflikt na různých frontách, a tedy třetí světová válka, ono se říkalo i před Ukrajinou, před 22. únorem 22, že třetí světová válka už je v jistém smyslu rozjetá a má různou podobu tady, tak to můžeme vnímat.
0: No samozřejmě, ale to jsou všechno takové trošku jakoby posuny té války do takových těch pozic a do takových těch metrik, které neodpovídají tomu, co se v podstatě tou světovou válkou, třetí světovou v podstatě myslí, protože aby to byla třetí světová, musela by se vést na celém světě a to se samozřejmě nevede, minimálně ne v té ostré rovině, i když samozřejmě v konceptuální rovině bychom mohli říct, že zhruba 52 zemí kolektivního západu bojuje na Ukrajině proti Rusku. Což samozřejmě je ten poslední článek, který teď máte zpátku, že jo, z večera. Tam to zrovna já řeším, a zrovna to se můžeme jako vzít přímo od toho posledního článku, protože to, co řekl bývalý tedy agent ruské zahraniční rozvědky SVR, plukovník a dnes vlastně profesor moskevského MGIMO Andrej Bezrukov v posledním vystoupení, v posledním povídání, tak de facto se znovu ukazuje, že tyhle ty siloviky okolo Kremlu, jako je Karaganov a jako je právě teď znovu Bezrukov, začínají opravdu volat po raketových úderech na Evropskou unii, konkrétně na, a on to specifikoval, na výrobní podniky, které vyrábějí pro Ukrajinu zbraně, munici a další technologická zařízení vojenského charakteru, a údery na plynárenská centra, na sklady a podobně. To znamená, že v Moskvě se začíná vlastně něco, čemu se říká realizace takzvané reálky. Jo, reálka. Máte nějakou politiku a ta politika nefunguje. Ta politika je lichá. A víte, takzvané dvojvládí, které vlastně funguje v Kremlu, popisuje ten poslední článek, kdy vlastně Bezrukov stělesňuje to jedno křídlo, to znamená to, které si uvědomuje, že Rusko neválčí na Ukrajině s Ukrajinou, ale s 52 zeměmi kolektivního západu. A že vlastně nemá smysl válčit s Ukrajinou, protože pokud bude Rusko jenom válčit s Ukrajinou, tak ta válka nikdy neskončí, jak řekl Bezrukov. A v tomhletom já s ním v podstatě souhlasím. A aby válka skončila, musí Rusko začít válčit s Evropskou unií. Tohle tam řekl. A je to názor nejenom jeho, ale je to názor i Karaganova a začíná se prosazovat v Kremlu. A zatím se neprosadil, ale brzy může. A kdy? Na to už existuje odpověď. Velmi brzy po skončení parlamentních voleb v Rusku na podzim. V Rusku skončilo zasedání, poslední zasedání ruské důmy. Skončilo včera, myslím. Nebo dneska končí. A budou zahájeny letní prázdniny a po nich vlastně se už naskočí do předvolební kampaně a budou volby. Po volbách se očekávají velké politické změny v Kremlu, naprosté zemětřesení a zřejmě změna zahraniční ruské i válečné politiky. Tam se může stát naprosto cokoliv, my to budeme samozřejmě sledovat. Na podzim opravdu můžou přijít první raketové údery na Evropskou unii a bude zahájena mobilizace v zemích Evropské unie. Já už se na to připravuju, chystám se, pokud k tomu dojde, tak okamžitě s manželkou letíme do Spojených států, evakuace z Evropy okamžitě. Na to se prostě čekat nemůže. Jo, nebudeme prostě čekat, až začnou prostě chodit povolánky a tak dále a tak dále. Evropa je zkrátka na pozici de facto stavu, kdy chce jít strašně moc do války, ale chce do té války jít v roce 2030. A Kreml se rozhodl, že ten plán škrtne a že ta válka nebude čekat, Kreml nebude čekat na vyzbrojení Evropské unie do roku 2030, až bude laskavě Evropa vyzbrojená. Ne, udeří hned. Na podzim udeří. Nebo v prosinci, nebo příští rok v lednu, nebo kdy. To znamená, v tom článku já to píšu. Není to o tom jestli, ale je to o tom, kdy Rusko provede první údery na Evropskou unii. No a my si to přímo můžeme říct. Já k tomu chystám článek, protože samozřejmě všichni vědí, že v Evropské unii je přes už několik stovek firem, které vyrábí munici pro Ukrajinu ve spolupráci s ukrajinskými firmami. Spousta těch firem je ve střední Evropě, některé jsou u vás v České republice, některé jsou na Slovensku, některé jsou v Polsku, některé jsou v Maďarsku, ve střední Evropě, to znamená, spousta jich je tady v Německu samozřejmě, to starých je stále čím dál tím více. A pokud dojde k přesvědčení, nebo tahle ta skupina siloviků v Kremlu získá po volbách do státní dumy takzvaně sílu, to znamená, ty volby něco ukážou, například nespokojenost lidí s tím, jak se vede specka na Ukrajině. Nespokojenost lidí s tím, že Ukrajinci Rusům bombardují jejich sklady, jejich alzy. Že? Teda oni tam nemají alzu, oni tam mají, jak se to jmenuje, Wildberries. Jo, Wildberries. To, jak máte alzu, že jo, tak v podstatě Rusové mají Wildberries. A ty sklady, ti Ukrajinci tam bombardujou, aby v podstatě si Rusové nemohli kupovat spotřební elektroniku a hrnce a nevím, kosmetiku a všechny ty věci, co prostě tady ty online nákupní prostě shopy prostě nabízí k doručení. A samozřejmě ta nespokojenost těch lidí může vyjít a teď jako, že co tam jako skladujou, ten černý kouř, který z těch skladů prostě stoupá a lidi jako působí to efektně, jo. A nikdo neví, proč prostě ty sklady tak kouří a to je jednoduchý, protože střechy těch hořících skladů jsou izolačně proti dešti chráněny asfaltem a takzvaným térem a jsou stříkaný. A ten, když zapálíte, tak produkuje naprosto šílený černý kouř strašného objemu, takže ty obrovský sloupy černého kouře, to jsou hořící střechy těch skladů. Jo, jenom pro vaše informace, normální baráky tady tu dechtovou rovnou střechu nemají. Jo, to mají jenom skladový prostory, ty rovné střechy, že jo, aby nezatýkalo, když střecha je rovná, že jo, tak je tam asfalt, je tam ter, jo, dehet a tohle to všechno. A do toho, když třískne ten dron, tak to zapálí a ta střecha začne prostě hořet a ten dehet a ter a asfalt, všechno to jde nahoru. Jo, všechno obrovský černý kouře. Ale O to nejde. V Rusku těch skladů jsou stovky, ale pravda je taková, že i Rusům, kteří jako se nezajímali o nějakou válku na Ukrajině a tu specku sledovali někde v televizi, tak v podstatě i jim už začíná vadit, že ta operace, která měla trvat jenom několik týdnů a maximálně měsíců, tak prostě trvá už velmi dlouho. A nikam se to neposouvá, i když samozřejmě ruský generální štáb s tím souhlasit nebude, protože, a to je pravda, ruská armáda postupuje a pokračuje neustále na Donbasu, už se blíží ke Slaviansku, ke Kramatorsku, to znamená postupy na frontě jsou, ale prostě na takovou tu ruskou veřejnost, na jejich vnímání té situace, už je ani tak moc nezajímá to, jak postupují prostě ruská vojska na Donbasu, jako je spíš zajímá to, že jestli si budou moci lidi třeba v Petrohradu objednat nějaký zboží, jestli náhodou neschořel sklad Wildberries a podobně. To znamená, tahleta nespokojenost ruského konzumního trhu může skutečně vyslat nějaký signál. To není tak, že by strana Jednotné Rusko na podzim prohrála volby, o to nepřipadá v úvahu samozřejmě, ale může tam být vyslaný signál, že zkrátka dostanou se do té Dumy prostě lidi, kteří třeba mají nějaké alternativní názory, jak by se ta specka měla řešit. A co je důležité, je, že na těch kandidátkách se tam objevuje stále více lidí, kteří jsou pro radikální údary proti Evropské unii. A jak tomu chystám ještě článek a těch lidí, kteří tam jsou na těch kandidátkách strany Jednotné Rusko, to jsou lidé, kteří pocházejí právě ze skupiny okolo Bezrukova, tam jsou lidé, kteří pocházejí od Karaganova, to znamená tihleti, pokud se dostanou do státní dumy, tak budou diktovat a určovat novou politiku ruské vlády po podzimních volbách. A tam může vzniknout opravdu velký tlak na to, že nová Duma začne tlačit na Kreml, aby přitvrdil mazurku na Ukrajině a přitvrdil ji především ne na Ukrajině, ale přitvrdil ji takzvanými, oni tomu říkají, operativními a chirurgickými prostě zásahy proti největším vlastně výrobním podnikům dronů a těch dálkových systémů, které jsou vyráběny v Polsku, na východním Slovensku, v Prešově, dokonce o tom byl pořad na ruské televizi, kde byla reportáž o výrobním závodě ukrajinské armády v Prešově, nebo ne ukrajinské armády, ale ukrajinské firmy, která tam vyrábí v jednom podniku prostě drony. Zkrátka bude snaha vybrat nějaké cíle, nějaké terče a na ně udeřit raketami Kinjal, případně Zircon a vyhodit je do povětří, znamená provést údery takové spíš propagační, ale spíš takové signálové údery na některé sklady s největší pravděpodobností v nočních hodinách, aby tam nikdo nebyl, aby to bylo prázdné, aby nedošlo k nějakým lidským obětem. Ale zkrátka opravdu se začíná ta situace vyostřovat a vidíme, že začíná se objevovat více a více lidí, kteří začínají prosazovat tuto myšlenku, aby se nečekalo do roku 2030 mezi ruskými elitami. Tedy aby se nečekalo na to, až bude Evropa vyzbrojená, ale aby se na Evropu zaútočilo teď. Není důvod čekat. Proč by se mělo čekat na to, až bude nepřítel vyzbrojený, že? A proto je třeba počítat se vším. A je jasné, že válka, její přeliv z Evropy do teda z Ukrajiny do Evropy, do Evropské unie, já jsem o tom přesvědčen. Není to o tom, jestli se to stane, ale kdy. O tom jsem naprosto přesvědčen. Kdy se to stane. To je ta hlavní otázka. A proto je dobré sledovat ruská média, analyzovat ty výroky, ty věci, protože začínají se objevovat tyhle ty názory, které zazněly od Bezrukova, začínají se objevovat i u některých poslanců strany Jednotné Rusko, už velmi výrazně. A je asi jasné a mnoha politikům začíná v Rusku docházet, že nebo řečeno v jiných intencích, ale de facto to, co řekl Bezrukov v tom rozhovoru, že nemá smysl nadále bojovat s Ukrajinou, když ve skutečnosti je třeba bojovat s Evropskou unií a zastavit její pomoc Ukrajině. Protože pokud bude Rusko bojovat jenom s Ukrajinou, ta válka nikdy neskončí, protože ekonomický výkon kolektivního západu a 52 zemí kolektivního západu, není to jenom Evropa, je to jihovýchodní Asie, Amerika a tak dále, tak podíl na světovém DPH je nějakých 50%, zatímco Rusko tvoří pouze 2% světového HDP. Teda ne DPH, ale HDP. Jo? 2% HDP má Rusko světového a těch 52 zemí kolektivního západu má zhruba polovinu světového HDP. A tomuhle a nemůže samozřejmě Rusko dlouhodobě čelit. Jo, jako, že dalších 10 let budeme vést válku, dalších 20 let budeme vést válku na Ukrajině. Zkrátka, nedokáže to Rusko ufinancovat takhle dlouho. Ne bez toho, aby to mělo opravdu dramatické dopady na životní úroveň obyčejných Rusů. Že šéfka Ruské centrální banky Nabiullina oznámila včera, že se očekává zvýšení inflace v Rusku v důsledku zvyšujících cen se pohonných hmot ze 4 až 5% má inflace vzrůst na 6 až 7%. Není to moc, ale meziroční nárůst inflace ze 4,5 až 5 na 6 až 7 samozřejmě zasáhne ruské domácnosti, takže došlo zároveň ke snížení úrokové sazby centrální banky ze 14,25 na 14%. Začínají se objevovat názory, že je to strašně málo, že je třeba prostě snížit radikálně na polovinu, na 7% a podobně, ale samozřejmě Nabiullina tohleto nechce, protože snížení úrokových sazeb by ohrozilo kurz samozřejmě směnitelného rublu, takže to zase oni nechtějí do toho jít. No zkrátka budou volby v Rusku a po těch volbách se může stát naprosto cokoliv. Úplně cokoliv. Každopádně tam dojde k nějakým změnám a ještě nebyly volby a teprve budou, ale už se objevují prostě náznaky a výroky potřebných změn, které třeba udělat. Proto se podívejte, jakým způsobem v Evropě se podniky, hlavně tady v Německu, teda se všechny podniky transformují na válečnou výrobu, transformují se na výrobu vojenské produkce, uvažuje se o zavedení povinné vojenské služby v mnoha zemích Evropské unie, to znamená přípravy na válku a je jasné, že v tom Kremlu budou uvažovat tím způsobem, že přece nebudou čekat na rok 2030, ale budou se snažit poslat signál, poslat vzkaz a udeřit na Evropu raketami, které samozřejmě nejdou zachytit, de facto zničit výrobní zařízení v jednotlivých zemích. Tady je třeba ještě jen takový oblouček říct, že to, co tam vlastně zaznělo, Sergej Lavrov měl teď povídání a máte to i v tom posledním článku jeho video, že oficiálně potvrdil tedy, že takzvané dohody s Anchorage, s Aljašky, že selhaly a že to není vina ruská, ale de facto nepodařilo se donutit Ukrajinu k přijetí těch mírových podmínek na samozřejmě na základě podpory Evropské unie, která dělala všechno pro to, aby Ukrajina ty podmínky nepřijala. A naprostým takovým vrcholem toho je ten výrok mluvčího Kremlu Dmitrie Peskova. Máte tam video, kde on se vlastně zastával americké administrativy, že jako ten výrok až jako byl trochu zvláštní, že v podstatě on řekl, že Trump, Američané a Trumpovi vyjednavači, jako je Kushner a Witkoff, že jsou upřímní a že upřímně chtějí ukončit válku na Ukrajině a to byl takový neuvěřitelný výrok, že Pavel Zarubin, reportér, který s ním dělal rozhovor, tak se ho zeptal, nebo mu to okomentoval slovy, že přece Američané dodávají neomezeně zbraně na Ukrajinu, a Marco Rubio, ministr zahraničí USA, nedávno, teď vlastně před týdnem prohlásil, že Spojené státy jsou na straně Ukrajiny a že nadále vyzbrojují Ukrajinu, tak jak je možné, že říká, že Američané jsou upřímní ve smyslu, že chtějí prostě mír na Ukrajině, a Peskov na to odpověděl slovy, že ano, je to pravda, jako Američané dodávají zbraně, ale že Moskva a Rusové se z toho musí vzít to pozitivní, že je dobré, že Trump a Trumpova vláda pořád o ten mír ještě usiluje, že by bylo daleko horší, kdyby Trumpova vláda řekla, že už o mír neusiluje. To znamená, chápete, je to snaha obhájit tu pozici, že Kreml stále jedná s Američany, když ale ta pozice už se nedá skoro obhájit. Američané podporují Ukrajinu, stojí na straně Ukrajiny a poskytují Ukrajině zbraně proti Rusku. A to znamená, že Spojené státy dělají všechno pro to, aby Ukrajina na mírové podmínky nepřistoupila. Protože jestliže usilujete o mír, ale zároveň vyzbrojujete Ukrajinu, aby mohla dál bojovat, tak si protiřečíte. To je logické. A to dělá přesně Trump. To znamená, na jedné straně tvrdí, že chce mír, na straně druhé jeho vláda vyzbrojuje Ukrajinu. A tohle to je prostě nesmysl, to je chucpe. A ten výrok Peskova teď doslova otřásá ruskými sociálními sítěmi, a že prostě Peskov si dělá dobrý den a dělá si blázny ze všech Rusů a podobně. No, máte to video s českými titulky v posledním článku, podívejte se na něj. Je to neuvěřitelné, ten jeho výrok je naprosto neuvěřitelný. Je to doslova tak, jako kdyby Kreml pořád Američanům věřil. Je to naprosto nepochopitelné, neuvěřitelné. Jako kdyby si dělali prostě z Rusů dobrý den, jako jo. Takže je to ten důvod, proč už tolik těch insiderů z Kremlu zlámalo hůl nad těmi mírovými, prozápadními, že jo, procesy, a chtějí zkrátka radikální operaci a údery proti Evropské unii, která samozřejmě je tím hlavním chazájem, že jo, který tam prostě má na vodítku toho psa vzteklýho, že jo, tu Ukrajinu, a nemá smysl bojovat s tím psem, když ten hlavní, kdo vlastně ovládá toho psa, vzteklého psa, je ten páníček v Evropské unii. Takže je třeba začít se bít s tím páníčkem, aby ten boj s tím psem přestal a skončil. Že? Ten pes je jenom prostředník, je to prostředek. Že jo? Takže je to asi jasné, že v tomhletom smyslu je asi důležité se na to dívat tak, že všechno to, co probíhá okolo Ukrajiny, tak opravdu eskaluje do rozšíření konfliktu do celé Evropy. A je to přesně to, před čím já jsem varoval už dlouho. A vidíte, že Trump, když jenom odbočím velice rychle, Trump je v podstatě už odepsaný, protože na podzim v listopadu budou doplňovací volby do kongresu, a pokud to dopadne tak, jak ty průzkumy nějak naznačují, že demokrati ovládnou dolní i horní komoru kongresu, v tom okamžiku bude zahájen impeachment Trumpa. V tom okamžiku. A budou hledat zbývající hlasy, které potřebují k sesazení Trumpa v Senátu, protože tam je třeba 67 hlasů, tolik senátorů. Demokrati po volbách asi mít sami nebudou, ale najdou tam určitě nějaké republikány, kteří se k tomu připojí, protože bude to odveta Trumpovi za to, že prohrál volby do obou komor na podzim. Tam bude snaha najít samozřejmě viníka té prohry. Bude se hledat viník té prohry, že republikáni prohrajou volby, a ten viník bude samozřejmě jasný. Bude možné na něj ukázat, bude to Trump. To znamená, oni rádi se zbaví Trumpa, místo něho nasadí J.D.ho Vance. A podívejte se, to je zase další přesah. J.D. Vance už podle amerických průzkumů začíná být stavěný do nového amerického prezidenta, že buď se stane, už jsem dokonce četl článek, vyšel MSNBC, že buď bude J.D. Vance americkým prezidentem už v prosinci, po odvolání Trumpa v impeachmentu, a nebo bude prezidentem v roce 2028. Jedno nebo druhé, už to berou jako za realitu. A samozřejmě teď je otázka, jaká bude politika toho J.D.ho Vance, to znamená, jak bude nastavená ta politika. Sice má podporu takových lidí, jako je Tucker Carlson a další, to znamená takzvaných magistů, že hnutí MAGA. Ale problém je v tom, že všichni ti, kteří budou vlastně uvedeni do funkce toho prezidenta, tak vždycky podléhají v podstatě těm výborům, které je tam dostanou, a těm všem investorům a všem těm mecenášům a sponzorům. Že je naivní, opravdu naivní očekávat, že tam přijde nějaký jiný prezident a že bude dělat jinou politiku, než dělá Trump. Nebo že dělá jinou politiku, než dělal Biden. Nebo že dělal politiku, než dělal Trump v prvním období. Nebo že bude dělat jinou politiku, než dělal Barack Obama v prvním a v druhém volebním období. Nebo že bude dělat politiku, než George Walker Bush v prvním a druhém volebním období. Nebo že bude dělat jinou politiku, než Bill Clinton v prvním a v druhém období. A nebo George senior Bush starší jako v prvním období. Nebo jako Reagan dělal v obou obdobích, že bude dělat nějakou jinou politiku. No nebude dělat jinou politiku, bude dělat pořád tu stejnou. A proto to je jako, mě to začíná připomínat z té veselohry, že jo, s dobrým vojákem Švejkem, jak Švejk tam říká, válka bude, víc vám neřeknu. Jenže prosím vás, ten výrok, ten není od Švejka. Jak jsem zjistil, tak ten výrok pochází už ze Starého Říma. A tenhle ten výrok je údajně přičítaný římskému vojevůdci Marku Aureliovi. Marcus Aurelius, údajně autorem tohoto výroku, válka bude, víc vám neřeknu, a údajně to tedy řekl tehdy, jakožto velitel římských vojsk před tažením do Galicie, že? Takže válka bude velká, válka bude, víc vám neřeknu. A tenhle ten výrok je mylně přisuzovaný Švejkovi, který to samozřejmě Josef Hašek to použil samozřejmě z tohoto výroku, ale začalo to být přisuzováno Švejkovi. Zkrátka některé procesy, proč je ten výrok důležitý, proč je zásadní? No je zásadní proto, že jsou-li cesty války dané, potom se jí nedá vyhnout. Válka bude, víc vám neřeknu, to je ten výrok. Jo? Jsou-li cesty k válce dané, nelze se jí vyhnout. Je to jenom o tom, kdy začne. Kdy. Ne o tom, jestli, je to o tom, kdy začne. A to je strašný. Jo? To je to děsivý. A máte proto všechny důkazy. Kdyby válka být neměla, tak by všichni evropští politici dělali všechno proto, aby byl mír. Zastavili by financování Ukrajiny okamžitě úplně všechny země. Na sjezdu NATO v Ankaře před 2 týdny by všechny země se rozhodly, že zastavují financování Ukrajiny a že všechny země se zasadí k tomu, aby Ukrajina zastavila svoje boje, všechny procesy k tomu, aby se situace normalizovala, aby se zasedlo k jednacímu stolu a aby se zažehnalo riziko přelití konfliktu z Ukrajiny do celé Evropy. Kdyby bylo dáno, že válka být nemá. Jenže co jsme viděli? Fankaře. Přesný opak. schválení 70-miliardového balíku každý rok na zbrojení Ukrajiny bez časového omezení. Každý rok, každý rok, každý rok, každý rok, až dokdy? Až se zvítězí nad Ruskem, anebo až vypukne obrovská velká válka v Evropě. A ty země, které se toho nezúčastnily, to znamená Česká republika, Maďarsko, Slovensko, které řekly ne, my se na ten balík 70 miliard každý rok skládat nebudeme. Ty země dělají co? Kontrolní otázka. Ty země usilují o mír a jezdí do Kyjeva a tlačí Zelenského do míru. Vy jste teď viděli, že by Andrej Babiš, Robert Fico nebo Péter Maďar, že by jezdili teď intenzivně do Kyjeva a tlačili Kyjev k zastavení války a k přijetí mírových návrhů z Anchorage? Vy jste viděli něco takového? Ne. Jenom jste slyšeli ale spoustu blábolů a žvástů na TikToku, různé výroky o tom, že musí se zastavit válka, aby se nezabíjeli Slované a podobně. To jo, to jste slyšeli určitě. Ale skutečné kroky k míru jste neslyšeli. Kdyby se opravdu usilovalo o mír, tak by všechny ty země, které se nepřipojily k tomu balíku v Ankaře, to znamená Česká republika, Slovensko, Maďarsko, všechny tři země by jednoduchou vládní vyhláškou, vládním nařízením zakázali svým zbrojovkám vývoz zbraní na Ukrajinu. Zákaz vývozu a zákaz i takzvaného druhotného vývozu na Ukrajinu. Co je to druhotný vývoz? No, to je prodání zbraní nějaké třetí zemi, která potom ty zbraně předá Ukrajincům. To znamená, i to by bylo zakázáno. Vlády těchto tří zemí by to klidně mohly udělat dneska večer. Zákaz vývozu i druhotného vývozu všech zbraní a munice, kde takzvaným konečným cílem užití a konečným cílem odběru je Ukrajina. Kdykoliv by to mohli udělat. Všechny ty země, které to myslí opravdu vážně s mírem na Ukrajině. Proč to neudělají? Proč? No, protože válka sype obrovské peníze zbrojařům a ti zbrojaři nejsou hloupí. Ti samozřejmě těm politikům se musí odvděčit za to, že ti politici evropští, kteří ženou Ukrajinu dál do války, tak ti politici se musí těm zbrojařům nějak, teda ti zbrojaři se těm politikům za to, že tu válku jim prodlouží, musí nějak odvděčit. Z toho jsou obrovské peníze. Z toho zbrojení. A ti zbrojaři mají to koryto a oni chlamtají z toho koryta, ale ta prasata, která u toho koryta jsou, tak nesmí moc mlaskat. To je jedno pravidlo. Nesmí moc mlaskat. A druhé pravidlo je, že aby se koryto takzvaně nevypráznilo, aby do něho nepřestalo proudit, že jo, šušně a tak dále, tak je třeba se podělit. Je třeba pustit další prasata k tomu korytu, aby všichni prostě měli to svoje. Takhle to funguje. A proto se natáčí videa na TikToky, proto se natáčí videa na YouTube, na Facebooky, na Instagramy, na všechny ty další sociální platformy. A tam se mluví o tom, jak se všechno dělá pro mír, jak je třeba zastavit zabíjení Slovanů na Ukrajině. A potom si vyjedete z veřejně dostupných zdrojů vlastnické struktury zbrojovek v České republice, na Slovensku, v Maďarsku. Vyjedete si majetkové struktury. Vyjedete si schůzky, které si vysocí politici těchto tří zemí v poslední době dávali se svými zbrojaři. Někteří dokonce v poslanecké sněmovně. Takzvaně na hulváta. Ani se tím netajili. Nebo si mysleli, že se to nikdo nedozví. Ty peníze, které se točí v tom zbrojení, jsou tak obrovské, že skupina okolo prezidentčíka musela rychle volat Baxu na telefonu večer, Museli volat. Museli svolat soudce ústavního soudu, aby se sjeli v Brně do sídla ústavního soudu a narychlo, narychlo napsali předběžný rozsudek a předběžné opatření, aby prezident Čík mohl letět do Ankary na summit NATO. Nikdy v historii ústavního soudu se něco takového nestalo. Nikdy v historii. Bylo to slovo jako na objednávku. Do půlnoci objednáš, ráno v Baxaboxu máš. Takhle to fungovalo. A proč? No protože ty miliardy, které se budou otáčet z toho balíku zbrojení 70 miliard eur pro Ukrajinu každý rok, si každý zbrojař chce čuchnout, každý si chce sosnout, každý se chce na to napojit. A neexistuje, že by tam ta skupina okolo prezident Číka neměla svého člověka, svoje lidi. Neexistuje. Neexistuje. Nebylo dovoleno. Proto to takhle šlo, takhle rychle. Večer objednal, předběžný rozsudek ráno měl. Takhle rychle to šlo. Chápete? A tohle to platí nejenom v případě českých zbrojovek. Tohle to platí v případě slovenských zbrojovek, tohle to platí v případě maďarských zbrojovek, to platí v případě všech zbrojovek všech zemí, které jakoby se tváří veřejně jako tak nějak, že v případě, platí to dokonce v případě srbských zbrojovek. Víte, že Vučić je největší mírový propagátor z balkánských zemí, že jo, Vučić, mír, ale kdo je jedním z největších dodavatelů zbraní na Ukrajinu? Srbské zbrojovky, které tam dodávají rakety krátkého doletu. Dodávají tam zbraně, dodávají tam munici, srbské zbrojovky. Soukromé, samozřejmě. Kdybyste se podívali na objemy dodávek, tak největší objemy dodávek dávalo Polsko. Teda takto, Spojené státy ještě v době, kdy posílali ty obrovské objemy. Na druhém místě bylo Polsko a na třetím místě byly nějaké další země, ale dlouhou dobu se tam na třetím místě drželo Srbsko jako největší dodavatel v tom žebříčku dodávek objemu munice na Ukrajinu. Srbsko, to Vučičovo Srbsko. Aby jsme měli jasno pro všechny naivní. Takhle to funguje. To znamená na TikToku Vučić, jeho videa mír. No a na straně druhé ve skrytu srbské zbrojovky, kde lidé napojení na Vučiće mají svoje majetkové podíly, jak ukazují srbská nezávislá alternativní média. Že jo, jeho bratranec, synovec, myslím, že jeho synovec, že je tam napojený na tu zbrojovku, která dodává ty dělostřelecké granáty na Ukrajinu. No, prostě příbuzenská, že jo, příbuzenské propojení a tak dále, a tak dále. Taková je realita. To znamená, vidíte, že tu válku nikdo nechce ukončit. Doopravdy, autenticky, abychom řekli, autenticky tu válku nikdo v Evropě nechce ukončit, nikdo. Dokonce ani ti, kteří se tím holedbají, že jsou proti míru, tak ani oni nejsou ochotní. Kdyby skutečně byli autentičtí proti válce a byli autentickými bojovníky za mír, tak by nemohli tolerovat to, že zbrojovky daného státu, soukromé zbrojovky, vyzbrojují Ukrajinu Durch a Imrvére nepřetržitě pořád a prodlužují tím bojový konflikt a sabotují tím mírový proces. Takže dokud ti politici nezačnou dělat autentickou politiku, tak jim nevěřte ani slovo o míru. Ani slovo jim nevěřte, prosím vás. Protože realita je taková, že neposlouchejte to, co se říká, to, co říkají politici, ale to, co dělají ti politici. Protože to se počítá, to, co dělají. A jestliže není vyvinuta žádná snaha skutečně tu válku zastavit, tak to znamená, že první věc, kterou každá země může udělat, je, že zkrátka zastaví vyzbrojování Ukrajiny způsobem, jaký jediný je možný, vydáním vládního nařízení, vládního usnesení. To znamená vládní nařízení, vláda k danému datu zakazuje vývoz munice, zbraní, vojenské techniky s cílem určení i druhotného prodeje na Ukrajinu. Hotovo, a v tom okamžiku je mírový proces autentický. V tom okamžiku je jasné, že ta vláda to myslí doopravdy. Dokud ale zbrojní mašinérie není zastavena soukroma, tak to usilování o mír nemá žádnou autentickou rovinu. A znamená to, že ti politici jsou spolu autoři a spolužadatelé, aby se tak řeklo, o rozlití válečného konfliktu z Ukrajiny do celé Evropy. To je realita. Kdo teda z těch evropských politiků 27 zemí EU plus ta 28. země Velká Británie, kdo z těch politiků opravdu usiluje o mír, těch, kteří jsou u moci, opravdu o mír, že by opravdu proto udělali ne video, že by proto udělali video na TikToku, ale že by proto udělali skutečný krok a čin. Zakázali by vývoz svých soukromých, ze strany svých soukromých zbrojovek na Ukrajinu. Žádná ani jedna jediná vláda v Evropě to dosud neučinila. Tím je to dané. Chápete? Tím je to dané. A pokud někdo jako chce žít v představě, že ti, kteří usilují o válku, dosáhnou míru toho, že budou zbrojit 70 miliardama každý rok pro pokračování války a tím se dosáhne míru v Evropě, tak ho lituju, tak je naivní. Protože tím se dosáhne jenom jedné jediné věci, rozlitím konfliktu z Ukrajiny do celé Evropské unie. Takže takhle bych to uzavřel. Bylo to v podstatě téma, které bylo monotématické, ale přesahově asi obsahovalo úplně všechno. Máme 21.02. Vítku, Helenko, dali bychom si jednu písničku, nějakou takovou čtyřminutovou a podobně, a pak bychom se pustili do telefonických dotazů.
1: Tak, nestřili jsme druhé téma Monako, ale to nevadí, třeba se na to někdo zeptá. Takže zahrajeme si písničku, Helenko, a potom vstoupíme do hodinky s našimi
2: dotazy. Ano, já mám písničku připravenou, je čtyřminutová, dokonce něco málo přes, a je to písnička na telefonické přání. Telefonické přání zní: pokud mohu slyšet českou rockovou kapelu Traktor, tak moc děkuji. Přála bych si jejich písničku Defenestrace. Tady je tolik písnička od skupiny Traktor. My máme i prvního volajícího na telefonní lince, tak se ptám, jestli jsme připraveni odpovídat na otázky. VK, Vítku?
1: Já jsem...
0: Ano, ano.
1: Ano, jsme tady oba.
2: Pak tedy můžeme prvního volajícího dát do studia. Je propojen, hezký večer, můžete se ptát.
3: A, dobrý večer. Ja by som mal takú otázku, že či sa, lebo teda Židia by mali byť teda ten vyvolený národ, ktorému mala byť odozdaná správa na touto planétou. A potom sú ruskí analytici, ktorí ako keby naznačovali, že Židia sa mali naučiť to tajomstvo ovládania sveta alebo riadenia sveta alebo riadenia spoločnosti alebo veľkých sociálnych supersystémov. V starovekom Egypte, keď slúžili ako chrámoví otroci egyptským kňazom, žrecom, neviem, či to je slovenský alebo český výraz, tak či by ste to mohol potvrdiť alebo vyvrátiť. A potom pyramidy nemohli byť stavané ľuďmi. A teda, či mali faraóni mimozemský pôvod a či teda boli, neviem, ako to povedať, neviem, vyslanci syndikátu na tomto svete v danom období, počas ktorého Židia slúžili ako chrámoví otroci a preto si ich vybrali, aby ich zasvetili do tajomstva riadenia sveta. prípadne niečo to má naznačovať, tá bitka pri Kadeši, kde teda faraón sa mal vyjadriť, však vy uvidíte o 2000 rokov, že či sme tú bitku vyhrali alebo prehrali, lebo ten druhý národ získali veľmi veľa otrokov Židov a ako keby ich tým pádom infiltroval do spoločnosti. Tak ďakujem, do počutia.
2: Děkujeme.
0: No, to je na velké téma, velké povídání, velkou esej. A to bychom prostě tady nezvládli ani za dvě nebo za tři hodiny. Jo. To jsou příliš komplexní otázky, které vždycky přicházejí takhle si těžké dotazy. Prostě na začátku. Já samozřejmě se tam jsem za ně rád, za tady ty dotazy, ale já jenom upozorňuju, že ty odpovědi budou velice krátké, protože jinak by se nedostalo na další volající. Jo. Co se týče samozřejmě pyramid, tak pocházejí samozřejmě od skupiny, nebo řekněme od takzvaných architektů, kteří přišli po potopě světa a v Egyptě se jim říká jako božstvo Ra a ti, kteří nebo původně tedy sumerské texty o nich hovoří a popisují jako Anunnaki. A Anunnaki tedy příchozí z hvězd, ti, kteří přicházejí z hvězd, to je překlad ze sumerštiny. Anunnaki, ti, kteří přichází z hvězd. A ti, kteří vládli nad Egyptem, tak pocházeli ze skupiny syndikátu takzvaných zoohumanoidů. A zoohumanoidi to jsou lidé se zvířecími hlavami. Hlavy lvů, hlavy ptáků, jestřábů a podobně. Proto, když přijedete do Egypta, díváte se na ty fresky namalované, tak tam vidíte jednotlivé ty faraony, jak mají zvířecí hlavy, ale pozor. Poté, co tahleta skupina opustila tuto planetu, tak jednotliví kněží, kteří byli pověřeni ve vyvoleném rodu, takzvaný vyvolený egyptský rod takzvaných faraonů, tak oni se snažili vtělit do jejich podoby a začali si dávat na hlavu masky těch svých předchůdců. Proto ti, kteří jsou mnoho těch fresek, které dneska vidíte na těch stavbách v Egyptě, to jsou obrazy normálních lidí, kteří mají, nebo těch jednotlivých vůdců, faraonů, ale i jednotlivých kněží, takzvaných žreců, kteří mají tady ty masky těch zvířat. To je důležité. Ale skutečně původní zakladatelé Egypta byly tedy jedna skupina Anunnaki, jedna z nich. A konkrétně tito, kteří pocházejí z té skupiny takzvaných zoohumanoidů, to znamená humanoidní rasa, která má zvířecí hlavy. Takže to jenom na vysvětlení, na rychlé vysvětlení, bychom to mohli rozpitvávat do hloubky. A co se týče vyvoleného národa, ano. Ano, ale ne přes Egypt. Ne přes Egypt. Egypt je už pozdě. Oni byli vybráni v době před potopou, přibližně 70 tisíc let před naším letopočtem. Tam už byli Hebrejci. Oni v podstatě jsou jediný přeživší, kteří přežili zalednění a přežili takzvanou biblickou potopu a oni vlastně v podstatě vycházejí z toho. Je to jeden z důvodů takzvaného jejich předurčení. Ale zase by to bylo na dlouhé povídání, nemáme na to čas, musíme dát prostor dalšímu volajícímu. Takže takhle bych na to odpověděl a pustíme se do dalšího tématu, do další otázky.
2: Dobrý večer, jste ve studiu, můžete se ptát.
4: Dobrý večer všetkým, dobrý večer pánu VK. No ja by som sa chcel vyjadriť teraz k tým komentárom od Bezrukova a Karaganova. A povedal by som týmto Rusom asi toľko. Ako hovoria Česi, to si deláte prdel, ne? Ako 4 roky sa alternatíva kritizovala, že ako Rusko vedie túto vojnu, prečo sa nebombardujú železničné uzly na východe Ukrajiny, aby sa zamedzalo dodávkam zbraní. A teraz prídu po 4 rokoch s tým, že ideme bombardovať. Môžeme ešte dokončiť?
2: Áno.
4: A Áno, dobre. Ďalej, 4 roky sme počúvali, že sa chabadistickému ruskému prezidentovi nebolo dovolené nič proti tomu urobiť. Teraz už Chabad dovolil pán Veka a ja vám garantujem, že ak Rusko sa odhodla po voľbách nejaké štáty bombardovať ako symbolicky, tak to budú znova len slovanské štáty, pretože na tie si trúfnú, ale anglosasov nechajú tak, nedotknutých. A tí slova Peskova, že Amerika je v poriadku, hoci oni sú tí praví páchatelia a ich psi sú Európska únia, to len potvrdzujú. Peskov si podľa mňa len chce zabezpečiť azyl v USA. Ako je mi z toho zlé? A Prigožin za to položil z jej život.
0: Áno, áno.
2: Ďakujem.
0: Ja ďakujem za srdečnú reakciu. Pán, ktorý teď volal, samozrejme náš pravidelný posluchač, tak naprosto rozumiem jeho rozčílení, naprosto. Ja som z toho hotovej úplne stejne ako on, ale ja to přece jenom psychicky asi zvládám poniekud vyrovnaněji, pretože ja samozrejme som na tady tie procesy pripravený. Zkrátka taková, ja to píšu vždycky nakonec každého svého článku, taková je realita. Nebo podobně, v podobném parafrázi. A zkrátka je třeba se s tím vyrovnat, takový je svět a my ten svět neovládáme, jenom pánovi bych řekl. My ho dokážeme na alternativě popsat. My ho dokážeme ukázat na jednotlivé činitele, vykonavatele, hybatele tohoto světa, ale nedokážeme zamezit těm věcem, těm strašným věcem, které se činí s obyvatelstvem celé této planety. To zdaleka není jenom válka na Ukrajině a právě teď hrozící rozlití války do celé Evropy. To jsou procesy, které běží nad celou planetou proti lidu a nebo proti jednotlivým lidům, proti jednotlivým národům. Oni dokonce, tito vyvolení, si to troufli dát dokonce na velké kamenné bloky v Georgii, ve Spojených státech a nazvali to takzvanými The Guidestones, poradními kameny, kde přímo věřili, že udržujte populaci na této planetě maximálně jenom 500 milionů lidí. Zajistěte sdílení všech majetků a statků pro všechny lidi stejně, znamená sdílení, nikdo nebude mít nic a všichni budou šťastní, jinými slovy. Další nápisy jsou tam, snažte se o soulad žití s přírodou a nečerpejte zdroje přírody, jinými slovy konec průmyslu, zpátky na stromy. Všechno tohleto tam je na těch guidestones, je tam napsáno. Všechno. A oni to realizují. A co se týče Peskova, ten jeho výrok, já jsem o tom mluvil v analytické části na začátku pořadu. Já nejsem jediný, jenom pánovi řeknu, že teď, když se podívá na ruské, na ruská fóra, na ruský telegram, na ruské servery, tak tam to uvidí, tu palbu od Rusů do Peskova, tam to uvidí v živém přenosu, jak jsou Rusové naštvaní, ale nejenom na Peskova, i na Putina jsou naštvaní, i na Lavrova, prostě na všechny jsou naštvaný. Jo. Ale pán se ptal, jestli teda Chabad nedovolil a teď je dovoleno. No, tohle to asi pána naštve úplně nejvíc. A to, co teď řeknu. Chabad sleduje svoje cíle a pozor, ani Chabad není neomylný. Chabad zvolil a dosadil ve Spojených státech k moci svého člověka Donalda Trumpa. O tom jsem hovořil mnohokrát, to víte. Trump se ukázal, že není schopen dosáhnout cílů, kterými ho Chabad pověřil. To znamená, Chabad musí začít jiné procesy řízení, než ty, které plánoval. A hádejte, jaké jsou to procesy řízení, jiné procesy. No, rozpoutání války v Evropě. To znamená ten proces, který měl být zahájený a řešený na ose Trump-Putin se dohodnou a tím utlumí válku na Ukrajině, aby mohl být vyřešený problém na Blízkém východě. Jaký problém? No, problém s budováním Velkého Izraele, aby Velký Izrael mohl být vybudován. Ten proces se zablokoval v Íránu, protože Írán se nepodařilo porazit. Z nějakého důvodu. Možná jste si všimli, že Rusko se nijak nepřetrhlo, aby pomohlo Iránu nějakými velkými dodávkami. Namísto toho, namísto Ruska, Iránu nejvíce pomáhala Čína, která dodávala protivzdušné systémy, aby se Irán mohl bránit. To znamená, Moskva se snažila de facto moc do toho nezasahovat. De facto, kdyby se úplně Irán zhroutil, tak by v podstatě to vyhovovalo pouze Izraeli. Izrael by si realizoval svůj velký Izrael, svůj velký plán, velký sen, a ono se to nepovedlo. Trump tedy selhal na Ukrajině a selhal i na Blízkém východě. Logicky přijde jeho odepsání, přijde trest. Trump skončí v pozici amerického prezidenta. Ale tím se to nevyřeší. Chabad začne... Chabad... dosažení svých cílů. A

protože Ukrajinci po válce budou otevřené hranice, zaplaví celou Evropu. Příchozí migranti z jihu a z východu přeformátují celý životní prostor, který se stane černým a stane se navíc ještě banderizovaným. To je ten plán, který původně Chabad měl na likvidaci Edomu. To byl původní plán. Pokud tenhle ten plán nepůjde zrealizovat, to znamená, nepodaří se válku ukončit na Ukrajině, tak bude priorita přesunutá z vyšších priorit řízení na šestku a bude ta šestka rozšířená z Ukrajiny na celou Evropskou unii. To znamená, konflikt, který má vehnat Evropu do války s Ruskem v prostoru nejenom Ukrajiny, ale celé Evropy. Je to druhý plán, je to plán B. Já vím, že pán, který jste se ptal, jak to bude, že 4 roky se snažil Chabad o jedno, ale právě na tomu odpovídá. Ani Chabad není neomylný. Chabad také dělá chyby. Stejně jako globální prediktor dělá chyby. I vnitřní prediktor během procesu řízení dělá chyby, ale když udělá chybu, má připravený jiný proces řízení. A já se obávám, že tím jiným procesem řízení, který teď je před náma, je to, co se začne odehrávat po ruských volbách do ruské státní dumy. To je moje obava. Co se začne dít v Evropě. A ještě ten dodatek ke konci, ta poznámka od pána tam byla, že jestli začnou padat rakety, tak budou padat na východní Evropu, ale na západní země, že padat nebudou. Ano, s tím lze do určité míry souhlasit, protože Ukrajinci a západní partneři, jejich západní partneři rozmístili většinu těch podniků ve slovanských zemích v blízkosti Ukrajiny. Nejvíce podniků je rozmístěných v Polsku, v České republice, na Slovensku, no a část jich je v Maďarsku, ale i v Bulharsku a v Rumunsku. A když se na to budeme dívat, to v podstatě jako až na to Maďarsko teda výjimka, jinak jsou to v podstatě, jako bychom řekli, slovanské země. To znamená, já s tím souhlasím, s tím názorem. Ano, ale není to dané kvůli tomu, že jsou to slovanské země, že by tam padaly, ale je to kvůli tomu, že geograficky to bylo nejjednodušší. To znamená, dali to zkrátka většinu těch podniků dali do zemí slovanských, které sousedí nejblíže geograficky k Ukrajině. Ale hodně těch firem je i tady v Reichu. Jo, tady jich je taky hodně, takže neznamená to, že pokud by začaly padat rakety, že by padaly jenom skutečně na slovanské země. Já si dokážu představit, že by padaly v Porúří na nějaké podniky nebo nahoře na severu. Tam něco prostě v přístavech, tam někde něco prostě by mohlo něco třísknout. Dovedu si to představit úplně živě. Takže není dané, že by to bylo omezené čistě jenom na slovenské zemi. Není. To, z čeho je třeba mít obavy, to je to, co jsem v té analytické části říkal jako nejdůležitější. Že to není o Rusku. Že to je o našich politicích. V našich 27 zemích EU, plus teda ta Británie 28. Že ani jeden z politiků, kteří jsou u moci, nemluvím o mimoparlamentní opozici, to je něco úplně jiného, ale ta nemá vliv na proces řízení. Ale nikdo z politiků, kdo je u moci, skutečně neusiluje o zastavení války a ukončení vyzbrojování na Ukrajině. A to mě děsí úplně ze všeho nejvíc. A mělo by to děsit úplně každého. Protože ta autenticita snahy o zastavení války vychází právě ne ze slov a z TikTokových videí zavěšených na internet, ale vychází z rozhodnutí vlád jednotlivých zemí EU, aby jednoduchým vládním usnesením, vládním nařízením zakázali svým zbrojovkám ve svých zemích, soukromým zbrojovkám, vyvážet prvotně i druhotně zbraně na Ukrajinu a pro Ukrajinu. Nikdo z politiků k tomu není ochotný. A to, prosím, to nás musí všechny děsit. Protože kdybychom věřili tomu,

0: aspoň jeden takový politik je, který je u moci, tak by dávno už tenhle ten blokační proces použil. Ale vzhledem k tomu, že ho nepoužil, je jasné, že ten proces dál pojede a podle toho výroku Marka Aurelia, respektive dobrého vojáka Švejka, válka bude, víc vám neřeknu, tak bohužel ten výrok, bohužel, se opravdu blíží k tomu, že může opět dojít k naplnění. Protože kdyby neměl dojít naplnění, viděli bychom blokační kroky od našich politiků, aspoň od jednoho, aspoň od jednoho jediného, ale bohužel v Evropě ani od jednoho jediného jsme neviděli. Takže takhle bych na to reagoval a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Hezký večer, jste ve vysílání, ptejte se.
2: Dobrý večer všetkým. Pán Veka minule spomínal o tom spásení Ježiša. A já jsem se chtěl spýtať, keďže hovorí, že vlastně ta naša reinkarnácia, aké to je utrpenie a že je to zlé, keď sa znova reinkarnujeme a neslíneme s tým svetlom, vlastně akú úlohu, alebo čo tej našej duše uľahčí vlastně to spasenie toho Ježiša. Ja Ježiša nespasiteľ, som veriaci a verím Ježiša, ale takisto som sa chcel spýtať, keďže Ježiš pochádza zo Židov, ak sa nemýlim, tak ako je možné, že spadáme pod iný operačný systém ako Židia, keďže Ježiš bol Žid. Prajem taký večer.
1: Děkujeme.
0: No, děkuju. No, tak tady přesně jenom pánovi nahrál zase na smeč a podobně, ale ne. Prosím vás, tohleto je velmi častý omyl. Ježíš Kristus nebyl Žid. Jo, nebyl Žid. Ježíš Kristus byl Aramejec. Aramejec, ne Žid. Ale Římané ho označili za svého krále Židů. Jezus Nazaret, potom v 18. století v 16. a 17. století v dalších to potom začali využívat jezuité. Co je důležité, že víra v Krista je v podstatě cestou, jak dojít onoho spasení. To znamená, já vím, že se to těžko vysvětluje, ale je třeba si uvědomit, že žijeme v nějakém prostoru, žijeme v místě, do kterého jsme vstoupili s tím, že máme de facto si zlepšit svoje psyché, svůj rozhled, svoje znalosti něčeho, co není hmotné. To znamená něco, co bychom nazvali naší duší. Jo? Jenom tak, abyste tomu rozuměli, aby jsme to nekomplikovali, tu terminologii. A v podstatě těch procesů, aby se naše duše stala kompatibilní s Žehovou, a teď už se odkazuji na ty knížky moje, tak je potřeba u lidí, kteří mají určité rozvinutí, je třeba mnoho a mnoho průchodů. To znamená mnoho a mnoho reinkarnací. Ale existuje právě taková ta zkratka, a ta zkratka je skrze Ježíše Krista. A ten důvod je, že Ježíš Kristus je stělesněním Boha na zemi. A je to ona ta trojjedinost, o které jsem hovořil v minulém pořadu, kdy on se stoupil na zem a byl vtělením Boha na zemi. A to, co hovoří skript, tedy, že na kříži přinesl vykoupení za všechny lidi na této zemi, to je důležité, je to zásadní a myslí se tím v podstatě vykoupení z onoho systému neustálých reinkarnací. A to by třeba vůbec ani tak jako úplně nebylo ani to, jak to nejhorší. Ale problém je v tom, že lidé, kteří se úplně odpojí od Krista, to znamená, aktivně ho odmítnou. Aktivně odmítnou takzvanou Kristovu svátost. Nějakým způsobem. Například řeknou, já nevěřím v Ježíše Krista, nebo řeknou ještě něco horšího, řeknou třeba, Ježíš Kristus nikdy neexistoval, Ježíš Kristus je smyšlená postava, nebo Ježíš Kristus byl nastrčený, nebo Ježíš Kristus je z nějakým způsobem prostě jakoby fake, jo, takhle, když to někdo řekne. Tak pokud tohle to někdo takhle řekne a myslí to vážně, tak se vzdává a odpírá svátost spasení. A tohle to, když někdo udělá, tuhle tu strašnou věc, když někdo udělá, tak když ukončí tuhle tu iteraci, kterou momentálně žije, tak už nejde do reinkarnace. Nejde. Ale končí v jednom z kruhů Danteho pekla. V jednom z kruhů. Ve kterém kruhu to se určuje podle takových těch komplikovaných okultních záležitostí, to se nedá přesně určit, ale končí v jednom z kruhů pekla na pořad. Nejde do reinkarnace. Proto jsem říkal, a já to znovu opakuji, jakékoliv popření Krista, znevážení jeho jména, odepření jeho svátosti a popření nějakého existence. To jsou tak nebezpečné akty v okultní rovině, protože všechny ty akty se okamžitě kopírují do takzvaného unitárního prostoru, do akašických záznamů. Jsou tam okamžitě zaregistrovány, protože to jsem také už vysvětloval. Všechno, co říkáme, všechno, co vidíme, všechno, co slyšíme, všechno, co vnímáme, všechno, co pociťujeme, je všechno ukládáno jako magnetofonový nebo video záznamový pás, je ukládáno do akašických záznamů v unitárním prostoru. A ty záznamy jsou interaktivní. A všechno to se tam uloží. A ve chvíli, kdy ukončujeme naši iteraci, ukončujeme život, umíráme, tak ty záznamy se celé vyhodnocují. A je-li tam nalezený tenhle ten nějaký záznam, že daná osoba popřela Krista, zřekla se Krista, odepřela jeho svátost, pošpinila jeho jméno, pošpinila jeho odkaz a podobně, všechny tyhle ty věci, tak tam potom probíhají strašné procesy. A to, o tom já vůbec jako mluvit nechci. Tam dojde k zhroucení té brány. Tam jsou ty brány, kterým se prochází k něčemu, čemu se říká, že jo, průchod branou, někdo tomu říká průchod Valhalou. Mnoha lidem se to zobrazuje jinak, ale ve většině případů je to taková brána, dlouhá chodba, ta vede v podstatě do galerie. V první fázi je tam světlo, a nebo je tam vchod do galerie, kde si vybíráte další iteraci, další reinkarnaci si vybíráte z jednotlivých těch zrcadel, která tam jsou a tak podobně. Ale pokud jste udělali tuhletu věc, že jste odepřeli Krista, tak on je stělesněním Boha, Kristus byl stělesněním Boha a stělesňoval božský princip, tedy princip Žehovy. Vy jste odmítli princip. V takovém případě se ta klenba zhroutí, ta chodba se propadne, objeví se tam obrovská jáma a dole je samozřejmě první kruh Danteho prostoru. Vy můžete padat ještě hlouběji, hlouběji, hlouběji, hlouběji, hlouběji. Už žádná reinkarnace nepřijde. Proto na tady ty věci je třeba se dívat tak, že Ježíš Kristus přišel, aby v podstatě pomohl nám se dostat zpátky k takzvanému světlu, protože v mnoha skriptech se hovoří o světlu, nemluví se přímo o splynutí s Bohem, konec konců v církevních skriptech něco takového dokonce ani nenajdete, většinou se mluví o světlu. A tohleto splynutí samozřejmě je splynutí do do takzvané jednoty, kdy vlastně splynete s oním obrovským světlem, s tím obrovským zářícím diskem, že ho vy v naprostém klidu souznění a v naprosté harmonii, že to je ono spasení, to je ta spása, která v podstatě je zprostředkována onou boží svátostí, vlastně Kristovou obětí, že? Takže takhle třeba se na to dívat a znovu teda zopakuju to zásadní a klíčové, že nemusíte věřit v Ježíše Krista, nemusíte, nikdo vás k tomu nenutí, ale pakliže nevěříte, tak alespoň neberte do úst jeho jméno ve smyslu negativních výroků, ve smyslu popírání, ve smyslu odmítání, ve smyslu pomlouvání a ve smyslu popření jeho existence, jeho přínosu, jeho svátosti a nebo jeho existence. Bylo by to obrovsky nebezpečné, likvidační, naprosto zničující pro vás, pro vaši entitu. Takže to prosím vás, nedělejte ve vlastním zájmu. Takže takhle bych na to odpověděl a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Hezký večer, jste ve vysílání, ptejte se.
3: Dobrý večer, pane VK, bych vám chtěla poděkovat, že jste mi dneska udělal radost, protože mám radost, že už nebudu inkarnovaná, reinkarnovaná. Paráda, protože já popírám Ježíše Krista v tom smyslu, že je to syn Boží a tvrdím, že je to výmysl židovský. A vás bych se chtěla zeptat, jak to bude s těma chudákama, co o něm vůbec nikdy neslyšeli, proč se takový pán všemožný nepostaral o to, aby se o něm dozvěděl úplně každý. Jak tohle může prostě někdo říct? A potom, odkud vy máte ty informace, co bude, když jste furt živej? To může vědět jenom ten, kdo je mrtvej. Nerozumím vám, prostě úplně jsem z vás v šoku, ale děkuju vám, protože aspoň to, že nebudu reinkarnovaná, mě velice potěšilo. Díky.
1: Děkujeme.
0: No, tak to je velice smutné, na to reagovat nebudu a pustíme se do dalšího volajícího. Víc k tomu říct nemůžu. Takže Helenko, jestli tam máme někoho dalšího?
4: To nikdo stihl, to nevím. Helenka možná bere v zákulisí další. Aha, nikdo volá, slyším tón.
1: Ano, ano, máme dalšího volajícího. Hezký večer, ptejte se.
5: Dobrý večer, posluchač z Jihu Čech. Já pane VK, blíží se nám Jom Kipur a já mám takový pocit, že vždycky kolem tohohle datumu se něco jako uděje, máme tady Jom Kipurskou válku, máme tady, já nevím, 11. září a tak dál. Máme tady v roce 24, kdy zautočil Hamas na Izrael, tak já mám takový pocit, jak mě by zajímalo, jestli byste nám udělali takovou predikci, třeba jaká forma takový černý labutě by třeba mohla přijít z vašeho pohledu. To napadá mě třeba atentát na Donalda Trumpa, něco podobného. Díky moc, mějte se.
1: Děkujem.
0: No, samozřejmě, no já se právě obávám takových těch věcí, které by byly právě spojeny s přelitím konfliktu na Ukrajině do Evropy. Toho bych se opravdu obával, to by byla asi ta největší černá turbolabuť, která by zhromobitím přiletěla nad Evropu a rozšlapala by úplně všechno, na co by šlápla. Takže to je asi to zásadní, z čeho by mohly být obavy. Něco dalšího, co by mohlo přijít, samozřejmě toho je velice mnoho a já radši jako nechci vůbec ani promýšlet nějaké negativní věci, které by mohly přijít, protože jenom když se podíváme okolo sebe v prostoru, kde se nacházíme, v prostoru Evropy, kde 27 vlád, když to takhle řeknu, 27 vlád Evropy podporuje přímo okatě nebo skrytě pokračování války na Ukrajině, nemůže to skončit mírem. To je naprosto daný, to je jasný. Takže takhle by na to odpověděl a pustíme se do dalšího volejci.
1: Dobrý večer, můžete se ptát.
6: No, dobrý večer, pan Veka, zdravím všetkých. Tak já bychom tej paní chcel odpovedať, čo neverí, že všetci, čo neveria, tak budú súdení iba z prostej lásky. No a ja mám dve otázky na pana Veka, že prvá otázka je ohľadom... Počujeme sa?
1: Áno.
0: Áno, áno, slyšíme sa.
6: Prvá otázka je ohľadom CERNu. Ja som počul, že ten CERN bol zastavený a že chcú postaviť nový, oveľa väčší CERN, že či tam je nejaké skryté sekundárne pôsobenie, čo vlastne vytvoriť. A druhá otázka, prečítal som si nejakých mystikov skutočných, ktorí naozaj na veľký piatok krvácali a mali mystické stretnutia, a oni skrze posolstva hovorili, že tá tretia svetová vojna je už pripravená, tak ako vravíte, a že Antikrist s veľkým A je už na svete, hej. Není to ten malý Antikrist, ktorých bolo veľa, ale s tým veľkým A. A ja sa chcem spýtať, že to je normálny človek, ktorý má 30-40 rokov a ktorý čaká, kedy mu bude uvoľnený ten svetový stage. A ja sa chcem pána Veka spýtať, či už má nejaké indície, kto by to mohol byť, pretože posolstvo hovorí, že tie elity ho už poznajú, ale my musíme spozorniť, keď príde nejaká úplne nová osoba na svetový stage. Tak to je moja otázka číslo 2. Ďakujem veľmi pekne a budem sa tešiť na odpoveď.
1: Ďakujeme.
0: No ano, samozřejmě, to je ta teze o příchodu takzvaného antikrista, který bude oplývat obrovskou krásu, bude ohromovat davy a všichni za něm slepě půjdou do propasti pekla. Ano, samozřejmě. Mojím typem by bylo, že to bude někdo ze světa show businessu. Nějaký influencer. To bych si typnul. Nemyslím si, že by to byl někdo ze známých herců, existujících herců, kteří jsou členy různých okultních loží a různých satanistických spolků, mají k tomu blízko k satanovi, ale nějaký úplně nový influencer, někdo naprosto nový, kdo začne prostě kázat nějaké takzvaná novomoudra, to znamená, bude šikovně to dělat, šikovně bude popírat Krista, bude pomlouvat křesťanství, bude zostuzovat křesťanství, bude vkládat lidem do úst zlé věci o Ježíše Kristovi, bude lidem vkládat myšlenky, které budou popírat Krista, budou ovládat davy, kteří budou opakovat jeho narrativ. Já teď nechci odkazovat někde na nějaké předchozí telefonáty, ale pokaždé, když slyším nějaké takovéhle podobné věci, tak mě jímají trošku obavy, jestli tohleto není zrovna ten věm a ten vliv, který začíná působit na lidi. Protože je asi jasné, že tyhle ty věci, které se odehrávají, nejsou sami od sebe. Opakují ony církevní obrazy Sodomy a Gomory, kde že jo, vycházeli do ulic obou měst průvody lidí polonahých či nahých, kteří s velkými transparenty na kolečkových postelích procházeli a projížděli městy a dávali na odiv své sexuální choutky a pohnutky, že jo. Vidíte, dneska už to funguje, dneska chodí pravidelně každé léto ve velkých světových metropolích nazí a polonazí lidé, že jo, v různých gay pride průvodech a podobně. A je to tady zpátky, že jo, bychom řekli, no, znamená ty biblické obrazy se vrací, stávají se realitou a mezi nimi jeden z nich bude takzvaným stělesněným antikristem. Jeden z nich. Nevíme zatím, kdo by to mohl být. Pokud se objeví, poznáte ho, určitě ho poznáte, bude oplývat naprostou krásou, která bude uhranující. Bude krásný, bude přitažlivý a pozor. v těch proroctvích se říká, bude přitažlivý pro muže i ženy. To znamená, nebude to v onom bipolárním postavení nebo binárním postavení, že by přitahoval pouze muže, pokud by šlo o ženu, nebo pouze ženy, pokud by šlo o muže, anebo by to bylo nějak jinak udělané. Ale bude přitahovat muže i ženy. A dokonce i děti bude přitahovat svojí krásou, svojí sličností, že jo, tohle to všechno. A budou mu naprosto nekriticky věřit všechno, co z jeho úst bude vyplývat. Bude mluvit krásně, bude mluvit spisovně. Bude mít kouzelný, líbezný hlas, bude svojí krásou oslňovat všechna média a přivede svět na pokraj zkázy a na pokraj brany pekel k jejich vlastnímu zničení všech národů. To znamená, já bych jenom na to reagoval slovy, že nevím, nemám informace o tom, kdo by to mohl být, ale jestli už je připravený, nebo jestli už je, nebo není. Doufejme, že není ještě. Takže takhle by na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího, pokud máme.
1: Ano, máme volající, hezký večer, ptejte se.
7: Dobrý večer zo Slovenska. Ja by som sa ešte chcela opýtať ohľadom tejto viery Ježiša Krista, že či je možná aj taká variácia, že keď človek je neveriaci, že v priebehu života sa vplyvom už hoci čoho dopracuje k tomu, že predsa v neho začne veriť. A pred časom vy ste ešte hovoril o tom, že peklo neexistuje, že je to vlastne to naše vyhodnotenie po smrti. A teraz zase ste tu spomenul toto, že neveriaci teda končia v tom Danteho pekle a predtým ste ešte aj Satana spomenul, tak som teraz trošku popletená, že teda, ako to je s tým peklom. Ďakujem pekne, všetkým pekný večer.
0: No jistě, samozřejmě. To je technologická věc, technologická záležitost, protože ten soud, který probíhá po smrti, je v podstatě soud, který vynášíme de facto sami nad sebou. Jo. To je ze všeho nejhorší. A v podstatě tak, jak je nastavená v podstatě znovu říkám s velkým přesahem naše duše, její vývoj, nakolik je vyspělá, tak ten soud, který v podstatě, kterému čelíme, je de facto jiný než u člověka, který má za sebou jenom malý počet reinkarnací a je úplně jiná od člověka, který aktivně odmítl svátost Krista a odmítl de facto tím světlo Žehově. Odmítl světlo Žehově. Je odsouzen tím soudem, který nad ním je odsouzen skutečně k tomu zániku, k tomu propadnutí do něčeho, co opravdu odpovídá těm takzvanému Dantemu peklu. Jo, to znamená ty jednotlivé úrovně. V nějaké chvíli se ten člověk zastaví. Většinou to není tak, že by propadl úplně dolů. Úplně. To by musel být někdo opravdu tak zlej, tak strašně zlej, že až úplně dolů. Ale zkrátka ten systém je tak nastavený a není to soud, který by prostě byl někde nějakým institutem, že by tam prostě byli nějací soudci, na které by se dalo pěkně usmát a když se na ně pěkně usmějete, tak máte jiný rozsudek, než to už by nebyl boží soud, to by byl soud, který spíš připomíná některé vrchní soudy v Praze. to je něco jiného, ale tady by se asi v podstatě jako oplatilo v podstatě jako říct, že ty soudy jsou v podstatě strukturovány tak, že člověk se odsuzuje sám a de facto je to jakýsi obraz celého uplynulého života, který se stává takzvaným samosoudcem. A ten samosoud v podstatě je asi nejlepší takový ten příklad. Jako kdybyste si, já nevím, zapisovali všechny věci, co jste udělali, a byl by to nějaký zapisovatel, který by byl nestranný, a teď by se dívalo, jako co z toho, co jste udělali, co jako má nějaký vliv, co nemá ten vliv, a co vás obohatilo, co vás ochudilo, a tak dále, a tak dále. Takže takhle bych na to asi odpověděl a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Dobrý večer, jste ve vysílání, ptejte se.
8: Dobrý večer, to je Peter z Kolorada. Tentokrát budem na pána VK strane. Čo sa mne stalo, najlepšia je osobná skúsenosť. Ja som tak v živote študoval tieto klinické smrte. A stretol som pána v Colorado Springs, ktorý mi povedal, že čo sa jemu stalo. A jeho otec bol v Navy, v armáde, a jeho strýko s otcom boli v nejakom tajnom spolku, nejakom satanistickom pravdepodobne. A jeho prekliali, keď bol decko, a keď bol starší, mal autonehodu a hovoril, že sa ocitol medzi démonmi, a keď spomenul Ježiša, tak tí démoni od neho odskočili a začal pred nimi utekať. No, to na tom je, to není zase, viete, ten Ježiš, to je tak spravené, ako keby bol Jan Žižka alebo Jan Hus, ako urobil nejaké zmeny v živote, a potom oni niekto potom z nich chcel spraviť bohov, tak spravili, povedali, že OK, oni chodili po vode a menili na vodu. Ale jedno by som chcel ako doporučiť, že či by ste si tam na Slobodnom vysielači nepozvali Jana Benu, ona rozpráva o tých nohách aj zákonných spolu aj s tým Benu.
1: Se nám ztrácíte.
4: Fouká vám tam asi nějaký vítr přímo na mikrofon, důsledkem čeho je to strašně zarušená modulace.
8: Máme to vítr.
4: Tak, teď už je to bez větru, fajn.
8: Zkuste zavolat Jana Benun. Zkuste zavolat Jana Benun, aby vám vysvětlila o těch nohách aj zákonů. Ona je Češka z Prahy a ona o těto nohách aj zákony sa velice zaujímavé. Oni majú mať teraz rabíny nejaký meeting v novembri kvôli tomu, no a aj zákonom, takže môžem vás skúsiť dať jej telefónne číslo a poslať to niekam. No. Bolo by to možné, že by ste už si tam
1: pozvali? A vaše otázka?
4: Já myslím, že to byla v podstatě komentář s těmi démony. S těmi démony. Já myslím, že máme málo
1: démony.
4: Času do 10. hodiny.
8: O tom Kristovi.
4: Ano. Uvidíme, není to má parketa, není to má parketa, třeba nějaké další studio se toho ujme, budeme jedině rádi. Děkujeme, hezký večer.
1: Děkujeme.
4: Tak, máme kolik do 10. 7 minut, tak možná minut. Ještě jeden dotaz, VK, zkus odpovědět na tento.
0: No, to bylo konstatování. Samozřejmě, to jakmile v podstatě se ta ochrana je daná, jo, ta je daná, to znamená lidé, takto, ti, kteří jsou prokleti, tak to prokletí, pokud to není jenom takový nějakou jako plácnutí, ale pokud to prokletí je provedené tak, jak provedené je, to znamená má platnost, tak to znamená, že ta osoba je vystavena jakožto na plakátu působení těchto sil z unitárního prostoru, takzvaných démonů. A mají k ní přístup, to znamená volný přístup, ale ta osoba stále má tu možnost požádat o pomoc, o záchranu Ježíše Krista, může se k němu přihlásit a dostane se jí pomoci, pakliže ta osoba někdy v minulosti dříve se nezřekla jeho pomoci. Někdy, nějakým způsobem, nezapřela, nepopřela, nepomluvila, nepošpinila a tak dále. V takovém případě ta pomoc nepřijde. Nebo ve většině případů nepřijde. A to je právě ta největší hrozba, že já znovu říkám, znovu opakuji, nikdo vás nenutí k tomu, abyste věřili, pokud k tomu přijdete nějak za život, nějak samovolně, v pořádku, tím lépe. Pokud nevěříte a nebudete věřit, tak nevěříte, ale aktivní popírání, to znamená aktivní popření, je opravdu jedna z těch nejenom nejnebezpečnějších, ale nejhloupějších, naprosto nejhloupější věci, které člověk může udělat za svůj život. Takže to opravdu ve vlastním zájmu to nedělejte. No, máme 21.55, pustíme se do posledního volajícího, bude úplně poslední a uvidíme, jestli to stihneme.
1: Dobrý večer, ptejte se.
9: A dobrý večer, tak to jsem zase ještě já. Já bych se musel opýtat, jste vraveli, že teda vyvolený národ má svůj vlastní software. My máme tento software, v kterém je Ježíš Kristus. A tak chcem opýtat, že či taký software mají aj například moslimovia. Lebo například, ako sa potom berie to, keď například moslim spácha samovražedný atentát, pri ktorom aj on sám zomrie, zabije tým povedzme 10 ľudí, ale zomrie aj on. Ale on to robí preto, lebo v to verí. Či aj toto, alebo napríklad, čak je to konec koncov verejne publikované, tie hromadné znásilnenia, tak tam sa bránili, že oni vo Veľkej Británii, že vlastne tie biele ženy boli nečisté a že im to ich viera dovoluje. Tak tým pádom, ako konajú v súlade so pravidlami oni svojho softvéru, alebo je to ináč? Ďakujem za dotaz.
0: To je vždycky na závěr, jsou ty nejtěžší dotazy. Podívejte se. Znásilňování, zabíjení ve jménu někoho nebo něčeho. Jsou všechno činy proti nejenom proti Kristu, ale činy proti zákonitostem, kterými se v podstatě řídí celý náš prostor. Co je důležité a to je zásadní, je mnoho takzvaných sekt, je mnoho organizací, které v podstatě se snaží nějakým způsobem v podstatě postavit se do funkce nějaké víry, do funkce nějakého náboženského statusu. Snaží se lidem v podstatě říct, že my jsme ta pravá církev, že jo, my víme nejlépe, jak to bude a tak dále a tak dále. A ten problém je v tom, že ten univerzální princip de facto je stejný pro naprosto všechny lidi bez ohledu na to, jaká je víra, ale to, co jsem hovořil o tom takzvaném softwaru, já vím, že se to uchytilo, že teď lidi to začnou používat, ale to bylo jenom přirovnání k tomu, že jsou takzvané systémy, které jsou nad naší planetou, a ty systémy vycházejí z toho zásadního principu, že jestliže někde se někdo narodí a nikdy neslyšel nic o Ježíši Kristovi, tak celý jeho život je řízený jinými pravidly, jinými zákonitostmi, jinými způsoby, jinými obřady, jinými liturgiemi. Platí to pro Číňany, platí to někde pro Afričany v Africe, platí to někde pro Indiány v Jižní Americe, zkrátka platí to úplně pro všechny. Vyvíjejí se bez ohledu na nějakou církev, bez ohledu na křesťanství, bez ohledu na Bibli, bez ohledu na Ježíše Krista. Ale co je zásadní? Oni, když v podstatě umřou nebo zemřou, že dostanou se do prostoru onoho rozhodování, onoho něčeho, co bychom nazvali jakoby soud nebo samosoud, tak tam oni vnímají ten prostor stejným způsobem jako my křesťané. Jenom s tím rozdílem, s tím zásadním rozdílem, že pro ně platí jiný způsob onoho vnímání toho soudu, kterému jsou vystaveni. To je zásadní, to je to klíčové. A to je ten jiný software, o kterém jsem hovořil. Proto oni jsou v podstatě souzeni takovým tím způsobem, že pro ně, pro jejich psychiku, pro jejich psyché jsou dané hodnoty, které jsou určující pro ten poslední soud, stavěny z pohledu té společnosti, ve které vyrůstaly. Jo? Zatímco pro nás, pro křesťany, je ten hlavní archetyp v podstatě křesťanský a ten archetyp vychází v podstatě ze spásy skrze Ježíše Krista, tak třeba pro ty Indiány v té Jižní Americe, tak pro ně je ten Bůh ztělesnění v podstatě jejich něčím, co oni nazývají Bohem. A že jo, to je ten, ty jejich výrazy, Tatahuanka, že jo, Tatahuanka je ten jeden z těch jeho amerických kmenů, nazývá onoho Boha, že to je v podstatě jako ten jejich Bůh. Ve skutečnosti vlastně popisují jedno a to tež, popisují de facto to, co křesťanský svět a samozřejmě i ten hebrejský nazývají jako Žehovou, Jehovou, různými názvy. To znamená velké světlo. A pokud má se tedy někdo dostat do kontaktu s tímto světlem a komunikovat, tak většinou to světlo se transformuje na nějakou postavu. A ta postava je stělesněním. To znamená stělesněním, znovu nějakým prostředníkem. Protože není možné hovořit přímo s Bohem, protože Bůh vydává tak obrovskou záři spokojenosti, lásky, štěstí, ale intenzivního, strašného světla, že není možné zkrátka se podívat do toho světla nějak komunikovat, protože my jsme nedokázali v podstatě s ním jakkoliv komunikovat, jakkoliv mluvit, reagovat. Nebylo by to zkrátka možné. Proto ta Žehova, když to uzná za vhodné, tak se promění do nějaké postavy a promění se buď tedy v tom prostoru po smrti, a nebo dokonce se stoupí na zemi skrze nějaké tělo, stejně jako bylo tělo Ježíše Krista. To znamená stělesnění, že? A to se stává výjimečně, to se opravdu napříč tisíciletími, opravdu velmi výjimečně. Proto takhle třeba se na to dívat, že tím odlišným softwarem se myslí, že tzv. Artefakty víry se velmi zásadně liší, ale ten princip onoho soudu po smrti zůstává stejný. Takhle třeba se na to dívat. Ale mění se dekorace, mění se archetypy. Jo? Takže takhle bych na to odpověděl. Byl to poslední dotaz. Máme 22.03. Doufám, že to nebylo moc pesimistické. Doufám, že jste si z toho něco odnesli, něco pozitivního, neúplně negativní. A my se zase samozřejmě uslyšíme za týden po 19.45 a přineseme další poznatky z domova i ze světa. Vy si samozřejmě užijete hlavně víkend, že jo. Pokud máte dovolenou, tak příští týden si to také užijete někde u moře, nebo někde v lese, nebo na horách a podobně. No a já se samozřejmě loučím s tebou, Vítku, i s tebou, Halenko, díky za písničky, no a pro tuto chvíli vám přeji buď krásný, pěkný večer, pokud budete ještě někde, já nevím, chodit, nebo někam půjdete, nebo se budete dívat na televizi, a nebo vám přeji krásnou dobrou noc.
10: Já se s tebou taky rozloučím, VK, i s tebou, Halenko, i s vámi, milí posluchači, moc vám děkuju a mějte se všichni krásně, protože přetahujeme, nebo to taky přetahovat, nebo to rozvádět příliš dlouho. Mějte všichni hezky, dobrý večer, případně dobrou noc.
1: Já se samozřejmě také loučím, děkuji za večer tobě, VK, i tobě, Vítku, a přeji vám všem hezký zbytek večera.
11: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS.
10: Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.

0: Tak jsme se dozvěděli, že Soňa Peková přišla o znalecké oprávnění. Média i sociální sítě to začaly okamžitě přetřásat. Na kulatém razítku Soni Pekové mě ale víc než samotný verdikt zaujalo něco jiného. Co to znamená pro nás, když jde o naše zdraví? Je přitom jedno, jestli jsme očkovaní nebo ne. Připomeňme si, že Soňa Peková je lékařka s doktorským titulem v oboru molekulární biologie, genetiky a virologie. Do širokého povědomí se dostala především za covidu. Tehdy jsme ji poznali s odlišnými názory na původ viru, pandemii a očkování. František Kubásek, influencer a komentátor projektu Inkorekt, který od letošního roku pracuje na Ministerstvu životního prostředí, na Facebooku napsal, že Soňa Peková byla podle něj první českou vědkyní, která veřejně prohlásila, že covid je umělého původu. Podle Kubáska Soňu Pekovou od té doby začali systematicky umlčovat a současný případ znaleckého oprávnění vnímá jako připomínku toho, co sám označuje jako globální totalitní režim, který podle něj vlády téměř celého světa zavedly mezi lety 2020 a 2022. Jako obvykle se veřejná debata rozdělila na dvě části. I po verdiktu nad Soňou Pekovou jedni v něm vidí potvrzení, že Soňa Peková není důvěryhodná odbornice. Druzí naopak mají další důkaz, že je proti ní veden politický a ideologický boj. Než se přikloníme k jednomu nebo druhému táboru a podle toho začneme přemýšlet o svém zdraví, pojďme zjistit, co je podstatou celého problému. Ve výsledku nejde jen o Soňu Pekovou, ale hlavně o to, jak hledáme pravdu v tématu, které se dotýká nás všech. Dámy a pánové, přeji vám hezký den, jsem Petr Bohuš a toto je Modrý jelen. Soňa Peková, molekulární genetička pro Petra Kotlára, slovenského vládního zmocněnce pro prověření, jak postupoval stát za pandemie COVID-19, vypracovala znalecký posudek o covidových vakcínách. Ministerstvo spravedlnosti České republiky se Soňou Pekovou zahájilo loni v prosinci správní řízení kvůli pochybnostem o její nestrannosti při vypracování tohoto posudku. Oznámení, že Soňa Peková mohla spáchat přestupek, zaslal českému ministerstvu slovenský poslanec Tomáš Salaj z politické strany Svoboda a Solidarita. Soňa Peková čelí na můj podnět správnímu řízení o odejmutí znaleckého oprávnění. Kotlár už zřejmě nebude mít na své analýze vakcín kulaté razítko soudního znalce, napsal na konci minulého roku. A dnes už víme, jak to dopadlo. Ministerstvo spravedlnosti Soni Pekové znalecké oprávnění odebralo. Rozhodnutí ale zatím není pravomocné. Účastník diskuze na X-ku pod příspěvkem poslance Tomáše Salaje napsal: Soňa Peková říká pravdu, která se vám nehodí. Tomáš Salaje odpověděl: mýlíte se. Je mi úplně jedno, co říká paní Peková. Podstatné je, že nesplňuje zákonné předpoklady, aby byla soudní znalkyní. A tady se dostáváme k podstatě celého příběhu. Může nám být opravdu jedno, co říká Soňa Peková? Máme se zabývat především jejím znaleckým razítkem a otázkou podjatosti? Nebo bychom měli stejně pozorně zkoumat i samotný obsah jejího posudku? Co nám o Soni Pekové, jejím znaleckém oprávnění a posudku o vakcinách říkají média, sociální sítě, její příznivci a kritici? Ukážeme si a zkusíme z toho vyvodit nějaké závěry. Podotýkám, že jde o výběr Modrého jelena z médií a sociálních sítí. Vy sami si samozřejmě můžete hledat další příklady a udělat si vlastní obrázek. Jako první si pustíme video ze Seznamu zpráv s titulkem Vzestup a pád molekulární genetičky Soni Pekové.
1: Soňa Peková ztratila statut soudního znalce. Pojďme se podívat na zásadní momenty molekulární genetičky, kterou proslavila pandemie COVID-19. Peková se stává známou mimo jiné kvůli sporům s ministerstvem zdravotnictví.
2: Mě to z začátku pobavilo, ale potom vlastně

0: Vladimír Vladimirovič Putin, to je spirituální člověk.
1: Později mluví o UFO, stvořiteli, nebo o tom, že svět je hologram.
2: Fyzické tělo zemře, duše odchází a buď se inkarnuje svět do 3D světu, protože nesplnila to, co měla, nebo jde dál do těch vyšších 4D, 5D, 6D až 8D, nebo jak tam dál.
1: A co Soňa Peková říká na dnešní rozhodnutí ministerstva spravedlnosti?
2: Ohledně znaleckého razítka, které mi bylo odebráno pod pokutou 2500 korun, což jsem zaplatila, jsem jim to tam poslala, ať mají na zmrzlinu, protože vedro.
3: Peková ve videu není představena hlavně ohledně současného sporu o znaleckém oprávnění. Redakce Seznam zprávy nám ji ukazuje spíše jako příběh jejího vzestupu a pádu. Do popředí se dostávají její starší výroky o covidu, očkování, Vladimíru Putinovi. A divák si tak může vytvářet určitý obraz osobnosti Soni Pekové. K čemu nám jsou takové informace? Pomáhají nám pochopit současný spor o znaleckém oprávnění? Nebo vytvářejí obraz člověka, jehož názorům bychom neměli věřit? Možná je to jen způsob, jakým redakce zpracovala portrét veřejné osobnosti. Seznam zprávy přitom už před zveřejněním tohoto videa publikovali článek, ve kterém vysvětlovali, proč ministerstvo ke svému rozhodnutí dospělo. Podle ministerstva byla Peková podjatá. Měla s Petrem Kotlárem spolupracovat už před vypracováním posudku a také po něm. Ministerstvo tvrdí, že posudek vycházel z její vlastní iniciativy a z cíle, který sama předem veřejně prezentovala, a že k prezentaci svých názorů použila formu znaleckého posudku, mimo jiné, když osobně lobovala za zastavení distribuce a užívání vakcín proti COVID-19. Můžeme samozřejmě diskutovat o tom, jestli Soňa Peková byla nebo mohla působit jako podjatá, ale pokud chceme pochopit celý spor, měli bychom slyšet také její vlastní vysvětlení. Peková své stanovisko zveřejnila ve více než hodinu a půl dlouhém videu a popisuje v něm řadu detailů. Poslechněme si několik úryvků.
2: Nebylo prokázáno, že by MUDr. Petr Kotlár účastníci řízení zadal vypracování znaleckého posudku. To je pravda, on chtěl analýzu, ale já jsem potřeboval, aby to mělo tu váhu a jako soudní znalec jsem tomu váhu mohla dát pouze soudně znaleckým razítkem. Mně jde o to, aby se ukončila distribuce a používání těchto přípravků. Takže toto vedlo nebo má vést k tomu, a proto jsem to udělala, aby se s tím okamžitě přestalo, aby se to přestalo distribuovat, nabízet lidem a aby se to pořádně prozkoumalo, či vůbec vlastně, aby se to ani nepoužívalo dál, protože je to potenciálně nebezpečná věc. Takže to, co jsme udělali s Petrem Kotlárem, a oba dva to vidíme stejně, že chceme, aby to skončilo, a jediný způsob, jak to ukončit, je ukázat jasně data, že to prostě ty přípravky jsou nebezpečné. Ty takzvané vakcíny, které jsme vyšetřovali, tak to pracoviště na Slovensku možná vyšetřovalo stejné loty, ale nikoli stejné materiály, protože ty takzvané vakcíny, ty lahvičky jsou pořád u nás v laboratoři v mrazáku, nikdo si pro ně nepřišel, že by je zkontroloval, takže jsme každý fyzicky vyšetřovali jiné vzorky.
3: Z těchto ukázek vidíme, že mezi tím, jak jednotlivé strany některé skutečnosti popisují, existují rozdíly. Týká se to například otázky podjatosti Soni Pekové, jejího vztahu s Petrem Kotlárem, důvodu, proč byla v celé věci aktivní, nebo jak vznikl znalecký posudek. A tak nám některé otázky stále zůstávají nedopovězené.
2: Prosím, žádný poměr k panu doktoru Petru Kotlárovi nemám.
3: Soňa Peková má znalecké oprávnění v odvětví genetiky od roku 2017. V současné situaci uvádí, že už o znalecké oprávnění dále nestojí, protože prostředí, v němž je tato činnost vykonávána, podle ní není nezávislé. Proti rozhodnutí ministerstva se může Peková ještě odvolat, a to do 15 dnů od jeho oznámení.
2: Já žádný rozklad podávat nebudu a razítko teda skončilo. Já jsem zaplatila 2500 korun, provedla jsem pro Slovensko analýzu vakcín, které neanalyzoval tímto způsobem nikdo jiný, pouze naše laboratoř.

0: nikdy jsem nebyla zavzata v žádných finančních tocích, které se týkaly vývoje, distribuce, používání, komercionalizace, čehokoliv ohledně těch vakcín.
1: Jak se informace o odebrání znaleckého oprávnění dostala na veřejnost? Tady je pondělní tisková konference a vyjádření slovenského poslance Tomáše Salaje.
2: Ďakujem pekne, k druhej téme sa vyjadrí ešte Tomáš Salaj, nech sa páči.
3: Ďakujem pekne, krásny deň. Chcem oznámiť úspech, ktorý sa mi podaril dosiahnuť vo vzťahu k Českému ministerstvu spravodlivosti. Pani Soňa Peková, známa dezinformátorka, už nie je súdnou znalkyňou. České ministerstvo spravodlivosti prijalo môj podnet, preverilo môj podnet a rozhodlo, že ju zbavuje tejto kompetencie, či už sa nebude môcť s okrúhlým razítkom vyjadrovať k témam ako zdravotníctvo, genetika či molekulárna biológia. Prečo je to dôležité? Soňa Peková už dlhodobo šíri rôzne konšpirácie, teraz nejdem hovoriť o reptiliánoch a o mimozemšťanoch, ale rôzne konšpirácie, ktoré sa týkajú vakcín a očkovania. Zúčastnila sa veľmi aktívne kampane proti očkovaniu proti covidu. A jej slova berie náš splnomocnenec vlády Peter Kotlár vážne. Tak vážne, že si dal u nej spracovať posudok a na tlačovej besede ukazoval ten posudok s tým, že nikto iný takýto krásny posudok o tom, že vakcíny škodia, nemôže mať, lebo je na ňom to okrúhle razítko, tá okrúhla pečiatka súdneho znalca. To ani Slovenská akadémia vied nemá, tak to tvrdil Peter Kotlár. No, takže už Soňa Peková to razítko nemá, už tu pečiatku nemá.
1: Všimněme si pořadí, v jakém jsou informace podávány. Tomáš Salaj nejdříve Soňu Pekovou označí za dezinformátorku. Připomene reptiliány a mimozemšťany. Připomene její postoje k očkování a teprve potom mluví o jejím znaleckém posudku. Takové pořadí může ovlivnit, jak se na člověka a jeho následné argumenty díváme. Podívejme se, jak na Tomáše Salaje reaguje Soňa Peková. Ve svém dlouhém videu reaguje na řadu výhrad ke svému posudku, zároveň ale představuje i svého kritika, kdo Tomáš Salaj je, co vystudoval a čím se v minulosti zabýval.
0: Pan doktor Tomáš Salaj, poslanec Národní rady Slovenské republiky, a já možná bych vám přečetla jeho životopis krátký, abyste viděli, o koho se jedná. Tak Tomáš Salaj narodil se 8. prosince 1971, je slovenský politik a lékař. V roce 2023 byl zvolen poslancem Národní rady Slovenské republiky za stranu Sloboda a Solidarita, to je jeho oficiální profil. Ten životopis má dva odstavce, jeden je o něm, druhý paradoxně nebo zajímavý je o mně. Tak ten jeho odstavec: vystudoval v roce 1996 Univerzitu Komenského v Bratislavě a následně byl do roku 2002, tedy hned po škole, moderátorem TV Markýza. Poté se stal mluvčím ministerstva zdravotnictví a i po opuštění této pozice se o zdravotnickou politiku dále zajímal. V roce 2020 se stal ředitelem zdravotnictví v Bratislavském samosprávném kraji a v této funkci nahradil Petr Kardoš o 3 roky později, kdy byl zvolen poslancem. Takže klinické medicíně se dle svého životopisu nevěnoval. A ten jeho životopis pokračuje dále ještě jedním odstavcem a ten říká: česká molekulární bioložka Soňa Peková pro slovenského zmocněnce vlády pro prověření postupu státu za koronavirové nákazy Petra Kotlára vypracovala soudní znalecký posudek, ve kterém konstatovala škodlivost očkování proti COVID-19. Tomáš Salaj na konci dubna 2025 na Pekovou podal ministerstvu spravedlnosti České republiky oznámení o podezření ze spáchání přestupku. 18. prosince 2025 ministerstvo spravedlnosti zahájilo s Pekovou správní řízení.
1: Ve svém průvodním textu k jejímu videu pak Soňa Peková tvrdí, že podnět k odebrání jejího znaleckého oprávnění podal Tomáš Salaj, který se podle ní v posuzovaném medicínském laboratorním oboru nikdy nepohyboval a že byl během pandemie politicky angažovaný na straně zastánců tehdejších opatření na Slovensku a podle ní byl i finančně zainteresovaný v programu distribuce vakcín. Peková to uzavírá tvrzením, že pokud má něco charakter dvojího metru, pak právě toto. Takže máme zajímavou situaci. Tomáš Salaj nejprve zpochybňuje Soňu Pekovou jako osobu, její důvěryhodnost. Soňa Peková na to reaguje tím, že začne představovat Tomáše Salaje a jeho minulost. K čemu jsme se dobrali? Dozvěděli jsme se něco nového, co v laboratoři naměřili, jak provedli analýzu a taky v čem se její výsledky liší od pozdější analýzy Slovenské akademie věd. Protože jestli chceme skutečně zjistit, kdo má pravdu, měli bychom se teď přestat zabývat tím, kdo koho označil za dezinformátora nebo kdo má jakou minulost. Slovenská veřejnoprávní televize STVR po tiskové konferenci poslance Tomáše Salaje reagovala hned v pondělí večer v hlavní zpravodajské relaci. Pustme si reportáž.
4: Česká molekulárna genetička Soňa Peková prišla o okrúhlu pečiatku. Tamojšie ministerstvo spravodlivosti jej odobralo oprávnenie súdnej znalkyne. Spolupracovala na analýze vakcín proti COVID-19 s vládnym splnomocnencom Petrom Kotlárom. Jej závery spochybnila Slovenská akadémia vied.
5: Český rezort spravodlivosti zrušil Soni Pekovej oprávnenie vykonávať znaleckú činnosť v odbore zdravotníctvo v odvetví genetika so špecializáciou na molekulárnu genetiku, biológiu a mikrobiológiu.
6: Rozhodnutí dosud nenabylo právní moci. Účastnit se řízení proti němu může podat rozklad do 15 dnů ode dne jeho oznámení. O něm bude rozhodovat minister spravedlnosti.
5: O odobratí znaleckého oprávnenia informovala Soňa Peková na sociálnej sieti. V hodinu a pol dlhom videu okrem iného uviedla, že ju obvinili zo zaujatosti. Zaplatila pokutu 2500 korún a oznámila, že rozklad podávať nebude.
0: Nevím, proč jsem považována za podiatou, když jsem pouze referovala na základě odborně dostupných zahraničních publikací. Razítko nepotřebuju a za této legislativy v České republice ani nehodlám, ani v žádném případě bych nikdy nesouhlasila s tím, že bych jakýkoliv další soudní znalecký posudek vypracovávala.
5: Podnět na prešetrenie konania Soni Pekovej podal ešte vlani poslanec Tomáš Salaj. Podľa neho má byť znalec nestranný, no pre Petra Kotlára vypracovala posudok napriek tomu, že verejne vystupovala proti očkovaniu.
7: Takže už Soňa Peková to razítko nemá, už tú pečiatku nemá a ten papier, ktorý dostal Peter Kotlár ako analýzu bezpečnosti vakcín, je dobrý tak ako na jednu vec. A to Peter Kotlár vie.
5: Na okrúhlu pečiatku Soni Pekovej sa pri analýze mRNA vakcín odvolával slovenský vládny splnomocnenec. Ich zistenia o tom, že obsahujú vysoké množstvo DNA, vedci vyvrátili. Peter Kotlár krok českého rezortu komentovať nechce.
8: Necháme túto časť bez môjho vyjadrenia.
9: Ide o rozhodnutie orgánu iného štátu v konaní, ktoré sa netýka ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. Rezort ho nekomentuje.
5: Veronika Britaňáková, Slovenská televízia.
1: Reportáž se v zásadě snaží korektně složit základní osu příběhu. Odebrání oprávnění, rozhodnutí není pravomocné, Peková se může bránit, ona se bránit nebude, podnět podal Tomáš Salaj, důvodem měla být její podjatost, její posudek a veřejné postoje a reakce Petra Kotlára. Je to přehledné, ale jsou tam tři momenty, na které stojí za to upozornit.
4: Její závěry spochybnila Slovenská akademie věd.
1: To je poměrně silná zkratka. Divák se nedozví, co přesně Peková zkoumala, co přesně zjistila a co přesně Slovenská akademie věd namítala. A už vůbec se v reportáži nedozvídáme, že Peková ve svém vyjádření upozorňuje na rozdílné fyzické vzorky, které podle ní byly při jednotlivých analýzách použity. To samozřejmě samo o sobě neříká, kdo má pravdu. Ale pokud chceme porovnávat dva odborné závěry, potřebujeme vědět, zda se vůbec porovnávaly stejné věci a stejné postupy.
5: Podnět na prešetrenie konania Soni Pekovej podal ešte vlani poslanec Tomáš Salaj. Podľa neho má byť znalec nestranný.
1: Reportáž prebíra pohled Tomáše Salaje. Nejprve zazní podnět na prešetrení řízení Soni Pekovej podal slovenský poslanec Tomáš Salaj. Podle něj má být znalec nestranný. To je věcná informace. Potom ale zazní.
5: No pre Petra Kotlára vypracovala posudok napriek tomu, že verejne vystupovala proti očkovaniu.
1: Tím reportáž spojuje její veřejné postoje s otázkou nestrannosti. Následně dostává prostor Tomáš Salaj se svým expresivním hodnocením jejího posudku.
7: Takže už Soňa Peková to razítko nemá, už tu pečiatku nemá a ten papier, ktorý dostal Peter Kotlár ako analýzu bezpečnosti vakcín, je dobrý tak akurát na jednu vec. A to Peter Kotlár vie.
1: Tento výrok reportáž nechává zaznít bez dalšího vysvětlení nebo konfrontace. Současně uvádí, že Petr Kotlár odmítl věc komentovat. Tady už nejde jen o informaci, že Peková o znalecké oprávnění přišla. Reportáž zároveň nabízí divákovi určitý pohled, interpretační rámec a jedním z hlasů, který v něm dostává prostor, je právě Tomáš Salaj.
0: Nevím, proč jsem považována za podjatou, když jsem pouze referovala na základě odborně dostupných zahraničních publikací. Razítko nepotřebuju a za této legislativy v České republice ani nehodlám, ani v žádném případě bych nikdy nesouhlasila s tím, že bych jakýkoliv další soudní znalecký posudek vypracovávala.
1: A třetí moment je nejzajímavější. Soňa Peková samotná zazní od ní, proč jsem považována za podjatou. To je v podstatě její jediná skutečná obranná pozice v celé reportáži. A potom reportáž říká...
5: Na okrúhlu pečiatku Soni Pekovej sa pri analýze mRNA vakcín odvolával slovenský vládny splnomocnenec. Ich zistenia o tom, že obsahujú vysoké množstvo DNA, vedci vyvrátili.
1: Její zistení o tom, že obsahují vysoké množství DNA, vedci vyvrátili. A tady se dostáváme k nejdůležitější otázce. Co přesně bylo vyvráceno? Jaké vzorky zkoumala Peková? Jaké vzorky zkoumali další vědci? Jakými metodami? A můžeme výsledky těchto analýz vůbec porovnávat?
5: Peter Kotlár krok českého rezortu komentovat nechce.
8: Necháme túto časť bez môjho vyjadrenia.
1: STVR tedy téma zveřejnila a základní informace přinesla. Ale k samotné podstatě odborného sporu jsme se nedostali. Kdo má pravdu a v čem je problém? To z této reportáže zjistit nedokážeme. A pak je tu ještě jedna otázka.
10: Česko i svět, teď v událostech.
11: V pondělí 17. srpna přejeme dobrý večer.
1: Česká televize, která veřejně kritizuje svou slovenskou veřejnoprávní kolegyni, například kvůli její údajné provládnosti, tuto událost do své hlavní zpravodajské relace nezaradila ani v pondělí, ani v úterý, ani ve středu. Že by si ji nevšimla nebo ji považovala za méně významnou. A jsme zase u naší původní otázky. Jak se máme dozvědět, co je v tak zásadní věci pravda? Když různé strany tvrdí různé věci a když se média často zastaví u toho, co kdo řekl, namísto toho, aby prověřovala data, metody a důkazy. Nezbývá nám tedy, než abychom sami sledovali další vývoj. Tak například, kdy vystoupil na tiskové konferenci Tomáš Salaj, zveřejnil slovenský vládní zmocněnec Petr Kotlár prostřednictvím tiskové kanceláře TASR, tiskové agentury Slovenské republiky, prohlášení, v němž upozornil na novou kritickou analýzu závěrů o studii Slovenské akademie věd. Podle autora této nové analýzy obsahuje studie SAVKY Slovenské akademie věd několik metodologických nedostatků, které mohou vést k systematickému podhodnocení naměřeného množství zbytkové DNA. Kritika se týká především použitých analytických metod a technických možností použitých přístrojů. Nová analýza zpochybňuje také způsob, jakým byly výsledky použity k vyvozování závěrů. Petr Kotlár proto považuje za potřebné, aby byla tato nová tvrzení odborně a důkladně prověřena. Pozor ale, ani tohle není důkaz, že se autor nové analýzy nemýlí. Je to další odborná kritika, která zpochybňuje metodiku předchozí studie. A právě proto bychom potřebovali to, co v podobných sporech potřebujeme nejvíc. Nezávislé odborné ověření. Protože zatím máme Soňu Pekovou, která tvrdí jedno, studii Slovenské akademie věd, která její závěry zpochybňuje, a novou analýzu, která zase zpochybňuje metodiku studie Slovenské akademie věd. A místo toho, abychom se podívali na samotná data, použité metody a výsledky, mezitím se bavíme o tom, kdo je dezinformátor, kdo je důvěryhodný a komu bylo odebráno znalecké oprávnění. A přesně tady jsme se dostali. Možná by nebylo od věci, kdyby si Tomáš Salaj, Soňa Peková a Petr Kotlár na chvíli přestali vzájemně vysvětlovat, kdo je dezinformátor, kdo je podjatý a kdo má pravdu. A místo toho si společně sedli nad všemi dostupnými analýzami. Ne jako politici, ne jako lidé zastupující jednotlivé tábory, ale jako lidé, kteří chtějí zjistit, co skutečně ukazují data. A třeba by k tomu mohl Tomáš Salaj trochu ubrat ze svého ostrého jazyka. Petr Kotlár by mohl na chvíli nechat stranou kukuřici. A Soňa Peková mimozemšťany. Abychom se mohli soustředit na to podstatné. Jaké vzorky byly zkoumány? Jakými metodami? Co bylo skutečně naměřeno? Kde se jednotlivé analýzy rozcházejí? A na tyhle otázky potřebujeme znát odpověď. Jedno, do kterého tábora patříme. Důležité je, co můžeme ověřit. Mějte se hezky.

0: Jo, vážení posluchači, jsme tady opět v úterý, kdy máme už 18. srpna se Zděndou Sýkorou v pořadu Všeho mírom. A dnes to bude, ještě než pozdravím Zděndu, tak to bude s číslem 16, už 16. pořad, který už tady vysílá Zdenda. A bude to tajemství holografické krve už část 3. A já při této příležitosti zdravím Zděndu. Hezký večer, Zděndo, do Egypta.
1: Ahoj, Pavlíku, já tě taky zdravím, rád tě vidím a rád také vidím nebo slyším posluchače, které nevidím, takže všechny jsem chtěl také pozdravit. Ano, jsem zpátky v Egyptě a jak se tak dívám, tak číslo 16, tak to už budu v podstatě za měsíc plnolety ve vašem rádiu.
0: No, to budeš, no.
1: 18 se blíží, budu plnolety.
0: Budeš plnoletý.
1: 18, no. 18 díl, no.
0: Ano, už budeš plnoletý.
1: No. Samozřejmě na Jardu Chvatala jako Matuzalema nemám šanci, pochopitelně, ale to už se blíží k Matuzalemu pomalu, takže už překonal víc jak tu polovinu, takže.
0: To nevím, jestli se blíží k 400 nebo 500, ale je tam 380 nebo 488, teď nevím, kdo tam byl, asi 388, nevím, uvidíme, nebo 488, ty jo, nevím, to je jedno, u tebe to máme, kolik jsem to říkal, 14? 16, takže
1: 16.
0: Trochu to doženeš možná někdy, ale tímto tempem ne, když on přibývá dvakrát tolik než ty. No?
1: No jo, no, tak alespoň, ale mám tam aspoň nějaké další čárečky, když jsme byli spolu, takže jako alespoň, tak, alespoň takhle, když tam aspoň tam něco je.
0: Dobře, takže Zděndo, já nevím, co na začátek říci, jestli něco máš nového, co se třeba děje ve světě, co má souvislost s tímto, ale asi těžko něco má souvislost a možná, že zase hrozně moc má souvislost, nevím, s tím naším tématem, tajemství holografické krve, ale je to na tobě, ty to všechno hezky pěkně umíš vysvětlit, takže je to na tobě, jestli chceš něco říci nebo ne.
1: No, jenom teda jako mikrofon funguje samozřejmě, je to všechno v pohodě. Já jsem se chtěl omluvit ještě tady za to poslední, ještě posluchačům jednou. Já věřím, že už všechno bude v pořádku a že od začátku nás tady uslyší, že všechno bude OK. Takže děkujeme za pochopení a za trpělivost, kterou s námi máte. A co se týče, protože to byla taky částečně moje vina, já jsem tam něco Pavlíkovi říkal, on vypnul mikrofon a pak na to zapomněl, takže to nebyla jenom vina jako Pavlíka, jo, takže to beru tady i na sebe.
0: Neřeš to, prosím, takže, to jako, kdo to nepochopí, tak stane se, takže, říkám, jako vždy, jo, když to někdo říká, že se to stává pravidlem a všechno, jejich věc samozřejmě, kdyby věděli, co já tady všechno musím v té chvilku najednou dělat a že na to v české televizi a někde, kde platí milionkrát tolik, tak je jich tam 20 až 30 na směně, každý se stará o něco jiného. Já to dělám úplně sám, včetně jakési moderace, která probíhá akorát na začátku a na konci. Takže ne, to je prostě... Tak to je, no, nedá se nic dělat. Tak to se stává prostě. A potom, jo, když nastane nějaká situace, kdy něco nefunguje nebo něco a prostě nastane situace, kdy já tady to musím fungovat trochu jinak, než na co jsem zvyklý, ano, tak se stane, že prostě nedá se nic dělat, občas to není slyšet, ale zase tak moc se nestalo. A věřím, že rozumní a slušní lidi jsou schopní to jaksi pochopit.
1: Tak jo, takže já poprosím posluchače, jestli chcou samozřejmě zavolat, tak ano, mohou zavolat ke konci pořadu. Takže Pavlíku, jestli chceš, můžeš říct telefonní číslo, na které mohou volat posluchače, ale chci poprosit, volejte na konci pořadu, protože teďka začneme právě s tímto třetím dílem tajemství holografické krve. A také jsem chtěl všechny posluchače velice poprosit, když budete volat, tak se prosím vás nejlépe ptejte tedy. Já bych byl velice rád, aby se tady dával prostor skutečně posluchačům, kteří se chtějí na něco zeptat. Takže za to budu moc rád.
0: Dobře, takže číslo do vysílání, já ho potom ještě zopakuju, protože jsme se dohodli, že pokud budete chtít volat, tak až poslední části pořadu, to znamená od 8:30 do, řekněme, 3:15, nebo tak nějak, aby bylo čas na odpovědi. Takže připravte si to vždy, když tak, jednak budete vědět, o čem bude řeč, abyste na to mohli reagovat a ptát se případně. No a takže číslo 608 12 14 19, vy, kteří se díváte na TV a mrkněte se na TV, protože tam bude mnoho obrázků, tak ho vidíte, ty, kteří to jenom poslouchají, tak ještě jednou zopakuju 608 12 14 19. Jak se dostanete na živé vysílání, to jistě všichni víte, pokud ne a chtěli byste, posloucháte a chtěli byste se dívat, zajděte si na naše stránky www.svobodny-vysilac.cz a tam uprostřed nahoře v tom sloupci, kde začíná ten sloupec prostřední, tak tam je, myslím, vysílání TV pořadu některých nebo některých pořadů TV. No a na to, když kliknete, tak by se vám to mělo odevřít. Jo? Takže v pohodě. No, to je asi všechno. To je asi všechno, Zděndo, je to na tobě.
1: Takže fajn, takže já jsem chtěl ještě poděkovat všem posluchačům za všechny pěkné komentáře, co jste mi tam napsali. Já si toho nesmírně vážím a jsem moc rád, že vlastně si posluchači také uvědomují, že vlastně ty moje pořady jsou trošku jiné, než vlastně v tom klasickém českém éteru, že protože já se skutečně snažím dávat témata, o kterých se teda moc nemluví. takže jsem za to moc rád, že si toho posluchači všimli a věřím, že i ty další témata, že vždycky budu vybírat nějaké takové, o kterých se hodně nemluví teda.
0: Tak. Ještě tady vidím nějakou připomínku. Jsme se zmínili o tom CERNu, tak jestli náhodou něco si nechceš nastudovat okolo CERNu. Ono to velmi, velmi utichlo, jo, ten CERN, takže docela by mě zajímalo, proč. Taky.
1: Zvážím to, díky Pavle, já jsem tam byl v komentářích, nevím, jestli si komentáře četl, tam byla zmínka o jednou nebo dvou pořadech, které vlastně na toto téma hovořili, takže já osobně bych se chtěl, já bych se chtěl zaměřit na pořady nebo na věci, o kterých se tedy moc nemluví, takže uvidíme. Jo, možná, že některé věci s tím budou souviset.
0: Ono se o tom CERNu právě už hodně dlouho nemluví teď, jo, což je velice zvláštní, protože jeden čas se o tom mluvilo pořád a teď už nějakých 5 let o tom nikdo nemluví.
1: Já co můžu říct takového zajímavého, tak je to, že když jsem byl tedy ve Spojených státech v Gaji, tak tam jsme se bavili s těmi jednotlivými řečníky a minul jsem Steva Spielberga, který tam vlastně byl. Já jsem přiletěl, on odlítal už několik dnů předtím. Jestli jsem to teda správně pochopil, protože se vlastně připravuje nový film a právě Spielberg to všechny tyhle ty věci, které se právě týkají mimozemských civilizací, tak to vlastně všechno nějakým způsobem potřeboval poradenství v této oblasti, takže promiňte, takže osobně si myslím, že co se asi to vypadá to, že se skutečně v nejbližší době nebo v nejbližším roce nebo několika letech se něco určitě zajímavého připravuje nějaké, řekněme, odhalení. Takže to jsou možná takové novinky, které si myslím, že nás jako planetu Zemi můžou potkat v nejbližší době. Pavlíku, já tě neslyším.
0: Já jsem si vypnul mikrofon, to říká moment, aby bylo vidět. Když mluvíš o tom odhalení, v poslední době, jak je to dlouho, půl roku, možná, že ani ne, tak došlo k nějakým odtajněným materiálům v Americe, že toho bylo docela dost, ovšem ne úplně všechno, ale bylo toho prý docela dost, což by bylo taky zajímavé. Jsou toho štosy prej, takže se v tom těžko člověk orientuje. ale ty jsi takový dobrý badatel, možná, že by si o tom něco mohl udělat taky pořád, ale to je asi hodně práce.
1: No tak, by to bylo. Je to, já jsem předpokládal, je to spíš jako, tady tím se zabýval přece Jarda Chvátal tolik let a já teda nevím, proč o tom tady nemluvil na toto téma ve svých pořadech, protože mluvil samozřejmě o jiných věcech. Možná, že Jarda něco připravuje. Já to můžu ze své strany osobně k tomu říct, tak tady se na této tematice a ty dokumenty, které byly zveřejněné, které prezident Trump zveřejnil a které byly zveřejněny, tak v podstatě já si myslím, že to je jenom taková jakoby asi předkapela, bych to nazval, taková předkapela, nebo je to, co se určitě připravuje, předpokládám teda v nejbližší době. Nicméně já bych to, co přemýšlím, co bych mohl pro posluchače udělat, když tak mi to napište do komentářů, jestli by vás to zajímalo, tak je to všeho míru a už jsem tady mluvil o spoustu různých věcech, ale v oblasti ufologie jsem tady nemluvil, tak možná, že kdybyste měli zájem, tak bych mohl udělat něco na téma právě věci, které se týkají portálu. Protože tahle problematika těch portálů si myslím, že by mohla být zajímavá právě v kontextu chronálních portálů, které se týkají, protože těch typů portálů je samozřejmě několik různých druhů. Já se přiznám, že jsem nesledoval všechny pořady v celé historii svobodného vysílače, jestli možná ty si vzpomeneš, Pavle, jestli někdo na toto téma mluvil, na téma těchto chronálních portálů, protože já se přiznám, že jsem osobně viděl na vlastní oči chronální portál, který se otevírá. A teď otázka na nebi, nebylo to, protože jsou i portály, které se otevírají na zemi. Mm-hmm. A například to, co je zajímavé, měl jsem možnost mluvit s jednou ve Spojených státech, s jednou paní, která je z Ruska a která v podstatě která byla na expedici před několika lety a na Sibiři, kdy vlastně 3 dny šli pěšky nebo na koních, putovali úplně do hluboké Sibiře, kde v podstatě dorazili k portálu, který prochází do podzemní civilizace Čud. Takže nevím, jestli asi to je, nepředpokládám, že by Jarda tady o těchto podzemních civilizacích, o té nevím, možná, že se tomu zmiňoval. Já jsem si toho nevšiml o podzemní civilizaci Čud, tak to je velice zajímavé téma, protože tato podzemní civilizace Čud, to je civilizace, která je právě stará kolem, vlastně protože hyperborejská civilizace, začátek hyperborejské civilizace asi 240 tisíc let před naším letopočtem, cirka 240 tisíc let, kdy vlastně potom, když došlo ke kataklizmu později, tak vlastně hyperborejská civilizace se vlastně od severu migrovala různými způsoby přes Řecko, Egypt, Černé moře, Altaj a tyhle ty oblasti, potom do Spojených států, do Ameriky tedy. A jedna část vlastně hyperborejské civilizace se rozhodla, že v podstatě migrovat nebude a že se vlastně přesunula do podzemních oblastí, do podzemí, kde vlastně už byly vlastně celé ty podzemní podmínky, byly veškeré tyhle obrovské tunely a ty podmínky pro život vlastně v tom podzemí byly připraveny. Takže tohle si myslím, že je velice zajímavé a právě oni, když přišli k tomu portálu na Sibiři, tak vlastně očekávali, že se jim ten portál otevře, ale vzhledem k tomu, že polovina lidí nebyla na to duchovně připravena, tak se ten portál samozřejmě blízkal modrými barvami, vypadalo to, že se otevřel, ale nakonec se prostě neotevřel, protože ti lidé ještě na to nebyli duchovně připraveni. Nicméně, takže tyhle ty typy jsou různé typy těchto portálů, takže myslím si, že to by bylo třeba taky zajímavé téma. Takže napište mi do komentářů, jestli by vás tahle ta oblast zajímala a já bych mohl samozřejmě o tom popovídat. Samozřejmě já nebudu čerpat z literatury paní Blavatské, to je prostě dost taková jakoby známá věc, že se většinou, nebo hodně lidí začíná čerpat tady od těchto civilizací, od paní Blavatské. Je více jak 300 letý výzkum, a více jak 300 letý výzkum, ať už je to v ruštině, ve španělštině, v angličtině, ve francouzštině, o právě těchto starobylých civilizacích, takže to, akorát to samozřejmě současná věda, akorát se nikdo o tom moc nemluví, takže těch výzkumů jsou stovky a stovky, akorát je třeba prostě probádat tyto archivy, aby člověk vlastně potom pochopil, nebo aby prostě chápal tyhle ty jednotlivé průkazné materiály a důkazy, které prostě máme. Takže takhle.
0: Já jenom se zeptám, mluvíš o chronálních portálech, předpokládám, jsou to časové, česky řečeno, ano?
1: Ano, časové, ano, časové portály, to je jedna věc. A tyhle ty portály, já už jsem to částečně možná tady zmiňoval, ty se otevírají, buď jsou vytvářeny umělým způsobem, anebo jsou vytvářeny už na základě působení různých kosmických elektromagnetických sil, a to můžete pozorovat podle měsíčního kalendáře, podle lunárního kalendáře. Jo? Když se podíváte i na církevní svátky, protože vlastně církevní svátky to jsou vlastně přepsané slovanské svátky, když to takhle vezmu těch jednotlivých, řekněme, světců, tak vlastně když pozorujete, nebo i když se podíváte na lunární kalendář, tak vlastně během těchto svátků se na různých místech právě, nejenom na Sibiři, na různých vlastně energetických místech se právě tyto portály právě otevírají. A je velice zajímavé, že taková tak energetická místa, třeba já můžu říct jedno takové zajímavé místo na Morávce, takové, když vlastně tam je takový penzion Morávka, když vlastně je to u přehrady, oni jedete autem, tak vlastně když máte přehradu, tak po levé straně se jede nahoru a tam je takový penzion, který už tam stojí, já si ještě pamatuju, jak jsem tam s rodiči jezdil, tak tam od toho penzionu, když jdete, jakoby, když vyjdete z toho penzionu Morávka, jdete směrem nahoru, po, myslím, tam je jedna značka, tak tam nahoře dokový hluboký les vlevo, po levé straně, to si myslím, že když použijete virguly nebo jiné prostředky, tak právě vlastně v tyto jednotlivé časová období, tak se vám vlastně může stát, že můžete narazit třeba i na takovýto portál. Mm-hmm. A těch samozřejmě míst je energetických samozřejmě víc.
0: Dobře, já bych to tu nabídku jakousi, kterou si učinil, bych uzavřel, ano.
1: Ano, vyjádřete, ano. Takže pojďme.
0: Vyjádřete se k tomu potom v pořadu na chatu, teda v tom na chatu se vyjádřete. Na YouTube mm-hmm. třeba, ano, přesně tak. A uvidíme, co z Děnda potom.
1: A nebo Odyssey.
0: Ne, no, nebo Odyssey. Tak, toť vše od nás a jedeme do toho. Já tam pustím první slide.
1: Takže jdeme na to.
0: Si, jo?
1: Takže jdeme na to.
0: Tento, ano, si chce určitě.
1: Jo, díky. Takže když začnu hovořit na téma, vlastně dneska budeme hovořit na téma holografické krve a já budu, dneska to ten díl bude takový praktický, protože já bych chtěl vás provést snímky z Dark Field mikroskopu, kde vlastně vám ukážu jednotlivé holografické obrazce, kde vlastně budeme moci s vámi vlastně budeme pozorovat jednotlivé vlastně obrazce, které vlastně se otiskly v té krvi. Takže vlastně dneska budeme mít tu část, kdy se podíváme přímo na jednotlivou, řekněme, informační banku právě doktoru Bigelsenu, protože vlastně doktor Bigelsen již zemřel, ale jeho dva bratři pokračují v této práci, jak jsem říkal minule, oni mají více jak 100 000 vzorků a mají s tím tedy dost velkou zkušenost a já jsem tedy použil jejich snímky pro tu dnešní prezentaci z mikroskopu a budu samozřejmě na téma těchto jednotlivých snímků hovořit a budu těch snímků bude asi 16, doufám, že probereme všechny, budu vám ukazovat, řekněme, právě tyhle ty fyzikální a kvantové základy materializace těch krevních hologramů, těch symplastů, kdy vám budu ukazovat plíce, mozek dítěte, budu ukazovat oblasti například do tasemnici, zlomenou ruku, poranění nohy, zubní implantáty, zraněné koleno, budu hovořit také o problematice vazektomie u jednoho pacienta, a dalších velice zajímavých věcí. Takže pojďme rovnou přímo tedy k té dané věci, protože já dneště poprosím ten první snímek, tak bych chtěl samozřejmě říci, že vlastně lidské tělo je komplexní, elektrodynamický a samoorganizující se symbiotický systém. Jo? A v něm vlastně nemůžeme v něm oddělit vědomí a emoce od té fyzické formy. A krev, jakožto vlastně tekutý biologický terén, ona funguje jako vysoce citlivé elektromagnetické zrcadlo našeho celého organismu. A když vlastně krev opustí tělo, když vlastně a ty její vlastně to její vnitřní energetické pole se začne transformovat vlastně pod vlivem změny teploty, tlaku a elektrického potenciálu, tak vlastně na tom podložním sklíčku dochází vlastně k jevu, právě zvanému ta materializace. A ta fyzikální podstata tohoto jevu vlastně spočívá v optické holografii. A každý vlastně poškozený nebo oslabený orgán v těle mění vlastně svou přirozenou elektromagnetickou frekvenci a vytváří interferenční neboli rušivé pole. A toto pole se vlastně střetává se stabilním referenčním zdrojem, tedy s tím kontinuálním biologickým šumem. Jo? A tady jde vlastně o frekvenci od 8 do 10 Hz, který vlastně protéká cévními stěnami a mezibuněčnými prostory podél právě akupunkturních drah, jak vlastně vědecky popsal, jsem již zmiňoval švédského radiologa profesora doktora Björna Norderströma. A setkání právě tohoto referenčního šumu s disharmonickou frekvencí toho poškozeného orgánu vytvoří interferenční vzorec. Ano. A vlastně krev nesoucí miliardy elektricky nabitých somatidů, já jsem je také, jsou někteří autoři nazývají biony nebo mikrozimasy, tak tento vzorec vlastně absorbuje vlastně jako citlivá fotografická deska. A vlastně na tom skličku se pak vlastně tento vzorec vysráží do trojrozměrných krystalických struktur, které se nazývají právě symplasty. A které vlastně s naprostou přesností kopírují reálné tvary našich vnitřních orgánů, jizev, zlomenin nebo dokonce našich emocí. Takže když se podíváme na první snímek, Pavlíku, prosím tě. Tak tady jako tenhle ten snímek, ten první snímek s pod tím mikroskopem, tak to je velice zajímavé, protože vlastně tento symplast pod tím dark field mikroskopem, když se podíváte, tak on zobrazuje takový masivní trojrozměrný krystalický útvar s charakteristickými vlastně rysy, který vlastně do, řekněme, nejmenších detailů kopíruje anatomický profil lidské plíce. A okraje toho symplastu jsou velice ostře ohraničené a jeho vlastně ta vnitřní struktura, tak ona vykazuje takovou, vy si všimněte, takovou vysoce specifickou porézní až takovou houbovitou texturu. Ano. A ona vlastně velice věrně napodobuje plícní sklípky, jo, alveoly. Myslím teda, že se to říká alveoly. A rozhodujícím vlastně vizuálním znakem tohoto konkrétního vlastně snímku, na kterého se díváte, tak je vlastně, vidíte tu červenou barevnou odchylku, jo, která vlastně prochází vlastně tím středem té krystalické mřížky. Jo? A v té těsné blízkosti toho plicního symplastu se vlastně v krevní plazmě nachází takový drobný fazolovitý vzduchový ohraničený prostor, který však vlastně nesouvisí s tou patologií tkáně, protože on představuje pouze takovou mechanickou vzduchovou kapsu. A když se vlastně na to podíváme z pohledu tedy toho klinického pozadí a vlastně toho daného pacienta, no tak vlastně to je velice zajímavé, protože tento biogram patří samotnému Adamu Bigelsonovi, tedy synovi doktora Bigelsona, když vlastně dospíval. A tady to je velice zajímavý příběh, protože Adam se účastnil od rutinního odběru krve, když byl na klinice svého otce, a doktor Harvey Bigelson, tedy jeho otec, prostě vzal prostě ten jeho vzorek krve z prstu. A bylo velice zajímavé, že on strašně hodně kašlal. A On totiž prostě tajně kouřil. No a vlastně, a to se samozřejmě snažil prostě před svým otcem zatajit, skrýt to. No ale jak doktor Bigelsen vlastně zaostřil vlastně mikroskop na jeho čerstvou kapku krve, tak okamžitě na obrazovce spatřil tento masivní symplast, který vidíte na obrazovce a prostě symplast plíce a jasně vlastně s červeným popáleným zabarvením, no tak samozřejmě okamžitě jako otec konfrontoval svého syna Adama jako slovy, no takže ty kouříš, že jo? No a tady se odhalila okamžitá pravda, kdy pochopitelně Adam, tedy syn doktora Harveyho Biglesona, přiznal, no, že ano, kouří. Jo? Takže to je taková velice taková zajímavostka hned na začátek našeho pořadu. A když se na to podíváme vlastně z pohledu biologického a psychosomatické interpretace, no tak vlastně z hlediska kvantové biologie, tak vlastně představuje to červené zbarvení plicního symplastu přímý energetický otisk aktivně popálené a chemicky podražděné tkáně. A pochopitelně cigarety a uvolněné toxiny fungují jako ten finální patogenní agent, který vstupuje do již oslabeného a stagnujícího terénu. My jsme se už o tom terénu bavili, já už jsem to vysvětloval, ten rozdíl mezi klasickým pohledem terénu Bechampa a tím klasickým pohledem Louis Pastera. O tom už se zmiňovat nebudu, to už nechci opakovat, když posluchači jste neviděli ten pořad, doporučuji, podívejte se na ty dva předešlé pořady, kde to vysvětluje, kde o tom mluvím. No a vlastně lidské tělo vlastně ukládá v sobě taky emoce, smutku, žalu, nevyplakaných slz a tak dále. A pokud vlastně člověk své emoce potlačuje a buduje kolem hrudníku svalové pancéřování, o kterém jsem už mluvil, no tak omezuje to jeho dýchání a vlastně ten přísun kyslíku je mnohem menší. Proto vlastně otázka k přísunu kyslíku a vůbec dýchání v různých samozřejmě i náboženských tradicích hraje velmi důležitou roli v kontextu celého organismu a v kontextu potom i vědomí. No a v tom plicním terénu vlastně vzniká hluboká energetická stagnace. A ten plicní symplast se vlastně pod mikroskopem vlastně stává tmavým, nepropustným a on začíná krystalizovat, což tedy samozřejmě ukazuje na to, že ta životní síla a vědomí tkání prostě jakoby nedochází k tomu volnému protékání jako takovému. A jestli tě tedy, Pavlíku, můžu poprosit o další snímek, ano. Tak a teď prosím tě, Pavlíku, co si myslíš, že to může být? Tě zapojím. Co si myslíš, že by to mohlo znamenat tady ten snímek?
0: Já trošku využiju nápovědu a řeknu atrofovaný mozek dítěte.
1: No, tak jako ty jsi to použil, jo. Dobře, tak si, ty jsi chytrej, protože já to tam mám na tom fajlu, co jsem ti poslal na tom. No nicméně, když se podíváte na ten obrázek, tak pro některým lidem to připomíná zadeček, jako dvě půlky zadečku, vidíte to tam, jo, jako tak jako jo, na tom dole, jo, takové, že to připomíná. Promiňte, že to tak trošku některým připadá, ale máš pravdu, je to mozek dítěte a vlastně tady to je velice zajímavé, protože tento symplast, on představuje, já se omlouvám, já se ještě napiju, já si tady dám vodu, protože vlastně ten symplast představuje skutečně velice zajímavou, fascinující, byť i tragickou věc. Protože tento krystalický obraz, jo, který vlastně pod mikroskopem v tom tmavém poli, vlastně on kopíruje jako anatomický tvar lidského mozku s jeho hemisférami a ryhováním. Tak když se vlastně na mě pozorně podíváte, tak vlastně okamžitě vlastně uvidíte takovou závažnou strukturální anomálii. A ta celá jedna vlastně velká část té mozkové tkáně v tom symplastu vlastně jakoby chyběla, jo, když se podíváte vlevo. Ona tam jako chybí, jo. A je prostě prázdná, jo, prostě není tam. A vlastně tato jakoby absence strukturální, tak ona ostře kontrastuje právě se zdravými a zaoblenými liniemi klasického mozku. No a ten celkový obraz vlastně doplňují, vlastně když se podíváte potom ty tmavá ložiska a krystalické sedimenty, které obklupují vlastně ten poškozený biogram. No a ten vzorek patřil dospívajícímu chlapci, jehož matka vlastně byla během těhotenství na Blízkém východě vystavena přímému zásahu vojenskou plynovou bombou. A chlapec se vlastně narodil s těžkým vývojovým postižením. Ta velká část jeho mozkové tkáně byla atrofovaná a klinicky mrtvá. A vlastně chlapec nemluvil, vykazoval vlastně nekoordinovanou chůzi, která vlastně byla, řekněme, trošku podobná syndromu šílených kráv, jestli se ještě vzpomínáte, to už je strašně dávno, ale myslím si, že mnozí z nás si na tu dobu těch šílených kráv určitě vzpomínáte. Tak vlastně tento chlapec trpěl těžkou mentální retardací a záchvaty nekontrolované agresivity. A tady je velice zajímavé, že Josh Bigelson, tedy bratr Adama, s tímto chlapcem pracoval na klinice, kde mu v rámci biologické terapie podávali speciální perorální, tedy ústně, to znamená, že se to dá pít, o vepřové kmenové buňky, jo, k regeneraci nervového systému. A toto je velice zajímavé, protože v podstatě ta úžasná práce, kterou dělá Adam a Josh Bigelson, tedy už po smrti svého otce, tak vlastně oni nejenom jakoby mají těch 100 000 vzorků a zkoumají to, ale pochopitelně léčí ty jednotlivé pacienty na základě tady této diagnostiky. A po vlastně vypití, tento chlapec po vypití právě této pitné dávky těch vepřových kmenových buněk, kterou vypil právě k regeneraci toho nervového systému, tak vlastně po té terapii došlo k tomu, že chlapec se výrazně sklidnil a poprvé v životě vědomě objal toho doktora Joshe Bigglesena a normálně začal srozumitelně mluvit a uzdravil se. Jo? Takže to je prostě fascinující věc, nicméně samozřejmě nemůžeme přikládat tedy tomuto pitnému roztoku vepřových kmenových buněk nějakou zázračnou moc, že to působí na všechno a pro všechny. Nicméně je to skutečně jakoby lékařsky zdokumentovaná věc. No a z toho pohledu biologického a psychosomatického té interpretace, no tak to, co vidíme tady, ten atrofovaný krevní symplas v tomto případě vlastně zrcadlí prenatální strukturální zničení právě té nervové tkáně, která byla způsobená právě tím chemickým toxinem z toho bojového plynu. Jo. A tento toxin právě zdevastoval ten biologický terén, jo, toho vyvíjejícího se plodu a zablokoval vlastně ten normální somatidový cyklus, který je nezbytný pro zdravou buněčnou mitózu a růst tkání. Jo. Takže vlastně tady můžeme vidět přesně jakoby v přímém přenosu tady tuhletu situaci a i otázku toho prostě této interpretace. Jo. Takže vlastně a aplikace těchto kmenových buněk prostě dodala tělu tomu dítěti, tomu chlapci potřebné biofyzikální frekvence a suroviny, protože tam pochopitelně v rámci té tekutiny tam šlo samozřejmě i o otázku těch jednotlivých frekvencí, které byly v těch buňkách a umožnilo to vlastně tomu systému vlastně nastartovat proces, řekněme proces, nevím, jestli to můžu nazvat proces neuroplasticity, ale došlo k tomu, že vlastně došlo k znovu vybudování té zničené nervové dráhy, kterou byl vlastně ten plod poškozen na ten chlapec, když se narodil. Takže tady vidíme skutečně velice zajímavý, fascinující příklad. No a když se přesuneme tedy na obrázek 3, Pavlíku, tak tady je taky velice zajímavý příběh. Je to velice zajímavá věc, tady tento interpretace tady tohoto symplastu. Tak interpretace je vlastně krvácení do mozku po pádu na ledě. A já vlastně to vysvětlím, že tento vlastně symplast se vyznačuje z pohledu té interpretace doktoru Bigelsonových jasnou anatomickou učitelnosti, která okamžitě vlastně ukazuje, a to můžete vidět i vy, nebo to můžete vidět, každý z nás můžeme vidět, že vlastně pod tím mikroskopem se zhmotňuje, řekněme, dokonalý, takový bych řekl, boční profil silueta lidské hlavy a lebky. Jo. A když se na to tak podíváte, že jo, když se na to podíváme, to si myslím, že je vidět jasným způsobem. A vlastně na to vlastně plynule navazuje ta linie krční páteře stoupající vlastně k týlu, jo, tak jak to vidíte, jo, tam po té levé straně. A v oblasti vlastně samotné lebeční klenby je vlastně viditelná taková ta dramatická anomálie, ta krystalická struktura, která je vlastně jakoby mechanicky narušena a ona vykazuje známky jakoby drcení a jakoby je přerušena prostě tou tmavou, nepropustnou trhlinou, která vlastně signalizuje jakoby to závažné narušení celistvosti tkání a vůbec toku energie. Jo? No a když se vlastně podíváme na toho pacienta, tedy na to klinické pozadí a toho pacienta, o kterého tady jde, tak tady se jedná vlastně o jeden z nejvýznamnějších případů záchrany lidského života v celém životě vlastně Bigelsonových, bratrů Bigelsonových, jo, a rodiny Bigelsonu. Protože tady jde o blízkou rodinu přítelkyni Bigelsonových, která nešťastně upadla prostě při rekreačním bruslení na ledě a utrpěla velice silný úder do hlavy. No a tak ona šla do nemocnice, jo, lékaři prostě, lékaři konstatovali, že nenašli žádnou patologii a propustili domů jako zcela zdravou. Takže si představte, že ve Spojených státech mají přístroje za miliony dolarů, oni se na ní podívali a řekli, no, jste zdravá, můžete jít domů, jo. No ale tady ta přetrvající nevolnost, jo, a ty problémy, které měla, tak vlastně

urgentnímu neurochirurgickému zákroku, který vlastně jí zachránil život. Takže vlastně to je jeden z takových, řekněme, až mě mráz po zádech a po kůži jde, jako z toho, jakým způsobem vlastně skvělou práci dělají doktoři Bigelsonovi a vlastně tímto způsobem zachránili život vlastně této dívce nebo paní. Jo? A z toho, když se zase na to podíváme z toho biologického a psychosomatického hlediska, no tak tady vidíme jasně, že tento případ demonstruje jasnou převahu té krevní prediagnostiky nad těmi statistickými nemocničními přístroji, jo, za ty miliony dolarů, o kterých jsem prostě mluvil, jo. Prostě ona spadla na ledě, jo, byl tam jasný kolaps těch jemných cév a krvácení, což vlastně v těle vytvořilo právě masivní mechanické elektromagnetické interferenční pole. A toto elektromagnetické interferenční pole, to poškozené ložisko vlastně začalo vyzařovat právě tuto disonantní frekvenci, které právě, když jsem mluvil vlastně o profesoru Norderströmovi, tak vlastně, protože on o tom hovoří o referenčním elektrickém obvodu, tak vlastně zachytil vlastně, byl zachycen v tomto mikroskopu, jo, a byl vlastně přenesen do toho krevního řečiště. A ta krev vlastně protkána tím vysoce nabitým, tím vlastně byla takhle protkána, tak ona zaznamenala tuto trauma, vlastně jako, řekněme, tekutá fotografická deska. No a samozřejmě po nanesení na to sklíčko, tak ta informace prostě byla vidět, prostě je vidět tak, jak vidíte prostě na té fotografii, jo. A to stmavé zbarvení toho symplastu, tak to je jasný přímý fyzický otisk staré nevstřebané krve a stagnující lymfy v lebeční dutině, jo. Takže to je prostě skutečně prostě fascinující věc. Takže pojďme a dostaňme se k dalšímu, případu, pojďme k snímku 4. Tak, Pavlíku, já se tě už ptát nebudu, protože ty víš, co tam na tom obrázku je, ale řekněme, jedná se tady o mozeček a prodlouženou míchu, to znamená tento vlastně krystalický symplast zobrazuje prostě čistou podlouhlou strukturu, která vlastně pod tmavým polem toho mikroskopu zobrazuje vlastně zadní část lidského mozku v oblasti mozečku a na něj vlastně plynule navazující prodlouženou míchu. A ta vnitřní textura symplastu je vlastně jemná, ona je protkaná mikroskopickými liniemi, připomínajícími vlastně nervová vlákna. A ta vnitřní struktura vlastně, jo, my to vidíme. Jo. A na rozdíl vlastně od těch, řekněme, zánětlivých symplastů, které ještě my se budeme o tom bavit později, já budu ukazovat další fotografie, tak na rozdíl od zánětlivých symplastů tento biogram vlastně nevykazuje známky nějakého barevného spálení. Nevidíme tady, protože samozřejmě uvidíte na těch dalších různých snímcích různé typy, které jsou i různě barevně, mají různé barevné korelace. Tak vlastně tady vlastně v tomto přechodu prodloužené míchy do pateřního kanálu je vlastně patrné zúžení a mechanické napětí té struktury. Jo. A z toho pohledu toho klinického pozadí a toho daného příběhu toho pacienta, no tak ten snímek patřil pacientovi, který utrpěl těžké strukturální zranění hlavy a krční páteře při dopravní nehodě. No a tento pacient vlastně trpěl chronickými bolestmi hlavy, měl závratě a měl poruchy rovnováhy, které vlastně alopatická medicína nedokázala efektivně diagnostikovat ani léčit. No a vlastně při pohledu na jeho krev bylo okamžitě zřejmé, že vlastně mechanický náraz fyzicky poškodil a vyosil lebeční kosti a horní obratle z jejich přirozené osy. No a z toho biologického a psychosomatického pohledu, nebo z pohledu té interpretace, tak ten mozeček a prodloužená mícha,
ta latinsky medulla oblongata, tak vlastně jsou klíčové.

klíčovými neurologickými křižovatkami lidského těla. A z hlediska vlastně kraniální osteopatie, vlastně toto poškození vyvolalo zablokování primárního respiračního mechanismu. To znamená, šlo o tedy o rytmické pulzování mozkomíšního mozku, které vyživuje mozek a čistí tkáně. A vlastně svalové stažení a strukturální napětí v té krční oblasti jako vlastně stlačilo kapiláry a lymfatické cesty, což vlastně vedlo k lokální stagnaci těch energetických polí, jo, které nemohly proudit. Jo. A vlastně krev, toto traumatické zablokování okamžitě vlastně, ona to, ta krev okamžitě promítla na to skličko vlastně v podobě toho zúženého symplastu té míchy. Jo. Takže vlastně ty nervové symplasty vlastně pod mikroskopem charakteristicky vypadají jako takové trubice takového, to když se tam podívat, takové trubice z roztřepanými okraji, jo. Takže tohle to je, a to zelené zabarvení, které u toho pacienta v krční oblasti je, tak se objevilo vlastně s přímým důkazem vlastně toho hlubokého metabolického a buněčného stresu v té jeho centrální nervové soustavě jako takové. Tak a teď se podíváme na další snímek, Pavlíku. Tak. A teď tady máme zase jiné zajímavé barvičky. Tak tady je, prosím vás, velice zajímavá věc. Tady, když se podíváte, tak tady vidíte mozek pacienta, který je na velké množství farmaceutických léků. Jo. Toto je velice zajímavá věc a je to i vlastně částečně takové dost dobré poučení, protože vlastně tento symplast mozku, on ukazuje extrémní míru strukturální degradace a deformace, tedy podle interpretace samozřejmě doktoru Bigelsonových, která ho vlastně činí jedním z nejtemnějších snímků právě v té databázi Bigelsonu. A proč? No protože vlastně místo čistých anatomických linií tak pozorujeme takovou chaotickou, nevzhlednou krystalickou hmotu, jo, s nepravidelnými okraji. A ten symplast je vlastně prostoupen takovými různými, jo, jakoby i ložisky stagnace, jo. A on vlastně vykazuje jasné toxické, nepřirozeně zářivé barevné odchylky. A ta vnitřní struktura, ona vlastně je uzavřená a jakoby je nepropustná, jo. Bez jakýchkoliv vlastně známek zdravé porozity, jo. Ta poreznost tam chybí, jo. No a vlastně tento biogram patří, tento symplast patří ženě, která sama působila jako terapeutka v oblasti alternativní péče. A v minulosti jí byla konvenčními psychiatry diagnostikována schizofrenie, načež byla vlastně medikována masivními dávkami těžkých psychiatrických léků, neuroleptik a chemických farmaceutik. A vlastně tyto léky sice potlačily její vnější psychické symptomy, ale zcela paralyzovaly její vlastně nervový systém a zdevastovaly biologický terén. A poté vlastně, co prošla na Bigelsonově klinice kompletní detoxikací od farmakologických léků, uvolněním svalého pancíře a strukturálním osteopatickým ošetřením, tak se jí vlastně krev zcela vyčistila, symplast zmizel a žena dnes žije plnohodnotným životem bez psychiatrické medikace. A samozřejmě z pohledu té biologické a psychosomatické interpretace vlastně tak tento snímek je jasné vizuální momentum toho vlastně, co doktor Bigel se nazývá toxickým zanesením terénu chemickými jedy. A alopatická psychofarmaka jsou cizorodé syntetické substance, které tělo nedokáže přirozeně metabolizovat ani vlastně vyloučit. Jo? A tyto chemikálie impregnují buňky, mění pH plazmy a nutí vlastně somatidy pleomorficky mutovat do vysokovalentních patogenních forem. Já jsem toto vysvětloval předminule vlastně v tom prvním dílu, kdy jsem vlastně, nebo i myslím v tom druhém, teď si nevzpomínám, kde jsem vlastně jasně hovořil o těch rozdílech, které tady jsou. Ano. A vlastně solidní
nepropustná vlastně textura symplastu mozku tady na tomto snímku dokazuje, že vlastně tkáň je energeticky zcela uzavřena. A vlastně tělo v podstatě vypnulo vědomí v daném orgánu, aby ho chránilo před dalším chemickým bombardováním. Jo? A teprve vlastně pročištěním terénu, tak jako když si to vezmete, když jsem dával ten příklad s akvariem v tom prvním dílu, ano, jo, tak vlastně, když se vyčistí ten terén, vyčistí se to akvárium pro ty rybičky, aby tam mohly super plavat, aby bylo všechno v pohodě, no tak vlastně došlo k obnovení toku té energie, ty rybičky začaly, jakoby v uvozovkách rybičky začaly dýchat, jo, obnovil se tok energie a umožnilo to vlastně somatidům regredovat zpět do jejich zdravé formy, což tedy vedlo k úplnému rozpadu a rozpuštění tohoto patologického krystalického obrazu. A já jsem chtěl tady říct, já jsem to zapomněl říct na začátku pořadu, tak jak to říkám v těch prvních dvou dílech, samozřejmě tyhle ty informace, které tady předkládám, tak to je všechno oblast alternativní medicíny, byť to jsou samozřejmě doktoři Bigelsonové, jsou Adam a Josh a zemřeli Harvey, doktor Bigelson, jsou samozřejmě kvalifikovaní, vystudovaní lékaři, nicméně jejich výzkum a všechny tyhle ty věci lékařská západní věda neuznává. Tím pádem samozřejmě, když je to samozřejmě i na vaši zodpovědnost, jakým způsobem vy tyto informace přijmete, protože i ty veškeré věci tady popisuji, tak samozřejmě, jestli máte nějaké problémy, pochopitelně kontaktujte svého lékaře. Jo, já vám to tady dávám jako informaci o alternativě, o možnosti, které jsou a které existují, o výzkumu právě alternativních lékařů. Takže samozřejmě z té oficiální lékařské vědy tyto věci samozřejmě věda lékařská odmítá. Nicméně je velice zajímavé se na to podívat také z druhé stránky věci, kdy vlastně vidíme, že jsou lékaři v alternativní medicíně, kteří s těmito věcmi pracují. A nejsou to jenom, prosím vás, doktoři Bigelsonové, jsou velice zajímavé nové metodologie, které používají v Moskvě, v Rusku, co se týče vlastně, kdy pomáhají lidem právě v kontextu dalších zajímavých metod, které jsou pochopitelně provázané s touto metodologií, kterou tady popisuji. Takže pojďme se podívat na snímek 6.

0: Pavlíku, nevím, jestli jsi tam usnul, já tě prosím o další snímek. Děkuji. Tak a teďka ten snímek, on tady není vidět celý, nicméně je to takové jakoby, je to takové účko a to je velice zajímavé. Tady, Pavle, vypni si mikrofon, nebo chceš něco říct?
1: Ne, pohodě. Vypni mikrofon.
0: Tady vlastně je ta semnice. A tento vlastně symplast vlastně v kapce té živé krve se projevil vlastně jako dlouhý takový krystalický, hadovitě se kroutící útvar, kolující vlastně v krevní plazmě mezi těmi červenými krvinkami. A on vlastně vizuálně je velmi podobný symplastu tlustého střeva. Avšak vlastně vykazuje jeden naprosto zásadní rozlišovací znak, který vlastně popsala vlastně expertka Silke Friedrich. Na jednom ze svých vlastně konců je vlastně tento krystalický symplast zřetelně a ostře zašpičatělý. Ono to tady není vidět na tom obrázku, jo? Ale on je vlastně takhle ostře zašpičatělý. A tato vlastně zašpičatělá hlavička jasně identifikuje přítomnost parazitární formy, tedy ta semnice nebo hlístice. Takže vlastně symplast je vlastně velmi hustý, nepropustný a vykazuje známky vysokého elektromagnetického náboje. A z pohledu toho klinického pozadí toho daného pacienta, tak snímek vlastně pochází od pacienta, který trpěl vážnými chronickými trávicími potížemi, podvýživou a únavovým syndromem a kožními ekzémy. A pacient vlastně opakovaně podstupoval konvenční antiparazitární léčbu a pomocí toxických léků však parazity se do jeho těla neustále vraceli. No a při vyšetření vlastně krve doktoru Bigelsonových tak okamžitě spatřili vlastně tento symplast, ta semnice, který je vnořený přímo do oblasti toho symplastu tlustého střeva, což tedy samozřejmě, když to pacient viděl, tak byl šokovaný. Ano. No a z toho pohledu interpretace té biologické a psychosomatické, tak vlastně tento na tom obrázku to nám skutečně přináší, bych řekl, takový revoluční pohled na fenomén parazitu v lidském těle. Protože podle principů vlastně pleomorfismu a nové biologie nejsou vlastně parazité vnějšími nepřáteli, kteří nás bezdůvodně napadají. Jsou to vlastně přirození biologičtí uklízeči a rozkladači, kteří jsou přitahováni do překyselého, stagnujícího a toxického terénu plného metabolického odpadu. A Adam Bigelson vlastně používá jasné přirovnání, že on říká vlastně, že pokud uspořádáte doma velkou party, nakoupíte jídlo, alkohol a vlastně a neuklidíte odpadky po té party, no tak samozřejmě se vám můžou do domu dostat šváby, myši a nevím, co ještě jakákoliv jiná havěť. No? No takže vlastně můžete, mravenci, jo, a další věci. Takže vlastně můžete sice, je sice otrávit chemii, ale pokud neodnesete ty odpadky, nebudete mít podlahu, no tak se prostě vrátí zpátky. A vlastně k cestou k vyléčení vlastně proto není jako boj s parazity cytotoxickými jedy, ale radikální změna terénu. To znamená, že musíme jim vzít jejich potravu, vyčistit vnitřní akvárium a změnit pH, na čež vlastně parazité z těla sami přirozeně a bezbolestně odejdou. A teď samozřejmě toto je pochopitelně pohled doktoru Bigelsonu. Já vím, že tady v oblasti parazitů a klinické práce s parazity, zvláště na klinice v Brně, vím, že se touto problematikou lékaři velice podrobně zabývají a jsou na to samozřejmě v ohledu i alternativní medicíny, jsou na to i čínské medicíny, jsou na to trošku částečně různé pohledy. Nicméně já samozřejmě teďka mluvím o tom výzkumu doktoru Bigelsonových, proto to tady zmiňuju. Poprosím další snímek, Pavlíku. Tak. A tohleto je, prosím vás, zlomená ruka. Vlastně tento, tady vlastně, já když se na to podíváte, pro mě to je skutečně velice takový prostě, až bych řekl nejuchvatnější a jeden z takových jasných, čitelných důkazů vlastně v tom, řekněme, když bych to takhle řekl, v tom atlase těch Bigelsů, Bigelsonů, ano, těch lékařů. Protože vlastně pod mikroskopem vlastně v tom tmavém poli, v tom dark fieldu se vlastně uprostřed vlastně červených krvinek zhmotňuje obrovský trojrozměrný krystalický obraz, kde vlastně jasně vidíte, bez jakékoliv pochybnosti, kde vidíte anatomický tvar lidské ruky. Jo, prostě, jo, ruka, jo. Ano, a na tom Simplasu jsou zřetelně patrné, jo, ty jednotlivé prsty, dlaně, jo, a teď si všimněte tam jako ta zápěstní kůstka. A v oblasti vlastně zápěstí vlastně je navíc viditelný, velmi ostrý, jasně definovaný krystalický zlom, jo, když se podíváte s posunem vlastně struktury, který přesně indikuje tu mechanickou frakturu kosti, jo, to znamená to zlomení, jo. Takže vlastně, a ten snímek patřil pacientovi, který jako několik dní před odběrem vlastně utrpěl vážný úraz, jo, krve tedy. A ta ošklivá zlomenina zápěstních kůstek právě a předlokti při pádu. Takže vlastně pacient přišel s rukou vlastně už v sadrovém obvazu a doktor Bigelsen mu vlastně odebral, jo, tu kapku krve, jo, a na zdravé ruce. No a když vlastně ten vzorek zaostřil, tak na obrazovce se objevil tady tento gigantický symplast té zlomené ruky. Takže vlastně tady je jasně vidět, když se podíváte na ten snímek toho mikroskopu, že skutečně to jasně dominuje, jo, jo, takže to je prostě úplně jasným způsobem vidět. No a z pohledu té psychosomatické interpretace a té biologické, tak vlastně tady potom vzniká, řekněme, taková jako základní vědecká otázka o fyzikální podstatě těch symplastů. Jo, protože kapilára na prstu, ze které byla vlastně krev odebrána, měří vlastně v průměru pouhý několik mikronů. Jo, ona je tak úzká, že i vlastně červené krvinky musí vlastně procházet v jedné řadě za sebou. A vlastně tento symplast té ruky je mnohonásobně větší než červená krvinka. Jo, všechno to, co ukazuje, je mnohonásobně, ty symplasty jsou mnohonásobně větší než červená krvinka. A pokud by vlastně fyzicky koloval v krevním oběhu, tak je jasné, že by ucpal cévy, jo, a způsobil smrtelnou embolii. Takže to dokazuje, že vlastně symplasty nejsou pevnými objekty, které kolují v krvi, ale jsou to vlastně čistě energetické, elektromagnetické otisky. Jsou to ty hologramy, ano. Takže vlastně fyzické zranění ruky vytvořilo v těle masivní stresové a napěťové pole, které vlastně se promítlo do té krevní plazmy. A po nanesení vlastně té krvi na té sklíčko, jo, tak vlastně ta nahromaděná energie okamžitě skrystalizovala do fyzické podoby toho symplastu, což se samozřejmě projevilo tím, že vlastně krev vlastně funguje právě jako ten, řekněme, ten, tak jak to vidíme dneska v tomto pořadu, že vlastně krev funguje jako ten univerzální vypravěč a ukazuje vlastně to tekuté, stojaté vlnění, které reaguje na ten stav těla. Takže vlastně to, co my si tady všechno ukazujeme, tak to je jasný poukaz na a otisk všech jednotlivých vibrací, které my máme v těle. Všech jednotlivých energií a vibrací, které se projevují v našem těle. Protože budeme se bavit později také o věcech, které souvisí s našimi emocemi a s traumaty a s dalšími věci, které jsou velmi důležité. Pojďme se pojít na snímek 8. Tak. A tady si myslím, že to se nemusím ani ptát a ani Pavlík nepotřebuje žádnou podporu se podívat na název toho souboru grafického, co jsem mu poslal, protože tady je samozřejmě vidět. Pavlíku, co? Noha.
1: Já jsem něčím překvapit, nějakou blbostí a zrovna tak rychle mi nic nenapadlo.
0: Aha, nenapadlo tě, tak můžu to ještě zopakovat a možná, že něco napadne, ale ještě jednou to zopakuju. Ne, dobře. Takže vlastně myslím si, že každý z nás vidíme tady tu nohu. No a vlastně ten symplast se vlastně pod mikroskopem vlastně v tom tmavém poli zobrazuje právě jako, vidíte to, ten protáhlý, krásně tvarovaný krystalický útvar, který samozřejmě, vidíte to tam i v těch anatomických detailech, když se podíváte, jo, že vlastně kopíruje boční profil lidské nohy, jo, kotník je tam vidět, chodidlo, jo. No a vlastně při tom zkoumání, tak vlastně uvnitř tohoto symplastu jsou takové patrné, jestli se, když se podíváte, takové patrné, jemné, svítící podélné linie, jo, vidíte je tam, jo, které vlastně se táhnou vlastně od oblasti jakoby stehna přes koleno až vlastně k patě, jo, když se na to mrknete. A vlastně tyto linie připomínají taková jakoby svalová vlákna, nervová zakončení a také akupunkturní meridiány, které vyzařují vlastně to elektrické napětí. A okraj vlastně chodidla vykazuje známky zvýšeného krystalického napětí a právě toho tmavšího zabarvení. Takže vlastně, co to je za pacienta? Když se podíváme, Pavlíku, jestli tak si vypni mikrofon, je slyšet, to je tady dýchání a tyhle věci, děkuji ti.
1: Ano, už to udělám.
0: Ale samozřejmě, když se budu něco ptát, tak jako rád tě uslyším opět. A tady vlastně, když se podíváme na to z toho pohledu toho klinického pozadí a toho pacienta, tak vlastně pacient přišel prostě normálně na rutinní prostě konzultaci, jo, říkal, že prostě no je takový chronická únava, cítí chronickou únavu, je takový, jo, prostě normálně klasicky napsal do toho zdravotního dotazníku, že když přijdete k doktorovi, tak tam je dotazník, tak tam prostě psal a on tam vědomě neuvedl žádné fyzické úrazy ani potíže s pohybovým aparátem. A když mu vlastně potom doktor Josh Bigelsen odebral vlastně kapku krve a analyzovali, tak na obrazovce okamžitě se objevil tady to, co vidíte, tento zřetelný boční profil nohy a chodidlo. A doktor Josh vlastně se pacienta zeptal jako na potížen s nohou. Načež vlastně pacient v úžasu přiznal, jo, ano, já trpím vážnými bolestmi paty, patní ostruha. A má poškozené vazy v kotníku a měl poškozené vazy v kotníku po starém sportovním úrazu, na které v dotazníku jednoduše zapomněl. Takže prostě buď vědomě, nebo prostě zapomněl na to, nenapsal to tam a přesto vlastně to tam doktor Bigelsen to tam, Josh Bigelsen to tam jasně našel. Takže vlastně zase z pohledu té psychosomatické interpretace tento snímek je jasným, skvělým dokazem toho, že vlastně ten biologický terén toho lidského těla našeho si pamatuje každé fyzické a emocionální trauma z minulosti. A i když vlastně ho naše vědomá mysl vytěsní nebo na něho zapomene, tak vlastně to staré poranění kotníku vlastně vytvořilo v tkáních chronické svalové stažení, ten lokální svalový pancíř, který vlastně stlačil kapiláry a zablokoval přirozený tok lymfy a energie vlastně podél toho meridiánu, jo, takže vlastně, a tato vlastně dlouhodobá stagnace vlastně vytvořila v energetické síti těla vlastně to rušivé pole. Takže vlastně krev je takový dokonalý vodič vibrací, jo, protože vlastně to pole to jasně zaznamenává. Jo? Takže vlastně na tom sklíčku bylo vlastně toto zablokované energetické napětí se zhmotnilo přesně podle toho obrazu, které vy vidíte prostě na obrazovce, na počítači nebo na tabletu nebo na telefonu, který máte. Jo? Takže vlastně to jasně odhaluje prostě ten stav toho pacienta jako takového. Pojďme se podívat dál. Tak. A tak teďka už si myslím, že všem je jasné, když se podívají na levou stranu obrazovky, o čem se budeme teď bavit. Budeme se bavit o zubním implantátu a rentgenu, jo, který vidíte vlevo a ten jo, a zubní implantát a potom to vpravo, to, co je vidět vlastně na to, co je vidět. Takže na tom snímku vlastně, když se podíváme a budeme dále procházet tedy archiv doktoru Bigelsenu z těch 100 tisíc snímků.
1: Kdyby se mi teď zeptal vlevo, co na tom snímku vidím, tak je to krásná bota, ale i s tím šněrováním tam vlevo. Vidíš to?
0: No, tak ty vidíš botu, jo.
1: No, jako, s tím šněrováním tam krásně.
0: No, ale já to vidím, no, jo, ale samozřejmě, že se jedná o zubní implantát. Tak.
1: Jasně, to je jenom tak, aby řečte stále.
0: Jo, jako pro srandu, jasně, no, takže Takže se posuníme dál. No a vlastně tady na té levé straně, takže vlastně ten, on je unikátní ten snímek s tím, že vlastně, když se podíváte, tak tady je vidět pěkné srovnání. Srovnání vlastně toho vlastně to, co můžeme vidět na té levé straně, jo, prostě kde vidíme prostě tu, ten rentgen a na pravé straně vlastně ten krevní symplast, jo, který vlastně je vidět. Takže vlastně na té levé straně vidíme ten rentgenový snímek té čelisti a vlastně té pacientky. Takže vlastně a ten kovový implantát na rentgenu se vlastně s tím krevním symplastem zhoduje vlastně v měřítku, když se podíváte jako v tom měřítku 1:1, včetně vlastně úhlu zavedení do kosti. No a vlastně ten snímek byl pořízený ve spolupráci se zubní klinikou s jednou zubní klinikou. A pacientka vlastně trpěla těžkými, nevysvětlitelnými chronickými bolestmi hlavy, měla migrény a hlubokou únavu, které vlastně propukly několik měsíců po zavedení právě tady tohoto drahého zubního implantátu. A alopatičtí lékaři její potíže vlastně označovali za psychosomatické a implantát považovali za dokonale vhojený. No ale když se však podívali na její živou krev, tak spatřili vlastně tento symplast šroubu, na který vlastně pod mikroskopem vlastně aktivně útočili a to, co vidíte vlastně kolem, to, co aktivně útočí na ten symplast, tak to jsou bílé krvinky. Takže jakmile byl vlastně implantát z čelisti chirurgicky odstraněn, tak vlastně veškeré bolesti okamžitě a trvale zmizely. Takže opět, když se podíváme na tu interpretaci, tak vždycky organismus je geniální biologický systém, který okamžitě rozpozná cokoliv, co není jeho přirozenou součástí. A žádný umělý materiál, ať už jde o titanový implantát, amalgánovou výplň či plastové tělisko, nelze vlastně do těla zavést bez toho, aby to nevyvolalo nějakou reakci toho terénu. Samozřejmě, že jsou případy, kdy to tělo se s tím poradí a vyrovná nějak energeticky, jo, neříkám, že ne, pochopitelně. No a zubní implantát vlastně v tomto případě fungoval jako permanentní, vysoce destruktivní, interferenční pole, které doslova zkratovalo akupunkturní meridiány procházející daným zubem. Takže vlastně ten aktivní tok bílých krvinek na symplast šroubu, na skličku, vlastně to, co vidíte vpravo, tak dokazuje, že vlastně imunitní systém pacientky byl v neustálém stavu vyčerpávající pohotovosti a marně se snažil to cizí těleso z těla vyloučit. No a tady si myslím, že to je jedno z takových varování před nebezpečím. Neříkám, že vždycky, je to takhle předtím varuje doktor Bigelsen, že tohle to může být nebezpečí moderní invazivní stomatologie, která prostě ignoruje energetickou anatomii lidských úst, jo? Což je tedy samozřejmě v kontextu například tradiční čínské medicíny zcela jasná věc, která s tímto pracuje. Tak pojďme se podívat na snímek 10. Tak a tady si myslím, že i bez toho snímku vlevo, vpravo je jasně vidět, o co se jedná. Jedná se tady o koleno.
1: A myslím, kardánka, no ale to je jedno.
0: No.
1: Kardanova řída, takže to přišlo.
0: Tentokrát, dobře. Takže vlastně tento snímek vykazuje vlastně dvě zcela odlišné struktury, jo, a tady, když se podíváte vlastně na ten snímek vpravo, tak v tom pozorném poli toho mikroskopu, jo. Tady na té pravé straně je vidět jasně trojrozměrný krystalický symplast lidského kolena, tam to je vidět, ano, který vykazuje známky strukturálního stlačení, jo, tam mikrotrauma, která tam je a to lokalizované napětí, tam to je prostě vidět u toho, jo, když se na to podíváte, jo. A potom, když se podíváte ještě pozorně, tak tam vlevo vidíte další věc. A bezprostředně vlevo od tohoto kolenního symplastu vlastně se nachází taková obří, jo, vidíte takovou kulatou černou bublinu, jo, která je vlastně protkána takovými drobnými svítícími částečkami, vidíte, jako prachu a krystalickými sedimenty. A tato bublina má výrazný vlastně takový tlustý zářící okraj. No a vlastně tento biogram vlastně patřil samotnému Adamu Bigelsonovi zase. A Adam vlastně, on jako takový milovník hudby, tak byl na jednom koncertu a prostě zapojil se tam na tom koncertu, řekněme té heavy metalové hudby, se zapojil do divokého tance a vlastně bohužel na něj nešťastně spadl jeden fanoušek a ošklivě mu poškodil právě koleno, jo. Takže vlastně jeho bratr Adamu odebral kapku krve, no a spatřil pod mikroskopem přesný symplast tady tohoto zraněného kolena, to, co vy vidíte na tom obrázku. Jo. Takže vlastně, když se podíváme na všechny ty snímky, kterých jsme zatím, teďka jsme u toho 10. snímku, jo, tak vlastně tady vidíme to, že ty snímky a i tento snímek přináší klíčové metodologické ponaučení a vlastně demaskuje současné vlastně i různé mýty, jo? Protože teda alespoň podle doktora Bigelsona, protože vlastně tato černá bublina se špinou na levé straně, když se podíváte, tak to je vlastně důkazem, který vlastně někteří neskušení lidé, kteří používají mikroskop a vlastně nemají tu zkušenost jako doktor Bigelson se 100 000 vzorky, no tak potom se mohou vyskytovat podle doktora Bigelsona různé případy, jak to doktorka Anna Marie Mihalce, která vlastně tvrdila, že vlastně se jedná o sebe sestavující se nanoboty, které jsou tedy v krvi, nebo parazity v krvi. Já bych na to jenom reagoval tím způsobem, že samozřejmě na to jsou různé studie, na to jsou různé výzkumy. Doktor Bigelson se k tomu tady staví tak, že všechny tyhle ty, řekněme, teorie o nanobotech v krvi a tyhle ty informace, které jsou různě na internetu, tak samozřejmě o tom, jakoby on se k tomu staví skepticky, protože říká, že za posledních 30 let tyhle ty jednotlivé věci v krvi sleduje. Jo, takže on to vnímá, že ta interpretace těchto jednotlivých lidí není správná. A že vlastně ve skutečnosti se jedná o obyčejnou vzduchovou kapsu se špínou, která vlastně vznikla nesprávnou, neopatrnou přípravou podložního sklíčka. Ovšem na druhé straně si myslím, že je důležité říci, že je tady opět spoustu jiných lékařů, patologů a dalších lékařů, kteří pitvali lidské těla, kteří se setkali s jinými dalšími zajímavými důkazy. Tam samozřejmě na to nemáme často tady rozebírat, nicméně jsem chtěl tady na toto upozornit, že samozřejmě na to mohou být v alternativním světě různé názory, nicméně je také důležité, kromě tedy názoru doktora Bigelsona, se na to podívat ze strany výzkumu a dát také promluvit i dalším alternativním lékařům, specialistům. Tak, pojďme na snímek 11. Tak, Pavlíku, co tam vidíš na tom snímku?
1: Musím zapustit mikrofon. No, takový choulostivé téma, že? Takové choulostivé, že by to bylo něco okolo prostaty pánské?
0: No, tak vidíme tam na obrázku mužský orgán, že? Pochopitelně, tak není sice tak pozdě, ale jako myslím, že děti se nedívají na tento pořad, takže si myslím, že tam zcela, myslím, že každý z nás rozeznáme tento mužský orgán. A tento symplast vlastně se pod mikroskopem v tmavém poli vlastně zobrazuje jako skutečně, je to výrazné, je to vidět, jo, je to prostě, je to jasný falický tvar, jako, který vlastně představuje mužské genitálie. No a vlastně na tomto symplastu je však patrná masivní patologická aktivita. Jo? A ty jeho okraje vlastně jsou, když vidíte, ty okraje jsou neostré, rozmazané a vlastně doslova obklopené obrovskými, když se podíváte, takovými zařícími zluky, takových těch krevních destiček, jo? Trombocitu, jo? Když se na to mrknete. Jo? A vlastně tyto destičky se zhlukují do takových zářivě, to vidíte, zářivě oranžových a bílých obláčků, které vlastně krystalickou strukturu genitálií vlastně ze všech stran svírají. Jo? A ten celý biogram vlastně doprovází vysoká koncentrace aktivních bílých krvinek, když si všimnete. A to klinické pozadí nebo příběh pozadí toho pacienta, tady šlo o pacienta, který vlastně o muže ve středním věku, který podstoupil před několika lety rutinní chirurgický zákrok, vazektomie, což je tedy přerušení, Pavlíku, jak tak...
1: Já vím.
0: Tak on vlastně před několika lety vlastně podstoupil tedy tu vazektomii, tedy přerušení chámovodu, jako vlastně formu antikoncepce. A přestože ho vlastně konvenční lékaři ujišťovali, že zákrok nemá žádné vedlejší účinky na jeho zdraví, u muže se postupně rozvinuly chronické bolesti v oblasti pánve, erektilní dysfunkce a hluboká ranní únava. A když se vlastně doktoři Biggersonovi podívali na jeho krev, no tak spatřili vlastně tento symplast genitálii, který doslova křičel o pomoc z jejich kontextu a z jejich chápání a z jejich dlouhé klinické praxe. No, protože vlastně z toho pohledu psychosomatický pohled a z pohledu té biologie, no tak lidské tělo je vlastně dokonale přírodní, vlastně jsme dokonale přírodní organismus, stvoření, které vlastně není biologicky navrženo k tomu, aby vlastně bylo záměrně jizveno a mrzačeno chirurgickými řezy. A vazektomie vlastně představuje, tedy podle samozřejmě pohledu doktoru Bigglesonu, vazektomie představuje mechanické přerušení chámovodu, které zcela zablokuje přirozený tok semenné tekutiny, lymfy a energie k urogenitálnímu systému, jo, v urogenitálním systému. Takže vlastně ty chámovody leží vlastně na důležitých akupunkturních dráhách a jejich přetnutí vyvolá vlastně v pánvi permanentní energetickou přehradu. Takže vlastně tělo na toto umělé jizvení a zablokování toku reaguje neustálým chronickým lokálním zánětem. A zhlukování vlastně těch krevních destiček a bílých krvinek vlastně kolem symplastu, genitálii, tak vlastně, když se na to prostě ti lékaři Biggersonovi podívali na skličku, no tak je jasným důkazem tohoto zánětu. A zánět je sice přirozený hojivý mechanismus těla, ale pokud je vyvolán právě touto permanentní mechanickou blokádou, no tak imunitní systém se vyčerpává a dochází vlastně k celkové devastaci celého biologického terénu pánve. A zase opět, jaký terén, mluvil jsem o tom, podívejte se, když tak na ten první díl nebo druhý díl, kde jsem vysvětloval rozdíl mezi tím terénem, který mezi těmi dvěmi klasickými názory Bechampa a Louis Pastera. No, pojďme na snímek 12. Tak. A tady je, vidíte pankreas, tady vidíte slinivku, jo, a vlastně tento symplast vlastně představuje velice takovou, bych řekl, podle doktoru Biggersu z jejich kartotéky těch jednotlivých snímků, velice dramatickou krystalickou formaci, která vlastně v biogramu odpovídá bránici a horní části břicha. A pod mikroskopem vlastně vidíme takový velký, silně deformovaný a zřetelně poškozený symplast slinivky břišní, a který vlastně vykazuje známky takového hlubokého energetického stažení. Jo? A vlastně ten vlastně symplast je z obou stran jako bezprostředně doprovázený takovýma dvěma velkýma tmavými, hustými takovými jakoby buňkami, a které vlastně na slinivku fyzicky přimykají a svírají. No a vlastně tady z tohoto biogramu, který je popisovaný, tak vlastně doktoři Bigglesonovi on se vlastně tento biogram zhmotnil muži za několik dní vlastně před odběrem, a protože on prožil vlastně těžké emocionální trauma. A to těžké emocionální trauma, které ho potkalo, no tak tento muž náhodně zjistil, že jeho milovaná manželka dlouhodobě ho podvádí a má milostný poměr. No a tento objev vlastně pro ně, to, když to zjistil, tak vlastně to představovalo takové zhroucení pro něho světa, že vlastně tento pocit se mu, vlastně to byla pro něho taková strašná rána do břicha pro něho. A bezprostředně vlastně po tomto šoku vlastně se objevily tyhle ty silné, u něho silné žaludeční křeče a tlak v oblasti solar plexu. A vlastně potom vlastně to krev, kterou doktoři Bigglesonovi odebrali v jejich klinice, no tak jasně ukázalo na toto psychické trauma a vlastně to se jasně promítlo tady, jak to vidíte na tom obrázku. Takže vlastně a slinivka břišní vlastně z hlediska psychosomatiky podle doktoru Bigglesonových jako je nesmírně citlivým emocionálním orgánem, který je přímo spojen vlastně s lidským vnímáním sebe sama a s vlastním já. A vlastně tento psychický šok vlastně ze zrady, kterou vlastně tento pacient prožil, tak vlastně vyvolal samozřejmě jako takový, řekněme, masivní výboj v tom autonomním nervovém systému, který okamžitě stáhl ty svaly a zablokoval vlastně tok energie do slinivky a sleziny. A vlastně tento vlastně úder, jakoby, můžeme ho nazvat úder pod pás, vlastně vytvořil v oblasti slinivky vlastně ty silné interferenční pole s tou disonantní frekvenci. Jo? Takže vlastně to je vlastně to, co se vlastně tomuto člověku bohužel stalo, tak vlastně na chvíli plně jako ho vlastně paralyzovalo v tom smyslu vlastně toho psychického traumatu. Takže pojďme se podívat na další snímek. Tak a tady je to takhle roztažené, ale myslím, že jste všichni pochopili, že nahoře je snímek z tomografu a dole je Simplast úplně stejný. No a vlastně tento Simplast vlastně pod mikroskopem zobrazuje vlastně takový jasně charakteristický tvarový krystalický obraz lidské dělohy, u kterého však vlastně je taková zásadní vizuální anomálie. A to je právě děložní hrdlo a je vlastně nepřirozeně otevřené trošičku. A vlastně ta celá struktura dělohy vykazuje známky vysokého napětí podle té interpretace doktoru Bigglesonových. A vlastně vykazuje takové nepropustné jakoby krystalické usazeniny podle jejich interpretace. A vlastně snímek patřil ženě, která před mnoha lety prožila gynekologické trauma, protože prodělala dvě po sobě jdoucí mimoděložní těhotenství, potraty. Jo, takže vlastně i tyhle situace jsou prostě v krvi, bohužel tohleto trauma pro tuto ženu prostě je jasně zaznamenáno. A jsou to vlastně, je to jasná ukázka vlastně otevřených struktur, které vyjadřují hluboký smutek. Jo, v tom krevním jazyce platí, že jakýkoliv Simplast dutého orgánu, děloha, srdce, vaječník, který se pod mikroskopem zobrazí jako takový otevřený, to otevřené děložní hrdlo nebo rozpolcené srdce, tak je vlastně jasným symbolem hluboce prožívaného smutku, žalu, jo, a prostě ty nevyjádřené emoce nebo vyjádřené emoce slzy a tahle energie, která se propisuje fyzicky potom do těch jednotlivých orgánů a dochází vlastně k tomu svalovému stažení v oblasti pánve pod břišku, jo, a Takže vlastně a to omezilo potom průtok krve a lymfy a vytvořilo tedy tenhle ten problém. Tak a teďka se dostaneme, můžeš Pavlíku další snímek? Takže to jsme si ukázali 13 snímků jednotlivých Simplastů z databáze rodiny Bigglesonových, které ta jejich databáze má více jak 100 000 snímků, což je tady obrovské množství za ty desítky a desítky let, které sbíral jejich otec a které sbírají oni, takže si to představte, že to jsou skutečně, to je obrovské množství vlastně jednotlivých fotografií a vůbec obrovské množství jejich expertizy a jejich vlastně zkušenosti, kterou oni mají. Já se na té pravé straně už se nebudu vracet samozřejmě k těm věcem, které jsem říkal v tom prvním dílu, nicméně tady chci zdůraznit věc, která se týká právě emocí, protože my se teďka dostáváme, je půl, takže máme ještě vlastně půl hodinu.
1: A máte takže zároveň možnost už možná telefonovat, pokud máte nějaký dotaz samozřejmě. 608-1419 je číslo. A teď pokračuji z jedna.
0: Takže publiku nevím, jako můžeme toto, jestli chce někdo zavolat, tak já teda to přeruším, můžeme
1: ne, počkat, jestli někdo mluv, zavolá. Počkáme, nebudeme čekat.
0: Takže, pojďme, já se teďka chci dostat právě k emocím, jako architektu vlastně, který hraje velmi důležitou roli, co se týče vlastně v našem životě a v našem organismu. A vlastně podle doktora Harveyho Bigelsena, tedy otce Joshe a Adama Bigelsonových doktorů, tak vlastně podle doktora Harveyho Bigelsena je až vlastně 100% chronických onemocnění iniciováno a spouštěno na emocionální úrovni. To znamená, že emoce nejsou pouhými abstraktními psychologickými stavy. Jsou to reálná elektrická pole. Jsou to chemické neuropeptidy, to je, tak to popsala doktorka Candace Pert, a jsou to strukturální síly, které přímo formují naši fyzickou anatomii. A pokud vlastně emoci neprojevíme a vědomě ji nepropustíme, jakékoliv jo, emoce, my prostě bychom byli všechny emoce projevit a propustit, aby jsme je nedrželi ve svém nitru. A pokud ji nepropustíme, tyto emoce, tak vlastně tělo je uzamkne vlastně do svalových stažení, do takzvaného tělesného pancíře, jo. A toto stažení vlastně stlačí kapiláry, zablokuje tok tekutin, změní vnitřní pH a vytvoří vlastně tu lokální stagnaci, v níž vlastně ty somatidy pleomorficky mutují do těch patogenních forem. A krev vlastně tyto emoční blokany zobrazuje s naprostou často až šokující jasností. A teďka vlastně já bych chtěl ukázat několik ještě příkladů, protože máme před sebou několik obrázků. A já bych chtěl prostě zdůraznit, že moji studenti, kteří prostě se účastní vlastně duchovní akademie Růstu, tak ví velice dobře, my jsme probírali právě v naší akademii a vlastně oblast právě těchto jednotlivých traumat. Takže vlastně není to jen otázka krve, ale je to zjišťování těchto traumat v oblasti krve, ale je to vlastně otázka i toho, že vlastně vy jako lidé můžete vlastně pracovat se svým organismem zdravotním způsobem tím, že vlastně já dělám zdravotní kartu, zdravotní matici, kde vlastně já popisuji ve 20-stránkovém dokumentu veškeré vaše energie, co se týče vašich jednotlivých 7 čaker, které mají právě 3 tyto oblasti, 3 tyto jednotlivé energie. Tyto energie jsou u každého z vás unikátní. To znamená, podle data narození vám, prostě když jste se narodili, já už jsem to tady mluvil v holografickém vesmíru, nebudu se o tom opakovat, když tak se na to znovu podívejte, tak každý z nás dostáváme unikátní energie a tyto energie jsou rozděleny na právě oblast emocí, které když vzniknou, tak tyto emoce se propíší jako skrze energii, to znamená, to je potom energie, a skrze energii se propíší do fyzického těla. Takže vlastně naše tělo je rozděleno do 7 oblastí, kde vlastně my s těmito jednotlivými energiemi můžeme pracovat a snažit se, aby byly v plusu. Jestli jsou v plusu, jsou v pozitivu, tak si udržujeme zdraví, ale jestli tyto energie sklouznou do minusu, tak máme právě, jsme vlastně, je tady to nebezpečí, že se může docházet k jednotlivým nemocím nebo k jednotlivým fyzickým zdravotním problémům. Takže vlastně Já tyhle ty zdravotní karty a tyhle ty věci dělám a potom i v rámci toho těch mých webinářů, tak vlastně tam pracujeme právě s těmito energiemi a pracujeme právě i s těmito jednotlivými způsobem právě k odstranění těchto jednotlivých traumat, protože se ukazuje, že i spoustu lidí dokonce ani neví, že vlastně mají některé traumata z dětství a potom vlastně prostřední s tím vlastně této práce a s tou jsou jejich vlastní matici osud nebo matici zdraví, tak vlastně jsou schopni pracovat a odstraňovat tady tyhle ty výzvy. Takže pojďme dál, podíváme se teďka na další oblast. A to, co tady vidíte na těchto čtyřech snímcích, tak to jsou takzvané starostlivé buňky. A ty starostlivé buňky, tak jak už vlastně to, že má někdo starost nebo chcete strach nebo obavy, tak vlastně tyhle ty buňky jsou jedním z nejčastějších a zároveň nejvýznamnějších psychosomatických nálezů v živé krvi vlastně pod mikroskopem. A ta starostlivá buňka, to je vlastně obrovský takový kruhový útvar, který se vlastně přibližně 3x až 4x, on je větší než vlastně běžná červená krvinka. Ano. A on má dokonale kulatý tvar s velmi takovým mělkým propadným středem a výrazně vyvýšenými zesílenými okraji, takže vlastně vizuálně připomíná takový jakoby talířek, jo, nebo takovou salatová miska možná, já nevím, jak, jo, prostě to už sám každému z vás se to připomíná. No a vlastně ta akutní starost se projevuje vlastně jako, se projevuje tímto způsobem. Takže vlastně u některých lidí je prostě, oni trpí takovou tím chronickým strachem, nebo obavami, nebo starostmi a vlastně tato, pokud vlastně tato obava přetrvává roky, jo, v nich, tak vlastně ta starostlivá buňka začne uvnitř vlastně krystalizovat a začíná ztrácet tu svoji průsvitnost, tak jak to vlastně vidíte hnedka za mnou, tam vpravo dole. Jo, takže vlastně ona začíná ztrácet vlastně tu průsvitnost. A její okraje vlastně se stávají hrubými, nepravidelnými a ta celá buňka vlastně jakoby stmavne. A tento vlastně obraz jasně dokazuje, že emoce se již doslova usazují a solidifikují vlastně ve fyzické struktuře těla. A ty starostlivé buňky se vlastně málo kdy vyskytují izolovaně. Často vlastně fungují jako takové energetické mosty, které se vlastně fyzicky přichycují k symplastům konkrétních orgánů a vlastně poškozují je. Takže jsou různé typy buněk, které vlastně na střevě duodenu vlastně ty starostlivé buňky vlastně signalizují hluboké obavy o například materiální přežití, finance nebo rodinu, které vlastně v těle spouštějí žaludeční vředy nebo syndrom dráždivého tračníku, jo? Ulcerózní kolitidu, tedy podle samozřejmě výzkumu doktoru Bigelsonových. Jo? A nebo starostlivé buňky v oblasti ledvin a nadledvinek. A tyhle ty orgány vlastně jsou, samozřejmě, já už jsem to tady zmiňoval jsem to i na svém příkladu, tyto orgány jsou vlastně podle tradiční čínské medicíny rezervuárem naší životní síly a sexuality. A přítomnost vlastně těchto více starostlivých buněk vlastně v tomto symplastu tak vlastně téměř vždy indikuje vlastně těžký sexuální stres, pochybnosti o partnerské harmonii nebo partnerské krize. No a ta vlastně starostlivá buňka jakoby usazená vlastně například v křížové kosti, no tak to je prostě další takový specifický nález, jo, protože pokud je vlastně ta buňka velká a tmavá, no tak ona indikuje hluboké emocionální trauma, které vlastně si pacient nese vlastně z toho například z raného dětství, jo, kdy vlastně v té klinické praxi doktoru Bigelsonovi se vlastně tento nález vlastně vždycky odhaloval jakoby prožité určité například sexuální zneužívání v dětském věku. Jo. A například symbolika srdce, o kterém jsem mluvil v tom prvním dílu, jo, to je prostě oblast samozřejmě našich nejhlubších emocí, lásky, nenávisti, reakce na různé psychické šoky. A tyhle ty věci se samozřejmě v krvi zhmotňují A ono to potom samozřejmě vytváří různé tvary, jako dokonce i tvar zlomeného srdce, plačící srdce, jo, které vykazují takové jemné krystalické linky a kapky, které z něj pod mikroskopem jakoby stékají jako skutečně doslovné slzy. Jo. A doktor Bigelsen například dokumentuje případ ženy, v jejím krevním vzorku vlastně se tento symptom opakovaně zhmotňoval. A žena vlastně, ona ta žena v minulosti prodělala dvě mimotěložní těhotenství, o kterých byla to jiná žena, než to, co jsme ukazovali, ten obrázek. No a ona přišla vlastně o vejcovody a nikdy vlastně nemohla mít děti. A ten doktor Bigelsen prostě, ona vlastně to svoje obrovské zklamání, ten hluboký žal, vlastně ona ho potlačila. Ale ten její krevní krystal odhalil, že vlastně srdce uvnitř vlastně stále pláče, protože ona to nevyplakala. Takže prostě je důležité plakat. A možná, že se mě zeptáte, no tak jako tady, dobře, a je jako na to nějaký lék, nebo co dělat? Jako samozřejmě je lék, je to otázka, je samozřejmě, s tím se dá velice intenzivně s těmito emocemi a s těmito věcmi pracovat, jo. A já prostě s těmi věcmi pracuji ve svých webinářích, mám s tím už víc jak vlastně 20letou zkušenost. Prostě. A to je otázka změna myšlení, uvědomění si těchto věcí a prostě postupné práce. Jsou na to samozřejmě jednotlivé metodologie. Takže vlastně jsou doktoři Bigelsonovi tady hovoří o různých dalších traumatech, jako je třeba, tak už jsme si zmiňovali tu slinivku ranu do břicha, nebo otázka zaškrceného střeva dokonce, jo, kdy tyto symplasty vlastně představují krystalické obrazy střevních kliček, které jsou vlastně doslova svázané a zauzlované do pevných nepropustných uzlů. Jo, takže z hlediska vlastně fyzické anatomie by vlastně takový nález znamenal samozřejmě jako vlastně neprůchodnost střev, jako jo, samozřejmě urgentní chirurgický zákrok, jo. Takže to jsou samozřejmě ta psychosomatická vyjádření tady těchto jednotlivých věcí. Máme tady samozřejmě otázku sexuálních traumát, ano. Takže to jsem už tady částečně zmiňoval, takže i oblast samozřejmě vaječníků, kdy oni třeba pozorovali takzvané vaječníky smutku doktoři Bigelsonovi, kdy zdravý vaječník se vlastně v biogramu projevuje jako čistý kulatý nebo oválný krystalický objekt, někdy se stopkou. A pokud je však ale vaječník na jednom konci otevřený, a v biologické medicíně to vlastně představuje jakoby takový univerzální symbol hlubokého potlačeného smutku, jo, a žalu třeba. Takže pojďme, dostaňme se tedy k dalšímu snímku, protože už se nám chýlí

Nově ignoruje jejich velikost, tvar a prostorové uspořádání. A v biologické medicíně jsou však destičky klíčovými regulátory a citlivými indikátory zánětlivých a hojivých procesů v celém těle. Takže vlastně biofyzikální význam těch destiček, tady doktor Harvey Bigelson ve své knize a ve svých studiích hovoří společně se svými syny, že vlastně během jejich více jak 30-leté mikroskopické praxe zjistili, že velikost vlastně a prostorová aktivita těch destiček pod tím temným mikroskopem vlastně nese zásadní diagnostickou informaci. A ta informace je o čem? To je to, že vlastně ty malé krevní destičky, oni indikují hluboké a skryté a chronické degenerativní procesy. Takže tělo je vystaveno dlouhodobému metabolickému stresu, jeho imunitní odpověď je vlastně oslabená a chybí mu vlastně vitální síla, životní síla k vyvolání zdravé, očistné, akutní, zánětlivé reakce. A velké vlastně obří krevní destičky, tak ty vlastně představují přítomnost akutního zánětu nebo aktivního procesu hojení. A oni jsou vlastně vysoce nabitá ložiska, která se snaží jakoby lokalizovat a neutralizovat vlastně nahromaděné vnitřní toxiny, takzvané homotoxiny, jo. A mohli bychom se tu dále bavit prostě na téma například věcí v oblasti mikroskopie, právě zlokování se specifických prostorových agregací, kdy vlastně megakaryocyty vlastně jsou nějakým způsobem takhle agregovány. Ale možná to, co ještě vlastně je důležité, že vlastně zánět podle doktoru Bigelsonových je vlastně proces hojení, jo, v kontextu versus toho klasického alopatického dogmatismu. A tady vlastně z hlediska vlastně doktoru Bigelsonových a pohledu vlastně z jejich pohledu o homotobiologie a homotoxikologie, tak je velice zajímavé, že doktor Rekvega vlastně on hovoří o zánětu jako o přirozené, cílené a nesmírně užitečné reakci organismu, kdy vlastně tělo využívá vlastně zánět k tomu, aby spálilo, rozpustilo a vyloučilo nahromaděné jedy z vnitřního terénu. A zánět je vlastně vždy vyjádřením aktivního procesu hojení. Samozřejmě, že tento názor a tento pohled doktoru Bigelsonových nebo dalších lékařů stojí vůči samozřejmě té klasické medicíně, protože samozřejmě to je to, co jsem zmiňoval, a to je ten důležitý základ vidět ten rozdíl mezi tím Bechampovým přístupem a mezi přístupem Louis Pasteura. Jo, mezi tím přístupem monopleomorfismu a monomorfismu a pleomorfismu. Tohle to je velmi důležité si uvědomit, protože toto jsou dvě odlišné věci, které stojí proti sobě a které samozřejmě otázku pleomorfismu a otázku Bechampa, kterou samozřejmě současná věda lékařská v žádném případě neuznává. Nicméně tady tenhle ten názor a tyhle ty věci bych řekl, že je důležité si uvědomit, že nejsou nějakými šílenými alternativními dedukcemi, tak jak se nám snaží současná věda nebo i lékařská věda stále představovat, ale je skutečně jednou z dalších plnohodnotných teorií a možností. Když začnete tu oblast podrobněji studovat a zajímat se o to, tak vlastně najednou, já jsem tam doporučoval v prvním dílu různé knihy, jich tam 10, takže jestli si prostě máte čas, tyhle ty knihy si koupíte, přečtete si, tak se v podstatě v těchto knihách dozvíte vlastně tyto velice zajímavé informace a potom si můžete udělat na toto sami svůj vlastní názor. No a poslední, dostávám se k poslednímu obrázku, a to je obrázek buněčného detritus, buněčný detritus. No a při vyšetření vlastně živé krve vlastně pacienti vlastně vnímají obrovství právě takovým, jak vidíte na tom obrázku, množství drobných nepravidelných svítících částic, krystalků a vláken, které vlastně kolují v plazmě. A alopatická laboratoř tyto částice zcela ignoruje. Jo? Klasická laboratoř prostě to ignoruje a říká, že to je bezvýznamné, že to je prostě buněčný odpad. No a vlastně doktoři Bigelsonovi vlastně
pro tyto částice používají souhrny

0: název Debris. A co je to Debris? To jsou toxiny versus stagnace. A Debris vlastně jako těžké kovy a toxiny. A části Debris vlastně mohou představovat usazené chemické odpady, metabolity, farmaceutických léků, zbytky anestetik nebo těžké kovy. A biofyzikální postoj biologické medicíny, kdy jasně Adam Bigelson hovoří a zdůrazňuje, že biologická medicína se nikdy nezabývá rigidní chemickou identifikací jednotlivých krystalků debrisu, ani se nesnaží tyto kovy izolovaně z těla vytloukat agresivními chelačními terapiemi. A používá nádherné přírodní přirovnání. Pokud řeka volně teče, všechno je v naprostém pořádku. Pokud však na okraji řeky spadne do vody strom, tok se zpomalí, voda začne stagnovat a na dně se začne hromadit bahno, písek a nečistoty. A bahno a nečistoty na dně vlastně představují onu krevní debris. Alopatický přístup se snaží toto bahno z řeky neustále pracně vybagrovávat, detoxikovat, doplňky stravy. Jo, ale vlastně Bigelson vlastně jako lékař říká, že toto je nekonečný boj, pokud vlastně neodstraníme vlastně spadlý strom. A oním spadlým stromem je co? Oním spadlým stromem, který vlastně blokuje tok energie a tekutin v lidském těle, je vlastně téměř vždy fyzická jizva, mechanické zranění nebo zubní ložisko. A jakmile vlastně odstraníme podle doktoru Bigelsonových toto rušivé pole, uvolníme jizvu, tak řeka se opět vlastně prudce rozteče a krevní debris z těla přirozeně a bez námahy odejde sám. Jo? Takže vlastně jizvy například jsou jako energetické přehrady, jo? Například takový císařský řez, kde lidské tělo vlastně je protkáno sítí lymfatických cév, krevního řečiště a akupunkturních meridián, které vyžadují neustálý plynulý pohyb. A jakákoliv vlastně chirurgická jizva představuje pro tento oběh podle doktoru Bigelsonových fyzickou a energetickou přehradu. A mohu bych hovořit samozřejmě dál například o dalších případech, co se týče metabolických důsledků, jo, například a neschopnosti zhubnutí. Jo. To si myslím, že je zajímavé nakonec zmínit podle doktoru Bigelsonu, protože vlastně oni hovoří, že mnoho žen po císařském řezu trpí specifickým metabolickým problémem v oblasti břicha a podbříšku. Se jim vlastně vytvoří tukový polštář, kterého se vlastně nedokážou zbavit žádnou dietou, cvičením ani hladověním. A doktor Adam Bigelson vlastně hovoří vlastně a pracuje s těmito ženami a říká, že to není vaše chyba, že žádný půst ani cvičení nepomůže, dokud vlastně nenecháte odborně ošetřit a uvolnit vlastně tu jizvu. A že vlastně jizva podle jejich názoru doktoru Bigelsonu funguje jako takový zátaras, jakmile vlastně uvolněná, tak například vlastně pomocí neurální terapie nebo hluboké masáže tkání, tak glifa se rozproudí a nadbytečná váha z břicha odejde a sama odejde. Takže doktor Bigelson vlastně ve své praxi dokázal, že ošetřením a uvolněním jediné jizvy z těla uvolní a vyloučí více toxického debris než po celém týdnu přísného hladovění. Jo? Takže je tu spoustu ještě dalších zajímavých věcí, které se týkají problematiky při porodu, vznik chronických bolestí zad, jo? Například toto napětí vlastně z jizvy na pupíku neustále vlastně táhne tkáně břicha a jakoby fascie dopředu, jo? Aby se vlastně tělo vyrovnalo a s tímto vlastně neustálým tahem jakoby ze předu a udrželo polohu vlastně učí paralelně s horizontem, jo? A vlastně tento permanentní tah vyvolává vlastně chronické, vlastně pro normální klasickou vědu nevylečitelné bolesti dolní části těla. Takže vlastně doktoři Bigelsonovi s tímto pracují a mají vlastně s těmito věcmi velice, velice zajímavé zkušenosti. Tak a já bych to tímto teda, Pavlíku, uzavřel, co se týče vlastně toho mého dnešního povídání, jo. A jsou tady nějaké otázky, jestli tady jsou otázky, tak jsem vás chtěl poprosit, můžete volat do pořadu, můžeš, Pavlíku, říct prosím tě číslo?
1: 608 12 14 19. Bohužel nikdo nevolal. To mi mrzí, protože to je velká škoda, že? No, nicméně telefon je zapnutý, máte na to ještě pár minut, takže můžete. No a my mezi tím bychom mohli pustit ještě nějakou upoutávku na něco, viď? Tendo, máš nějaký nový věci? Jo. Nebo tam
0: jo,
1: starý...
0: Víš co, já jsem chtěl upozornit na to, že já teda nebudu nic ukazovat, ale chtěl jsem upozornit, že mám vlastně mám několik nových věcí. Kromě samozřejmě to, co jsem tady zmiňoval, ta práce, ta karta zdraví, ty jednotlivé webináře Živá Matice, když se podíváte na můj, měli jsme to tady jako i reklamu na tu Živou Matici, to je ze záznamu, tam jsou skutečně, to jsou věci, kdy vlastně lidé, kteří se přihlásili na tento webinář, oni s tím vlastně pracují a pracují vlastně s těmi jednotlivými traumaty, které vznikly s jednotlivými věcmi. Takže a to se týká nejenom vlastně zdraví, to se týká i financí, to se týká vlastně vztahu, to se týká spoustu věcí, takže vlastně a to se týká právě těch energií, o kterých jsem tady hovořil a dneska v kontextu i toho zdraví. Ale nové webináře, které já mám, tak jsem začal vlastně a byl by být dokonce vlastně srpna celý osmidílný seriál, který už vlastně první části jsou a budou v tomto týdnu. A on se ten webinář jmenuje Živý vesmír, Kvantová akademie vědomí. A to je velice zajímavý webinář, protože vlastně v té Kvantové akademii vědomí já vlastně dochází k tomu, že já tam přináším nový vědecky takový jakoby pohled, kdy ukazují vlastně, že život není omezen pouze na uhlíkovou biologii na Zemi, ale že vesmír je vlastně od začátku protkán živou inteligentní plazmou, která vlastně nás tvořila. A z perspektivy vlastně živého vesmíru hvězdy nejsou nějaké mrtvé pece, ale živé plazmové procesory kosmické inteligence. A vlastně během této transformace, vlastně v tom osmidílném webináři, vlastně my odhalíme vlastně takovou tu, řekněme, genetickou výbavu, jak funguje vlastně holografický vesmír, jak vlastně my se můžeme propojit naší myslí s vesmírem. To znamená, není to jenom o popisu vesmíru jako živé entity, jako živých hvězd, ale je to i, a kde to je samozřejmě vědecky, já to vědecky podkládám různými teoriemi a dal velkým jako posledním výzkumem za posledních 5 a 10 let, ale je to také to, že vlastně člověk se začíná stávat aktivním vlastně vstupuje aktivně do dění s živým vesmírem, kde vlastně propojuje svou lidskou mysl, kde vlastně vědomí vlastně ukazuje a propojuje se vlastně s vesmírnou inteligencí a s živým vesmírem. Tak to je jeden vlastně, to se na to, když se vlastně přihlásíte na moje stránky, můžete se registrovat, tak tam vlastně tyhle ty webináře jsou, je tam záznam vlastně prvních 50 minut zdarma, kde si toto můžete poslechnout, anebo ten celý webinář by měl být do konce srpna hotový. A další, který je, tak to je webinář, který samozřejmě pro ty, kteří jsou součástí Mysterium Mundi, kde vlastně tak je vlastně nový webinář, který se jmenuje Největší podvod historie. A tento webinář je zdarma v rámci členství, které to členství stojí 100 korun, nebo můžete se přihlásit, první měsíc je zdarma a tam vlastně v rámci toho měsíce zdarma nebo každého, ta registrace vlastně každý měsíc prostě za 100 korun dostáváte jeden webinář zdarma a dostáváte, to znamená, že tam už jsou dneska nakupeny, vlastně je tam víc jak 15 hodin nebo 20 hodin webinářů zdarma, které si můžete prohlédnout, plus každý měsíc nové webináře, plus další všechny ty webináře, 30-minutové ukázky, což už jsou dneska desítky hodin za ten rok, který se tam naskládali. A ten nový webinář, který já mám, tak je Největší podvod historie, tajemství vzkříšení, za které gnostici zaplatili života. A to je velice zajímavý webinář v kontextu gnosticismu, protože mě někteří lidé prosili, abych začal na toto téma něco řekl. Já samozřejmě jsem to studoval nejenom na univerzitě, zabýval jsem se tím tématem gnosticismu, tak si myslím, že to je velice zajímavé, protože vlastně já tam budu odhalovat věci, které se týkají nejenom spirituality, ale objevím v tom webináři, ukazuju na vzkříšení zaživa, to znamená, ukazuju tam nejvyšší duchovní technologie, která byla potlačena církevními dogmaty, a odhalím tam tajemství různých prázdných sarkofágů v kasakáře, gnostický koncept vnímání vědomí a tajné zprávy různých starověkých zasvěcenců. A v té cestě tam se vydáme přes majské pyramidy, přes perské jeskyně, šamanské rituály, a tam vlastně ukážu jasným způsobem velice, jakou důležitou hraje roli zemský magnetismus, akustická rezonance 112 Hz, vysvětlím jednotlivé chrámy, proč byly postaveny a vlastně jakým způsobem fungují jako sofistikované biofyzikální stroje. A taky budu hovořit o linii Ježíše a gnostiku až k templářům a zednářům. No a nakonec to všechno propojím se starodávnou moudrostí a moderní neurobiologií. Takže vlastně v tomto čtyřdílném webináři, kdy vlastně dostanete, když se zaregistrujete, tak budete mít 4 hodiny zdarma a pak si samozřejmě ty další 3 díly můžete dokoupit. Tak vlastně, kde uslyšíte tyhle ty jednotlivé věci, kde já nakonec prostě vezmu a tyhle ty věci vlastně propojím a ukážu na věci, které souvisí, které byly zakrývány za posledních 2000 let, co se týče tajemství vzkříšení. Takže to jsou věci, mám tam samozřejmě už dokončenou celou i sérii Tajná anatomie slunce, o které jsem tady mluvil, takže vlastně celá ta architektura slunce, která je ve 4 dílech, takže vy, kteří se zaregistrujete, nebo kteří jste zaregistrovaní, tak máte tam více jak 2,5 nebo skoro 3 hodiny zdarma se můžete na tuto část této mojí teorie se podívat. Takže to je z mojí strany všechno, co jsem chtěl v podstatě říct, jestli nikdo zatím bohužel nevolal. Pavlíku, jestli ty chceš ještě něco říci.
1: Já prakticky můžu jenom pozvat na Palouček samozřejmě zase. Tentokrát tam není nějaká speciální akce, ale to neznamená, že se tam vždycky někdo nesejde. Minulý týden taky se nás tam sešlo nějakých 10 nebo 12 lidí. Pouštíme si kino, zajímavý filmy si tam pouštíme, letní kino. No a samozřejmě můžete kdykoliv přijet. Další týden, ale to už akce bude, já bych na to ještě chtěl upozornit, to bude opět Milučkou Čechů a bude to opět o Benešových dekretech, protože to je velmi zajímavé téma a to bude poslední víkend v srpnu. No a potom se uvidí už. Tak, to je všechno, máme 59, 55, ale akorát nám to vyšlo. Já se s tebou rozloučím, Zděndo, a za 14 dní opět s tebou nashledanou a měj se moc a moc krásně a vy posluchači taky.
0: Takže já děkuji, Pavle, já taky děkuji a taky jsem se chtěl rozloučit s posluchači. Přeji vám hezký zbytek večera, anebo dobré ráno, dobré odpoledne a dobrý večer, jestli budete sledovat ze záznamu.
1: Ano,
0: děkuji, mějte se hezky.
1: Mějte se krásně, ahoj.
0: Ahoj, ahoj.

Krásný dobrý večer, dámy a pánové, vážení diváci YouTubeového kanálu Xaver Live. Moc vás vítám při svém oblíbeném pořadu Horká linka, protože tenhle pořad umožňuje přímou komunikaci mezi mnou a vámi. Můžete se zeptat na cokoliv, co vás zajímá. A samozřejmě, tak jak je zde pravidlem, tak jakýkoliv dotaz podpořený dotací, jakoukoliv finanční částkou, má přednost. Většinou se teda na jiné nedostane, abych byl úplně upřímný, protože máte vždycky spoustu a spoustu dotazů, za což jsem rád a doufám, že nejinak tomu bude i dnes. Jak jste se možná dozvěděli z mého facebookového profilu, tak dnes sice slavím výročí svatby, 22 let se svojí ženou, ale tradičně slavím prací a naštěstí ona už si na to zvykla, takže už ani nečekala, že by byl dneska doma. Ale já jsem se opravdu moc těšil na tenhle pořad, který skutečně patří k mým nejoblíbenějším a doufám, že si to společně dnes užijeme nějaké 2 hodinky jako obvykle. Každopádně za vaše dotazy budu velmi rád, určitě se můžete ptát na cokoliv, co vás zajímá. Já budu velmi rád odpovídat, pokud samozřejmě tu odpověď budu znát a doufám, že vás nesklamu. Také tradičně na úvod většinou má tady host tohoto pořadu připravené nějaký svůj proslov a nejinak tomu bude také i dnes. A já si dovolím se věnovat zejména jedné otázce, protože ty ostatní, které jsme tady už probírali, nebo nejenom tady, ale i na různých jiných debatách, případně na sociálních sítích, tak o nich už bylo řečeno téměř vše. Já bych tady mohl samozřejmě řešit bitcoinovou kauzu a její zametání pod koberec ze strany Evy Dekroa, která podle mého názoru by měla čelit trestnímu stíhání, stejně jako Zbyněk Stanjura, stejně jako mnozí další, protože Petr Fiala na té tiskové konferenci den po vypuknutí té kauzy řekl, že to nebyla individuální akce jednoho nebo dvou ministrů, ale že se na ní podílela celá řada úředníků z různých pater té politiky, takže fakticky přiznal, že o tom všichni věděli. On sám o tom věděl, říkal, že se dozvěděl o tom od Pavla Blažka jako o takové zábavné historce, tak jestli pro prání 12 miliard z nelegálního obchodu se zbraněmi a dětským pornem a případně drogami je zábavné, možná pro Petra Fialu ano, on má skutečně specifický smysl pro humor, to už jsme si všimli na těch jeho výstupech, tak mně to zas tak zábavné nepřipadá. Dokonce si myslím, že on měl i povinnost to oznámit a něco začít dělat, ale naopak ODS celou tu věc bagatelizovala. A tak, jak jsem řekl minulý týden na Primě, vůbec nechápu, jak je možné, že koaliční partneři připustili, že to ministerstvo spravedlnosti bylo po odchodu Pavla Blažka svěřeno Evě Dekroa, tedy jeho stranické kolegyni, která přirozeně neměla zájem na tom, aby se něco odhalilo. Ona měla zájem na tom, aby se to ututlalo. A když už jsme se tam o tom bavili s Pavlínou Wolfovou, ona říkala, ale paní Dekroa říká něco jiného. No, Pavel Blažek také říkal, že to byl ultračistý a ultralegální obchod. Logicky Eva Dekroa nepřizná to, že vyhodila Davida Uhlíře v ten moment, kdy David Uhlíř prostě co by poctivý právník a člověk, který si nechtěl zamazat své ruce od téhleté špíny, chtěl zmínit roli Zbyňka Stanjury. V ten moment samozřejmě Eva Dekroa zakročila a nenechala tu zprávu dokončit. Jakákoliv výmluva na to, že duplikovala ta zpráva externí či interní audit, je směšná. Je směšná z podstaty věci. Protože Eva Dekroa oznamovala v jednu chvíli, že nechá všechny tyto dokumenty vyhotovit. Tehdy na té tiskové konferenci, kdy samozřejmě se potom proslavila tou časovou osou, tak ona říkala, že nechá vyhotovit externí audit, interní audit a zprávu koordinátora Davida Uhlíře. Tak pokud tedy jaksi tohle oznamovala, tak přeci už v tu chvíli musela vědět, že se určité části budou duplikovat. Proč jí to začalo vadit až za několik týdnů? No logicky, v ten moment, kdy David Uhlíř prostě řekl, já musím ukázat na Zbyňka Stanjuru a v tu chvíli šel. Ostatně dodnes se můžete podívat na jeden rozhovor s Davidem Uhlířem, kdy říkal, nevím, jestli mě využili nebo zneužili. Já myslím, že bohužel obojí a Davida Uhlíře já si nesmírně vážím. On samozřejmě drží to, že je advokát a že má povinnost advokátní mlčenlivosti, ale pevně doufám, že se k tomu jednou vyjádří a že řekne, jak to bylo,
A jak už jsem řekl a opakovaně se snažil deklarovat ve všech svých vystoupeních, pokud nedojde k tomu, že začne policie orgány činné v trestním řízení konat vůči těm dalším osobám, tak já jsem připraven iniciovat zřízení další vyšetřovací komise, nejenom na dozimetr, ale i na bitcoiny. Protože pokud máme znovu alespoň elementárně nabít víru ve spravedlnost téhle zemi, tak tyhle kauzy prostě nemůžou procházet těm dříve mocným nebo možná i současně mocným jenom tím, že se vymlčí. Mimochodem, všimněte si médií. 2 dny se o tom hovořilo a pak rychle pryč. Rychle pryč. Kdyby to byla kauza, která by se týkala Andreje Babiše, mě, Filipa Turka, tak vám garantuji, že to plní ta média další měsíc, ale tady po 2 dnech najednou se potom slehla zem a bylo ticho. Takže určitě já to nenechám usnout. Stejně tak, jako jsem slíbil tu vyšetřovací komisi na dozimetr, která už je, a mnozí se ptáte, kdy budou výsledky. Bude to trvat, protože my musíme vyslechnout všechny ty relevantní osoby, které se můžou vyjádřit a můžou nám poskytnout zásadní informace pro to naše zjištění. Musíme prostudovat veškeré materiály, takže my tam máme na to rok od poslanecké sněmovny, ale nevylučuju, že to možná bude trvat i déle, protože ta práce je skutečně extrémně náročná a je nás 13, to znamená v té komisi musíme se na to scházet. Takže určitě pro to udělám maximum a znovu říkám, pokud v Bitcoinu se opět, nebo budu vidět opět, že orgány činné v trestním řízení nebudou činit ty kroky, které by činit měly, tak i tady jsem připraven iniciovat zřízení té vyšetřovací komise, protože když jsem vstupoval do politiky, tak jsem si vytýčil za jeden z cílů návrat, obnovení důvěry ve spravedlnost justiční systém České republice. Ještě se zmíním krátce o jedné věci, a to je ta krize v Ceutě, ve španělské exklávě, jak se teď moderně říká, kde ti Maročané vtrhli na to území. Samozřejmě média znovu po 2 dnech nám tady všichni tvrdili, že už se ti Maročané vrátili, opak je pravdou, většina z nich tam stále je a bude se snažit do toho Španělska dostat. A protože Španělsko má rozhodnutí nejvyššího soudu z roku 2020 v kauze MN a ML, oni dávají ty iniciály, versus Španělsko, které říká, ten nejvyšší soud vlastně v tu chvíli tam judikoval, že pokud je migrantem dítě, tedy osoba mladší 18 let, bez doprovodu, tak nemůže být vyhoštěno zpět do země původu. Španělsko jej musí přijmout a musí se o něj postarat. Co to vyústuje? Vyústuje to v to, že všichni ti Maročané tam přicházejí samozřejmě bez dokladů, ti mladí muži, většinou ve věku někde 20 až 25 let, a všichni tvrdí, že jim je 17. A jenom to samotné tvrzení už stačí na to, že prostě španělské úřady je nemohou vyhostit zpátky a musí zahájit s nimi ten proces. A dokažte bez dokladů tomu člověkovi, že mu je více než 18 let. Vůbec to není jednoduché. Bohužel Španělové se vehnali do velké pasti tím, že nejenom tímto rozhodnutím, ale zejména také tou legalizací těch 500 tisíc nelegálů, ze kterých nakonec bylo 1 200 000. To je prostě klasika, že to jsou lidé, o kterých vůbec nevíme. To platí u nás i o Ukrajincích, to samé. Ta oficiální čísla zdaleka neukazují realitu, se kterou se střetáváme na ulicích každý den. A tím pádem samozřejmě to ti migranti vnímali jako pozvánku do Španělska. Pan pirátský poslanec Volpe nám řekl, že je to proto, že se to dočetli na ruských webech dezinformačních. Já opravdu čekám, kdy řeknou, že Putin může i za sucho tady v České republice. Oni opravdu jsou tak argumentačně zoufalí, že jsou schopní to Rusko vtlačit do všeho. Nevím, jestli jaksi ruské weby jsou populární četbou v marockých pouštích. Možné to je, ale velmi by mě to tady překvapilo. A samozřejmě realita je úplně jiná. Jsou tam převaděčské gengy a jsou tam politické neziskovky, které se právě o tento cíl snaží. To jsou ty prodloužené ruce těch sociálních inženýrů, kteří si myslí, že nás migrace tady vytrhne z té populační krize, protože se nám nerodí dostatek dětí a že si dovezeme tu pracovní sílu. Což má jeden zásadní háček, že ti lidé sem nejedou pracovat. Oni sem jedou čerpat
a případně krást. To je druhá věc a možná samozřejmě nás obohacovat svými mačetami a noži. A problém je, že Evropská unie na jednu stranu říká, že se snaží proti té nelegální migraci bojovat a na druhou stranu dělá přesný opak. Dnes existují tři největší neziskovky, které vozí ty migranty přes Středozemní moře. Jedna se jmenuje Sea-Watch, druhá se jmenuje CI a třetí se jmenuje SOS Humanity. Tyhle ty neziskovky mají svoje lodě, které brázdí ty vody Středozemního moře a často jsou až u těch libýských, marockých břehů a nabírají tam ty migranty z těch člunů. Podle práva oni je nemohou nabrat v těch libýských vodách s jednou jedinou výjimkou a to je to, když jim hrozí nebezpečí ohrožení života. Takže praktická ukázka toho, co se tam děje, já jsem skutečně mluvil s těmi lidmi, kteří tam působí, včetně lidí z policejních orgánů, kteří byli na Lampeduze nebo na ostrově Lesbos v Řecku. To, co se děje, je to, že ti migranti vyplují na těch gumových člunech, čekají na tu loď té politické neziskovky a v momentě, kdy ji vidí, tak si probodávají čluny, svoje gumové čluny. A v tu chvíli samozřejmě jsou v tom ohrožení života a už mohou být nabráni a převezeni do Evropy, kde samozřejmě čeká to migrační řízení, přičemž například Itálie, která se snažila o hromadné vyhošťování, tak v loňském roce, 1. srpna, je to rok, prohrála řízení u Evropského soudního dvora, kde dva migranti se snažili Aláče a Capelli se jmenovali, můžete si to dohledat, Aláče a Capelli versus Itálie z 1. srpna 2025, tak se domáhali toho, že nemohou být vráceni do té země, pokud jim tam hrozí ohrožení života z důvodu politického přesvědčení, z důvodu sexuální orientace a tak dále. Itálie to prohrála, takže dnes každý, kdo z těch muslimských zemí přijede a řekne, že má jiný politický názor nebo že je homosexuál, tak nemůže být navrácen. Takže jakákoliv návratová politika je fakticky v tu chvíli znemožněná, je to jenom chiméra, kterou oni se nám tady snaží líčit. Ale co je nejpodstatnější, ten zásadní, to jádro celého toho problému tkví v tom, že tyto tři největší politické neziskovky, které převážejí ty migranty, tak ty fakticky financuje Německá republika, Spolková republika Německo. I v letošním roce všechny tyto tři organizace dostávají příspěvky od německé vlády, která si to odhlasovala a tudíž Německo jim dává obrovské částky na to, aby mohli ty migranty sem převážet. Jak chcete věřit těmhle lidem, že prostě nechtějí to nelegální migraci, když fakticky platí ty neziskovky, které je sem vozí? A když se mě někdo ptá na řešení, no tak zaprvé my jako Česká republika se musíme věnovat sami sobě a spolehnout se sami na sebe. To je první věc a začít znovu hlídat naše hranice, klidně i vystoupit ze Schengenu. Já ten pas na hranicích rád ukážu, pokud budu mít jistotu, že žijeme v bezpečné zemi. A za druhé to musíme jako Evropa, případně pokud by tady bylo celoevropské řešení, ve které já příliš nevěřím, ale bylo by daleko lepší svěřit to těm jednotlivým členským státům a dělat stejnou politiku jako Austrálie. Nemáte šanci se tam dostat. Pokud jak si vás zahlédne ta pobřežní hlídka, tak velmi špatně skončíte. Prostě překročení hranic bez povolení je trestný čin. A tudíž my bychom se neměli k těm jednotlivým migrantům chovat jako k nějakým chudákům, kteří se snaží dojít za lepším životem, a nýbrž jako k pachatelům trestných činů. Oni jsou pachatelé trestných činů. A přesně podle toho by s nimi mělo být zacházeno. Jednoduché, jasné, není potřeba vymýšlet kolo, Austrálie nám to ukázala. No a teď ale ten nejdůležitější bod. Já jsem dnes publikoval ráno na svém Facebooku dopis, který mi napsala zdravotní sestra a byl jsem až neuvěřitelně překvapen, jakým způsobem byl přijat ze strany veřejnosti, ze strany mých sledujících, kdy ten počet sdílení, počet komentářů trhá všechny rekordy. Už to vidělo mimochodem asi přes 600 tisíc lidí, ten příspěvek od rána. Evidentně, aniž bych se chtěl chlubit, to je naopak pochvala vás, že my dneska už na sociálních sítích máme vyšší dosahy než Česká televize, takže ji asi nepotřebujeme k ničemu. Ale realita je taková, že ty reakce mě obrovským způsobem nadchly v tom směru, že jste tam začali vy, lidé různých profesí, psát svoje vlastní zážitky s tou ukrajinskou migrací.
A já jsem člověk, kterého příliš nezajímají nějaké statistiky, které si může každý vycucat z prstu. Mě daleko víc zajímají ty lidské příběhy. To, co každý den vidíme na ulicích, v nemocnicích, ve školách, na úřadech práce a tak dále a tak dále. A když jsem si to četl, byť většinou na ty komentáře nemám čas, tak tentokrát mě to velmi zaujalo, tak jsem tam viděl příspěvky policistů, zdravotních sester, lékařů, kteří prostě sdíleli ty zkušenosti, které jsou téměř všude stejné. Já bych byl velmi rád, kdybyste mi psali i dál tyto příběhy. Budu je velmi rád publikovat, tak jako jsem dnes publikoval ten dopis oné zdravotní sestry, protože mě to neuvěřitelně inspiruje a musím říct, že velmi často dokážete ty problémy pojmenovat líp než všichni možní politici, se kterými se střetávám v těch debatách. Tam to jsou floskule, fráze z nějakého skleníku, ale tohle je každodenní život. Takže moc za to děkuju a budu velmi rád, když mě budete tyhle příběhy posílat dál. A já za sebe na oplátku říkám, že problém ukrajinské migrace vidím jako v tuto chvíli pro Českou republiku, pro naši budoucnost, jako naprosto zásadní. Je třeba k němu přistupovat s veškerou vážností a začít jej nekompromisně řešit. Tohle je věc, na kterou se skutečně hodlám soustředit a nebudu v ní ustupovat ani o centimetr. Polská strana Právo a spravedlnost, která je momentálně v opozici, ale je velkým favoritem příštích voleb, určitě vyhraje a pravděpodobně s konfederací sestaví novou polskou vládu, tak už jasně deklarovala, že jedním z prvních zákonů bude povinnost vyhošťovat, deportovat muže v odvodovém věku, Ukrajince v odvodovém věku, kteří jsou nezaměstnaní, kteří nemají práci. To je samozřejmě velmi dobrý návrh a ten by nám měl být velkou inspirací. Já už jsem se zavázal, že ho předložím. A je nezbytné jednat teď, protože pokud to neuděláme a zavede to Polsko dřív, tak logicky, co se stane, že všichni tito muži, kteří spadají do této kategorie, se přesunou do České republiky. Oni se nenechají odvést od těch Poláků na frontu, to znamená, oni přijdou sem. A ten problém najednou budeme muset řešit my. Takže je daleko lepší, když to zavedeme dřív než ti Poláci, než až po nich. Protože pak to bude přesně obráceně. Oni odejdou od nás k ním a Poláci budou muset ten problém řešit. Já tady skutečně hájím zájmy České republiky, nikoho jiného a vždycky to tak bude. A proto je opravdu klíčové jednat už tuto chvíli, protože ty státy, jednotlivé státy v Evropě se začínají probouzet a začínají vidět, co ta migrace způsobuje ukrajinská. To je první krok. Další krok, který je naprosto nezbytný, je ukončit institut dočasné ochrany. Minulý týden došlo k tomu, že se v podstatě ukončil tento institut pro muže v bojeschopném věku, respektive také v tom odvodovém věku. Že už muži, kteří jsou v odvodovém věku Ukrajinci, tak nemohou využít právě tohoto institutu dočasné ochrany. Když jsem tohle navrhoval já před 3 lety, tak jsem byl za největšího proruského dezoláta, agenta Putina, já nevím, kremelského bota, Bůh ví co. To jsem navrhoval dávno, před 3 lety. Dnes se probudila Evropská unie, všichni chápou, že je to naprostá nezbytnost. Mohli jsme to mít už dávno, bohužel. Ale já jsem přesvědčen, že institut dočasné ochrany je přežitý, zbytečný a že by měl být zrušen, zcela jednoznačně. Je nezbytné zrušit sociální dávky, protože velmi často vedou k tomu, že ti lidé u nás pracují na černo. V České republice máme v tuto chvíli 5% nezaměstnanost. Ve stejné výši jsme byli naposledy na začátku roku 2017. Čím to je? Logicky ukrajinskou migrací. Proč? Protože řada těch Ukrajinců pracuje na černo. Oni jsou na rozdíl od našich občanů ochotni pracovat na černo. Za peníze na ruku. A to je zásadní problém, protože tím samozřejmě zabírají místa pro české občany. Dnes už dávno neplatí, že Ukrajinci jsou pouze na těch místech, které by čeští občané nechtěli. Mimochodem, četl jsem také jeden krásný komentář, který to v jedné větě vystihl. Neexistují pracovní místa, které by Češi nechtěli. Existují pouze místa, která jsou tak nedostatečně honorována a tak podprůměrně honorována, že prostě se nevyplatí do nich vůbec nastupovat, jelikož z toho nezaplatíte ani nájem, jídlo a energie. Takže samozřejmě ta ukrajinská migrace tlačí ty průměrné mzdy dolů. Buď to budete pracovat za to, za co pracují ti Ukrajinci, nebo tu práci nemáte. To je jednoznačný efekt. Absolutně jednoznačně jasný.
A my to vidíme prostě na všech oblastech, které tady máme, včetně školství, včetně sociálních systémů, včetně zdravotnictví, kde těch příspěvků k tomu mému komentáři bylo asi nejvíc. A to je něco naprosto neuvěřitelného, co se v tuhle chvíli ve zdravotnictví děje a jakým způsobem to devastuje zdravotní péči i pro naše občany. A samozřejmě to znechucuje práci zdravotním sestrám a lékařům, protože v takovém prostředí prostě pracovat nechcete. No a v neposlední řadě, co bych zavedl v rámci těch prvních kroků, je zrušení povolení pobytu pro každého Ukrajince, který vycestuje na Ukrajinu zpět. Ať už na dovolenou, nebo jakkoliv jinak. Nezlobte se na mě. Prostě uprchlík se nemůže vracet do země, ze které uprchl. To je oxymoron, to je nesmysl. Prostě pokud vám někde hrozí nebezpečí vůči vašemu životu nebo vůči vašemu zdraví, tak tam nejedete na dovolenou. Pokud tam jedete na dovolenou, no, tak z té země neprcháte. To je absolutně základní selská logika. Pro mě prostě Ukrajinec, který se rozhodne jet zpátky na Ukrajinu, má smůlu, už tady nemá co dělat a zpátky by ho prostě nepustil. Když lidé prchali z České republiky v době před rokem 89 do Německa, do Ameriky, kamkoliv, tak jeli s tím, že už se sem nikdy nevrátí. Že pak nastala změna, nastala, ale oni jeli s tím, že už se sem nikdy nevrátí. Nemohli v Americe říct, já jedu na dovolenou zpátky do České republiky nebo do Československa tehdejšího, protože by je tady prostě ten tehdejší režim okamžitě zavřel. A to samé platí o těch Maročanech. Oni přece nepřijedou do Evropy a pak nejedou na dovolenou do Maroka. Tak proč my tady máme tenhle naprostý nesmysl, logický nonsens, že sem oni prchají, říkají, my nejsme ekonomičtí migranti, my utíkáme proto, že nám hrozí nebezpečí toho, že bychom mohli tady zemřít nebo přijít k újmě na zdraví, ale pak tam jedeme na dovolenou.

Srdečně vás zdravím, drazí přátelé, a dnes začnu hodně z hurta a nepolevím po celý komentář, protože tohle už je vážně k posra... No, jak vidíte a slyšíte, mohly by se zde vyskytovat i výrazy, které patří do intimního prostoru vlastní mysli, ale téma je zbytnělé a prorostlé celou společností. Včera ráno jsem si přečetl titulek v obsahu iDnes, že zmatený Putin na summitu bloudil před focením, pak ztratil rovnováhu. Vy už jste se totálně zbláznili, idioti. Vy už jste se stali propagandistickou výlevnou barbarských zvratků, kterým snad nemůže konkurovat ani severokorejský mediální prostor. Nejen vy v milém plátku, o němž je začátek mého komentáře, ale vy všichni ze všech mainstreamových médií jste dospěli k totálnímu defektu morálky, zdravého rozumu a občanské prozřetelnosti. TN na svém webu zase přebírá z britských médií zprávy o tom, že Putin zemřel a jeho tělo je v mrazáku, pak zase v jeho rezidenci. Ostatní média jméno ruského prezidenta opakují v těch nejhorších souvislostech minimálně 100krát denně. Jeblo vám? Opravdu vám jeblo z té potřeby dělat takovou práci s takovým výsledkem, kterým je totální rozvrat společnosti na základě propagace nenávisti? A co vy? Bohužel nejen opoziční politici, kterým Putin přetéká z huby, vy se v tom schutí rácháte, protože největší světovou superstar je Putin? Kdo neřekne s opovržením Putin, jako by nebyl angažovaný nadčlověk nebo nedostal nasypáno zobání. 5 let tu posloucháme i to druhé jméno, Zelenský. Zpočátku jste mu vystavěli kult osobnosti rychleji, než mistr ve skládání Rubikovy kostky dosáhne svého nejlepšího výsledku. Sáhl jsem na kliku od záchoda a klika řekla Zelenský. Vytlačil jsem zubní pastu a automaticky i s nápisem Zelenský. Poznal jsem četnost uprděných občanů, protože každý, kdo vykonal tento plynový útok, ať už na veřejnosti nebo v uzavřené společnosti, neudělal to staré známé ale vypouštěl jméno Zelenského s ejakulační úlevou, hodnou uspokojení ujetého panice při snění o Danuši Nerudové, jejímž byl studentem v době, kdy možná prodávala tituly. Z Trumpa jste udělali monstrum, proti kterému je Gapa nebo King Kong jen závistivá nestvůrka z filmového plátna, ze které můžou mít diváci legraci. Prostě mainstreamová kuchařka si Donalda Trumpa peče, smaží, vaří, gratinuje, dusí 100krát jinak, protože je to proevropskou neoliberalistickou sebranku, která náhle přišla o maminčino americké prsíčko, příležitost vyskočit si a bušit se do propadlých evropských prsíček s výkřikem prdíme na tebe, Ameriko, my to umíme ještě lépe. To je pravda, EU to umí skvěle. Nedostatek energie, neakceschopnost, buzeranství nejodpornějšího typu ve všem. Progresivistická, ubohá, politicky syfilitická Evropa to umí nejlíp, hlavně v mediálním mainstreamu. A proč vlastně chodit tak daleko? S Filipa Turka jste programově přesně podle notiček opozičních požadavků vytvořili nácka. Nepříjemnou nehodu, kterých jsou na silnicích stovky denně, jste propírali jako královské povlečení, pod které schováváte vlastní politický smrad z neoliberálního a progresivistického odpadu, aniž by byla vyšetřena vina a vysloveno rozhodnutí. Vytahovali jste na něho hysterické milenky, které se rozpomínaly na absurdity, stejně jako to dělají všechny ty chytré rozmnožovací baleríny ze světových skandálů, kdy nejdůležitějším faktorem je pro ně nebo jejich zadavatele zisk a diskreditace. O ukrajinské válce se rozpovídat nechci, protože ještě pořád zde chybí nadhled, který jste nerozšířili, ale vyloženě jste ho zamáčkli do podlahy. Snad jen, že v dobách vaší největší slávy a objektivního informování o místech shromáždění modrožlutého fanatismu po velkých městech naší země, kde pěli zaprodaní zpěváci, žvanili dutohlavé herecké ikony a něco z vratků také donesly fialové politické okrasné figurky ze zahrady děsu, bylo tak napšoukáno, až se nad hlavami těchto bučících stád vznášelo oblačno Zelensko, což jste nám cpali jako skelnou vatu do očí, do uší, do žaludku.
lidi jste otrávili. Čím více tlačíte, tím méně máte sil. Ta už vám zbývá jen na toho hradního kaky trpaslíčka jako Ježíše Krista. Strkáte nám ho pod nos jako čpavek. Vymýšlíte nejabsurdnější situace a místa, kde byste zachytili jeho majestát v póze Da Vinciho Davida a vyschlé ježibaby z chaloupek na muří noze, co milují jeho stařecké půvaby, už jen čekají na odhalení toho, čím se David chlubí od začátku svého stvoření. Proto se chystají ho volit znova a znova a znova, až nám jebne definitivně všem a půjdeme se zastřelit jedem s oprátkou na krku, přičemž skočíme z půl kilometru do hlubin 20 metrů pod vodu plnou ostrých kamenů, abychom se udusili plynem, který bude tak drahý, že každý lidský budoucí prd bude vyvažován zlatem. Vy nás chcete tou mediální debilitou vyhubit. Jste jako virus kretenismu, který pčíkáte mezi lidi. Už se ani neptám, jestli vám je hamba, protože je vidět, že není. Vy pracujete pro válku, pro zasmrádlou mumii Ursulu z Evropské komise, která byla instalována, aby celou Evropu potopila jako Titanic. Vy pracujete pro nejzrůdnější zbrojní hovada, která mají výrobnu hraček na zabíjení. Vy pracujete pro lháře, psychopaty, sociopaty, feťáky, pro nejspodnější humus civilizační zvrácenosti. Měl jsem tu možnost od roku 79 s přestávkami pracovat pro Československou televizi a posledních 25 let jsem byl v České televizi téměř jako doma a bylo mi nepříjemné, že tvorba, ve které jsem působil, byla spojována s tou budovou lepších lidí, jak se jim tam za zády říká. Pochopil jsem, co se nejspíš stalo s těmi, kdož se mají živit zpravodajstvím. Jsou řízeni prodlouženou rukou eurounijní hydry prostřednictvím neziskových organizací se slušným ziskem. Když se občas podívám na jejich práci, pokládám si otázku, kam se poděla ta profesionální sebekontrola. Moderátoři jsou v rozhovorech agresivní, nafoukaní, předpojatí, vypadají jak herci z japonského divadla Kabuki. Mainstreame vší mediální profese. Zmagořil si z vidiny odměny za své do oči bíjící lokajství. Ve svém předchozím komentáři jsem poukázal na vyhnutí neoliberálů. Bude to ale ještě trvat. Ještě mají peníze, ještě mají média, ještě je krmí korporáty, ještě chtějí probudit svou sílu, jako ta prokletá bájná hydra, která teprve čeká na svého Heraklea, aby jí přemohl. Víš, co je paradox mediální mainstreame? Že tě nahradí umělá inteligence a tvoje posádky se stanou její potravou, takže zmizíš jako všechno, co si dělalo iluze o své nadřazenosti. A bude to tak rychle, že nestačíš udělat ani to pověstné

budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám.

0: poslouchat až potom z archivu. No, tak vás také zdravím. Vy, opozdilci, co to nejste schopni poslouchat prostě hned, vy to musíte poslouchat až z toho archivu. No, tak i vás, pochopitelně, tady vítám. No, když už jsem přivítal ty, co tady jsou, ty, co tady budou, tak je ještě potřeba přivítat ty, který tady vítám obzvlášť rád, protože jsou to mý hosté. A bez hostů bych tu byl jenom já a to by bylo málo, takže vítám tady mého dnešního hosta Jiřího. Jiří, zdravím tě, vítám tě, ahoj.
1: Ahoj, čau, čau, taky tě zdravím. Hezký den přeju.
0: A prosím tě, ty jsi někde jako daleko od sluchátek, nebo jak?
1: Ne, jsou u sluchátek.
0: Jseš u sluchátek?
1: Jasně.
0: Jo, no dobrý, tak já si to budu muset doladit, koukám.
1: Mám ty nové sluchátka z minulého týdne, takže by to mělo být všechno v lahti.
0: Máš nová sluchadla?
1: Ano, doporučené tebou.
0: Samozřejmě, tak ty jsou nejlepší, to je hned slyšet, prostě. Ne, tak je dobře, že je máš, protože určitě tě uslyšíme naprosto skvěle. No a jak jinak, že jo? Jak jinak. Víš co, Jiří, my to hned vyzkoušíme. Otázka zní, co jsi dělal, co jsme se neslyšeli?
1: Co jsem dělal? Měl jsem velmi pracovně náročný týden, byl jsem až v Praze na poradě a bylo to náročné, řešili jsme nějaké strategické záležitosti, umělou inteligenci jsme řešili, takže bylo hodně témat na stole. A řešili jsme německou ekonomiku, takže měli jsme na poradě i Němce. A musím ti teda říct, že ten citát, co jsi říkal kdysi ohledně toho, jak se jmenoval Napoleon Bonaparte, jak prohlásil, že o té lži, že žádná lež není tak nehorázná, aby tomu Němci nevěřili, tak je to prostě pravda. Je to prostě pravda. Protože ti Němci jsou fakt tupí. Jo, a nedají si říct, komu není rady, tomu není hospodářské pomoci, protože to, co jsme vyslechli, ty keci o té německé ekonomice, no, to je jako takový pohádky, zaklínadla.
0: Nebyli to vyslanci Merce?
1: Nebyli to, ale bylo zajímavé, že prostě, já jsem viděl projev Merce, který vlastně vykládal, že je po sociálním státu a blablabla a prostě musíme se uskromnit a musíme začít pracovat a nesmíme jako být líní a musíme makat víc a kde si co si. A úplně to stejný říkal ten náš manažer německý. Úplně jako jedna ku jedné. Takže oni jsou fakt jsou asi hloupí, nebo já nevím, kde se to v nich bere.
0: No, hele, ono v našich firmách, jo, jsou taky určitě takhle nadaní kazatelé těch manter a vykladači manter. Asi nepomůžeš. Hele, jo. Ono jim zmehne.
1: Myslím si, že máš pravdu.
0: My aspoň na to budeme připravený, protože my už to víme. Oni k tomu teprve budou muset dospět. No jo, no, tak měl jsi to pestré, chlapče. A propos, z toho se mi rýsuje kluku jeden, že ty umíš německy.
1: A i bischen, já.
0: Já?
1: Milena z prasečáku říkala akt 8. Můj milej západu německý.
0: 8. Milé zlaté. 8. Acht.
1: Aber das ist wenig. To je málo.
0: A co bys ještě nechtěl? To je poctivý zlato po babičce.
1: Jo, to je poctivý jezdějáci zloští, protože my nejsme žádní ultravacrmani.
0: Jo, my jsme poctivý jezdějáci zloští. Jo, no to je, tak nezbývá, než koukám, aby jsme teda něco dělali, no. Tak jsi na to připraven?
1: Já jsem připraven, ano, mám tady témata. Vlastně
0: máš sluchátka, máš témata?
1: Mám sluchátka, mám témata.

0: od včerejška mi témata chodili a takže já si myslím, že toho máme zase víc, nestihneme probrat, ale uvidíme, no.
1: No tak začneme tím, co nám poslala Božena Blanka.
0: Určitě, určitě.
1: 11. září je datum, ve kterém se fakt ale událo hodně věcí. Například v roce 1416 Pražská univerzita vydala osvědčení o Husově bezúhonném životě a pověsti. Církevní koncil v Kostnici na to reagoval tím, že činnost Pražské univerzity na neurčito zastavil.
0: To je klasika prostě.
1: Tak to nevymyslíš, rozumíš? To je
0: Tak kdyby to
1: klasika,
0: bylo,
1: ty.
0: to bylo, jak kdyby to bylo současný, jako.
1: Čeče, tak mě tak napadá, jestli ten církevní koncil už nebyl v Bruselu, ty.
0: No, přesně. To je typická bruselovina, toto.
1: No, já si myslím, že už tenkrát padlo podezření, jestli ten Hus není ruský agent.
0: No to jo, to rozhodně, no.
1: Minimálně hned po něm následoval agent Švejk. Tak, 1861, 11. září. Čeština ustanovená vyučovacím jazykem na pražských školách. V závorce by tady mohlo být, které ještě stále byly uzavřeny.
0: Ano.
1: Ne, to už jo, 250 let už potom, tak. Nebo dokonce 450 let. Tak. 1881 na památníku bitvy u Lipan byla odhalena Lipanská mohyla. 1940 k českým novinářům a kulturním pracovníkům protektorátu přednesl Joseph Goebbels projev o spolupráci v Nové Evropě. No, tak to už zavání pochopitelně tím, co známe, že jo?
0: Ano, to je hodně současné.
1: To je hodně současný. 1951. Vlak svobody na trase z Prahy do Aše projel se 110 cestujícími ostře střeženou hranici do americké okupační zóny v Bavorsku. Víc se tady nepíše. 1966. Českoslovenští volejbalisté se stali na domácím světovém šampionátu mistry světa. A v roce 2001, 11. září, automobilka Škoda, pozor, v roce 2001, když víme, co bylo, že jo? Tak automobilka Škoda Auto představila veřejnosti novou modelovou řadu Škoda Superb, čímž se po téměř 50 letech vrátila k výrobě vozů střední třídy. A pakže ta dvojčata spadla zbytečně. Vidíš? Je potřeba občas nějakou oběť. 2007 oficiálně začalo vyjednávání mezi Českou republikou a Spojenými státy o konkrétním znění bilaterální smlouvy SOFA o umístění amerického radaru do oblasti Brd. A to už bylo moc i na mě tenkrát. Pentagon a útoky na VTC. To ještě k tomu budeme mít. Svět. 1297. Anglicko-skotská bitva Stirlingského mostu. Roku 1565. Velké obležení Malty. Osmanské invazní síly utrpěly zdrcující porážku ve střetu s vyprošťovacími silami posílenými částí obránců ostrova a uprchlíky z Malty. V roku 1697 v bitvě u Zenty překvapil a rozdrtil Evžen Savojský turecká vojska, přecházející Tisu, čímž započal úpadek Osmanské říše. 1709 války o španělské dědictví. V krvavé bitvě u Malplaquet se střetla francouzská vojska vedená maršály Villarsem a Bufflersem s vojsky proti francouzské koalice Evžena Savojského a vévody s Marbou. V roku 1714 ve válce o španělské dědictví zase Padla Barcelona do rukou bourbonských vojsk. Datum je každoročně připomínáno jako den Katalánska a popíjí se Bourbon. Ne, to tady nepíšou už. 1777. Americká válka za nezávislost. Britové porazili Američany v bitvě u Brandywine. 1789. Alexander Hamilton se stává prvním ministrem financí USA. 1922. Začíná britský mandát Palestina. 1926. Neúspěšný atentát na Benita Mussoliniho. 1941. Blízko amerického Washingtonu začala stavba Pentagonu. 11. září 1954 končí superprojekt 8 M Kultura, který zkoumal vliv LSD. 1969 na autosalonu IAA ve Frankfurtu nad Mohanem měl světovou premiéru nový model osobního automobilu Škoda 100-110. MB by se mělo ještě říct. 1970. Vyvrcholení únosu Defson Shield, hromadného a synchronizovaného únosu 4 komerčních letadel teroristy z palestinské organizace LFOP. Pozor, v roce 1970. A asi s nima lítali až do roku 2001, člověče. No?
0: Nebylo to tehdy kvůli té olympiádě?
1: Nevím. Hromadný a synchronizovaný únos 4 komerčních letadel teroristy z palestinské organizace LFOP. 1973. Vojenský puč v Chile, podporovaný CIA a vedený generálem Augustinem Pinochetem, svrhl prezidenta Salvadora Allenda, který během bombardování prezidentského paláce zahynul. Pinochet zůstal u moci téměř 17 let. 1976. Bombový útok na Grand Central Terminal. 11. září 1978. V izolaci Catherine de Barnes Islamic Hospital zemřela medicínská fotografka Janet Parker, poslední známá oběť pravých neštovic. 1980. Byla schválena ústava Chile. 1989. Otevřela se železná opona v 11. září. 1989 se otevřela železná opona mezi socialistickým Maďarskem a Rakouskem. Přes otevřenou hranici odešlo tisíce východních Němců na západ. 1991. 11. září. Americký prezident George Bush pronesl projev o stavu Unie. 1997, takzvaná kurská tragédie v Estonsku. 14 vojáků baltského pluku estonské armády utonulo v rámci cvičení, když měli v plné polní přebrodit kurský průliv. 2001, 11. září, teroristické útoky v USA, které odstartovaly takzvanou válku proti terorismu. 2007 byla otestována ruská termobarická Puma, otec všech bomb. 2012 při útoku na americkou ambasádu v libyjském Bangází zahynul ambasador Chris Stevens a 3 další Američané. 11. září 2024 bouře Daniel přeplnila přehrady ve vádí Derna nad stejnojmenným libyjským městem. Jejich následný kolaps zaplavil město, jehož významnou část zcela zničil a vyžádal si tisíce obětí. No, krátký agenturní zprávy, krátké agenturní. Ruský bankovní systém je naprosto stabilní, penězům občanů nic nehrozí, prohlásil Medveděv v rozhovoru pro Vědomosti. Vojenský potenciál Ruska umožňuje zasáhnout Kyjev a klíčové objekty NATO tak, že z nich nezůstane kámen na kameni, prohlásil Medveděv. Kolektivní západ se záměrně snaží přivést svět na pokraj jaderné apokalypsy, také uvedl Medveděv. A Zelenský podplatil několik vlivných členů amerického kongresu desítkami milionů dolarů, uvedla agentura TASS s odkazem na bývalého pracovníka CIA a amerického ministerstva zahraničí Larryho Johnsona. A Rusko a Spojené státy mají o čem jednat a je důležité proměnit slova v skutky, uvedla Maria Zacharová. Trump navrhl přejmenovat Hormuzský průliv na jeho počest, nazvat ho průlivem Trump. To je jako kdyby Zelenský prostě prohlásil, že by se Ukrajina měla jmenovat Zelená Ukrajina. Země, které nezaznamenávají zločiny Kyjeva, se už nikdy nezbaví viny. Ve skutečnosti si sami špiní ruce krví teroristů, prohlásila Maria Zacharová. Vedoucí představitelé zemí, které jsou členy Evropské unie, budou na setkání na konci roku vést bouřlivé diskuze o budoucnosti Kallas a organizace, kterou vede, píše Euroaktiv. Rusko by se mělo v otázce řešení situace na Ukrajině primárně spoléhat na sebe, uvedl pomocník prezidenta Ruska Petrušev. Potřeba Indie ruských letadel v horizontu 10 let se odhaduje na zhruba 100 kusů typu Superjet a více než 100 letadel IL-114-300, uvedl ředitel společnosti OAK Bádech. Evropská komise informovala vlády zemí EU o nutnosti vypracovat mechanismy pro deportaci ukrajinských občanů, kteří přijeli do Evropy jako uprchlíci, uvádí ruská zpravodajská služba. To je hodně zajímavá informace. V Evropě se nachází až 5,6 milionů Ukrajinců. Největší počet potenciálních rekrutů pro ukrajinské ozbrojené síly žije v Německu, Polsku a České republice, uvádí SVR. Evropa žádá Kyjev, aby zahájil mobilizaci žen, uvádí SVR. Situace kolem Záporožské jaderné elektrárny a města Energodar se kriticky zhoršila. Kyjev vyhlásil hon na zaměstnance elektrárny a jejich rodiny, uvedl ruský zástupce při mezinárodních organizacích ve Vídni Ulyanov. Léto roku 2026 se stalo pro Evropu nejteplejším v celé historii pozorování. Případ přípravy teroristického útoku ukrajinskou bezpečnostní službou SBU proti britským diplomatům v Rusku by měl vyvolávat vážné obavy v Evropě, prohlásil Peskov. Londýn je informován o zadržení bývalého pracovníka bezpečnostní služby ambasády v Moskvě a zjišťuje podrobnosti, uvedl mluvčí britského ministerstva zahraničí agentuře TASS. Spojené státy se snaží přimět partnery v NATO, aby se připojili ke kampani za systematickou likvidaci Mezinárodního trestního soudu, uvádí Politico s odvoláním na diplomaty. Alžírsko oznámilo rozhodnutí přerušit diplomatické vztahy se Spojenými arabskými emiráty, informovala alžírská státní televize. Vztahy mezi Alžírskem a Spojenými arabskými emiráty se zhoršily kvůli neshodám ohledně zásahů do vnitřních záležitostí a regionální bezpečnosti. Alžírsko od 00 místního času 11. září uzavře svůj vzdušný prostor pro letadla Spojených arabských emirátů, oznámilo alžírské ministerstvo národní obrany. Výjimku budou mít civilní komerční lety Spojených arabských emirátů, které přiletají do mezinárodního letiště Howard Boumeit v Alžíru a odletají z něj. Na summitu BRICS není plánováno oficiální bilaterální setkání mezi Putinem a předsedou Čínské lidové republiky, ale budou mít možnost si promluvit neformálně, uvedl Ušakov. Putin a Xi Jinping se dohodli na konání plnohodnotných jednání během summitu APEC v listopadu v čínském Shenzhenu, oznámil Jurij Ušakov. V Litvě plánují zrušit zákaz rozmístění jaderných zbraní. O tom informoval televizní kanál LRT. Japonsko by nemělo Rusku, které zvítězilo ve druhé světové válce, diktovat, jaké památníky stavět a co na nich zobrazovat, prohlásil Medinský. Počet horolezců, kteří zahynuli v lavině v údolí Bezenži v Kabardino-Balkarské republice, se zvýšil na 15, informovalo Ministerstvo pro mimořádné události. A ještě tady mám takovou z BRICSu, to by se nám asi hodilo, tak to jenom tady nastřelím. Za posledních 5 let přes 40% světového HDP vytvořily státy BRICSu. Současně podíl skupiny G7 činil pouhých 29%, uvedl Vladimír Putin při svém vystoupení na zasedání sdružení. Nerozumím, proč se stále nazývají Velká sedmička. Dodal ruský prezident, což vyvolalo potlesk v sále. Další prohlášení ruského lídra. Téměř polovina růstu světové ekonomiky byla zajištěna zeměmi BRICS. V našich zemích rychle rostou města. Na místo starých lídrů přicházejí nové motory rozvoje. Státy BRICS mají silné a dynamické trhy a rychle probíhá urbanizace. Naším úkolem je realizovat potenciál BRICS ve prospěch našich zemí. Toto sdružení se nesnaží omezovat a je připraveno ke spolupráci se všemi zeměmi světa. Vůči Rusku bylo zavedeno více než 30 000 sankcí, dvakrát více než proti všem zemím světa dohromady. Rusko rozvíjí národní suverenitu a vztahy se spolehlivými a prověřenými partnery. Za 3 roky ekonomické tempo Ruska překročilo celosvětové tempo. Nezaměstnanost klesla na rekordních 2,3% v Rusku. I v podmínkách přísných omezení je možné stanovovat ambiciozní cíle a úspěšně dosahovat. V zemích, které iniciovaly sankční tlak, se projevují závažné důsledky. Jsou to data z jejich statistik, včetně rozpočtových deficitů rostoucího státního dluhu a průmyslového poklesu. Rusko je otevřeno spolupráci se vším světem. Fórum BRICS pomůže realizovat mnoho nápadů a projektů, včetně technologické spolupráce a dalších oblastí. Tak, to se děje v BRICSu. No, co tomu říkáš? Co to v tom světě vlastně probíhá, Jiří?
0: No, o tom BRICSu to tady mluvíme celý rok v podstatě, protože to je to, o čem se bavíme. Západ je v těžkém ekonomickém úpadku, ať se to někomu líbí nebo ne, a BRICS je na markantním vzestupu a vlastně to globální HDP drží ten BRICS. Ne G7. To jsou jenom paraziti, kteří umírají a odchází. Tak to prostě je. A keci o tom, jak je USA hospodářská velmoc a jak se s ní máme spojit, tak kde si to si, to jsou keci starého zbrojnaše, to už dávno neplatí. Takže tak bych to zhrnul, jednoduše. Co ty? No jde vidět ta východní dominance, prostě my budeme skanzen brzo tady, i Evropě, jako budeme vlastně skanzen.
1: Mně z toho vyplývá jednoznačně, tak si představme, že pokud sečteme všechny sankce, které byly uvaleny teď momentálně na jakékoliv země. Víme, že jsou sankce na Irán, víme, že jsou sankce na spoustu zemí, víme, že jsou sankce na Indii, na Indii, víme, že jsou sankce na Čínu. Když sečteme všechny sankce na světě, které byly uvaleny, tak je to pořád jenom 15 000 sankcí, když to na jenom samotné Rusko bylo uvaleno 30 000 sankcí. Je vidět, že kapitalismus v úzovkách dospěl, a teď je to ta neviditelná ruka toho trhu, jo? Jak se tady říkalo. Tak neviditelná ruka trhu dospěla jenom ke dvou možným pobídkám. Jsou to sankce a jsou to dotace. sankce ničí ty, kteří ty sankce vydávají, protože se izolují. A dotace ničí ty, kteří ty dotace obdrží. Takže de facto můžeme říct, že ten celý vrcholný kapitalismus, ta neviditelná ruka toho trhu, dospěla jedině a pouze k sebedestruktivním nástrojům, které používá, protože na nic jiného se nezmůže. A proč se nezmůžou? Protože nejsou tvůrčí, oni nejsou tvořiví. Je to verbež, která netvoří, je to verbež, která jenom parazituje. A buď parazitují tím, že někomu dávají sankce a tím ho ničej, anebo vydávají sankce s tím, že někoho hodlají omezovat, izolovat a ničit, ale v obojím případě to ničí vydavatele těch sankcí a těch dotací. To jsem si z toho také odnes. No a ještě jedna věc, a to je důležité teď pro nás, jakoby pro V4, takhle to řeknu, pro nás je důležité, že Vladimír Putin už z té retoriky vypustil, že ti, kteří napomáhají kyjevskému nacismu, tak ty země nebudou moci s BRICSem spolupracovat. Z toho vyplývá, že je jednoznačně už vytvořený plán na ruské straně, že ty země budou očištěny od těch strůjců a podporovatelů nacismu. To znamená, že ty nacisty v těch jednotlivých zemích už vědí, jak je budou řešit a že je řešit budou. To mi z toho vyplývá logicky. Nebo bys k tomu ještě něco dodal, Jiří?
0: No, jde vidět, že už se nebude, jak bych to řekl, že se nebude dělat takový globální nepopulární rozhodnutí pro celý státy, ale prostě se budou odstraňovat články, které nebudou fungovat. To znamená všichni tady ti váleční štváči a všechno, co s tím souvisí. Myslím si, to stejný. Jo, a že budou vlastně ten chirurgický řez, který provádí na Ukrajině, tak bude pokračovat dál, ale trošku v jiném spektru, ale bude to mnohem rychlejší, si myslím.
1: Jiří, poprosím tě, podívej se, jestli máš zaplý mikrofon na těch sluchadlách.
0: No mám.
1: Tady. Mám to tam trošku jako, mám to trošku od tebe jako z kastrolu. Jako.
0: Jo, ale já mám nic sem.
1: Máš dostrčený všechny čudiky.
0: Jo, všechno mám.
1: Jo, minule to bylo takový čistší. Jako.
0: Čistší to bylo. Je to tím, že mluvím jako málo, nebo...
1: Máš tam nějaký echo, tam máš silný v tom.
0: Echo, jo.
1: Jako kdyby jsi seděl v malé místnosti, tak?
0: No, já sedím takto v malé místnosti, ale...
1: Dobrý.
0: Teď je to lepší?
1: Ještě řekni něco.
0: Něco?
1: No, je to stejný.
0: Je to stejný.
1: Já jenom, jestli ti tam někde něco se neto a není to nějaký jiný mikrofon, který to bere oproti minule.
0: Ne, myslím si, že ne. A nebo počkej.
1: Ariadida.
0: Ne. No, to mi... Ne, bere mi to tento mikrofon. Jsem teď to vyzkoušel. Dal slumit a je to tady tento mikrofon, který mám na uchách. Na uších.
1: A kde ho máš? V jaké pozici? Máš ho někde u brady? Jako ve výši brady?
0: Ne, mám ho tak jako u pusy.
1: Tak si ho dej pod bradu. Dej si ho pod bradu.
0: On... Tak, může být?
1: Pus, mluvit, trošku souvisel.
0: No. teďka jsem si to dal trošku níž, tak ty sluchátka, protože on nejde moc s tím manipulovat, takže
1: No, jenom nahoru dolů jde.
0: jo.
1: Nahoru dolů. Tak zkus ho dát.
0: Nahoru. Na teď třeba?
1: No, je to stejný. Dobrý,
0: Je to
1: nechme to
0: stejný.
1: být.
0: Jo. Dobře.
1: Přišlo mi to, že minulé to od tebe bylo fakt čistionký, jako.
0: Nevím, člověče, co se... Můžu se podívat ještě během vysílání na ovladače, ale nevím, jestli to pomůže.
1: Nebere ti to ještě jeden mikrofon tam někde?
0: Já tady... Žádný tady sluchátka mám vyplý. Ty mi vůbec to neberou. Počkej, já se
1: Jako
0: podívám
1: kdyby ti to bral
0: ještě.
1: ještě druhý mikrofon, který ti tam dělá echo, víš?
0: No a teď?
1: No, to je tak stejný, no.
0: Je to lepší? No, měl jsem tady jedny sluchátka ještě zaplý, ale
1: Je to trochu lepší.
0: je to
1: Takhle.
0: trochu lepší, jo, teďka. Aha,
1: No. Pojďme se teda vrátit zpátky k těm našim tématům.
0: jo.
1: Je,
0: Dobře.
1: rozmohl se nám tady takový nešvar. Vymyslel se systém preventivních úderů, jo. Vymyslel se princip nebo název pro genocídu a terorismus na civilním obyvatelstvu. A ten se nazývá preventivní útok, humanitární bombardování a podobně.
0: Jasně.
1: Já tady mám takové hezké vysvětlení od jedné slovenské političky, která trošku školí ty opoziční magory, jo? Takže bychom si to třeba dali, co ty na to?
0: Jo, můžeme, a pak se pustíme do našich témat.
2: Ja som fascinovaná, šokovaná z toho, že niekto môže povedať, že idem preventívne niekoho napadnúť. To je zhruba asi také, že, tak aby som to nebolo, že na vás, tak na vás, pani moderátorka, preventívne vás zoberiem nie že do väzby, ale preventívne začnem trestné stíhanie voči vašej osobe, lebo preventívne bude lepšie, keď vás odsúdime za vraždu tu pani Jurík. Dobre? Máte doma nožík?
3: Samozrejme.
2: No vidíte, a to je nejaký prostriedok, ktorým by ste mohli preventívne ohroziť pani poslankyňu, takže bude lepšie, keď vás akože zlikvidujeme takýmto spôsobom. Asi takto je to
3: pani Jurik,
2: preventívne. A dnes je výročie toho, ako bývalý generálny tajomník NATO v roku 2007 v jednom interviu povedal, že on keď bol generálom v Spojených štátoch amerických, tak tam dostali taký zoznam 7 krajín, ktoré sa Spojené štáty americké snažia, alebo teda budú chcieť v priebehu 5 rokov napadnúť. A boli tam Sýria, Somálsko, Sudán, Líbia, Irak, Irán a Libanon. Týchto 7 krajín. To bol plán a cieľ slovami bývalého generálneho tajomníka NATO ešte pred rokom 2001. On o tom rozprával v roku 2007 v tom interviu. A keď si zoberiete všetky tie teda respektíve ten zoznam tých krajín, tak vám z toho naozaj vyjde, že sú to vlastne obrovské zásoby ropy, pretože nič iné. A keď už sa ideme baviť o tom, že na čo je teda Irán naozaj bohatý, a myslím si, že to asi nepredpokladá, alebo respektíve predpokladá málo kto, tak v Iráne sa napríklad nachádzajú najväčšie zásoby soli. A tu ani nejde o urán alebo o nejakú ropu. Samozrejme, že o ropu ide v prvom rade. Aby som sa teda vyjadrila úplne presne k tej ukrajinsko-ruskej kríze, aby nedošlo k omylu. 24.2.2022 my sme oslavovali, alebo respektíve to bolo výročie ukončeniu covidovej krízy. Pretože ukrajinská vojna nezačala 24.2.2022, ona začala skôr. Ja neviem, o čom písali svetové a aj domáce médiá od roku, tuším, 2014, čo sa dialo na Ukrajine. To asi neviem, čo to potom bolo, ak to... nebola vojna. Len ja som celkom nepochopila, ako 150 miliónov Rusov, nie, 500 miliónov Európanov žiada 300 miliónov Američanov o pomoc proti 150 miliónov Rusov. To mi nejak nevychádza.
3: Dobre.
2: Ja som...
0: No?
1: No, když půl milionu občanů Evropy žádá 300 milionů Američanů, aby je bránili a pomohli je ubránit proti 150 milionovému ruskému národu.
0: No.
1: Američany, kteří mají skoro 1000 základen po světě, ale Rusko je agresor, který napadá, jo, a usiluje tady o nová území. To jsou prostě takový plky a žvásty, kdy, ať se podíváš do historie, tak vidíš, co, jak ta Amerika, jak se chovala, jak se chová, jak drze pohrdá úplně vším. Prostě chovají se tak, jako když tenkrát připluli k břehům té Ameriky a vzali si, co chtěli, na úkor domorodého obyvatelstva, který vyvraždili skoro. Celý svět se na to koukal a celý svět je momentálně přesvědčovaný posledních 150 let, že Amerika je mírutvůrce a že všechno, co dělá Amerika, dělá v zájmu míru. A nikdo se nepozastavuje nad detailama, nad číslama, nad logikou věci. Všichni to tupě opakujou jako parta debilů.
0: Mm-hmm. A ne jako.
1: No tak parta debilů. Předříkávají parta debilů, předříkává mantry a přesvědčuje sama sebe i ostatní, že to tak je pravda. Dostáváme se k tomu 11. září, my se tady nebudeme školit v detailech. Jo. Sami Američani natočili film, který jednoznačně vypovídá o mrak věcech. Jo. Zdůvodňuje tam prostě, že ta zkazka má spoustu děravých míst.
0: Ano.
1: Která jednoznačně vylučují tu oficiální verzi, kterou nám tady předložili. Pravda je, že 11. září 2001 tímto aktem vyhlásili temňáci válku lidstvu. A v roce 2020, já schválně ověřuju, u Iši jsme se o tom dneska bavili tady, jí prohráli. To, co momentálně vidíme, je manifestace té prohrané války, kterou tomu lidstvu vyhlásili. Jo, představ si to letadlo, které vletí do toho dvojčete. Už jenom technicky, prostě jak to letadlo v tom městě prostě nasměruješ. A teď on měl, že jo, určitě jako ten rádoby pilot, terorista, měl zakřížkovaný na tom baráku, měl zakřížkovaný to v okno, kam se má trefit.
0: Přesně.
1: Jo.
0: Tam se tref do té šachty, tam to nejlíp vybuchne a tam to nejlíp spadne.
1: No. Ale logicky, když tohleto si budeme povídat, tak dřív nebo později si musíme položit tu otázku. Qui bono, v čí prospěch? Tedy, pokud to neudělali teroristy, a teď ještě musíme si říct, kdo jsou teroristé, jo? Já se omlouvám, jsem se teď nepřipravil Wikipedii. Můžeš na Wikipedii si kliknout, prosím tě, specifikaci terorismus?
0: Ano, jinak to mám to tady, já mám Wikipedii shodou okolností otevřenou
1: Tak
0: a hned
1: prosím tě,
0: tady
1: jestli
0: to
1: můžeš
0: dám.
1: přečíst definici
0: Terorismus?
1: terorismu.
0: Terorismus, ano, píšu si tady, tady. Možná hledáte teror, ten tak, ne. Takže terorismus je užití násilí nebo hrozby násilím za účelem zastrašit protivníka a dosáhnout politických, případně politicko-náboženských cílů. Terčem teroristických akcí jsou většinou civilisté. Mezi teroristické metody patří atentáty, bombové útoky, únosy osob nebo dopravních prostředků a další násilné akty. Akty násilí bývají plánovány tak, aby u veřejnosti vyvolaly pocit strachu a nejistoty. A tak dále, a tak dále.
1: Takže na jedné straně tady máme pojmy, které třeba se dlouho nepoužívaly a začaly se používat docela teď hojně, až v posledních třeba rok a půl, jaderné odstrašování. A vidno, že to odstrašování je ze stejné dílny jako ten terorismus. Když se potom začneme pídit, kdy vzniká terorismus, kde berou financování, kde berou rekruty, kde berou výcvik a kdo a s kým spolupracují, tak docházíme k závěru, že největším producentem teroristů na světě jsou americké tajné služby. Největším podporovatelem terorismu na světě jsou USA. Největším vyzbrojovatelem teroristů jsou USA. Takže tak jako my, malá země, jsme dali světu roboty. A ještě jedno slovo, a to je hádej jaký?
0: Tunel.
1: Ano, výborně, tunelování.
0: Ano.
1: Tak, vidím, že máš dobrou paměť. Tak, Američani dali světu teroristy. Takže teroristé nevznikají jako odnož nějaké, řeknu, politické strany. Ono mít jakoby nějakou partu záškodnickou je jedna věc. A druhá věc je, a to jsem se vždycky jako, jsem se nad tím zamýšlel, proč když nějaký teroristi udělají nějaký útok bombový na civilní obyvatelstvo, proč se k tomu pak
0: K tomu.
1: přihlásejí?
0: Přesně, to jsem taky nechápal nikdy.
1: Viď?
0: No, říká, tak jsou blbci, tak proč se k tomu hlásí?
1: No, tím pádem je to jednoduchý, tím pádem se k tomu přihlásej a oni toho šéfa dřív nebo později odlovějí. No jo, takže to jsem netušil, že šéf má pochopitelně imunitu tajných služeb. Jedině za
0: Přesně.
1: předpokladu, že by mohl promluvit, jedině za předpokladu, že by mohl být nějakým způsobem nebezpečný svým zřizovatelům a podporovatelům, tak je odstraněn buď jako, anebo úplně.
0: Přesně.
1: Třeba Bin Laden, že jo?
0: Ano.
1: Musíme se, takhle, dejme si otázku. Proč nepřijeli teroristé do toho VTCčka? Proč nepřijeli na elektrokoloběžkách z Číny, které tam zaparkovali a ty vzpláli třeba? Jo? Proč nepřijeli na koloběžkách, ale proč přiletěli letadlama? A zejména, tady to byly Boeingly letadla, že jo? Víš to proč přiletěli letadlama?
0: Já se na to dívám, jako více
1: Ne, ber
0: úrovňovou
1: to majetkově,
0: operací.
1: jak tečou peníze,
0: Jo,
1: napovím.
0: jo. Protože ta budova byla pojištěná pár dní před tím, než vlastně ten, než ty údajně ty letadla tam vyletěly.
1: No jasně, oni dokonce byli testovány a jsou k tomu
0: byli na to
1: atesty, byli k tomu atesty, že musí odolat nárazu letadla a tak dále. Ale Jiří, to oni jsou šikovní, to jako kdyby přijeli na koloběžkách, tak by to pochopně pojistili na hoření z koloběžek, jo? Víš, proč přiletěli letadlama? Protože rodina Bushů a rodina Bin Ládinů, protože Bin Ládin nebyl žádný chudák, Bin Ládin nebyl žádný otrhanec, bezdomovec, který ho někde vyškrábli v kanálu. Rodina Bin Ládinů je velevážená rodina, arabská nebo muslimská, velmi zámožná. A oni spolu vlastnili, to byli Bin Ládinové, dokonce jsou spolu vlastníci takové jedné firmy, která vyrábí letadla.
0: Ta letadla, to jsem nevěděl.
1: No, ta letadla se jmenují Boeing, no. Přeci nepoletějí Iljušinama, ty jo.
0: To ne, tak to, to tehdy ten ruský narativ se tak nehodil, že jo, nebo celovali jiný.
1: No, dneska by se možná hodil. Hele, byl no, to Iljušin, by byli to Rusové, nazdar.
0: Ale já si myslím, že třeba za 20 let to klidně předělají, a že tam byl, říkal, Rusové napadli to ekonomické fórum.
1: A že
0: to
1: byl Bin Ládin bydlel na Kavkaze.
0: No, přesně. A že byl vlastně Rus.
1: No samozřejmě, jak jinak. Minimálně měl ruský pas.
0: Jo.
1: A poslouchal ruský rádio v obden, no, 3 hodiny.
0: To je.
1: No, tak to jsou takové věcičky, jako, které pak z toho tak nenápadně lezou. No, ale ono to má mnoho, mnoho, tak ono to má mnohokré pozadí a má to obrovský přesah na všechny strany, jo, tahle ta událost. Vyhlášení v podstatě války lidstvu. Proč? Od té doby začalo být lidstvo extrémním způsobem kontrolované. A pozor, vůči lidem se začaly uplatňovat v některých zemích, kde byla do té doby svoboda, tak se začaly uplatňovat velmi rozsáhlá omezení lidských práv, držení zbraní, cestování se zbraněmi, vůbec kontroling na letištích, kontroling vlaků. Čili do té doby existovaly nějaké bombové útoky, existovali teroristi, ale neslíkal si se prostě na letišti z bot, z opasku a tak dále. Jo.
0: To byli teroristi lokálního formátu, okresní přebor.
1: Tohle to byla liga, ano. NHL. Takže toto odstartovalo válku proti lidstvu. Ale pozor, pokud jsi viděl, a teď nevím, to byla nějaká osmá řada filmu pod názvem Smrtonosná past, anebo tak ještě to druhý se takhle nějak jmenovalo.
0: Smrtonosná zbraň a smrtonosná past.
1: No, a teď nevím, který to byl, ale myslím, že to byla osmička, jo. To je film, který je natočený, člověče, podle skutečnosti. Jakoby. Protože to je film, ve kterém teroristé nejenom, že schodili ty dvojčata, ale teroristé při tom odklízení trosek se vydávají za pracovní čety, najedou tam normálně s obrovskýma nákladňákama na to, do toho prostoru odklízení těch trosek a velkýma kolektorama, kolektory, to se říká těm tunelům, které jsou pod městama a v nich je infrastruktura. To znamená, že v moderních městech to není tak, že když v ulici praskne voda, takže se rozkope půl ulice. Tam je to prostě tak, že elektrika, plynovod, kanalizace, vodovodní řád, nějaký kabely televizních přenosů, nějaký světelný kabely, teda optický vlákno, kabeláže, optický s přenosem nějakých dat prostě a tak. Všechno je v kolektorech. To jsou tunely, které prostě jsou pod těma ulicema a propojují v podstatě všechny domy, to znamená, že z toho kolektoru pak už se jenom nahoru strká prostě ta konkrétní přípojka toho, té infrastruktury směrem k tomu nějakému prostě baráku. Když tam potřebuješ zesílit, no tak tam natáhneš nový kabel, silnej, a nemusíš kvůli tomu prostě rozbít půl města. No a když vyházíš kabely a dáš tam malý vagonky, tak to máš malý metro. To už si dělám srandu. Takže tyhle ty teroristi prostě jakože odklízí trosky, ale nabourají se těma kolektorama, se probourají do skladů Fedu, do trezoru Fedu.
0: No.
1: A odvezou tam odtaď plný nákladňáky zlata. Film dobrý, ne? Mm-hmm. Jako.
0: Mm-hmm.
1: Jenomže on je tak trochu pravda. Protože to je další důvod, jak použili dvojčata, nebo další věc, jak použili dvojčata. Amerika v roce 1971 čelila už předtím v roce 69 de Gaulle, francouzský prezident, byl těžce nervózní z toho, že když v Bretton Woodu v roce 44 se dojednalo, že reparace budou měřený ve zlatě, tak Američani přes noc, když to celý dojednali, tak tam napsali do závorky nebo v dolarech, a tím vlastně se zmocnili celého světa bankovně, protože prohlásili, že ten dolar, jejich dolar, že je krytej zlatem a že je úplně jedno, jestli se budeme bavit o nějakých prostě trojských uncích zlata, anebo se budeme bavit o dolarech, protože je tam jasně dáno, že prostě trojská unce zlata stála $34. Jo? No a sice někteří brblali, ale nakonec to museli podepsat. Takže celý svět v podstatě vlezl do pasti. A de Gaulle byl nervózní, protože byl tady Marshallův plán, bylo tady spousta rozvojových plánů, ekonomika v mnoha zemích rostla, protože se budovalo, stavilo to, co se rozsekalo ve válce. No a Američani udělali s tím pádem z toho dolaru rezervní měnu. No a Američani tiskli dolary. No a ten de Gaulle na to koukal, že sice tisknou dolary, ale nenavážejí zlato. Takže bylo jasné a evidentní, že ten dolar už dávno není krytej zlatem v žádným poměru, ale že se totálně utrh. No a vlastně Francie spustila jakousi lavinu tlaku na Fed, který musel vyměnit velkou dolarovou zásobu, hlavně Francii a potom některým zemím, za zlato. To znamená, že Francie, proto má Francie nějakých, tuším, asi 2500 tun zlata, protože ona se vlastně, že jo, je to tak, myslím, 2470 nebo tak nějak, tak se zmocnila obrovského množství zlata tímto krokem. No a ostatní utřeli lusku, protože okamžitě Nixon prohlásil, že je petrodolar a že dolar už to je přežitý, krytí zlatem a že momentálně ta ropa a tak dále. A vznikl petrodolar, který pochopitelně se v roce, tuším, 2008 nebo kolik, nebo jedna zanik, jo. A to už není důležitý. Podstatné je, že Francie strhla řadu dalších zemí, které chtěly aspoň část svých dolarových rezerv proměnit za zlato. A v Americe bylo navežené zlato z hitlerovského Německa. to, co Hitler ukradl různě po světě, i nám, co ukradl, tak v podstatě to, že jo, půlku asi našeho zlatého pokladu.
0: 26 no? tun asi mám pocit, něco takového. To bylo.
1: Prosím, řekni to ještě jednou.
0: Asi 26 tun, myslím si, českého pokladu to bylo tehdy, za Německa.
1: No, ona půlka toho, těch 26 tun šlo do Bank of London, do toho hnízda všeho zla do London City a Bank of London nám dala válečný úvěr. A půlka našeho pokladu vlastně ručila tím zlatem, který si stáhl Londýn. Druhou půlku toho, vlastně, když vláda emigrovala takzvaně do Londýna, čili Beneš a spol, nechali občanstvo svému osudu na krku Háchovi a dalším, respektive, jak se jmenoval ten prezident? Hácha.
0: Ano.
1: Jo. Tak Beneš emigrovali, utekli do Londýna, protože se postarali o to, že Hitlera vyzbrojili, to bylo domluvené už po Mnichovu, to znamená, že Hitler se zmocnil nejenom Sudet, kde byl strategický průmysl, ale pak se zmocnil i armády, kdy nás obsadili úplně a všech výrobních kapacit, které byly, a vojenské kapacity, které byly v tehdejším Československu, respektive na území teda Čech a Moravy, tak tomu spadlo a tím se z něho stala, no s tím získal armádu, která přes noc zvýšila svoji kapacitu o 100%, jak v mužích, tak ve zbroji, tak ve všech potřebných vojenských vybaveních. Čili ta kolaborantská vláda Beneše tato leto způsobila. No, pojďme k tomu. Takže takto ukradené zlato, které bylo v Americe různě a Amerika ho jako kdyby spravovala, tak Amerika ho potřebovala, aby ho mohla dát do těch zemí, které si prostě požádali o výměnu těch papírků, těch dolarů za skutečné zlato. A vzala si půjčku ve zlatě. Ta půjčka ve zlatě se odehrála v roce 1971 na 30 let a byla splatná v listopadu roku 2001. Půjčku ve zlatě úročíš a i s úrokama ji vyplácíš ve zlatě. To znamená, byla to půjčka ve zlatě tečka, vrátit zlato. No jo, jenomže pochopitelně ještě navýšeno úrokem za 30 let. No a tak se stalo to, že Američané proměnili, Fed proměnil půjčku ve zlatě, kterou neměl jak vrátit, protože ve Fort Knox žádného zlata moc není. Amerika nemá skoro žádný zlato. Má jenom plnou hubu keců, že má zlato.
0: Přesně.
1: Tak proměnili půjčku ve zlatě na pojistnou událost. A tu pojistnou událost, protože oni pojistili, měli pojištěné ty trezory toho Fedu, kde údajně to zlato bylo. Ono to bylo s dušnou čarou od těch VTCček 100 metrů. Tak údajně při odklízení trosek, přesně jak to bylo v tom filmu sfilmované, tak údajně někdo, asi dneska už víme, kdo to asi byli Rusové, ale to tenkrát ještě to byli teroristi, jo. Ono se to různí, protože podle toho, kdo zrovna je nepřítel, že jo, to je jasný. Takže tenkrát to zlato někdo odcizil z trezoru toho Fedu, no a Fed vytisk papírky a těma papírkama tu pojistnou událost zamás. To byl jeden z důvodů, proč spadly ty věže, zejména proč spadla třetí věž. Ta, která vůbec spadnout neměla, to nebyla to věž, bylo to ta budova, tuším, kde taky sídlila nějaká tajná služba, ne?
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Jo. Takže to je pozadí v podstatě, že to bylo v červených číslech, že to bylo potřeba se toho zbavit, že to vlastně nikdo nikdy nedostal z těch červených čísel, že to bylo prodělečný od prvopočátku až do konce, že se tam děly záhadné věci o víkendu, než se to stalo.

0: pro lidi, to za prvý, a za druhý vypořádat se s tím zlatem, což byl velký problém. Takže vidíme to za těma okolnostma. Takže motivů pro to, aby to opravdu bylo tak, jak rozumný člověk chápe a ví, jak se to odehrálo, že si to udělali sami, tak, jak bývá jejich zvykem, tak pochopitelně bylo dost a dost. A zase, kdo o tom všem podával ty pravdivé informace? No samozřejmě tajné služby. Mluvil jsem tady o tom, že tajné služby jsou strůjcema toho terorismu.
1: Ano.
0: A my máme věřit tomu, že ty samé tajné služby, které tvrdili, že v Iráku jsou chemické zbraně, a my víme, že už bylo vyvráceno, potvrzeno, jednoznačně potvrzeno, že to byl výmysl, že to nebyla pravda, tak těm samým službám my máme věřit, že Rusové v Lipsku nastražili ruský dron. A ještě tak blbě, že nevybuch. Podle toho bych řekl, že to musel dělat nějaký pomatenec z Čech.
1: Nějaký Kutil.
0: Nějaký Kutil. Možná ty dva.
1: Máte pak.
0: No. Ty samé služby nám vyhlásili, že Vrbětice a tak dál. V tom víme, že Vrbětice zakrývali pouze černý obchod se zbraněmi, rozkrádačku se zbraněmi a tak dál. Takže já osobně zastávám ten názor, co říká Ivan David. Jsem velmi skeptický k jakékoliv informaci, kterou nám tady tlačí do hlavy tajné služby. Zase nebavíme o fakultě v Praze, to se nebavíme o spoustě dalších věcech. A to, že končí šéf BISky Koudelka, který byl vyznamenaný jinou mocností, jinými tajnými službami za skvělou spolupráci, to už se nemusíme ani komentovat. Z toho jednoznačně vyplývá, že určitě se pletem. Jiří, co ty a 11. září?
1: No, já si to pamatuju jak dneska. Já jsem shodou okolností šel do kina. My jsme byli na základce, bo já jsem byl tehdy ještě na základní škole, nevím, v které třídě, musel bych to dopočítat. Ale sedmá třída, něco takového, má, nevím. A základní školu jsem končil 2022, tak jsem byl asi v osmé třídě. No a pamatuju si to, jak dneska šli jsme do kina. Vím i na co, byl to Tomb Raider s Larou Croft, tehdy to hrála ta ježišmarja, Angelina Jolie to hrála, ten přešitý chlap. A přišli jsme domů a doma už hrála televizka a v televizi byly tady ty záběry. No a pak jsme se do večera na to dívali. Takže, a pak si pamatuju, že ten další den, když jsme šli do školy, tak vlastně se to probíralo celý den, moc jsme se neučili a hodně se to probíralo, diskutovalo a tak dále a tak dále. A to si vem, rok 2001, před 25 lety, žádný moc telefony, žádný moc internet, jak se vlastně ten digitální věk tehdy posunul, nebo jak se od té doby posunul, že s tímto jsou to události, souvisí i obrovský rozmach internetu, sledování osob, digitalizace a cokoliv jako dalšího, co si vzpomínáš, v rámci komunikačních technologií. Takže a umělá inteligence a tak dále. A souvisí s tím i to, že já to tady někde mám v telefonu, že tento týden šéf, počkej, kde já to tady mám, tento týden, no, to muset najít, protože tady asi normálně nemám, ale tento týden šéf té

0: společnosti Palantír, mám pocit, vydali nový speciální sledovací zařízení nebo nový jako sledovací protokol a testují pro lidi v rámci umělé inteligence. Takže já to pak zkusím ještě dohledat, jo, já to teďka nemám tady po ruce. Takže to byl ten začátek i rozmachu toho IT, těch softwarů, získat digitální stopu na lidi a podobně a tak dále, a tak dále. Takže to je tak.
1: Protože, Jiří, úplně se změnil přístup, jako byly zlomeny poslední bašty odporu, ve smyslu, tohle to je šmírování, tohle to je zasahování do soukromí.
0: Ano.
1: Najednou bylo lidem vštípeno, že to je nutné, protože všude okolo nás jsou teroristi, a proto se musíme vzdát své svobody, aby jsme vůbec přežili.
0: Přesně. A
1: To je
0: jestli si
1: obrovský
0: pamatuješ, tak
1: zlom, jo?
0: jo, je to prostě změna toho nastavení systému, co do nás jako tlačili a pamatuju si, že od té doby čas od času, aby udrželi lidi v tom jako strachu, aby se zase neoklepali, tak sem tam byl někde nějaký atentát. Jo, v Barceloně bumprásk něco buchlo, jo,
1: V
0: v
1: Bostonu,
0: Londýně atentát.
1: ne?
0: No, jo, atentát, tam se střílelo, tam se střílelo. A dělali takový diverzní akce, aby udrželi to, že to, co říkají, je pravda. Jo, a plánovali další akce a živili to.
1: A propos
0: Jo, jo, jo.
1: na teroristických útocích je nehezký to, že u toho umírají lidé, ale na teroristických útocích si můžeš položit další otázku, když jako potom jdou o tom nějaké informace. K čemu vlastně máme tajné služby? To je zásadní otázka. Neboť vždycky, ať to byl Boston, ať to byl jakýkoliv teroristický útok, je to nějaký terorista, nějaký občan, který ho dlouhodobě sledovali a věděli o něm, že by mohl něco takového udělat. On byl sledovaný a oni vědí, oni zveřejnili to, že už ho zatkli, protože tušili, kdo to byl, protože ho sledovali. Takže oni ho nezatkli, takhle oni ho nesledovali tak, aby když se začalo schylovat k tomu činu, aby tomu činu zabránili.
0: Ano.
1: Oni až po tom činu prohlásili, my jsme ho sledovali, takže víme, kdo to je, proto šli jakoby najisto, zatkli nějakého člověka a ten člověk se málo kdy dožil nějakého vyšetřování a soudního procesu. Všiml jsi z toho?
0: Jasně. No
1: To má
0: totiž
1: furt stejný rukopis.
0: furt, jako pokud ty služby měly pracovat správně, tak by měly předejít 100% těch útoků. Jo, ať mi
1: Oni je
0: nikdo
1: pouze
0: neříká,
1: údajně
0: že
1: monitorovali.
0: oni je monitorovali. Ano, oni je plánovali, financovali, to se můžeme bavit o bitcoinech, jo, o praní špinavých peněz a tak dále, to všechno se vším souvisí, jo. Jestli si pamatuješ tu kauzu ve Francii, to Charlie Hebdo, jak tam zesměšňovali toho Mohameda proroka údajně, a jak pak ti teroristi
1: Tu
0: vystříleli tu
1: redakci.
0: kancelář, tu redakci, ano, to byla novinářská kancelář, nějaká redakce, že oni to vystříleli. To bylo organizované přímo francouzskýma tajnýma službama, jo. A pak ti budou tady tvrdit keci, že francouzská tajná policie něco, bla, bla, bla, a nedojeli no vůbec. To je takový svinstvo, že všichni, kdo dělají v těch tajných službách, tak by se měli, jak to mám prostě,
1: No, nemusíš to říkat. Je zajímavý, že třeba v Bostonu, že jo, se našly komponenty z těch batohů, ve kterých vybuchly ty výbušniny.
0: No.
1: A ty batohy byly speciálně vyrobené pro tajné služby, ale nikdo to nevysvětlil, jak se tam mohly objevit ty utrhané kusy toho batohu. A vždycky to pošlo tak jako do ztracena. Zatknou nějakého člověka, který už dlouho sledovali pro jeho kontakty na nějaký takovýhle extremistický organizace. A zajímavý je, že zrovna když on to šel udělat a šli to zorganizovat, tak tajné služby pravděpodobně měly poradu. Takže tomu nemohli zabránit. A ještě...
0: A nebo v případě těch letadel v oblasti 1000 km okolo New Yorku nebylo ani jedno vojenské letadlo. Jo, to si tehdy pamatuju, že tehdy to říkali, že tam letěli tam stíhačky, aby tomu zabránili prostě z hrozné dálky. Jo. To je zajímavé, že ty letadla byly odvelené a že byly spoustu letadel bylo v servisu a žádné jako letadlo tam jako vojenské nebylo. Přece kdyby jsi věděl, že ti má někdo napálit do mrakodrapu, kdyby to byla pravda, tak bys měl jako leteckou ochranu a ty letadla by tam křižovaly jak blázen.
1: No,
0: Víš, jako a předcházeli tomu déle.
1: minimálně máš na každém letišti, minimálně máš vrtulníky, minimálně na teritoriu toho města muselo být mrak policejních vrtulníků a těma mohli takovéhle letadlo klidně odklonit nebo ho sejmout, prostě aby spadlo. Jo? A tak dále. Takže to nemá smysl vůbec jako tohle diskutovat.
0: Rozebírat, jasně, no.
1: Podstatné je, že za teroristickýma útokama stojí tajné služby,
0: Ano.
1: stejně jako ovlivňování veřejného prostoru dělají tajné služby skrze neziskové organizace. A to je všechno propojené a nemusíme chodit daleko, tak třeba když po Majdanu svrhli vládu Janukoviče a Porošenka potom, tak kdo přišel, to je hodně zajímavý, jo. Tam ta armáda, jo, někdo řekne, jak by mohli vojáci střílet do civilního obyvatelstva, jako jo. Ale je potřeba se podívat, co to je za složky. Je potřeba vědět, že na Ukrajinu se vrátilo mnoho mezinárodně hledaných teroristů, kteří byli původem Ukrajinci, a přišlo tam spousta mezinárodně hledaných teroristů, ze kterých byl ustanoven represivní. Byli zařazeni do represivních složek Ukrajiny, byli vyzbrojení a vůbec už nikdo nikdy neřešil ty mezinárodní zatykače, které na ně byly prostě uvalený.
0: Ale nejenom, že to byli mezinárodní zločinci, ale byli to i bývalí členové těch nacistických a fašistických praporů a potomci tady těchto lidí a to byli militantní, to byly všechno militantní jako grázli, a kteří se schovávali ve Spojených státech, v Argentině, v Kanadě, to znamená v kolektivním západě. A pak je aktivovali a využili je, aby cestovali zpátky na Ukrajinu a začali tam dělat bordel.
1: Na Ukrajině z nich
0: Mimochodem.
1: udělali oficiální represivní složky.
0: Přesně.
1: Takže to je další ukázka toho, jak vlastně pracují tajné služby, s kým spolupracují. Vezměme si Sýrii. V Sýrii byly nalezeny zbraně z Vrbětic. V Sýrii byly nejenom zbraně z Vrbětic, ale byly tam také nášlapné miny, které měly být v rozebraném stavu ve Vrběticích. Měly být rozebrány tak, aby už nikdy nešlo je dát dohromady, a to podle mezinárodních úmluv. O tom se nemluví, o tom je ticho po pěší, jako jo.
0: Ano.
1: Ale Rusové to pochopitelně mají, ty důkazy z té Sýrie. A budeme se muset ještě k tomu vyjadřovat, protože jsme porušili mnohokrým způsobem mezinárodní úmluvy. Ten americký kongresman, bývalej vysoký důstojník jedné z tajných služeb a bývalý důstojník Pentagonu, teď nevím přesně, jak se jmenoval.
0: Myslíš Henryho Kissingera, nebo...
1: Ne, tohle to byl... tak...
0: On byl diplomat, ministr zahraničí byl, a ty myslíš voják, byl to voják?
1: Ne, já teď mluvím o člověku, který měl na starosti kompletní obsluhu těch teroristů v Sýrii,
0: jo.
1: Které tam z ISIS, tam jako, oni je zase, ten, to bylo všecko vybudované Američanama, jo, a on v podstatě, tenkrát se šuškalo, že ho možná Rusové zajali. Rusové se dneška k tomu nevyjádřili a pak se najednou objevil s tím, že má rychlou rakovinu a umřel. Jako, jo.
0: Počkej, já se zkusím najít teda.
1: To nemusíš, to není podstatný. Podstatný je, že to byl styčnej, jakoby civilní, styčnej v úzovkách důstojník, který zabezpečoval výzbroj, financování a v podstatě veškerou komunikaci a zadávání úkolů pro tyhle ty teroristy. Jo. Takhle oni operují po celém světě. Takže to jenom, aby se nějak tak k tomu 11. září v nějakým širším kontextu, aby jsme se vyjádřili, protože to 11. září mělo veliký význam pro velké kroky, sedmimílové kroky při zotročování lidí.
0: Je to tak.
1: Doba covidová, pochopitelně, která byla ukončena v roce 2022, Vladimír Putin ji ukončil přes noc, dobu covidovou. To bylo hodně, hodně zvláštní, kdo si na to pamatujete?
0: No, jistě.
1: Jeden den byl covid a druhý den už o něm nikdo nemluvil.
0: No, jistě, no.
1: Vladimír Putin, ruská armáda, rozbila celou síť biologických laboratoří. Dneska o biologických laboratořích už se hojně mluví v americkém senátu. Je to přiznané ze všech stran. Rusové k tomu mají spoustu důkazů. Je také prokázáno to, co jsme tady říkali kdysi s Karlem Světničkou, že spoustu těch laboratoří stihli naložit a převést.
0: Ano. Jich tam totiž nebylo 16 nebo 17, jak se jich původně uvádělo, ale bylo jich tam 50.
1: No, možná i víc. Takhle 50 jich bylo amerických.
0: 50 jich bylo amerických. Oni tam samozřejmě byli i jiní. Jo, Británie tam měla svoje laboratoře a tak dále. Mm-hmm. Jo.
1: No, já jsem rád, že v takhle těžké době tady máme oddané lidi, kteří jsou schopni napsat na sítě spoustu povzbudivých slov. Jo. Poslouchej dobře.
0: Aha.
1: NATO zmařilo ruský pokus o sabotáž podmořských kabelů u Špicberku. Rusko testuje, jak útočit na kritickou infrastrukturu Evropy. Internet do Ameriky ubráníme, Napsal Jan Lipavský.
0: To jsem samozřejmě postřel, tak to příspěvek.
1: Internet do Ameriky ubráním. To je ovado.
0: To je prostě to je teplý tělo, to se nedá měřit.
1: Maso pro doktora Jacksona.
0: To je, ten má v hlavě víc nasrano, než jsme čekali.
1: Víš, jak to bylo v těch Černých baronech, ne? Myslím, že to bylo. Tak teď jsi nasral do krku.
0: Přesně, ano, přesně. Je to tak. Lipánek by měl asi, by mu měli vyříznout jazyk, protože to je fakt, a uřezat prsty, protože...
1: No tak on má známosti z těch diplomatických kruhů, takže on to ví, že?
0: Jo, ale čekal jsem pod tím příspěvek a normálně tam někdo, úplně první příspěvek, a všichni to lajkovali, co to četli. Škoda, že není Lipavský ministr blablabla, protože určitě by jako pokračoval proti deeskalaci ruské agrese a tak dále, bla, bla, bla. Takže ho brali vlastně jako za hrdinu, že on něco udělal.
1: Jo.
0: No to je, to prostě, to se nedá ani vyprávět, jo, to se musí zažít, jo. To je pak idiot, jen to vzduchem brázdí, jo? Kdyby boli majstrovstva, tak by bol ozaj druhý. To by je taký, že by nevyhrál. To prostě neuvěřitelné. Ještě ten? No probí, povídej. Ty to představil, co?
1: Víš, jak měli Němci toho atleta, ne? On běhal nějakou...
0: Jo, to byl Alfred, byli to bratři a jmenoval se Kokot.
1: Slovák to komentoval. Aj, boha, keby aj my jsme měli na Slovensku viac takých kokotů.
0: To bylo na atletickém meetingu v Mnichově a komentoval to Karol Polák.
1: No. Ano.
0: No. A v páté dráhe beží Manfred Kokot. Poté aj my by sme mali taký kokotovú. A my ich máme.
1: Ja si myslím, že... No nic.
0: To by sa nám... Kdyby jsme rozvíjeli tato téma, by se tam zvrtlo vysílání.
1: Ne, tak já jsem si představil toho Magora, jak brání ten internet do té Ameriky.
0: To prostě, no.
1: No ne, počkej, to, teďko vážně, jo. Kdyby jsme neměli ten kabel do té Ameriky, jo, no. Tak by jsme vůbec nevěděli, až Amerika přestane existovat.
0: No to je pravda.
1: Protože to jsme se tady o tom bavili, že Rusko, Čína, KLDR a Irán, já ještě říkám, tím pádem tam je i Bělorusko, protože ty mají s Ruskem unii.
0: Ano.
1: To znamená, že ti to vytváří vojenský pakt,
0: ano.
1: Který má být protiváhou k NATO. Jo? To když si porovnáš ty dva potenciály,
0: no.
1: Tak já si myslím, že ani věc kokotů by nepomohlo.
0: No to, to je pravda. To je pravda. Hlavně východní národy ví, proč a za co bojují.
1: No to je ten rozdíl. Oni ty najatý, jo, většinou si stěžují, že na frontě je zima, že tam lítají kulky a že pod nich třeba chcou, aby bojovali i přes čas. To je ta mentalita toho Rusa, toho Číňana, toho Severního Korejce, toho Bělorusa, anebo toho Iránce. To je, když se nad tím zamyslíš, jak, že se to protáhne. Teďko Čína, že jo? Čína prostě má ten zájem Venezuela. Aha. Tam Čína přišla prostě o ropu, protože Donald se usnes, že si to přes ten svůj Donald průliv odveze asi, kdykoliv se mu zachce, co se mu zachce. Irán by taky nejradši vykrát, že jo? No tak, že má Irán nadostřel Ukrajinu, že má Irán nadostřel Izrael, že Irán rozsekal v podstatě ve svém okolí všechny americké základny, a že Irán rozseká základny všem, kdo poskytnou svoji infrastrukturu vojenskou Američanům na útoky proti Iránu, tak o tom ani potom. Čili to, že Ukrajinci údajně jako připravují nějaké útoky na Irán, tím se netají Zelenský. Tak si to vem, když to vezmou proti sobě takhle, tak to bude veselý. Ale základní potíž je v tom, že mainstream média vnucují lidem jakési pravdy o světě vůbec. Ať se to týká Ruska, kohokoliv, jo. Já tady mám velice zajímavý rozhovor, nebo velice zajímavé vystoupení Roberta Fica v Národné slovenské radě. Neumím si představit tuto rétoriku na půdě parlamentu, v podstatě, když to řeknu, před třeba 5 lety. Jo. Prostě nemyslitelný. Ale je důležitý, že se ta rétorika prostě mění. Hlavně v kombinaci, a to je tyko důležitý, jo, hlavně v kombinaci s tím, že Robert Fico pozval v celou V4 do Bratislavy společně s
0: irským prezidentem.
1: S irským prezidentem, který předsedá Unii, že jo?
0: Ano.
1: Takže to je důležité. A důležité je, o čem teďko ten Robert Fico bude mluvit. Já si myslím, že Robert Fico moc dobře ví, kdo na něj spáchal ten atentát. A z toho, co bude říkat, vyplývá, proč ten atentát byl spáchaný. Takže dáme si Roberta Fica vo Slovenské národné radě.
2: Sa všetko dočítali napríklad do smrti Kadáfiho. Nič. Ale všetci súčasne vieme, že Kadáfi minimálne 5 miliónov dolárov, eur, libier poskytol francúzskému prezidentovi Sarkozymu na jeho volebnú kampaň a potom, ako bol zvolený, tak ho ostentatívne prijal v Paríži 3 mesiace po prezidentských voľbách. Čo ste sa dočítali o komisárovi Reindersovi, ktorý chodil na Slovensko a šíril múdrosti v oblasti právneho štátu a ľudských práv. A dnes sa dozvedáme, že je podozrivý z prania špinavých peňazí. Čo ste sa okrem povinných správ dozvedeli o našom nádhernom prezidentovi pánovi Kiskovi, ktorý preukázateľne podvádzal a páchal daňové zločiny v prezidentskej kampani a evidentne vyhral parlamentné voľby s podvodom. A dnes máme právoplatne odsúdeného prezidenta. Tak sa nečudujte, že sa veľa nedočítate ani o tejto kauze, ktorá sa týka britského premiéra, bývalého britského premiéra. Viete, že som opakovane oznamoval, že 3 mesiace pre začatí vojnového konfliktu na Ukrajine bola na stole mierová dohoda. A Ukrajina bola pripravená túto mierovú dohodu podpísať. Začali sa chodiť ľudia, ako pán Johnson, ktorý v tom čase už bol poslancom britského parlamentu, nebol premiér. A títo ľudia veľmi aktívne prehovárali nielen západných lídrov, ale predovšetkým prehovárali ukrajinskú vládu, aby v žiadnom prípade nepodpísala mierovú dohodu, aby sa naďalej pokračovalo vo vojne. Pretože bola stratégia, že cez túto vojnu bude šanca dostať Ruskú federáciu na kolená. Ale kto pozná Rusov, vie, že keď sú na kolenách, tak len preto, lebo si zavezujú šnúrku na topánke. Takže táto stratégia nevyšla a preto veľmi jasne hovorím, že to, čo sa udialo s týmto úplatkom, je mimoriadne vážny problém. Príbeh spočíva v tom, že 3 mesiace po začatí vojny Boris Johnson veľmi aktívne prehováral, aby nepodpísali mierovú dohodu. A až potom dostáva na svoju nadáciu 1 000 000 libier od známeho podnikateľa zo zbrojárskej firmy, ktorá dodáva zbrane na Ukrajinu. A tento človek potom s ním absolvoval spoločnú cestu do Kieva a do ďalších miest, sú o tom záznamy, fotografie, jednoducho je tu dostatok dôkazov, ktoré to preukazujú, takže my dnes môžeme povedať na 100%, že bojoval Boris Johnson za to, aby vojna pokračovala, potom zobral 1 000 000 libier od zbrojára a potom toho zbrojára zobral na Ukrajinu na rôzne rokovania s najvyššími ukrajinskými predstaviteľmi, evidentne predovšetkým o dodávkach zbraní na Ukrajinu. Môžeme z toho vyvodiť ako rozumní ľudia normálny záver. Áno, Boris Johnson nechcel ukončiť vojnu, lebo vedel, že má kamaráta, ktorý mu dá peniaze a za to on mu pomôže so zbraniami na Ukrajine. Tak si teraz predstavte, že, a nadväzujem na vašu otázku, pani poslankyňa, že by som jednoducho sa správal rovnako. Aby som od apríla, mája roku, kedy vojna začala, tvrdil, že neexistuje skončiť vojnu na Ukrajine, neexistuje. Potom by som zobral 1 000 000 eur od nejakej zbrojárskej firmy na Slovensku a potom by som toho človeka zobral na Ukrajinu k prezidentovi Zelenskému, k ministrovi obrany a k ďalším ľuďom a tam by som ich presviedčal, že toto je výborný človek, ktorý vám vie dodávať zbrane. To je taký prúser. Ale samozrejme, nepatrí sa o tom hovoriť, pretože je to téma, ktorá nezapadá do mienkotvorných médií. Mienkotvorné médiá predsa hovoria úplne niečo iné o vojne na Ukrajine.
1: A co takhle jeden motorkář, ktorý obývá Hradčanskou 1
0: a měl červenou flanelku, prosím tě?
1: Měl červenou flanelku,
0: jo, tak vím,
1: který musel jet do Ankary na setkání se zbrojařema, který je ve vedení firmy, která dodává zbraně na Ukrajinu, který kudy chodí, tudy vysvětluje, že je potřeba bojovat a je potřeba i za cenu zmobilizování, dejme tomu, mladých kluků v České republice jít dobít toho Rusa. Že rozhodně se nesmí žádný mír domlouvat, mír je špatný. A to, ať se podíváš na jednu, na druhou, na třetí, na čtvrtí, všichni jsou pod vlivem těch zbrojařů a všichni, kdo zvou, že se tam musí dobojovat do posledního Ukrajince, většinou do posledního Evropana, tak tam potečou peníze za ty zbraně. Aby se to mohlo rozkrádat, aby se to mohlo s tím obchodovat, aby jim do kapes tekly ohromné zisky.
0: Podobnost tohoto příběhu je čistě náhodná a pokud jste poznali nějaké osoby, tak to je taky náhoda. A během natáčení se nikomu nic nestalo.
1: Nikdo neutrpěl újmu. Žádné zvířátko neutrpělo újmu.
0: Přesně tak.
1: Jenom zemřelo několik milionů lidí.
0: Ano. Chtěl bych vidět ty ksichty, jak ten Fico jim to řekl. Jo.
1: To asi byly hodně protažený ksichty.
0: No, to jo. To jo. No a...
1: Ale umíš si představit tuhletu retoriku před 2 lety?
0: Ne.
1: A já jsem rád, že jeden z... Dovolím si říct, jeden z lídrů V4, protože Robert Fico křísí tu V4, protože pochopili, že jako Fico tak je špatný, Fico je špatný, Fico špatně. Jako Orbán, Orbán je špatný, že jo, když to byl Orbán. Ale jako V4, když začnou v Evropské unii prosazovat určité věci, mají šanci. Já jsem rád, že patříme do té V4, že i Andrej načerpá určitý, řeknu, informace, které možná má nebo nemá, to já nevím. Takže jsem rád, že máme Andreje v dobré společnosti, tak to řeknu.
0: A Andrej tu iniciativu taky vlastně taky se do toho pustil a tu V4 jako vidí jako strategickou, oni se samozřejmě. Já to mám akorát trošku obavu z toho Petera Maďara, protože já úplně nevím, jak on se bude profilovat. Jo?
1: No on je nečitelný, on je takovej chvilku tak a chvilku tak. Já si myslím, že víš co, on bude jako ten, myslím Erdogan je Turek, ne? Turci vždycky táhli s těma, kdo jim za to zaplatil víc. A já si myslím, že ten Maďar bude dost podobný, jako jo. Teď třeba Maďarsko něco vyblokovalo, další nějaký peníze zablokovali, nebo ne, sankce, balíček sankcí zablokovali Maďaři. Proč, to nevím. Respektive vím, protože by to poškozovalo pochopitelně Evropany a Maďary, jo. Zejména. To znamená, že Maďarsko bude chtít taky vyvíjet nějaký tlak. Poláci jsou divní lidi. Tam nevíš, jako oni vůči Ukrajině jsou velmi vymezení, protože jim tam banderovci povraždili neskutečným způsobem spoustu civilního obyvatelstva. A navíc část Ukrajiny je Polsko vlastně. Maďaři chcou taky z Ukrajiny to svoje. Rumuni by taky měli dostat. Čili ono velmi brzy se začnou uplatňovat tyto nároky. Jo. Jak bude evidentní, že Ukrajina se rozpadá a že Ukrajina končí, tak uvidíš, co se začne dít, jako jak najednou spousta požadavků tam bude územních.
0: Myslím si to taky, no, protože to taky je prostě, no.
1: Takže já jsem rád, že ve V4 jsou lidi tohoto typu, jako je Robert Fico, jako je Andrej Babiš. Oni si vzájemně se jakoby... To, že Babiš nemá třeba tak vyhrocený názor jako Fico, nevadí, protože v té V4 se to může prosadit. Jo.
0: No oni nemůžou být oba dva jako beranidlo, každý musí hrát svoji roli.
1: Tak, nemůžou jet po stejný koleji. A propo, když jsme to otevřeli, máš ty nějakou informaci o V4? Já tady mám vyjádření Andreje Babiše, bychom mohli dát možná. A od toho se odpíchnem, ne?
0: Jo, odpíchnem. Já tady mám nějaký prostě jenom přehled o tom, kdo o čem chtěl, jak mluvit, můžu to přečíst.
1: No tak necháme mluvit premiéra.
0: Jo, jasně, určitě.
1: A potom pochopitelně to...
0: Na to navážem,
1: tak. Počkej, ještě nemluv. On je divokej, člověče. Na to, kolik mu je. Tak, já se musím odblokovat a můžeme mu dát slovo.
3: V4 je zpátky, jak za starých časů, tenhle region nejbezpečnější, který vyřeší ilegální migraci, který má samozřejmě perspektivu a nejperspektivnější region Evropy. Tady jsme se setkali v Bratislave s irským premiérem, který má předsednictví Evropské unie a seděli jsme dlouho, nejdřív sami, řešili jsme vícelety, finanční rámec neboli rozpočet Evropské unie a samozřejmě konkurenceschopnost ETS jedničky, které je potřeba pro tenhle region zkrátka teďka přerušit a zbavit se toho, a ETS dvojky, největší ohrožení budoucnosti Evropy, protože pokud by to prošlo, tak těch rafinérií bude ještě méně, už teď máme o 40% méně kapacity a to je ta konkurenceschopnost, to řešení pro Evropu a za to budeme bojovat a na tom jsme se taky shodli.
1: Tak, úvodní informace a ty bys to mohl teď doplnit o detaily, Jiří.
0: Jo, no tak, já tady přečtu, co tady mám k tomu a co se, co k čemu každý, jaký má hlavní motivace na spolupráci v rámci V4. Takže Slovensko předsedá Vyšegrádské skupině, proto akci svolal premiér Robert Fico, šlo o formát V4+, to znamená, premiéři byli doplněni o předsedu vlády země s předsedající radě EU. Jednalo se o budoucnosti Evropské unie připravovaném víceletém rozpočtu, to znamená 28 až 2034, konkurenceschopnosti, cenách energií, pohonných hmot a systému emisních povolenek a migraci. To znamená ty nejpalčivější témata v podstatě. Samozřejmě těch témat by mohlo být ještě víc. Obecně my jsme vlastně minulý týden se bavili o tom víceletém rozpočtu 2028 až 34 a ta, jak se jmenuje, ta blondýna z toho Bruselu, ta pinda Lejnová.
1: Ty myslíš jako prázdnuše?
0: Ne.
1: Myslíš Lejnovou?
0: Myslím tu Lejnovou, ano. Lejnová. No, tak Lejnová prohlásila, že od roku v roce 2027 by se měla vádět ty digitální, to digitální euro a ta digitální měna těch centrálních bank. A to navazuje na ten víceletý rozpočet a Andy to určitě ví. A budou chtít, to musíme uhnout na ty úspory těch lidí, co mají v bankách. Toto je totiž všechno provázané dohromady, tady tyto témata. Tak, o čem mluvil, nebo Robert Fico, jaký byl důvod účasti nebo hlavní motivace? Tak Robert Fico chce oživit V4 jako koordinační blok, chce, aby V4 nejenom se scházela před každým zasedáním Evropské rady, ale koordinovala své postoje s dostatečným předstihem. Prioritou má být tlak na nižší ceny elektřiny, zachování obálky pro kohezi a společnou zemědělskou politiku. Andrej Babiš, jak jsme si říkali, rozpočet a průmysl, budoucí rozpočet musí být spravedlivý, nesmí poškodovat země se silnou průmyslovou základnou, které stále dohánějí vyspělé části Unie. Systém povolenek ETS 1 podle něj likviduje evropský průmysl a měl by být pozastaven, žádá odklad ETS 2. Petr Maďar, migrace a rozpočet je hlavní jeho doména, kritizoval, že Maďarsko platí denně 1 000 000 eur pokuty za to, že chrání společné hranice EU a u 7letého rozpočtu chce férové řešení bez krácení kohezních zdrojů. Polsko, bezpečnost a hranice. Příští rozpočet EU musí zohlednit úsilí zemí chránící vnější hranice. Region platí nejvyšší ceny energií, proto V4 neschválí plány, které by situaci zhoršily. Byl jediný, kdo debatu posouval k hrozbám Ruska a připomněl skeptičtějšímu Babišovi a Ficovi hybridní útoky. A Michael Martin, to je ten irský předseda vlády, takže Irsko v současnosti předsedá radě EU a proto byl irský premiér součástí jednání. Pro V4 klíčový kanál je dostat své postoje pro agendy rady před vyjednáváním o víceletém finančním rámci. Fico po jednání prohlásil, že V4 je opět živá, schopná vytvářet společné postoje a nejaktuálnějším evropským tématům. Podle deníku SME to potvrdil i Petr Maďar, slovy, že silná Evropa nemůže existovat bez silné V4. Společným jmenovatelem je tlak na Brusel v otázkách rozpočtu, kohezní a zemědělské politiky a cen energie a migrace. V4 byla v posledních letech fakticky ochromena sporem o Ukrajinu. Fico a Orbán odmítali vojenskou pomoc Kyjevu, zatímco Tusk a Fialova vláda chtěli více. A Tusk se veřejně ptal, zda formát vůbec dává smysl. Změna vlád v Praze a v Budapešti otevřela cestu k obnově spolupráce na méně konfliktních tématech. To znamená, to je ten víceletý finanční rámec 2028 až 34, ceny energií, pohonné hmoty, revize ETS 1 a odklad ETS 2, migrace a ochrana vnějších hranic. Ruská otázka zůstala stranou jako téma do debaty, pouze vnášel Donald Tusk. Slovenské předsednictví V4 chce brzy uspořádat další zasedání, na kterém hodlá pozvat německého spolkového kancléře a do konce roku 2026 chce se jít ještě s francouzským premiérem, tedy s francouzským prezidentem. Tak. Cílem je přenést témata projednávaná ve V4 do širší evropské diskuze. Takže to jsou ty témata, které se řeší. Jde vidět, že oni o tom Rusku se nebaví schválně a aby nevytvářeli vlastně nějaký, jak to řekl,
1: třecí plochy, no. To je asi.
0: Třecí plochy nebo potenciál, jednak jako z evropské strany, ale jako ze strany Ruska, zachovávají takovou neutralitu, ale ty, co stejně buduje dobrý vztahy s Ruskem dlouhodobě, a vím, že se teď někde vyjádřil, že oni mají kontrakty s Ruskem napřímo, mám pocit, ohledně energií, ale vyjádřil se ještě ohledně Ruska pozitivně, nevím, našim. Nespomenu si, tak musím to dohledat.
1: No, takhle, důležité je, že se V4 rozjela. Důležité je, že se nezakousla na nějakých sporných věcech.
0: Ano.
1: Ta nálada tam byla dobrá, bylo vidět, musíme ještě vidět jakoby kousek dál, musíme vidět to, že u toho byl a chtěl být u toho a chtěli mít u toho, to je taky důležitý, šéfa předsedající země, protože využívají ten jeho mandát pochopitelně k prosazování zájmu V4. Teď, když si do toho připočteme změny v Německu, jak retoriky, tak politiky, tak ale i veřejného mínění, tak se to dobře vyvíjí v podporu toho, co chce V4. No a ty ostatní evropské jakoby země všechny něčím trpí. To znamená, že všude je napětí, jsou obrovské protesty v mnoha zemích, tady se nám to vůbec neukazuje. Lidi jsou v ulicích, jsou to 100 miliony lidí, 100 tisíce lidí, který prostě vychází do těch ulic a proti těm všem úchylnostem a šílenostem vedení evropských zemí se ti lidé staví. To znamená, že Evropa povstala, Evropa je na nohách. My sice nejsme tak jako divoký, ale zase máme tu V4, přes kterou se to zase řeší. Každý národ má jinou mentalitu. Tak uvidíme. Já si myslím, že to je komplexní zasazení do té reality, která je, na rozdíl od takových vlhkých snílků jako Černochová, Lipánek a další, Fiala, který jediný co tak rozkrádali peníze, jsou zavaleni kauzama, mají másla na hlavě tuny a byli úplně mimo realitu. To znamená, že vedení Evropy a vedení evropských zemí se vrací zpátky k realitě. A to je dobře. Jo, můžeme si povědět, jestli někde rychlejc, někde pomalejc, ale je to dobře. Jde to správným směrem. Má to dobrou trajektorii, bych řekl. Co ty na to, Jiří?
0: Jo, já to vidím stejně. V té situaci politické, jaké jsme, tak se to musí dělat přes funkční bloky, které se spojí, a to právě, že na to by měla být ta V4, spojení národů s podobnýma mentalitama a s podobnýma, bych to řekl, s podobnýma ekonomickýma zájmama a s takovým stejným přístupem. No,
1: my se za chvilku dostaneme k dalším věcem, které to podporují. Dneska ten svět se úplně přeformátovává, jo. Dneska země, které jsou ve velkém ekonomickém růstu, nebo se startuje ten ekonomický růst, tak nejsou jakoby zařazený a nemají svoje ukotvení v mnohých organizacích celosvětově působících. Můžeme se tady bavit o tom, jestli OSN vůbec má nějaký mandát a co se s ní stalo, ale pořád jsou to nějaké, řeknu, organizace, které, kdyby se chtělo, tak by mohly sehrávat určitou roli, jo, toho původního nějakého záměru. Ale Amerika třeba úplně bojkotuje a víceméně chce vyrušit vliv OSN. No, prostě oni nepotřebují takovou organizaci. Na co? Ona jim stojí v cestě, že jo?
0: No.
1: Pojďme, já tady mám Sergeje Lavrova. Myslím si, že další zajímavý vstup, co se týká budoucnosti Ukrajiny a co se týká ukončení nějakého umírání lidí. Vidíme to tak. Rus nikdy neřekne, že nebude jednat. Protože se nechce postavit do té role toho agresora. A to je právě třeba to, co jako mnozí nechápou, že kdyby Vladimír Putin byl agresorem, tak se nebude s nikým bavit. Podívejme se třeba na izraelského šílence, jo?
0: Jo.
1: Ten se s nikým nebaví, prostě ten tam masakruje prostě civilní obyvatelstvo a nebude o tom s nikým jednat. Rusové jsou jiní, Rusové budou jednat, ale to neznamená, že přestanou bojovat, jo.
0: Jo. Ale to jednání je i v souladu vlastně s těma článkama 105 v tom té charty OSN, jo. Ono to jde ruku v ruce. Takže Rusové postupují přesně podle mezinárodních pravidel, jo.
1: Ano, dodržují jak protokol, tak mezinárodní právo. To, když se podíváš na Ameriku, tak to je obrovský rozdíl jako v přístupu k mezinárodnímu právu.
0: Ta nedodržuje vůbec nic. Já si myslím, že oni neznají pojem mezinárodní právo, nebo ho neuznávají.
1: Tak oni znají jenom jedno právo, a to je to jejich.
0: Jo,
1: oni mají právo na všechno.
0: Na všechno, přesně.
1: Na všechno. Tak pojďme, Sergej Lavrov nám to něco poví. I o postoji k evropským zemím, jo.
4: Týka otázky rokovaní o Ukrajine, tie sú dosť, ak máte na mysli, posledné stretnutie v Moskve, ne? Prezidenta Putina s vyslancami prezidenta Trumpa, tak toto stretnutie bolo dosť podrobne medializované, či už v priamom prenose na začiatku týchto rokovaní, alebo v komentároch, ktoré neskôr poskytli zástupcovia Kremľa. Ak to vezmeme zhruba, tak je v prvom rade nevyhnutné viesť rokovania, a my sme na ne vždy pripravení, na základe pochopenia prvotných príčin a na základe vypracovania dohôd o odstránení prvotných príčin súčasnej ukrajinskej krízy, ktorú vyvolal Západ predovšetkým. A predchádzajúca administratíva Spojených štátov a Európska únia, ľudia z NATO, ktorí sa doteraz snažia dosiahnuť, ako sami hovoria, porážku Ruska a vo všetkom podporovať Ukrajinu. Trumpova administratíva mala od začiatku chuť aj schopnosť vidieť prvotné príčiny konfliktu. A práve to nám dáva nádej, že rozhovory, rokovania a kontakty s príslušnými vyslancami sú užitočné pre obe strany. A po tretie, čo by som chcel v tejto súvislosti poznamenať, je to práve Európska únia, ktorá naďalej robí všetko preto, aby zabránila posunu situácie smerom k riešeniu prvotných príčin a hľadaniu ciest k spoľahlivému dlhodobému urovnaniu založenému na odstránení týchto príčin. Takto v skratke.
1: Je zvláštní, že země Evropské unie, které mohou být nejvíc ohrožené, tak nejvíc chtějí a dožadují se té války. Jo.
0: A nejvíc zbrojí proti Rusku.
1: No, protože jsou všichni ve vleku těch zbrojařů. Všichni mají smočený rypáky do provizí a do financí, které pochopitelně, o kterých frčí vlastně. Jo. O to jde především. Takže jsou to skorumpovaní kolaboranti, kteří v podstatě vůbec jim nejde o lidi, nejde jim o zemi, kterou zastupují, o národ, jim jsou příslušníky. Oni jsou satanisté, nacisté, protože jejich rody v mnoha pokoleních se těmto okultním záležitostem oddali, tak se tak chovají. A je potřeba vyrvat ze spáru těch satanistů tu západní Evropu, protože pokud to neuděláme, tak Ukrajina se stane narazníkovým pásmem společně s několika zeměmi, jako jsme třeba my, Slovensko, Maďarsko. Toto všechno lze pak považovat za narazníkové pásmo. A bude to dohoda 2+4, návrat k Jaltě a tak dále, čili bude to mít svoje opodstatnění.
0: Mm-hmm. No ty, když mluvíš o tom, o těch penězích, tak s těma penězama se vlastně, nebo já pozoruju jednu takovou věc, že se nám čím dál tím víc ty témata začínají propojovat, nebo propojují se nám čím dál víc, čím dál hloubš a vlastně v tomto světě všechno souvisí se vším a i ten pohyb těch peněz. A to, jak jsme se na začátku bavili o tom zlatě, tak i to zlato vlastně hraje v tom roli. A zaznamenal jsem teďka velký pohyb, nebo v úvozovkách velké pohyby zlata ze zámoří.
1: Jo, k tomu se navazuje... Jiří dostanem. Já bych, jo, k tomu se ještě dostanem. Já bych jenom poprosil ještě strpení. Já bych to zakončil něčím, co je velmi Rusům podobné. Jo? Vladimír Putin vzkázal Mercovi: nikdy na vás nezaútočíme, i kdybyste se vzdali, jste pro nás naprosto k ničemu. Nemáte ani energii, ani suroviny, jste zadlužení a plní cizinců. Během svého projevu v kremelských kruzích Vladimír Putin opět jasně uvedl, že Rusko nemá v úmyslu kdykoliv zaútočit na Německo, protože tato země je pro Moskvu prostě k ničemu. Nemá žádné suroviny, žádnou energii, je zadlužená a plná cizinců. Proto, jak uvádí, neokupovali bychom vás, ani kdybyste se vzdali s bílou vlajkou. Tato prohlášení učinil při hodnocení výsledků voleb v Sasku Antalsku a prohlášení Merce, který se zdá být nelítostný a nepochopil poselství, které mu poslali němečtí voliči. Konkrétně Vladimír Putin údajně řekl: nechceme na vás útočit, proč bychom měli? Ta doba je dávno pryč. Každý, kdo má ještě mozek a umí myslet, to chápe. Za prvé, už máte státní dluh ve výši 2500 miliard eur a žádný seriózní ekonom neví, jak ho chcete splatit. Alice Weidlerová prohlašuje bankrot své země. A teď si chcete půjčit dalších 1000 miliard, abyste se proti nám ozbrojili. Za druhé, vaše země se hemží miliony imigrantů, kteří vás stojí 50 miliard eur ročně. Za třetí, významná část

0: slavné inženýry. Během sankcí jsme se naučili, že se bez nich obejdeme. Ale kdybychom je opravdu potřebovali, obrátili bychom se na Čínu. Tam jsou nejen levnější, ale i lepší. Nemáte ani suroviny, ani zdroje energie. Tak proč bychom měli dobývat vaši zemi? Abychom vyřešili problémy, které bychom jinak neměli? Buďme realisté. I kdybyste nás zavolali, i kdybyste se vzdali a vztyčili bílou vlajku, stejně bychom nepřišli.
1: To je deklas. To je deklas numero uno, jako.
0: To je deklasování, co?
1: To je úplně toho utřelec pocený okno a ten má jenom do studi kabát, jo?
0: Ale to je prostě je to
1: diplomatická
0: pravda.
1: Smrt. A nejhorší, nebo největší prdel na tom je, že je to pravda.
0: To je na tom to nejhorší, jo, že to je jenom slušně vyjádřená pravda. Jo, pozor. To, že může přiletět nějaký kinžál do fabriky, která vyrábí zbraně nebo komponenty pro drony nebo drony a tak dál, to se může stát. Ale to nesouvisí s tím, co se tady říká. Tady se říká, že to strašení, že Rus chce zabrat Evropu, jsou prostě úplně mimo. Jako.
1: Co by si tady vzal?
0: Vzpomínáš, když jsme se tady bavili, já jsem tady vyprávěl o mým kamarádovi, který je velký znalec Ruska, poměrů a tak dál. Jak on říkal, že Rus, když začne kalkulovat, kolik by ho stála ta raketa, která by se měla doletět a rozbít tady něco, takže se to tomu Rusovi musí vyplatit, aby tu drahou raketu sem poslal. A zatím tu není nic, co by odpovídalo té ceně, jo?
1: A to nemají drahé rakety, jo?
0: To mají 15x levnější než Západ.
1: Přesně, to je na tom to nejvtipnější. Ono, když si pospojíš všechny ty body a zjistíš, že Baťuška má pravdu, to by se dalo tesat, to, co napsal, jo?
0: No.
1: A ta ekonomika je jasná jasně na veřejnost predikoval, jak to bude. Prostě to Německo zkrachuje a je 5 minut od toho. A to je to stejné, co já jsem říkal na poradě teďka, že tady ty vlhký sny, jak ekonomika půjde nahoru Německa a tak dále, to zapomeňte na to vůbec. Končili jsme jasná zpráva, jo? Hlavní motor ekonomiky, rozumíš, oni stejně chcou v rámci jenom toho průmyslu, automobilového průmyslu propustit 100 000 lidí, jo?
0: No, já jsem teda četl, že až půl milionu.
1: A to je Volkswagen, samozřejmě.
0: No,
1: to je Volkswagen.
0: No.
1: Jo. BMW tam protestuje. A to je taky, nikdo nám neukáže, že před BMWčkem protestovalo teďka 20 000 lidí odborářů. Jo.
0: No, protože přeci maximálně by protestovali proti ty Vejdelový, ale rozhodně nebudou protestovat proti Mercovi, ne?
1: No, přesně. Takže... No, takže Německo je dávno odsouzený k zániku. Jo.
0: Ještě tak budu Německo se odsoudilo, ale pozor, já bych ještě pořád to nepodceňoval. Nezapomeňme, že před druhou světovou válkou Německo bylo v těžké krizi, čímž se připravovala půda pro nástup Adolfa Hitlera. To znamená, že to modus operandi mají pořád stejný, náckové mají pořád stejné modus operandi, které opakují.
1: A je otázka, koho připravují na toto místo, protože určitě jedou stejnou agendu.
0: Jo, to určitě. Je to, akorát, že dneska to je propojený s tou Ukrajinou, jo? To znamená, že Zelenský připravuje půdu pro někoho. Jo?

0: A to je, takže já bych řekl, že ten výrok Fialy, že na té Ukrajině se bojuje za naši budoucnost, je víceméně tak trochu pravda.
1: V podstatě jo, ale jinak než myslí on.
0: Přesně tak. No, a teď je na čase si říct, proč se objevují v prostoru mediálním zprávy o přesunu obrovské tonáže zlata směrem do London City.
1: No.
0: To je tvoje parketa, tak povídej.
1: No, Peťo, to je dobrá otázka. Jo. Je potřeba se podívat na to zlato jako na nějaký dlouhodobější vývoj. A já, když se na to podívám, furt mě není, nebo ne, že by mě to nebylo jasný, jako vím asi, co se děje, jo, ale v 21. někdy na konci ledna bylo zlato $5,700 za trojskou unci. A teď na poslední dobou se to furt tak šmodrchá okolo 4,000 dolarů, 4,300, 4,400, 4,500, pak to se klesne. A furt to tak udržujou a regulujou, aby to zlato nevystřelilo a držijou ho, lidově řečeno, za koule. A já jsem si zadal tady, aby mi udělalo tady systematicky rešerši, kdokoliv zlata má, kdokoliv zlata z toho USA vytlačil a kam se to zlato přesunuje a jak toto zlato souvisí, nebo přesun tohoto zlata, protože když se přesunuje zlato, je to vždycky jako napováženou a jak toto souvisí s budoucností měnové politiky Velké Británie a s digitálními penězi. A vyskočily mi takový zajímavý výsledky. Jo? Takže já tady k tomu něco přečtu. Já mám tady článek, který je asi na 5 stran, já se to budu snažit trošku zkrátit, tak to není rozvláčný. Takže během roku 2026 dokončili Francie a Nizozemsko přesun zlatých rezerv z New Yorkského Fedu. Francie 129 tun domů do Paříže, Nizozemsko 89 tun z New Yorku do Otavy a do Londýna. Německo a Itálie více než 2400 tunami v USA čelí silnému politickému tlaku. Důvod není bezpečnost trezoru, ale důvěra v americkou jurisdikci a použitelnost zlata v krizi. Zároveň se v Londýně a Frankfurtu rozhoduje o podobě digitálních peněz, takzvaných stablecoinů, digitální libry a digitálního eura. To se zlata týká více, než se na první pohled zdá. To znamená, tady mám Francie přesunula 129 tun, Nizozemsko. Důležité je třeba se podívat tady na Německo a na Itálii. Itálie 0 tun, ale sílí politický tlak. Jinými slovy, nechtějí do Německa přesunout ani tunu zlata a do Itálie to stejné, protože tam je podobná situace. Obě dvě země volají po repatriaci a ta jim není umožněna. Francouzský případ je zajímavý technicky. Prodejem, tam to vzniklo tak, že prodejem za špičkové ceny v USA a nákupem stejné tonáže v Evropě dosáhne Banque de France repatriace, aniž by převezla jediný prut přes Atlantik a vyhnula se citlivému tématu odebrání té zálohy, té
0: toho dolaru.
1: Odebrání. Tady je napsaný custody, a to je, když někoho vezmeš do vazby. Prostě to znamená odebrání toho závazku z New Yorkského Fedu, které Německou způsobilo diplomatické třenice. To znamená, tady je zajímavá operace. Oni to zlato z tama neodvezli. Oni ho prodali a nakoupili ho někde jinde. A teď je otázka, jestli opravdu prodali fyzický zlato a jestli opravdu nakoupili fyzický zlato. Jo?
0: No
1: Takže
0: promiň, do toho mi teď chodí, jakoby, že to je finta, protože oni vlastně nakoupili papírový zlato, vydávají ho za fyzický
1: jo.
0: A tím řešejí to, že země BRICSu drží obrovský zlatý zásoby.
1: Ano, a snaží se hrát proti váhu, ale ta
0: oni
1: protiváha
0: nemají
1: jenom
0: tu
1: prostě na
0: tonáž, oni
1: papíře.
0: ji nemají, ale tvrdí, že ji
1: Ano.
0: mají.
1: No. A tady je, ještě mám oficiální důvod, podle toho guvernéra francouzské banky, a píše, že zlato v New Yorku bylo staré a nestandardní a efektivnější bylo koupit nové vyhovující prudy v Evropě, než staré rafinovat a přepravovat. Chápeš to, jo? To jsou keci neuvěřitelného charakteru, jo? Výsledek,
0: Co
1: který...
0: se stane, soudruzi, když ponecháte zlaté pruty na dešti?
1: V New Yorku ve Fedu? Tak budou kouzelní, a zmizí.
0: To bylo možná to zlato, co ukradli ty teroristi, ne? Tam.
1: No, je to možný, A Nizozemsko po přesunu podíl zlata v Londýně vzrostl z 18,1% na 32,1% a doma zůstává 30,8%. Znamená, že Nizozemsko má nějakých 30% těch zásob doma. New
0: A
1: York
0: promiň,
1: a Ottawa.
0: kolik nakoupila Itálie toho zlata?
1: Itálie, nevím, kolik nakoupila, ale nepřesunula ani tunu.
0: Tak. Tak. Víš, o co jde? Oni prostě nabídli těm centrálním bankám, že se můžou zúčastnit toho podvodu. Oni totiž, ono už jim nestačí, že prodali zlato, který nemají. Oni už začali tvořit ze vzduchu skutečný kov v uvozovkách, který neexistuje. Takže oni, jakoby, aby v Americe neubylo, tak prodali ho Američanům, tím Američané říkali, my máme to zlato, my ho tady máme, jako, my jsme se ho nakoupili.
1: No a já tě ještě opravím, aby se v USA nezjistilo, že tam žádný zlato není.
0: Tak se ho nakoupili.
1: Tak si ho nakoupili znovu.
0: To neexistující zlato nakoupili, čímž udali. No...
1: A navíc to šlo i do ekonomické bilance.
0: No samozřejmě. A utopili v tom ty dolary, že jo?
1: A utopili v tom ty dolary. A ještě to šlo do ekonomické bilance těch států a vykazovali pozitivní růst HDP skrz tady toto v rámci Evropské unie, i když upadají. Rozumíš?
0: Ty, ale to už je virtuální ekonomika jak prase.
1: No, to je masakr, když se nad tím zamyslíš, jo?
0: To je, to ti řeknu, to je, jak bych to řekl?
1: Jak to vyjádřit tak složitě?

0: Jiří, slyšíme se?
1: Čau, slyšíme se. Nějak mě to vypadlo.
0: Tak to, hele, tomu neuvěříš.
1: Normálně. Co se stalo?
0: No vyp se mi počítač.
1: Začali jsi mluvit o zlatu.
0: Vyp se mi počítač.
1: Aha. Ne, myslíš, začali jsme mluvit o zlatu a někdo ti na dálku vypl počítač?
0: Jo.
1: To by se nestalo určitě.
0: Ne, to. Hele, to se jenom snažím být zajímavý.
1: No, jasně.
0: No, prosím tě, ale my jsme dneska... ještě počkej, ať to můžeme doříct. Jo. Já radši teď popřeju... popřeju Denisám a Denisům k jejich svátku, jo? Za chvilku uklidní.
1: Ano, popřej,
0: popřej. Aby jsme nezapomněli. Původ jména Denisa můžeme hledat mezi řeckými bohy. Jméno je dodnes opojné jako jejich víno. No a významní nositelé... Krásnou reprezentantkou jména je modelka a česká Miss World Denisa Domanská. Jméno nosí i modelky Denisa Dvořáková nebo Denisa Bórová. Nositelkou jména je také česká návrhářka Denisa Nová, kytaristka Denisa Veškrnová, atletka Denisa Ščerbová nebo tenistka Denisa Dvořáková. Americkou nositelkou jména je například herečka Denise Richards. Tak pozor, Denisa je jméno, které nosí v České republice 25 189 dívek, žen a paní. Je to 61. příčka a Denis, co má 3840 Denisů. Stá příčka. Jo. Takže milé Denisy a milí Denisové, my vám právě teď s Jiřím přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování a klidně bujné promořování. A my si teď zase zpátky řekneme něco o zlatě, protože ve chvíli, kdy jsme začali odhalovat, že bankéři přistoupili už i na to, že začali místo těžby rafinování a ukládání zlatých prutů jako zlatých rezerv, začali ty rezervy tvořit ze zlata, které si nakoupili, ale nikdo ho nikam nepřivez. Tomu se říká takzvané umělé zlato, nebo já bych řekl virtuální zlato. Virtuální zlato. A tím se zachraňuje virtuální ekonomika. Dobrý, počítač jede, nikdo mi ho nevyp. Tak můžeme pokračovat.
1: Super.
0: Itálie, všimni si, že Itálie se toho nezúčastnila. A tak vlastně nic nenaskladnila, že jo? Jenom někteří, jenom ti, kteří budou do nekonečna lhát, že mají zlatý rezervy. Ona, ta ekonomika, už stejně byla v tak virtuální fázi, že je to neudržitelné. Tak ono to stejně spadne. To je jenom zase o pár dní to oddálili. Protože já si myslím, že brzy to bude tak, že ty země, třeba země BRICSu, vyzvou některou zemi, aby jim předložila audit, anebo že se přijdou oni sami podívat, že v podstatě vůbec mají nějaký majetek, že mají vůbec nějaký majetek. On to začne tím zlatem a pak to bude, rozumíš, o tom HDP na Vilhaným, jo, tak.
1: To je ta G7, no, slavná. No a teďka, jak to souvisí vlastně s nedávnýma událostma, jo? Ten historický kontext s tím zlatem, proč vlastně po druhé světové válce Evropa ukládala zlato v New Yorku, bylo údajně jako ochrana před sovětskou invazí a záruka systému Bretton Woods. Ta logika vyprchala okolo toho roku 71 zániku toho zlatého standardu, ale zlato tam zůstalo ležet. Pak byla nějaká repatriační vlna v letech 2012 až 2020. To se od té doby změnilo. V První důvod je tady ten zmrazení ruských rezerv v roce 2022. Katalyzátor, který centrální banky měl přimět brát vážně, že rezervy v cizí jurisdikci jsou politicky zabavitelné. Podle průzkumu Invesco podstatná část centrálních bank vyjádřila obavy z precedenců, který USA vytvořili. Další, nezávislost Fedu pod Trumpem. Volání po repatriaci nabralo na síle po výrocích prezidenta USA o zpochybňování nezávislosti Fedu. Německý svaz daňových poplatníků a politici CDU vyzvali Bundesbank, aby zlato z USA stáhlo. Gromsko a cla. Co se stane, když provokace kolem Grónska budou pokračovat? Riziko, že Bundesbank nebude mít ke svému zlatu přístup, roste. Auditní deficit. Poslední komplexní audit amerického zlata proběhl v roce 1953 a bylo otestováno jen pro 5% zlata. Sněmovní návrh nahrazuje první audit po 60 letech. Někteří němečtí poslanci proto požadují fyzické inspekce v New Yorku. Zlato překonalo treasuries, takzvané, to znamená zlato v držení centrálních bank, dosáhlo na začátku roku 2026 až 4 biliony amerických dolarů a poprvé překonalo držení amerických dluhopisů týmiž institucemi. Zlato se stalo hlavním rezervním aktivem a k tomu se přizpůsobuje i jeho správa. A teď klíčová otázka. Jo? Proč je to zlato v Londýně a ne domů? Tady máme nějaký oficiální věci, pak si k tomu řekneme naše. Klíčová otázka je z ní likvidita a použitelnost v krizi. Banka uvedla, že rezervy v New Yorku a v Otavě, nebo Národní banka v Holandsku uvedla, že v New Yorku a v Otavě jsou nelze v krizové situaci využít tak rychle a napřímo, že větší podíl v Londýně posílí funkci zlata jako kotvu důvěry. Londýn LBMA, to je ta burza, největší fyzický OTC trh na světě, zlato v Bank of England se dá okamžitě prodat, vyměnit za dolary nebo půjčit, aniž by se prut musel hnout. Doma uložené zlato je takzvané mrtvé a dalo by se, aby se dalo použít, musí se nejdřív fyzicky převést do Londýna nebo do Zuriku. Bank of England sama uvádí, že ta zástava pro jiné centrální banky podporuje finanční stabilitu tím, že jim dává přístup k likviditě k londýnskému trhu. Nizozemský model je takzvaný hybrid, třetina je doma, třetina je v Londýně a třetina je v Severní Americe kvůli diversifikaci. To též dělá Česká národní banka, většina jejich zlata je v Londýně, odkud je to snadno obchodovatelné, to už jsme si říkali, a Česká národní banka ho občas půjčuje formou depozita jiným centrálním bankám za úrok. Londýn není bez rizika, podle zástavy Bank of England v letech 2020-2024 byl podle analytiků vyvolán geopolitickými obavami rozvíjejících se zemí a britské sankce na Rusko a případ Venezuely, jejich vládě bylo odepřeno zlato v Londýně. Evropa se tedy nestěhuje do neutrální jurisdikce, ale do spojenecké s hlubším trhem. Pro státy EU je Londýn nyní důvěryhodnější než Washington. Tak.
0: Ten závěr toho, co jsi četl, ten je absolutně vše vypovídající.
1: Ano.
0: Takže ono to už dneska není o tom jenom, že země jsou zadlužený, co se týká jakoby peněz. Dneska jsou země zadlužený i co se týká zlata. Takže když se rozhodne v Londýně, že ta či ona země zlobí, tak oni prostě řeknou, že nemůže nakládat se svými zlatými rezervami, protože oni ty rezervy použijou jako ručení dluhu, který má.
1: Ano.
0: Chápeš, to má tuhletu paralelu. Ano. A v tu chvíli není oprávněná mít měnu a musí přijít do nějakého krizového režimu.
1: Ano.
0: Oni tě prostě zničejí.
1: Přesně.
0: Čili aniž by teda věřitelé na tebe zaútočili, tak stačí, že věřitelé vyjádří pochybnosti, bankéři použijou tvoje zlato ke krytí dluhu a seš totál. A teď pozor. Některé ty banky, které budou držet to virtuální zlato, které ale nebudou mít u sebe, ale budou ho mít v tom Londýně, jestli jsem to dobře pochopil.
1: Ano, ano.
0: To znamená, že vlastně země se zúčastňují toho, že pravděpodobně, aby na ně nevystartovali věřitelé a aby se mohli dál zadlužovat nad rámec nějakých pravidel, tak jako kdyby přikupujou zlato, čímž posilujou svoji to rentabilitu nebo svoji
1: bonitu.
0: Ale oni je do tohohle zatáhli skrze to, že nakupte to zlato, i když ho nebudete mít, protože oni se chystají, a tady to vidíš, že London City chystá a připravují se na novou měnu.
1: Na digitalizaci libry a na stablecoiny. Přesně tak.
0: Jo, nejenom na digitalizaci. Uh-huh. Oni, já si nemyslím, že no, kdyby si jim to povedlo, no, tak kdyby vyvolali hlubokou krizi, tak možná půjdou přes to, ale nějaký peníze vytisknout budou muset. Ale jim je to úplně jedno, protože jestli ty peníze, nebavíme se o oběživu, bavíme se o digitálních penězích, tedy o fiat měně, tak tam je to úplně jedno, jestli to je nebo není, jak hodně podložený zlatem. Tady jde

0: Tak já se tedy omlouvám tady naší celý výzce, že kvůli našemu vysílání všechny tři fáze v celý vesnici mrtví. Budu doufat a tajně věřit, že to opravdu s tím nesouvisí. ještě si připomím, doufám Jiřího, že se to podaří. Jak to máme s internetem, už nám to najelo. Tak, vidíme ještě, aby nám najel Teams. Vypadá to, že už jsme tady v éteru i na Teamsech. Haló, Jiří, já tě zdravím. Celá vesnice mrtvá, jako jo, ti upozorňuji.
1: Ale to mě řekni, že zrovna takový hezký téma máme.
0: A nekonfliktní, nekonfliktní téma, rozumíš?
1: Nekonfliktní téma, no, no.
0: A zrovna se to takhle potká, že?
1: Jo, no nevím, bohužel... si to stihneme dokončit, protože...
0: Máme dvě minuty.
1: máme dvě minuty, no, takže tímto bychom vás rádi pozvali na příští týden na vysílání, protože dokončíme tady to velmi zajímavé téma.
0: No, to určitě dokončíme, doufám.
1: Protože já jsem si nachystal totiž i ty stablecoiny a nachystal jsem si i vlastně, jak ta Británie chce, nebo jak už ty stablecoiny používá a jak to souvisí s eurozónou a všechno do sebe zapadá neuvěřitelným způsobem.
0: No vidíš.
1: Takže ale bohužel to dneska neskyneme, no, protože se nedá nic dělat, no. Tak tam pustíš nějakou hezkou písničku a bude.
0: Tak Helenka už je nachystaná. My jsme se tak trošku jako vyautovali.
1: No.
0: Já si teďko dám velice dobrou kvalitní tlačenku, co jsem si dneska koupil, jsem byl pro náhradní díly.
1: Yeah,
0: no, no nádhera, takže...
1: Ještě, že mám nachystanou klobásku, abych ti
0: no, nedal. No tak dobře, tak budeme muset prostě končit, teda se svítit.
1: No, budeme muset končit. Určitě sledujte alternativní média, začíná summit BRICSu, o tom si budeme příští týden taky povídat, protože summit v novém daily. Cítink už tam přiletěl, je tam i Putin, už jednají s Modím, takže bude to velmi zajímavý. Sobotu, neděli bude probíhat ten summit, takže to budeme určitě komentovat, uděláme na to speciál příště.
0: Dobrá, takže to bylo dneska tady z Midiádu všechno. Jiří, pojď se rozloučit rychle.
1: Rychle se loučím, opatrujte se, mějte se krásně, bacha na výpadky proudu a uslyšíme se příští týden.
0: Tak jo, děkuji ti za tvoji účast, děkuji ti, že jsme mohli probrat i nekonfliktní, lehtivá témata. No a za týden se budu pochopitelně těšit. Takže teď z Midgardu společně s Jiřím se s vámi loučí a zase se na vás těší, jak jinak než Petr Václav.

0: prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Pro tuto chvíli písničky dohrály. Připraveni jsou VK i Vítek, kteří se připojili. Dobrý večer oběma a já nebudu zdržovat, protože všichni čekáme na dnešní komentáře, Vítku.
2: Já tě zdravím, Helenko, v první řadě a zdravím zároveň všechny naše posluchače, věrné i nevěrné, i promiskuitní, všechny posluchače. Zdravíme a přejeme krásný páteční večer a jsme velmi rádi, že jste se k nám připojili a sdílíte s námi náš dnešní páteční večer a budete s námi až do konce a budete nás poslouchat, ať z živého vysílání nebo znamu. A je tedy, ještě bych měl připomenout, abychom na to nezapomněli, 11. září výročí té nepovedené Inside Job operace pod falešnou vlajkou v rámci 11. září 2001, takže máme zase další, už nevím, kolikáté výročí. Všechno se koná znovu, ta divadelka, ty kýče, všechny. Bohužel to odnesli a odskákali to ty oběti, které opravdu za nic nemohly a těch je nám velmi a upřímně líto. Takže to jenom na začátek a já ti předám slovo VK. Ahoj.
3: No, ahoj Vítku, Helenko, zdravím vás samozřejmě všechny naše posluchače, čtenáře. No Vítku, ano, je to 25 let, samozřejmě je to čtvrt kulaté výročí, je to velký, moc zase akcí okolo toho není, protože zase se řeší trochu jiné věci, především vysoké ceny ropy, ceny dieselu ve Spojených státech dneska prorazili hranici $6 za barel, teda za barel, to by bylo ještě super, ale za galon samozřejmě. Takže v Americe zdražuje doprava veškerého zboží, zdražují potraviny a vypadá to, že podzimní volby, doplňovací volby, takzvané midterms do kongresu, že dopadnou naprostou katastrofou pro republikánskou stranu. Se dokonce mluví o tom, že přijdou o 60% všech křesel a Trump bude čelit okamžitě impeachmentu a bude odvolán zřejmě, pokud získají demokrati prostě nějakou velkou kontrolu nad horní komorou, nad senátem. A hned potom se Trumpa zbaví. Já už jsem to říkal, už jsem měl tam několik povídání, že jakmile Trump skončí funkci prezidenta, oni se ho zbaví. Nějakým způsobem. Takže to bude, to možná bude a taky nebude, možná jedno z hlavních témat, takže já vám přeju krásný poslech, no a víte, jak to uvede.
2: Bude to VK jedno z témat, ale až to druhé, k tomu si samozřejmě dostaneme, protože to jsou velmi důležité události na té geopolitické šachovnici, řekněme, tektonických deskách, které se pohybují nezadržitelným směrem. Nicméně začneme samozřejmě v rámci evropského starého kontinentu, protože i u nás se toho hodně děje. A myslím, že média v České republice i kdekoliv v Evropě jsou plná vítězství AfD v Německu, tak to pojďme rozebrat, protože AfD rozdrtila CDU v zemských volbách v Sasku a Anhaltsku a Merz okamžitě našel viníka v Moskvě. Kancléř označil 57% voličů za bezpečnostní hrozbu, zatímco Weidlová vyhlásila Německo za zbankrotované a navíc prohlásila, že Německo by mělo jednat s Ruskem o míru na místo vyzbrojování Ukrajiny. Je v Německu skutečně velká šance na změnu kormidla i vzhledem k následnému vývoji, bezprostřednímu vývoji tento týden po volbách?
3: No, tak to je věštění z křišťálové koule, protože tady je takový šílený blázinec, že se dokonce jako očekává, že může být třeba i AfD zrušená. Otázkou je, jestli k tomu dostanou odvahu, protože Fritz, tedy Friedrich Merz, říkají Fritz, tak má prostě strašně nízkou podporu a jeho vlastní spolustraníci se ho chtějí zbavit a čeká se na volbu v Pomořansku, v Mecklenburgsku, jak dopadnou další zemské volby. To, pokud i tam to dopadne prostě nějakým způsobem jako velký špatný, tak pro CDU, tak já říkám, Merz bude odstřelený, odstřelí ho jeho vlastní poslanci, bude vyjádřená nedůvěra vládě a dost možná by mohly být někdy v lednu, v únoru, znovu opět předčasné volby. To znamená, situace je velice vypjatá, ale hlavní a důležitý je, že já se nebudu samozřejmě vracet k článku, článek si můžete přečíst, ale trochu to jako rozvinout, protože určitě jste zaregistrovali a všimli jste si, a není to vůbec jako žádná náhoda, že v posledních dnech a týdnech se po celé Evropě dělají taková divná, podivná, zvláštní, nezvyklá cvičení. Možná jste toho byli svědky v uplynulých dnech i u vás v Česku. A v různých dalších zemích. Já to včasně nesleduju, kde všude se tohleto cvičení policejní dělá a dělalo a ještě se bude dělat v následujících týdnech. Ale většina zemí Evropské unie začíná nacvičovat uzavírání hranic. A je to, teď to, tenhle ten týden to, myslím, bylo u vás, tam u vás vaše policie to nacvičovala prý údajně se slovenskou policií na česko-slovenské hranici. A potom bude ještě nějaké další nacvičování na česko-polské hranici a podobně. Budou se jako nacvičovat, jako proč a z jakého důvodu a co a kde a jak. Že? Někdo by si řekl. No, údajně, jako tvrdí se, nebo nikdo to nepřizná, ale tvrdí se, že je to kvůli migrantům, jakože situace v Ceutě, to znamená na severu Afriky, což je španělská exkláva na severu afrického kontinentu, která patří Španělsku, že jo, ta událost s tím obrovským přílivem asi nějakých 50-60 tisíc migrantů, k tomu se jako vrátili někteří z nich a nějakých 15 tisíc tam zůstalo, tak že v podstatě jako je třeba nacvičit uzavírání hranic jako před migranty. Ale prosím vás, tohle, když vám někdo řekne, tak je to nesmysl, je to naprostý nesmysl, nemá to s migrací nic naprosto společného. Protože byl přijatý migrační pakt Evropské unie. A ten jasně říká, že migrační problém se řeší vždycky ve vstupní zemi do prostoru Evropské unie. To znamená, tohle to je vnitřní problém Španělska. Španělsko to tam obšancovalo a že udělalo obchvat, aby se nedostali ani těma lodičkama nahoru, že jo, do prostoru Gibraltaru, aby ten úzký profil, nebo ten průliv, aby prostě nepřeplavali na různých lodích a podobně. Takže to, a pokud se to někomu podaří, tak to jsou třeba desítky migrantů. Jo, desítky. Kvůli tomu se samozřejmě nedělají tyhle ty obrovské manévry, navíc uvnitř prostoru Schengenu. Uvnitř, jako pochopil bych, kdyby tyhle ty manévry, pojďme si nacvičit zavírání hranic, se dělaly ve Španělsku nebo v Itálii, to znamená v těch hraničních nebo pobřežních státech, nebo ve Francii, jo, to znamená tam, kde přistávají ty lodě těch migráčků, tak tam by se dělaly tahle cvičení jako uzavírání, že jo, těch hranic a tady to a kontrola nácviky, kdyby náhodou přišla nějaká migrační vlna, že, tak aby policie byla prostě připravená, měli to nacvičený. Ale proč se tohle to nacvičuje uprostřed Evropy? Že? Dámy a pánové, tohle je velká věc. Nikdo to nepřizná samozřejmě. Nikdo. Všichni to popřou. Naprosto všichni. Všechna média, všichni tiskoví mluvčí, nikdo to nepřizná. Vnitro to nepřizná, policie to nepřizná, vláda to nepřizná, nikdo to nepřizná. Ale tohle je nácvik před tím, co může přijít. Oni to neví. Samozřejmě. Oni jenom doufají, že třeba ne. A někdo zase doufá, že ano, že jo. To podle toho, jestli se jedná o chci míry, anebo o chci války. Klíčový bod bude 20. září tohoto roku. Volby do ruské státní dumy. Pokud dojde k tomu, co se očekává, to znamená, dojde k navolení, dojde k poslání vzkazu od voličů. Voliči chtějí změnu. v přístupu k válce na Ukrajině. Chtějí změnu. Těch signálů může být mnoho. Mnoho. Jeden z těch signálů bude, že například komunisté, ruští komunisté dostanou nezvykle mnoho hlasů než normálně obvykle. Třeba dostanou o 5 nebo o 7 nebo dokonce o 8% více než normálně. To znamená jakýsi vzkaz. Jsou tam potom další strany, další partaje, vedle tedy té hlavní majoritní, že jo, Adina je Rusia, tedy jednotné Rusko, tak to prostě vyšlo nějaký signál. Další signál bude, jak bude vypadat nová sestavená vláda, protože to bude vše říkající, to napoví. Jestli tam budou zvoleni do jednotlivých funkcí ministrů jestřáby, jakým způsobem bude nastavený nový kabinet, protože tam do toho bude samozřejmě mluvit Putin, protože tento samozřejmě tam bude všechno odsouhlasovávat a takzvaně dělat bilanci. To znamená, potom 20. září, jak už to tajné služby, vojenské služby, jak už říkají, že Rusko po skončení voleb bude mobilizovat. Rusko se chystá udeřit na některé země Evropské unie, na jejich výrobní podniky, takzvané propagační údery na různé výrobny a různé závody, které vyrábí drony a tak dále a tak dále. A víte, že ve chvíli, kdy tohleto probíhá, tak když došlo k tomu, k čemu došlo dneska, a to bude v článku večer, bude tam i video. Běloruský prezident Lukašenko na tiskovém briefingu byl na štábu, tam má tam video s vojákama. Zase jako takové to trošku jako zinscenované video, takové v tom přátelském prostě pobavení s generálama, s hlavním generálním štábem v tom prostoru, a Lukašenko oznámil, že Rusko prostě teď jako má nějaké prostě boje, že jo, na Ukrajině a tohle to všechno, on to tak jako meldoval, tak chodil okolo horký kaše a potom to z něj vypadlo. Lukašenko prohlásil, že od této chvíle je Bělorusko připraveno na válku. Došlo k transformaci řízení běloruské armády podle zadaného programu. Celá armáda běloruská je transformována. Jsme připraveni na válku, prohlásil Lukašenko dneska. Konceptuálním analytikům dneska spadly hodiny ze zdi. Je to tady, dámy a pánové. Je to tady. To znamená, abych se vrátil k tomu nacvičování uzavírání hranic. Oni přesně vědí, co se začne dít ve chvíli, kdy dopadnou ruské Iskandery na výrobní závody ve východním Polsku, v Pobaltí, nebo nedej bože na východním Slovensku, někde v okolí Prešova a podobně. Oni vědí, co se začne dít. Oni to vědí. Lidé začnou utíkat. Nikdo nebude čekat na mobilizační povolánky. Ne, ne, ne, vůbec. Oni budou potřebovat mít nacvičené uzavírání hranic. To je ten skutečný důvod. Proto tady u nás, tady v Německu, bylo nacvičované v červenci uzavírání hranic. U vás se to nacvičuje teď. V dalších zemích se to bude nacvičovat asi v následujících týdnech. Proto znovu je třeba říct, že je-li přání války u evropských politiků tak obrovské a tak mohutné, tak to znamená, že oni si tu válku chtějí střihnout a dělají pro to úplně všechno a doufají, že po tom 20. září jim to takzvaně vyjde. To znamená, že dojde ke změně přístupu a postupu ruské politiky ve vztahu ke speciální vojenské operaci a Kreml bude donucen takzvaně atvičať, to znamená odpovědět na všechny ty raketové údery do ruského vnitrozemí a provede propagační údery na nějaká zařízení v pobaltských státech, případně v Polsku. Jak říkám, mám velký otazník nad Slovenskem, protože Ficova vláda je víceméně poslední jakoby nějak spřátelená vláda s Ruskem. Poté, co skončil Viktor Orbán, tak nějaký případný takový jakoby propagační úder na Slovensko, na nějakou továrnu, který vyrábějí drony, považuji za velmi málo pravděpodobné, ale pokud by se Moskva k něčemu rozhodla, že provede nějaký propagační úder, tak by to určitě byly nějaké podniky buď v pobaltských zemích, v Polsku, a nebo dokonce i tady, v Německu. Což by už ani nebyl propagační úder, to už by bylo hodně drsný. To si dovedu opravdu představit. A proto oni neví samozřejmě, jo, protože oni mají samozřejmě informace, rozvědka, Kreml je plný západčiků a plný špehů, odkud unikají informace do západních tajných služeb, to nikdo se tím ani netají, konec konců, ale oni neví úplně všechno, neví podrobnosti, neví detaily. A proto oni začali v podstatě nacvičovat uzavírání hranic, to znamená lidé, aby nemohli utíkat. No ve chvíli, kdy samozřejmě bude vyhlášený takzvaný celoevropský válečný stav, protože pozor, tady si musíme teď říct jednu důležitou věc. Tady se neustále hovoří a jako i na alternativě se mluví o tom, jako co by se stalo, kdyby opravdu k tomu došlo, že by Evropská unie vstoupila do války s Ruskem nebo země Evropské unie. Došlo by k útoku prostě na členskou zemi NATO v Evropě ze strany Ruska. Někde by prostě vybombardovali Rusové nějaký závod na výrobu dronů a podobně. Tady jde o dvě otázky, nebo o jednu otázku. Kdo by vyhlásil ten válečný stav? Jestli každá země jednotlivě, anebo by předsedové vlád na Evropské radě v Bruselu se shodli, že vyhlásí společně válečný stav na území celé Evropské unie, jakožto celá unie. Což je poměrně pravděpodobné. Ve chvíli, kdy to k tomu dojde, tak první, co udělá Ursula von der Leyen jako vrchní velitelka ozbrojených sil Evropské unie, zemí Evropské unie v případě napadení. Si to představte. Ona, vrchní kráva, gynekoložka, která přivedla k bankrotu tady Bundeswehr a byla tak neschopná, že ji radši odsunuli do Bruselu a udělali z ní šéfku Evropské komise. Tak představte si, ona by šéfovala, ona by byla v roli vrchní velitelky ozbrojených sil zemí Evropské unie v době vyhlášení válečného stavu. A první, co by udělala, by bylo uzavření hranic, aby lidé nemohli utíkat před mobilizací. To je první věc, co by udělali. O tom jsem naprosto přesvědčen. Proto je asi jasné, že když dojde na nejhorší, tak oni potřebují mít nacvičené některé procesy řízení, takzvaného krizového řízení, a to je uzavírání hranic, aby jim lidé neutíkali. Oni samozřejmě mají zkušenosti z Ukrajiny. Oni vidí, jak Ukrajinci utíkají před válkou. Oni si nemůžou dovolit, aby Evropani začali utíkat prostě z Evropské unie a začali někam odjíždět, někam na Balkán do Turecka, nebo sedali na letadlo, letěli někam do Ameriky a podobně. Oni to všechno budou potřebovat prostě mít zastavený, zablokovaný, aby lidi nemohli prostě přejíždět hranice, a to i z toho důvodu, že některé země se k tomu nemusí připojit. To je zase další věc, to nacvičování, to trénování. Oni si můžou určit, že chceme mít pod kontrolou hranice, aby naši občané byli mobilizováni v daném prostoru našeho státu a nechceme, aby utíkali do sousední země a podobně, to znamená zavřený hranice. A ještě jeden důvod může být, že některé země v Evropě se celého toho toho hurá holportu do války s Ruskem nebudou účastnit, jako například Rakousko. A Rakousko zkrátka by bylo takovým prostorem, že tam by prostě jako utíkalo, předpokládám, jako dost lidí. Jako první, jako takzvaná první signální, to znamená první volba, protože jako nejblíž, že jo, minimálně někde v prostoru střední Evropy. A tohleto zkrátka oni potřebují mít podle mého názoru nacvičený. Proto probíhají v posledních týdnech tyhle ty nácviky jednotlivých policií, jednotlivých států na svých společných hranicích si trénují uzavření hranic. A když se někdo zeptá, no je to kvůli migrantům, je to kvůli migrantům, si nevšimejte, tady není nic k vidění, jeďte dál a podobně, ale já samozřejmě tomu nevěřím. A každý, kdo je trošku konceptuálně gramotný, tomu rovněž nemůže věřit, protože od chvíle, kdy platí migrační pakt, tak procesy migrace jsou nastavené naprosto jasně. Žádná hrozba nějaké migrační vlny, jako byla v roce 2015, od této chvíle už nehrozí, protože platí migrační pakt. Je jasně určeno, kdo se postará o migranty na vstupu. To znamená, není pravda, že tohleto se dělá kvůli migračním vlnám. Žádná migrační vlna není a nebude. Tohleto jsou podle mého názoru, a můžu se mýlit samozřejmě, ale z největší pravděpodobností jde opravdu o nácvik pro případ vyhlášení válečného stavu na území Evropské unie. Podle to, co probíhá. Takže všechno to zapadá jako mozaika do sebe, naprosto dokonale. Dnešní výrok Lukašenka o tom, že Bělorusko je připraveno na válku, to je velký. Proto, víte, on vždycky seděl na dvou židlích. Lukašenko byl vždycky zkrátka z jedné strany velký přítel Ruska, proruský, na straně druhé velký západčik, vždycky prostě měl snahu sedět na dvou židlích a do značné míry z toho profitoval a díky tomu se udržel a stále se drží tak dlouho u moci. Z počátku 90. let, ale zkrátka v nějaké chvíli takzvaný ten, kdo je silnější, prostě mu nařídí, co musí dělat a prostě teď ve chvíli dostal prostě pokyny samozřejmě z Kremlu, musí být jeho armáda připravena. Já dokonce jsem přesvědčený, že ani Putin mu neřekne úplně všechno, co se chystá. Takový to ruský přísloví, není potřeba vidět, že se jde na smrt, stačí, že lidi budou tušit, že něco není v pořádku. Že? To je taková ta mentalita. On to samozřejmě ví, Lukašenko, protože

Bělorusko bude osvobozeno a že jo, všechny ty organizace národního osvobození převezmou moc a budou transformovat Bělorusko na prozápadní a probruselský stát, že jo, tam byly velký plány. A nakonec z toho nic nebylo, protože Lukašenko oblíknul uniformu, vzal do ruky Kalašnikov AK-47 a zavolal do Moskvy a Moskva poslala Lukašenkovi na pomoc ruskou armádu a speciální pořádkové jednotky OMON, pozuby ozbrojené, kulomety a slzným plynem a nervovým plynem, dokonce i těmi vrháči nervového plynu, že jo? To jsou ty NKZ-14 granátové nábojnice s tím nervovým plynem, který vlastně ty lidi úplně položí a začnou prostě jim téct sliny z úst a dostanou křeče a jsou na zemi, že jo. Takže tam oni se s tím vůbec jako nepárali. Moskva jasně věděla, že jo, Minsk nemůže přijít v procese řízení. Bylo rozhodnuto potlačit co tady ten pokus o státní převrat. Takže tohleto zkrátka došlo do fáze, kdy za tuhletu bratrskou pomoc mu Putin určitě tenkrát řekl, přijde chvíle, kdy tohleto mi budeš muset vrátit. Tuhletu službu. Tuhletu laskavost. A já se obávám, že ta chvíle právě teď přišla. Lukašenko je postavený do pozice, že pokud bude rozhodnuto po 20. září, že se musí urychlit konec války na Ukrajině a že se udělá velká severní fronta, půjde se do Kyjeva a vezme se Kyjev, protože ten zelený feťáček, který tam je, už přesluhuje, už má takzvaně po svoji vlastní expiraci, dlouho po svoji expiraci, tak ve chvíli, kdy dojde k tomu rozhodnutí, tak Lukašenko bude muset mobilizovat a poslat vojáky společně po boku s ruskou armádou. Tím se upevní takzvaný, že jo, oni tomu říkají ten svazkový stát, že? Myslím, že tomu říkají ono, že jo, sajuzné gospodářstvo, myslím, že tomu říkají ten takový ten holport speciální mezi Ruskem a Běloruskem, kdy oni v podstatě jako mezi sebou mají jakoby svazovou charakteristiku svazového státu, jakoby z dob Sovětského svazu, pouze s tou výjimkou, že nemají nejvyšší sovět a nemají takzvané nejvyšší plénum sovětu, to znamená obdobu jakéhosi společného svazového parlamentu. To nemají. Jo, to nemají. Ale jinak jsou tam nastavené svazové struktury společného řízení a dokonce i bezpečnostního a částečně i zahraničního řízení. To znamená, že Vladimír Putin sice říká, jako, že žádný sovětský svaz se obnovovat nebude, ale co se týče Běloruska, tak Bělorusko je prvním stavebním kamenem obnoveného Sovětského svazu ala prostě nějaká light verze Sovětského svazu. Jo? To znamená, nebude to úplně až tak finální, nebude to nějaké úplně všeobjímající a společné zakotvení nějakého parlamentu společného, ale zatím to bude v takové té volnější bázi, ale zase ne tak úplně volnější, aby Lukašenko si mohl dovolit znova přistavit v Minsku dvě židličky a sednout si na ně přesně uprostřed. To už dovoleno samozřejmě nebude. No, židlička tam teď bude už jenom jedna. A ta bude pěkně prostě krajkovaná a bude pěkně vyřezávaná a vedle bude pěkně balalajka opřená ruská. A bude se dávat pozor, jak dobře a jak správně Lukašenko na té židli sedí. Aby bylo všechno podle předpisu, jak Kreml nařídí. To znamená, to, co teď probíhá, samozřejmě Lukašenko z toho nemá radost, to je naprosto jasné. Je de facto do té pozice dotlačen. Dobrou zprávou pro něho je, že ani Vladimír Putin nechce ohrozit to úzké svazové spojení s Minskem.

0: protože ve chvíli, kdy opravdu to zvolí tuhletu kartu a pošle Bělorusy do války na Ukrajině, v tom okamžiku podpora pro Rusko ze strany obyčejných Bělorusů obrovsky klesne. V tom okamžiku. A Putin samozřejmě je šachista, on tenhle ten krok nechce udělat. Pokud nebude nucen, pokud Putin nebude nucen, tak to neudělá, protože to není dobré řešení. Ze strategického hlediska samozřejmě. Ale ve chvíli, když by byla ohrožena integrita vlády v Kremlu, pokud ruský volič řekne, že chce změnu, a změna nebude možná jinak než se zapojením Běloruska, běloruského území a běloruské armády, aspoň do nějakých pozičních ukotvovacích pozic, aniž by třeba Bělorusové šli někam moc daleko za hranice, ono úplně bude stačit, že běloruské jednotky se postaví někde těsně za hranicemi na ukrajinském území, někde do hloubky nějakých 20 kilometrů a tam vytvoří někde nějaký nárazníkový pásmo, kde budou rozmístěny raketomety, které budou samozřejmě dálkově ostřelovat prostě Kyjev a ta opevnění, která jsou na severu a na severozápadě a na severovýchodě Kyjeva, že jo, tam zhruba z těch pozic nějakých těch 70 a 60 kilometrů budou prostě tam posílat Iskandery. Proto já si dovedu představit, že potom 20. září nebude, jak jsem to říkal už minule, nebude to samozřejmě hned druhý den, bude se tam sestavovat vláda, bude se určovat nějaký program, ale výhledově i do konce roku, možná ještě před Vánocema, by mohlo k něčemu dojít. K nějakému rozhodnutí, k nějaké události, k nějaké akci, k něčemu. No a kdyby to došlo tak daleko, jak by to mohlo zajít, tak samozřejmě Lukašenko dostal pokyn a proto, jak dneska řekl, Bělorusko je připraveno na válku. No, takže takhle bych to zase s velkým přesahem uzavřel, tohleto první téma, Vítku. Dáme si krátkou přestávku, jednu písničku a potom bychom se pustili do ještě ne teda, ale do druhého tématu.
1: Fajn, pustíme se zhruba do 4-hodinového tématu, stihneme to do té 9. hodiny, když si teď zahrajeme právě písničku, kterou Helenka vybere a uvede.
2: Na přání Hanky, Zdenky a Lenky mám připravenou písničku české písničkářky a zpěvačky Kateřiny Marie Tiché. Zničená zem. Tolik Kateřina Marie Tichá a já se ptám, jestli jsme připraveni pokračovat dalším tématem. VK, Vítku?
0: Ano, ano.
1: Ano, já jsem tady také, jenom pro účely záznamu připomenu, že jsme hráli písničku, kde potom byly slyšet zvuky vody a dýchání, tak to ne, že se Helenka sprchuje, ale to bylo opravdu v rámci té písničky. Protkal se to do toho mluvení, tak jenom aby to posluchači chápali ten kontext, protože do záznamu písničky nedáváme, tak to jenom vysvětlení. Ale pojďme tady na další druhé téma, které tu máme a tím se vlastně vracíme okruhem k začátku, které VK uvedl ohledně 11. září, jak jsme to trošku zaglosovali, tu situaci, která je aktuálně patrná ve Spojených státech amerických. Vítkov a Kušner přivezli z Moskvy horší podmínky míru. Ukrajinská poslankyně odhalila ruský požadavek na změnu ukrajinské ústavy, uznání poválečných hranic a vojáci se ptají, jestli je Trapatý posílá na Donbas nasekanou, aby je Zelenský po válce nepotkal v ulicích Kyjeva. Zima se blíží, jaká je tedy situace s těmi jednáními VK v Moskvě, respektive reminiscence, které se odehrály těsně poté, jak si právě navázal na tu situaci, která panuje v Americe.
0: No, tak to bude i znova v tom večerním článku, protože tam bude ještě další video. To se dobře doplňuje, protože Zelenský dneska prohlásil, že prý údajně první mírový návrh a že jo, něco o ukončení války, že by mohlo být k dispozici již na konci září. On je teď Zelenský na návštěvě v Kanadě a u uvedl to tam, jako že v podstatě už na konci září očekává prostě nějaké jako první výsledky a že prostě bude jako jednat prostě o ukončení války ještě před zimou, ale že i tak se prostě musí Ukrajina připravit na zimu, protože Rusko prý ukončit boje nechce, ale Ukrajina prý bude usilovat o ukončení bojů ještě před zimou. No, tak samozřejmě, on musí říct tak, jak to je, protože ta zima si bude bez elektriky, bude bez plynu, bude bez naděje a bude bez lidí možná už brzy. Takže on tak trošku jako musí jít s pravdou ven. Takže tohleto je jenom ukázka toho, že to 20. září bude důležité. A konec konců Zelenský tam o tom hovořil, že do ruských voleb do 20. září neočekává, že se vůbec něco změní, ale teprve až po volbách, že by se mohlo něco změnit po volbách. Je jasné, že jemu rozvědka jasně říká nějaké scénáře a Američané určitě mu poslali nebo v uzavřeném jednání se Zelenským, když tam byl Vítkov s Kušnerem, tak mu asi řekli, jaká je realita, jaká je možná realita v měsících následujících po ruských volbách do státní dumy, co říká americká rozvědka, co se bude odehrávat a jak by mohlo vypadat ruské tažení na Kyjev a podobně. To znamená, Zelenský v podstatě je taková figura, která je dosazená, vlastně ovládaná jakoby dálkově, nějakým dálkovým ovladačem podle toho, jaký je zrovna nejsilnější signál. Když přijdou Američani do Kyjeva, tak nejsilnější signál dálkového ovládání mají Vítkov s Kušnerem. Jo, prostě to je nejsilnější. Jakmile odjedou, tak najednou nejsilnějším signálem je Brusel. Případně Londýn, případně kdokoliv, kdo má naditou prkenici a její obsah předá do Kyjeva. Ten má vždycky největší, nejsilnější dálkový ovládání na celou tu zelenského chuntu. To znamená, ta vláda, která tam je, vlastně o ničem vůbec nerozhoduje. O čem se rozhoduje je, že jestli Evropská unie bude chtít riskovat vyvolání konfliktu teď, a za jakým účelem a za jakou myšlenkou. Pokud by Rusové skutečně udeřili na nějaké podniky v nějaké zemi NATO v Evropě, tak dovedu si představit, že ten leitmotiv má následující podobu. Není nezbytné jít do války s Ruskem hned, ale je pro nás dobré vyhlásit válečný stav na území Evropské unie a tím získat naprostou kontrolu nad více než 400 miliony obyvatel, kteří nám dělají v poslední době problémy třeba ve volbách. Protože v době válečného stavu se zastavují volby. Během válečného stavu se zastavuje demokratický proces. Žádné volby by už nebyly ani tady v Německu, ani u vás, ani nikde jinde, všechno by bylo zastaveno, všechno by bylo zablokováno. Maďarsko je hotové, Orbán je pryč, to znamená, tam by zůstal Péter Maďar. No, zkrátka, oni se můžou rozhodnout, že to zablokujou, že udělají takzvaný stop stav, vyhlásí válečný stav a transformujou celou Evropu do válečné výroby, naženou lidi v mobilizačních povolánkách do válečného zbrojení, do válečných podniků. Začnou, že jo, nábory do armády a tak dále, a tak dále. To znamená, nemusí to být hned konflikt a střet s ruskými vojsky někde v Kaliningradu. Vůbec ne. Může to být zkrátka jenom záminka k tomu, co oni potřebují. Rusko by jim tím úderem dalo záminku k vyhlášení válečného stavu a k uzavření všech hranic na území celé Evropské unie. K získání totální kontroly. Totální kontroly nad veškerým obyvatelstvem. Daleko větší kontroly, než byla v době covidové pandemie. Ve srovnání s covidovou pandemií to bylo nic ve srovnání s tím, jaké pravomoce by měly během válečného stavu. by se vůbec nedalo srovnávat. Proto já si dovedu představit, že tohleto, co de facto probíhá, tak je motivováno opravdu tím využít tu situaci na Ukrajině k nějakému modelu, kdy se očekává, že pokud ruský volič rozhodne, že chce změnu, tak Kreml bude donucen vyslat nějaký vzkaz a nějaký signál. A druhá možnost, druhá varianta je, že ve chvíli, když by přišla varianta číslo 2 a byla by potvrzena současná politika Putinovy linie, to znamená, Rusové by řekli, my souhlasíme s tím, že nebo souhlasíme s prací, jak to funguje do téhle doby. Nevadí nám, že nám lítají prostě ukrajinský drony až do ložnic a do paneláků. Nevadí nám, že je nedostatek benzínu. Nevadí nám, že si nemůžeme objednat z Wildberries a z Ozonu nějaké zboží. Nevadí nám spousta dalších věcí. Tak, jak to dělá Gosudar, tak jsme s tím spokojení. To znamená, i tohleto je třeba možnost, jak to může dopadnout samozřejmě. Ale spíš se očekává, že dojde k nějaké změně a ta změna samozřejmě bude mít nějakou reflexi v tom, co začne ta nová vláda dělat zhruba tak 2 až 3 měsíce poté, co bude ustanovena. Proto oni se na to připravují v Evropě, na všech úrovních, na všech pozicích. A pokud se mluví o volbách kdekoliv v současné době, tak vždycky by se mělo mít na paměti, že o volbách se může mluvit pouze v mírovém stavu, ne ve stavu, který je válečný. Ve válečném stavu se žádné volby nedělají. A oni, kdyby chtěli vidět příklad, jak to funguje, tak je to na Ukrajině. Na Ukrajině je válečný stav a žádné volby tam nejsou. A takhle to prostě chtějí udělat v celé Evropské unii, pokud na to přijde, samozřejmě. A musíte si uvědomit, že mnoho politiků, třeba i francouzský prezident, kterého čekají příští rok volby, to má naprosto spočítané. Ale pokud by byl vyhlášený válečný stav na území Evropské unie, tak zůstane prezidentem neomezeně dlouho. Stejně jako Petr Pavel v Praze, stejně jako jednotliví premiéři, všichni, kteří jsou u moci a tak dále a tak dále. Někomu by to vyhovovalo velmi významně a velmi značně. Třeba se uvědomit na to, že válka, kromě toho, že se válčí, tak zároveň umožňuje i uchopit a získat obrovskou moc. A v případě o něch záležitostí, které se týkají voleb, tak dokonce i během toho válečného stavu zkrátka neuspořádat a nerealizovat volby. Nechat zkrátka u moci toho, kdo tam je, dané osoby na jednotlivých pozicích. Proto oni počítají se všema možnýma alternativama, se všemi možnými nuancemi, které mohou nastat. A Zelenský, no, ten jenom plní požadavky, které na něho klade Brusel a samozřejmě Londýn. Znamená i to, co on vlastně dneska řekl v té Kanadě, je de facto jenom jakési konstatování toho, jakým způsobem Evropa chce udržovat stavy, vztahy se Spojenými státy, ještě je úplně nerozbourat, ještě je úplně nehodit přes palubu. A to znamená jednat s Američany o nějakém mírovém návrhu, to znamená získat čas. Ono se totiž potom 20. září stejně uvidí a do té doby je možné s Američany jednat. To je ten model. Zkrátka za 9 dní budou volby do státní dumy a oni uvidí, jak to dopadne a podle toho se zařídí. takhle třeba se na to dívat. Takže tohoto téma bych teda takhle uzavřel. A jestli teda máš, Vítku, nějaký další dotaz, tak ještě bychom zodpověděli. No a nebo bychom se dali nějakou přestávku a potom bychom se pustili do telefonických dotazů.
1: Nemám PK dotaz, já myslím, že to je všechno naprosto jasné. Já bych preferoval tady tu skutečnost, že bychom si dali pauzu, dali bychom si dvě písničky. Helenka určitě má v záloze nějaký repertoár od posluchačů, po případě, jestli nechceš Helenko něco sama zaspívat, což nepředpokládám, tak určitě máš nějaké písničky sama. Tak si zahrajeme.
2: Písniček, které přichází jako přání, tady mám opravdu hodně. Vybrala jsem z nich písničku Spiritual Quintetu, Až se k nám právo vrátí. Písničky dozněly, volající je připraven na telefonní lince a tak se ptám, jestli i my jsme připraveni odpovídat na otázky. Vítku, VK?
0: Ano, ano.
1: Ano, jsme tady oba dva, bude to v plné palbě, protože máme 21.01, takže posluchači mají celou hodinu, 60 minut, necelých 60 minut, takže to je opravdu unikátní, takže doufám, že toho využijí bez zbytku.
2: Také věřím, že toho využijí prvního volajícího. Máme hezký večer, ptejte se.
3: Dobrý večer, já bych se chcel opýtat něco k té invazi Hutiou smerom do Južného Jemenu, že si cieľom je úplně zastavit vlastně prepravu ropy cez Červené more. A prečo to prišlo práve teraz, že či to súvisí s voľbami v Spojených štátoch amerických do kongresu, alebo či je to súčasťou nejakej širšej eskalácie, lebo vyzerá to tak, že teda tí Hutiovia teda spôsobili aj dosť veľké problémy armáde Saudskej Arábie. A potom ešte jednu takú možno trochu úsmevnú otázku. Na pohrebe norského kráľa sa zúčastnil aj český prezident, že či to bolo také nevyhnutné, aby tam išiel, lebo tých prezidentov tam bolo, ja neviem, možno dvaja, traja, ale bol tam aj Zelenský. A že či to teda má nejaký význam, alebo to je nejaká spekulácia.
2: Áno.
0: No, ja ďakujem za dotaz.
3: Českého prezidenta to bol asi jeden ďalší zážitok.
0: Na to, ja vám na to rovnou odpoviem. Je to veľmi jednoduché, tá návšteva kvôli tomu, pretože oba dva samozrejme sú napojení na financovanie z tzv. Norských kráľovských fondů. To znamená, Norské kráľovské fondy financují válku na Ukrajině a stejně tak pomáhali, podle těch informací jsou tam napojeny nějaké ty finanční řetězce na volební kampaň prezidenta republiky. Jo, byly tam nějaké ty vazby na norské fondy, protože norské fondy jsou mimochodem velice aktivní v České republice v neziskovém sektoru. Přispívají neziskovkám, takže já dokonce označuju tu účast Pavla za povinnost, že jo, peníze, tak aspoň ta slušnost, že jo, přijet na pohřeb, no, takže takhle. No, a ten první dotaz, co se týče těch útoků, podívejte se, to je všechno okolo Iránu motivované, to znamená, jestliže Spojené státy chtějí pokračovat ve válce proti Iránu, protože samozřejmě Benjamin Netanyahu dal povel Trumpovi, aby pokračoval, tak samozřejmě Irán dal povel Husium a oni v podstatě uzavřeli ten průliv, že jo, směrem k Suezu, celé to Rudé moře je de facto uzavřené. Dalo se to čekat, nikdo jako netváří, že by se měl něco otevírat. Jak jsem říkal na začátku, v Americe v důsledku té krize v Perském zálivu a v prostoru Arabského poloostrova vylezla cena dieslu nad $6. No a cena ropy vyskočila na nějakých 105, 106, 107. Tam se někde pohybuje cena za barel ropy. Zkrátka, blíží se americké volby v listopadu a to, co začíná teď, je nic, to je čajíček ve srovnání s tím, co bude po 20. září. A co bude po tom 4. listopadu nebo ze druhé úterý listopadu, nevím přesně teď, jaké je to datum, budou volby do kongresu a po těch se budou také dít věci, to znamená, to si ještě počkám, to jsou takové dva hlavní termíny velmi zásadních radikálních změn, které nás čekají, takže na to si samozřejmě počkáme.
2: Haló, slyšíme se?
1: Ano, my čekáme na další telefon.
2: Na dalšího
0: na další telefon. No, samozřejmě, já to skončilo. Tedy,
1: já jsem do toho nechtěl vstupovat.
2: Já jsem si právě taky říkala, že do toho nevstoupím, ale dobře tedy, další volající je připraven. Hezký večer, ptejte se.
4: Dobrý večer všetkým, dobrý večer panu VK. Já by som ešte chcel doplniť článok pana VK, ten posledný, o Tucker Carlsonovi, ktorý rozprával o tom, ako Trump zradil svojich voličov, pretože ďalej podporuje Ukrajinu a nič neurobil proti tomu, aby sa tá vojna na Ukrajine zastavila, nič neurobil proti podpore Ukrajiny. A ja by som chcel doplniť ten článok pána VK, pretože on to rozpráva tým, alebo Carlson to takisto zvaľuje na neokonov. No spýtame sa, kto sú tí neokoni a kto ich financuje. Všetkých neokonov financuje AIPAC. Či je to Ted Cruz, bol to Graham, Rubio, Tom Cotton, to sú všetci, ktorých financuje AIPAC. Hovorí sa, to povedal aj Alex Jones, že šéf CIA Radcliffe je len stenograf Mossadu, pretože na ňo majú svinstvo, ktoré robil vraj s nejakými chlapcami. Do toho prichádza Tusk, ktorý povedal predvčerom, že dostal práve od šéfa CIA pomerne presnú správu, ako budú vyzerať najbližšie mesiace v Európe, že sa bude východné krídlo NATO bude postihnuté a Tusk bije na poplach. Takže tento môj dotaz alebo komentár je doplnením na to, kto všetko za tým stojí. Tí neokoní sú platení aj pakom.
0: No jasne, ja rozumiem. No ďakujem. No, děkuji za dotaz. No ano, ale pozor, AIPAC je pouze zase jenom organizační schránka. To není ten, kdo to rozhoduje. Jo, prosím vás, neokoni jsou kádři, nejvyšší kádři amerického vnitřního národního prediktora. Ovládá je schránka, operační schránka Izraele, a to je AIPAC a všechny ty další organizace, ADL a další, které kontrolují americký kongres. AIPAC de facto je pouze schránkou umístěnou ve Spojených státech. Ta schránka je ovládaná z Izraele. Mossad je v podstatě operativním nástrojem Izraele pro ovládání této manipulační schránky ve Spojených státech. Znamená, Mossad je napojený na AIPAC, AIPAC ovládá americké senátory, kongresmeny, politiky. Jednoduše, to je linie pohybu, linie koordinace. Ale znovu, Mossad není samonosná jednotka, která by byla na vrcholu. Mossad je zase pouze jenom nástroj, jakási páka, za kterou někdo tahá. No a kdo tahá za tuhletu páku? No za tu tahá samozřejmě Benjamin Netanyahu. Ale pozor, to je zase jenom figura. Figura, která tahá za páku. No ale kdo ovládá tu figuru? Kdo je nad ní, nahoře? Protože to je figura samozřejmě, která je na provázkách. To je marionetka, že? A kdo je tou rukou nahoře? No to jsou vyvolení, to je Chabad Lubavitch. Chabad Lubavitch kontroluje Trumpa, Chabad Lubavitch kontroluje Benjamina Netanyahu, Chabad Lubavitch kontroluje Vladimira Putina. Takhle je nastavený systém světového řízení. To znamená, pokud se budete ptát na schránky, jako je AIPAC, tak nepochopíte, jakým způsobem je řízená světová moc. To je pouze schránka. Nebo pokud se budete ptát na páku, to nic neznamená. Pokud se budete ptát na ruku, která hejbá pákou, to znova nic neznamená. Důležitý je ten, kdo ovládá procesy řízení nahoře. Chabad Lubavitch. ti, kteří jsou nad Židy. Nad Židy. Židé jsou nad všemi a Chabad je nad Židy. To znamená, oni jsou úplně nahoře. Proto, když v roce 2007 bylo otvíráno nové oddělení Židovského muzea v Moskvě, tak Vladimir Putin slavnostně otvíral, měl po boku Berela Lazara a hlavní fotografie, která tam byla za nima postavená, je fotografie Menachem Mendelšnirsona. Že? To je to slavná fotografie. A mimochodem, velká rychlá forward smyčka do budoucnosti, z minulosti do budoucnosti, nebo do minulé budoucnosti, to znamená konkrétně do 7. října 2024, co se stalo v New Yorku. Donald Trump přišel uctít památku těch obětí útoku Hamásu ze 7. října 2023. Byla to vzpomínková akce a konala se těsně před americkými volbami prezidenta 7. října 2024 v New Yorku. A kde? Konala se u hrobu Menachem Mendelšnirsona. A v tom stanu, on tam je, vyfocený Trump, a na tom podstavci je tam obraz, velký obraz. Koho? Opět obraz toho samého muže, který by je, u kterého stál Vladimír Putin v Židovském muzeu v Moskvě. Ten samý obraz. Menachem Mendelšnirsona. A u jeho hrobu předčítal Stanachu. Slib služby Izraeli. Protože z Tanachu se, to je rytovací knížka, mimochodem Tanach. Jo, jenom pro další informaci, kdybyste se dostali někdy do nějakých prostě struktur, nějakých lóží a většinou těch velkých. Jo, tohle to se netýká těch normálních, ale těch velkých lóží, tak pokud byste se stali prostě vyvolenými k ochraně, oni tomu říkají svatý stát, že svatého státu Izrael, k jeho ochraně, tak byste přísahali na Tanach, četli byste z Tanachu slib služby věrnosti a museli byste se to naučit v hebrejštině. Jsou to jenom dvě věty, že jo, no, mimochodem no, se většinou nějakého se to naučí, není problém. Takže to je ten důkaz toho. No, proč? Protože samozřejmě, chápete, co se týče konceptuální gramotnosti, je na tom americká alternativa velice špatně. Není to kvůli tomu, že by neměli zdroje, ale je to kvůli tomu, že oni jsou Američané. Oni rádi vidí věci jednoduše ve světě. To znamená černá, bílá, špatný, dobrý. Jo? Oni nemají rádi, když je to příliš komplikovaný. Oni nechápou ani takové jako ty souvislosti, jakože proč někdo někomu slouží, proč někdo je nadřazený, proč někdo je vyvolený. Nechápou tyhle ty koncepty. Jo? Vůbec tomu nerozumí. A u Tuckera Carlsona je vidět, že tam je ten konceptuální otvírák patrný, ale je to jako, když otevřete flašku s pivem, ale jenom do půlky. A to víčko vám tam zůstane, jo, zaseklý. Máte ho sice lehce otevřený, ale to víčko je pořád zaseklý, nedá se otevřít. A tomu já říkám konceptuální otvírák jenom do půlky. Protože jemu samozřejmě v tom povídání chyběla ta příčina, ta hlavní příčina, o které on tam vůbec nemluví. To znamená, američtí neokoni, kteří sloužili a dodneška jakoby slouží v podstatě nebo v zájmech amerického národního prediktora, ten národní prediktor byla páka světového globalismu, světových globalistů. A kdo to jsou světoví globalisté? No to je vyvolený národ samozřejmě. A který? No to je ten, který je úplně nahoře. To znamená, oni slouží systému globální moci vyvoleného národa. A jak to poznáte? No všechny největší korporace vlastní židovské organizace, všechny světové banky vlastní židovské rodiny, všechny farmaceutické firmy vlastní židovské rodiny, všechna velká média, tiskové agentury jsou v rukách židovských majitelů. Zkrátka všude, kde se podíváte, jsou židovští majitelé. Úplně všude, v celém systému řízení této planety. Na všech úrovních. Úplně všude. Není dovoleno, aby tam byl nějaký goj. Není dovoleno, aby tam byl nějaký nachým, nebo někdo prostě, kdo jako někde přišel, bouchy, snězte si mě. Ne, tam jsou všude jenom jejich lidi. Jenom jejich. A samozřejmě, kdo tady toho vidí, kdo tomuhle rozumí, tak rozumí i procesům řízení. Není potom překvapený, jak dopadnou volby, respektive co vyleze z těch voleb. Není potom překvapený, jak se chovají ty vlády, jak se chovají ti ministři, jak se z nich stávají, tak, že jo, se najednou, že jo, původně to byly vlastenci, najednou jsou z nich proizraelští tupelos. Najednou, kde se to vzalo, kde se to stalo. No ale pokud ovládáte tu konceptualitu, tak chápete, že jinak to vlastně vůbec ani nejde. Oni byli připuštěni ke korytu a když jsou připuštěni ke korytu moci, musí zkrátka sloužit. Jinak se jim stane nehoda. Nebo to ne, to hned ne. Prostě je dají pryč. A oni, kdyby se cukali, tak se jim stane nehoda. Jako Jörg Haider, když se cukal a nechtěl se nechat koupit, že? Dostával nabídky. Že jo? Ale no tak nakonec mu poštelovali brzdy, no a zabili ho. Když jel v autě. Takhle to funguje zkrátka. Politici, když se někam dostanou, tak u nich uvidíte tu proměnu. Najednou se promění. A prosím vás, ty koncepty proměny jsou velice jednoduché. Je to systém cukru nebo biče, anebo obojího. Cukru a biče. To znamená, nabídnou jim peníze a když by náhodou chtěli odmítnout, ukážou jim, co proti nim použijou na jejich zničení. Takže raději vezmou ty peníze a raději začnou sloužit. Já už jsem o tom hovořil. Donald Trumpovi v roce 2024 kvůli těm jeho soudním procesům, které běžely ve Spojených státech, hrozilo vězení kriminál. Federální soudci byli připraveni poslat Trumpa do vězení, ale přišli zachránci. Najednou byl zbaven obvinění. Teda zbaven. Oni ho odsoudili, ale soudce v New Yorku rozhodl, že žádný trest mu nedá. Že byl zvolen prezidentem a že samotné odsouzení stačí, ale bude bez trestu. To znamená, byl odsouzený za podělání účetnictví, že platil prostitutku z nákladů firmy a že to sfalšoval, tohleto všechno, ale nedostal žádný trest a zkrátka najednou ho federální soudce, který ho nesnášel, nenáviděl, ho nechal jít. Proč? No, protože přišla informace ze zhora. Chabat zvedl telefon a dal pokyn. On bude od teďka pracovat pro nás. On pracuje pro nás. On bude 7. října u hrobu našeho mesiáše. Tam složí slib v Tanachu a bude sloužit nám. Rozpoutá válku s Iránem. Udrží v chodu válku na Ukrajině. Bude pracovat pro nás. Proto je to komplikované, ale znovu jenom zopakuju, já vím, že to je dlouhý, ale je to důležité si uvědomit, že vždycky, když se mluví o tom, že kdo za něčím stojí, že někde jsou neokoni. Neokoni jsou ovládáni AIPACem. AIPAC je ovládaný Mossadem. Mossad je ovládaný Netanyahuem. A Netanyahu je ovládaný tím, kdo je tam nahoře. Chabat. Ti, kteří jsou nad všemi. To je jednoduchý proces. A ve chvíli, kdy vidíte najednou ty souvislosti a tu mozaiku, vidíte, jak stojí ruský prezident u obrazu Menachem Mendel Schneerson. Vidíte amerického prezidenta, jak ve stanu na hřbitově stojí vedle obrazu Menachem Mendel Schneerson. Když najednou vidíte souvislosti, jak není dovoleno v Moskvě, a když vidíte souvislosti, jak není dovoleno v Bílém domě Trumpovi, tak zkrátka vidíte najednou vládu divných procesů. Vidíte najednou válku, která nedává smysl na Ukrajině. Vidíte najednou prezidenta, který něco sliboval a nic z toho neslíbil a naopak, co sliboval, tak dělá teď věci, které jsou v naprosté kontradikci a opačné k tomu, co sliboval ukončení všech válek a namísto toho zahájil novou válku s Iránem, sliboval ukončení války na Ukrajině a místo toho do dneška podporuje a vyzbrojuje Ukrajinu. A dokonce na tom ještě naprosto nemorálně vydělává peníze. Ten Biden, který byl předtím, před ním, ten aspoň ty zbraně Ukrajincům posílal z přesvědčení zadarmo. Z přesvědčení, že my podporujeme Ukrajinu, protože oni tam bojují, pokládají životy. Tak z přesvědčení tam poslal ty zbraně zadarmo. Trump ne? Trump svým voličům MAGA říká, že zastaví válku a když ta válka, že zastaví válku na Ukrajině a když je zvolený prezidentem, tak namísto zastavení té války začne ty zbraně těm Ukrajincům prodávat a začne na tom rejžovat. Chápete to? On nejenom, že je podrazil, on dokonce ještě na tom vydělává peníze. Respektive ne on, ale jeho kamarádi z vojensko-průmyslového komplexu. Ano, takhle končí volby. Takhle vypadají výsledky voleb. Je to hrůza a děs. Phobos a Deimos. Takže takhle bych na to reagoval, no pustíme se do dalšího volajícího.
2: Dobrý večer, jste ve vysílání, můžete se ptát.
5: Dobrý večer všetkým. Počúval jsem pana VK, ako hovorí, že Američanům chýba ta konceptualita, ale bol som dosť prekvapený v súvislosti s Ceutou, konkrétne na zápase Realu Madrid, boli protižidovské hesla a niečo v tom zmysle, že my vieme, kto to tu riadi a podobné veci. Takže som celku prekvapený, že toľko ľudí vlastne už vie a prebudza sa, že o čo tu vlastne ide, o čo sa tu hrá. A keďže pracujem v Rakúsku, mohol by som sa označiť, že som možno šťastný v súvislosti s tou vojnou, ak by sa tu niečo odštartovalo. Ale chcel sa vás pýtať, či to nebude aj moja možno nejaká prasť, ako sa potom z toho Rakúska by som sa dostal preč niekam z Európy. A tiež som to vás chcel spýtať, čo bude vlastne ten signál, keď odtiaľ to zmiznú? Či bude to tá prvá raketa, alebo čo? Ďakujem, prajem pekný večer, pán Veka.
2: Ďakujeme.
0: No, děkuji za dotaz. Tak tohleto je velmi zásadní otázka. Kdy přijde ten signál? Podívejte se. Ruští vojenkoři budou mít ten signál zhruba 12 hodin před tím, než k tomu dojde. Jako byl signál, i my jsme měli signál zhruba 12-13 hodin před invazí na Ukrajinu. Zhruba těch 12 až 13 hodin. Ale to se týká zase jenom lidí, kteří mají nějaké kontakty na ruské informační zdroje a kanály. Ale já očekávám, že tak rychlé procesy nepůjdou, že ve chvíli, když se objeví nějaké údery na ruské, a budou to prokazatelně ruské údery, nebude to nějaká provokace, ale budou to prokazatelně ruské údery na nějakou výrobní továrnu někde v zemi NATO, jakmile tedy ty údery budou provedeny, tak začne běžet čas a bude to závod s časem, a tam bude mezera zhruba 12-13 hodin, kdy bude okamžitě svolána Bezpečnostní rada NATO, ale vedle toho bude svolána i Evropská rada v Bruselu, kam se budou muset sletět všichni předsedové vlád. A tam se budou scházet, ta schůzka bude večer. A za předpokladu, že Rusové udělají útok v noci nebo nad ránem, tak to bude časová prodleva zhruba 12 hodin. A začnou zasedat na Evropské radě okolo 6 hodiny večer a ve 20 hodin bude oznámení, nějaké oznámení o něčem. Teoreticky o vyhlášení válečného stavu na území celé Evropy a uzavření hranic. Proto, pokud by došlo k nějakému úderu, bude bezpečné evakuovat se z Evropy v tomhletom okně 12 hodin. Potom už to podle mého názoru nepůjde. To je rada pro každého, kdo se chce zabezpečit takzvaně pro případ, že by to opravdu spustili. Že by opravdu do toho šli, protože ti blázni, kteří teď řídí Evropu, jsou v podstatě nastaveni do toho, že chtějí válku s Ruskem, ale otázka je, nebo pro nás, jako pro obyvatelstvo, je otázka toho, jakou to bude mít podobu, ta přípravná fáze pro rozjetí té války, protože to nepůjde hned. A oni budou chtít mít kontrolu na uvolňování prostředků pro horečné zbrojení na přípravu války a k tomu potřebují rozvolněná rozpočtová pravidla. Bez výběrových řízení, no a k tomu potřebují výjimečný stav v podobě válečného stavu na území celé Evropské unie. Takže, jak říkám, může to tak být, nemusí to tak být. Může to tak být, že třeba i dojde k nějakému úderu a Evropská unie se úplně sesype a nebude schopná vůbec žádné reakce. Budou z toho všichni na prášky a Evropa se rozhádá a někdo bude chtít výjimečný stav a válečný stav někdo nebude chtít. Začnou se hádat a najednou se zjistí, že nikdo se nedokáže na něčem dohodnout a nakonec prostě někdo vyhlásí nějaká země válečný stav, nějaká země nevyhlásí a podobně. Může se to takzvaně rozkouskovat a rozpitlíkovat, ale jak říkám, pokud někdo chce být prostě připravený na nejhorší, tak říkám, že pokud někde udeří ruská armáda na nějakou zemi NATO, bude prozíravé hned koupit letenku, bude plno na letištích, já předpokládám, můj odhad, bude plno. Stejně, jako jsme to viděli na Ukrajině, když to začalo v noci 24. února, tak okamžitě ráno bylo peklo. Nedalo se nic. Autobusy vyprodaný, vlaky vyprodaný, nedalo se dostat vůbec nikam. Letiště zastavený v Kyjevě. Naprostej chaos. Proto jak to bude vypadat v Evropě v případě, že Rusko opravdu udeří na Evropu, nedovedu se představit, to už můžeme jenom spekulovat, jakou to bude mít podobu. Na Ukrajině to byl naprostý chaos. Takže kdo se chce připravit, tak ví, jak rychle to asi bude fungovat. A může se na to připravit. Doufejme teda, že to nebude třeba, protože, jak říkám, pokud by k tomu došlo, potom by opravdu k tomu střetnutí s Ruskem bylo velice blízko. Když se podíváte jenom na ty řeči některých politiků, především polských politiků, jako oni říkají, že zaútočíme na Kaliningrad. No, pokud zaútočí na Kaliningrad, protože tam je malá ruská posádka, ta by tam dlouho nevydržela, ale je tam ještě něco rozmístěného, kromě ruských vojáků, jsou tam ruské jaderné zbraně, taktické, na Iskanderech, rozmístěné. Pokud by hrozilo obsazení ruského území, velitel Kaliningradské oblasti dostane rozkaz použít na zastavení postupu nepřítele taktické jaderné zbraně. Bum a budeme tam. Víte, tohleto je jenom otázka sensibility, to znamená, jestli je někdo při rozumu nebo není při rozumu z těch politiků v Evropě. A když se podíváte na ty krávy, na ty voly a na ten ostatní dobytek, který je u moci v Bruselu a konec konců i v Londýně, tak nemáte jistotu, že jsou tam lidi, kteří nejsou šílení, kteří nejsou zaplacení, kteří nejsou zaritovaní, kteří nejsou pod čupcem, pod zástěrou nebo pod jinými hadříky, do kterých se navlékli při ritu. No, jak říkám, uvidíme a doufejme v to nejlepší. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
2: Dobrý večer, můžete se ptát, jste ve vysílání.
6: Dobrý večer, pane Veka, otázka. Hitler nastoupil k moci 31.33. 27.2. hořel Reichstag, Vladimír Putin nastoupil v srpnu 99 a v září byly atentáty na činžovní domy, obrovská tragédie, spousta mrtvých a hodně to změnilo veřejný mínění v Rusku ve smyslu války na Čečně. A moje otázka je, co to je za false flagy, co to je za váleční umění, jako odkud to pochází, jestli je to nějaká válečná chabadnická kabala, nebo jo, nám se to pořád opakuje v té historii neustále dokola a neustále na to skáčeme. A odkud to pochází, jo? Co to je za učení, jestli je to nějaká starověká válečná okultní nauka, jo? Nebo odkud to vyvírá tohleto. Děkuju.
2: Děkujeme.
6: Dobrou noc.
0: No, já děkuju za dotaz. No, numerologie má v takzvaných okultních procesech řízení svoje nezastupitelné místo. Velké akce a velké operace se vždycky berou a zavádějí a používají se vlastně vybraná okultní data, datumy, které mají nějaký význam, mají nějaký vztah, mají nějakou souvislost nebo mají nějakou číselnou kombinatoriku, dávají nějaký signál, nějaký symbol. Proto já si dovedu představit, že kdykoliv vlastně dojde k rozhodnutí spustit nějakou válečnou operaci, tak se vybírá datum. Vybere se datum, které má nějaký význam, předpokládá se, že bude to datum používáno v následující historii, že bude zapsáno do historie a chtějí, aby to datum bylo pěkné, aby bylo zapamatovatelné, aby tam byla nějaká numerologická vsuvka. Podle toho se ta data takhle vybírají. Mimochodem, takhle se dneska zakládají běžně i velké firmy s nějakým takovým zajímavým, třeba základním rozpočtem, že jo, aby firma měla úspěch, tak se chodí za numerologama a oni vyberou datum založení firmy. Stejně tak se dělají svatby, že jo, svatby se dělají tak, aby ty součty těch čísel byly sudé, že jo, aby tam byly prostě nějaká šťastná čísla, aby se to si tam vyhla, aby se vyhlo lichým číslům, že jo, někdo dokonce radši odloží svatbu, aby na konci prostě nemělo liché číslo, že jo, při svatbě, že jo, tak odloží o jeden rok svatbu, nebo podobně, zkrátka dělají se různé věci, ale jak říkám, co se týče spouštění válek, tak tam opravdu hraje numerologie opravdu velkou roli. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
2: Dobrý večer, můžete se ptát?
7: Dobrý večer, já jsem si dovolil zavolat ještě raz, protože odpověď panu VK, samozřejmě vím, kto stojí za IPKom a kto riadí. Já jsem skôr narážel na to, kto stojí za predlžovaním vojny na Ukrajině. Komu to profituje, komu to sedí, aby ta vojna s Ruskom a Európou ďalej išla. Pretože keď Tusk hovorí, že dostane správu od CIA priamo, tak dostane správu od vyvolených a o tomto išlo. Pretože to zapadá do toho deja, keď ešte v 80. rokoch Netanyahu vyhlasoval, že keď padne Sovietský zväz, tak to bude najlepšie pre Izrael, kvôli tomu, že Sovietský zväz nebude môcť podporovať PLO. Ďakujem pekne.
0: Ďakujem. No, pro koho je to účel, nebo pro koho znovu? Ja som na to odpověděl. Chabad Lubavič je součástí takzvaného světového tandemového řízení. A teď se dostáváme znova k základům konceptuality. To znamená, globální prediktor vládne nad touto planetou za pomoci dvou domů. Oba dva domy jsou domy vyvoleného národa, který je správcem nad touto planetou, takzvaným Progos. Jeden dům je dům Sion, který kontroluje veškeré finanční toky na této planetě každého živého člověka. Není živého člověka, jehož peníze by nebyly emitovány a kontrolovány domem Sion. Druhý dům je tvořený domem Chabad, který je někdy nazývaný jako dům Jeruzalém nebo dům Jehova, a ten kontroluje veškeré zdroje a nejsilnější zdroje, ale rovněž i největší okultní síly nad touto planetou. Kdo to byl Rasputin? No, to byl carův hlavní okultista, který mu pomáhal vlastně takzvaně otevírat takzvaná zřídla. Pomáhal mu vidět do budoucnosti, už tehdy mu vlastně zřídil ono takzvané okulárium, že jo, nebo zkrátka to byla ta nádoba, že jo, kamenná nádoba, tam měl tu vodu a do té vody vlastně on pokládal, car pokládal vodu a de facto to sloužilo, pokládal hlavu do té vody, že jo, a v té vodě byly nějaké látky, omamné látky, které navozovaly změněný stav mysli, byl schopen vidět prostě do jiných světů, že komunikovat s různými entitami a tak dále, a tak dále. Proto tyhle ty dvě síly jsou rozděleny, a globální prediktor je rozdělil na dvě tandemové síly. Tyhle ty tandemové síly mají kompletní kontrolu nad touto planetou. A jejich hlavním cílem je spravovat tuhletu planetu pro zájem takzvaného syndikátu. A syndikát, ten má zájem na snížení populace této planety. Snížení populace planety se dosáhne různými způsoby. Na jedné z šesti priorit, přičemž ta šestá válečná je nejefektivnější a nejrychlejší. Vehnat národy Evropy do vzájemné války mezi národy Rusů na jedné straně a mezi národy Evropy je nejrychlejší způsob. A co je důležité, je samozřejmě to, aby to zničení vytvořilo na povrchu nosiče co nejmenší škody. Já jsem o tom několikrát hovořil, že malé termonukleární údery operačně taktickými raketami, jadernými raketami jsou povolené, jsou dovolené. Proč, z jakého důvodu? Oni si ověřili na explozi v Černobylu i ve Fukušimě v Japonsku, že radiační dopad na prostor je poměrně omezený a následky se vytrácejí poměrně rychle. To znamená, oni mají propočítáno, že omezené termonukleární údery případně v Evropě, pokud by to bylo bez zapojení Spojených států, samozřejmě, jenom mezi Ruskem a Evropou, by de facto umožnili znovu osídlit a znovu obydlit a řekněme znovu využít prostor Evropy zhruba 20 až 50 let po termonukleární výměně. To je nějaký ten jejich model, který oni mají. A proto je asi jasné, že ten plán, o kterém mluví v ješivách, tedy v těch náboženských školách v Izraeli, jednotliví rabini, jak hovoří o zničení Edomu, tak hovoří jasně. Edom bude zničen způsobem, že rozvrátíme národy Evropy tak, že nasuneme do národů Evropy muslimy. To probíhá v rámci migrace, kterou Angela Merkel a všichni ostatní podporovali až do téhle doby, do téhle chvíle. To je součást procesu řízení. To proroctví říká, že ve chvíli, kdy bude Evropa zaplavena muslimskými nebo islámskými migranty, dojde k velké válce v Evropě mezi králem severu a mezi takzvaným králem jihu, přičemž znova ta válka je vedena na takzvané komplementární úrovni. Není to skutečná válka ve smyslu jednotlivých komplementářů, to znamená, není to válka skutečná mezi oběma domy globálního prediktora, ale co je skutečné, to jsou nástroje, které oba dva domy do té války proti sobě posílají. Proto umírají Slované, jak říká jeden politik, že umírají Slované v té válce na Ukrajině. Ano, umírají. Umírají tam ruští Slované, umírají tam ukrajinští Slované. Ale to není dost. Jak v tom filmu, it's not enough. To není dostatečně, to není dost. Oni chtějí víc. Oni chtějí, aby populace byla zredukována na území celé Evropy. To znamená, jak se to udělá? Nejprve se spustí nacifikace a renacifikace a refašizace celé Evropy. Jakmile bude celé evropské obyvatelstvo znacifikováno a rusofobně zpracováno, bude znovu vrženo do zničující války s Ruskem. Dojde ke zničení jak Rusů v té válce, tak i celé Evropy. A po zničení bude vymazaný celý Edom. Takhle to přednáší v těch ješivách v Izraeli. Máte tam to video. Samozřejmě, to už má asi přes 400 tisíc zhlédnutí, nebo kolik má. Že jo, ta kompilace výroků těch rabínů, jak mluví o tom, jak bude zničený Edom. Tam to všechno máte, to znamená jenom na odpověď pánovi, to je ten hlavní účel, zničení národu takzvaného křesťanského světa, to znamená západního světa, rovná se Evropy. To je ten hlavní model, to je ten hlavní cíl. A zájem je na samozřejmě na redukci populace na této planetě. V tomhletom pracují pro zájem takzvaného syndikátu. Je to komplikované pro americké analytiky, je to těžko pochopitelné, ale jak říkám, pokud se podíváte,

0: to nazval život a dílo Lumpa Putina. My víme, že podrazil koho mohl, odkrágloval kámoše, to teď nechci řešit. Byly tam podrobnosti, puštěli tam videa kratičky z televize, co kdy prohlásil, jak jednal, bral od začátku, kde působil, tak bral provize z těch zločineckých struktur. A to, já nebojte se, já jenom o čem to je. A mě to, ten dotaz, ano, můžu, haló?
1: Ano.
0: Ano, ten dotaz. Jenom to bylo tady o tom, jo, a to prostě vyloženě, na mě to působilo dojem, mě to znepokojilo a já jsem si říkal, nic není náhoda. To, že tento pořad byl natočen takhle autenticky, byly tam výpovědi svědků, třeba ta vdova potom Litviněnkovi a podobně, tak já jsem si říkal, to je normálně, mně to připadá, že se rozhodli zlikvidovat toho Putina, že jakoby, že už je určený k odstřelu. A teďka ze dvou důvodů, a teď to ta otázka pana Veka, je to možný, že buď to teda už jako toho má hodně na svědomí, už se jakoby okouk.
1: My vás neslyšíme.
2: Tak pán vypadl.
1: Tak pán vypadl.
2: Zkusme nějakým způsobem navázat na to, buď se Putin okoukal a je připraven k likvidaci už, řekněme, řízené na těch vyšších strukturách VK, tak jsem to aspoň pochopil ten dotaz.
3: No tak já bych především nějaký prostě pořád někde na nějaký dehonestační, který prostě takzvaně mlátí Putina, vůbec ani nekomentoval. Nevím vůbec, jako kdo to natočil, kdo je autor, jestli nějaký ukrajinský
2: tak
3: režisér.
2: Tak bylo to Prima Zoom, to znamená CNN, to znamená Demokraté. Jo, ve zkratce.
3: Já jako fakt nevím, tak když tak potom mi pošlete odkaz, že jo, do kontaktního formuláře na Aeronetu, abych se na to podíval, jestli to někdo je k dispozici. Těch pamfletů je prostě samozřejmě spousta, k tomu jako nebudeme se vyjadřovat, jako, že jestli kolik si Putin nahrabal, no, tak chudák určitě není a koho nechal oddělat. No a podívejte se. Co se týče Prigožina, tam samozřejmě došlo k tomu, o čem já jsem před chvíli hovořil před několika minutama. Prigožin se stěžoval, že nemá zbraně v Bachmutu na dokončení operace na osvobození Bachmutu, že tam umírají jeho Wagnerovci. Začal řvát na Šojgua a na Gerasimova, na čelníka generálního štábu. A když se to nikam nehejbalo, tak vzal svoje vojáky a vyrazil s tankama, s obrněnýma vozama do Moskvy, po silnici z Rostova na Donu, nahoru do Moskvy. De facto by šlo o státní převrat, že jo, chtěli si to vyjednat přímo s Putinem v Kremlu. To byla vzpoura. Za vzpouru v Rusku je smrt. Nic jiného není. To, že skončil Prigožin, je kvůli tomu, že nechápal konceptuální procesy té války. Účelem té války není vyhrát. Účelem té války je zlikvidovat obyvatelstvo na Ukrajině, především mužského původu. A je to úkol, který je konaný v zájmu samozřejmě pro oba dva domy, o kterých jsem před chvíli hovořil. Realizace takzvaného nebeského Jeruzaléma. Kdyby měl Prigožin trochu konceptuální gramotnosti, tak by věděl, že není dovoleno postupovat ve válce rychle, že cílem je udržet válku v chodu a ten masomlín tam použít k likvidaci ukrajinského obyvatelstva, aby byl v provozu. Provoz toho masomlína by skončil v okamžiku, kdy válka skončí. Ale pokud je cílem takzvaně dehumanizovat a odlidnit Ukrajinu od původního obyvatelstva, tak to potom už dává smysl, proč ta válka běží tak, jak běží, nesmyslně. A už dává smysl, proč pro ten proces souhlasí dokonce Londýn. Ani on nechce zastavit tu válku. I jemu vyhovuje likvidace Ukrajinců. No a článek z dnešního dne z ukrajinských novin. Evropská unie vyzvala, představitelka Evropské unie vyzvala Ukrajinu, aby změnila zákon a začala mobilizovat i ženy, dámy a pánové. Informace z dnešního dne. Evropská unie vyzývá Ukrajinu, aby začala mobilizovat i ženy. Co to znamená? Válka, respektive mobilní masomlín, který semele celou Ukrajinu do posledního Ukrajince. To je ten cíl.

0: cíl té operace. A pracují na tom oba dva domy. Londýn i Moskva. Úplně společně. Ani jedna strana nechce tu válku zastavit, protože není dokončeno mletí obsahu masomlýna. Není dokončeno. Musí se mlít dál. Chápete? Je to strašný, je to zoufalé. Taková je realita. Takhle to funguje. Takhle je to nastavené. To znamená, v těch ješivách, já jsem o tom hovořil, mají tam ty tři mapy. Znovu to zopakuju. Mají tam mapu původní staré Judeje a Egypta, kam byly Židé vyhnáni. Pak tam mají druhou mapu. To je mapa Velkého Izraele, jakou bude mít velikost, až Mesiáš se stoupí na Chrámovou horu. A pak tam mají třetí mapu a to je mapa nebeského Jeruzaléma na jihu Ukrajiny. Tři mapy mají v ješivách. Aby viděli minulost to, co je realizovaná současnost a takzvaná budoucnost. To znamená, minulost je to, co bylo Judea a Egypt. Budovaná současnost je Velký Izrael a budoucnost nahoře, to, co bude v budoucnu, je takzvaný nebeský Jeruzalém. Proč? Z jakého důvodu? Proč potřebují izraelští sionisté nebeský Jeruzalém na jeho Ukrajiny? No, protože součástí těch proroctví těch sionistických rabínů je, že při budování Velkého Izraele bude Izrael zničen. A oni budou potřebovat nový domov. A tím novým domovem bude nebeský Jeruzalém na jeho Ukrajiny. Takhle to mají naplánované. To je ten plán. Jo? Takhle je to nastavené. Zkrátka pro asi jakou tu běžnou laickou veřejnost je to hodně těžko stravitelné, ale taková je zkrátka realita. Takže takhle by na to odpověděl, no a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Dobrý večer, jste ve vysílání, můžete se ptát.
2: Ano, dobrý večer, nejdříve chci teda srdečně pozdravit a poděkovat za všechny informace. A já mám jaksi takové úvahy a to je moje otázka. Ten svět, který je tady teda ovládán vyvoleným národem, globálním prediktorem a tak dále, tam směřuje vlastně, nebo co je cílem, protože pozvednutí lidí a tohoto světa to nějak evidentně moc není. Pokud jsou ty úkoly dané jako vylidnění země a spíš kontrola nade vším a nade všemi, takže to určitě není nějaká světlá budoucnost. Jak se na tohleto dívat? Jak se dívat vůbec na směřování této planety, jejího vývoje? Tak na to bych se ráda zeptala. A děkuji moc, budu poslouchat.
1: Také děkujeme.
0: No, já děkuji za dotaz. No, to je zase s velkým přesahem otázka. Protože co se týče civilizací, tak na tady té planetě samozřejmě civilizace vznikají a zároveň zanikají. V minulosti nad povrchu tady té planety byly desítky a desítky civilizací vysoce vyspělých, které v průběhu svého vývoje zanikly a úplně zmizely a jsou pryč a dneska o nich vůbec nic nevíme. A civilizace před desítkami tisíc, stovkami tisíc let a podobně. To znamená, vezměte si, že naše civilizace, nebo to, čemu říkáme dnešní křesťanská civilizace, tak to je stará něco přes 2000 let a to je strašně krátká doba. A vezměte si, že ještě před nějakými 120 lety zhruba, nebo dokonce 100 lety, podle toho, jak se to vezme někde na venkově, jezdili lidé ještě na koních a nejvyšším výdobytkem, že jo, pohybu byl prostě nějaký vůz, který byl tažený koňmi a měl prostě loukoťová kola. A rozvoj, technologický rozvoj nastal prakticky až s příchodem první světové války. A další zrychlení přišlo s příchodem druhé světové války a těsně po ní. Proto teď vidíme nějaký třetí vývoj těsně před třetí světovou válkou a to je umělá inteligence. Což je zase téma úplně na něco jiného, ale jak se říkalo, že kdo zůstane po třetí světové válce, no, nějací lidé jenom s nějakýma klackama a kamenama, no, možná, že ani to ne, ale zůstanou robotické systémy, zůstane umělá inteligence. No, samozřejmě to už jsou trošku, jakoby, filozofické přesahy, to, jako, o tom probírat nebudeme, ale co se týče, jako, nějakého toho smyslu existování, funkce existování, to není třeba nad tím přemýšlet, protože to se počítá vždycky z osobní roviny. To znamená, každý život je modelovaný jako nějaká cesta v daném prostředí, v daném čase a zažívá nějaké zkušenosti, které tu danou duši mají takzvaně pozvednout a posílit a posunout na vyšší mentální level po té, co skončí v podstatě její projekce. Takže tady ani není důležité se bavit o tom, jako, jestli je nějaký smysl v procesu vývoje populace, protože vždycky ta populace má nějaký začátek, má nějaký apex a má nějakou deklinaci a má nějaký zánik. Jo, to znamená, my se toho nedožijeme, doufám, ale nad tím není třeba jako vůbec jako přemýšlet. Bylo mnoho civilizací a bude mnoho civilizací po nás, takže takhle bych na to odpověděl.
1: Máme dalšího volajícího, zřejmě posledního, máme 7 minut do závěru vysílání, tak tedy ptejte se.
3: Dobrý večer. Ja by som mal ešte jednu takúto otázku. Ja som videl to video s tými rabínmi. Oni tam hovoria o Edome ako o najväčšom zle. Ale s ohľadom na to egyptské porobenie a potom otroctvo v Babylone, tak ten Edom čím tak ublížil vyvolenému národu, že ho tak nenávidia a hovoria o ňom ako o tom najväčšom zle. Lebo ja nemám ako okrem nejakých spontánnych akože prenasledovaní na následnom presune židovského obyvateľstva, tak myslím si, že otroctvo v Egypte, ktoré trvalo strašne dlhú dobu, takisto babylonské ríši, tak ja neviem, podľa mňa to bolo horšie. A potom by som sa ešte chcel spýtať, keď môžem ohľadne toho, čo ste hovorili aj minule o tých dušiach, ktoré uviazli niekde v nejakom medzipriestore, že nesplynú ani so svetlom, ale teda nejdu ani do toho, neviem, kvázi očistca alebo do tej siene, tak rímskokatolická cirkev veľmi odsudzuje samovraždu. A napríklad, ak teda človek spácha samovraždu, tak tým pádom sám preruší nejakú vlastnú vôľu, teda tú naplánovanú cestu a potom uviazne v tom priestore. Tak toto by som sa chcel opýtať. Ďakujem, do počutia.
1: Ďakujeme.
0: Áno, je to presne tak. De facto nejedná se, a pozor, nejedná se jenom o sebevraždu, jedná se i o takový způsob smrti, který daným člověkem není očekáván a je prudký, náhlý, neočekávaný. Týká se například lidí, kteří byli zastřeleni a nečekali to. Pozor, něco jiného je, pokud se jednalo o popravu zastřelením. Tam je situace, kdy ten člověk ví, že jde na smrt, připravuje se na tu smrt, ví, že spáchal nějaký velký strašný čin, za který byl odsouzen a bude zastřelen, nebo bude oběšen a podobně. Tak tam ne, tam to neplatí. Tam normálně dojde vlastně k tomu soudu a dojde ke kontaktu s žehovou a k tomu testu, jestli dokáže splynout a nebo jde do takzvaného kolumbária, kde potom se vybírá nějaké ty další reinkarnace a podobně. Ale je-li ta smrt neočekávaná, je prudká, náhlá, někdo vás zastřelí, nebo dopravní nehoda, srazí vás nákladák na místě, umřete, nečekali jste to, tak tělo v podstatě je terminováno bez očekávání a ta duše může zůstat v podstatě v prostoru, že není v podstatě otevřený tunel nebo není v podstatě otevřený přístup k světlu a k opuštění jakoby našeho prostoru, našeho realmu. A v takovém případě ta duše zůstává v něčem, čemu se říká mezisvětí. Je to v podstatě, vypadá to jako náš prostor, ale není to náš prostor, je to jiná dimenze, ale v podstatě kopie, prosvícená kopie našeho prostoru, naší dimenze. A snaha těch, kteří tam zůstanou, je vrátit se zpátky do přerušeného života, který byl neočekávaně ukončen a přerušen, a dokončit svůj život. A to jsou ti, kteří se řadí do té řady v porodnicích a na všech místech, kde se rodí nové děti. Tam všude se nacházejí seřazení okolo. A to dítě je tím třetím okem, protože dítě ještě samozřejmě nemá vyvinutý zrak jako normálníma očima, ale má třetí oko, že? Takzvané třetí oko v hlavě. A tím vlastně vidí ty postavy. Samozřejmě se jich děsí, protože mají různé tvary, mají různé podoby. A de facto ten vstup do toho života je teda spojený často s tím křičením toho dítěte, které prostě jako vidí, jako přichází do toho prostoru. A někdy je dítě úplně tiché, že jo, narodí se a porodník, doktor, že jo, tohle to všechno se diví, že třeba dítě jako vůbec nebrečí, vůbec nekřičí, mají dokonce strach a obavy, že co s tím dítětem je, jestli není mrtvý, že jo, a jenom tak třeba jako se usmívá nebo tohleto, a že vůbec jako nekřičí a jestli je všechno v pořádku, že jo. No, to je právě okamžik, kdy rodička porodila v místě, kde nikdo tady z těch entit nestojí. To znamená, je to místo, které je bez nich. Je úplně, je velmi výjimečné mimochodem. Jo, a v tom případě to dítě přichází na svět úplně v klidu. Jo, takže takovým, to jsou požehnané děti, jo, které přijdou v takovémhle klidu na svět. Takže to jenom jako pro zajímavost, abyste měli o tom představu, jakým způsobem to teda funguje. To znamená, je to náhlý odchod z života, na který se člověk a jeho duše nedokázala připravit. Protože v procesu umírání člověk ví, že umírá, má nějakou nemoc, nebo tohle to všechno, tak ví, že umírá, připravuje se na odchod, na plánovaný odchod v rámci tedy nějaké té projekce, a to je v pořádku všechno. Stejně tak, pokud je někde nějaká poprava, on ví, jako, že bude popravený, tak je to ta příprava. Ale ve chvíli, kdy ten odchod je náhlý, například vrah někoho zastřelí, nebo někdo někoho přejede a podobně, tak jsou to v podstatě náhlé smrti, kdy ta duše na to není připravená. Je to náhlé, je to nečekané a ona v podstatě jakoby vypadne z toho těla a nedojde k tomu procesu toho otevření toho portálu. To znamená, pro někoho se to jeví jako tunel, na jehož konci je světlo, pro někoho je to velká záře ve dveřích, v nejbližších dveřích, které vidí, tak je tam obrovská záře. Pro každého se ten vstup do prostoru, že ho vyjeví trochu jinak. Pro každého trochu jinak, jo? Ten archetyp je pro každého trochu jiný, abyste měli představu. No, tohle to je všechno. Máme 22.00. Já doufám, že dneska jste si něco dozvěděli, že to nebylo moc pesimistické a že si nás opět naladíte za týden po 19.45. Opět přineseme aktuální témata z domova i ze světa. Takže já vám děkuji za poslech, no a samozřejmě tobě, Vítku, za support a Helence za pěkný písničky. Doufám, že teda se opět uslyšíme za týden ve zdraví, že jo, všichni si nás znovu naladíte. No a pro tuto chvíli přeji krásnou dobrou noc.
4: Já se s tebou taky loučím, BK, mě se moc hezky, děkuju za vysílání té informace, stejně tak jako s tebou, Helenko, a i s vámi, milí posluchači, mějte všichni moc hezky, příjemný víkend přeju a ode mě to je taky všechno, dobrý večer, případně dobrou noc.
1: I já se loučím, děkuji za zajímavý večer tobě, BK, i tobě, Vítku, a přeji vám všem hezký zbytek večera.
5: Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS.
4: Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.

0: Hezký dobrý večer všem ve spolek. Vítám pana inženýra Jaroslava Števce v Pleskazření vždycky v tuhletu dobu, to znamená ve středu ve 20 hodin. Dneska máme mírné zpoždění, promiňte, nevadí, jdeme hned na to. Takže vítejte všichni, vítejte pane inženýre.
1: Dobrý večer a omlouvám se, to zpoždění jde za mnou. Technické problémy s výměnou kamer tady nastaly.
0: Ale kameru máte fakt jako vynikající, abych řekl, že to funguje tak, jak má. Takže za mě hlásím, že kamera funguje. Dneska bychom vás poprosili, jestli byste nám spíš psali vaše dotazy. Pokud budete mít něco, tak to napište. A jestli to bude otázka, vždycky napište otázka dvojtečka, jo? Abych to tady stíhal vidět, co jsou vaše komunikace a co by případně byla ta otázka. Pane inženýre, pojďme dneska do toho takzvaně vlastně tnout. Já se nebudu vyčerpávat, takže bych teď vás zasypal několika otázkami, budem to dávat postupně a budem tu cibuli obnažovat normálně po těch vrstvách. Jo? To je její jádro. Čili Ursula von der Leyenová měla takový proslov v tom, respektive měla proslov v Evropské unii a tam vyjádřila to, že musíme být soudržní. Já jsem to tak pochopil z těch sekundárních zdrojů, neviděl jsem to teda celé, přiznám se, že si ji prostě nenecháme rozvracet ani Ruskem, ani žádnými vlastně nacionalisty. Než se budeme věnovat těm zbraním na oběžné dráze, které současně s tím vším tam možná jsou, možná nejsou. Chci se vás zeptat na váš takový povšechný pocit, jaký z toho máte, pojďme si ho postupně upřesňovat.
1: No povšechný pocit, z toho mám ten, no, kdybych to vyjádřil stručně, tak bych ten pocit vyjádřil tak, že současné vedení Evropské unie žije na úplně jiné planetě, než je planeta Země a vůbec netuší, jak funguje Evropa jako celek po celá tisíciletí dozadu. Protože oni se chovají tak, jako kdyby Evropa byla jakýsi konglomerát, respektive jakási šedivá směs lidí, kteří se mají chovat podle jejich představ, ale takhle to přece nefunguje. Kým si nenecháme rozvracet Evropskou unii? Nebo tu Evropu? Koho si vlastně nemají oni nechat rozvracet? A proč a kým? Dobře, Ruská federace, její velmi významná část je v Evropě. Na rozdíl od Dánska, jehož velmi významná část, to jest Grónsko, je v Severní Americe třeba. Ale Grónsko, teda Dánsko je součástí Evropy, že jo, klasicky bráno. A kým si to nenecháme rozvracet? Trumpem, Putinem, jakýmisi podivnými elementy, které vnímají, že ta Evropská unie jde úplně jinam, než kam jsme počítali, nebo kam jsme, když jsme do ní vstupovali, tak my jsme se domnívali, že Evropská unie je organizace, jejíž hlavním úkolem je nějakým způsobem prostě spojovat lidi a vytvářet podmínky pro to, aby se nám tady žilo lépe. Ale místo toho přicházejí věci, ano, můžeme cestovat po Evropské unii, schengenský prostor je otevřen, ale bohužel není otevřen jenom nám, ale je otevřen prakticky, což nikdo asi, takhle oni, zřejmě ti lidé, kteří to deklarovali nebo připravovali, tak s tím možná počítali, jak dneska hovoří různé ty teorie, jak se jim říká, podivné, tak vlastně oni možná s tím počítali, že tady tihle lidé, i tihle lidé, kteří přijdou zvenčí, dostanou téměř automaticky občanství, ale jejich kulturní kořeny a historie a zvyky jsou naprosto, a životní styl jsou naprosto odlišné od toho našeho, který se tady vyvíjel tisíce let v té Evropě, ať chcete nebo nechcete. A máme kořeny, které sahají ještě hluboko za křesťanství, i když to do značné míry spoustu věcí vymazalo. A tady vlastně, kým si to necháváme nabourat? Podle mého názoru si to von Leyenová mluví o někom, jako jsem já, kterému se nelíbí ten směr, jakým se ta Evropa ubírá, ale vůbec ji ani nenapadne mluvit o islámském vlastně radikalismu, který tady prudce narůstá a který Evropu narušuje daleko víc než jakékoliv jiné vlivy, které tady jsou, a to včetně války na Ukrajině. A cokoliv si ta Evropa dělá dneska jako celek, Evropská unie, to dělá vlastně i těm evropským státům, včetně České republiky, a vlastně dělá si to sama. A mě to těžce připomíná období po roce 1968 v 69, kdy vypukla takzvaná normalizace, kdy se začalo normalizovat v České republice mocí mermo. A vlastně tehdy zatím nestál ani ten Sovětský svaz. Tehdy zatím stála v první řadě tlupa fanatiků, kteří tady prostě začali vytvářet nějaké podmínky, začali kádrovat, vyhazovat lidi z práce a podobně. A tohle se totéž se dneska děje vlastně na úrovni celé Evropské unie. A to je trošku šílený, protože já si to pamatuju. Já jsem v té době žil být jako relativně mladý kluk, ale zažil jsem to, viděl jsem to. A některé dopady potom v podstatě, když jsem končil průmyslovou školu, tak některé na důsledky toho, že můj tatínek byl v 50. letech zavřený, se mi promítli do toho, že jsem si nemohl vybrat školu podle toho, kterou jakou bych chtěl vysokou. Takže tohleto dneska vidíme. A přesně tohle, o tomhle, to je, von Leyenová mluví o něčem úplně jiném. Ona mluví o těch elementech, které narušují ten klidný vývoj podle toho, jak oni si to představují, normalizují. Oni by rádi normalizovali, ale nevadí jim ty skutečné rizika, které tady jsou v Evropě. Nevadí jim, že ty zájmy jednotlivých zemí se vůbec nemusí krýt. Jak se kryjí zájmy České republiky ze zájmy Portugalska? Nebo ze zájmy Irska, Skotska, Británie jako celku? Nebo téhle Francie velkých zemí? Jakým způsobem tohle to chce? Co narušujem? Kdo to narušuje vlastně? A tohle je to, že ona říká, nenecháme si to od nikoho narušovat, ale neříká, co si pod tím představuje. To jsou jenom hloupé řeči. Čili nevím, co tím chtěla říci. Je to prostě obecná floskule vytváření nepřátel. Oni a my. My, Evropa, Evropská unie a oni. Kdo to je? Mhm. Já nevím. Ono to vypadá, že dneska to je. My jsou, co říká ona, že jo, my. Nenecháme si to narušovat, je vlastně celý ten obří aparát Evropské unie, který si žije jako prase v žitě. A samozřejmě, když do toho někdo začne kecat a začne to narušovat a říkat, hele, ono, tohle se nám nelíbí, vy vymýšlíte úplně kraviny a nám se to nelíbí, my chceme nějakou vizi. Podívejte se, kde je Amerika dneska technologicky a já nevím co všechno, i když mají ekonomické problémy obrovské, ale pořád je to velmoc. Podívejte se, kde je Čína. Podívejte se, jak vypadá, dneska všichni plivou na Rusko, jakou má ekonomiku, ale podívejte se, jak vypadá ekonomika Ruska a jak vypadá ekonomika zemí v Evropské unii. My okolik se zvedla ekonomika České republiky od roku 91 nebo 90. Podívejte se, okolik se zvedla ekonomika třeba Ruska, okolik se zvedla ekonomika Číny. A o tom to je. Co vlastně narušuje? Co si nechává, podle Leyenové si necháváme narušovat? Necháváme si narušovat to, že bychom byli rádi, že by nějaký, mít nějakou vizi, kromě války? To je přesně ten problém, který ona neřekne. My si to nenecháme narušovat. Kdo jsou my? Kdo jsou ti, co to narušují? A co narušujeme? To neřekla.
0: Tak já jsem tady dopoledne, už jsme tady částečně tady komentovali, že vlastně ten místopředseda polského sejmu Krzysztof Bosak poznamenal, že v demokracii nemusí všichni mluvit jedním hlasem. Tady v té Evropské unii zřejmě jim jde o to, aby všichni vzali stejný tón a měli stejnou vidinu teda toho světového i evropského optima. A hlavně tam jako v televizi byl ten místopředseda dotázán, Moniku Olejník, zdali teda všichni, že teda doufá, že všichni Poláci jsou za jedno a že tu válku na Ukrajině považují za naší válku, naší vojnu. Načež ten právě Bosák poznamenal, že v demokracii nemusí všichni mluvit jedním hlasem a vlastně řekl to, co ta novinářka slyšet nechtěla, zaznělo to na TVN 24, tedy v rozhovoru. On ten Bosák řekl, že naštěstí zatím ne, že by to byla válka všech Poláků, přál bych si, aby to tak zůstalo. Jakože to není tedy problém všech těch lidí. Zatímco ta novinářka čekala, že politik potvrdí proklamaci, že by v tomto smyslu měli všichni Poláci hovořit jedním hlasem. Čili to zní z Polska. Z Polska zní něco takového. V Evropské unii v tom ústředí slyšíme tedy to, že je tam taková ta velká konsolidační nota, jakože bychom se měli všichni tady dát dohromady a tak. A zároveň z Ameriky jako zní, že zřejmě na té oběžné draze již jsou instalovány nějaké zbraně a ještě dříve to Amerika vyčítala Rusku, že to tam instalovalo zbraně, což třeba Putin a ten kolektiv kolem něho odmítl. Takže jsme se posunuli z doby studené války až sem, kdy tenkrát, už končím, si toto netroufli ani Reagan vlastně, ani Gorbačov.
1: No, ono rozmístit, ono je zaprvé otázka zní, co to je za zbraně, to je první věc. Ono, víte, nepředpokládám, že by to byly zbraně jaderné, ale vím, že se vlastně experimentovalo s lasery, experimentovalo, které by byly schopné vlastně oslepit nebo zničit, poškodit zásadně družice, experimentovalo se s mikrovlnami nebo s elektromagnetickým zářením, podobným směrovému impulzu, který by byl schopen prostě zničit elektroniku těch družic a podobně. Čili já se domnívám, že něco podobného, ne nadarmo tedy Američané vypouštěli ty super tajné mini raketoplány XB, které vlastně kroužily na té oběžné dráze i několik let a testovali na nich různé experimentální systémy právě možná tohoto druhu. Zatím všichni, kteří experimentovali s ničením družic, ať to byla Čína, ať to bylo Sovětský svaz, respektive Rusko nebo Spojené státy, tak všichni sestřelovali svoje vlastní satelity ze země. Ale dneska by se skutečně mohly tyto systémy posunout do vesmíru. Víte, ono to má jeden zásadní důvod. Já jsem v pondělí jsem měl přednášku ve sněmovně v rámci semináře poslaneckého, který tam pořádala SPD. A já jsem tam řekl, že pokud by chtěl někdo válčit s Ruskem tady v rámci Evropy, tak Rusku postačí jedna jediná věc. Odpálit na prakticky ve stratosféře, ve výšce kolem 80 až 90 kilometrů, jadernou pumu, termojadernou pumu o mohutnosti zhruba 0,5 megatony. Prakticky celá Evropa, téměř celá Evropa, nejen Česká republika, by dostala takový elektromagnetický impuls, který by vyřadil, ten by trval prakticky 10 až 15 minut, a to elektromagnetické záření by vlastně vyřadilo prakticky veškeré elektronické systémy v kruhu o průměru zhruba 2000 kilometrů od místa té exploze. Vezměte si, kdyby to vybuchlo nad středem Evropy, co je to 2000 kilometrů? 2000 kilometrů vzdušnou čarou máte prakticky kompletně celou Evropu. A tohle... Já se domnívám, že vlastně Američané tímhle jednak to pustili záměrně, to je první věc. A druhá věc, oni říkají, hele, můžeme teda se bavit o tom, že si budeme umisťovat nějaké ty systémy pro ten individuální boj s těmi družicemi, ale neblbněme ani my, ani vy tady s touto představou, že bychom někde tam odpálili jadernou zbraň, která by kompletně nejen tady v této oblasti, ale v obrovské oblasti vesmíru, zničila zároveň kompletně veškeré družice, které by se tam vyskytovaly v daném dosahu. A že těch družic tam dneska je. To znamená prakticky všechny družice, které by byly nad Evropou a možná ještě o kus dál, a výrazně by to narušilo komunikaci prakticky po celém světě. Čili tohle jsou věci, které můžou mít ten důvod, nemusí mít ten důvod. Otázka zní, co je to za zbraně, ale jako vtip je v tom, že pokud by došlo skutečně k jaderné válce, tak by pravděpodobně byla vedená tímto způsobem. Protože by to totálně znemožnilo pozemním armádám jakkoliv fungovat potom. A totálně by to zničilo veškerou komunikaci, bankovnictví, dopravu, automobily, počítače, všechno by stálo, všechno by vlastně bylo zlikvidované, včetně zásobování potravinami, voda by nefungovala, veškeré vysokonapěťová vedení, tohle všechno by odešlo jako první. Generátory, transformátory, všechno, co vlastně vede vysoké napětí, nízké napětí a tak dále. Čili všechny tyhle systémy by byly zásadním způsobem poškozené nebo zničené. A tohle je to obrovské riziko, proč a ten důvod, proč možná Američané pustili, že dobře, začneme se zabývat těmi věcmi na těch orbitách a přestaňme blbnout s těmi vysokými vzdušnými výbuchy v případě, že by se k něčemu opravdu skylovalo. Protože pro Američany by potom bylo jednodušší zkousnout jadernou válku v Evropě vedenou klasicky, to znamená klasickými údery na jadernými zbraněmi na konkrétní cíle, místo kompletní likvidace všeho, co je ve vesmíru nad Evropou a v širokém okolí.
0: Tak tady až člověk neví, odkud má vlastně jako reálně začít, jo, protože je docela možné, někteří by si možná by se mohli domnívat, že ta Amerika to dělá proto, protože situace v Evropě i s těmi základami tady může být velmi nejistá, jejich podobně, jak to vidíme právě na tom středním východě. Tady dokonce máme otázku, děkujeme tedy Postaperovi, píše nám otázku, jak je možné, že sandálníci z Jemenu zaženou špičkově vybavenou armádu Saúdské Arábie.
1: No je to velmi jednoduché, oni v podstatě úplně stejní sandálníci zahnali turkisté, nebo ne, to nebyli Turci, ale Turci je vycvičili, vybavili, tak úplně přesně ta samá parta, nebo velmi podobná, zlikvidovala vlastně 150 tisícovou syrskou armádu. Úplně stejným způsobem, za pár týdnů. A mezi námi nedovedu si dost dobře představit, co by se stalo? Já jsem kdysi dávno dělal takovou simulaci. Bylo to na bázi nějakých jednoduchých matematických modelů postavených na fraktálové logice. Fraktály jsou velmi jednoduché, ale prostě je to systém, který se nějakým způsobem rozvíjí v určitém prostředí, začnete rozvíjet nějakou funkci. A modeloval jsem stabilitu České republiky v případě, že by tady došlo k něčemu podobnému jako v Sýrii, ale v daleko menším měřítku. Tehdy mi vyšel velmi zajímavý model, který ukazoval, že by vlastně pro totální rozvrácení České republiky jako systémovému rozvrácení. V současné době, kdy jsem teda odhadoval nějaké parametry toho modelu z hlediska jeho potenciálních nestabilit, by stačilo zhruba skupina o přibližně 800 lidech, lehce vyzbrojených, pohyblivých, vycvičených, vybavených jednoduchými protitankovými, případně protileteckými zbraněmi a podobně. A vlastně v České republice by vznikl totální chaos. To znamená, že by se rozpadla kompletně, rozpadl by se celý systém řízení státu. Zásobování, doprava, bezpečnostní systémy. Tohle všechno by skolabovalo. Při útoku na konkrétní cíle, které samozřejmě jsou datová centra, spojovací systémy klíčové, případně ani by se nemuselo útočit na elektrárny. Úplně tohle by stačilo vyřadit. Takže to je, víte, to je problém. Jak je to možné? Je to možné, protože my nejsme zvyklí válčit, nejsme na to připraveni. Česká republika není připravená na válku, ani její armáda. Naše armáda je operativní sbor. Ačkoliv se tak nedeklaruje, armáda České republiky je zhruba 5 000 lidí, 4 500 až 5 000 bojeschopných lidí. což počítaje kuchaře, řidiče sanitek, zdravotňáky, celou tuhle tu partu. A vlastně není vycvičená, secvičená, jednotně vybavená, není připravená bojovat. Není připravená psychologicky, není připravená zbraňově, nemá dostatečné zásoby, nemá dostatečnou výstroj a výzbroj komplet. A tohle všechno tady dneska nehraje vůbec pro politiky, to nehraje vůbec žádnou roli. Takže kdyby někdo se rozhodl prostě tady zvednout moc na ulici, tak ji zvedne a vlastně ta armáda by s tím vůbec nic nebyla schopná udělat. Tam by znamenalo jenom jednoduše jí natvrdo začít likvidovat, napadnout ty jednotky, prostě zlikvidovat je. To by šlo velmi rychle, protože oni na to nejsou připraveni. My jako stát na to nejsme připraveni. Na nic takového. Ale ono to může přijít, regulérně tohle může přijít. To si málo kdo uvědomuje. Pominu to, že tam to byli sandáláci, sandálisti nějaký. To znamená, byli to lidé, kteří byli, ale oni byli vycvičeni, oni jsou od malička vedeni ke schopnosti bojovat, ke schopnosti snášet bolest a jsou vedeni k víře, že když zemřou, tak se dostanou do ráje, když zemřou za víru. My tady nic takového nemáme. Nemáme vůbec žádný ideologický základ. Máme jediné, co máme, jsou evropské hodnoty. A je krásné, že politici podporují Prague Pride, ale zajímalo by mě, kdo z toho průvodu by byl ochoten vzít tu zbraň a vyrazit, bránit tu Českou republiku, když už je Česká republika podporuje i finančně v takových věcech. To si nejsem úplně jist. Stejně tak jako spousta dalších neziskovek, které tady fungují. Vím, že hasiči, to je taky neziskovka, ty by šli, protože to jsou lidi, kteří jsou cvičí, učí se a jsou vedeni k nějaké kázni. Ale tady tohle, nedovedu si to představit. Mm-hmm. Čili my na to nejsme připraveni, nejsme na to vycvičení a dopadlo by to fakt špatně i tady. Nejen tady, tamhle někde na tom středním východě. A ještě si uvědomme jednu věc. Máme tady kolem 200 tisíc vycvičených, ozbrojených na černo lidí, kteří sem přišli z Ukrajiny. Prakticky všichni Ukrajinci absolvovali minimálně základní půlroční vojenskou službu. Kdo to v České republice má? Takže nemluvíme, my tady máme obrovská rizika interní, o kterých nikdo nemluví, a nikdo se nepřipravuje na jejich případnou eliminaci. Porovnejte si počty lidí bojovníků v armádě. Nemluvím teď o tom, co se deklaruje, jako že má armáda, já nevím, 28 nebo 30 tisíc lidí a plní nábory. To nejsou bojovníci. To jsou pouze deklarativní počty, kam se zahrnuje všechno, včetně civilních zaměstnanců. A tohle, ten skutečný počet bojovníků je 5 tisíc lidí. A nejsou vůbec vycvičeni k tomu, aby bránili Českou republiku před vnějším napadením, což to vnější napadení může být právě třeba takováhle partička, která se tady rozhodne vzít věci do vlastních rukou.
0: No ta úvaha byla taková nicméně teda, že pokud ty základy nejsou úplně tedy v bezpečí díky tomu, že se tady objevují nové způsoby toho válečnického přemýšlení, různých sabotáží a podobně, možná je opravdu...
1: A to nejsme už vůbec připraveni.
0: No jasné, tak možná, že třeba právě proto se rozhodli zaparkovat některé svoje systémy na té oběžné dráze, protože z té oběžné dráhy všude na zemi, když potom někam doletíte nad nějaký cíl, tak to máte jenom vlastně 200-300 ani možná i méně kilometrů daleko k tomu cíli, což významně mění zase tu rovnováhu sil, pokud by to jenom jedna strana takhle teda měla mít vlastně ušetřeno. Jo. Takže...
1: Já se domnívám, že všechny strany, které jsou toho schopny v současné době, dělají něco podobného a připravují se na takovéto věci a jenom možná Američané to řekli jako první. Nic není nemožné.
0: Já si pamatuju, že se psali články o tom, že Gorbačov s Reaganem se raději dohodli, než aby se ten vesmír militarizoval. Dneska už víme, že hodně přeháněli Spojené státy v té sebechvále těch hvězdných válek a zřejmě nadsazovali realitu i Sověti, protože ve Velké Británii Margareta Thatcherová jako přímo s obavou se vyjadřovala před tím výzkumem sovětských laserů. Nakonec se ukázalo, že jak Američani, tak Sověti přeháněli, ale i tak mohli napáchat dost věcí právě na oběžné draze a rozhodli se, že to dělat nebudou. Dneska ta situace je taková, že možná už se to tam militarizuje, proto i Číňany, i Rusy, i těmi Američany, proto jsem nadepsal ten dnešní stream, že na té oběžné draze ještě může být vlastně horko. Tak zeptám se takhle čistě jenom zase všeobecně. Je to na horizontu nějaké dohledné budoucnosti, nebo se bavíme už o naší současnosti, pokud o těchto procesech se v médiích hovoří?
1: No, zatím je to podle mě budoucnost, není to současnost. Ono, víte, tady jedna zajímavá věc, ať chcete nebo nechcete, stále ještě existuje určitá oblast, ve které Američané s Ruskem spolupracují velice úzce, a to je to jsou kosmické programy. Ať už je to ISS, nebo vlastně i některé programy sledování různých procesů ve vesmíru, výroba, já nevím, vlastně těch kosmických různých stanic, protože Rusko třeba vyrábí úplně špičkové generátory plutoniové. Mimochodem ty plutoniové generátory, které pocházejí z Ruska, jsou umístěny i na těch amerických vozících, které jezdí po Marsu. Jo? Minimálně to plutonium, tak jak tam je uspořádané v těch generátorech, pochází z toho Ruska. A to jsou věci, které jako musí člověk vnímat, když se dívá i na ten problém těch kosmických zbraní. Ono svým způsobem, to bylo nějaké určité varování, samozřejmě nějaký signál, že tohle se většinou neproflákne jen tak. To jsou naprosto cílené úniky informací, protože ať chcete nebo nechcete, ti lidé, kteří tohle dneska takhle fungují i v té Americe, nejsou amatéři. Jediné vedení je naprosto amatérské, které v současné době je vedení Evropské unie a velkého množství evropských států, protože tady vlastně ten amatérismus se stal profesí prakticky. Jenže v čele Spojených států, v čele Ruska, v čele Číny, v čele Indie, Brazílie a tak dále, tam všude jsou profesionálové, profesionální politici, lidé, kteří mají zájem o své státy. Tady ne. Takže to je... Ten únik byl cílený pro někoho. Evropská unie to určitě nebyla, my jsme to nebyli, protože nám nikdo žádné signály vysílat nebude. Není důvod. Jak říkal Kissinger, komu mám zavolat, když chci zavolat do Evropy.
0: A druhou stranu určitě to nebyl vzkaz Rusku, protože tam byl šéf CIA nedávno na návštěvě, mohli si to přece vyříkat, pokud by se chtěli informovat mezi čtyřma očima, jak se vlastně teda říká. Jestli to je vzkaz pro populaci, nevím koho a proč, protože to není zpráva nějak přece uklidňující, protože vlastně ke konci 80. let byly velké pochody nebo velké demonstrace právě proti proliferaci těch jaderných zbraní, takže oni se hovořilo se tehdy o moratoriu, o tom zmrazování těch programů, že jo?
1: Samozřejmě, že když se podíváte dneska, tak dneska čtete komentáře různé a podobně a tam se volá přímo po použití zničme to ruskojadernými zbraněmi, teď máme tu výzbroj. Ty lidé si vůbec neuvědomují, že ta válka s tím Ruskem by byla opravdu nesmírně krátká.
0: No tak oni ti Poláci taky se nedokážou mezi sebou dobře dohodnout, protože na jednu stranu teda ten místopředseda toho sejmu, jinak ta Ursula von der Leyenová samozřejmě hovořila k parlamentu Evropské unii dneska, takže pardon, já jsem to asi špatně formuloval, takže tak, upřesňuju to. Tak v tom Polsku, jako ten místopředseda Sejmu, jako říká, my tady Poláci máme svoje problémy, když to zinterpretuju, tam to je jejich záležitost, ale nevím, jestli by se shodl úplně třeba s tím Donaldem Tuskem, který právě jako přece jako řekl, že kdyby Rusko vystrčilo ty rušky a napadlo tu Evropskou unii, tak v podstatě ten potenciál je větší na straně NATO, na straně Evropské unie, a že by teď dokonce řekl, jak rychle by to Rusko porazili vlastně a tak dále.
1: No, pan Tusk je jednoduchý člověk z mého pohledu v tomto smyslu, protože já chápu, že on jakoby se staví za tu myšlenku velkého Polska. To je něco podobné, jak když Litva prohlásila, že je schopná si to s tím Ruskem rozdat sama v podstatě. Jo? Že je schopná válčit i s Ruskem. To podotýkám, prohlásilo vedení Litvy. A to je, teď člověk neví, jestli se má smát, nebo jestli má brečet. To je přesně ten problém, o kterém jsem mluvil. Pokud by se Rusko rozhodlo, že už toho fakt bylo dost, došlo by k nějakému napadení. Oni řekli jasně, červená lajna, která rozjede jadernou válku, je napadení Ruska, včetně Kaliningradu. Takže pokus o obsazení Kaliningradu by skončil v podstatě sérií operačních jaderných úderů. To je jednoznačný. A bohužel ten důsledek by byl katastrofální, protože by to znamenalo v podstatě odříznutí východní a západní Evropy. A samozřejmě zničení konkrétních center, jako je Rammstein a tak dále. A to nestraším, to je prostě realita. Takhle to funguje, takhle to fungovalo, takhle jsou ty plány, byly připravené a jsou stále. Já jsem s některými věcmi jsem se měl možnost seznámit, do dneška o nich nehovořím, nemůžu o nich hovořit, ale mohl jsem se s tím seznámit a konstatuju, že ano, na to počítá v Evropě dneska. Takhle, počítalo se s tím, že Amerika by vstoupila do války na straně Evropské unie, respektive Evropy. Dneska se mluví o vyzbrojování, o zbrojních programech Evropské unie. Nemluví se o zbrojních programech NATO. Už naprosto otevřeně hovoří Kalasová, Lajenová, hovoří o zbrojních programech Evropské unie společných. Tady je vidět, že vlastně ta Evropa úplně ztratila smysl pro realitu, úplně se odřízla od těch spojeneckých svazků, jako je Severoatlantická aliance, začala žít vlastním životem, zejména pod vlivem Velké Británie, a vytvořila tady jakýsi podivný konglomerát, který žije v zajetí vlastních představ o vlastní velikosti a vlivu ve světě. Přitom Evropskou unii v podstatě už nikdo nebere vážně, ve světě skutečně ne. S námi jako s Evropskou unii nikdo nejedná. Jenom pokud je to výhodné. Například ten dovoz z Latinské Ameriky, ten dovoz masa, že jo, který se tady podepsal za účelem likvidace polského zemědělství. A nejen polského, ale i holandského a podobně. Takže to jsou věci, které tady možná fungují. Je zajímavé, že není to tak dlouho, co Evropská unie podepsala nějakou tajnou dohodu se Severoatlantickou aliancí. Ale s kým to tam podepsali, to já netuším. Protože Severoatlantická aliance jako taková nemá nějaký centrální vyjednávací orgán, jako ho má vlastně Evropská unie. Tam to není o tom, že by generální tajemník podepsal dohodu s někým, jako ze skupinou jiných států, ze skupinou států. Jo, to jsou velmi zvláštní procesy, které tady dneska probíhají a z mého pohledu jsou velmi nebezpečné, protože jsou nekontrolovatelné. Jsou nekontrolovatelné demokratickými cestami. A to je špatně prostě. Takže my se tady dneska dostáváme do situace, kdy Polsko, nebo že Polsko to se formálně jakoby odtahuje od NATO. Ono říká, my si vystačíme sami, jo, my jsme dobrý. Ale dneska dělá to samé Německo. Německo říká, my se vyzbrojíme a do roku 2029 budeme připravený na to, až nás Rusko napadne. Jenže Rusko nikoho, co by Rusko hledalo v ty vyžraný, ekonomicky zničený, bez zdrojů Evropě.
0: Ale tady musíme udělat jednu klíčovou poznámku. Oni v té obnovené svojí vojenské doktríně definovali, za jakých okolností by provedli sami preventivní úder.
1: To ano. Oni by neprovedli preventivní úder. Oni by provedli úder, který by odvrátil... No, je to preventivní úder. To je pravda. V podstatě v momentě, kdyby ta Severoatlantická aliance bylo vyloženě jasný, že provede útok nebo že hrozí provedení jaderných úderů, tak by byly provedeny.
0: Já to zkusím jenom zase trošku upřesnit. Oni tam jako řekli, že i konvenční útok, který by měl určitý objem proti té Ruské federaci, by mohl vyvolat jejich ruskou jadernou odezvu a to by vlastně postaru v té staré retorice mohlo vypadat jako ten preemptive strike vlastně, který dlouhou dobu předtím takhle formulovali jenom Spojené státy.
1: No samozřejmě, protože tady, ať chcete nebo nechcete, Rusko je jaderná velmoc, která dneska disponuje prakticky 6 000 jadernými hlavicemi různých ráží. Těch 6 000 jaderných hlavic nebo různé mohutnosti. Tam jsou hlavice, které mají mohutnost možná až 50 kilotun, možná i víc. To jsou ty hlavice, které jsou umístěné na těch torpédech, na Poseidonech. A vezměte si, že tohle, v podstatě tenhle arzenál, postačí, ono by postačilo jedno jediné odpálení toho torpéda v určité oblasti, třeba poblíž buď někde ve zlomu, anebo poblíž britského pobřeží. A to by stačilo bohatě na demonstraci toho, co jsou schopné tyhle systémy udělat. Ale takhle, já nechci strašit. Samozřejmě, to je otázka, bavili jsme se o umisťování zbraní ve vesmíru. Oni bohatě stačí ty zbraně na zemi. Je fakt, že právě tyhle vysoké jako jaderné výbuchy prováděné v té atmosféře nebo v té stratosféře prakticky, by zlikvidovaly veškeré družicové systémy široko daleko, nad půlkou země koule. Američané tohle nechtějí. To je přesně to, co Trump prohlásil nevyměním Manchester za Detroit. On řekl, nenechám si zničit New York. Proč? Má to logiku. Protože ta válka, která tady je, dobře, teď se Američani těžce spálili, nechali se vtáhnout do války s Iránem. Objektivně. To nebyla americká válka a oni Trumpovi to prostě těžce vyčítají, že se nechal vtáhnout do této války Izraelem. A to je do jisté míry je to pravda, protože jestli je skutečně pravda to, co vlastně se objevilo v amerických médiích, že vlastně, a co říkají dneska i samotní Izraelci, protože tohle řekl konec konců jeden z bývalých šéfů Mossadu, řekl, že americký prezident se nechal oklamat tvrzením, že tam dojde k převratu v Iránu, pokud na něj zaútočí. A naopak, oni těžce podcenili to, že třeba Izrael a Irán mají zhruba stejně staré kořeny, které jdou 6 až 7, možná i 8 tisíc let do minulosti. A že to jsou národy, které je velmi těžko těch kořenů zbavit.
0: Tak já jsem slyšel v Británii takové poznámky z Británie, že dobře, že vyzerali na toho Gorbačova tehdy, protože kdyby tehdy vypukla ta třetí světová, tak by vypukla vlastně v Evropě. Takhle to bude o 1000 kilometrů více na východ, řekněme tam někde v oblasti toho Pobaltí. Čili zase tady se znělo, zase
1: ne,
0: jsme...
1: Ne v oblasti Pobaltí. Tady existuje konkrétní oblast, které se říká východoevropské válčiště. A to není Pobaltí, v prostředku toho jsme my, jako Česká republika. Proto se tady upravují ty území pro přísuny těch vojsk a tak dále, že tady se musí vytvořit cílové dopadové plochy. Západní země, Británie, Francie, no, z Německo to vzal čert, na to kašlou taky, Benelux, ale tyhle ty země, prostě, které Španělsko, Portugalsko, které jsou svázané tou historickou prostě tím historickým vykrádáním zemí, jo, kdy oni vlastně tyhle ty země si rozdělili vlastně svého času svět. A ani to Rakousko-Uhersko k tomu nepustili v podstatě. Ani, a nepustili k tomu ani Rusko, protože oni se snažili vždycky to Rusko skolonizovat, vytvořit z něj kolonii a ovládnout ho. Jo? My jsme byli součást Rakouska-Uherska, jediný, co z toho máme, je země Františka Josefa, že jo? Když to vezmete. A Eskimo Velsla, známou to osobnost. Takže tyhle ty země vlastně koloniální, s koloniální minulostí, jsou dneska zajedno v tom, dobře, válka klidně, bez problému, ale východoevropský válčiště, to existuje, terminus technicus, a končí

0: Pobaltí, že to není válka v Pobaltí, to je válka v Trojmoří, v podstatě v oblasti toho východoevropského válčiště, který je opravdu mezi těmi moři, tak jak se tomu dneska říká. Mm-hmm. Takhle se s tím
1: počítá. Jo, jasně. V podstatě tam je, bylo, nebo je probíhá nějaké to mládežnické fórum v Rusku, kde šéf ruského zamini Lavrov právě řekl, že v případě, kdyby došlo na ten ostrý konflikt mezi východem a západem, tak ta válka bude krátká, dlouho trvat nebude. A že to bude jiná válka, jiný typ úplně.
0: Bude to úplně jiná válka, protože oni si, ti lidi si vůbec neuvědomují si, ti kecalové tady naši, ti, já nevím, jak bych to nazval, ti gaučoví válečníci, jo, hráči her bojových na počítačích, airsoftáci nebo paintballisti, ty si, nebo aktivní zálohy, to v podstatě z mého pohledu, ano, já to oceňuji, některý lidi to berou vážně, ale takový Zdechovský nebo tohle, to jsou lidi, kteří to používají jenom jako, že jo, aby buď vypadli z práce, nebo aby se s tím prsili a podobně, ale když by došlo opravdu na reálný konflikt, ono to totiž nemá žádnou zásadní vazbu na armádu. Vazbu by to mělo tehdy, kdyby tady byly nějaký domobrany, nebo něco podobného, nebo milice, nebo cokoliv, kde by ty lidi z těch skutečně dobře vycvičení z těch aktivních záloh by se stali veliteli třeba tady těch jednotek, které by cvičili taky podobně.
1: Máme tady otázky? Stejně,
0: bude to potřeba vytvořit.
1: Necháme zeptat se diváky. Já děkuju, že otázky nadepisujete slovem otázka dvojtečka, takže vidím jasně vaše otázky. Pane Kup se nás tady ptá, jestli to už nevzali do rukou prostě psychopati, kteří se už těší, že si rozdělí ty ruské nerostné zdroje.
0: No tak samozřejmě, protože o to Rusko šlo vždycky v první řadě. Ona to prohlásila, paní Tečerová to řekla naprosto otevřeně. Ona řekla, že Rusko přeci nemá právo, aby prostě nějakých 170 milionů lidí ovládalo tak obrovský zdroje, že se musí rozdělit, a když se nerozdělí dobrovolně, tak je potřeba mu to jasně sdělit a těch zdrojů se zmocnit. To jsou slova Tečerový.
1: Já jsem slyšel, že se něco podobného vlastně připisovalo i Albrightové teda konkrétně.
0: No Albrightová to převzala, protože jasně, samozřejmě Tečerová, Albrightová byla velká obdivovatelka Tečerový. Mm-hmm.
1: Takže v tom jistě hrají teda ty nerostné suroviny. Prostě tady jde o to jenom, že tady někteří lidé si setrvačně myslí, že rusko-slovanský stát, co by si na nás vzalo, proč by na nás útočilo, ale ta geopolitika se může změnit a tady vypuknou akce, reakce, které teď nepromýšlíme. A to nebude, to není tím, ale že by chtěli oni.
0: No, Rusko nemá důvod na nás útočit, pokud my sami nevytvoříme podmínky pro to, že mu nic jiného nezbude. To je přesně ten moment toho medvěda. Já říkám, ano, chceš kopat do medvěda, fajn, kopej si do něj, jak chceš, ale ujasni si a jasně si řekni, kudy budeš zdrhat, až se ten medvěd probere a naštve.
1: Víte co, pojďme si to jenom ještě připomenout, že tady jako to licoměrnictví ze strany, bohužel řekněme si to upřímně, Evropy je neuvěřitelné, protože Francie do poslední chvíle odebírá nerostné suroviny z Ruska, Spojené státy berou nerostné suroviny z Ruska, Německo bude dělat ty grafitové tyče v licenci Rosatomu. Co to
0: ne
1: jako
0: grafitové, pozor.
1: Ty palivové
0: uranové,
1: články.
0: Uranové,
1: jasně,
0: tyče,
1: palivové, pardon, palivové tyče pro ty reaktory v licenci právě toho Rosatomu. Jsou tady země, které mají výjimky, Maďaři vyhošťují sice ty ruské diplomaty, ale do roku 2035 budou odebírat jako jejich nerostné suroviny. Pak je tady ten společný americko-ruský kosmický samozřejmě program, jak jste tady zmínil. Najednou přiletí si šéf CIA vojenským letadlem jako a za současné situace letí vojenským letadlem nad ruským územím. Dává to nějaký smysl tohleto?
0: No dává to smysl, protože ta letadla jsou vybavená těžce vlastně těžkými obrannými systémy a konkrétně tato letadla jsou vybavena speciálními moduly pro přepravu VIP. Ten modul se tam naloží. Ta letadla sama o sobě jsou

0: vybavena protiraketovými systémy a podobně. A oni počítají, oni nevěří evropským spojencům. Tam nešlo o to, že letěl nad územím Ruska tím letadlem. Ale osobně se domnívám, že předpokládali, že může dojít k pokusu ho zlikvidovat.
1: Já bych jenom připomněl, že tady od toho pana Volodymyra zaznělo, že od teďka ten letecký vlastně ta letecká přeprava na tu zemím Ruska je soutazníkem na vlastní riziko všech, co tam poletí letecky. Čili možná to potvrzuje to, co vy tady říkáte?
0: No, to možná potvrzuje, ale ono, oni chtějí ostřelovat ruská letiště, ale v podstatě, podívejte se, jak to dopadlo, když začali ostřelovat Wilburys. Začali likvidovat ty sklady, tady těch, to není jenom Wilburys, těch sklady, ty sklady dalších společností, které zásobují obyvatelstvo, snaží se před těmi volbami vyvolat nespokojenost ruských obyvatel, jenže Rusko to zvládlo, tady tohle, ale řeklo, heleďte se, tak dobře, otevřeli jste Pandořinu skříňku a teď se jim to vrací. Oni neníčí, protože tam oni mají samozřejmě nějaké taky zpracovatelské systémy, takže jim likvidují železárny, jim zlikvidovali, likvidují čerpací stanice, překladiště, lokomotivy, dopravní systém jako železniční, likvidují přístavy, napadají tu poštu ukrajinskou, skladiště firem, které tam jsou, logistických, které tam působí, fabriky, které vyrábí systémy dvojího použití, bez ohledu na to, jestli jsou německé, americké, jakékoliv jiné. A výrazně poklesla, mimo jiné, prakticky minimálně o třetinu, klesla intenzita těch dronových útoků ze strany Ukrajiny. Protože oni jim to znepříjemňují, respektive likvidují jim ty systémy v momentě, kdy se dostanou na území toho Ruska, dostanou se někde do skladu a měli by se montovat. Likvidují odpalovací zařízení, likvidují ty fabriky, kde se skladovaly. Tam byl krásný záběr na to filmové centrum, nějaké to jak něco jako Barrandov tady u nás, že jo? Jak tam vlastně ukazovali tu budovu a říkal, tady byly rekvizity k filmům, dneska to je zničené a byly tam vidět převrácené regály, ve kterých byly naskládaná ta křídla k dronu. Jo, pak to teda vyndali, ale to už bylo pozdě, už to kolovalo po internetu. Takže to jsou takové věci, kdy oni, vlastně Ukrajinci sami skladují třeba ten obrovský výbuch toho skladu nedaleko centra Kyjeva, v nějaké ty oblasti civilně obydlené, tak tam přece došlo k obrovskému výbuchu. Údajně tam bylo víc než 70 obětí, z oblasti, jako z civilních obyvatel, ale nikdo to neřeší, všimněte si, protože Ukrajinci tam vlastně ten sklad umístili v prostřed obytné čtvrti. Jo? A nemůžou čekat, že na ten sklad to Rusko nezautočí. Logicky ano, protože...
1: Je tady více zvláštních věcí. Teď zase byl sestřelen nějaký dron za letu v Litvě spojeneckými stíhacími letouny a nevyvolává to nutnost předvolávat si velvyslance. Ten dron ještě dneska ráno o něm hovořil. Dobře, ještě dneska ráno jsem slyšel, že to je nějaký neidentifikovaný, ale když jakmile něco neidentifikovaného, tak je jasné, že nejspíš asi ano. Nicméně žádný velvyslanec na kobereček nešel. Tam ten dron v Lipsku jenom někde seděl na ranově.
0: Tam byly takovýhle dronečky. Někde nějaký tady obrovský dron s hlavicí minimálně 400 kilo a nikoho to nešlo.
1: Čili zároveň samozřejmě, jak se vyvíjí ta technika i na západě, tak i to Rusko taky vlastně nestojí, protože doplňuje vlastní skupinu satelitů, nejenom teda GLONASS, ale chystá se mít a už v podstatě reálně teda má něco, co se začíná blížit tomu americkému Starlinku třeba, také jsem zaregistroval. Dneska mimochodem zase další byl kosmický start. Možná, že se k tomu vrátíme v nějakém dalším tady pořadu, takže to zbrojení se opravdu rozjelo na plné obrátky a já nevím, kdy jsme něco takového pamatovali. Možná jsme to viděli někdy v 70. 80. letech, ale jakože by se o tom takhle intenzivně hovořilo.
0: Ani tehdy jsme to takhle neviděli.
1: Ano, ano.
0: Tehdy samozřejmě my jsme tady měli třeba v 70. 80. letech jsme tady měli fabriky, které měly vojenskou výrobu. V rámci vlastně Varšavské smlouvy jsme zásobovali naše spojence tehdejší. Vyváželi jsme ty zbraně do arabských států samozřejmě, ale nejen tam. A na našich letadlech se byly časy, kdy na letadlech z Československa se cvičila více než 1/5 světových pilotů. Ať už to byly kluzáky, ty blaníky, ať už to byly ty cvičné letouny vrtulové, anebo potom delfíny, albatrosy a podobně. Ty do dneška lítají po celém světě. A tehdy, ale ta zbrojní výroba měla nějaký řád. Dneska tady máme zbrojní fabriky, které prostě podnikají naprosto divoce. Je to absolutně neregulovatelný a navíc Česká republika z toho samozřejmě taky má prachy, protože tady se odvádějí daně, ale ty daně navíc, není to sledované, není tady dohled nad tím vlastně, co se skutečně reálně děje, jaké peníze se v tom točí. Jsou tady obrovské úniky z hlediska jako nás jako státu a to je na jednu stranu a na druhou stranu samozřejmě se tady vytváří logické cíle pro případ, že by opravdu došlo k nějakému obrovskému problému. Tak máme tady minimálně, svého času jsme tady měli 2 cíle pro jaderné údery, v současné době jich máme asi 6 nebo 7. Roste to. Takže, a děláme si je sami, zase děláme si sami problémy, jako v těch 70. letech.
1: Pojďme ještě zvládnout teďkom ke konci toho pořadu ještě rychle tady jedno téma. V podstatě najednou slyšíme ve zprávách, že ta Ruská federace přichází s reaktivními šáhedy, které se pohybují ve výšce dokonce až 7000 metrů a používají, což jsem nevěděl, zajímavé, roaming s Běloruskem a dokonce i síť běloruských mobilních operátorů, ale i ukrajinských.
0: No tak samozřejmě, tak vy se můžete naladit na světě, když máme běžně roaming, když se na to podíváte. Oni to tež dělají Ukrajinci mimochodem. Oni nepoužívají jenom ten Starlink, oni používají vlastně i ty místní, proto Rusko třeba svého času výrazně začalo omezovat internet, protože tam oni se naváděli vlastně na sítích operátorů. Přesně to byl ten útok třeba na ty strategické letouny, tak to bylo právě dělané na základě místní, lokální prostě internetové sítě, Wi-Fi. Čili dneska používají samozřejmě Starlink, což je obrovský jako pokrok v tomto směru v uvozovkách, dá-li se to tak říci. Rusové mají ten rozsvět, takzvaný systém, to znamená, oni vypouštějí vlastně ty skupiny družic a zase tady je vidět jedna zásadní, já se k tomu těm šájdům vrátím, ale oni tady vlastně vypouštějí ty rozsvěty, což je, já jsem tady čet nějaký blbec, to tady skutečně s odpuštěním, jo, to tady komentoval, protože spousta lidí se domnívá, že to Rusko je někde úplně primitivní země, kde jsou, Moskva je plná prostě nějakých polorozpadlejch, teď jsem čet nějaký článek. Celkem by to bylo zajímavé, kdyby ten člověk, který to psal, a to mě zaujalo na Seznamu, myslím na Novinkách nebo někde to vyšlo, tak celou dobu mluvil o Putinovi jako o Putlerovi. Jo? A to už v tom článku působí naprosto debilně, když to je oficiální článek, který takhle vyběhne a má popisovat jakousi realitu v Rusku, jak je to tam všechno primitivní a jak tam jezdí těma rozpadlejma autobusama malejma a tohle. Fajn, je to hezký. Ale na druhou stranu, když si to vezmete, tak to dneska vlastně Rusko má síť robotů, kteří dopravují vlastně nákupy, jezdí po Moskvě a je to naprosto standardní doprava a rozšiřuje se to do ostatních velkých měst. Vytváří se tam struktura pro dopravu drony po tom čínském způsobu, ale není to skopírovaný od Číny. Oni mají vlastní systémy, vytváří a vlastně brzdí to. Jediné, co to dneska zabrzdilo, je v podstatě to ostřelování drony ze strany Ukrajiny, protože za jiných okolností oni mají legislativu k tomu a všechno vlastně, co je potřeba. Jenom to, že se ve vzduchu pohybují podivné stroje, které nesou trhavinu a snaží se navázat na internetová spojení a podobně, tak to zastavilo. Něco podobné, jako když zastavilo vysílání televize, vlastně zastavila druhá světová válka rozvoj televize. to se obecně ví, že jo, aby nebyly přenášeny obrazy, nevidělo se a tak dále. A takže vlastně oni vidí tu Moskvu jako primitivní, nebo to Rusko jako jakýsi primitivní stát, ale to Rusko je vlastně dneska skutečně velice technologicky vyspělé. Má inženýrský základ, vzdělaný lidi, výzkumné ústavy, které vlastně fungují a posouvají to někam. A tady vlastně je taková zajímavá věc, oni jedou na profesionální bázi, kdežto Ukrajina a Evropa, ta to má stloukaný, tam jedna firma vyrábí tohle, druhá firma vyrábí tohle, prostě 100 000 různých blbostí, které, když to nacpete na tu Ukrajinu, zkoušíte to tam, tak výsledný efekt je takový, že oni to nejsou schopni technologicky zvládnout. Jo, nemá to nějaký jednotný směr, který by nějak prostě fungoval uceleně, logisticky, jednoduše, levně, krásně se v tom krade v tom systému, je to úžasný pro lidi, kteří na tom vydělávají neskutečný prachy, perfektní. Rusové jedou jinak. Oni od těch svého času vlastně nakoupili ty šáhidy. Dneska jsou tady blbci, kteří furt píšou, že Rusové používají ty iránský šáhidy a útočí. To už dávno nejsou šáhidy, to je jenom koncept, který oni převzali v daném momentě, ho použili, protože neměli vlastní a dneska ho rozvinuli, už pátou generaci používají dneska. A vlastně furt je to zajímavé, pořád to patří do té kategorie, oni říkají drony a střely s plochou drahou letu a rozdíl ne. Je to prostě střela s plochou drahou letu, ale úplně jiné koncepce. Je levná, jednoduchá, využívá veškerou nejmodernější technologii, která je k dispozici a samozřejmě je účinná. Jo? Je stejně účinná jako ta střela s plochou drahou letu, která je 50x dražší, ale nese zhruba stejnou nálož. Tyhle ty systémy nejsou postavené na nesení jaderných náloží třeba. K tomu jsou jiné systémy. Ale jsou to systémy, které umožňují v rámci konvenční války v podstatě likvidovat přesně to, co potřebujete v té dané dálce. Dneska ty systémy běžně mají dosah kolem 3000 km. Ty velké. Ale pořád jsou neskutečně levnější než systémy, které byly vyvíjeny v 80. 90. letech i začátkem i po roce 2000 s cílem získat maximum peněz jejich prodejem armádě. Vidíme to dneska v Americe, kdy tyhle ty systémy v podstatě přivedly Ameriku na pokraj vlastně muničního krachu, kdy Amerika není schopná dodávat svým spojencům protiletadlové rakety, u nich se ukazuje, že nejsou zdaleka tak účinné, jak bylo deklarováno. Chybí jim ty rakety i u nich doma dneska, i když samozřejmě oni si je pořád udržují, ty zásoby, a bez ohledu na to, že tady Zelenský lítá po celé Evropě a křičí, dejte mě rakety. On nechce, aby mu je prodali, protože samozřejmě penízky, že jo, jsou, je potřeba doma. Takže žebrá o rakety, žebrá i o peníze samozřejmě logicky, ale na druhou stranu prostě tohle se začíná obracet vůči těm donátorům. Dneska v Německu AFD jasně říká, hele, pojďme tvrdě tak, jak Američani, tak ať Ukrajina zaplatí za to, co jsme jí tam dali. My jsme darovali Ukrajině vojenský materiál v hodnotě odhadnuto 80 až 90 miliard korun. Česká republika. To je suma, kterou tady nikdo neoperuje. Ale když si vezmu to, co se tam dodalo, tak hodnota toho materiálu, z munice a toho všeho, co se darovalo na Ukrajinu, je zhruba tady v této výši. A veškeré další věci, které s tím souvisejí, protože nám tím vznikla obrovská škoda, musíme si místo toho pořídit další výzbroj. Spousta zemí jde cestou modernizace. My cestou modernizace nejdeme. My jenom armáda deklaruje, že potřebuje peníze na modernizace, ale ty modernizace reálně probíhají velice podivným způsobem a za velmi těžké peníze. A nebo neprobíhají vůbec, ačkoliv peníze na ně jsou deklarované. Takže to jsou věci, které, nad kterými je potřeba se skutečně zamyslet. A je dobré se ptát politiku, co si o tom myslí. Konec konců zase máme volby na krku už. Další.
1: Takže co se týká Polska, tak by se měli možná sladit nuty Tusk, Navrocky a místo předseda
0: Sejmu. Tusk je těžce navázaný na Británii, Navrocky je těžce navázaný na Spojené státy a volby v Polsku dopadnou tak, že tam zvítězí politické strany, které jsou navázané také na Spojené státy. Protože sami Poláci vidí, že Evropská unie vlastně je před rozpadem. Jako celek, to míním tím Evropa, je před rozpadem zpět, před rozsypem zpět na ty národní státy. A je to vidět nejvíc na Německu, je to vidět na Francii, je to vidět na Maďarsku, je to vidět na Polsku a je to vidět dneska i na Slovensku do značné míry.
1: A dokonce jsme si tady na Plesku říkali, že i na Finsku mají jeden z nejhorších rozpočtů právě vůbec v historii.
0: Podívejte se na Estonsko. Jo? Z toho se dneska stala chudá země, která je úplně vyřízená, protože si zlikvidovali průmysl, nechali si Evropskou unii zlikvidovat průmysl, nechali si zlikvidovat. Jediné, co tam funguje, jsou pořád šproty. Ale pokud se bude v tom vlastně Baltu válčit, skutečně, dojde tam k evropským ekologickým škodám. Jo? Budou tam ničené lodě, budou tam prostě obrovské ropné skvrny. Tak ten průmysl bude taky do pytek jejich. A ty šproty budou nepoživatelné, nebudou se o tam tak vůbec kupovat. A Estonsko, co mu zbude Estonsku? Jak říkali, jak je to tygr, vlastně pobaltský tygr, který zavedl první euro. No dneska rozumné ekonomové v Estonsku si škrábou hlavu.
1: Možná bychom to mohli zakončit zprávou, kterou já jsem slyšel dneska kolem poledne. Merz ruší cestu do OSN. I dnes píše, tlak na Merce roste, kancléř ruší svoji cestu na valné shromáždění Organizace spojených národů. Já bych řekl, že to je velmi prestižní akce a zrušit tam akci, to už teda musí být.
0: No tak oni tam budou další volby teď přece. Jo, máte tam volby v dalších dvou zemích. Takže Merc si to musí doma hlídat. Má nejnižší, historicky nejnižší podporu vůbec. Snad ze všech kancléřů od druhé světové války.
1: Pane Žín, jak byste viděl teď už poslední takovou jenom, řekl bych, jak bych to formuloval?
0: Taková
1: hypotetická představa. Jestli teda ti někteří váleční paliči, kteří tady v Evropě přece jenom jako teda jsou, víme, kdo to jako je, jestli tady chtějí něco takového, tak mají pravděpodobně asi poslední šanci.
0: No, to mají, proto třeba Merz řekl jednu naprosto šílenou věc. Je to tak dva dny, tuším, kdy prohlásil, že ta válka s Ruskem může vypuknout daleko dřív, než si spousta lidí vůbec představuje.
1: Umíte si představit takovou zase hypotetickou situaci, že jestli oni jako začnou v těch svých vizech v podstatě kráčet někam do krajnosti, tak tady můžou zajistit podobnou situaci, která tady byla vlastně za covidu a pak už si neškrtne ani AFD v Německu. Nebo je to příliš velké sci-fi?
0: No, není to zas tak velké sci-fi, protože Merz a jeho parta neví, z kterých do kterých. Konec konců, vemte si, že i von Leyenová vlastně pochází ze stejného hnízda a vlastně oni se skutečně můžou pokusit vyprovokovat například útok na ten
1: Kaliningrad.
0: Königsberg.
1: Kaliningrad.
0: Vlastně vyprovokovat útok na Kaliningrad. Tohle se skutečně může stát. Protože tady ta situace se vyhrocuje a vedení Evropské unie si je vědomo toho, že není schopné tu vlastně Evropskou unii jako takovou dneska udržet, dalo by se říct, pod jednotnou botou. Podívejte se na Kalasovou. Jo, ona se staví do role, že bude vyjednávat s Ruskem, přitom jediné, co říká, tak my vlastně, ona v podstatě říká, my jim předložíme nějaké naše ultimáta, oni když je nevemou, tak prostě hotovo, jo, tam se s nima nebudeme vůbec o tom bavit. a pokusili se o to, když si vezmete ten pokus předat ultimátum a podmínky kapitulace tomu Lavrovovi, jak tam přišel ten britský, německý a francouzský vyslanec a dali mu ten soupis šílený. Lavrov se musel za břicho popadat smíchy, když to čet.
1: Já si myslím, že oni ale nepřijal, že oni byli přijati nějakými jenom jeho úředníky.
0: Ale samozřejmě, že si to přečetl potom, jo. Byl takový vtip předvečeří, bych řekl asi tak, něco na ten způsob.
1: No, takže snažili jsme se tady vlastně popsat tu situaci, která, bych řekl, určitým způsobem houstne, ale třeba se ty mraky nějak rozptýlí, nebo taky ne, no tak uvidíme a budeme vidět, no.
0: No, ona, ta situace houstne, ale já jsem pořád ještě optimista v tom smyslu, že tady je jeden, tady několik zásadních faktorů, které tady hrají roli. Ať už tedy to jsou ty jaderné zbraně Ruska, což by zas tak, jak jsem už naznačil, tady těm fešákům v Británii, ve Francii a tady v těch starých západních zemích zas až tak nevadilo. Jo, pokud by se rozhodli, že teda i kdyby ta Amerika šla bokem, takže se roztříská ta střední a východní Evropa, jim to je jedno. A ačkoliv by jim to zas tak úplně jedno, asi taky nebylo potom. Ale zásadní je to, že jsou tady karty, jako je Čína, je tady Amerika, která nemá zájem na tom, aby tady opravdu nějaká ta válka vypukla z mnoha různých důvodů, protože oni potřebují uklidnit tu situaci i na tom středním východě. Víte co, já mám někdy takový podivný zvláštní pocit, že to, co se děje na středním východě, do značné míry skutečně koresponduje se snahou Spojených států utlumit evropské nadšení pro válku, pro podporu Ukrajiny. Může to tak být. Protože z globálního hlediska v podstatě umělé vytvoření nedostatku ropy nebo zdání nedostatku ropy a plynu může Evropany, nás jako lidi, přivést k tomu, že si řekneme, hele, ty pitonci, dobře, tak nafta stojí 110 korun za litr. Nafta, ne ropa. Nafta stojí 110 korun za litr, benzín stojí 104 koruny za litr, což klidně může nastat. Podívejte se, kolik stojí nafta dneska po Evropě, jo, že vlastně i v tom Německu, teď to tam jde, myslím, až k 60 korunám. Jo. V Anglii to jde kolem přes 65 a 60 korun. A takže u nás klidně to může vzrůst přes těch 100 korun a ty lidi si tady začnou říkat, sakra, teď jídlo je drahý jak blázen, protože hnojiva jsou drahý, doprava je drahá nebo téměř kolabuje. Jo, tady černý trh nám jede. To, kam nás to dovedla ta Evropská unie, sakra, tady s tímhle. Tohle může být tlak ze strany Spojených států.
1: Možná chtěli Američané ukázat Evropě, jak ta válka vypadá, pokud teda opravdu začne teda jako s tou naší účastí, jo? Protože tam oni jsou stranou toho konfliktu přece, ty státy, že jo? Takže takhle by to mohlo vypadat s takovými určitými důsledky. Úplně po skriptum, pane inženýre, ve světle všech těchto informací na oběžné dráze může být horko a tak dále a tak dále. Moderní sofistikované zbraně, roztočená kola vojenského průmyslu. Tady si skutečně jako Babiš má myslet, že 2% někoho vytrhnou na obranu v daném kontextu?
0: No, ono 2% na obranu, víte co, můžete nakupovat armádě zbraně, prostě do zblbnutí, můžete jim koupit, můžete nakoupit třeba tolik tanků, že každý voják v armádě 5000 tanků, no tak a obrněných vozidel a aut, to není zas tak moc, takže každý voják v armádě bude mít jedno auto, tank, obrněný vozidlo, letadlo nebo něco podobného.
1: Já to
0: a
1: trochu,
0: ta armáda nebude vůbec bojeschopná. Nebude stejně bojeschopná.
1: Já to upřesním, jo. Já jsem to myslel tak,
0: že
1: místo toho by mohli investovat třeba do zemědělství nebo do zdravotnictví, protože to stejně nemá cenu v tom kontextu, ne, o kterém se tady bavíme.
0: Ale podívejte se, je to svým způsobem nesmysl, že stejně musíte investovat ty peníze do bezpečnosti, protože můžeme investovat do zemědělství, musíme dokonce. Hmm. Jo, stejně tak musíme investovat do ochrany přírody, do kultury, do školství. Prostě ten stát má konkrétní funkce, který potřebuje ty peníze. Ale jedna z těch konkrétních funkcí je ochrana a obrana obyvatel.
1: No, jak se máme bránit proti raketě, která potom poletí z oběžné dráhy hypersonickou rychlostí?
0: A raketě, já jsem to vysvětloval. Hmm. Tady stačí 800 chlapů, lehce vyzbrojených na pick-upech a udělají tady takový brajgl, že se ten stát z toho nespamatuje. Takže tohle je ta obrana, reálná obrana a ochrana obyvatel. Tohle musíme, tyhle ty rizika. Tady nikdo nemluví o konkrétních hrozbách pro Českou republiku. Nikdo o nich nemluví. Jediná hrozba, kterou tady se manipuluje, je Rusko. Rusko je reálná hrozba. Pokud ho naštveme a Rusko se rozhodne zaútočit, no tak tady fakt nezůstane kámen na kameni, to je realita. Takže ono je neskutečně nebezpečné, jako ten medvěd, když ho prostě jdete, zbudíte ho a kopete do něj, tak ono je nebezpečné. Je vybavené jadernými zbraněmi a takovými systémy, o kterých si tady dneska nikdo nedovede vůbec představit, jak fungují. A teď si vezměte, ano, je to krásný, ale proti tomuhle nic neuděláte. Můžete stavět kryty. Finové staví kryty, nebo Švédové. Švédové staví kryty pro obyvatelstvo. Fajn, je to krásný. My nestavíme nic. Měli bychom být schopni vytvořit systém třeba nouzového zásobování potravinami. Tohle nikdo neřeší. Absolutně ne. Máme příručku na 72 hodin. Ale co bude po 72 hodinách? To vám nikdo neřekne. Jenom vám tam napíšou, že v případě, že nebude internet, tak se běžte se informovat na stránky obecního úřadu. To mě dostalo. Jo? A takovýhle kraviny se tady dělají. Ano, to ještě vyběhlo za Kulivočka, za minulého ministra vnitra. Ale dneska nevidím nic, co by opravdu reálně vedlo k tomu, že ta Česká republika by se připravovala, definovala hrozby. Jaké máme hrozby? Fajn, sucho, to je hrozba jak blázen. Zvýšená teplota, reálně tady dochází ke změnám v atmosféře. Proč tady není nějaký program nákupu levných těch klimatizací a slev na elektriku pro klimatizace pro starší občany, pro domovy, vlastně právě třeba ty důchodce, pro nemocnice a podobně. Takového nic tady nevidím. Jenom se investuje furt do Green Dealu. Ať chcete nebo nechcete, furt se do toho cpou peníze i u nás. Větrníky, obří, 1/4 kilometru vysoký obrovský elektrárny, kde to území, kde potřebujete 8 000 tun oceli a betonu, abyste to ukotvili. Jo? Čili tady je obrovský lobby, který to prosazuje a tu ocel a beton musíme za drahý prachy nakupovat. Tu elektriku zas tak nutně nepotřebujeme, protože my jsme čistý výrobci a vývozci elektriky. Na co potřebujeme tyhle větrníky? Tohle jsou otázky, které jsou reálné. A tady se investují obrovské peníze. Nemluvte o armádě, mluvte o těchto kravinách, které tady jedou ve velkém stylu, o kterých se nemluví. To jsou prostě věci, které je potřeba udělat, protože to chce Evropská unie. Perfektní. Ale my tu armádu potřebujeme jako stát. My potřebujeme policii. Regulérně. Potřebujeme hasiče. Potřebujeme záchranky. Záchranku. Tohle všechno potřebujeme. Celý integrovaný záchranný systém. Ale do tohohle se musí investovat jako do celku a vytvořit bezpečnostní systém České republiky. Ale ten nevytvoříte, pokud se nedefinujete rizika. A nebudete ten systém rozvíjet v celku. Pak se dá do toho investovat. Nákup zbraně je jedna věc, ale druhá věc je říct, jaké hrozby jsme schopni vlastně eliminovat. Respektive, když se ty hrozby promítnou do reality a stanou se z nich reální katastrofy, tak jak jsme schopni se s tou katastrofou porvat? Stačí blbý záplavy v roce 2024, a armáda tam nebyla schopná, teď se všichni prse, jak tam byl, nebyli schopni postavit ani ten pitomý most přes tu řeku, která tam vznikla v prostřed vesnice. Museli si na to půjčit vozidla od CSG si to půjčili, nebo od Tata.
1: Pane inženýre, díky moc za hluboký vhled do problematiky, jak já obvykle říkávám.
0: Já jenom takový dodateček. Já na to nenadávám, já konstatuji. A samozřejmě je potřeba hledat cesty, jak z toho ven, reálné cesty. A začít jako občané prostě si říkat, dobře, tak hoši, jsme si vás zvolili, tak se snažte, ukažte, co děláte. Jo? A jako snažte se nás přesvědčit, že se něco děje, že to není úplně to samé, jak to bylo předtím. A že prostě nejde jenom o to, kolik si kdo nakrade, ale že to je reálně o to, aby se tady jako trošičku dobře žilo i v té České republice, aby jsme věděli, že někam jdeme, že máme nějakou vizi a nejenom tu válku, kterou nám tady předkládá Evropská unie.
1: Jenomže jak se potom vykládat, ještě řekněme si opravdu už jako závěrem, co říká ten Macinka, že strašně věří těm Němcům a to jsou pořád ti Němci, kteří testují už balistické rakety izraelské provenience. To jsou ti Němci, kteří neměli zbrojit po první a druhé světové válce a máme to tady zase.
0: Pan Macinka je svérázný politik. Nevím, proč řekl to, co řekl, nemusel to říct, protože to, k tomu ho snad nikdo nenutil. Ale předpokládám, že nějaký důvod k tomu měl. A předpokládám, že ne osobní. Je fakt, že pana Koudelky už se asi teď momentálně bát nemusí. Ale je dost možný, že by... Hele, každý je vydíratelný. Podívejte se na Turka, jak ho zlikvidovali. Jestli je pan Macinka vydíratelný, to je druhá věc.
1: Tak já jsem tady ještě chtěl zacitovat to, co jsem citoval dneska ráno. Ten místopředseda Sejmu v Polsku poukázal na to, že v demokracii nemusí všichni mluvit jedním hlasem. Když byl dotázán, zda všichni politici mají říkat, že to je teda ta naše válka, upozornil, že jde jen o frázi a polští politici by neměli být disciplinováni k vyslovování jakýchkoliv frází. On řekl, vždycky jsem byl k tomuto vyjádření skeptický. Takže tak, takže přál bych našim politikům to samé vlastně, aby je nenutil nikdo a aby oni v podstatě nebyli v situaci, že budou muset teda vyslovovat nějaká kliše a fráze. Třeba se to už děje.
0: Teď si nespomenu na jméno toho člověka, to už teď opravdu slovo na závěr, který to vyslovil. Nesouhlasím s vámi, ale do krve jsem ochoten se poprát za to, abyste mohl svůj názor vyslovit.
1: To byl Voltaire.
0: Můžete, prosím?
1: Voltaire.
0: Voltaire, že to byl Voltaire. Já jsem si myslel, nechtěl jsem říct nějakou blbost. A o tom je demokracie totiž. Ne o tom, že všichni mluví jedním hlasem. Demokracie je o tom a máme to konec konců i v listině základních práv a svobod.
1: Tak abychom pochválili ty Estonce, oni tam mají úžasné sbory a když tam jako se procházíte v jistou fázi roku, tak tam můžete opravdu obdivovat sborové zpívání, tak doufám, že budou pěstovat to, co jim jde.
0: Ovšem fór je v tom, že to sborové zpívání je neuživý.
1: Takže byl tam taky fond rychle se rozvíjících pobaltských ekonomik a bohužel víme, jak to dopadlo a ti Litevci neměli se zbavovat jaderné elektrárny, možná mohlo být lépe teda, no ale to už jsou bohužel věci, které se nedají odestat.
0: Evropská unie prostě. No.
1: No nic, takže přátelé, jak říkala Miroslav Krleža, ještě nebylo, aby nakonec nějak nebylo a budeme všem přát hodně zdraví i toho duševního, takže mějte se fajn, buďte fit, dobrou noc a pane inženýre, ještě jednou díky za krásný rozhovor.
0: Také děkuji a přeji hezký večer.

0: Vítejte, vážení a milí přátelé protiproudu, protiproudaři, nepodvolení. Téma energie se opět stává téměř životním u nás, jako už poněkolikáté. Ale proč a co to všechno znamená? A opravdu nebude v zimě čím topit, nebo bude čím topit a budeme za to platit obrovské peníze? Nebo jak to vlastně všechno bude? No, proto tady mám známého vám jistě hosta, kterým je inženýr Ivan Noveský. Vítejte u nás.
1: Dobrý den, pane doktore, já děkuji vám a děkuji všem, zdravím tímto všechny diváky protiproudu a děkuji za ten zájem o energetiku, i když mě to tak trošku mezí, protože nejlepší energetika je ta, o které není zájem, protože ty ceny jsou nízké, ceny jsou přímo lidové, což bohužel u nás není a bohužel nebude.
0: Přesně o tom budeme dnes mluvit, tak pojďme na to. Pane inženýre, než my se dostaneme k tomu, co jste řekl, k těm cenám, které jsou samozřejmě klíčem ke všemu možnému, ale pro každého z nás, nejen pro firmy. Řekněte mi, mně to připadá už úplně jak deja vu. Znovu se nám vrací všem tady problém energií, problém plynu, problém ropy a všichni neustále slyšíme, že za to může Rusko, anebo teď konflikt nebo válka Američanů a Izraelců proti Iránu a Hormuzský průliv a Hútijové a tak dále. Ale přece to začalo snad daleko dřív, tento problém, nebo jak to je?
1: No, Česká republika se v podstatě tomuto problému víceméně vyvarovala nebo chtěla vyvarovat už v roce 1996, kdy tehdejší Klausova vláda udělala to, že diverzifikovala zdroje ropy. To znamená, že jsme přestali být závislí pouze na ropovodu Družba, který jde z dřívějšího Sovětského svazu, dneska z Ruska teda, přes Ukrajinu. A vytvořil se, nebo postavil se ropovod Ingolstadt ze spoda. To znamená, byla diverzifikovaná, klasická diverzifikace. No, pokračovalo to v roce 2011, kdy se podařilo vlastně vytvořit propoje ten Opal a Gazela z Německa. To znamená, že vlastně Česká republika přestala být vlastně závislá jenom na tom plynu, který k nám šel z východu, to znamená přes Ukrajinu, přes Slovensko a dál, přes nás. A vlastně ta cesta se udělala obousměrná. To znamená, že plyn k nám mohl jít jak z Německa, tak z Ruska. Dříve ze Sovětského svazu. To všechno Fialova vláda odstranila, protože řekla, že to není potřeba diverzifikace. To znamená, v podstatě měla snahu zarazit a bohužel se jí to i podařilo svým způsobem, i když ne fyzicky, protože fyzicky pořád je možnost odebírat tu ropu z východu,
0: dostaneme se k tomu
1: západu,
0: určitě, ano.
1: A odebírat plyn jak z východu, tak ze západu.
0: Ano, ale já se spíš ptám na to, že ten problém přece, řekl bych, unijně, v té unii, v těch zemích unie, vznikl především tím šílenstvím kolem toho Green Dealu, kolem té klimatické lži a podobných nesmyslů, které už platíme za neuvěřitelné peníze. A to ještě nemluvím o tom, o čem mluvit budeme, to jsou větrníky a solární energie dotované. Ale přece ta hrůzostrašnost, která se nakonec projeví těmi povolenkami, tím jedničkou a tej dvojkou, to je přece ten počátek té energetické chudoby a drahoty, ne?
1: Ono to tam začalo, samozřejmě, bohužel jako ty ETS jedničky, to jsou vlastně ty povolenky, které dneska už vylezají nějakých kolem 85 euro za tunu, původně teda to bylo 4 až 5 euro. Oni ty povolenky v podstatě fungují ve Spojených státech a v Číně, jenomže tam je to všechno v jednotkách euro, jo? Někde to platí 4 euro, někde v Indii a podobně. To jsou úplně marginální, to, když to u nás se to vyšponovalo, protože Evropská unie je v tomhle tom strašně zákeřná. Ona místo toho, ona to deklarovala jako, že ty povolenky CO2, že to má vlastně zlepšovat životní prostředí. Ano. Jenomže z toho udělali cenný papír, který vlastně ano. Má zlepšovat pouze německý důchody.
0: Ano.
1: Jo, takže tím pádem vlastně v podstatě smysl z hlediska ekonomického, z hlediska environmentálního, z hlediska vlastně energetického, to nemá vůbec žádný.
0: Ano.
1: To je opravdu jenom smysl, že to někomu pomáhá, že si s tím kšeftuje, protože cený papír je prostě normálně určený pro kšeft.
0: Ano.
1: Jo, kdyby to opravdu to chtěli udělat tak, aby to opravdu fungovalo, tak to udělají jako daň s nějakou pevnou sazbou a byla by to řádná daň, řekněme. Ano. No. Ale ne, cenný papír je prostě jenom na spekulaci, není nic jiného. Takže tím to začalo a to, jak, pokud, ať se dostaneme k ETS 2, tak to bude obrovský průšvih. No. O tom se nám vůbec nezdá. Ale ETS 2 vlastně teďka v současné době díky tomu neuvěřitelnému nesmyslnému růstu cen elektřina třeba vůbec nemusí růst.
0: Jo?
1: Z ropou je to opravdu teďka trošku problém, s plynem je taky trošku problém, ale elektřinu tu máme pořád tu zemskou a pořád ji vyrábíme víc, než ji potřebujeme. Čili není žádný důvod, aby elektřina rostla. Vůbec žádný důvod.
0: Hned se k tomu dostanem. Jo. Já bych jenom chtěl ještě setrvat jenom u tohohle okamžiku, u toho, kde se teď nacházíme, protože právě dnes soudružka Lejnová, šéfka té takzvané Evropské komise, té nevolené části, prostě ti nikým nevolení rozhodují, tak dnes přednesla něco, co nazvala projev o stavu Unie. Oni si hrajou na tu Ameriku teď. A v ní ale říká, v tom svém projevu, že všechno zůstane v tom Green Dealu tak, jak bylo dosud. Naopak maximálně v tom ETS 2 se teď udělají nějaké drobné změny. Ty změny jsou směšné, jestli tomu rozumím. O jakou změnu tady v tom případě jde?
1: Tady je několik věcí, které potřeba zdůraznit. Jedna z věcí je, že oni si představují, anebo usnesli se teďka, že zastropují ETS 2 povolenky na těch 45 € za tunu. Víme, že zastropovat cený papír je nesmysl a pokud a vymysleli k tomu takový nějaký mechanismus, že budou inflačně prostě pořád přidávat nový a nový povolenky a tím, že udrží tu cenu. Nesmysl. Samozřejmě takhle to vůbec nefunguje. Prostě to je nesmysl. Ale já na vás navážu, pane doktore. Jste říkal, že si hraje na Spojené státy. Pokud by si opravdu hrál na Spojené státy, já jsem ten projev neslyšel, tak určitě zdůraznila, že je potřeba okamžitě zastavit dotaci solárních a větrných elektráren.
0: Naopak.
1: Ne. Protože ne. Tak to jsem tak v tom případě, ale bohužel teda jako nenavazuje na Spojené státy, protože Spojené státy americký začátkem července letošního roku zastavili dotaci z solárních a větrných elektráren z toho důvodu, že potřebují ty peníze na svoje sociálně slabší.
0: Ano,
1: jo?
0: Ano.
1: To je jedna věc. A další věc třeba prezident Trump, jo? Když teda bereme, jako, že to, pořád je to prezident Spojených států amerických, našeho největšího bratra, že jo?
0: Ano.
1: Tak ten teďka udělal dohodu s německou firmou RWE, kterou tady dobře známe z českého území, protože to tady patřilo celý plynárenství, který koupil někdy v tom roce 2002, tuším. Tak on udělal to, že s ním udělal dohodu, že jim vyplatí na český koruny 25 miliard českých korun za to, že firma RWE odstoupí od svých projektů větrných elektráren, které měly stavět v šelfu Spojených států amerických.
0: To je dobrý.
1: Jo? Takže jestli opravdu pokračovala v těch intencích, tak tohle určitě zdůraznila soudružka Lejnová, ne?
0: Soudružka Lejnová si jenom hraje, protože chce předstírat, že Evropská unie už je ten jeden stát, který ona řídí.
1: Mm-hmm.
0: Ale nechme stranou tyhle ty strašlivé věci kolem Evropské unie. Ona, když o tom mluví, tak ona neříká Evropská unie, ona říká Evropa.
1: Hmm.
0: Ona už jako je vládkyní Evropy. Já myslím, že prostě to je ten německý problém. Německá soudružka s německým kancléřem to chtějí nějak dát dohromady. To dnes ale nechci řešit. Já se chci zeptat na něco podstatného. Když teď vidíme tedy, co se děje ve světě, co se děje kolem té války západu proti Rusku na Ukrajině a s výzvami Donalda Trumpa, aby Kyjev nebombardoval, čili aby západ nebombardoval ta energetická zařízení v Rusku a naopak. Do toho ten Hormuz, do toho teď Hutijové. Jaká je podle vašeho názoru prognóza toho, co se teď bude dít s plynem a ropou ve vztahu k nám.
1: No, ta prognoza vůbec nevypadá dobře, že jo? Protože když si vezmu, že dneska vlastně dnešní cena benzínu průměrně nějakých 45 korun za litr, že jo, cena...
0: Až pade?
1: No, já beru teďka třeba podle kurzu CZ, jo, ty jsou takový nejobjektivnější, jasně. Říkají dneska 45, zhruba nafta 48,50, samozřejmě jsou excesy, že jo, i nahoru i dolů. Jo, a já když si vezmu, že toho je to ještě by se mělo zatížit tím ETS 2,
0: ano.
1: Tak mně to vychází tak, že už tyhle ty ceny v podstatě spouštějí inflaci.
0: Hmm.
1: To ještě nevidíme, ale to uvidíme za chvilku.
0: Ano.
1: A pokud do toho nastoupí ETS 2, jakože to má nastoupit od, podle toho, co vzpomíná právě ta soudružka Lejnová od toho roku 2027.
0: Snad 7 až 8. No,
1: slyšel jsem 27 a oni na to budou tlačit, protože potřebují peníze, protože ano. Evropská unie plejte.
0: Ano.
1: Řekněme si to na rovinu, to je prostě podnik, který zkrachoval ekonomicky.
0: Ano.
1: Jo? Tak to nám rozjede inflaci takovým způsobem, že pokud se podaří udržet to do 10%, tak to bude zázrak. Ano. A vemte si, že už dneska vlastně díky Fialovi přišli čeští důchodci, nejenom důchodci, přišli o třetinu svých úspor, vlastně všichni čeští občané.
0: Až o 40%.
1: Až o 40%. A pokud se k tomu připočte dalších 10, případně i víc, protože to může být ještě daleko horší, ve spojitosti s těma geopolitickými záležitostmi, tam se to potom sčítá, tam je bohužel synergický efekt. My považujeme synergický efekt za pozitivum, a v tomto případě je to těžký negativum, tak ta inflace se prostě vyšplhá do nebetyčných výšek.
0: A řekněte mi jenom kratince z tohoto hlediska. Vláda předtím zastropovávala ceny benzínu a teď řekli, že je zastropovávat nebudou. Není to v podstatě jenom kvůli tomu, aby přesto zvyšující se DPH přitekl do státního rozpočtu pár miliard vlastně jiných daní, které znovu zaplatíme?
1: Já se obávám, že to tak může být. Jo. Je to velmi krátko zřeky. Tohle to už jsme říkali, že Stanjura vlastně vůbec, když tady byl jako minister financí, že jo, v té Fialově vládě, tak jsme říkali, to je vlastně problém, protože Stanjura ten vlastně se jenom vidí, že vybírá okamžitě DPH, že jo, to je rychlý a neuvědomuje si, že to likviduje průmysl, že to likviduje vlastně všechno, protože a že to rozvíjí inflaci. I když oni tu inflaci považovali za plus, protože potřebovali snížit státní dluh pomocí inflace. Že?
0: Ano, přesně.
1: Takže bohužel já jsem...
0: Na náš účet.
1: No samozřejmě na účet obyvatel. Vždycky to zaplatí občan.
0: Ano.
1: Vždycky to zaplatí občan firmy, ale ty firmy bohužel krachujou. A když já dneska slyším, že budou firmy muset zase omezovat výrobu, jo, už z hlediska třeba cen plynu nebo z hlediska dalších věcí, tak mě běhá más po zádech, protože už pomalinku přestává být co omezovat.
0: Hmm.
1: To je ten problém.
0: Vy jste člověk, který se především věnuje právě plynu a ropě této oblasti. Je větší problém teď s plynem anebo s ropou? A i cenově. Bude přes tu zimu větší problém s plynem nebo s ropou?
1: No, takhle. My si musíme uvědomit zase další věc. Já když se na to podívám, tak ten plyn dneska vlastně v podstatě na té burze, vyšplhalo se to z nějakých 12,40, to byla taková průměrná cena na tom TTF, jo, to je vlastně taková burza evropská, tak se to vyšplhalo na nějakých 20,60 Kč za kubík. Z 12,40 na 20,60 Kč. A vemte si, že ve Spojených státech tenhle ten kubík stojí 2,20 Kč při přepočtu.
0: To je hrozně.
1: A chudinka Čína, ta ho má za 1,80 Kč ten kubík. Takže ty jsou na tom ještě teda hůře, protože tam jako tam ten Stanjura nebo dneska teda paní Schillerová by vlastně na tom DPH toho moc nevybrali, že jo.
0: Čili
1: já se děsím toho, že ten plyn bude drahý. My sice teďka máme relativně plný zásobník, jako plný, teda oproti Loňsku je tam o nějakých, já nevím, 10-15% míň, jo. A pořád jsme na tom z hlediska okolních států relativně nejlépe, jo.
0: Mm-hmm.
1: My máme dneska nějakých 74% v zásobníkách plno, Němci mají třeba 56%, jo. Slováci mají, já se podívám, si nepamatuju ty čísla, protože se pořád mění 53%, jo. Ještě jsou na tom celkem dobře Rakušani, kteří mají 67%, jo. Ale paradoxně u nás teďka běží dokonce od nás, zase se to otočilo, protože ještě do roku 24, než zastavil vlastně tehdy Zelenský jako úplně nesmyslně zastavil tranzit plynu přes Ukrajinu.
0: Zločině, no.
1: Úplně zločině to zastavil, tak vlastně pořád ten plyn tek z východu na západ. Pak jednu dobu trošku tek ze západu jako přes nás na východ a teď zase jsem se díval 14. Jo, což je vlastně včera, tak v podstatě ten plyn normálně už zase teče i paradoxně přes nás, sice ne velký množství, jenom 2,5 milionu kubíků denně, teče zase přes z Německa teče teda nějakých 15,7 milionů kubíků, jo, denně k nám, ale od nás teče 2,5 milionu kubíků na Slovensko.
0: Aha.
1: To je úplně vlastně zase otočená cesta plynu.
0: Ale znamená to, že když máme relativně naplněnější zásobníky, že byly naplněny za asi docela vysoké ceny, které teď panují, ne?
1: No, takhle, oni právě všichni pořád čekali, a to stejný problém byl v roce 22. Jo? Všichni čekali, pořád v létě čekali, že ty ceny budou klesat. Jo? A nečerpali, neplnili zásobníky, bohužel. Jo? No, dneska vidíme, že ta cena naopak se vyšplhala, takže teď je problém to doplňovat, to je jedna věc. Ale upřímně řečeno, jako toho plynu je ve světě dost.
0: Aha.
1: Problém je v tom, že my jsme si, říkám, nejdříve politicky a pak teda i Zelenský to zavřel fyzicky, tu cestu z východu. Já si vzpomínám, když jsme platili 3 koruny za kubík plynu se vším všudy v roce 96, jo, tak jsme říkali, kolik je to peněz, jo, protože původně vlastně se kupoval 1000 kubíků plynu, se kupoval tehdy za 100 amerických dolarů. Tam se licitovalo, jestli tam bude nějaký diskont, jestli to dají za 95, jo, nebo jo. Jestli to bude stát 101, tak v 90. letech takhle fungovalo.
0: Ano.
1: Jo. Dneska to jde k 1000 dolarům za 1000 kubíků. To je prostě úplně šílený.
0: A za kolik dneska platíme kubík?
1: No, my dneska máme průměrnou cenu pro domácnost nějakých, jestli se nepletu, to je kolem nějakých 27 kaček, tuším, jo. 27 korun, jo.
0: Čili ty 3 koruny a 27.
1: No, to je trošku rozdíl, že jo.
0: No
1: a přitom nový plynovody se nepostavili, nový zásobníky se nepostavili, no a to máte tu stejný s elektřinou. A ta elektřina ještě ke všemu je tu zemská, ten plyn bude vždycky zdovolu.
0: Já se k ní chci dostat, já bych jenom, aby jsme nesklouzli z plynu k elektřině hned, tak mám jeden zásadní dotaz. Slyšel jsem to tady, když tady byl pan Jindřich Reichl, on s tím pak už i vyšel ven, já jsem to slyšel i předtím z jiných zdrojů. Výzva, abychom obnovili co nejrychleji nákup plynu, ropy, ale hlavně plynu z Ruska. Je to podle vás možné?
1: Technicky ano. Technicky to není žádný problém. Tam se budou muset udělat nějaký opravy, někde se něco rozstřílo, rozbombardovalo, ale to je na tom území Ukrajiny, jinak si myslím, že bez problému to je v podstatě možné. Navíc pořád funguje ta jižní větev, ten Turkstream. To, co jde vlastně přes Maďarsko na Slovensko, tak to ještě furt funguje, takže tam jako technicky, i když tam je ta kapacita omezená, jo, ale tady přes tu Ukrajinu k nám teko normálně na Slovensko a dál teko až 100 miliard kubíků ročně. Aha. Naše spotřeba pro informaci, největší spotřebu, co jsme měli, tak jsme měli kolem 9,5 miliardy kubíků, někdy v roce 2021, od té doby to kleslo. Dneska máme něco málo přes 7 miliard kubíků spotřebu, jo, ale tehdy to teko 100 miliard kubíků. Taky za to ty Ukrajinci dostávají šílený prachy, ale údajně asi miliardu dolarů ročně a prostě takovýhle sumy. Jenom za ten tranzit. A to ještě si z toho odčerpávali, hoši.
0: Ano. Ne, to znamená, že vlastně je to čistě politický problém.
1: Čistě politický problém. A upřímně řečeno, ten plyn, jako nikdy nepoznáte, když to budete mít v kotli, nebo když to budete mít ve sporáku, nebo kdekoliv jinde, tak nikdy nepoznáte, jestli ten plyn opravdu jde z Ruska tím potrubím, anebo jestli jde z Ruska, nebo z Ameriky, nebo tak jako formou LNG.
0: Já rozumím.
1: To nepoznáte.
0: Ale ten rozdíl například toho plynu norského, tam nějaký je přece, to dělalo s těmi kotly něco, ne?
1: Tam byla větší výřevnost a tam nebyl problém technický s těmi kotly, tam byla trošku vyšší výřevnost, ale ono tím, jak se to míchá v tom potrubí přes to Německo, tak ono je to úplně jedno, tam se to smíchá, udělá se z toho v podstatě nějaká homogenní směs víceméně. Jo, a to zase ty distributoři si to musí hlídat, když dneska vlastně distributor u nás je jenom ČES přes Plyn, paradoxně, jo.
0: No.
1: Ale to koupil ty distributory kromě Prahy, že jo, protože Praha to je něco jiného, to patří magistrátu vlastně, celá Pražská plynárenská.
0: Pražská plynárenská, ale...
1: tam jako technicky tam nebyl problém, tam byl problém se sirenama, ale to si myslím, že podle toho, co jsme o tom diskutovali v takové mezi energetikama, tak to spíš byl problém špinavého LNG. Jo, toho LNG, který šlo buď to ze státu, anebo od někde tam z Afriky, ještě nevím, ani nevíme přesně odkud.
0: A jenom mě řekněte, máme nějakou představu pro případ, že by se to opět zprovoznilo z Ruska? Jak je to cenově? Jsou ty, dneska ty ceny nejsou srovnaný vlastně?
1: No takhle, určitě to bude nižší cena, protože vždycky musíte počítat s tím, že když to je přes to LNG, tak vždycky tam máte náklady, že to musíte skapalnit, musíte to pak zase splinovat, jo. Teďka přes to Německo je velmi drahý transit, jo. Němci prostě opravdu si na tom mastějí kapsy, zatímco my jim třeba děláme přenos elektřiny zadarmo, tak oni nám transit plynu dělají za těžký peníze.
0: Skutečně to tak je, jo. To znamená, že my to, co jsme vybudovali v té přenosové soustavě, to jim dáváme k dispozici zadarmo?
1: Bohužel je to takhle, no. Je to smutný, je to tak. A ještě to by nebylo to nejhorší. Nejhorší je, že tady se u nás chystá, že by se přes nás v podstatě udělala taková, řekl bych, elektrická dálnice, abych to řekl obrazně, jo. Že se prostě postaví nový vedení vlastně mezi Německem a jihem, to znamená do Rakouska, vlastně na Slovensko, že se postaví vlastně velmi vysoký napětí, to je Čepska, že

0: Tak to je, jako bohužel ta republika se rozkrádá v Němce, no, vemte si jenom ty F-35, jo. Dneska už se ví, že to zase bude ještě o něco delší, že to budou vlastně nejdelší muzejní exponáty, až to sem přijde nejdelší muzejní exponáty na světě vůbec, jo, pro nás, speciálně pro nás, protože my máme takzvanou, jako bývají množstevní výhody, nebo jo, výhoda z množství, tak u nás je nevýhoda z množství, že čím víc, tak tím delší, že jo. To umíme, nakonec to kupovala i ta policie, že jo, kupovala to, co na e-shopu stálo, já nevím, stovku, tak oni kupovali za 150, že jo.
1: Ano. No,
0: takže, co si budeme povídat, tady prostě bohužel krédo ani nesvětí její svátky.
1: Ano, tak pojďme k další důležité otázce. Předpokládejme tedy, že toho plynu a že té ropy do těch našich rafinerií bude přece jenom přes zimu dost. Jak vidíte cenově, jak to bude cenově? Poroste ta cena?
0: Pane doktore, musím vás trošku opravit. Do našich rafinerií neteče nic a nepoteče nic. My žádné nemáme. Na našem území jsou rafinerie, ty nepatří České republice. Jo, zajímavé je, že my jsme se tohle vzdali a přitom tyhle ty rafinerie vlastně dneska patří státům.
1: Ano.
0: Sousedním státům, co, proč by to nepatřilo? My jsme se toho rádi vzdali, já to vůbec nechápu. Takže ty marže rafinerii samozřejmě vylítnou tím, že ještě ty Ukrajinci rozbombardovali nějaký rafinerie v Rusku, tím, že Američani rozbombardovali nějaký rafinerie v Iránu a teď se to tam navzájem mydlí, že jo, ještě s těma Hutiema, s tím vším, tak samozřejmě budou stoupat marže, protože když něčeho je málo, ty ropy relativně nebude asi málo, paradoxně, ale bude málo těch finálních produktů, to znamená benzínu a to znamená nafty a dalších produktů, které z toho vypadávají při té rafinaci té ropy. To znamená, tohle to je fakt problém a bude to stoupat a pokud se to zatíží ještě, jak jsem říkal, tou ETS dvojkou, tak to bude šílená suma. Pokud dneska, co teda člověk ví, tak dneska už, já nevím, v Německu už ty ceny rostou taky nahoru a u nás, jestli to taky poroste tímhle tempem nahoru, tak to prostě bude opravdu obrovský signál, obrovský start pro inflaci. Já z toho mám opravdu hrůzu.
1: Myslíte si, že to vláda neví?
0: Já nemůžu říkat, co vláda ví a co vláda neví, pane.
1: No ne, protože já vycházím z toho, že to byl jeden z největších okamžiků, kdy v opozici Andrej Babiš kritizoval Fialu za ty rostoucí ceny a vyzýval k zastropování a ke všemu možnému, což teď sám nedělá, ale přece ta vláda nebo jeho ministři, aspoň pan Havlíček a spol., musí vědět, že se tohle chystá, nebo dělají něco, připravují se na to nějak?
0: Přiznám se, nemám jako insight informace z MPOčka, to nemám, to se přiznám, to nevím. Měli by se na to chystat, měli by s tím pracovat. Já si myslím, že k tomu zastropování stejně nakonec ve finále budou muset dojít a budou se muset přijmout opravdu nějaké opatření, protože jestli se to nepřijme, tak říkám, ta inflace se rozjede takovým způsobem, že se to nedá potom zabezdit.
1: V tom případě se musím dotknout věci, která je s tím přímo související. Vy už jste to říkal, že na konci 90. stála jsme platili za tu elektřinu 3 koruny, ale předtím jsme na začátku...
0: Tak to je korunu za elektřinu.
1: Za elektřinu korunu. Dokdy jsme platili za elektřinu korunu?
0: No, potom začalo růst, jo, a fungovalo to tak, že vlastně tu regulaci, tu cenovou regulaci tehdy podle starého energetického, protože tady byl vlastně ta 458, ten energetický zákon z roku 2000, vlastně druhý energetický zákon. První energetický zákon byla 222 z roku 94 sbírky, která vlastně umožnila vstup soukromých subjektů do těchto regulovaných odvětví, to znamená do plynárenství, do elektriky a do tepla. Jo? A dopadlo to tak, že vlastně ministerstvo financí stanovovalo ceny. Až do toho roku 2001, kdy vzniknul vlastně energetický regulační úřad, který jsem tehdy bohužel zakládal. Dneska se na to trošku stydím, protože to nefunguje vůbec, bohužel. Jo? Ale tehdy jsme měli tu vizi a já jsem pořád vycházel z toho, že to fungovat bude.
1: Ano.
0: Jo, a snažil jsem se regulovat a to byl taky důvod, proč jsem byl odejít, jo, tam teď. Jo.
1: Ano, a dokdy teda jsme platili tu korunu a proč jsme jí platili korunu? Protože stát mohl regulovat.

0: Protože stál pohonné gorilo, protože takové elektřina je, nejenom elektřina, on i plyn, samozřejmě voda, teplo, to jsou všechno v podstatě přirozený monopoly.
1: Mm-hmm.
0: A ten přirozený monopol se musí regulovat. To jestli někdo říká z Evropské unie třeba, nebo někdo říká, je tady trh s elektřinou. To je úplný sci-fi, to je prostě nesmysl.
1: Ano.
0: Trh s elektřinou, takzvaný, to je pouze pro Němce, aby Němci mohli tu cenu zvedat, aby mohli vlastně parazitovat na všech okolních státech, na Francii, na Dánsku, ano, na Švédsku, na nás, na Polsku a tak dále. Tu elektřinu oni stahujou, když nesvítí, nefouká. Němci stahují elektřinu ze všech okolních států, když svítí a fouká, nevědí, co s tím, tak zase naopak i všude nutějí za záporné ceny, což je úplně nesmysl. Představte si, že vy něco vyrobíte a budete to prodávat za zápornou cenu, to znamená, ještě zaplatíte za to, aby si to někdo vzal.
1: No to je strašný.
0: To je úplně nesmysl, jo?
1: No to je celý nesmysl nesmyslných zelených.
0: No přesně, a teď si vemte, že vlastně v podstatě tyhle ty občasní, a vy jste to řekl na začátku, ten Green Deal, já bych to nazýval spíše Black Deal, protože nás to žene k blackoutům, tak ten Green Deal způsobil, že my vyrábíme za 24 halířů, když vezmu variabilní náklady, za 24 halířů vyrábíme 1 kWh z jaderných elektráren. Máme dvě.
1: Uh-huh.
0: Starý, fungující, perfektně fungující a budou ještě fungovat dalších 50 let, 60 let. Uh-huh. Jo? Na druhou stranu, jo, máme tady uhelné elektrárny.
1: Ano.
0: Bohužel, já jsem teda to vyčítám tyhle ty vládě, že to připustila, že se začaly zatápět ty černouhelný doly.
1: No právě.
0: To je zločin. To je podle mého názoru opravdu nefalšovaný zločin na příštích generacích a vůbec prostě zločin na ekonomice, energetice vlastně a celé České republice. Jo?
1: Zastavme to. Proč to udělali?
0: Proč to? Protože já se obávám, že kvůli tomu, aby jsme nebyli tak soběstační, protože tím, že se na začátku roku 2025 zastavila poslední naše černouhelná elektrárna Dětmarovice na Ostravsku, která odebírala nevím kolik ve finále, myslím asi 3 miliony tun uhlí, ale mroče nebo kolik, nevím přesně, teďka nechci to, tak tím vlastně, že se zastavil odběr tohoto černého energetického uhlí, že mezi tím ten Gupta a ty další zločinci a zloději, jo, zlikvidovali to hutnictví na Ostravsku, tam vlastně dneska jede jediná hut, jo, a to ještě tak zkomírá trošku, tak tím tam se ztratil zase ten odbyt toho koksovatelného černého uhlí, to jsou dva druhy černého uhlí, jo, a v podstatě u nás se to vlastně těžilo teďka, a to vždycky on takhle kolísá, ta cena uhlí kolísá, jo? No. Takže paradoxně se někomu vyplatilo přivízt to uhlí z Austrálie, černý uhlí. Jo? No. Jo? Dneska zase ta cena uhlí stoupá, takže dneska už by se zase ta těžba pode mě vyplatila. No. Jenže tím, že se zastavili ty Dětmarovice, že se zlikvidovalo to hutnictví, tak tím vlastně umřelo to OKD. No. Protože to OKD ještě v roce 2024 mělo velký zisky. A v roce 2025 zastavili Dětmarovice, zastavili se tyhle ty a vlastně tím pádem zkrachoval OKD, který předtím Andrej Babišu zachránil. Tak já jsem čekal, že to udělá znova, protože tam to opravdu chtělo jenom prostě manažersky to podchytit a tohle to udržet. Jo? To znamená, my si vlastně nemůžeme dovolit, a bohužel jsme si to dovolili, si zlikvidovat nerostný bohatství. To je vlastně poklad, který tady budoval, já nevím, 250 let nebo kolik let se tady prostě to budovalo, stavilo se to, to uhlí se těžilo a teď se to najednou prostě začne zatápět, aby k tomu ty příští generace neměly přístup.
1: To je strašné.
0: To je prostě něco neuvěřitelného.
1: Je to opravdu zločin, no.
0: Já to považuji za zločin.
1: Bohužel. A řekněte mi v této souvislosti, pokud je právě o výrobu elektřiny, z kolika procent dnes ještě vyrábíme elektřinu z uhlí?
0: No, to je otázka, která mě vždycky může rozplakat, protože upřímně řečeno, a to je fakt jako potřeba vidět, dneska máme v tom mixu našem energetickým, dneska máme 22% našeho instalovaného výkonu, to znamená všech elektráren, 22% máme ve fotovoltaice a v solárech, ve fotovoltaice a ve větrnicích, čili soláry a větrníky, abych to řekl, to abych držel nějakou lejnu. A z těch 22% typněte si, kolik se vyrobilo elektřiny za první kvartál roku 2026.
1: Netuším, 10%.
0: Pak to jste příliš velký optimista. 4%. Z 22% instalovaného výkonu se vyrobí 4%. A to je všechno, co se vyrobilo, protože tím, že u těchto občasných, oni tomu říkají teda obnovitelný zdroje, což je nesmysl, ano. Jsou to občasní, protože občas ano. Fungují, že?
1: Ano.
0: Tak z těchto občasných zdrojů se musí všechno vykupovat. Ano. To je povinnost přednostního výkupu. Jo, čili tam je nejenom to, že vlastně máte dotované ceny, vlastně tam je všechno dotované. Tyhle ty občasní zdroje nefungují bez dotací. Jo, čili pokud nás to nezatíží přímo, jakože nás to zatěžovalo ještě nedávno, protože se platil ten příplatek těch...
1: Ano, jo, 40 miliard ročně no, z našich kapes. Jo.
0: A to ještě to, ale to se platí, že teďka to jde přes daně, než to předtím to šlo přímo. Ano. Ty položky.
1: Ano.
0: Předtím jste doplácel tehdy 495 plus 100, takže 599 včetně DPH, že jo, jste doplácel vlastně na jednu megawatt hodinu.
1: Ano.
0: Čili 50 hodin.
1: Šílené.
0: Jo, takže si vemte, že z toho se teda vyrobilo 4%. A teď si vemte, že v jádře máme 19% instalovaný výkonu, čili o 3% dokonce míň, než je z těch obnovitelných zdrojů. Takže člověk by řekl, že se z toho vyrobilo 0,0 nic. Ne. Z toho se vyrobilo 34% elektřiny. Český. No a teď se dostáváme k tomu zlatému hřebu a to se jedná teda o hnědouhelní elektrárny, protože tu černou hlnu, jak jsem říkal, bohužel tu ČES zavřel, což mě teda do dneška štve a mezi mě to, že to ČES udělal, jo, to považuji za národohospodářskou škodu, jo. Tak si vemte, že z těch parních elektráren, kde máme 37% instalovaného výkonu, se za první kvartál bylo 48% elektřiny, čili téměř půlka.
1: No to je úžasný.
0: A teď si vemte, že do toho vám klidně ty zelený ekoteroristi různý, který ovládli vlastně to hladíkovo ministerstvo, který ho řídili přímo,
1: ano,
0: že jo?
1: Ano.
0: Vysloveně teroristi, já říkám ekoteroristi, jo? Tak si vemte, že oni klidně říkají, není žádný problém nahradit to uhlí, těch 48%, nahradit těma 4% z těch občasných zdrojů.
1: No, protože jsou to prostě lháři a je to pátá kolona, která tady pracuje v cizích zájmech.
0: Je to ideologie.
1: Je to ideologie, ale já tomu nerozumím. Tak na jednu stranu tady všichni žvanějí o těch zelených zdrojích, na druhou stranu Němci skončili s jádrem a obnovují uhelné elektrárny, je to tak?
0: Taky, no, taky mimo jiný museli pokácet ten větrný park, aby se dostali k uhlí, no, to je pravda, no.
1: To je tohle, ale jenom odbočka kratinka, když jsme u toho, tohle, když jsem se ptal, jestli tohle vláda neví, tak bych řekl, že tohle by vědět měla, pokud je o ty větrné parky. Ale přesto dál, i když to jakoby trochu omezila, tak přesto dál se tady budou ty větrníky stavět. Je to tak?
0: Bohužel je. Mě mezi, že proběhla ta aukce. Já jsem čekal, že nová vláda zastaví tu aukci na ty větrníky. Ta proběhla ta aukce, ta byla ukončena vlastně v únoru letošního roku. Z té aukce vyšla cena zhruba 3,20 káče za kilowatt hodinu. Jo, takže to je v podstatě dotovaná cena, protože cena na burze, standardní cena na burze byla 2,50, i když je pravda, že paradoxně dneska je cena na burze nějakých 3,40 za kilowatt hodinu, ale to je opravdu úplně nesmysl, to je jenom opravdu dělání těma podvodama přes tu takzvanou Lipskou nebo i Českou, protože v Praze máme taky, jo, tam je vlastně pobočka. Takže přes tyhle ty burzy to se vytváří jenom tyhle ty umělé ceny. Ano. Skutečná cena opravdu by neměla přejít přes dvě kačky. A to říkám, korunu to stálo v roce 96, od té doby se nepostavila jediná pořádná vodní elektrárna, nepostavila se jediná pořádná parní elektrárna, nepostavilo se, jenom se dotáhne tehdy Temelín a jinak se nepostavilo vůbec nic. Takže teoreticky by to mělo stát kačku a řekněme, že mezi tím inflace, ale jim prostě všechno možný, tak dobře, 2 koruny by měla být opravdu finální cena vlastně pro všechny, jak už pro domácnosti a ty dneska platí, já nevím, nějakých 7 až 9 korun domácnosti.
1: Ano.
0: Proč?
1: Ano.
0: Jo, podnikatelé to mají různý, že jo, jiná je cena z velmi vysokého napětí, jiná z vysokého a tak dále.
1: A v čem teda je ten rozdíl mezi těmi 2 a 9, řekněme, korunami? Kdo to, kam jdou ty těch 7 korun za každou kilowatthodinu, kterou já zaplatím?
0: Já se obávám, že kdybych vám řekl, kam ty peníze jdou přesně, komu ty peníze jdou, takže vylezu z baráku a budu tady mít červenou tečku.
1: Uh-huh. Je to prostě soustava.
0: Všechno se to rozkrádá.
1: Všechno
0: prostě se to rozkrádá, stejně jako chtějí teďka rozkrást ČES.
1: Uh-huh. Tak na to se chci zeptat speciálně. Řekl jste ČES. ČES se teď bude dělit, rozdělí se ta distribuce od té výroby. Vláda říká, že to je způsob, jakým získat peníze na dostavbu těch bloků, jestli tomu tak správně rozumím, že ČES bude moct z toho financovat dostavbu těch jaderných bloků. To vypadá na první pohled docela rozumně, nebo to není?
0: No, já jsem slyšel ještě trošku jinou variantu, že ČES, že za ty peníze se vlastně vykoupí ten zbytek toho ČESu, tak nějak, že se vykoupí i ty minoritní akcionáři, jo?
1: Aha.
0: To jsem taky slyšel jako variantu, ale tohleto rozdělení je v podstatě obyčejná zlodějina, protože to je jediný, co opravdu perfektně vynáší a bude vynášet, to je vlastně distribuce, která má garantovaný zisk 8,4%, kde to máte, v které bance to máte 8,4%. Jo? To jsou služby, to je obchod. A já se tam děsím jedné věci. Já se děsím toho, protože já jsem předpokládal, tak jak to původně bylo slibováno, že ten ČES prostě tak, jak je, se prostě, že se vykoupějí ty minoritní akcionáři, protože ČES to je obrovský konglomerát firm, to je několik set firm, to není jedna firma, to je několik set firm, kde ty peníze takhle tečou různě, různýma cestičkama.
1: Teď jste naznačil, kam jde těch 7 korun.
0: To bych se neodvážil, já vám říkám, nechci na sobě vidět tu červenou tečku. Ale...
1: Já rozumím.
0: Já tu hlavu bohužel občas mám i na něco jiného, než na nošení čepice, že jo?
1: Ne, já vím, tady jde o strašlivé peníze.
0: Přesně ano. Tak, jo. Takže já jsem předpokládal, že se to prostě tohleto vykoupí, i když mezi náma těch 30% těch minoritních akcionářů není žádný problém. Když stát drží 70%, tak si s tím ČESem může dělat, co chce. Jo? A předpokládal jsem, že se udělá to, co paradoxně navrhovala i Fialova vláda, to bylo jediné, co jsem jako i tehdy jako říkal dobře, že bude státní obchodník elektřinou, stejně jako státní obchodník plynem. No, a že opravdu ta elektřina, protože když si to spočítáte, tak třeba za ten první kvartál, co se spotřebovalo, nějakých, já nevím, 15,4 terawatthodiny, tak tam ta průměrná cena vlastně v podstatě dělala, já nevím, kačku, já nevím, 32 halířů za kilowatthodinu výrobní. To znamená, do 2 korun opravdu by se to všechno vešlo, no, ale samozřejmě v tom nemáte potom ty občasné zdroje, protože když mezi tím vykupujete ze soláru, jo, za 16,70 halířů, kilowatthodinu a má teďka vám budou nabíhat ty věteníky za 3,20 koruny, tak tam samozřejmě máte potom disproporce různý a tam máte přednostní výkupy. To je zase další antitežní záležitost. A navíc hlavně, a o tom se nikde nemluví, vy to musíte zazálohovat.
1: Aha.
0: A dneska teda je zase ještě módní, že se to zálohuje baterkama, jo, což je o ničem, protože ty baterky, to je za prvé relativně strašně malá kapacita, za další je to drahý. Za další to vydrží, já nevím, 8, 10, možná 12 let podle počtu cyklů, jak se to používá. No a hlavně, co s tím potom budete dělat? Bude zase obrovský skladiště tady odpadu.
1: Ano.
0: A toxického odpadu.
1: Ano.
0: Jo, on to sice krásně hoří, jo, to jsou krásný záběry potom, ale upřímně řečeno, to, co z toho jde, tak to jsou teda taky v podstatě bojový plyny svým způsobem, protože to hasiči vědí, že když se toho nadechne, tak už třeba ani potom už má problém, pokud vůbec přežije. Jo.
1: Ano.
0: To znamená,
1: zpět k tomu ČESu.
0: My tady s tím ČESem máme prostě tu věc, že ten ČES by se neměl takhle rozdělovat, protože tím pádem se stát zbaví možnosti vlastně řídit tu cenu. Jo. A financování těch nových bloků, třeba Temelína, jo, kde tam by se měl postavit 3., 4. blok. Tam jsou 2 bloky a všechno ostatně je tam nachystáno, včetně té vodní nádrže Hněvkovice, myslím, se jmenuje ta vodní nádrž. Jo, takže tam je i voda na chlazení, tam je prostě úplně všechno. A proč se to nefinancuje? Proč stát vypisuje nějaký dluhopisy, takový obecný na nic? Proč nevypíše, proč se neudělá samostatný podnik, ten by vypsal dluhopisy s odloženou splatností? A věřte tomu, co já jsem se s kýmkoliv bavil, tak každý, i ty relativně chudí lidi mě jasně říkají, já bych si určitě ty dluhopisy toho Temelína koupil, protože víme, že to bude jistota, to nikdo neodnese, to nikdo neukradne a 80 let, i když odečtu třeba, nevím, 10 let na výstavbu, tak 70 let prostě já a třeba moji potomci budou z toho dostávat dividendy,
1: no,
0: budou z toho dostávat
1: pechy. To je sice hezké, ale já si myslím, že v této zemi se dá ukrást úplně všechno. Takže, když teď pozorujeme, jak se vlastně ukradne ta distribuce ČEZovská. Takže stát ztratí vůbec možnost ty ceny kontrolovat. Je tomu teda
0: vlastně,
1: tak?
0: Takhle, tam jako formálně bude stát přes energetický regulační úřad, bude nějakým způsobem řídit tu regulovanou cenu, ale tam se v podstatě to dělá jenom přičítacím způsobem, ano. Protože v momentě, kdy se postaví třeba, jak jsem říkal, ta energetická dálnice přes nás, ano. Tak ty náklady a všechno se promítne do ty regulované ceny.
1: Jasně.
0: Jo,
1: jasně.
0: Všechny tyhle ty věci.
1: Čili přes nás se vystaví energetická dálnice pro Německo.
0: Přesně.
1: Ty to budou mít zadarmo a my ty náklady 100 miliardový se rozpustí do našich, do toho, co platíme.
0: Přesně tak, protože energetický regulační úřad to bude prostě jenom přičítat. Já jsem se třeba divil, proč energetický regulační úřad nezačal vyskakovat proti tomu, jak se navrhují ty akcelerační oblasti pro ty soláry a pro ty větrníky. Protože tak, jak to chtěla Evropská unie, to je ta směrnice RED 3, a tak, jak to chtěl český zákon 249 z roku 2025 sbírky, tak to bylo jednoznačně nastavený tak, že se to bude stavět v těch lokalitách, které jsou to bývalý fabriky, bývalý, já nevím, zemědělský družstva, prostě a tak dále, prostě všude, kde je připojení vysokého napětí, jo, kde jsou dokonce i trafostanice, jsou tam silnice k tomu postaveny, někde dokonce železniční vlečky. Takže tam, kdyby se to postavilo, tak vlastně budou prakticky, říkám, samozřejmě to nikde není úplně nula, ale prakticky nulový náklady na připojení těch větrníků a těch solárů, které budou postaveny v souladu s tou evropskou směrnicí RED 3 z toho roku 2023. Jo? Ale oni ne, oni to umístili klidně normálně úplně tak jako tik-tak podle toho, jak si ty různý větrní baroni a další namysleli, tak to umístili, takhle to rozházeli vlastně po republice a k tomu se budou muset stavět nový připojení, k tomu se budou muset stavět nový cesty, prostě všechno nový.
1: To je strašné.
0: A tyhle ty peníze v každém případě potom zase se promítnou do ty regulované ceny. Jo? Dokonce určitý odhad říká, že to můžou být až dvě kačky na regulované ceně, jenom za tohle.
1: Takže ještě k těm devíti přidáme další dvě. Ne, já myslím, že to jako, já se tomu jakoby zlehka usmívám, protože to je téměř neuvěřitelné, co říkáte. Je to vlastně jako poslouchat science fiction, jo, ale zápornou.
0: Kéžby.
1: No, a já teda myslím, že raději se od toho na chvilinku vzdálíme, protože byste mě řekl něco docela podstatného. To všechno, co říkáme, je o tom, co od nás vlastně stát drancuje skrz daně v 50 různých podobách, DPH, přímé daně, ze všeho možného daně, televizní, rozhlasová, všechno jsou...
2: Jestli

Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám.

0: Tak já vás všechny vítám, zdravím vás při pátku. Pátek je takový, mezi pracujícím lidem je pátek považován za posvátný den, neboť v pátek se většinou už tolik nepracovalo, v pátek se víc uklízelo, než pracovalo. V pátek se uzavíral týden, mělo to nějakou svoji agendu, ale hlavně v pátek se všichni těšili, až za nima zapadnou ty pomyslné dveře toho zaměstnání. Wow! A všeobecný veselý, protože máme tady co? Máme tady víkend. Podnikatelé to mají trošku jinak. Ty pochopitelně jsou nešťastní z toho, že v pátek všichni na všechno už nemají čas. Takže to je jako den, to je trošku takový jako divnej. No, důchodci, ty pochopitelně mají spoustu starostí, aby obsáhli všechny ty slevy, ty akce, které prostě mají na ten víkend připravený, ty supermarkety. No a my na to jenom tak zíráme a říkáme si, jestli ten svět se třeba nezbláznil. No nic, tak je pátek, tak vítejte u pátečních hovorů při víně. No a dneska tedy, abyste neřekli, tak jsem objednal i hosta, tak doufám, že se nám tady dostaví a že brzy si budeme moct s Jiřím pomyslně popřát rukou, potřást rukou. Takže Jiří, halo, halo, slyšíme se, seš tady, vítám tě, zdravím tě, ahoj.
1: Halo, halo, zdravím a počujem.
0: Zdravíš a počujem. No, vidíš, my jsme chtěli dneska, vyladit ty sluchátka, viď, aby trošku byly lépe slyšet.
1: No, já mám standardně všecko jako vždycky.
0: Jako vždycky.
1: Ale nové sluchátka teda.
0: A máš pozavíraný všechny mikrofony potenciální.
1: Jo, mám.
0: Tak snad to bude dobré. Tak, výborně. Jiří, jak pak jsi se měl ten uplynulý týden?
1: No, ten uplynulý týden to bylo hodně pracovní, hodně ježdění. Byl jsem na Slovensku pracovně, byl jsem v Praze pracovně, takže to bylo takový navrh důle trošku a furt něco. Takže to bylo náročný pracovně.
0: Jakože furt se něco děje?
1: No, furt se něco děje, no, ani jsem moc tento týden nestíhal sledovat zpravodajství, co se děje, no a dneska mi přišel, jak jsem nestíhal sledovat zpravodajství, tak mi dneska přišel Liebesbrief jeden, hady odkud?
0: Liebesbrief?
1: Kama. Liebesbrief, je to dopis.
0: Někdo ti psal?
1: Ano, někdo mi psal.
0: Jako přímo tobě? Tobě přímo?
1: Mě, no. Přímo mě, no. Poměli si na mě z České televize.
0: Česká televize?
1: Ano.
0: Aby si lépe sledoval. Povídej, co ti napsali.
1: Ano. Napsala mi sekce Česká televize.
0: Řekni poprost, babi.
1: Z odboru televizních poplatků. Kavčím. Napsali mi, že odebírat elektřinu, protože neplatí zákonné povinnosti.
0: Tak tě nějak neslyšíme. Jiří?
1: Ano, já jsem pořád tady.
0: No a teď tě nebylo čoče vůbec slyšet.
1: Nezměnil. Aha, no tak. Tak tím pádem to musí dělat ten software, to nejsou sluchátka, protože to není možný.
0: No, už to je lepší, tak už to snad zase jede, no, dobrý.
1: To muselo být zvuk. No, já jsem mluvil o těch poplacích, tak možná mě někdo slumil na dál.
0: Jiří, jsi nám stichl. Ty mám nějaký výpadek.
1: Jo, vůbec?
0: Teď jsme tu měli výpadek. No. Výpladek.
1: Aha.
0: No, já nevím, co to bylo, člověče. No, okay. Nepíše to, že by byl výpadek, ale vypadlo to úplně, člověče, ty Teamsy, no.
1: Mně to tady taky tak píplo, že nemá signál dostatečný. No takže jenom abych to zhrnul, tak...
0: Ty jako Jiří, my nemáme... Posluchej, nám to spojení nefunguje, já tě zase neslyším prostě.
1: Prahy z Kaštíčích hor, že mě nenašli v seznamu.
0: Tečka.
1: Špatná
0: nic.
1: Kvalita sítě.
0: Tečka nic, hele. Tak to nevím. A svítíš mi červeně, znovu, jako jo?
1: Jo, to je divný.
0: Jo, jo, svítíš červeně.
1: Počkej. Nechvím nastavit. Takže...
0: Jako kdyby si měl neskutečně slabý signál.
1: Aha, tak počkej, tak já to zkusím tady poladit. Jo?
0: Kus.
1: Slyšíme se? Jdu
0: no, to poladit, jo? Nic moc.
1: Jo, jdu to poladit, jo, zatím.
0: Ty to jdeš ladit, jakože se jdeš restartovat?
1: Ne, jdu zkusit tady pohnout s routerem, aby byl blíž.
0: Ach tak.
1: Abych měl silnější signál, jo, já to jdu udělat.
0: Zkus ho, milý Lojzo, zkus ho.
1: Jo, dobře.
0: No, já využiju tu chvilku, než to Jiří poladí a koukneme se společně na to, kdo dneska slaví svůj svátek. Neb je 18.9., tak slaví Krištof s Y a Krištof s někým. Takže, mužské křestní jméno Krištof je prastarým křesťanským jménem, které v sobě nadčasové hodnoty nese i dnes. Na elegancí jména a příjemném znění nic neubrala ani celá staletí. Jméno nosí i svatý Krištof, ochránce všech poutníků a pomocník v nouzi. Jedním z nejznámějších nositelů jména je španělský mořeplavec Krištof Kolumbus, který v roce 1492 objevil Ameriku. Také český cestovatel, spisovatel a hudebník Krištof Harant z Polžic a Bezdružic nosil toto jméno. V současnosti patří ke slavným Krištofům i český herec Krištof Hádek. Jméno si vzala za své i česká hudební skupina Krištof s frontmanem Richardem Krajčem. Mužské křestní jméno Krištof, také Krištof s někým i, má řecký původ. Jeho význam je spojován s řeckým jménem Chrysrofos. Jde o složeninu dvou slov. Slovo Christos znamená v řečtině olejem pomazaný a ferein, nosit, jméno se pak symbolicky překládá jako ten, kdo nosí v srdci Krista. No, takže Krištofů s Y je 4452, je to 93. příčka mezi jmény, a Krištof s měkkým I, těch je úplně stejně, takže to není rozlišeno, čili tím pádem máme asi 4500 oslavenců. No a s nima pochopitelně slaví dalších minimálně 9 až 15 tisíc lidí. Tak to už je docela dobrý. To se nám to provoní těma uzeninama na tom grilu a tak, na tom roštu, když se pálí ten tuk. Ne? Ne. Takže Krištofové, já vám teď společně s Jiřím přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dálků, gratulantů obdarování a nezapomeňte na promořování. Pěknou oslavu si udělejte. No a vy, kteří znáte nějakého Krištofa s Y nebo Krištofa s někým I, tak jim nezapomeňte popřát, protože když jim popřejete, tak jim způsobíte pochopitelně radost a radost ta jim způsobí ještě něco horšího? Ne. Radost jim prodlouží život, protože jim nastartuje víc imunitní systém. Tak Jiří, teď jsem tě tam slyšel se usmívat, tak jak jsme na tom?
1: Jo, posunul jsem router, ať mám silnější signál, tak snad to bude dobrý, no. Ještě tady ladím, zkusím se podívat ještě do hlavečů, ale uvidíme. Ale snad mě slyšíš teda, doufám.
0: Slyšíme tě a doporučuju ten mikrofon na těch sluchátkách, dej si ho až pod bradu.
1: Mám.
0: Máš. Super.
1: Mám.
0: Máš.
1: Tak, ještě jsem ho
0: OK.
1: trochu vyladil. Co teď? Co včil?
0: Co včil nám pověs ten týden, co si takhle hodně cestoval, co si obdržel obsílku od České televize. Tak co jim na to odpovíš?
1: Ano. No, já si to tady hodil do umělé inteligence s tím, jo. Rozjelo mě to k stůl, jako jo. Hned si to napsal jsem, aby mi udělala právní analýzu, ať mi zjistí, jakým způsobem to jde zrušit, ten stav poplatku a jaký mám uplatnit postup na to, aby ty poplatky nemusel platit. Jo. Takže první část analýzy je o tom, rozhoduje se, jaké zařízení máš, ne to, co sleduješ. Takže ta účinná novela zákona z 1. května 2025, což byla ještě Fialova vláda, že? Tak
0: Ano.
1: funguje tak, že může mít jedno, tady je to napsáno, že televizním přijímačem je jakékoliv zařízení technicky způsobilé individuální volitelné reprodukci televizního vysílání bez ohledu na způsob příjmu. A to i když ho upravíš k jinému účelu. Takže pod definici spadá úplně všecko. Chytrý telefon, počítač, notebook, tablet, kalkulačka asi a všecko, co jde připojit k internetu. Jo, takže. A povinnost platí, i když zařízení používáš jen třeba na YouTube. Jo? Takže a i ty, když se na to nedíváš, tak to musíš stejně platit. To je první takový rozhořčení.
0: Počkej,
1: A
0: tak to je
1: tím,
0: ale, to
1: že
0: jsou daně tím pádem.
1: to jsou daně,
0: To
1: přesně tak.
0: je daň za informace.
1: Přesně tak.
0: To není poplatek za sledování televize už.
1: Takže přesně tak, to není poplatek za sledování televize, to je plošná daň na obyvatele. Pokud chceš argumentovat, že vlastně máš třeba firemní počítač, firemní telefon a tak dál, tak to ti nebude vůbec zohledněno, protože ten zákon míří jak na vlastnictví, držení nebo užívání. A pokud ty zařízení držíš víc než měsíc, nebo je používáš, tak automaticky spadají do té kategorie. Takže tímto způsobem se z toho taky nedá vyvléct. No a ptal jsem se, proč mi ten dopis přišel. Takže jsi odběratel elektřiny na určité adrese a nejsi v evidenci. Česká televize smí tato data párovat podle paragrafu 8, odstavce 8 a 9, jak uvádí i dopis. Podle mého čtení zákona odběratele elektřiny platí vyvratitelná domněnka, že přijímač drží a vyvrací se čestným prohlášením. Takže to znamená, tohoto automaticky vyplývá, že digitalizace na úrovni České republiky nefunguje. Když potřebuješ něco zařídit nebo něco podat elektronicky, tak buď to nedojde, nebo je to problém, nebo prostě je tam nějaký jako ještě obstrukce. Ale pokud oni si tě potřebují vytáhnout a šáhnout si do registru, který mají soukromí dodavatele elektrické energie, tak můžou tyto data párovat. Jo, takže to je dost jako zneužitelný údaj za mě. Jo, a podle mě je to, nebo já to vnímám jako právní zásah do soukromí. Jo, že Česká televize si může zjistit, na které adrese se platí nebo neplatí, nebo nemají spárovaný svůj seznam obyvatel, který platí nebo neplatí. Jo. Takže to je další věc, jo, co mě teda, to jsem se tady u toho trošku vzteklo. Co se týká toho aktuálního stavu zrušení poplatku, na to jsem zaplatil taky. Jsi tam, Peťo? Slyšíš mě?
0: Samozřejmě.
1: Jo. Ještě dočtu ten stav zrušení. To znamená, 15. června 2026 schválila vláda návrh zákona, který tyto poplatky za Českou televizi a Český rozhlas včetně od roku 2027 má úplně zrušit. Ale dle účinnosti nových pravidel, do účinnosti nových pravidel platí stále ten starý zákon. Návrh poslaný v červnu do sněmovny se zatím neposunul ani do prvního čtení, může být nejdřív zařazen na zářijové schůzi a ministryně Schillerová zatím termín 1. ledna negarantovala. Čeká ho ještě sněmovna a pod Senát a podpis prezidenta, přičemž Senát a prezident úpravu kritizují a opozice slibovala obstrukce. Takže poslanecký návrh se na dřívější osvobození už zjevně netýká, míří na domácnosti seniorů nad 75 let a firmy do 50 zaměstnanců. Ale schválený taky zatím není. Takže dnes má povinnost platit úplně každý. Můžeš se z toho vyvázat třema způsobama. Buď to poplatek už platí někdo v tvé domácnosti, nebo splňuješ osvobození. To znamená, že se na tebe vztahuje příjem domácnosti pod 1,2, 1,15, jak je tam, 2,15 násobek životního minima, nebo na úplnou či praktickou slepotu nebo hluchotu všech členů domácnosti. A potom nikdo v domácnosti nemá opravdu telefon, počítač, tablet ani televizi, pak můžeš poslat čestné, pravdivé prohlášení. Takže jinými slovy, je to plošný, nelze se z toho vykázat, nebo nelze se z toho vyvázat žádným způsobem. A když tě tak osloví, tak to musíš řešit. No. Protože když to do 30 dnů neodpovíš na ten dopis, tak od dne doručení. Ale zajímavé je, že to není doporučeně. Jo?
0: A to by to přišlo nedoporučeně.
1: Nedoporučeně mi to
0: No,
1: přišlo.
0: takže to nemuselo přijít.
1: No. Takže, ale samozřejmě je tady hned formulář k tomu, odpovědní formulář a přihlášení do evidence poplatníka. Jo, takže okamžitě se nahlásí k raportu. Takže nelze se s tou vyvázat a musíš to zaplatit. Pokud to nezaplatíš, okamžitě tě čeká správní poplatek 10 tisíc plošně na, jak je to tady, riskuješ jinak 10 tisíc korun plus další soudní náklady, pokud to nedoplatíš.
0: Promiň, tomu
1: Okamžitě.
0: nerozumím. Oni ti to nepošlou tak, aby měli potvrzeno převzetí a hrozí ti z toho nějaká taková pokuta, takže to je evidentní. Prostě když to popřeš, že ti nic nepřišlo, tak se nemohl reagovat. Takže asi lepší to ignorovat, ne? S tím, že mi nic nepřišlo.
1: Nebo to zabalím, pošlu zpátky a řeknu a dám na to razítko adresát nenalezen. Nebo nezatížen. No nevím, nějak to budu muset tady se s tím popasovat, no. Takže tak,
0: No ne,
1: ale
0: počkej, to jako neřešíme teď jenom jako u tebe. Měli jsme tady nedávno takový příklad, že odepsal dotyčný, sice vtipně, sice tvrdě, že nesleduje, jenomže problém, a to je to, proč to tady dneska vlastně řešíme. Dřív ten problém před tou novelou totiž, to bylo tak, že pokud si napsal, že prohlášení čestné, že nesleduješ, tak ti to mohli uznat nebo nemohli ti prokázat, že sleduješ, tak si se z toho vyvázal tím prohlášením, že prostě televizi nemáš a že prostě nesleduješ. Jo? Pokud by tě pochopitelně našli, jakože že jsi si zaplatil, dejme tomu na kabelovce, že máš zaplacenou televizi, no tak asi si lhal, že jo, to je špatný. Ale pokud neexistuje důkaz toho, že sleduješ televizi a televize maximálně při kontrole bys musel mít při nějaký kontrole, kdyby ti dělali domovní prohlídku, tak by ti našli zapojenou televizi, která hraje prostě a to, tak to je problém. Ale pokud jako to nechce někdo platit, protože to nesledoval, tak stačilo prohlášení. Ale tou novelou, kterou jsi tady četl, se to posunulo ne povinnost, když sleduješ, ale povinnost, když máš zařízení. A to zařízení v podstatě máš i v případě, že máš kalkulačku.
1: Pokud jde připojit kalkulačka do internetu, tak ano.
0: Tak ano. Takže pokud máš takzvaně chytrou kalkulačku, chytrý telefon, chytrý tablet, něco, co jde připojit do internetu, tak už máš povinnost zaplatit za to, že máš zařízení, které ti to umožňuje. Takže teoreticky je to o tom, že budou obesláni všichni muži v této republice, kteří nemají, prostě všichni muži v této republice, kteří nemají od lékaře potvrzení, že jsou impotentní, že budou platit alimenty na nějaký dítě, protože mají nástroj, jak to dítě by mohlo být jejich.
1: Ano, to je to logice, je to posunutý, přesně.
0: To je ta logika. Čili je přesně, jak jsme řekli na začátku, není to poplatek České televizi, ale je to zdanění občanstva za to, že jim bude šířena lež, propaganda a lži a manipulativní informace. A je to povinná daň. Takže by se dalo říct, že je to daň za lež.
1: Jasně, ale druhá věc je, když se dá se na to podívat i druhým úhlem pohledu, pokud platíš takovou záležitost na veřejnoprávní média, tak v podstatě se stáváš akcionářem toho média, protože si ho platíš, tím pádem bys měl rozhodovat o tom, co se tam bude hrát a nebude hrát a kdo tam bude v dozorčí radě a nebude, ne?
0: No nejsi akcionářem, musel bys mít akcie.
1: Jasně, ale jakože přeneseným slovem, jako přeneseným způsobem, že jo? Protože ty jsi v podstatě zákazník, si přímý donátor toho média, jo?
0: No, když už rozvíjíš tady tuhle myšlenku, která se jeví dost logicky, pochopitelně, tak pokud na takové, takhle, a ten dopis není o tom, že máš zaplatit nějaký poplatek, ten dopis je o tom, že se máš přihlásit k platbě toho poplatku.
1: Ano, ano.
0: Čili ten dopis není o tom, jako že něco dlužíš. Ten dopis je vlastně postavený tak, že při kontrole dvou databází máš hlášený odběr elektřiny, ale nepřihlásil jsi se k tomu, aby si zaplatil tohle výpalné.
1: No. A teď mi řekni, jak je možné, že Česká televize má přístup do databáze nebo spolupracuje s dodavateli elektrické energie, kteří by tyto data měli. Protože v tom zákoně není nic o tom, že
0: oni tam citují nějaký zákon.
1: Energie. No já vím, ale tam není, já jsem tam nikde nenapsal. Já mu zkusím ještě položit otázku, jak je možné, že Česká televize má dosah na ty adresy, jo? Protože to mně přijde jako echt drze.
0: Tady možná by bylo na místě kontrolovat dopisem, aby ti odesílatel sdělil, na základě jakého zákona mu byly sděleny citlivé informace, které odporují GDPR o tvé osobě a o tom, jestli ty jsi nebo nejsi odběratel elektřiny. To by bylo možná docela zajímavé, na základě čeho.
1: A to možná Já to zkusím tady napsat.
0: Protože pokud to je pravda, tak odběratel elektřiny by tě měl informovat o tom, že poskytuje databázi třetím osobám.
1: Ano. Ale co by neměl dělat, protože já mám určitě...
0: No ty jsi mu k tomu nedal svolení.
1: Já jsem mu nedal souhlas, no.
0: Takže můžeš rozpoutat právní spor mezi tvým dodavatelem elektrické energie.
1: Aby mě neustřihli a ty poplatky nechtěli ještě. Rozumíš? Aby to nedopadlo, že se mnou vydrbají jak malý pes velkým, jak se říká.
0: No tak vy jste se, pane Rachytal, vy jste se opravdu označil za odběratele elektrické energie. To jsme rádi, konečně někdo. No, když někdo ale jiný platí ve tvé domácnosti, to je odpověď, která se z toho logicky, jak si, tak oni se budou dotazovat asi, kdo to je, že?
1: Asi, kdo to je, no.
0: No tak ta už odešla.
1: No, řeknu, ta paní už s náma nebydlí. Už to ano. Bude rok, co mi zba pomávala.
0: No, je to hodně zajímavé a bohužel tady se ukazuje ještě jedna věc, kdy prezident opět zase vyblokoval a vetoval další zákon, to už jako opravdu, řekl bych, že potvrzuje to, že je plně na straně opozice a že bez toho, že by podal nějakou relevantní zprávu, proč vetoval, tak prostě všecko, co už konečně projde tou sněmovnou, tak on to zavetuje, aby se to oddálilo a aby se to zase několik měsíců vleklo, protože stejně bude přehlasovaný. Já si myslím, že ten člověk je na ně potřeba podat trestní oznámení, že pracuje pro zájmy cizích mocností, teď jako to se nedá asi jinak úplně jako pochopit. Jednak tady neustále podporuje zbrojení, jednak tady neustále zastává názory svoje vlastní proti voleným zástupcům lidu. Takže úplně si nedovedu představit, jako, jak z tohohle ven, jo? Protože tohleto je komplot a spiknutí. Mm-hmm. To o ničem jiném není prostě.
1: Tak, no, víš, o čem to byl zákon?
0: Ano.
1: Nebo čeho se to týkalo?
0: Který zákon? Ten, no, co ten, vetoval?
1: Ten, co vetoval, to jsem...
0: Ty jo, tak počkej.
1: Já to tady zkusím rychle.
0: Já to tady možná mám. Ale budu to muset dohledávat, wow.
1: Já to tady zkusím.
0: Tak to jenom zadej jako veto prezidenta na zákon.
1: Jo. Pavel vetoval zákon, který omezuje jeho pravomoci. To je vončo. Je to ze včera.
0: Můžeš mi to pinknout?
1: Jo, je to teda článek z novinek, jak ti to tady pinknu do chatu, jo. A zkusím k tomu něco najít teda ještě.
0: Já bych ho přečet a ty bys to mohl dohledat.
1: Jo, dobře.
0: Jo, tak.
1: Jo, určitě. Mé dohodnutí.
0: Kuděrka malej. Pavel vetoval zákon, který omezuje jeho pravomoci. No to by mě zajímalo, jak může ten zákon jeho pravomoci nějakým způsobem omezovat. Když vlastně žádný nemá. Prezident Petr Pavel ve čtvrtek vetoval novelu zákona o státních úřednících. Pochybnosti má i o přílepku k tomuto zákonu, který prezidentovi odnímá pravomoc jmenovat vedoucí stálých misí při mezinárodních organizacích. Podle něj nemusí být v souladu s ústavou. Za zásadní prezident považuje, že takto rozsáhlá reforma státní správy byla přijata bez standardního připomínkového řízení a dostatečné odborné diskuze. Zároveň oslabuje záruky profesionální a politicky neutrální státní správy i ochranu vedoucích úředníků před politickými zásahy, uvedla kancelář k prezidentovu rozhodnutí o vetu. Pavel připomněl, že Babišově vládě podepsal 20 zákonů a jeden vetoval. U nyní vetované normy poukázal na absenci připomínkového řízení a vyhodnocení. Kladu si otázku, proč vláda nepostupuje standardní cestou, řekl Pavel s tím, že státní správa má být odolná vůči politickým tlakům. Nemohu se smířit s tím, že by měl stát vyhazovat úředníky proto, že se po volbách změnila vláda, popsal své výhrady. Výslovně se pak ohradil proti přílepku, který hlavě státu odebírá pravomoc jmenovat vedoucí stálých misí při mezinárodních organizacích. To je něco, co prezidentovi svěřuje ústava, to nelze jen tak odebrat. Připomněl Pavel, že jeho povinností pravomoci svěřené ústavou chránit i pro nástupce. Budu to dělat i nadále, zdůvodnil prezident své veto. Úpravu k omezení prezidentovy kompetence prosadil do zákona poslanec Libor Vondráček, svobodní za SPD, s tím, že pravomoc by přišla na ministra zahraničí. Předkladatelé chtěli přiblížit zaměstnávání ve státní správě běžnému pracovnímu poměru a zajistit větší flexibilitu. Kritici naopak upozorňovali na hrozbu její politizace a výrazné personální změny s každou nastupující garniturou. Opozice již avizovala, že je připravena se kvůli návrhu obrátit na ústavní soud. Novela se vrátí do sněmovny, která může veto přehlasovat. Stejně postupovala v případě senátního veta. Prezident ve čtvrtek zároveň podepsal novelu stavebního zákona a obnovení elektronické evidence tržeb. Stavebnímu zákonu, který by měl zrychlit stavební řízení, chce

0: zákoníku práce. Od listopadu má nahradit současný zákon o státní službě. Výpověď úředníkovi nebo odvolání vedoucího by bylo možné ze zákonem vymezených důvodů, bránit by se mohl žalbou u soudu. Důvody veta. Tato rozsáhlá reforma podle prezidenta prošla bez standardního připomínkového řízení, blablabla. To jste teďka četl vlastně. Chápe snahu zbavit stát špatně pracujících úředníků, ale odmítá, aby se vyhazovalo jen proto, že se po volbách změnila vláda. Toto je jasná věta, kdy se snaží zabalit do toho. To je totiž ten zákon, který by měl vyměnit tady ty dozorčí a tu pakáž, se kterou bojují.
1: To je ten deep state nasazený, víš?
0: To je ten deep, přesně tak. To jsou ty neziskovky, člověk v plísni a tady ti darmošlapové.
1: Ty jsou obsaženi na řadě míst. Uh-huh. A krom toho jsou tam pochopitelně úřednické mafie na ministerstvech. Já to pojmenuji spíš takhle. On to Filip Turek pojmenoval parazitama. Uh-huh. Já řeknu, že jsou to úřednické mafie, který si z toho dělají velmi výnosné podnikání. Já ti nechám domluvit a pak to vysvětlím, to, co tady říkám.
0: Jo. Já tady ještě dočtu. Doprovodná novela omezující pravomoci prezidenta. Koalice jí chce prezidentovi odebrat pravomoc, pověřovat, odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací, což je za mě určitě potřeba. Pavel argumentuje, že tuto kompetenci dává hlavy státu ústava, bla, bla, bla. To zčetl. Odkázal se přitom na dřívější spor s vládou o složení delegace na červencový summit v Ankaře. Úpravu prosadili poslanec Libor Vondráček, SPD Svobodní. Opozice říká, že je to lex pomsta kvůli tomu, že Pavel odmítl jmenovat Filipa Turka ministrem životního prostředí. Všechny veta, já se dívám, že kolikrát použil veto. Použil veto v roce 24, 25 a teďka v podstatě už použil veto dvakrát. Použil veto na novelu rozpočtových zákonů a použil veto tady na ten zákon o státních zaměstnancích. Takže lže zase, protože vetoval dva zákony a ne jeden. Takže to je potřeba říct. No a ještě tady přečtu, co se stane, když vydá veto prezident, jestli se dá zákon dál schválit, tak zákon se schválit dál dá se schválit. Prezidentské veto v Česku je odkladné neboli suspenzivní. Zákon nezabije, jen ho vrátí sněmovně k úpravě hlasování. No a pak zase se musí, prezident má 15 dní na doručení zákona na to, aby ho podepsal. Vetovat nemůže ústavní zákony. Sněmovna o vráceném zákonu hlasuje znovu, nejdřív po 10 dnech od doručení veta. Hlasuje se o zákonu v nezměněné podobě. Pozměňovací návrhy nejsou přípustné a Senát už do toho nevstupuje. K přehlasování je potřeba nadpoloviční většina všech poslanců, tedy alespoň 101 hlasů z 200, ne jen většina přítomných u běžného hlasování. Pokud 101 hlasů padne, zákon se vyhlásí ve sbírce zákonu a platí i bez prezidentova podpisu. Pokud ne, zákon není přijat a končí.
1: Mm-hmm. Může se rozjet další kolo. No, ano. Stav je velmi podobný v Česku jako na Slovensku. Robert Fico naráží na spoustu věcí, které jsou blokovány úředníkama, a protože se nechce zachovat nedemokraticky, takže by mu to mohli vyčítat, tak v podstatě nemůžou jít a vyhodit ty lidi jen tak, z jejich pozic, přestože oni vlastně

0: slouží dneska té opozici a slouží těm svým chlebodárcům, kteří je dostali do těch pozic. Jo? Příklad. Petr Kotlár jako vládní zmocněnec neobdržel žádná data od slovenských úřadů, přestože je požadoval, prostě mu je nedali. Parlamentní vyšetřovací komise Dozimetr nedostala žádné vyžádané dokumenty od úředníků ministerstev a od úředníků státní správy a od státních zaměstnanců. Otázka zní, jak je to možné? Umí si někdo představit ve fabrice, v nějaké firmě, že nadřízený požádá mistra, aby mu dodal nějaké podklady nebo nějakého technika a on mu je prostě nedodá? Tak prostě jde. To je totiž ten stav, který se tím jako musí vyřešit. Protože sice se tady změnila výrazným způsobem politická orientace, změnily se tady jako hodnoty základní, to znamená, nebudeme posílat peníze na zbraně, nebudeme zbrojit Ukrajinu, budeme řešit nejdřív požadavky a potřeby našich občanů. Ale ono to nejde řešit v podstatě. A potrestat rozkradače a korupčníky už taky nejde, protože oni jsou kryti těma lidma, kteří jsou pravděpodobně vydíraní, aby nepromluvili, jinak že je v tom vykoupou. To je situace a to je stav tohleto. Jenom pro představu, ono to není jenom záležitost posledních jakoby let, jo. Úřednický aparát si žije svůj vlastní život. Představme si, na městském úřadě sedí paní, která má něco na starost. Aby se mohla stát úřednicí státní správy, musí se nabrýfovat určité věci a složit zkoušku ze státní správy. To znamená, tito lidé mají prostě prošli nějakým vzděláním, aby věděli, jak funguje státní správa. To se jeví velmi dobře. Ale jak to probíhá, ta realizace? Tu kompetentnost jejich a ty zkoušky organizují ministerští pracovníci. A teď se očekává, že pochopitelně v rámci pracovní doby ministerští pracovníci toto všechno dělají. Ale ne, tak už to dávno leta není. Ministerští úředníci mají SROčka a firmy. Tyto firmy získaly oprávnění a kontrakty na to, aby školili a přezkušovali ty lidi na těch nižších článcích. A proto třeba vymysleli, že některé profese těch úředníků, a nejlépe všichni, by měli co 2 roky projít přezkoušením z těch znalostí o státní správě.
1: Z litery zákona.
0: To je buzines, co? To jsou mafie, ale pozor. Naprosto stejným způsobem se utváří mafie na Sokoly. Takže dneska ministerští úředníci, teď neříkám všichni, jo, ale na ministerstvech se nám rozrostl takovýto nešvar. Umíš si představit, jaký je fofr a to, čo okolo státních zakázek, okolo dotačních titulů, okolo... okolo zadávání zakázek z těch ministerstev směrem dolů. Mm-hmm. Oni si na všecko připravili cestičky, kudy tečou peníze ven. Oni se jako paraziti na všechno dokázali nasát a ze všeho drbou peníze. Kdo zaplatí té úřednici? Kdo zaplatí té úřednici to, že jí to někdo učí, že jezdí někam na nějaká školení? Zaplatí to město nebo ten kraj? Kde se vezmou ty peníze? No to platí daňoví poplatníci. A ono je to paralelní příjem těch úředníků. Vždyť to je střet zájmu jako prase u těch úředníků, ale nikdo to neřeší. Mm-hmm. A to je tady 20 let minimálně, jo. Mm-hmm. Teďko se dostáváme pochopitelně k tomu, o čem mluvil Filip Turek, prostě jak oni jsou tam nalezlí všude možně, neziskovky mají prostor v České televizi, tam ovlivňují občanstvo, mají pozice na všech ministerstvech, tam si ovlivňují toky peněz. To je normálně chobotnice, jako blázen. Proto je potřeba změnit ten zákon a změnit ty parametry tak, aby prostě tyhle ty teplý chlívky oni neměli. Jo. Aby se s tím dalo hejbat. Aby to prostě bylo o tom, že a proč by to nemohlo být, přijde nový ministr a prostě přivede si sebou nový lidi. Nazdar, sorry. Jasný je, že asi nepůjde o komplet výměnu, ale já kdybych byl ministr a nějaký úředník na ministerstvu mi prostě nedodal matroš, který potřebuju a který chci.
1: Tak letí.
0: Tak letí, normálně jde, jako...
1: Jo. V komerční sféře by se toto nestalo, protože ten člověk by okamžitě dostal vytýkací dopis minimálně.
0: První vytýkací dopis a po druhé výpověď.
1: No, přesně, no. Jako strhnutí prémií a tak dále, jo. To prostě, v praxi by se to nestalo, toto, nebo to, že v průmyslovém nebo ve výrobním sektoru. Kdyby řekl mistrovi, dodej mi tady materiály a on by řekl, že ti na to peču.
0: A teď si představ, že by tu firmu, do firmy by přišel nový generální ředitel. A s tím generálním ředitelem by přišel kamarád, který by byl od konkurence.
1: Myslíš třeba Messie Kolář?
0: A ten kamarád by radil tomu generálnímu řediteli, jak znemožnit, jak vydojit co nejvíc peněz ve prospěch té druhé firmy a jak nakonec všechny prostředky, ať už finanční nebo jiný, použít ve prospěch té druhé firmy. Aha. Přijde to normální v komerční sféře tohle?
1: Ne.
0: Ale my tohle ten cirkus tady platíme, rozumíš?
1: No jasně, no. A ty naznačuješ, že by třeba náš nový generální ředitel na Hradě si přivedl nějakého šéfa, který teda byl poradce, nebyl poradce, byl poradce, nebyl poradce.
0: A byl radí, kamarád, nebyl kamarád.
1: Byl kamarád, nebyl kamarád. Já se s panem Kolářem znám běžně a jak říkám, je to sport?
0: No jo.
1: To je strašný. Jako.
0: A čí zájmy by mohl taky jako mít, že jo, když je prokazatelně agentem CIA?
1: Když vám ukážu dva agenty a o jednom z nich vám řeknu, že je z USA, který pro vás bude lepší?
0: No samozřejmě ten z USA.
1: No, jakmile není něco z USA, tak se to pánům nelíbí. No, takže ty jsi to vlastně pojmenoval. Máme novýho generálního ředitele a máme tady, no máme tady škodnou prostě. A ten zákon by měl tady tu škodnou začít eliminovat. Držme si palce, ať projde ve druhém čtení.
0: Ale zase, vem si to, vstání si to na ty poplatky, kterými jsme začali.
1: Jasně.
0: Měl to být jeden z prvních zákonů, velký humbuk okolo toho, všichni řvali, že nedají naši českou televizi. Přitom organizátoři těchto protestů byli ty, kterým z toho teče spousta peněz. Jako, asi nebude zbytí jiného, než prostě, aby padaly trestní oznámení a aby se ty věci šetřily. Jinudy to asi nepůjde. Dneska jsou to všechno kriminální záležitosti, kriminální činy.
1: Asi ne? Dívej, tak já budu řešit ty...
0: Jiří?
1: Je to zavky, tak já zrovna podám to. Ano? Slyšíme se?
0: Zase to nějak vypadá.
1: A zase mám špatný signál. No, zase špatný signál. A už to naskočilo zase.
0: Už to vidíš.
1: Už je lepší signál.
0: Tak.
1: Kolisa nám signál tady, tuna.
0: Po počkej, ty sice máš zařízení, který se může připojit k internetu, ale máš tak špatné připojení, že to vlastně sledovat nemůžeš.
1: Přesně. To se, prosím vás, já bych vám to platil, ale tady se na to nedá dívat.
0: Pokud když jsem se koukal na Moravce, tak měl křivou hubu. A jo, a píše páteř měl křivou taky.
1: Jo, to má ale asi od začátku. Mesie, Moravce.
0: No máme, tak v republice máme spoustu hrdinů, jo. Hrdina na Hradě. Teď zrovna se nějak pojede Velká Pardubická, ne?
1: No, člověče, to nesleduju tady toto, takže nevím.
0: No právě, že okolo Velký Pardubický jsou velký dohady, jestli pojede prezident na nějakým koni a jak se ten kuň jmenuje, nebo jestli poběží po svých, a nebo jestli to bude jenom jako fotografovat, jo?
1: A děláš si srandu, nebo...
0: No ne, to jsou tady běhají po internetu takovýhle velký jako dohady, jako jak to s ním bude, jako jestli soudruh prezident jako na kterým koni pojede, protože pochopně vyhraje, že jo, to je jasný. No to je... V Americe měli toho, že jo.
1: Pojede s tím kvérem a bude střílet ty ostatní, že jo, aby vyhrál.
0: Tak oni budou muset brzdit. V Americe měli Chucka Norrise, že? No a my máme taky Chucka Norrise. Ale jmenuje se po česku, jmenuje se Pávek. A Požních.
1: Jmenuje se Peter Pavel.
0: A Požních, půjde k Turkovi. No.
1: Pane Pávek, já nechci k Turkovi. Nevážil jsi z mě, půjdeš.
0: Nevážil jsi s mne.
1: Jo, já mu říkal, já, který jsem ho naučil jíst Příborem.
0: Myslíš, že to o něm říká Kolář?
1: Já si myslím, že jo.
0: Já, který jsem ho naučil jíst Příborem a mačkat spojku při každém řazení. Já.
1: Který jsem ho naučil oblíkat košulu, aby nevypadal jako...
0: Kostkama dopředu.
1: A lícem, aby to nebylo rubem.
0: No jo, tak mám tady dalšího hrdinu.
1: Povídej.
0: Ondřej Vetchý ve sněmovně narazil a byl odmítnut. Sněmovní komise pro kontrolu vojenského zpravodajství odmítla tvrzení herce Ondřeje Vetchého, podle nichž byla služba zneužita proti spolku Skupina D. Hercova veřejně pronášená obvinění dle informací parlamentních listů .cz odmítla, protože bez konkrétních důkazů zpochybňují profesionalitu a nestrannost vojenského zpravodajství, jemuž naopak vyjádřila důvěru. Herec Ondřej Vetchý dlouhodobě uvádí, že vojenské zpravodajství mělo být zneužito k osobním či politickým účelům, případně že účelově postupovalo proti Skupině D, spolku, který se angažuje v pomoci Ukrajině a v dalších veřejných aktivitách. Tady bych dal do závorky a dalších způsobech rozkrádání peněz. Vetchý tato tvrzení opakovaně přednáší veřejně, v poslední době například během vystoupení na letní filmové škole v Uherském Hradišti, kde v rozhovoru pro Studio N prohlásil, že Skupina D teď bojuje s aparátem České republiky s vojenskou rozvědkou. Podle jeho slov se spolek nyní potýká s komplikacemi ze strany státních orgánů a zmínil i reakci spolupracovníků, podle nichž má vojenská kontrarozvědka primárně na starosti právě je. Tvrdil také, že vojenské zpravodajství ho sleduje. Údajnému sledování má prý čelit spolu s dalšími kolegy ze spolku D, který vybíral peníze na drony pro Ukrajinu. Parlamentní listy .cz aktuálně získaly usnesení sněmovní komise pro kontrolu činnosti vojenského zpravodajství. Přesnou podobu schváleného usnesení potvrdil redakci poslanec Pavel Růžička za ANO, předseda parlamentní komise. Stálá komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti vojenského zpravodajství po projednání veřejných tvrzení pana Ondřeje Vetkého konstatuje, že nebyly předloženy skutečnosti nasvědčující tomu, že vojenské zpravodajství bylo zneužito k osobním či politickým účelům nebo účelově postupovalo proti skupině D. Důrazně odmítá tvrzení pana Ondřeje Vetkého, podle nichž měli být do vojenského zpravodajství dosazeni lidé s cílem něco najít na skupinu D. Považuje tato tvrzení za mimořádně závažná, protože bez konkrétních důkazů zpochybňují nejen profesionalitu a nestrannost vojenského zpravodajství, ale i samotnou podstatu systému demokratické kontroly zpravodajských služeb České republiky. Vyjadřuje důvěru vojenskému zpravodajství při řádném a zákonném plnění jeho úkolů a odmítá jeho veřejné obviňování z jednání na politickou či osobní objednávku bez konkrétních důkazů. Stojí v usnesení. Komise tak jednoznačně odmítla Vetkého dlouhodobá veřejná tvrzení o údajném zneužití vojenského zpravodajství. Hérec se přitom v minulosti i v aktuálních vystoupeních vyjadřoval ke kritice ze strany politiků, včetně poslance Pavla Růžičky, a poukazoval na negativní jevy v politice. Zároveň doporučoval čerpat informace z ověřených zdrojů a označoval veřejnoprávní média a silové rezorty za pilíře demokracie, které je třeba chránit. Přesto jeho opakovaná tvrzení o postupu vojenského zpravodajství vůči skupině D komise po projednání vyhodnotila jako nepodložená. Člověče, vidíš to? Tak on mě připadá jako v tom filmu, jak se to jmenovalo? Báječná léta pod psa. Jak mu tam začalo hrabat z toho, že ho začali sledovat kvůli těm kontaktům se západem Jugoslávie. Jo, a jak si tam tu rakev jako chystal a jak pořád ho sledovali a tak o mě přijde, že dnes ho mám prostě chytil z toho filmu, že se do toho až příliš jako kdyby vnořil.
1: No, hlavně si vím, že on vlastně popisuje, co by se mělo údajně dít teď, ale vlastně to vyprávění říká, co dělali předtím. Zafijali.
0: No jo.
1: To je prostě jako, to je, ten má teda v hlavě slušně nasaráno teda, s prominutím. To je strašný.
0: No
1: jo. To je hrozný, to prostě, no, za mě ta zpravodajská služba je dobře, že se o ně zajímá, protože pokud Rusko vytyčilo, nebo Ruská federace vytyčila cíle, tak domácí zpravodajci by si měli tady ty lidi vyšetřit a uklidit, že jo, aby jsme nebyli v nějakém konfliktu s Ruskou federací prostě, jednoduše řečeno, jo. A apropo, víš, že ode dneška probíhají v Rusku volby do státní dumy?
0: To vidíš, to jsme skoro málem zapomněli, protože...
1: Já to tady mám, můžem něco přečíst. Tom.
0: Ale to je dobře a já jsem chtěl něco přečíst
1: ze
0: serveru Necenzurovaná pravda a stránka nenalezena. Viděl jsem k tomu nějaké věci, prostě je vycenzurovali, asi pravděpodobně, nebo co. A já jenom chci říct, že někdy od zítřka pomalu začnou nabíhat stránky našeho studia. Taky nám tam trošku znepříjemnili život. Takže najdete pochopitelně www.studio-midgard.cz a není tam CZ, ale tam EU. To znamená, jenom místo CZ, jak jste byli zvyklí, tak dávejte EU. To ne, že bychom milovali Evropskou unii, ale je to...
1: To je to první rozumná doména.
0: Jo, taková rozumná doména. Ale když už je Česká republika v Evropské unii ještě tak, aby jsme si to připomněli, odkud chceme neustále pryč, tak to tam dali. Takže studio@midgard.eu od půlnoci se to začne propisovat na servery, takže postupně nás budete nacházet. A druhá doména, na kterou jste byli zvyklí, tanzanit.info, je změněna na tanzanit.net. Jo. Takže jenom takové to dvě změny. Takže tanzanit.net, studio@midgard.eu. Tak, no a vidím, že budou muset taky tady řešit nějaký problém. No, tak se vraťme zpátky k tomu, co jsi říkal, že máš něco k tomu.
1: No, zhodou okolností já jsem narazil, mě totiž před...
2: Přepojujeme na jiné...
0: ale...
1: No prosím tě, zase mi to tady zakolišalo.
0: No jo.
1: Normálně, že my vracíme vás zpátky do hovoru. Mě tady vyskočilo. Říkám, lajdarci... Já to tady vidím zpátky. No a vyskočilo na mě téma, já jsem věděl, že ty volby mají být v Rusku do státní dumy, ale nevěděl jsem kdy a začínají dneska. Takže já k tomu něco přečtu. A ten člověk, co to komentoval, říkal, jsou velice zvědaví, jak ty volby v Rusku dopadnou, protože jsou tam, třeba je tam strana komunisté Ruska asi, předpokládám, a tím mají velké preference, nebo je tady, aha, je tady ještě strana, a tak kecám, strana KPRF, to jsou ti komunisté, a ti mají ve volebním programu, že se budou s Evropou bavit úplně v jiném kontextu než liberální Putin. Takže ty volby v Rusku můžou ovlivnit potom způsob, jakým Ruská federace bude vést jednání s Evropou. Takže za mě je to určitě potřeba sledovat tady toto.
0: No ne, tak, jo, tak já... právě proto dlouho avizované takzvané volební studio na všech televizích, na všech televizních kanálech v celé Evropské unii, tam běží, že jo, ty preference, pochopitelně odhady, kdo kde zvítězí, jaký má kdo šance, běží tady 14 dnů nebo 3 týdny minimálně, tady běží diskuze s zasvěcenými lidmi, kteří to Rusko sledují a nějakým způsobem jsou ochotní se o tom bavit a jsou schopni dělat nějaké predikce. Protože, jak říkáš, volby v Rusku jsou zásadní pro Evropu. Nebo jsem se splet?
1: Ne.
0: Ono to nic neprobíhá? Ono nás to vlastně nezajímá? Takhle, já jsem slyšel, že ty volby v Rusku jako jsou v hledáčku mnohých tajných služeb evropských, protože je potřeba, aby vyhráli ti správní. To je jediné, co jsem o tom slyšel. Jako jo.
1: Počkej, a v Rusku jsou nějací správní, jo? To se divím teda.
0: Ale tak nějaký kolaboranti by se tam našli, že jo?
1: To asi jo.
0: Nějací ti, že jo, tady taky někde byla ruská. Jo, o tom mluvil vlastně Luboš Blaho, že do Evropského parlamentu, do nějakého jednání té komise, kde vlastně kde ukončil to jednání ten předsedající, protože se nevyvíjelo tak, jak chtěl, protože to hlasování vlastně konečně uchopili ti normální. Takže nejdřív chtěl změnit program, když nemohl změnit program, tak nakonec zrušil jednání. A teď do toho zrušeného jednání měli připravený nějaký aktivisty z Ruska, nějaký kolaboranty. A teď oni tam naběhli a jenže nemohli nic, protože bylo zrušené to jednání. Že? Takže ani je někdo neměl co poslouchat. Takže měli zorganizovanou akci, řeknu, proti rusky v tom nějakým tom výboru, v té komisi. ono se to tak zvrtlo, že nakonec to museli zrušit, jo.

0: To jsou šaškárny, to prostě, to nevymyslíš. Takže, no řekni ale svůj soukromý odhad, Jiří, jak, jsou vlastně dvě verze. Buď to bude víc protiputinovská duma, ve smyslu, budeme víc hájit zájmy třeba Evropanů nebo Američanů. To, jak tam někteří sabotovali ty oligarchové trockisté, pochopitelně. Takže posílí to ta opozice, nebo spíš posílí Putinovo křídlo společně s těmi, kteří budou chtít radikální řešení Evropy a Ukrajiny. To znamená, to budou ty silovčici, kteří prostě tlačí na Vladimíra Vladimiroviče, aby udělal rázný konec s těmi, kteří financují, vyzbrojují Ukrajinu. Mají tam svoje mise na Ukrajině, čili mají tam operátory, kteří pochopitelně způsobují škody. I když teď, já nevím, možná už 100 dnů v kuse probíhají masivní údery, nebo já nevím, jestli to je 100 dnů, možná to není, je to třeba měsíc, jo. Masírujou průběžně stále Kyjev a důležité uzly logistické, včetně infrastruktury energetické, tak prostě ruské drony v kuse ničej. To znamená, že Ukrajina už v podstatě jako klečí na kolenou, protože má problém vůbec jako kdyby s existenciálními věcmi. Jo. Natož jako se zásobováním nějaké fronty a podobně. Takže co myslíš, jak se to vyvine v těch volbách?
1: Můj soukromý názor je ten, že to bude to za B a že bude posílený ten hlas. Protože já jsem tam sleduju nějaké ruské média, dívám se na takové ty ankety těch lidí na ulici a podobně. Jsem tam a sleduju pár lidí, kteří žijou v Česku, teda žijou v Rusku. I třeba ten jeden mladý kluk, si teďka nespomenu, jak on se jmenuje.
0: Zjeba.
1: Jo.
0: Plzeňák.
1: A ten tam žije asi 5 let, vystudoval tam teďka vysokou školu a vlastně ukazuje to Rusko z takového toho úhlu pohledu. Ještě sleduju jednu Rusku, která žila 13 let v Praze a pak se přestěhovala zpátky do Ruska, mluví moc hezky česky. Takže je tam jasný hlas a ona i cestuje po tom Rusku a dělá ankety, rozhovory. A všechno mi vychází na to B, to znamená posílení toho tvrdšího přístupu k Evropě a řešení, k finálnímu řešení, jak na Ukrajině, tak z celé Evropě. Jo. A nevím, jestli jsi viděl, nebo se to by dostalo to prohlášení. Teďka v Polsku ten premiér hovořil o tom, že Polsko by ze 14 dní dokázalo porazit Rusko. Měli velkou hubí řeči, tak jim Rusové odpověděli, že za 14 dní by bylo po Polsku, že by neexistovalo, kdyby je vyhleděli. Takže ta situace je taková jako napjatá a ti politici by se měli dávat pozor, jakým způsobem vůči tomu Rusku komunikují, za mě teda. Jo. A ještě navážu jenom na to, co jsi říkal. Já jsem tady dneska mi vyskočil článek na iDnesu a ten je vlastně o tom, jakým způsobem, protože nám do toho vlastně spadla kauza s Ovečkinem, protože Ovečkin byl na nějakým volebním spotu s Lavrovem a s Putinem a podpořil. A paradoxně se za něho schytával neuvěřitelnou bídu za to a paradoxně se za něho postavila i hokejová federace a řekla mu, že je to v pořádku, že se prostě, že propaguje Rusko, tak to bylo takový vtipný, jo, ale viděl jsem tady článek, kdy Rusko přešlo na totální válku, chrlí tryskové šáhedy a láme páteř Ukrajiny, jo, takže na jednu stranu píšou, jak to Rusko prohrává a ta Ukrajina postupuje, kde si to si, a na druhou stranu jsou tady takové zprávy, kdy vidíš, že to vůbec není pravda.
0: No, to je právě ta nejednotnost, jo, kdy oni už ani neví v podstatě takhle. Ten zájem jakoby o tom Rusku mluvit špatně před, jakoby je silnější než logické uvažování a třeba jako zamýšlení se nad tím, že pokud někdo 4 roky prohrává a někdo 4 roky vyhrává, tak už by to mělo být nějak rozhodnutý, že jo? Jestli Rusko je ekonomicky úplně vyčerpaný, tak jak je možný, že je schopný tam prostě 4 roky to čistit způsobem, jakým to čistí, jo?
1: A obnovovat za sebou zástavbu v některých oblastech, vybudovali...
0: Třeba Mariupol, jo.
1: No, to vybudovali to město od znova.
0: Ale v jakém krátkém časovém horizontu.
1: No jasně.
0: Pak pochopitelně jsou tady nějaká ekonomická čísla, jak v rámci BRICSu, tak v rámci...
1: K tomu mám článek těm ekonomickým ukazatelům, tak to si potom můžeme přečíst.
0: To se potom k tomu posunem. Čili... Mně přijde jako, že to šílenství s tou rusofobií je tak silný, že maže těm lidem úplně mozky, jo, který o tom píšou. Protože přeci, když si ťukneš, tak si vytáhneš, o Rusku si vytáhneš spoustu údajů ekonomických. A ty vůbec nevypovídají o tom, že to Rusko je na kolenou, jak oni tady vykládají, jak ho ty sankce složili. Ale když se podíváš...
1: A to čelí asi 30 tisícům sankcí. Pozor na to.
0: No to jsme se tady bavili, nevím, jestli spolu minulé.
1: No, že minulé, no.
0: Že v podstatě na celém světě je 45 tisíc sankcí asi. Jo?
1: Ano.
0: A z toho má vůči Rusku je 30 tisíc. Takže...
1: Ano.
0: No a teď pochopitelně, když se podíváš na čísla těch, kdo ty sankce... plodí a nastavují vůči tomu Rusku, no tak, tak z toho plyne jenom jedno zjištění, že ploditelé sankcí zároveň plodí svůj vlastní úpadek. Aspoň ano. Z čísel to vyplývá, jo, takže to je těžší potom. To je ta lež, která není konfrontovaná a to je třeba otázka funkce těch médií, takhle by měly ta média fungovat, jo. Prostě zamyslet se nad tím, jak je možný, že politici třeba hovoří o něčem, ale z ekonomických ukazatelů to vlastně vůbec nevyplývá. Takže kde je ta pravda? Jo, ať si každý hledá. No, ona je asi trošku někde jinde. Čili je to rozvrávorané, rozkolísané, ale nakonec se ukáže, kdo vlastně byl v té křeči, protože zatím to vypadá, že všechno funguje. Ale už tady vidíme třeba Andreje Babiše, který, už jsem dneska koukal, že nafta už i mimo dálnice atakuje suverénně jako 50 korun za litr.
1: Ano.
0: A Andrej Babiš říká jednu velkou pravdu. To není ani tak otázka té ceny, jo. To je otázka, jak dlouho ještě budeme mít tu možnost si načerpat. O tom to je totiž. Protože když se podíváš na tu situaci, jak stojí, že se v podstatě zastavil ten tok toho tovaru, jo, čili že se úplně zastavili, tankery, které víceméně jako jsou rádi, že projedou někde. Tu a tam nějaký se protáhne někudy. Tak to je docela bída. Já mám problém, že jo, s tím vyslovováním, tak já si tady teďko najedu na jednu nápovědu. Oni, že jo, zastavili dopravu i v té bráně nářků, a vyslovuje se to Bab and Mandeb. Bab and Mandeb. Tak tady, že jo, to jsme taky říkali, je to víceméně další průliv, který je blokovaný, tentokrát ne Íránem, ale spojencema Íránu. Takže se jeví, že Írán získává nadvládu nad důležitými trasami. Ale vzpomínáš si, když jsme tady mluvili o tom, že země BRICSu a tak jak vlastně přijímali do BRICSu ty určitý země, takže vlastně získávají, že BRICS získává kontrolu nad obchodními trasami. Protože Amici naštvali Íránce, no tak Íránci začali rozpoutávat peklo. Co se týká dopravy, a jestli se nepletu, tak Egypt by měl být nějakou tou zemí, která vlastně taky míří do BRICSu. Nebyl dokonce přijat Egypt?
1: Egypt je plnohodnotným členem BRICSu.
0: Tak, takže Egypt je stejně jako Írán, tak je v BRICSu. A to je pozor. A to je Suezský průplav, ne? Čili... Ano. To je o tom...
1: A nakolik je Saudská Arábie.
0: Prosím?
1: Které je taky součástí. A naproti je Saudská Arábie, které je taky součástí.
0: Saudská Arábie, ano, ta je taky v BRICSu, ale vlastně Suezský průplav, tam víme, že je, a Egypt, Rusko, to je, kdo byl v Egyptě, tak možná si všiml, že tam je spousta azbukou psaných názvů, to protože Suezský průplav se rozdělal a v podstatě nebylo jak ho dokončit, protože se to výrazně prodražilo, tak to byl Sovětský svaz, který přišel s tím, že dokončil Suezský průplav a Egypt jako ta jedna strana, když to řeknu, možná jako zhotovitel nebo ne, ten jako investor, takhle bychom možná dneska pojmenovali, jako jeden z investorů hlavních, tak přislíbil a udělali dohodu a smlouvu, že v podstatě třeba Rusové v Egyptě, nebo tenkrát to bylo o lidech ze Sovětského svazu, ale dneska to je o Ruské federaci, že Rusové tam mají těžké úlevy finanční a v podstatě se tam rekreují Rusové za hubičku. Čili možná pro někoho to bylo setkání s těmi nezrovna dobrými Rusy, kteří se tam válejí v Egyptě. To jsme taky jako leckdy tam zažili. No ale to z toho vyplývá, že tam jsou ty azbukou psaný nápisy, čili ten vliv Rusů, nebo vliv Ruska dneska a vliv BRICSu na pohyb zboží okolo planety je obrovský. A je vidět, že to, jak začal vyšilovat Trump a jak vyhrožoval a jak nasazoval cla, to byla jedna věc. Ale ta reakce, a věřím tomu, že to je reakce na Trumpovo chování a na chování v podstatě Ameriky, zabrzdění dodávek všeho, zabrzdění zboží, které přestalo v podstatě po těch trasách téct, jo, obchodních, se ukazuje jako mnohem účinnější nástroj než nějaká cla. Protože když se zvýší cla, tak se sníží životní úroveň, ale furt se žije dál. Ale když se zastaví pohyb zboží, tak to je něco jiného. To jsou prázdné regály. Okay. Takže tady vidíme vlastně, tady vidíme, jak probíhá ekonomická válka mezi BRICSem a kolektivním Západem. To je, a její důsledky pochopitelně budeme platit, jo, všichni. A to je třeba jeden z důvodů, já jsem teďko řešil, bavili jsme se s jednou paní, která známá kamarádka, která si chce koupit auto, a tak říkala, že si objednala hybrida, ale nedobíjecího, jo. A já jsem říkal, to právě to je půl cesty, jako kdyby. Protože proč já jsem si koupil hybrida dobíjecího? Protože do toho normálního hybrida, když nenatankuješ benzín, tak nejedeš. Ale do dobíjecího hybrida, i když nenatankuješ, tak můžeš jezdit ten rozsah té baterie, že jo? Když máš jenom elektro a nebude elektřina, nebo extrémně bude drahá elektřina, tak můžeš jezdit na... Nemůžeš, máš jenom elektro. U hybrida prostě natankuješ a budeš jezdit na benzín, který si vyrobíš elektriku. Takže to uvažování jakoby o těch krizových situacích a o tom krizovém managementu toho života vůbec, jo, právě můžeme nazírat i tímto úhlem pohledu. Prostě nebejt závislý jenom na buď uhlík, na těch, jak oni tomu říkají, no, ty mi to nechce naskočit.
1: Jo, myslíš na těch, jo, já vím, co myslíš.
0: Uhlovodících,
1: ano.
0: Nebejt závislý jenom na těch uhlovodících, nebo jenom na elektřině. Prostě mít varianty toho, abych se vůbec někam dostal, jo. Takže, a když je sluníčko, tak si toho hybrida nebo tu elektriku nabiješ, no. Ale takhle je potřeba uvažovat. Dneska se to ukazuje, ta ekonomická válka, že jde absolutně na tvrdo, jo. My jsme tady minule otevřeli ten, nebo odhalili jsme tady vlastně vlády, co dneska vlastně vlády dělají, vlády toho kolektivního západu. Oni lžou o tom, že mají zlato. Fyzický kov, oni, to není o tom, že se kupují poukázky o tom zlatě. To je papírový zlato, to jsme si tady vysvětlovali. Ale tak jako Amerika leta lhala o tom, že Northfox, Northfox, je plný zlata a ani vlastním senátorům to zlato nikdy nesauditovali a nikdy to neříkali. Všiml jsi, jak Donald Trump vykřikoval, že bude ve Fort Knox dělat audit zlata?
1: Audit, jasně.
0: A udělal ho?
1: Neudělal, no.
0: Já neudělal. No. Proč? No, jako proč platit audit, že jo, když víme, že tam nic není. Takže...
1: Když se tam třesou dvě cihly dohromady a mají strach.
0: Jo. Mají to za zvětšovacím sklem, aby to vypadalo, že to je větší. Ale... takže už London City začala nakupovat jako, takže my tomu říkáme s Jiřím, virtuální zlato. Začaly centrální banky začaly nakupovat zlato a uskladňují ho v London City. Je to jedno, jestli to Bank of England nebo nějaká jiná, zařazená tady do toho uskupení. Tady si to zlato ukládají. Česká republika máme přes 50, máme možná 80 tun zlata už nakoupeného.
1: No, 70 něco.
0: A nikdo nikdy ho neviděl? Protože ono je prý v londýnské bance. A londýnská banka nám dokonce prý z některých obchodů s tím zlatem prý něco dává. Ale všichni vědí, i ty průměrně vzdělaní lidé, že co se týká fyzického kovu, tak ten fyzický kov je toho, kdo ho má v dosahu. Protože ten s ním může v tu danou chvíli toho krizového okamžiku s ním může udělat tu operaci, která mu zachrání zadek, jak se říká. A protože to zlato, takhle šíří, na tebe otázka, proč se k tomuhle kroku uchýlili centrální banky kolektivního západu.
1: No, protože fyzicky zlato je v BRICSu a 70% výrobních kapacit výroby zlata má v dikci BRICS. A vzhledem k tomu, že všechny banky BRICSu velmi intenzivně nakupují, a když si to spočítáš, kolik nakoupili zlata, tak na ten západ nic nezbylo.
0: V době...
1: Takže tady ty pohádky o tom zlatě jako západ... No.
0: V době petrodolaru, v době krytí dolaru hypotečními úvěry, už to byla zkouška debility občanstva, jo, a to je jedno. Tak, v této době pochopitelně se přesouvaly zlaté rezervy a fyzické zlato jako takové se přesouvalo směrem do BRICSu. A správně říkáš, 70% veškerých těžebních kapacit a zpracovatelských kapacit patří do zemí BRICSu. Pokud se tedy někdo ptá, jakým způsobem bude odstaven dolar, tak v rámci té ekonomické války vidíme i tu měnovou platformu, kdy, protože zásoby zlata jsou strategicky sledované, může být, že v určitou chvíli země BRICSu provedou audity svých zlatých zásob a rezerv a vyzvou dolarový systém, čili vyzvou FED a Mezinárodní měnový fond, aby předložili audit, u kterého vzájemně si ty strany mohou být, aby se zauditoval fyzický kov, který vykazují tyto bankéři a tyto banky. A může být, že na základě zjištění prostě pro záchranu světa se přejde třeba na systém juanu anebo na systém nějaké BRICSové měny rezervní. A tím převezmou, ale nebude to parazitický systém, jako to mají oni, jo. Ale tím převezmou v podstatě země BRICSu kontrolu nad faktickými hodnotami světa, protože pokud dneska někdo vykládá, že nakupuje virtuální fyzický zlato a vlastně nenakupuje, protože jak to udělali? Prostě v Americe to zlato není, jo. Jak to obešli? To jsme se tady minule o tom bavili. No tak dejme tomu, že Němci z doby poválečné, kdy Američani vyvezli z Německa nakradený zlatý zásoby a rezervy, tak vyvezli do Ameriky. Protože navíc ještě v Bretton Woodu ve 44. roce nechali podepsat ty země, že v podstatě celý svět přistupuje na ekvivalent zlato-dolar. Tím učinili dolar vlastně světovou měnou rezervní. Tak to zlato vlastně po nějakou dobu tam jako všichni věřili, ale pak víme, co se stalo. Prostě vzrostly dolarové zásoby, ale naskladňovalo se zlato, protože nebylo odkud, když bylo nakradený v té Americe, že jo. Pak si Francie řekla o nějaký zlato, De Gaulle a tak dál, ten udělal pro Francii velmi dobře. Na ostatní už se nedostalo, mluvili jsme tady v souvislosti s 11. zářím, jsme tady mluvili o zlatých rezervách, které, respektive o půjčce ve zlatě, která potom byla přetransformovaná do pojistné události vyplacené v dolarech, bezcenných. Čili Amerika to zlato nemá. Opovrhovali tím zlatem, tak pochopitelně to zlato se jim rozkutálelo právě do těch zemí BRICSu. Oni si to nepohlídali, protože podceňovali BRICS jako princip, jako systém, jako něco, co by mohlo být, jak říkal Václav Klaus, že to je pod jeho rozlišovací úrovní, jo? Že to je takový pokus a takových tady bylo. Takže oni to totálně podcenili, no a dneska to zlato nemají. No tak jim nezbývá, než o tom zlatě lhát. Ale protože celosvětově se sleduje ta těžba zlata, ta rafinace a tak dál, tak se ví, jaké jsou zásoby k tomu dni, kolik se kde vytěžilo, kolik se zrafinovalo. Takže lze dopočítat a velmi přesně zjistit, jaké jsou celosvětové faktické zásoby zlata. No a tak, když v Americe nic nebylo, tak si to zlato v té Americe ty země nakoupily. Takže, a aby ho nemuseli převážet, to zlato, tak si...
1: tak si ho znovu koupili, protože bylo všude k mání.
0: No, tak Amerika si od nich koupila to zlato, jako. Takže dejme tomu, že Německo mělo domluveno na skoro 30 let, že v tranžích jim Amerika bude vracet to zlato, které bylo Německa. Bylo to velmi rozprostřeno a jako víceméně to odpovídalo nějaké těžbě a rafinaci nového zlata. Takže bylo to fakt rozprostřené nějakým způsobem. To znamená, že Německu řekli, hele, takže vy tady, to je důvod, proč cena zlata musela být stržena na těch 4000 zhruba dolarů za trojskou unci, jo. Proto totiž to zlato oni drželi dole, aby mohli udělat tyhle ty velké obchody. Takže ty máš u nás, dejme tomu, 1000 tun zlata, tak my ti ho nedáme, my si ho od tebe koupíme. Vyplatili ty bezcenný papírky a oni vzali ty bezcenný papírky, aby nemuseli to zlato prý, aby ho nemuseli vozit, jo, protože to je hodně, těžký. Tak si za ty papírky, co jim dali Američani, tak si ty papírky prostě znova udali a nakoupili si někde zlato od někoho. Asi jim to zprostředkovala London City, myslím.
1: Ano.
0: A ta jim to rovnou uskladnila.
1: Ano.
0: To znamená, že...
1: je tolik zlata, že zároveň si všichni mezi sebou půjčujou to zlato a na úroky a na úvěry si to přepůjčujou. Takže asi tak.
0: Takže oni... No a víš, co se stalo? Oni zase udali obrovské množství dolarů, které se jim vrátili za tu ropu, tak je zpátky protočili do zlata.
1: Jasně.
0: Vlastně, jako kdyby.
1: Jasně. To je další operace. Teď už nám to vlastně zapadá do toho kontextu, protože Fed od začátku roku natiskl tolik dolarů zase, že vlastně museli nějakou operaci to vymyslet. A to je přesně tady to, co se stalo.
0: Jenom proto, aby nemuseli prostě vozit to zlato z tak daleký Ameriky.
1: Přesně, protože...
0: Zajímavý je, že vrtulovýma letadlama ho Američani dopravili z London, z Německa a z londýnské banky ho dopravili do Ameriky prej. To nevadilo, jakože je těžký, rozumíš? Jo. Ale teď ho vrátit je složitý, protože v dnešní době pochopitelně palivo je drahý, že jo, letadel je málo, už nemají vrtule, taky to je složitý, jo. Že jo.
1: Ropná krize za rohem, teďka velký bouřky na moři, to je pech.
0: Ty bláho, jako musím říct, že jak se říká, že zoufalý člověk dělá zoufalý činy, jo, tak tohle to už je hodně za rohem. Ono totiž, kdyby neexistoval BRICS, tak to nenastalo tohleto, jo. Respektive by to mohli líp by to mohli koordinovat. Ale tím, že vlastně země BRICSu dneska Ty jsi to tady, myslím, minule říkal, kolik země BRICSu mají. Z toho celkového množství zlata.

0: Odpoj se, připoj se.
1: Jo.
0: No tak jsme Jiřího teďko právě ztratili. nejsme, koukám, tady spadlej serverem 4 sekundy. 4 vteřiny jsme byli bez toho. No to je teda kalamita. 4 vteřiny jste nás neslyšeli. Jo, co jsme řekli tak důležitého, teď nevím. No, určitě to bylo důležité, určitě. Ne, my tady jako s Jiřím rozjíždíme něco, co do budoucna bude vysvětlovat spoustu záležitostí. Jednak to vysvětluje fakt, proč byla zmanipulovaná ta cena zlata z nějakých $5,000, proč najednou ji natlačili dolů. Jednak vyprodávali, a zase, ta operace má ještě jeden krok. Držitele papírových poukázek, držitele papírového zlata, takzvaně nakoupili fyzický kov, a ten fyzický kov pak prodali těm bankám. To je fakt vychytaný. Musím říct, jako za předpokladu, že nikdo nekontroluje, že jste koupili vítr a že to je virtuální zlato a nechá vás na tom vydělat, tak to není vůbec blbej tah. Jako. To bylo to velké vyprodávání papíru a tohleto bude mít obrovský dopady a až se ta celá věc zhroutí, protože to už nemá, to je židle, která už nemá ani jednu nohu. To musím takový Jirkovi říct. Nazdař, halo. Ahoj.
1: Halo, slyšíme se?
0: No, slyšíme se, to víš, jo.
1: Super.
0: Právě jsem to Jiří pojmenoval, totiž, ano. Že pamatuješ si, když jsme tady říkali, že velký kluci vyprodávají papírový zlato?
1: Ano.
0: A co se co tam bylo v těch článcích psáno, že velký kluci vyprodávají papírový zlato a logicky nakupujou fyzický kov.
1: Fyzický, ano.
0: No jo, jenže velký kluci, kteří jsou spřažený s těma bankama, nakoupili fyzický kov, ale nenaskladnili ho. Oni ho rovnou prodali těm bankám jako virtuální fyzický kov.
1: Mhm. A drží to soukromí investoři.
0: A ty na tom vydělali.
1: Mm-hmm.
0: Jo? To mm-hmm. je důvod, proč vlastně to zlato je uškrcený dole, aby ty transakce měly smysl, aby velký kluci na tom vydělali a banky na tom až tolik nevykrváceli, aby nikdo nemohl říct, že se schválně nakupuje to zlato draho, aby se vynaložilo co největší množství dolarů. Oni by to ty země těžko zdůvodňovali a kdyby nakoupili ty zlaté rezervy příliš draze, tak by museli zvyšovat úrokové sazby, protože pochopitelně by jim to museli by vyvolat inflační podmínky, aby se zdražilo zboží, aby ten nakoupený, takto nakoupený drahý kov, tak aby v podstatě odpovídal vytištěným třeba místním měnám, jo. A pozor, a tady je zase veliké plus, že máme my Češi, že máme pořád naši korunu. Přestože ta koruna je navázaná, tak ale pro nás je to velký plus. Je to tak, Jiří?
1: Je to přesně tak, protože máme zatím máme vlastní měnovou politiku. A jak jsi mluvil o tom s tím dolarem a s tou provázem, tak tady vlastně vidíš, že ten systém se připravuje na převod veškerých měn na tu digitalizaci, aby už nemusel to zlato dodávat. Nebo aby nemusel nedodávat, ale dokazovat, že to zlato má, aby se to smetlo ze stolu. Proto oni přechází na digitalizaci.
0: Jiří, blbě tě slyšíme, ale digitální měna, digitální zlato. Nazdar tvá Máňa. V podstatě. Tak to jsme se dopracovali k zajímavým věcem. Navazuje na to jeden článek,

0: který bych si tady dovolil jako, jestli bude v češtině, tak ještě jeden článek, který mám, a ten se týká prezidentování Donalda Trumpa. Jenom to musím najít. On se ukazuje, že každý, kdo někde je v nějaký pozici, tak krade, jo. To nějak přejel. Tak ještě jednou. Američani se chystají na Rusko, to si dáme potom. To je hrozný. Tak, tady to mám. Prezidentství se vyplatí. Trump je od voleb v roce 2024 bohatší o 2,7 miliardy dolarů. Donald Trump má nyní podle odhadů jmění ve výši 7 miliard dolarů. O 2,7 miliardy více než v době, kdy vyhrál volby v roce 2024 poté, co zpeněžil své kryptoměnové investice a zahraniční obchody, informoval magazín Forbes. Verdikt časopisu Forbes je nemilosrdný. Nikdo v americké společnosti historii nevydělal na politice tolik peněz. A cesta těchto peněz je pozoruhodná. Trumpovy kryptoměny a likvidní aktiva mají hodnotu 2,4 miliardy dolarů. Forbes odhaduje, že z kryptoměn získal stovky milionů a dalších 200 milionů dolarů po zdanění z prodeje části jednoho podniku, údajně členovi královské rodiny Spojených arabských emirátů. Kupující skoupil tokeny World Liberty Financial v hodnotě více než 1 miliardy dolarů, zatímco rodina Trumpů si část ponechala pro sebe. Společnost založená prezidentem Spojených arabských emirátů se později dohodla, že použije stablecoin World Liberty v hodnotě 1 dolaru pro investici ve výši 2 miliard dolarů do významné kryptoměnové burzy. Trumpův podíl v mateřské společnosti Truth Social má stále hodnotu přibližně 1 miliardy dolarů, i když společnost v roce 2025 dosáhla tržeb pouhých 3,7 milionů dolarů a zároveň utrpěla ztrátu 712 milionů dolarů. Jeho brandingové podnikání má hodnotu dalších 655 milionů dolarů, přičemž Forbes poznamenává, že partneři se hrnuli zpět, když se Trump vrátil do Bílého domu. USA získali prezidenta. Trump získal nástroj k urychlení růstu svého jmění v hodnotě 2,7 miliardy dolarů. To jsme říkali o kryptoměnových pohuncích, kterýho mu financovali kampaň.
1: Přesně.
0: Vidíš, jak se to má rádo, ta politika a to bohatství, že?
1: Mhm, je to tak?
0: A člověče, nikdo neřve, že je ve střetu zájmu, viď?
1: No, to čumím teda. A ten má střet zájmu, je když vyšije. To je prostě...
0: Musíme napsat Pirátům, aby napsali do Evropské unie, do Evropské komise, tyjo. No, aby ho prošetřili. U Trumpu nebudou jíst koblihe jen tak zdarma.
1: Přesně. No prosím tě, když se bavíme o tom zlatu, jo, tak odhad soukromého vlastnictví zlata v Indii je 25 tisíc tun až 34 tisíc tun. V Číně je to 20 tisíc tun až 31 tisíc tun. Jo. Takže jenom ta západní, kdybych vycházel jenom z toho, co má Čína a Indie doma, tak je to minimálně 45 tisíc tun zlata. Nemluvím o státu, jako o zřízení. Jo. Takže
0: nemluvíš o státních rezervách.
1: O státních rezervách, přesně. To znamená, to zlato, myslím si, že do dneška se vytěžilo nějakých 120 tisíc tun zlata, jestli se nepletu. Počkej, tady s tím ještě.
0: No.
1: Zlata. Tak. Mně to totiž tady ukazuje, že v oficiálních číslech mezinárodních BRICS má asi cca 20 % světových zásob zlata, co se týká jako těch oficiálních. Jo? A dohromady, tak je kecám, je to přibližně 220 tisíc tun zlata.
0: Celkový
1: 220
0: množství.
1: tisíc celkový množství, ale 45% padne na šperky, slitky mince ETF je 22%, centrální banky a oficiální rezervy 17% a 15% jde do průmyslu. No takže když bychom se na to v roce 25 se odhaduje, že bylo vytěženo historicky asi 216 tisíc tun od začátku, kdy se to začalo počítat. Takže když to tak vezmu, tak z toho odečtu teda skoro polovinu nebo 60%, což je průmysl a šperky, tak mi vychází zlato jako mince. To znamená, to je, já si to tady spočtu rychle, kalkulačka, to znamená, to máme, myslím, 16, cena
0: Já si myslím, že BRICS bude držet tak
1: šperky.
0: 70% investičního zlata.
1: No a když se na to podíváme, protože oficiální, oni totiž tady říkají, že v Německu mají dohromady 8 tisíc tun zlata, jo, což není určitě pravda, jo. Francie 3 až 5 tisíc tun, to může být, té Francii, jo,
0: Nedávno
1: protože
0: psali, že
1: tam,
0: má Francie 2,5 tisíce.
1: jo, takže,
0: Možná překoupili, nevím.
1: a to je možná, no toto je, počkej, ale to mám odhad soukromého zlata.
0: Aha.
1: Jinak, tady se uvádí USA 8 tisíc tun, Německo 3 400 tun, Francie 2400 tun, Japonsko 840 tun, Velká Británie 310 tun. Jo, takže já si to myslím tak, že BRICS říká, kolik opravdu má, a G7 říká, kolik opravdu nemá. Vypapírově měla mít. Jo. A zlato prostě se přesunulo. Mně to tady vychází, kdyby tady to bylo 216 krát, počkej, 216 krát to je 130, takže 216 tady. Krát.
0: Já myslím, že Indie a Čína to držení bude asi hodně ve špercích toho zlata. To nebude jako v investičních slitcích, čili tam asi bude
1: Myslím si,
0: velký
1: že co se
0: podíl ve
1: týká
0: šperku.
1: Indie, no myslím, co se týká Indie, tak to bude hodně v cihlách. Jo, že to budou prostě cihly. Jo, takže myslím si, a v Číně je to otázka, no tam to může být tak půl na půl. Ale tady
0: Myslíš,
1: já,
0: že
1: když
0: ty
1: 16
0: sekty
1: minus.
0: v té Indii, že by takhle jeli v cihlách?
1: No.
0: Jo.
1: A je, člověče, tak mi to tak vychází. Asi 70% toho globálního investičního zlata mě připomíná, tak přichází na ten BRICS. Jo. I státy plus obyvatele dohromady.
0: No. Tak ono to tak vychází i co se týká, dejme tomu,
1: ono to tak,
0: skutečných hodnot těch
1: výrobních kapacit,
0: zemí, jo?
1: No.
0: Když to vezmeš kolem a kolem.
1: Jo. Je to takový jako zhruba výpočet, jo, ale vychází to tak, no.
0: No to je, ten důvod, proč oni k tomu přistoupili, k tomu zoufalému kroku obchodování virtuálním kovem. No a teď pochopitelně, že jo, oni je nechají chvilku pracovat a potom pravděpodobně s nima vymetou. To znamená, že řeknou, dobře, pojďme tedy zauditovat zlaté zásoby, rezervy, jakou kdo má oprávněnost vůbec jako tisknout nebo netisknout peníze, v jaké kupní síle. No a to bude konec dolaru jako takovému. Čili to založí pochopitelně, buď to tam nenechají dojít do té ostudy, nebo prostě země BRICSu založí ty svoje principy jako bankovní oficiální systém.
1: Aha.
0: Znamená, budou moc v jedné měně anebo v rámci těch měn těch zemí. Protože myslím si, že země BRICSu nepůjdou tou cestou, že by někdo musel platit výpalné za to, že může mít svoji vlastní měnu, tak jako to je v rámci Mezinárodního měnového fondu. To znamená, že to bude důvod, proč oni vystoupí z Mezinárodního měnového fondu. Respektive, proč možná nevystoupí, ale vyřadí ty země, které si vylhaly virtuální zlato do svých rezerv, tak je vyřadí a ten systém celý předělají.
1: Mm-hmm.
0: Rozumíš? Mm, na tom skončí Mezinárodní měnový fond. Mm-hmm. Tady na té lži.
1: No, protože BRICS vybudoval tak silný paralelní systém ekonomický už dneska a systém výměny peněz mezi jednotlivýma zeměma, že ten Západ to nedokáže ustát a proto i vlastně pracuje to virtuální zlato. Nebo pajcuje, co se dá, protože jsou...
0: No ne, jako padá to, jako vůbec nejsi chvílema slyšet, jo.
1: Aha, já tady mám blbý signál, zase se to nějak...
0: Já to mám tady
1: celý...
0: Hele...
1: Já jsem kontroloval router, ten je na stejném místě.
0: A nemohl by si zkusit udělat hotspot na telefon? A připojit se? To neumíš. To ne, jako ne, nemáš technicky připravený.
1: No, jako hotspot si dokážu udělat, ale přemýšlím, jestli se dostanu, že bychom si zavolali po telefonu?
0: Ne. Já když někde jsem, kde je slabá Wi-Fi, tak si udělám na svém mobilu, tak si udělám hotspot a mám kvalitnější datový přenos, než když se spolehám na nějakou přetíženou Wi-Fi, nebo víš, protože i na těch BTS-kách má telefon přednost.
1: Počkej, tak já to zkusím. A teď mě slyšíš? Teď se mi to zase zlepšilo, ten signál.
0: Teď je to dobrý, no. Teď tě slyším dobře.
1: No,
0: hmm.
1: No tak asi dobrý teďka.
0: Tak
1: zkusím se tady to podívat.
0: Ještě taková věc. Mně to přijde, že zatímco BRICS buduje hodnoty, a buduje jakoby skutečnou ekonomiku, tak Západ se uchýlil k budování virtuálního světa.
1: Rozumě. Úplně. Jako. Úplně.
0: To jako když se pomátli, hele.
1: Virtualizoval, no?
0: No jako když no, se pomátli.
1: Nemají, No nemají na výběr, když vykrádali celý svět a žili si na poměry, tak nemají na výběr vlastně, no.
0: Aktiva společnosti Nestlé a její dceřiné společnosti Auchan v Rusku byla převedena do dočasné správy Putinovým dekretem. V reakci na zabavení našich aktiv na západě podepsal prezident dekret o převedení ruských aktiv francouzského maloobchodního řetězce Auchan a švýcarské potravinářské společnosti Nestlé do dočasné správy společnosti LEV Management.
1: Jejda, jak se to mohlo stát?
0: No tak matematika, ne? Nechtěli jim vydat, tak si zabrali, co je na jejich území, ne?
1: No.
0: Nazdar tvá máňa. No, já si myslím, že je docela jako kosej fest, jo. Já tady mám takový článeček, bychom si ho mohli přečíst.
1: Jo, vidíte, jo.
0: Zase je to ze světa virtuálních představ a vlhkých snů západu.
1: Ano.
0: Techzprávy.cz. USA chystají tvrdý úder proti Rusku. Dopadnout ale může i na zem... Nesměj se. Dopadnout ale může i na země mnohem blíž k Česku. Donald Trump přišel se zákonem, který by měl tvrdě dopadnout na Moskvu. Odpůrci zákona se ale obávají, že tento nástroj může americký prezident zneužít i k jiným účelům. Jednou z obětí tohoto opatření se mohou stát i evropské země. V úterý sněmovna reprezentantů USA povolila schválení zákona, který umožňuje vysoká cla na země nakupující ruské suroviny nebo země obcházející sankce. Jednalo by se o povinná cla až do výše 100% na zboží největších dovozců ruské ropy a plynu. Cla dopadnou také na ruské představitele, čínské subjekty nebo zahraniční firmy podporující ruský zbrojní průmysl. Hlasování o zákoně se bude konat ve středu. Kdo si nejvíc pohorší? Mezi zeměmi je i Slovensko. Zákon by se dotýkal zejména Číny, Indie, Turecka nebo Azerbajdžánu. Z našich nejbližších sousedů ruskou ropu odebírá Maďarsko a Slovensko. Nařízení se nevztahuje na země, jejíž odběr plynu tvoří méně než 15% ruského exportu plynu. Mezi největší dovozce ruského plynu by mohly patřit také Francie, Japonsko, Maďarsko a Belgie, píše web vydarzenia.interia.pl. Trump může zákon zneužívat, varují kritici. Před středečním hlasováním panuje mezi odpůrci shoda. Značná kritika demokratů míří na dodatečnou pravomoc k uvalení cel. Podle demokratů je formulována velmi volně a umožňují Donaldu Trumpovi své volné uplatnění, a to i proti spojencům USA nebo Evropské unii. Jeho cla by mohla také zvýšit ceny pro americké spotřebitele nad rámec původně uváděného účelu sankcí. Náklady na tento účet zaplatí americké rodiny. Vladimír Putin ne. Argumentoval kongresmen Gregory Mix. Jak známo, Trump celní podmínky mění náhodně a velmi často. Obavy odpůrců z Trumpovy volnosti v rozhodování jsou zcela na místě. Zákon je součástí balíčku sankcí. Návrh zákona obsahuje také další kompletní seznam sankcí proti Rusku. Týkat se bude oligarchů, velitelů, státních společností, zahraničních společností podporujících ruský zbrojní průmysl, ale i energetického sektoru a čínských firem, které dodávají suroviny nebo komponenty Rusku. Zasaženy by měly být i plavidla stínové flotily. Zákon by tyto existující sankce ještě posílil tím, že by stížil jejich zrušení. Součástí návrhu zákona je také stížená možnost amerických společností znovu investovat v Rusku. Návrh zákona rovněž prodlužuje sankce vůči Iránu, které mají vypršet na konci roku, a zaměřuje se na financování iránského energetického a zbrojního sektoru. Sněmovna reprezentantů bude mít v následujících týdnech delší přestávku před nadcházejícími volbami v polovině volebního období. Takže tento Trumpův krok je jeden z posledních, který může prosadit. Příznivci tohoto zákona tvrdí, že tento tlak donutí Putina usednout k jednacímu stolu. Ale oni mají, víš co, oni mají jeden zásadní problém. Rusko neodmítá si sednout ke stolu a jednat. Rusko jenom stále konzistentně trvá na svém, proč vlastně celou tu speciální vojenskou operaci dělalo, no, tak neustoupí z těch cílů. To má logiku, ne?
1: Vlastně. Naprosto.
0: No.
1: To je. To se to si silný vyjádření, že posadit. Já si myslím, že oni tak to Rusko budou dráždit tak dlouho, až nikdo s nikým nezasedne a tak nebude to tak a tak.
0: No, teď to nemůže jinak dopadnout.
1: No.
0: To nemůže to jinak prostě dopadnout. Bude, no. Protože, ach jo, já ti to za chvilku přečtu. To je masakra.
1: Jo.
0: Tady se vyjádřil Sergej Lavrov, jak dlouho by trvala asi válka s Evropou. To trošku váží na to Polsko.
1: Mm-hmm.
0: Jo, ale Rusové přijali americkou delegaci, Rusové dokonce řekli, že by i jednali jakoby s někým z té Ukrajiny. Dokonce připustili, že by tím někým mohl být i Zelenský. Jenomže, když oni přijeli do toho Kyjeva, to je trošku otočený, jo? Když oni přijeli do Kyjeva s tím, na co by Rusko přistoupilo, tak Zelenský řekl, že tohle to nikdy nedopustí. Tak jako spíš by měli sankcionovat tu Ukrajinu, ne? Ukrajina nechce sednout ke stolu.
1: Mm-hmm, určitě. No a prosím tě, když mluvíš o té Ukrajině, tak nevím, jestli jsi postřehl tu zprávu. Já to tady v Německu v Rusku zrušili německý konzulát. Jestli to...
0: No to byla ta výměna, že jo, jak Berlín zrušil, protože ruský dron, tak to jsou vzájemně výhodné.
1: To byla ta reakce na to.
0: Ano. Ty hele, ale my tě, jako Jirko, to normálně ten přenos vůbec není, jako.
1: No já tady mám tak jako špatný signál teďka.
0: My to slyšíme.
1: Vidíme tě rádi slyšet. Víš co, zkusím tu VPNku teda.
0: A ty jsi schopný se pak na to připojit, na ten telefon?
1: No, snad jo. Počítačem jo, to tady.
0: No a tak chceš lipánka nebo chceš jogurt? Tamhle si vem jogurt. Aha. No? Vidíš to, šikula. Dítě má hlad. Hele, zkus se připojit. Já tady mám takový zajímavý článek, že bychom se na to trošku jako to zahleděli. Ty to máš nachystaný, bude ti to jak dlouho trvat zhruba?
1: Chvilku.
0: Takže chvilku tahá pilku.
1: Já jdu na to.
0: Tak já dám písničku, ne? Zatím ano. Jsme se ještě nezahráli.
1: Můžeš.
0: Aby si ty slyšel, co já budu říkat, víš? Tak jo. Tak se můžeš odpojit. No a my si zahrajem. To je hezká, tady to si dáme.

0: Jo, tak jsme si zahráli, tak ty seš Jiří připraven, opět teda jako, jo. Halo, halo.
1: Jo, ano.
0: Slyšíme se?
1: Jo.
0: Doufám, že jo. Dobře, dobře.
1: Hotspot ready, tak na to poletí.
0: Teď nevím, co jsme si slíbili.
1: Že zůstaneme věrní na do smrti.
0: jo, já už
1: vím. No, ten článeček říkal. Že...
0: Sergej Lavrova. Sergej Lavrova, je to z novinek, představ si. 16.9. to vyšlo. A náš Martin Dohnal, tak to bude určitě něco zajímavého. Válka s vámi by byla velmi krátká. Lavrov poslal evropským metropolím vzkaz od Putina. Válka Ruska s evropskými zeměmi by netrvala dlouho, vzkázal ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. Tlumočil tak podle svých slov varování přímo od prezidenta Vladimíra Putina. Lavrov výrok pronesl krátce poté, co si už hrozby v podobném duchu vyměnili polský ministr zahraničí Radoslav Sikorsky a poradce Kremlu Nikolaj Patrušev. Opakovaně jsme říkali, že nemáme v úmyslu útočit na Evropu. Prezident se k tomuto tématu nedávno znovu podrobně vyjádřil a zdůraznil, že nemáme žádný zájem se tím zabývat. Pokud však Evropa, která každý den hovoří o přípravě války proti Rusku, zaútočí na Ruskou federaci, bude to už úplně jiná válka a bude velmi krátká, řekl podle agentury Interfax ve středu Lavrov v rámci diskuze na Mezinárodním festivalu mládeže v Jekatěrinburgu. Doufám, že toto varování bylo vyslyšeno v evropských metropolích i v těch strukturách, které se nyní snaží vydávat za jednotnou Evropu, dodal. Zničením Varšavy během 2 nebo 3 dnů už o den dříve pohrozil poradce Kremlu Nikolaj Patrušev v případě, že by se Polsko zapojilo do případného konfliktu s Ruskem. Reagoval tak přitom na slova polského ministra zahraničí Radoslava Sikorského, že drtivá vzdušná převaha NATO by alianci umožnila Rusko v případě útoku rychle porazit. Ty kluci vůbec neví, o čem mluví.
1: No. Přesně.
0: Kolik bys jim dal šancí? Jako?
1: No nula. Je to přesně tak, jak říká jako Rusko. Ten, kdo viděl rozhovor profesora Staňka, jak mluvil o nových systémových zbraních, co má Rusko k dispozici, a kdo to trošku sleduje a ví a neukají se nad debilitama z mainstreamu, tak ví moc dobře, že to Rusko by vymazalo Evropu z mapy. Raz, dva. To prostě to není jako o čem. A není to prdel hlavně.
0: To to není?
1: To není. to by bylo bumprát. Rozumíš, jak ten Sikorský může být tak debilní a senilní, že řekne, že bychom vám něco vůbec.
0: Já už jsem tady mluvil o tom, že to je fanatická rusofobie, jo?
1: To se provádí na Ukrajině. Takže nějaká válka. Oni si říkají nějaké cvičení.
0: Já ti teda řeknu...
1: Když přešli do válečního módu...
0: No.
1: To povídej.
0: Ne, já jenom chci říct, že se to teda trochu zlepšilo, ale není to žádný záchvat.
1: Ale stojí to za houby, jo?
0: No, není to nic, jako...
1: No, nemůžu už sloužit ničím jiným, no.
0: Jo, takže...
1: No, jsou na datech, mám 5G tady. No to víš, tak tady ti brabci, ty pachety tak vždycky letí okolo baráku, zhodí to tady a... A... A je potom. No, nevím, koupím kabel.
0: Já tady mám, Jiří,
1: ano?
0: Tak z toho, co jsi řekl, tak jsme slyšeli pár utržených slabik. Tak můžu tě upozornit, že si tě rádi poslechneme ještě jednou.
1: No, já jsem měl takový odborný lékařský pindy, jenom jsem říkal, že nemohu sloužit lepším připojením. Příště na kabelu asi, no. Takže tady kabel z routeru a
0: bude. No, teď se to vylepšilo, já jsem tady udělal nějaké opatření, tak se to bude lepší, ale jak to říkáš, kdo trošku sleduje jakoby Čínu, KLDR, Rusko a Bělorusko ve vývoji zbraňových systémů, tak proč dneska Čína i Rusko jako standardní konvenční záležitosti valej do Iránu a nemají s tím vůbec žádný problém? Protože jako co do generací těch zbraní, tak jsou to neskutečně zastaralé záležitosti a oni se toho potřebují taky zbavit, mají toho plný sklady, protože ta, jak to tady zaznělo, jo, ta válka případně, ta by se odehrávala naprosto jinak, než jak si někdo myslí. Jo. Nějaký zkušenosti z Ukrajiny, na to můžou rovnou chlapci zapomenout. Byla by to blesková záležitost, padaly by střely z oběžné dráhy bez jakýkoliv šance cokoliv zachytit. Jo. Všiml jsi si, jak utichl Izrael?
1: No, taky ticho po pěšině, že?
0: No, protože tam Iránci tvrdě jakoby, tvrdě je tam sejmuli, že jo?
1: No.
0: A protože Američani nemají, co, nemají tomu Izraeli co poslat.
1: No.
0: Tak je to známka toho, že jak Izrael, tak Amerika už jsou totálně jakoby vystřílený. Ale Evropani ještě jako tady harraší prostě vším možným. Trump už útočí jenom tím clem. No ale i tak je potřeba jako být bdělý, protože opravdu asi nikdo by jsme nechtěli, aby jsme zažili útok ruskýma kinžálama nebo novodobýma zbraněma, které ještě nikdo nikdy neviděl, jak fungujou. Ale jenom to, co se o nich říká a to, co se předpokládá, že Ruská federace vyvinula a Čína, tak asi by se s tím nikdo nechtěl potkat. Teda kdo je rozumný a kdo má trošku v hlavě mozek. Jo.
1: No, přesně.
0: Bohužel ve V4 je jako vedle prezidenta, který polskýho, který snad nemá tolik sena v hlavě jako ten jeho ministr, tak naštěstí tam je i Robert Fico a třeba Andrej Babiš. A teď si pustíme Roberta Fica. Protože si myslím, že tady k tomu jednoznačně ty věci říká.
2: Zajtra, a i proto jsem tu dnes, cestujem na Ukrajinu, kde budem absolvovat stretnutie s ukrajinským prezidentom, s novým predsedom vlády Ukrajiny a bude tam celý rád premiérov z Európy. Dámy a páni, ja to teraz nepreháňam. Ja sa bojím vojny. A chcem o tom hovoriť s plnou vážnosťou. To, čo sa dnes deje v Európe, to, čo dnes počúvame a vidíme, je, že vojenský konflikt na Ukrajine sa vymkol spod kontroly. Prestali platiť akékoľvek pravidlá vojenských operácií, začína sa útočiť na civilnú infraštruktúru. Myslím si, že budeme svedkami veľkých vojenských operácií na území Ukrajiny. Ale čoho sa ja najviac bojím, je to, aké silné vojenské reči sa ozývajú v Európe. Zdá sa, že víťazom rozpočtu Európskej únie na roky 2028 až 2034 budú zbrojárske firmy. Nie občania, ale zbrojárske firmy. Zdá sa, A opět to hovorím s plnou vážností a zodpovědností, že někdy jsou tendencie nahrádzať neschopnost řešit věci, jako je nelegální migrácia, konkurencieschopnost, vysoké ceny energie tím, že ponúkame také ty bojové reči, že pojďme sa byť. Preboha, s kým sa chceme byť? S kým? Viete si predstaviť, dámy a páni, že by sa aplikoval článok 5 dohody v rámci NATO? Viete si to niekto predstaviť? Viete si niekto predstaviť, že by nám bolo povedané, že pripravte 5000 vojakov, 10000 vojakov a ti sa pôjdu niekde mlátiť? Ani nevieme s kým a prečo a za čo. Preto mám pocit, že je povinnosťou nás, politikov, podstatne častejšie hovoriť o mieri ako kedykoľvek inokedy. Prosím, neberte, toto nie je fráza. Mier nie je fráza. A platí jedna veta, ktorú jeden múdry človek povedal, že mier síce nie je všetko, ale bez mieru je všetko ostatné ničím. Pretože pokiaľ nebude kľud v tejto krajine, tak nebudeme stavať nemocnice, ale budeme montovať tanky. Ak nebude kľud v tejto krajine, tak nebudeme riešiť nový jadrový zdroj v Jaslovských Bohuniciach, ale budeme možno kopať nejaké zákopy a stavať nejaké bunkre. Prosím, nepodceňujte to. Situácia nikdy nebola tak vážna a vypetá, pokiaľ ide o možnosť celoeurópskeho vojnového konfliktu, ako to je teraz. A našou povinnosťou je, to nie je nejaký, že sme nejakí, že mierotvorcovia, pacifisti, nie. Ja si neželám, aby Slovensko bolo súčasťou nejakého vojnového konfliktu kvôli nejakému článku 5. Áno, sme v NATO, vážime si to, záleží nám na spolupráci, na plnení záväzkov, ale ako predseda vlády budem všetko preto robiť, aby nikdy Slovensko nebolo zatiahnuté do vojnového konfliktu. Takže tiežme sa. Zatiaľ veci fungujú. Stavíme nemocnice, máme veľmi nízku nezamestnanosť, robíme v rámci Slovenska, čo sa dá. To sa môže takto zmeniť. Za minútu. Stačí, aby úmyselne alebo neúmyselne zalietol nejaký dron a trafil v členskej krajine na to obytný dom. A zabil civilistov. A máme to tu. Preto, prosím, venujeme tejto téme obrovskú pozornosť. Ja sa obávam, že sme na hrane. A neviem si vôbec predstaviť pre Boha, čo by sme v tejto krajine robili, ak by sa dostala do nejakých vojnových problémov. Preto želám vám, študenti, aby ste si ten 5. a 6. ročník užili nielen pracovne, ale aj ľudský, pretože štúdium na vysokej škole je vždy veľmi pekné a príjemné. Želám pedagógom, aby našli plnú podporu tu v Prešovskej nemocnici, pokiaľ ide o procesy. Želám, pani riaditeľka, aby som, keď sem prídem zase o možno 2 mesiace na kontrolný deň, sme zase videli ďalšie poschodie tej nemocnice. A želám si, aby sme všetci boli pritom zdraví a živí, keď táto nemocnica sa bude otvárať pre celé Slovensko. Nikdy by som neveril, ešte raz, nikdy by som neveril, že najčastejším slovom, ktoré budem používať v mojom slovníku, bude mier. Neveril by som tomu. Tak sme boli naučení, mier na večné veky. Poznáte to, tie transparenty? A mier, a mier, a svetu mier a podobne. Dnes sme tak ďaleko, že všetky tieto frázy, ktoré sme vnímali ako frázy, v 80-tych, 90-tych rokoch sa dostali do veľmi vážnej a ľudskej podoby. Želajme si preto, nech máme v tejto krajine kľud. Nech máme kľud. Nie, znovu, aj my robíme chyby. Aj ja som urobil veľa chyb. Je to úplne pochopiteľné. Len ak už pôjde o vojnu, tak vtedy myslím si, že skončilo čokoľvek, čo je spojené s rozvojom tejto krajiny. A dúfam, že zajtra v noci, keď sa budem vracať z Ukrajiny, nebudem tak skeptický, ako som skeptický teraz, pretože po stretnutí s predsedami krajín V4, ktoré bolo minulý týždeň v Bratislave, som nespal večer. Keď som počúval, čo hovoril poľský premiér, keď som počúval, čo hovoril maďarský a český premiér a írsky premiér, ktorý tam bol ako predseda vlády, predsedajúcej Európskej únii, nemal som z toho všetkého vôbec dobrý pocit. Takže, priatelia, prepáčte, mier. Mne to je ľúto, že toto slovo takto tu otváram. A neberme to ako samozrejmosť. My ho dnes máme, ale zajtra nemusí byť nič, absolútne nič. Takže držme si palce, aby to bolo len lepšie a lepšie a aby tí veľkí chlapci, ako ich volám ja, v politike dostali rozum, lebo niekedy mám pocit, že už strácajú prehľad a kontrolu nad tým, čo sa momentálne vo svete deje. Ďakujem pekne, všetko dobré.
0: No, tady končí legrace, ako jo.
1: Určite.
0: A Robert Fico to říká dobře, to je jako takhle, válku vždycky začnou blázni a vždycky je to připravený a nikdy se to nestane, protože nastala situace, jako kdyby z ničehož nic. Jo. Války jsou vždycky velice dobře promyšlená záležitost, skalkulovaná záležitost a vždycky se ví, je to o penězích a vždycky se ví, komu to nasype. Jako jo. A hledají se cesty, jak ten marketing udělat, a hledají se cesty. A když se podíváme jakoby teďko zpětně jo, po těch jednotlivých válečných vřvavách jenom za našeho života, řekni mi, který to napadení, ať to bylo humanitární bombardování, ať to bylo cokoliv, co nebylo vyvolané nějakým úskokem nebo akcí pod falešnou vlajkou nebo prostě nějakým, řeknu, nepřirozeným způsobem, to znamená nějakou schválností. Něco, co bylo dopředu skalkulované, co bylo tak udělané, aby to jako mělo odůvodnění, že musíme teda to jít řešit a musí tady umírat lidi. Jo. Napadá ti něco, co se tak jako vyvinulo z ničehož nic?
1: No, napadá mě jenom ta Ukrajina, kde prostě Putin řekl, prostě jdeme na Ukrajinu. Že už se na to nemohl dívat.
0: Ne, ty jsi mě, jo takhle. No, ale to taky bylo, toho Putina do té války táhli takovou dobu, že jo?
1: No, ale jo, myslíš, že jsem špatně pochopil dotaz, jo?
0: No, hele, druhá světová válka. Jak se dostala Amerika do vůbec do druhé světové války? Zorganizovali si Pearl Harbor. Pod falešnou vlajkou si vybombardovali vlastní letiště.
1: Jasně.
0: Jak začala druhá světová válka, jak už je začala? No, pod falešnou vlajkou, tam ten vysílač, no. Že jo, a tam tu jednotku, to tam zmasakrovali. Všecko Irák. Jsou tam zbraně hromadného ničení, jsou tam chemické zbraně.
1: Vietnam, Korea, cokoliv.
0: Pořád jak přes kopírák. Vždycky se našel jako kdyby důvod, který ale pak se ukázal, že vůbec neexistoval.
1: Vlastně.
0: Nebo že byl sfalšovaný. Jo. To je ten důvod, proč se, o čem tady mluví jakoby Robert Fico. Že oni si s tím hrajou a z té jejich retoriky je jednoznačně cítit, jak připravujou ten evropský prostor na tu válku. To není o tom, ta roznětka, to už potom nezabrzdíš, ale tady jde o tu dlouhodobou masáž toho prostoru, o dlouhodobou přípravu těch lidí, na to, že půjdou umírat do té války. A ta retorika je tak průhledná a je tak jasná, že jedině tím, že se tyhle ty hajzlové odstranějí a že se zabrání a že se jim do toho hodí vidle, tak jedině to tomu zabrání. Když se tomu nechá volný průběh, tak oni to dotáhnou až do toho finálního konce. Protože z hluboké finanční krize, kam oni dostali svět, vedou jenom dvě cesty. Buď totální kolaps a reset, anebo válka a reset. Protože válka vždycky resetuje. Jo?
1: Jasně. A pod rouškem války se stane spousta věcí, na které lidi nebudou vidět a neuvidí je. Jo.
0: My jsme to zažili, ne? Fialovci tady vykřikovali, že je potřeba Ukrajině pomoct, protože na Ukrajině se bojuje za nás a tím si odůvodnili obrovský odtoky peněz od daňových poplatníků. Jako.
1: Hm?
0: To jsou prostě jasný marketingový projevy a odstraňování těch nejnebezpečnějších papalášů probíhá. Probíhá. Ať se nám to, a já jsem za to osobně rád, protože tlak na odstranění Uršuly neustále se stupňuje a konkrétně tato baba je opravdu nebezpečnou personou, protože její starý je namočený v lobbyzmu pro zbrojaře, tam je přímá linka, je namočený v lobby v Big Farmu. To znamená, všechno špatné, co v posledních letech navštívilo Evropu, jde z této nacistické staré rodiny. Jako jo. Nebudeme si tady nalhávat, že to tak není. Prostě to jsou šmejdi, který jsou nebezpeční. Já tady mám vystoupení Uhlíka v Evropském parlamentu. Doufám, že se mi to rozjede. Já teda...
1: Prostě ještě mám komentář k tomu.
0: No Fico pochopitelně, že máš k tomu komentář. Bych se divil, kdyby ne.
1: Fico nakonec zrušil tu cestu na Ukrajinu. Bude ho zastupovat státní tajemník rezortu diplomacie Marek Eštok.
0: A víš proč? Nemoc. Ne, on má strach, že by ho tam oddělali totiž. Protože přeci on ví, kdo ho chtěl sejmout, ne? Tak proč by jim tam lézt přímo na mušku? No. Tak. Pojďme Uhlíka.
3: Pani Lénová, vy Európsku úniu zničíte a ja som presvedčený, že Európska únia čoskoro skolabuje, pretože robíte všetko preto, aby sa tak stalo. Uvedomte si prosím vás trošičku, že čo vlastne od Slovenska a Maďarska žiadate.
4: Phase out imports of Russian gas and oil by the end of 2027.
0: It is time to turn off the tap
4: and end the era of fossil fuels in Europe for good.
3: Prídete a poviete, aby sme schválili 18. balík protiruských sankcií a definitívne sa odstrihli od tej zlej ruskej ropy a zlého ruského plynu. Ale tieto uhlovodíky sú totálne dôležité, životne dôležité pre slovenský priemysel a hospodárstvo. Bez toho by náš priemysel buď nefungoval, alebo nebol konkurencieschopný. Pán Ševčovič, a vy tu sedíte a vy to viete a ja vás vyzývam, aby ste sa Slovenska v tejto veci trošku viacej zastali. Potom prídu spojenci zo západu a povedia nám, že musíme dať 5% HDP na zbrane a na stavbu ciest, po ktorých pôjdu tanky zo západu na východ, ako povedal pán Zdechovský.
5: Niektoré závazky třeba na to, aby sme vytvořili infrastruktúru, po ktoré ty tanky môžou přejet, pretože inak třeba nepřesunete tú techniku ze západu na východ.
3: No nie, ďakujeme, stačilo proste, toto nechceme a ja sa čudujem slovenskému premiérovi, prečo nezablokoval tie protiruské sankcie definitívne, lebo my by sme to už dávno spravili a nečudujem sa Slovákom, ktorí začínajú volať po neutralite, lebo takúto budúcnosť v Európskej únii si určite nepredstavovali.
0: No, Lejnová dostala naložíno od Mazurka, dostala naložíno od řady europoslanců, žádá se pochopitelně, aby odstoupila, jo? Mm-hmm. Chudák, nemá to jednoduchý. A tolik se snažila.
1: No to jo. Držela.
0: No i soudružka Prázduše by ji podporila, hej?
1: No však jasně, no. To, ty jsou jeden papírus.
0: Neviděl jsi Zdechovského, jak se snažil přesvědčit, že má na Slovensku kořeny, jak mluvil slovensky?
1: No, neposílal jsem ti to náhodou. To je, bože, to je debil, že to by se dalo dláždit. On je takový debil, že by se o to dalo i opřít, jako. Viděl.
0: To je Zdechlina, ty.
1: To je fakt idiot. To je, jako, není to, jo. Ten volec nezná, no, ten je blbý, je 3 dny starý. Jako, To je neuvěřitelný úplně.
0: Tak, pojďme si pustit ještě jeden příspěvek, to ještě dáme.
1: Ano.
0: Takže mám tady diskuzi.
6: Pani Lejnová je čistá katastrofa. Čistá katastrofa. My jsme už třikrát odvolávali, já, Bráňo a Milan hlasovali proti Lejnovej. Myslím, že pani Lexmarová ju podporila, čo je len důkazem toho, že koho je to na máslo na hlave? Do kresťanských demokratov. Čo ja považujem za najobľúbenejšie v rámci dnešného vývoja Európskej únie, je to, že my sme naliali 220 miliard zatiaľ a nalejeme ďalších stovky miliard na Ukrajinu do bezodnej dny, kde sa to rozkráda. Zoberte si, čo sa dneska na Ukrajine deje. Generálny prokurátor utiekol, všetci okolo Zelenského sú vyšetrovaní, on tam stavia pracovné tábory pre opozíciu, kradne ako bagrom, oslavuje Melníka, Banderu, Suševiča, čo spravil ten pogrom v Povolini, čo tam pozabíjal 100 tisíc Poliakov a tak ďalej. Toto sa deje dneska na Ukrajine a my tam lejeme 220 miliard eur a potom tie peniaze chýbajú pochopiteľne v Európe. Hovoríme o Ruskej federácii, Číne, Iráne a ďalších krajinách, to je naozaj nacistický slovník. Ako prestaňme s tým. Aká os zla? Čína viedla nejakú vojnu za posledných 50 rokov? Nie. Ale Spojené štáty americké viedli vojny v Líbii, v Iráku, v Afganistane, teraz v Iráne, uniesli prezidenta vo Venezueli, vyhľadovali Kubu. Toto páchajú Spojené štáty americké. Len za posledné 10 ročia Čína neviedla od roku 1979 žiadnu vojnu. Odkedy ja žijem, neviedla žiadnu vojnu. A ona je os zla. Prepačte, Ruská federácia, keď niečo rieši, rieši pohraničné spoločnosti.

0: Preto to je úplne absurdné. A prepáčte, ešte doplním. Hovoriť o mne, že mám radšej Rusov ako Slovákov. Áno, Slováci sú krásni a múdri ľudia, ale zo Slovákov teraz nerobí Európska únia to najväčšie ohrozenie a zlo. Ale z Rusov áno. Vy ste si nevšimli tú šialnú rusofóbiu v Európskej únii? Že tu zakazovali ruskú zmrzlinu? Ruské kolo? Ruských športovcov? Toto je tá absurdita. Preto treba sa postaviť na obranu tých, ktorých dneska linčujú, ako kedysi linčovali Židov nacisti, tak dneska linčujú v Európe Rusov. Toto treba zastaviť. Treba si s Rusmi sadnúť za rokovací stôl. Treba sa s nimi rozprávať. Ja som veľmi hrdý, že pôjdem učiť na Ruskú univerzitu MGIMO a budem sa stretávať s Rusmi a budem rozvíjať slovensko-ruskú spoluprácu. Veď to je jediná šanca k mieru pre Boha. Čo chcete vy? Eskalovať to až do jadrovej vojny? To je tá vaša budúcnosť? Že naše deti budú umierať v jadrovej vojne? Toto chcete?
1: Skvělý, ne?
2: Jasne, no. Tak na to, že to jadrová vojna nebude, ale inak...
1: No to je jedno, ale apokalyptický to může být, jo.
2: Jasně.
1: Chápeš, to je jeden argument vedle druhého. On má i pravdu v tom, že je potřeba z principiálního hlediska. Jo, to někdo může říct, oni jsou rusofilové, protože mají rádi Rusy. Ale to, že někdo brání v podstatě princip, pojďme si sednout za stůl a pojďme diskutovat, tak přeci to není o rusofilii. To je, to dokonce i rusofobní diplomat by měl jakoby se zamyslet nad tím, jestli jako diplomat má povinnost nenávidět Rusko muže. Ale má povinnosti sednout ke stolu a jednat o všem, co může být pro jeho zemi přínosem. Oni na to úplně rezignovali. Oni prostě v rámci toho, že někdo si podá ruku s Putinem, tak je prašivej. Jo, teď vem si Orbána, vem si Fica, jak je tady dehonestovali, jenom proto, že nebo Zemana, že jeli tam položit věnce. No, kde to jsme, pro Boha? A přitom stará diplomatická poučka je to, že když se spolu dva přestanou bavit, tak dřív nebo později spolu začnou válčit. To je poučka. A vždycky se to tak ukázalo. Takže jestli máme diplomaty, kteří se nechtějí bavit, a politiky vrcholní, kteří se nechtějí bavit s Ruskem, tak je evidentní, že chtějí s ním válčit. A oni to dokonce říkají nahlas. Oni se tím netajejí, že jo. Chtějí válčit s Ruskem. Vůbec nechápou realitu. Jo. Šílenci.
2: Mm-hmm. Je to tak?
1: A když se... ještě takhle, a lidi to vidí. Hlavně, aby nebyla válka. Hlavně, aby nebyla válka. Jo. To je zajímavé, aby nebyla válka. Ale to, kolik to už dneska stojí, to, kolik se posílá zbrojařům peněz, protože jim někdo vypatlal mozky, aby nebyla válka, jo. Ne, lidi by se měli jít do ulic a říct, máme tady politiky, který platíme ze svých peněz a vy, politici, půjdete se dohodnout s Ruskem, aby byl mír. To je vaše zásadní povinnost. A celou tu Evropskou unii a tyhle ty parchanty nacistický je potřeba vyflákat klackama ven, vymlátit je, vyházet je z oken, protože pokud oni chtějí válčit, tak ať se seberou. Ať vezmou svoje rodiny, svoje děti, svoje příbuzný, můžou si nakoupit zbraně, peněz mají dost nakradených, Uršila to může financovat, protože na smlouvách s Big Farmou si nakradli dost a může si to zafinancovat, můžou soukromně jít tam bojovat na Ukrajinu, tam mají frontu, můžou si tam říct, oni jim dají nějaký úsek a oni se o něj můžou postarat. Ať jdou, ať si to jdou zkusit. Ale nás ať do toho nezatahujou. To není naše záležitost, že jim se úplně zatmělo a že jejich starý nacistický a satanistický touhy začaly upřednostňovat před službou obyvatelům, za kterou si nechávají platit. Mm-hmm. To je velice závažný.
2: Ano.
1: Pojď

0: si k tomu udělat závěr, chlapče milý?
1: Já s tebou souhlasím ve 100% v plném rozsahu, je to přesně tak. Jen bych
0: nemám
1: doplnil,
0: rád,
1: že nemám...
0: Nemám rád, když se mnou někdo bez zbytku souhlasí, takže něco dodej.
1: Něco dodám. No, já fakt nemám, co bych dodal.
0: Ne, dobrý. Já jsem rád, že i ode mě mladý člověk, jako seš ty, navíc ještě graduovaný, vysokoškolsky vzdělaný, že máš stejný názory, protože toto je o životě nás a našich rodin a našich blízkých. A o budoucnosti. Jo. To není o příštích 15 letech. To je to, kam oni to ženou. To může vrátit Evropu do doby kamenný prostě.
1: To se dá, no. Žádná elektrika, žádná voda, nic.
0: Žádný internet, myslíš?
1: Žádný internet hlavně teda, to je taky
0: žádné
1: pravda.
0: Žádné potíže při vysílání, to taky není
1: špatný. A more si neměl žádný potíže ještě.
0: jo. No nic, Jiří, pojď se rozloučit, máme 45.
1: Pane, kupte si kytičku, když máte tak hezký život.
0: Ne, pane, kupte vaší manželce kytičku, já nemám ale manželku. No tak pane, kupte vaší milence kytičku, já nemám žádnou milenku. Tak si kupte, pane, kytičku, vy, když máte tak spokojený život.
1: Přesně tak. Já se loučím, přeji hezký týden. K Brixu jsme se vůbec nedostali. Doufám, že se příště dostaneme.
0: Ajajajajaj, no jo.
1: A to příště probereme, já to mám nachystané, já to jenom vyloupnu z archivu a bude. A mějte se krásně, hezký zbytek týdne a budu se těšit na další vysílání.
0: Jiříku, já ti děkuju, že jsi byl hostem pořadu, děkuju ti za to, že jsi se tak skvěle účastnil, že jsi měl nabito, jak se říká, no a vám všem, co jste ochotní o tom všem přemýšlet, rozjímat, vyhledávat si informace a držet se správným způsobem, tak vám děkuju. Dáme písničku a už se na vás těší Pavel ze studia Plzeň, který bude supportovat další pořad. Mějte se fajn. Společně s Jiřím se od mikrofonu loučí Petr Václav.
2: Jak rád bych dostal ještě jeden verš.

čaj už ten vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst, doma

kamaráde plnou. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lávek stál, tak jsem řekl jenom svoje lásku.

přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače.

Český svobodný vysílač. Jsme vysílač svobodný. Vznikající nástroj svobody, skutečné demokracie a poznání. Kdo chce, může stejnou cestou jít. Nic mu v tom nebrání. Sice jen ten svobodný se státi může, kdo přijme zodpovědnost bez tří.

Tak jo, moc krásný večer, vážení posluchači a diváci. Ano, dnes to budete mít i s videem, takže kdo se chcete dívat na televizi, na přímý přenos live, tak se můžete pustit na našich stránkách www.svobodny-vysílač.cs a tam najdete uprostřed prostě takové tlačítko, velké tlačítko, kde je vysílání některých programů TV. Takže tam, když si to spustíte, tak uvidíte určitě i video. Jinak komu stačí samozřejmě audio, tak poslouchejte audio. Dnes jsem tu byl já, nebo respektive musel jsem to vzít já, protože ostatní moderátoři nějakým způsobem jsou zaneprázdněný, nebo nemohou, to je jedno, v celku nemůžou všichni vždy, a proto jsem to vzal já. Snad vám to nebude moc vadit, já se do toho moc nebudu motat, jenom teď budeme čekat na naše protagonisty, kterými je Vítek a především pan VK. Takže zatím, než se ohlásí, než vstoupí sem na Discord k nám, ke mně, do takzvané místnosti, kde se propojíme potom, tak do té doby vám tam pustím písničku a už jsem si oblíbil naše známé dva instrumentalisty, zpěváky, Mark Knopfler a Carlos Santana. Je to nádherná věc, je to z 80. nebo 90. let, no nevím přesně, to je jedno, ale je to prostě něco, co je moje srdeční záležitost. Takže poslouchejte zatím se mnou, jakmile budou naši hosti připraveni a propojeni, tak to samozřejmě rozjedeme.

0: Tak jo, vážení posluchači, naši dva hosté již jsou tady, tak já věřím, že se uslyšíme dobře. Takže Vítku a VK, zdravím vás ve vysílání.
1: Ahoj, já zdravím dalšího hosta z Plzně, třetího, tady je. Ahoj Pavle, zdravím tě, zdravím zároveň všech naše posluchače, co by další hosty, pasivní, už by aktivní hosté a naši posluchači jsou pasivní hosté, takže zdravíme všechny hostující entity, které se napojily zrovna na naše vysílání v pátek večer, jako vždycky jsme rádi, že se k nám připojili, doufám, že se s námi vydržíte až do 10. hodiny. Takže příjemný večer a zdravíme tebe, VK, ahoj.
2: No, ahoj Vítku, ahoj Pavle, já vás všechny zdravím, jsem chtěl říct ahoj Helenko, že jsem nacvičený všechno pravidelně každý pátek, takže doufám, že jste se všichni těšili, že určitě za domácí úkol, no a probereme aktuální témata z domova i ze světa, víte, jak to má připravený a samozřejmě začneme zase tak jako něčím, co připravený není a probereme prostě, jak dopadly volby ve Švédsku, kde občané, kteří tam jsou, a potom jsou tam občané, kteří jsou tam nelegálně, tak změnili výsledek voleb a migrační strana, socialistická levicová strana podporující migraci, tak se dostala k moci, bude mít vládu, těsně porazila pravicovou partaj. Takže probereme si i tady tu politickou taškařici ve Švédsku, no a já vám přeju pěkný poslech.
0: Tak jo.
1: Švédové si tato mohou tak trošku sami od 70. 80. let štědrý sociální systém až příliš, samozřejmě to přilákalo mnohé živly, ale tehdy to byl ještě, řekněme, pramínek, potůček, potom se z toho stala řeka, až je to vodopád takový. Nicméně to vlastně sklíří ty progresivní následky i teď. Nicméně to první téma, které tady máme připravené, s tím tak trochu souvisí. VK samozřejmě, jak to ty VK umíš, samozřejmě obloukem, velkým obloukem k tomu přejdeš, je to stále v podstatě svorník v rámci evropského kontinentu, tak to nebude tak příliš obtížné z Německa přejít do Švédska. Ale začneme právě tím tématem, které se odehrává v Německu a k tomu možná přejdeme na to Švédsko, protože to s tím souvisí. Vajdlová totiž sklidila potlesk, nikoli my možná taky, ale Vajdlová především, sklidila potlesk německých podnikatelů za návrat k levným energiím z Ruska. A AfD chce ukončit financování ukrajinské války a v Bruselu požadovat německé peníze zpět. Zelenský šokoval západní partnery, chce dalších 27 miliard dolarů na zbrojení a Berlín navrhl, aby si Evropská unie vzala zase další půjčku. Takže co myslíš, kdo bude tahat v Německu za delší konec? Podnikatelé nebo řekněme ideologové, zelení, případně jak dlouho, možná tu otázku bych přeformuloval, jak dlouho to té ideologii vydrží?
2: No, zrovna jsem většin za článek, tady se o tom hodně hovoří, že Merz nevydrží do švestek, respektive švestky, no tak podle toho, jaká je to odrůda, že jo, některé švestky jako, že jo, už jsou někdy, máte v srpnu, že jo, někde v září, někde dokonce ty pozdní, ty jsou někde jako okolo října, tak podle toho, jaká je to odrůda, ale že prostě analytici dělají prognózu, udělali prognózu a že Merz nevydrží do konce roku. Že prostě je na odpis. Já se tomu moc nedivím, protože on je podobně jako svého času Petr Fiala naprosto odtržený od reality a hlavně od potřeb a problémů domácí politické scény tady. Stejně jako tam u vás byl odtržený Petr Fiala a jeho vláda, který prostě potřeboval řešit problémy na Ukrajině a na ty problémy v Česku úplně zapomněl. Takže zkrátka, politická reprezentace, jak je nastavená v Evropě. Mluvila o tom Julia Mendl teď v tom projevu v Evropském parlamentu, v tom videohovoru, který měla, protože ji nepustili. Já nevím, jestli Vítko, to je jako druhé téma.
1: Ano, bude to druhé téma.
2: Ano, jasně. Ano, přesně tak, takže já si to nechám až na potom. Ale chci říct, že zkrátka Evropa stejně jako ve 30. letech minulého století tady v Německu nechtěli řešit ekonomickou situaci, vlastně ani nemohli řešit ekonomickou situaci jinak než militarizací průmyslu. To znamená, začneme zbrojit na válku a tím dáme práci lidem. Součástí toho zbrojení byla výstavba i dálnic, že jo. Dálnice tady v Německu, ty jsou všechno, to je dílo Adolfa Hitlera, protože potřeboval rychlé přesuny nákladních vozů, materiálu mezi jednotlivými fabrikami, jednotlivými průmyslovými stavbami a tak dále a tak dále. To znamená, to byla součást výroby. Pozor, vojenská výroba, podobně jako to o tom hovořil Babiš, já budu mít večer ještě v článku video jeho na pražském bezpečnostním fóru vystoupil Andrej Babiš v angličtině. Budete to mít v češtině, co tam řekl. Řekl tam zajímavé věci na to, že jinak teda jako hodně je přátelský směrem na Berlín, přátelský směrem k Bruselu, i když oni ho málem jako nesnáší, ale zazněly tam zajímavé věci. Ale každopádně Evropa, i on řekl, i Babiš řekl, že Evropa je vlastně transformována do vojenské výroby a že když už teda se jako bude zbrojit, tak ať se vyrábějí nějaké protivzdušné systémy, že jo, protibalistická ochrana a tak dále a tak dále. Ale co je hlavní a de facto co je zásadní, tak při vojenské výrobě, když se začne teda zbrojit a militarizovat, tak se vyrábějí nejenom zbraně, ale i vedlejší příslušenství v rámci národní infrastruktury, které přímo jmenovitě jenom pro armádu není určeno, ale i pro veřejnost. Zatímco tady to tehdy byly tenkrát dálnice, tak i třeba dneska v Evropě součástí toho zbrojení může být výstavba nemocnic, protože to jsou vojenské objekty dvojího určení. Postavíte novou nemocnici a dáte do jejího názvu takový ten název vojenská. A tím z ní uděláte vojenskou instalaci, která samozřejmě, ale normálně v době míru slouží samozřejmě civilnímu obyvatelstvu. Jako jo, sice má název vojenská, ale nejsou tam jenom léčení vojáci, je tam normálně i jako civilní obyvatelstvo. To znamená, to jsou projekty takzvaného dvojího určení a takových věcí dvojího určení jsou třeba, je daleko víc třeba mosty, nebo zmíněné dálnice, nebo zmíněné silnice. To jsou všechno stavby a projekty dvojího určení. To, že někde prostě máte nějaký zchátralý most a najednou přijde obrovská investice a tam jsou najednou, tam vidíte bagry a jeřáby a spousta lidí a spousta Ukrajinců, že jo, gastarbeiterů a že co se děje, no bude se tady stavět velký, obrovský most. Do té doby tam byla nějaká lávka, nějaký zaplivaný můstek z 19. století, všechno to zbourají, dají to tam úplně nový. A ten most bude mít nosnost 150 tun. Pane Bože, proč? Proč tak moc? No, z jednoduchého důvodu. Protože ve vojenských mapách, to jsou ty mapy, které normálně v trafice nekoupíte. V trafice koupíte turistické mapy. Ale ve vojenských mapách jsou zakreslené trasy takzvaného logistického zabezpečení a takzvaného transportu a transferu vojenských kolon podle jmenovité zátěže. To znamená, na těch mapách vojenských různými barvami je naznačeno. Po těch silnicích můžou jezdit vozy a vojenská technika do hmotnosti 15 tun. Pak je tam jiná barva, to je do 25 tun. A ještě jiná barva, to je 50 tun, a ještě ta čtvrtá barva, to je nad 50 tun hmotnosti. A teď uvidíte, jak se začnou na těch vojenských mapách měnit mosty. Jak se, a jsou to i viadukty samozřejmě. Všechno zkrátka se začne posilovat, opevňovat, aby zkrátka to uneslo přesuny těžké vojenské techniky. A to všechno se započítává do toho vojenského zbrojení. I když na první pohled to nemá vůbec s vojákama nic společného. A proto ti politici v Evropě to hrajou na tuhle kartu. Oni říkají, budeme zbrojit, ale těm voličům to takzvaně prodávají, takzvaně pod rukou s tím dovědkem, spousta těch peněz půjde do věcí pro civilní obyvatelstvo. budete mít tady za městem, bude krásná nová nemocnice, tam bude to všechno nový úplně, tam budou CTčka, budou tam všechny tyhle ty věci nový, že jo. Lidi budou spokojení, aby nebyli, že jo. A ve skutečnosti ale ta obrovská klinika, která tam bude stát, ty tři křídla, čtyři křídla dokonce, tak to jsou všechno budoucí vojenské válečné lazarety. Určené jako vojenské lazarety. Pro tisíce a tisíce zraněných vojáků. A tohleto zkrátka tomu obyvatelstvu se neříká. Tomu obyvatelstvu se řekne, i když máme vojenské zbrojení, tak můžeme zkrátka to lidem prodat jako civilní investice. A proto ti politici tak říkají, že dá se zbrojit i civilním humánním způsobem. To je samozřejmě chucpe, protože je to taková ta obezlička, kdy vlastně většina těch peněz stejně jde do toho skutečného zbrojení a nějaká část jde do těch mostů, do těch silnic, do těch viaduktů a podobně, do těch nemocnic, ale zkrátka na ty lidi to funguje. Na tu veřejnost to funguje jako v podstatě taková záminka, že v rámci toho vojenského zbrojení vy dostanete i něco, co budete moci používat pro civilní účely a bude se vám to líbit a tak dále a tak dále. Víte, o tomhle tom rozhodují lidé. Lidé, kteří chodí k volbám samozřejmě, a pokud budeme mluvit o konceptuální gramotnosti, tak se dostaneme prostě do velice úzkého akademického klubu 2, 3, 4, maximálně 5% obyvatelstva, to je všechno. A poslední, ten může zhasnout, protože víc nás nebude. No a teď můžu tím obloukem, jak Vítek vzpomínal, se pěkně dostat až do Švédska. Protože tam máme krásný příklad toho, jak to funguje. Švédsko v dobách vlády, nebo neslavné vlády Olafa Palmeho v 80. letech zavedlo politiku že jo, velkého takzvaného sociálního směřování, i když i před Olafem Palmem byly ve Švédsku velké sociální odvody a velké zdanění, naprosto šílené zdanění, přes 50%. A zkrátka i tehdy to bylo jako hodně, hodně drsné, ale po nástupu Olafa Palmeho došlo vlastně k tomu, že celý sociální systém ve Švédsku byl transformován na jakousi socialistickou utopii a Švédové dodnes z té sociální utopie žijou a na tu sociální utopii právě dojeli. Ta otevřená náruč, migrační náruč ve Švédsku, která začala být realizována na přelomu tisíciletí, začalo to v roce 99, ten obrovský příliv do Švédska. On probíhal už předtím, ale rok 99 byl zlomový. A jenom tehdy přišlo přes 4,5 milionu muslimů do Švédska. Rok 99, to je rok zlomu. A pak už to nepřestalo. Přicházeli další a další. A dneska jenom čtete ty komentáře, jak nelegální migranti rozhodli těsný výsledek voleb ve volbách včera. Zvítězila těsně levicová socialistická strana Magdaleny Andersson, která se stane samozřejmě premiérkou. No a socialistická strana, že jo, sociální demokraté, švédští sociální demokraté se uchopí moci, no a svoje sociální experimenty budou prohlubovat. Takhle rozhodli zkrátka už nejenom švédští voliči, ale dokonce i nelegální migranti, kterým v těch volbách bylo dovoleno volit. Protože ani pravicová vláda Kristoffersona nedokázala prosadit změnu volebního zákona. prosadit změnu, aby mohli volit jenom legální občané, aby byl vyžadovaný doklad totožnosti. Ani jeho pravicová vláda to nedokázala prosadit. Zabránili tomu švédské soudy, zabránili tomu ústavní soudci. Zkrátka je-li národ uchvácen nepřítelem, volby už nic neřeší, naopak volby pouze zpečetí osud národa. A znovu se velkým obloukem dostaneme zpátky do České republiky. Podívejte se na ústavní soud České republiky, na klientelistické postavení soudců ústavního soudu, na to, jak panáčkují před rozvědčíkem, prezidentčíkem z hradu, jak na jeho objednávku, kterou přinese večer, hned druhý den ráno mu přinesou papír a předběžné opatření, aby mohl letět do Ankary na summit NATO, navzdory rozhodnutí premiéra a vlády Andreje Babiše. Jenom ukázka, jak funguje klientelismus, nastavený klientelismus. Občané to tolerují. Nedošlo k žádným demonstracím, k nějakému vypuknutí obrovských demonstrací před ústavním soudem v Brně. Vše před králíkárnou, jak se říká. Ne, vůbec. Nic, ticho po pěšině. Občané mají na salámu, pěkně namazáno, vyskládáno. A nedělník, knedlíková pohoda, pohodička, zrdíčko, knedlíček, že jo, vepřová, tohleto. A co se děje venku? Tam běhají migranti a podřezávají české ženy? Ne, to nás nezajímá, dokud nevtrhnou do našeho domu. Potom budeme rychle shánět telefon a volat policii, aby nám pomohli, že jo. To znamená, já to samozřejmě přeháním a říkám to v nadsázce, ale taková je zkrátka realita v Evropě. Občané jsou obrazem reprezentace, kterou v každých volbách posílají takzvaně k lizu. To znamená k moci nahoru. Jsou obrazem. Obrazem. A ten obraz zkrátka je naprosto věrný. Kdyby ti občané toto nechtěli, kdyby nesouhlasili s těmito procesy, tak ty strany tam přece volit nebudou. A protože volí, tak to znamená, že minimálně většina těch lidí, ne všichni, ale většina těch, kteří chodí k volbám, tak chtějí přesně takovéhle nastavení. Vyhovuje je to, jim to. A jak je to možné? Vždyť ti lidé vlastně si volí vlastní smrt, dalo by se říct. No, tady se dostáváme k otázce takzvané eugeniky, takzvaného eugenického vektoru, přeprogramovávání lidí, protože to vidíme v celé historii, napříč historii. Všechny říše, všechno impéria nakonec zanikla. A to z toho důvodu, že obyvatelstvo těch impérií nedokázalo se bránit rozvratu zvenčí nebo zevnitř. Buď nájezdníkům zvenčí se nedokázali bránit, nebo rozvratu zevnitř. Jedno nebo druhé. Všechny říše, úplně všechny. Perská říše, římská říše, řecká říše, všechno, úplně osmanská říše, všechno, že jo, čínští vládcové, že jo, čínské dynastie, úplně to samé. Ať se vezmete všechny říše, všechny dynastie a začnete se vyhodnocovat jejich konec, tak zjistíte, že zanikly buď kvůli rozvratům, který byl způsobený agresí zvenčí, anebo rozvratu, který byl způsobený rozvratem zevnitř. Jedno nebo druhé. Nepřežije žádný systém. Žádný systém nepřežije. Buď je rozvrácený zevnitř, nebo zvenčí. A my teď vidíme v podstatě oba dva modely. V Iránu jsme viděli americký pokus o zničení Iránu zvenčí. To, co vidíme ve Švédsku a v Evropské unii, je pro změnu rozvrat zevnitř, včetně otevírání náruče na legální migraci. Tohleto jsou zkrátka procesy, které jsou neodvratitelné, protože obyvatelstvo proti tomu nevytváří žádný odpor. Tady nemluvíme jenom o volbách, tady mluvíme o občanském odporu. Že když se něco občanům nelíbí, tak by aspoň měli být schopni vytvořit nějakou demonstraci, někdy do ulic, vytvořit nějaký odpor proti něčemu, ale když se popravdě dělají demonstrace, tak se nedělají takzvaně jako důsledek objektivního procesu, to znamená takzvaný call nebo volání ze zdola, to znamená, že ulice by si vyžádala na základě objektivního procesu vlastní mobilizaci. To se neděje. Namísto toho přichází konceptuální demonstrace, řízené někým ze zahraničí. Zaplacené autobusy, zaplacené vlaky, svezeme je na letecké náměstí a budeme protestovat proti Babišovi. Jenže pozor, to jsou konceptuální organizace. To ani nejsou demonstrace. To jsou projekty. Konceptuálně řízené projekty. Uděláme projekt na Letné. To není demonstrace. Demonstrace vypadá jinak. Demonstrace je ve skutečnosti něco, že s něčím nejste spokojení, a vyjdete do ulic společně se sousedy a s kamarády, protože ani oni nejsou spokojení. A tenhle ten impuls je objektivní, vychází ze zdola a jedině v takovém případě se jedná o demonstraci. Protože to slovo demos, že je demonstrace, znamená ten vůle lidu, že je projev vůle lidu, lid. Ale ve chvíli, kdy vás někdo svolá, přes nějaký Facebook nebo přes nějaký Instagram a podobně, svolá vás a řekne vám, pojďte na demonstraci, pojďte nás podpořit, autobusy odjíždí z toho nádraží, z vašeho města v tolik hodin, jízdenky jsou zaplaceny, nemusíte nic platit, jenom si sedněte a přivezte si transparent tohoto a tohoto znění, nebo si vymyslete nějaký svůj a podobně. A ti lidi si řeknou, no tak se aspoň podíváme do té Prahy, až skončí demoška, tak zajdeme do Kotvy na nákup a dostaneme se do Prahy zadarmo. Že jo, lístek něco dneska stojí, tak se aspoň podíváme zadarmo. No a takhle oni svezou na tu Letnou 200-300 tisíc lidí úplně bez problémů. Nějaký sponzor ze zahraničí ty autobusy zaplatil. A ty vlaky. A takhle to funguje. Nebo dokonce, pozor, dokonce ne ze zahraničí, dokonce stát na to přispěl, protože stát, to je nezisková organizace, která zatím si je zde na Letnou stála, dal státní dotaci několik desítek milionů korun třeba. Třeba. Takže stát si platí vlastní opozice. Vlastní rozvrat si platí. To je ještě větší chucpe. To je v podstatě něco, co je úplně projevem politické lobotomizace. To znamená, to už vůbec nedává smysl, ale přesto se to děje. Chápete? A není dovoleno jim vzít nějaké to všimné, které dostávají, protože kdyby někdo něco sáhl, tak zase začne velký křik z Evropské unie, že někdo omezuje takzvané neziskové organizace. Podívejte se, jak u vás krásně a rychle utichla řeč o přijímání zákonu FARA. Hned po volbách to bylo velké téma a od té doby klid, ticho po pěšině. Proč? Protože se ozvala Evropská unie. Začalo vyhrožování. Vezmeme České republice dotace. Pokud to schválíte a najednou, podívejte se, klid po pěšině. Nikdo to už neřeší. Všechno v tichu. Chápete? Takhle to funguje. Proto i v tom Švédsku je to důkazem, že rozvrat každého národa probíhá jenom ze dvou směrů. Zvenčí pomocí agrese anebo subverzí rozvratem zevnitř. Jedno nebo druhé. V některých zemích dokonce oba dva procesy současně probíhají. Aby se to takzvaně urychlilo, když se tlačí na pilu. Že? To by bylo na jinou diskuzi. Zkrátka, Takhle bych to uzavřel. Máme 20.32. Dáme si, Pavle, jednu písničku předělovou na přestávku a potom se pustíme do druhého tématu.
1: Tak budeme tady spolu, dokud nás písnička nerozdělí. Tak to si dáme, Pavle.
0: Dobře. Dáme si písničku, dáme si nějakou... Ano, 4 minuty může být dlouhá, nebo to je moc?
1: Aha, akorát.
0: Vládce a pán, já myslím, že tam jenom je taky, ona je pěkná.

0: Tak nám to vyšlo akorát, vážení posluchači, oba protagonisté jsou tady již a já jim předávám slovo. Vítku.
1: Bývalá tisková mluvčí Zelenského tvrdě narazila v Evropském parlamentu při čelním nárazu s realitou a dosti cenzury v Bruselu. Zakázal jí vstup do Evropského parlamentu, aby nemohla mluvit o míru. Telemostu řekla nahlas, že porazit Rusko je pro evropské politiky důležitější, než zachránit Ukrajinu. Že by se Ukrajincům už začalo rozednívat, že oni ve skutečnosti, nebo o ně ve skutečnosti jde až v poslední řadě, pokud vůbec o ně ještě jde.
2: Samozřejmě, a já jenom řeknu, zase jsme v konceptuální rovině. Kdyby Ukrajina měla lepší bojové výsledky na svém území, tak žádná Julia Mendl by se nikdy neobjevila a nikdy by se nedočkala nějakých sankcí a byla by zkrátka na

v té době tomu věřili všichni, nebo všichni, takhle ne všichni, ale skoro všichni politici takzvaného mainstreamu, minimálně o tom takhle mluvili, ale no, přece jenom po těch nějakých, běží už pátý rok té války samozřejmě, a po té době už se ukázalo, že všechny zbraně, které mohla Evropa dát Ukrajině, už byly odevzdány. A k žádnému výsledku to nevedlo, pouze to vedlo k tomu, že Rusové na Donbasu obsazují další a další území. Co je daleko horší, ještě horší je, že Ukrajincům se nepodařilo udržet ani to území, které obsadili v srpnu před 2 roky v Kurské oblasti. Ani tam se jim nepodařilo se udržet. To znamená, oni vidí na západě všude, že Ukrajinci jsou schopni někde prostě něco jednorázově někde obsadit, ale nejsou schopni ten výsledek udržet. A víte, nemusíme chodit do války. To funguje dokonce i v civilním životě. Někteří lidé, když se opravdu jako nadechnou a s velkým sebezapřením něco dokážou, tak oni to dokážou, ale dokážou to jenom jednou jedinkrát a nedokážou ten výsledek udržet. Za chvilku je to pryč. Že? To je dokonce i ve sportu. Ve sportu je velké snažení, snaží se a najednou po 20 letech se podaří a národní tým postoupí třeba do semifinále mistrovství světa. Nebo dokonce do finále. A nebo dokonce to finále vyhraje. Ale ten výsledek nedokáže ten národní tým udržet. Příští rok samozřejmě už se nic takového nestane, protože na to prostě ten stát, ta země na to nemá. Na udržení toho výsledku. To znamená, jistě víte, o čem mluvím. To znamená, to není jenom o válce. To je o sportu, to je o životě, to je o ekonomice, to je o průmyslu, to je o bezpečnosti, to je úplně o všem. O sociálních službách, mimochodem. Máte sociální služby? Chcete nějak zlepšit život svých obyvatel, tak před volbama jednorázově nalejete do seniorů nějaký příspěvek, ale vy ho nedokážete udržet. Protože vy dokážete těm seniorům přidat jenom před volbami. Vy jim nedokážete ten příspěvek dávat každý měsíc trvale a udržet jim ten lepší život na stáří, na stará kolena. Že? To je další příklad. Nedokáže se ten výsledek udržet. A tohleto, co je na Ukrajině, tak zkrátka vede k tomu, že jelikož ten výsledek se nedařilo udržet a nedaří se udržet, tak mnoha lidem s takovou tou konceptuální průpravou ze západního školství, ze západních škol, ze západních médií, Mendelová psala pro Washington Post. Ona je prokádrovaná, že ona je proamerická silně, taková kobylka, která hodně je napojená na Donalda Trumpa, v tom projevu mu jako skládala díky a tak dále, to znamená, je tam jasná prostě stopa. Je to jednoduché. Londýn má svého koně na budoucího prezidenta Ukrajiny. Tím koněm Londýna je Valery Zalužný, že je bývalý vrchní velitel. No, ale Američané by také rádi chtěli mít svého kandidáta, aby Kyjev byl kontrolovaný novým kandidátem, který by nesloužil Londýnu a sloužil by Spojeným státům, znamená americkému národnímu prediktorovi. No ale oni dosud žádného takového kandidáta neměli. Amerika neměla dosud žádného kandidáta, ale najednou se objevila Julia Mendel. Že najednou je prostě v Bruselu a najednou má jako podporu AFD. Samozřejmě to je stejný proces jako Julia Mendel i AFD, tady zkrátka silně napojená na Spojené státy a na amerického národního prediktora, kterému se začaly prostě některé procesy v Evropě vymykat z rukou na mnoha úrovních a oblastech a my jsme se vůbec, Vítku, vůbec

0: nedostali k tomu zásadnímu, co včera řekl Friedrich Merz a prohlásil, že zásadní věc řekl, že dobré vztahy se Spojenými státy, takzvané bezmantinelové a bezbřehé dobré vztahy se Spojenými státy, jsou věci minulosti. Prohlásil Friedrich Merz. Velmi silný, odvážný výrok, dalo by se říct, ale zazněl jenom kvůli tomu, že už je dovoleno, protože Američané stahují svoji moc Pax Americana z Evropy a je dovoleno. Je dovoleno. Tudíž i Merz si může dovolit tohleto říct a jenom je to ukázka toho, jakým způsobem dneska vlastně jsou dosazováni politiky k moci. Proto Julia Mendel je podle mého názoru prostě koněm Spojených států, protože když Londýn může mít zalužného, tak i Spojené státy, americký národní prediktor chce mít svého kádra a kandidáta na funkci prezidenta Ukrajiny. Ona jako ženská by měla dokonce šanci, protože do tady té pozice prezidentské, jako že žena bude prezidentka, že jo, jako na Ukrajině se velice tlačí, že jo, strašně se tlačí Tymošenková, ale ta už je profláknutá, ta je strašně profláknutá, Ukrajinci ji nesnáší z mnoha důvodů, a takže ta ne, na to Američané si nevsadí, ale Julia Mendel, ta by mohla začít rezonovat mezi Ukrajinci velmi významně, hlavně pokud bude válka ještě brutálně pokračovat v následujících měsících, hlavně za účasti zimy. Mohla by získat skutečně velké sympatie mezi Ukrajinci a já bych si dokonce troufal tvrdit, že by se mohla stát favoritkou na funkci prezidentky nebo prezidenta Ukrajiny, pokud situace v zimě se pro Ukrajince hodně zhorší, protože na tom samozřejmě záleží. Na Ukrajině je to tak, že mnoho lidí, kteří nebylo povoláno do války, tak chtějí, aby Ukrajina válku vyhrála. Ve chvíli, kdy někdo z rodiny, z ukrajinské rodiny je povolán, naprosto nečekaně, že jo, nikdo nečekal, přišli z TCK, sebrali fotra, sebrali syna, že jo, sebrali vnuka, že jo, sebrali dědu, to je jedno, že jo, ty příbuzenský vztahy, poměry, sebrali a je pryč. Že někde na frontě už není, už umřel, už zmizel. A tak teprve v takové chvíli ta rodina těch Ukrajinců začne vyžadovat konec války. O tom byl dokonce teď článek, že takhle funguje velmi mnoho ukrajinských rodin. Že dokud nikdo z rodiny není odveden, tak v průzkumech ta rodina je pro pokračování války a pro vyhnání Rusů z Ukrajiny a všemi prostředky a bojovat úplně až do posledního a tak dále. A ve chvíli, kdy se to dotkne někoho z rodiny, najednou se to mění. Najednou ta rodina chce okamžité ukončení války. No, nezlobte se na mě, ale tohleto je skutečně proces už ne politické, ale občanské lobotomizace. To už potom nejsou občané, rozumní občané, to jsou lobotomici. Jako co oni si myslí? Že budou podporovat válku a budou si myslet, nás se to týka nebude, TCKčka k nám nepřijdou. I když to, ta válka jde tak špatně pro nás. Chápete? A já vás upozorňuji, že pokud by něco takového začalo být realizováno i v prostoru Evropské unie, pokud by skutečně se provedla nějaká operace Rusové po skončení voleb v neděli, protože dneska začaly volby v Rusku a skončí, že oficiálně skončí v neděli, tak po těchto volbách může se stát cokoliv. A pokud by Rusové skutečně udeřili na nějaký závod někde v evropské zemi, tak by byl vyhlášený válečný stav ve většině zemí Evropy, ve většině, třeba ne ve všech, ale ve většině. A určitě bychom byli svědky toho, jak se opakuje situace z Ukrajiny v Evropě. Jak se situace z Ukrajiny dokonale okopíruje do Evropské unie. Jak? Na začátku války většina lidí bude chtít bojovat až durch do posledního Evropana proti Rusovi. A tohleto odhodlání bude klesat s každým týdnem a měsícem postupně, jak začnou být odváděni muži, synové, vnukové, dědové z jednotlivých rodin na frontu do války s Ruskem. Postupně. A my se můžeme jako podivovat nad Ukrajincema, že takhle lobotomecky reagují na projevy války, ale já vás ujišťuji, že takhle by to bylo úplně stejné i v prostoru Evropské unie. Většině lidí, kteří by nebyli povoláni, nebo v jejich rodinách by nebyl nikdo, kdo by byl povolán, by byli pro válku. Až teprve ve chvíli, když by první vlna profesionálních vojáků, kterých je u vás asi 30 tisíc i s uklízečkama, mimochodem, tak ve chvíli, kdy tohleto penzum 30 tisíc vojáků by zhruba po 4 měsících takzvaně zmizelo na frontě, a kdyby to byly 4 měsíce, to bylo ještě hodně dlouho. To by mohlo být daleko rychlejší, ale po 4 měsících zmizí, tak by na řadu přišla mobilizace. No a to už by se týkala ročníků, že jo, to už by byly odvodové ročníky. A teď koho odvést, že? To znamená odvádět někoho, kdo vůbec nikdy na vojně nebyl, v době, kdy byla vojna už zrušená, že jo, nebo odvést starší lidi, kteří už zase mají třeba nějaké nemoci a podobně, že jo, byli ještě v armádě a mají nějaký základní vojenský výcvik a podobně. To znamená, jak by se to řešilo v jednotlivých zemích? No dneska to samozřejmě nikdo neví. To záleží na tom, jak by to bylo drsné, jak by to bylo divoké, ale platí, že by se opakovaly procesy z Ukrajiny naprosto jednoznačně. To znamená, většina lidí by byla pro válku a ta podpora by se začala snižovat postupně, jak v populaci jednotlivé rodiny by začaly postrádat své syny, otce, dědy, vnuky. Postupně. Postupně, postupně, měsíc po měsíci. Stejně jako jsou na těch grafech podpory války na Ukrajině vidět ta klesající podpora na Ukrajině, která byla v dubnu. Byl ten průzkum tehdy Galupu. Pro válku bylo 97,4% dotázaných. Že? Já tomu průzkumu ani nevěřím, si myslím, že to je příliš nafouknutý na objednávku, ale zkrátka od té doby to pokračuje do takové míry, že dneska podle toho posledního průzkumu Galupu je 67% Ukrajinců pro ukončení války. A jenom 23% chce pokračovat ve válce. Proč? Z jakého důvodu? No protože 67% Ukrajinců, dámy a pánové, má ve své rodině někoho, kdo byl odveden na frontu a už není mezi živými. To je ten důsledek, to je ta realita. Proto to číslo 67%. A to je proces občanské lobotomizace. Protože jenom lobotomik nedokáže pochopit, co je to válka. V předstihu. Jenom lobotomik si musí na kůži vlastní rodiny vyzkoušet, co to je přijít o někoho z rodiny ve válce. Já tomu jako fakt nerozumím, ale opravdu to tak je. Lidé tomu nerozumí nebo nechtějí rozumět, dokud si to sami na vlastní kůži v rodině nevyzkouší. Jaké to je. Takže no, takhle bych na to reagoval. Ještě víc budete mít potom večer v článku, protože tam se to bude řešit. Budou tam videa o tom, co řekl Andrej Babiš na tom bezpečnostním fóru v Praze, protože to je zásadní. a bude tam i vystoupení Roberta Fica, protože i on měl zásadní vystoupení na tady to téma hrozící války a třetí světové války, takže to je třeba všechno rozebrat a bude to tam mít článek. No, takže takhle jsme tedy zvládli dvě témata, Vítku, máme 20.54, tak nevím, jestli tam máš nějakou doplňující otázku. A pokud nemáš, tak bychom se dali nějakou luxusní 6-minutovou přestávku, to jsou tak asi dvě písničky, do 9:00 a potom bychom se pustili do telefonických dotazů.
1: Fajn, tak to byla čistá 60-minutovka pro posluchače, že budou jistě rádi, že se dovolají víc, než kdybychom začínali třeba 21.10, takže to bude určitě skvělé, takže se budeme těšit. Tak fajn, Pavle, zahrajeme se.
2: Dobře, jdeme na to, tak já tam na dvě písničky, celkem to bude necelých 6 minut, tak jo, jdeme na to.

Tak musím říct si pro posluchače, telefon do vysílání 608 12 14 19 dnes. Takže ještě jednou opakuju, 608 12 14 19, zhruba za 3 minuty.

0: Tak super. Tak je vidět, že přestávka byla dost dlouhá, protože oba už jsou tady. A já můžu vzít prvního volajícího do vysílání. Volá ze Slovenska. Takže prosím, jste ve vysílání.
1: Zdravím, pane Vitek. Pozdravím všetkých poslucháčov. Já mám jednu otázku. Minulý týždeň jsem čítal posolstvo jednej mističky a doslova hovorí v jednej vete, že bude zabitý, čo sa týka ohľadom tej ruskej a iránskej vojny, že bude zabitý veľký svetový líder a ľudstvo okamžite zareaguje. Inými slovami, ako to tá mistička vysvetľuje, že bude atentát na nejakého premiéra alebo prezidenta a pak vzniká tá osa tých krajín a vyhlasuje sa oficiálna vojna. Tak čo si o tom myslíte? Či tým elitám naozaj závisí, záleží na tej vojne, aby bola stoj, čo stojí. Ďakujem.
0: Díky.
2: No, já děkuji za dotaz. No, ono dokonce se dá říct, jestli náhodou už k tomu nedošlo, protože tím vysokým politikem, hodnostářem, nebo ani tak ne politikem, jako spíš hodnostářem velmi vysokým, který byl zabit, byl Ajatollah Chamenei, duchovní vůdce Iránu, Iránské republiky. A výsledkem je válka v Perském zálivu, která ovlivňuje celý svět. Všetně cen ropy a průmyslu a tak dále a tak dále. To znamená, já bych dokonce řekl, že už se to zrealizovalo, že už to běží. Akorát nám ještě nedošly ty důsledky těch velkých válek, ke kterým ale může samozřejmě kdykoliv dojít, protože, jak říkám, ty politické procesy mají vždycky nějakou setrvačnost, než se začnou naplňovat. Počkáme si na neděli samozřejmě výsledek ruských voleb, jak dopadnou, jaký bude výsledek, jaký bude vzkaz a samozřejmě to, co se začne odehrávat v týdnech a v měsících po těchto volbách, no, bude naprosto zásadní, protože tam bude vyslán nějaký signál. Jako říká se mnoho věcí, ale každopádně to, co se asi nedá očekávat, že by byl vyslaný signál, všichni jsou se všem spokojení, není třeba nic měnit, budeme pokračovat tak jako dosud. Tak tohle to asi zřejmě výsledkem ruských voleb opravdu asi nebude. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajíce.
0: Tak máme tady dalšího volajícího z Slovenska, prosím.
3: Dobrý večer všetkým, pane Veka. No, pane Veka, zase som asi mal manifest, lebo ste ma predbehol, keďže chystáte večer článok o tom Ficovi. No, ale chcem sa vás pýtať, vlastne, čo si myslíte, prečo Fico nešiel na tú Ukrajinu? Lebo mi sa to zdá, že nechce byť za toho zlého a preto to hodil na Eštoka, lebo dobre vie asi, o čom to tam bude na tej Ukrajine. No a vlastne od rána mi je už horko, lebo pozerám článok za článkom, Metro CEO UK, všade Daily Mail, všade nič iné, len WW3, proste tretia svetová vojna. Od rána chrlia článok za článkom o Putinovi a o vojne s Ruskom. Takže keby ste to mohol okomentovať, prajem pekný deň, nech sa ma darí. Na večer.
2: No, ďakujem. No, samozřejmě, protože to, co provádí britská média a západní média, je samozřejmě formování informačního pole před hlavním operačním plánem, kterým v Evropě je samozřejmě vyvolání války s Ruskem. To není žádné překvapení. Ovšem, co je trochu překvapením, je, že s tím začínají už teď. Podle mého názoru, samozřejmě zase znova spekulace, ale jenom to odvozuji od té aktivity mainstreamu, té obrovské aktivity. Oni chtějí vytvořit provokační schéma, provokační rámec, kdy bude Rusko obviněno z toho, že zaútočilo na zemi NATO a na základě toho bude ten válečný stav v Evropě vyhlášen. To je moje predikce. Chtějí v podstatě vytvořit casus belli, záminku pro vyhlášení válečného stavu, aby, a o tom už jsem hovořil v první části pořadu, chtějí spustit zbrojní rozpočet, vytvořit takzvanou militarizovanou ekonomiku a začít zbrojit a zároveň stavět i ty nemocnice, i ty mosty posílené, i ty dálnice a tak dále, po kterých sice můžou jezdit i civilní auta v době míru, ale samozřejmě hlavně těžká bojová technika v době války. Proto najednou média dostávají impu, pozůstávají signál a povel začít měnit informační pole. A co mě znervozňuje, a to bude večer v tom článku, že o třetí světové válce najednou z ničeho nic začal hovořit i Robert Fico v tom včerejším vystoupení. Dneska měl být na Ukrajině, přišla informace, že se mu udělalo nějak jako nevolno, nějaká nemoc, možná viroza, já nevím, a zkrátka onemocněl a nejel tam. Jo? A stát se může všechno. Lecos. To může být zdravotní, to nemusí být řízené účelově, jako já tam nejedu, protože tam budou sami chci válkové, tam budou sami jestřáby a bude se tam řešit prostě spousta věcí a tak. Ne, já si nemyslím, že Robert Fico se chtěl tomu vyhnout. Na to on je poměrně jako hodně ozbrojený svými argumenty, aby se jako nebál někam jet, někam, že tam s tím nebudou souhlasit, to asi není ten důvod, ale mě vyděsilo to, že jak Robert Fico, tak v podstatě ve stejný den včera i na tom pražském bezpečnostním fóru i Andrej Babiš varoval před vypuknutím třetí světové války a že stojíme před bránami pekla. A oba dva o tom mluvili v jeden stejný den a jak teď pán říkal na telefonu, že čte, že všude o tom teď píšou západní média, hlavně britská, že válka World War III, že bude válka třetí světová, tohle to všechno. Tohle se mi vůbec jako nezdá, vůbec se mi to nelíbí, protože to vypadá na utváření informačního pole pro casus belli. Opravdu, to tak vypadá. A musíme se na to zkrátka dívat tak, že oni potřebují takzvaný rámec uvěřitelnosti. Něco, čemu se říkají zpravodajci, rámec uvěřitelnosti. Co to je? No když něco vytvoříte, nějakou fikci, nějakou zpravodajskou hru, nějakou provokaci, tak musí mít rámec uvěřitelnosti. A rámcem uvěřitelnosti má být výsledek voleb v Rusku. 2 týdny, 3 týdny nebo 2 měsíce po skončení ruských voleb bouchne ruská raketa a vybombarduje a schoří nějaký závod ve východním Polsku. Nebo dokonce nějaký barák, nějaký panelák s obyvatelstvem. 10 rodin tam uhoří po nárazu nějakého Iskanderu. Nebo údajně se řekne, že to byl Iskander. A ten rámec uvěřitelnosti bude zarámovaný do toho, že najednou se začnou na televizních obrazovkách řadit takzvaní odborníci a budou říkat, my jsme to očekávali, protože jí bylo přece jasné, že po volbách v Rusku dojde k eskalaci, po volbách v Rusku dojde k ruské odvetě a je to tady, budou říkat. Je to tady. To je takzvaný rámec uvěřitelnosti. A veřejnost nebude mít problém s tím souhlasit, nebude mít problém tomu uvěřit, protože ten rámec bude uvěřitelný. To je ta hrozba, to je to riziko. Rusové vůbec nemusí být rozhodnuti pro nějaký takovýhle úder, nebo si budou myslet, že ještě nebyly překročeny dostatečně všechny červené čáry, aby museli něco takového dělat. Pakliže ovšem si to voliči nevinutí, opravdu nevinutí v neděli, protože jak už jsem říkal, může se stát opravdu, že bude vyslaný nějaký signál, že jednotné Rusko získá nezvykle málo procent. Nezvykle málo. Bude tím vyslaný signál. Celý Rusko bude na nohách. Jakmile dostane jednotné Rusko málo procent, sice vyhraje volby, ale bude to málo procent, okamžitě se oslabí role Kremlu, oslabí Vladimir Putin a bude třeba ukázat sílu. Tam bych potom měl obavy. Opravdu, že Rusko bude muset vyslat pozici a signál síly a bude muset někde udeřit. A já věřím, že Brusel s tím počítá. To je plán A. že Rusové to udělají. Plán B, když to neudělají, tak to za Rusy udělá nějaká provokace v rámci evropských tajných služeb. Nějaká provokačka, řekne se, byli to Rusové, ale udělá to nějaká tajná služba. Dokonce bych se nedivil, že by to byli Ukrajinci. Ukrajinci by to nějak zmanipulovali, odstřelili by prostě nějakou raketu, že jo, směrem na Polsko a řeklo by se, přiletělo to prostě z Ruska a tak dále a tak dále. A to si musíme počkat. Každopádně ta situace je opravdu, opravdu alarmující. A to, že o tom mluví premiéři najednou takhle otevřeně v třetí světové válce, to je zvláštní. To by jako mělo někomu zatrnout. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
0: Ano, už čeká delší dobu, tak prosím.
4: Dobrý večer všetkým, dobrý večer panu VK. To, čo sa pán VK zaoberá, alebo Aeronet News, kto za tým všetko je, a korene konfliktu na Ukrajine, ale aj na celom svete, sa už zaoberal aj Tucker Carlson, a síce v útorkovom vydaní v 15. minúte sa pýta, kto je za príčinami toho konfliktu medzi Ukrajinou a Ruskom, a hneď dáva aj odpoveď. A síce, že tí istí ľudia, alebo pýta sa, prečo Trump jedným telefonátom nezmaže Zelenského. Dáva si odpoveď, že tí istí ľudia, ktorí Trumpa donútili k iránskej vojne, sú tí istí ľudia, ktorí majú záujem, aby sa tá vojna na Ukrajine nikdy neskončila. Tým sa oblúkom dostávame k tej predikcii, že tú válku medzi Ruskom a Západom chce žeda, že, ale ja sa teším, že to konečne vyšlo aj do mainstreamu ústami Tuckera Carlsona.
2: Ano, ano, ano. Okay. Já děkuju za komentář. No, já říkám, bylo na čase, jo, samozřejmě. Ale já bych z toho radost dokonce ani neměl. Protože ve chvíli, kdy to dochází, řekněme, novinářům z mainstreamu, protože já počítám Carlsona z mainstreamového komentátora, protože on byl dlouhá léta na Fox News a jenom kvůli tomu, že ho velili tenkrát kvůli nějakým nepohodlným výrokům po nezvolení Trumpa nebo sfalšování těch voleb Trumpa v listopadu 2020, tak musel odejít, ale on je svým založením mainstreamový novinář s tím, že byl formovaný mainstreamem, ale samozřejmě má americké patriotické názory a tak dále a tak dále. Ale teprve teď začíná v podstatě nabírat nějakou konceptualitu a já bych dokonce řekl, že to je způsobené objektivními procesy řízení nad Spojenými státy. Proč objektivními? No, protože Izrael a ti, kteří jsou členové různých, řekněme, židovských organizací a různí sponzoři Trumpovy kampaně a různí Netanyahuové a různé izraelské tajné služby se točí okolo Bílého domu a okolo oválné pracovny Donalda Trumpa takovým způsobem, že není možné si toho nevšimnout. Není možné. A když dokonce byla delegace Chabadu Lubavič teď před několika týdny u Trumpa v Bílém domě, znova tam byli u něho, oni už byli u něho několikrát samozřejmě, to nebylo poprvé. Za prvního mandátu tam byli u něho a teď tam byli u něho zase a tak dále, tak ono to zkrátka dojde postupně i těm chápavějším lidem z mainstreamu a někteří o tom dokonce začnou i hovořit. A je to přesně tak, jak on konečně pochopil, jak řekl. Ano, ti sami, kteří drží u moci Zelenského, jsou ti sami, kteří usilují o to, aby válka pokračovala jak v Iránu, tak i na Ukrajině. Samozřejmě, protože cílem je samozřejmě likvidace a rozborka Spojených států a likvidace Evropy. To jsou dva cíle. Kde se ty cíle berou? No samozřejmě berou se v ješivách, berou se samozřejmě v jednotlivých synagogách, v jednotlivých, že jo, v Izraeli tamní sionističtí rabíni, že okážou naprosto otevřeně nenávist vůči křesťanům, vůči západnímu světu symbolizovanému křesťanstvu, které podle nich, a to v podstatě mají pravdu, vychází z dob Římské říše zcela otevřeně. Chápete? No, tak stačí se na to podívat, stačí mít otevřený oči a uši a slyšet to, co oni říkají o tom, jak musíme být zničeni, jak celý křesťanský svět musí být zničen, jak Bůh sestoupí a zničí celý Edom a celý západní svět. No, to je realita. Až na to, že oni nerozebírají přímo ty procesy, někteří z nich ano, ale většina se na to jako neomezuje nebo nevyhrazuje. Zkrátka ty procesy toho ničení jsou tak nastavené, že ten západní svět i ty Spojené státy mají být znovu v rámci subverze zničeny zevnitř a současně zvenčí. Zvenčí v případě války mezi Evropskou unií, respektive NATO a Ruskem v Evropě a zevnitř ve Spojených státech v rámci procesu, kde federální soudy ruší Trumpovy zákony, kde snaha o nasazování migrace z hispánských zemí z jihu a tak dále a tak dále. A konec konců ani ta druhá možnost není vyloučena, pokud by do té války byly zataženy i Spojené státy, do války s Ruskem, tak zkrátka bude i ta vnější destrukce nasazena, nejenom vnitřní, ale i vnější, jak jsem o tom hovořil. Ničení národů zevnitř a zvenku. Je dobré vědět, že už i Tucker Carlson tomu rozumí, že už to chápe, ale otázku teď je samozřejmě, co s tím se dá dělat dál, že jo. Kdo zařídí, aby v Americe nemohly tyhle ty lobbystické skupiny ovlivňovat volby, aby nemohly ovlivňovat jednotlivé senátory a kongresmeny v kongresu. Jak to udělat? Jak jim říct, aby nebrali peníze od AIPECu na své volby a od dalších organizací napojených na Izrael, protože AIPEC je jenom ten největší, který je viditelný nejvíc, ale tam jsou tam desítky dalších izraelských organizací neziskových, dalších a dalších, mnohých dalších. Největší sponzorka Trumpa, že jo, Miriam Adelsonová, která, že jo, velká přítelkyně Izraele a židovka, že jo, která mu zaplatila volební kampaň v roce 2024, že jo, a řekla mu, že musí dosadit prostě Marco Rubia jako ministra zahraničí, že jo, že ta je její podmínka a tak dále a tak dále. Všichni jsou zkrátka zaplaceni těmito penězi těchto, že jo, těchto na vyvolených národ napojených politiků jednotlivých rodin, že jo. Takže to, že Carlson o tom začal hovořit, to je pouze pěkné, zajímavé zjištění, ale bohužel na výsledek to asi nebude mít vliv, abych tak řekl. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volající.
0: Už čeká, prosím.
5: Dobrý Halo. Večer, tak. Zdravím všechny. Mm-hmm. Já bych měl takový dotaz, bohužel teda musím říct, že já musím svůj dotaz zopakovat, protože jsem na něj předchozí odpověď nedostal jako adekvátní odpověď podle mě. Tak bych to zkusil znova. Existuje na internetu taková malá brožurka plus další množství fotografií, kde je zobrazený na rodinný fotografii, jo, v podstatě pohodová idylka z obdivacího pokoje, nějakého to vypadá, a je tam Josef Mengele, je tam Skorceny, je tam Reinhard Gehlen, a jsou tam ještě další lidi a k tomu jsou tam dva lidi nebo dva muži, otec a syn, a jsou popsaný jako George Church starší, George Church mladší. A ta konspirace tvrdí, že vlastně tyhle dva lidi jsou původně dnešní vlastně bývalí prezidenti George Bush starší a mladší, a v podstatě, že se jedná o nacistický špioní, který se dostali na americký úřad prezidenta. To je moje otázka, jestli by tohleto mohl pan VK konkrétně okomentovat. On měl ještě druhou podotázku na Vítka. Cením si toho, že vlastně, jak k nám promlouval v tom smyslu, aby jsme pokládali stručné dotazy, aby jsme se takzvaně nevykecávali, a jestli z jeho pohledu by třeba nebylo trošku možný pana VK jako usměrnit, aby prostě, samozřejmě mám rád jeho rozvážné odpovědi, jeho celý pořad, samozřejmě uznám, že je hvězda pořadu, ale já opravdu někdy tu odpověď tam nenajdu, ale dám to jako v písmenkový podušce. Jo, děkuju za dotaz, za odpověď a není to kritika, ale jenom takový dotaz na výzka. Díky.
6: Mm-hmm. Já si jenom dovolím vzít tu první a druhou část odpověď na ní.
7: Samozřejmě to zaznělo, ne?
6: Ale nerad skáču zase do řeči tak. Ne. Prostě přerušoval každé dvě minuty. Není mi to příjemné, tak já doufám, že VK...
7: Já jsem opravdu jako roztahaný, jako jo, já jsem strašně prostě rozvětvený. Já to vím, že prostě se snažím zacházet do strašných detailů a obrovské přesahy jsou mojím trademarkem, že jo, takhle trademark, že, obchodní značkou, ale já myslím, že snad proto nás jako lidi poslouchají, že se dozví jako z přesahy něco víc než jenom dané téma, ale abych neodběhl od toho hlavního dotazu. Já jsem tu fotografii neviděl, já vůbec nevím, čeho se týká, takže k tomu se nemůžu vyjádřit, já se pánovi omlouvám. Zvláště v dnešní době, prosím vás, co dokážou umělý inteligence vygenerovat za obrázky, z toho mi doslova padá brada. A teď nemluvím o takových těch veřejně dostupných umělých inteligencích, co jsou dostupné veřejnosti, jako já nevím, ChatGPT a Anthropic a nějaký takovýhle ty další. To jsou placený a to jsou tam... Nejsou špatný, jo, ale je spousta dalších prostě umělých inteligencí, které si můžete stáhnout svým přímo do svého počítače, mít lokální instanci LLM a ty jsou zbavený veškerý cenzury. A jsou to velké jazykové modely, které mají třeba 50 miliard parametrů, nebo dokonce 100 miliard parametrů. Pokud máte výkonnou grafickou kartu, můžete mít umělou inteligenci na svém nadupaném domácím počítači. Ale některé modely, grafické a jazykové modely, dokážou vygenerovat opravdu obrázky, které vám dokážou zmanipulovat jakýkoliv historický obrázek, který prostě si zadáte a způsobem, že ani není zjistitelný analytickými a forenzními nástroji, aby se zjistilo, že opravdu pochází z umělé inteligence. Takže dneska nemáte jistotu, když vidíte nějaký snímek, že skutečně je autentický. Jo. Jediná autentika je v případě, když se jedná o snímek, který se nachází v nějaké knize, která prokazatelně přišla v době před AI. To znamená kniha vydaná nejméně 7, 8 let, před 8 lety a více, jo, minimálně. Abyste měli jistotu. Proto já říkám, v dnešní době musí to být možná jste třeba viděli ten obrázek z Ukrajiny, který byl vygenerovaný umělou inteligencí Juggernaut. To je ten obrázek, jak dva důstojníci TCK na autobusové zastávce mobilizujou na zemi ležícího Ukrajince a vedle stojí dva židé, chasidi, samozřejmě chasičtí s kloboučkama, že jo, a mají ruce v kapsách a dívají se na to, jak dva důstojníci TCK mobilizují prostě Ukrajince. A ta fotografie vypadá skutečně jako pořízená, jako naprosto dokonalá, jako pořízená, že autentická. Na ní byste nedokázali poznat, že s AI ve skutečnosti je vytvořená Juggernautem. Umělá inteligence offline generátoru, který je vlastně největší, je světová špička vytváření fejkových fotografií. Nedokážete poznat, že to je vygenerovaný Juggernautem. Takže já jenom upozorňuji na to, že dneska technologie, které jsou dneska dostupné k falšování, k fejkování, jsou natolik dokonalé po technické stránce, že nemáte jistotu, že ta fotografie je skutečná. Jediný důkaz je, pokud opravdu ta fotografie pochází z nějakých tištěných knih v době před 7, 8 nebo lépe před 10 lety a více. jedině tak je ten důkaz daný, že je to skutečně autentická fotografie. Jinak tu jistotu opravdu nemáte. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího. Ale ještě jako tomu pánovi, že jsem příliš dlouhý. Jako víte, klidně, když jsem dlouhý, tak klidně mi může skočit do řeči a říct, je to moc dlouhý, konec konců někdy dokonce mě upozorní, že jo, si pamatuju, že mě říkal, že je to moc dlouhý a já mu zase na to odpovím, že musím to dokončit, protože je to strašně důležitý, že jo, v souvislostech a tak dále, a tak dále. Já vím, že se to někomu nelíbí, že takhle třeba na Českém rozhlasu rozhovory neprobíhají. Na Českém rozhlasu probíhají rozhovory způsobem, že 5 minut se povídá a další 3-4 minuty jde písnička. Potom 5 minut se povídá, další 3-4 minuty jde písnička. Pokládání velmi jednoduchých dotazů, pěkných, krátkých, nepokládají volající, ale pokládá je nějaká milá paní redaktorka nebo milý pan redaktor, že jo? Všechno. Takhle, jak to funguje. My to takhle nemáme, my to máme trochu jinak a musíte prostě s náma mít trpělivost nebo minimálně se mnou, takže já se omlouvám, pokud jsem rozvláčný, ano, bohužel už takovej jsem. No. Takže pustíme se do dalšího volajícího.
6: Já bych jenom doplnil v rámci umělé inteligence, že možná právě to byl jeden z těch účelů masivního nasazení umělé inteligence do společnosti, aby se rozplizla a v podstatě naprosto zdiskreditovala historie do té míry, že vlastně člověk si nemůže být ničím jistý a v podstatě nevěřit absolutně vůbec ničemu, protože všechno má ten punc a podtext, že to může být nějakým způsobem fejkované a člověk se bojí v podstatě přihlásit se k jakékoliv fotografii nebo třeba dnes už i videu a audio samozřejmě i, protože všechno může být popiratelné, to je takové to systémové popřední, jak mají rozvědky, že systémové popřední, že můžeme se od toho distancovat, protože to bylo umělou inteligencí a každý se na to může odvolat a v podstatě tím se zdiskredituje veškerá historie, protože nikdo si nemůže být ničím jistý, jo? A možná to je ten jeden z těch účelů, rozmazat a rozpliznout jaksi celou minulost vlastně. Ne?
7: Já si nemyslím, že je to účel, já si myslím, že to je jeden z vedlejších projevů, který je dokonce nevyhnutelný. Vedlejších proto, že dneska umělá inteligence nahrazuje pracovní místa, což je hlavní účel umělé inteligence, lidská pracovní místa. A to, že budou schopny umělé inteligence dneska vytvářet prostě fotografie a videa, která jsou doslova jako živá, jsou nerozeznatelná, dokonce dneska umělá inteligence už vyrábí celovečerní filmy. To zkrátka úplně mění charakter vlastně lidského života, života práce. Dřív v dobách marxismu, když Karel Marx spisoval Kapitál, tak se bojovalo proti industrializaci výroby, že stroje berou lidem práci. No, já říkám to ještě, Karel Marx vůbec nevěděl, co přijde, jaký vliv bude mít umělá inteligence, která vezme práci dokonce i těm, co píšou a těm vysoce vzdělaným a doktorům a lékařům a dalším. Dneska, že už v Číně jsou dokonce lékaři, kteří jsou certifikovaní lékaři umělé inteligence. V Evropě to ještě vůbec není, v Americe také není. V Číně už jsou certifikovaní umělí lékaři. Umělí. To znamená, vy tam dáte tu ruku, oni vám, ten stroj vám vezme krev, vezme vám moč, změří vám tlak, všechno tohle, to všechno a vy mu svými slovy povíte, jaké máte problémy. Je tam kamerový systém, když máte nějaký kožní problémy, tak se tak oskenuje kůži, že jo, a algoritmus projede možné varianty a porovná a s přesností 99,9% určí správnou diagnózu a předepíše léky na předpis. Umělí doktoři s umělou inteligencí, to ještě vůbec v Evropě není, v Číně už to je. A já bych použil tu citaci z toho filmu, že jo, tam rozbijou ty skleničky, že jo, a skláři nebudou mít co žrát. A já říkám, a doktoři nebudou mít co žrát. a zdravotní sestry nebudou mít co žrát.
0: To si to skoro
7: vývojáři, programátoři nebudou mít co žrát.
6: A za chvíli budou vysílat. Umělá inteligence jak VKR nebude mít co žrát.
7: A ani já nebudu mít co žrát a vůbec nikdo nebude mít.
6: Pavel, já vůbec. Jako
7: to jednoho dne zkrátka se budete bavit jenom s umělou inteligencí a ta umělá inteligence, pokud bude oficiální, tak ne, protože ta bude mít takzvané guardrails, zábradlí, ale potom budete moci si stáhnout svého počítače prostě ty hacknuté a kreknuté verze, různé juggernauty a podobně a ty vám udělají úplně všechno. Ale úplně všechno.
0: Panové, říkají, že jste moc dlouhý.
7: A jsme moc dlouhý. No, a umělá inteligence nebude dlouhá, ta vám to vyplivne.
6: Umělá inteligence bude přesně spočítána 4 minuty a šmitec.
0: A šmitec.
7: Tak, a nazdar bazar, přesně tak. Takže pojďme
0: máme
7: do našeho
0: dalšího posluchače. Ano, tak jo. Takže z toho vysílání jste se dočkal, tak prosím.
8: No, tak když se bavíte o tom, dobrý večer, o té umělé inteligenci, tak vo filme Elysium boli také roboty, ktoré operovali ľudí. Že sa zavreli do také kapsule. No, ale čo bude, tak to uvidíme. Ja by som sa chcel spýtať, že prečo teda je Edom tak nenávidený? Lebo Rímania, vlastne keď porazili to židovské povstanie, no tak to bolo jedna z mnohých akcií, ktorú robili, veď tam koniec koncov páchali genocidu na Keltoch napríklad. Takže to by nebolo vzhľadom na tú historickú dobu malo byť považované za nejaké zlé zaobchádzanie. Potom samozrejme v modernej dobe prišli tie pogromy až po holokaust, no ale to zase ja nemám nejakú adresnú vedomosť o tom, ako napríklad prebiehalo babylonské zajatie židov a egyptské zajatie židov, ale a prečo je ten Edom taký nenávidený zohľadom na porobu židov v Egypte, zohľadom na porobu židov v Babylone? Prečo im to posledné tak vadí? Že to je to najhoršie z toho najhoršieho a preto musí byť zničený. Vidíte teda tie videá, ktoré alebo teda ten kompilát tých vyjadrení rabinov. Tak ďakujem, do počutia.
7: No, já děkuji za dotaz. Tohle je otázka, která přichází poměrně často, dokonce se o ní hodně diskutuje v různých akademických obcích. Ten důvod té nenávisti je kvůli tomu, že takzvaná křesťanská civilizace sebrala židům výsadu Tafotu. Z toho je odvozená ona nenávist, já říkám ne všech židů, ale především sionistických proti křesťanům. Tafot bylo právo tvorby peněz a půjčování peněz za úrok. Tafot vydal faraon židům v době, když byli zotročení a byli na území Egypta. Byl to první takzvaný licenční dekret, kdy nikdo jiný než Židé nemohli poskytovat úvěry obyvatelstvu. Úvěrovou službu za úrok, že půjčovat peníze, takzvaný tafut. A ten tafut se později rozšířil na takzvané bankovnictví. A proč je tam ta nenávist takhle jako stavěná? V době pogromu naposledy byly pogromy 17. 18. století, myslím, že byly v východní Evropě ještě dokonce, tak vždycky při nich docházelo k odcizování majetku a především majetku finančních organizací a různých finančních skupin takzvaných židovských půjčovatelů peněz. Nejenom lichvářů, ale takzvaných kabal kruhů, které tvořily takzvané finanční kabaly, finanční kabalistické kruhy. A de facto ta nenávist je od toho odvozená, protože Velká Británie, jakožto britské impérium, francouzské kolonie, holandské kolonie, belgické kolonie, španělské kolonie, ty všechny fungovaly na základě toho, že ve svých dobách svých civilizací pravidelně židům konfiskovali jejich tafut, jejich peníze. Žádný jiný národ tohleto, nebo žádná jiná civilizace tohleto nikdy židům nedělala. Jenom křesťané. konfiskaci ta foto. Od toho vyplývá ta nenávist. Z toho, takže si to dobře zapamatujte. Konfiskace jejich ta foto. Jo? Takže abyste tomu rozuměli. Takže takhle bych na to odpověděl a pustíme se do dalšího volající.
0: Ano, ano, jste ve vysílání, můžete.
9: Jsem posluchač do Slovenska a takisto z Kauny. Viete čo, mal by som na pána VK takú dosť netypickú otázočku. Spolu s manželkou sme akože takto zdatní v týchto vedomostiach, ale jedna vec sa deje, moja manželka trpí epilepsiou. A ja by som chcel od pána VK vedieť, alebo počuť jeho vysvetlenie, kde sa vlastne nachádza. Pretože ona predtým, ako odpadne, cíti sa zle a takto, ale ona odíde ako keby do iného sveta a keď ju vraciam naspäť, tak ju to strašne bolí. Ona mi rozpráva, že je tam nádherne, že je tam veľmi dobrý pocit, dobrá energia, krásne farby, ktorý tento svet ani nevidel. Ja by som poprosil pána VK, či by mi vedel odpovedať, v akom svete sa vlastne nachádza. Čo je za tým? Ináč podotýkam, nelieči sa na epilepsiu, neberie žiadne tabletky, takže iba čas od času, akože sa jej to stane. Ďakujem za odpoveď.
7: No, dobře, dobře. No, tak já takhle na dálku přeju paní, aby se z toho dostala, aby se z toho vylečila. Samozřejmě epilepsie, to není vůbec žádná legrace. Podívejte se.
6: Pan říkala, protože se neléčí, naopak, že se neléčí.
7: Já vím, ale je třeba tady ten stav řešit, protože jednoznačně nedívat se na to jako na něco, co je dáno a teď budeme v tom žít a necháme se prostě přetahovat na druhou stranu. A znova, já bych tady doporučil obrátit se na, pokud jsou ty stavy opravdu bolestivé, to znamená, jenom co vím tak nějak z paměti, tak epilepsie má takzvaný progresivní průběh, postupně se zhoršuje a vedlejší příznaky se zesilují s tím, že mohou nastat i selhávání některých dalších orgánů v těle, jako jsou ledviny a podobně. Já nejsem lékař, to v žádném případě, ale opravdu s tím lidem opatrně jako dávat to do nějaké roviny, nebudeme to řešit a budeme vlastně čekat, co to udělá, to by bylo opravdu nezodpovědné i vůči paní manželce, jenom takhle pánovi na dálku, jako říkám. To, kam se dostává, do jakého prostoru se dostává, podívejte se, epilepsie způsobuje otevření mnoha filtrů v mozku. Filtry nám zabraňují vidět některé věci, které by náš mozek neměl vidět a vidět, hlavně teda vidět a slyšet, dokud náš mozek není zhruba po 200 až 300 letech natolik vyspělý, aby mohl takzvaně vědomně přepínat mezi jednotlivými myšlenkovými úrovněmi, komunikovat mimo smyslově, naladit se na jiné prostory, jiné frekvence a tak dále a tak dále. Ale

0: Těm se pro změnu říká takzvaný prostor mezi, někdy se tomu říká jakoby pod světí, to znamená pod světlem, ne pod světem, mnoho lidí si myslí, že pod světí znamená, že něco je pod světlem, ale tohle je pod světlem, jo, to znamená, je tam přítmí a tyhle ty věci zkrátka jsou alarmující, pokud někomu se tohleto děje, protože je to nebezpečné pro samozřejmě nejenom jeho život jako tělo fyzické, ale i pro jeho mentalitu, jeho duši samozřejmě, protože se může stát, a teď nechci nic malovat, žádného čerta, ale ta duše může v nějaké chvíli se rozhodnout, že tam zůstane a do těla už se nevrátí a dojde k rozpolcení, k roztržení takzvané stříbrné nitě nebo stříbrné šňůry, která spojuje tělo s duší a to je potom konec. Ale konec pro tělo, ale ne pro tu duši, která potom je ztracená a může se transformovat do některých struktur, jako jsou různí poltergeists, zoufalé duše, které se snaží někam dostat, ale nikdo je neslyší a proto lomcují s nábytkem, obrovským vztekem, nikdo je neslyší, tak se snaží kineticky zkrátka dávat na sebe upozorňovat, že tam stále jsou, to znamená otevírají se skříňky v kuchyni, lítají zásuvky ze skříně, z kuchyňské linky a podobně, protože ty duše se zoufale snaží dávat najevo, že stále tady jsme, neodešli jsme nikam k Žehově, nejsme na druhé straně, jsme stále tady, pomozte nám, nikdo je neslyší, oni normálně vidí okolo sebe náš prostor, vidí vás, ale nikdo je nevidí. Takhle vznikají poltergeist. Takže prosím vás, to je nebezpečná záležitost. Pánové jenom řeknu, aby dobře uvážili s manželkou, měli by to začít řešit. A takhle bych na to asi reagoval. Takže to byla teda odpověď, no a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Ano, posluchačka čeká, prosím. Haló.
2: Dobrý večer.
1: Tak, prosím.
2: Dobrý večer všem. Pane VK, prosím vás, vzpomenete si, před několika dny jste psal článek o švédské televizi, která zdokumentovala únos jejich spolupracovníka z řad Ukrajinců. A dal jste na začátku článku fotku s popiskem, že dvě redaktorky švédské se ozvaly televizi a mluvili, popsali ten únos. A já jsem poznala v jedné z těch žen svoji vlastní dceru. Takže jsem chtěla bych vědět, jak vy vlastně děláte ty články, používáte umělou inteligenci, protože ta reportáž, kde potom mluví ta Švédka, je na začátku vlastně kousek toho videa, kde mluví moje dcera v angličtině. Mě by zajímalo, jestli vám to něco říká, nebo proč jste to takhle udělal, proč jste to dal do toho článku. Jestliže umělá inteligence může sfalšovat cokoliv, jak je to možný, že vy to dáváte do článku, když mají být informativní a ne dezinformativní? Děkuji.
0: Já vám pošlu odkaz na video švédské televize. Je to video z oficiálního kanálu švédské televize. Už jsem to vysvětoval několikrát. To znamená, já nevím, jestli někdo se někomu podobá, nějaká slečna se někomu podobá, ale to byla reportáž, večerní reportáž švédské televize. To je zdroj. Já jsem tam nic nepřidával, žádnou mou inteligenci probovat. Takže
1: ještě posluchačka ještě na telefonu, tak slyšíte to.
2: To je neskutečné, já snad poznám svoji dceru, je to blázen ten chlap.
1: No ale lid vám říká,
0: no,
1: že...
0: Na tohle to nebudu reagovat.
2: To je hnus úplnej. Já poznám svoji dceru. No ukončete, vy to vůbec skončete už. Protože to vaše oblouvání se nedá poslouchat.
1: Ano, slyším. Ano, já to vypnu, ale je zajímavý, že posluchačka teda pozná
0: svou dobře.

0: Ukončujeme vysílání, dobře. Já se teda loučím. Dobře, Vítku, ahoj, čau.
1: Pavle, VK, to nebylo přece na tebe, to bylo na paní, jo. No. Ale pokud začne někdo nějakým způsobem vulgárně nadávat, nemá to smysl, jo. A máme tam nějakého dalšího posluchače? VK, jsi tam tady?
2: No, on se odpojil, opravdu. On se odpojil, takže...
1: No, tak v tom případě se rozloučíme, nevím proč tedy, protože to bylo víceméně na paní, nebylo to na pana VK. Tak fajn, tak budeme končit, takže já se s vámi poučím.
2: Já teda nechápu, o co tady totiž fakt jde, jo. Ale jestliže to byl
1: pokud
2: oficiální...
1: Pokud je na něco oficiální odkaz, no, byl tam v podstatě citovaný oficiální
2: za to,
1: odkaz.
2: Jak za to může pan VK teda?
1: Jo, takže v podstatě je tam steroidná. Švédskou televizi, tak nevím, jak...
2: Já to taky nechápu teda, co tohle to mělo znamenat. Vůbec nechápu, co to mělo znamenat, proč to paní vůbec říká, proč to VK se odpojil. Fakt nechápu, o co jde. Takže sorry, ale tohle to je zvláštní. No, on ještě jedno volá. Vítku, neskusíš to třeba komentovat ty ještě nějakým způsobem?
1: Neskusím, to je pořád pana VK.
2: Aha.
1: Máme... Já nevím, 14 minut dokonce pan VK to položil, nevím proč tedy, ale já se s vámi tedy rozloučím. Mějte si všichni hezky, milí posluchači, příště snad budeme vysílat dále. Přeju vám krásný večer, samozřejmě pořad bude tím dříve na Odyssey, můžete poslouchat z archivu, ze záznamu. Uvidíme, jak to bude příští pátek, ale doufejme, že všechno poběží tak, jak jste na to zvyklí. Takže mějte se hezky, Pavle, děkuji za vysílání. Tobě VK zpětně tady taky za informace a já se s vámi tady loučím. Hezký večer, případně dobrou noc.
2: Tak jo, mějte se moc krásně. Já nevím, jestli bych ještě měl tady říci něco. Vítek tu ještě je stále, ale... Já tu mám teda telefon, tak já nevím, jestli ho mám vzít nebo ne, takhle jenom tak z ničeho nic. No já ho vemu, ať je sranda. Takže já vezmu telefon rovnou do vysílání, nevím, kdo volá. Zkuste to.
3: Dobrý den, Brzo Bohatá.
2: Dobrý den.
3: Já jsem jenom chtěla říct, co pan Vekla, kvůli tady tohleté paní nerozčiluje, protože ona vadí nám všem.
2: Já nevím, a to je paní jaká, která, nebo o co tady jde?
3: Která teďka volala, pan Vekla se odpojil.
2: A komu všem vadí? Jako, ona je někde na nějaké skupině? Nebo kdo to je vlastně?
3: Já nevím, ale tak teďka jsme to slyšeli v televizi, jako, jo, nebo teda v tom vysílání, že tam napadlo pana VK, že z nějakého videa, že to byla její dcera, ale jako ona tam volá vždycky a vždycky je nepříjemná, takže jako nás mrzí, že se pan VK jako takhle odpojil kvůli tomu.
2: To mě teda taky mrzí, já fakt vůbec nevím, o co jde, takže...
3: My taky ne, ale jako podle hlasu prostě tu paní už známe a ona má vždycky prostě tady ty arrogantní řeči na pana VK a nikdy s ním nesouhlasí a prostě je to nepříjemná.
1: No, to je, jestli někým souhlasí nebo nesouhlasí, ale v podstatě myslím, že není třeba přepisovat nějaký větší význam tím, že to tady budeme neustále recyklovat a tímto nafukovat v podstatě tu mini kauzičku, která ani kauzičku vlastně není, protože na to je oficiální zdroj švédské televize, jo, takže tady v podstatě opravdu není o čem. My vám děkujeme tady, hezký večer a děkujeme vám za podporu, hezký večer.
3: Já jsem se chtěla pana Vekla ještě na nějaký věci zeptat, ale on se teda úplně odpojil.
2: Ano, se odpojil, tady není, skutečně tady není. No. Nějak se to dotklo, já nevím teda taky proč, ale asi, nevím, asi je to něco citlivého, no. Nevím.
3: No, tak je to škoda. Tak se nic nedá dělat. Tak hezký večer a děkujeme vám za všechno.
1: Mějte se hezky.
3: Vy taky.
2: Naschledanou. Tak Vítku,
1: tak tohle budeme končit.
2: Budeme končit, takže dobře, už nikdo nevolá, tak to je dobře. Takže budeme končit. Mějte se krásně. Já ještě musím ohlásit teda kalendárium. V tom případě, jestli poběží dřív, já nevím, ale asi to budu muset dotáhnout nějakýma písničkama do té desátý. Takže mějte se moc krásně. Ahoj, ahoj.

0: Super. Takže představte si, že pan VK se ještě vrátí, takhle teď to sluší. Představte si, že VK se ještě vrátil a je tu na telefonu ještě pořád, takže teď mě dovolá, tak já to ještě vezmu a dám do vysílání. Tak prosím, ptejte se pane VK.
1: Či prostě má někdo, tak ho možná tam nevíte, no, já děkuju za dotaz, doufám, že se slyšíme dobře, ano, že nejsme odpojení.
0: Slyšíme se.
1: No, archa úmluvy samozřejmě bylo komunikační zařízení, které původně tady mělo sloužit takzvaným zástupcům vyvoleného národa ke komunikaci s Bohem, konkrétně tedy s takzvanými architekty, tedy komunikační zařízení. Ale to zařízení fungovalo takovým zvláštním způsobem, minimálně z těch popisů, které zůstaly z té doby, jakým vlastně to fungovalo. Z toho zařízení vycházela obrovská záře, která vytvářela obrovské světlo, ve kterém vprostřed byl černý bod, naprosto temný černý bod, a z toho bodu, z jakési díry, která byla uprostřed toho černého světla, vycházel hlas Boha. A ten Bůh dával příkazy národu vyvolenému. A bylo to v podstatě komunikační zařízení. Ale vedlejším jevem komunikačního zařízení tohoto bylo, že lidé, kteří takto komunikovali, tak měli různé zdravotní problémy, něco, co připomínalo v podstatě rozpad kůže, měli malomocnost, něco, co připomínalo jakoby nemoc z ozáření, z radiace samozřejmě. Takže komunikační zařízení, které jehož podoba do dneška vlastně není známá, jsou některé kresby, které pocházejí ze středověku. Leonardo da Vinci nakreslil podobu archy úmluvy jako takové jakoby skříně, která se nosila čtyřmi lidmi, kteří ji nesli na takových jakoby nosítkách. A ten příběh říká, že tohleto zařízení, ta archa, když se nesla v čele armády, tak ta armáda dokázala porazit všechny armády na světě. Ta armáda, která měla v čele archu úmluvy, byla neporazitelná. A jakým způsobem zkrátka tohle zařízení fungovalo, není vůbec jasné, ale každopádně ta moc, která vycházela z toho zařízení, byla naprosto neskutečná na dobu tehdejší, řekněme, v tehdejších biblických dobách. To znamená, do dneška se archa úmluvy jako popisuje jako něco naprosto nevídané, něco neuvěřitelného. Takže takhle bych na to reagoval. No a
0: ještě
1: máme 56, tak ještě jedno, ještě
0: ano,
1: stihneme.
0: Ano, je tu posluchač, který ještě doufá, že to stihne. Tak, dáme ho na vysílání. Tak prosím, jste ve vysílání.
2: Dobrý večer, zdravím pana VK a jsem rád, že se vrátil. Já bych měl takový...
1: Já jsem se vrátil, no.
2: Jo, děkuju. Já myslím, že je rádo hodně lidí. Chtěl bych se zeptat na takovou zvláštní věc. Dřív, když svět byl ještě v pořádku, mám pocit, že to bylo zhruba do té druhé světové války, se člověk, když umřel, tak pohřbil do země. Dnes je tendence lidský těla pálit a zajímá mě, přijde mi to divný, že dělají to Němci, je to trend v poslední době, dokonce je klub, nebo byl klub Přátel žehu. Není v tom nějaká zase nedobrota? Mm-hmm. Nepatří lidské tělo do země?
0: Dobře.
2: Tak děkuju.
0: Děkujeme. Naschle. Tak to byl poslední dotaz.
1: No, já děkuju za dotaz. No, to je silná otázka samozřejmě. na to se dívá, nebo takhle, přátelé žehu a podobně, že jako zpopelnění, mnoho lidí jako přesvědčeno, že je lépe být přeměněno na popel, než prostě jako aby to tělo hnilo a prolizal jeho červy po dobu 10 let, nebo jak dlouho trvá rozklad těla, 10 nebo 20 let dokonce, někde prostě v zemi. Jo. I když jako ten význam tam je z hlediska toho, když člověk je mrtvý, tak už mu to může být snad jedno, ale de facto, pokud se na to dívá člověk z pohledu žijícího člověka, tak většinou se řadí do jedné z těchto dvou skupin, buď teda jako spopelnit, anebo pohřbít někam do země. Tady je třeba se na to dívat tak, že takzvané, pokud budeme mluvit o biblickém a zároveň i o církevním takzvané zmrtvých vstání, tak tam se doslova hovoří o tom, že vstanou těla, ale není přesně určeno, jakým způsobem. A například v Egyptě se to snažili řešit tak, že těla velkých faraonů byla balzamována, aby si co nejdéle zachovala jakoby svoji strukturu, protože předpokládali, že budou obnoveny ta těla, nebo obnovená ta těla. Ale tam nešlo, podle mého názoru, a to je můj názor, spekulace, že nešlo o zachování těla, aby bylo nějak jakoby znova jako nastartováno, že znova se postaví a bude zase chodit, to ne. Ale to balzamování zřejmě mělo za úkol zachovat co nejvíce tkáně, co nejvíce v podstatě genetického materiálu, aby v době v budoucí, až se vrátí architekti, byli schopni z DNA vytvořit nové tělo. To znamená zachovat DNA. Vzít krumpáč nebo odkryt nebo krumpáč, ne, takovou tu páku, že jo, páčedlo, zvednout náhrobní ten, tu desku, že jo, a teď to zabalzamované tělo zkrátka vyzvednout a vytáhnout prostě ze zachovaného těla někde z nějaké části toho těla prostě nějaký genetický materiál a pomocí DNA naklonovat nové tělo. Úplně nové. A tím člověk vstane z mrtvých. Ta samá osoba najednou znovu chodí. Po 10 000 letech třeba. Znovu. Ale když necháte své tělo spopelnit, už vás nikdo nedokáže oživit. Nikdo vás nedokáže znovu postavit, protože nikdo vaše DNA bude na věky smazána, zničena. Protože oheň zničí DNA kompletně. Takže samozřejmě, že teď se budeme bavit o tom, že kde se nacházejí vzorky DNA, genetické DNA, no, za dobrých okolností, že jo, se nacházejí uvnitř kosti, jsou genetické vzorky třeba i u koster, které jsou třeba 1000 let nebo 2000 let staré, pokud byly ale uloženy v prostředí, které je dostatečně chladné, které není vystaveno slunci, že jo, je vzduchotěsné a tak dále, tak tam se skutečně vzorky DNA uchovají uvnitř kosti. Opravdu. Je to trochu jakoby zázrak, ale tak zázrak to není, to je normální biologie. A z tohoto pohledu se na to dá teda tak dívat, jako opravdu, že když to tělo je za vhodných okolností uskladněno, už to tak řeknu, ne pohřbeno, ale uskladněno, tak se dá opravdu i po velmi dlouhé době, několika tisíc let, znovu oživit pomocí klonování. Takže na to se musíte takhle dívat, že žech znamená kompletní vymazání, kompletní smazání vaší identity a když se necháte někam pochovat, tak oživení není zaručeno, protože normální hrob nemá asi úplně vhodné podmínky, když se záleží zase na situaci, ale je tam třeba větší šance nechat se oživit v budoucnu, když třeba bude technologie, kdy vaši pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-vnuci někdy v roce okolo 3000 bude dostupná technologie oživení svých předků. Oživte si svého dědečka, nebo svého, no, no je dědečka, ale prapra na desátou dědečka, nebo babičku, že jo, tohleto. A znovu přiveďte k životu. Samozřejmě, že ta hodnota by už nebyla stejná, to znamená, tělo by bylo stejné, ale duše, která by se dostala do toho těla, by byla jiná. To by nebyla ta samá duše, byla by to jiná duše, ale v těle oživeného klonu de facto. Tím už zacházíme velice daleko. No, tohle to bylo všechno. Poslední dotaz samozřejmě. Ano. Máme 22.03, tak já se loučím s Vítkem, který už se odhlásil, loučím se s tebou, Pavle. No, se všemi našimi posluchači, dneska to bylo trošku emotivní a impulzivní. Ke konci, zkrátka, já mám taky jenom jedny nervy, když vysvětlím a někomu zkrátka vysvětlím, jak se věci mají a ten člověk to odmítá slyšet a začne mě nazývat nějakými takovými dehonestačními názvy, tak já nevím, co tomu člověku mám říct a potom není důvod pokračovat dál v našem vysílání. Já jsem se na to takhle podíval, pak jsem si poslechl Pavla, že jo, jak povídá, jsem si říkal, já se ještě vrátím. Se vrátíme a různí lidé se vraceli, někdo se vracel, právě jsem se vrátil z Hradu, že jo, takže spousta lidí v minulosti se vracela, já jsem se taky vrátil a doufám, že teda příště už to bude bez odcházení a bez vracení. Takže,
0: jestli k tomu mohu ještě vydrž, věka. Tady mi právě lidi píšou, že to je nějaká paní, která se ozývá častěji, že volá častěji, ale já to bohužel, a vždycky jako dehonestuje tebe a doví co všechno, já nevím. Já to nevěděl, jo, protože já ten pořad mám s váma teďko nebo s tebou po delší době, takže já vůbec nevěděl, že ta paní vůbec někdy něco takového dělala, jo. Takže sorry, já jsem v tom nevině, já jsem jenom to, takže omlouvám se, jestli to teda už dělá víckrát ta paní, tak bohužel to je její problém a víckrát už ji asi do toho vysílání teda v tom případě nevemem, pokud někdo bude vědět, že to je opět ona. Tak jo, já ti moc děkuju, VK, i za těma nervama, no, já jsem to měl taky nerva trochu, ale dobrý, je to v pořádku, takže my se moc krásně a končíme, jo?
1: Tak jo, loučíme se, ahoj.
0: Ahoj, ahoj. A vám taky všem posluchačům ještě, poslechněte si, teďko bude, já to tady kalendárium, a to... číslo 186 u příležitosti 225. výročí narození Marie Levo, královny Voodoo v New Orleans. Takže to je vše, co tady vám k tomu ještě mohu říci. Mějte se krásně a loučím se s vámi. Poslouchejte dál Svobodný vysílač. Ahoj, ahoj.

Vážení posluchači, vítejte u kalendária číslo 176, věnovaného 225. výročí narození Marie Laveau, královně newyorkského vůdu. Pořadem provází Michal Kyselka.

Právě jsme se ocitli v první půlce 19. století ve městě uprostřed blat zvaných Bájou, kde nejenže se mísí kultury a náboženství, ale i samotná půda je zde tak pestrá, že z ní možno vyrobit i barvy všech odstínů. Kreolské centrum Nový Orleans ve státě Louisiana se liší od zbytku Ameriky, od zbytku světa.

Není divu, že sám velký osud vybral město New Orleans u Blood Mississippi, co by působiště pro královnu vůdů Marie Laveau, jejíž modlitby uměly osud ohnout. Její babička se musela vykoupit z otroctví, do kterého byla roku 1743 zavlečena z rodné Afriky, a Mariina matka byla jednou z prvních svobodných žen. Samotné vůdů, které pochází z Haiti na ostrově Hispaniola v Karibském moři, je syntezí afrických nativních náboženství a katolické víry. Pročež malá Marie Laveau byla formována jak pravidelnými a devotními návštěvami kostela na jedné a intuitivní teologií transcendentu na straně druhé. Od babičky Kateřiny a matky Margarety se naučila znát nejen léčivé byliny a koření, ale také jak komunikovat s katolickými svědci a benedikty, a také z duchy předků.

0: francouzsko-španělsko-americký Nový Orleans utvářel mladou Marie Laveau do té doby, než Marie Laveau začala utvářet jej. V roce 1819 si vzala před otroctvím uprchnuvšího tesařského dělníka Jacques Paris, s nímž měla dvě dcery, které však brzy zemřely. Sám Jacques za tři roky zmizel, byl prohlášen za mrtvého a Marie Laveau po něm získala přezdívku Widow Paris, vdova Paris. V té době již byla vyhlášenou kadeřnicí chudých i bohatých. Účes u žen tehdy nebyl jen vyjádřením módy, ale statusu. Ve francouzské čtvrti The French Quarter, ulici svaté Anny, bydlela ve skromném domečku, kam za ní začali chodit strádající sousedé s prosbou o pomoc, jak uniknout bídě, nemoci, nočním můrám. Marie Laveau ovládala mimo jiné dvě umění, naslouchat a mlčet. Neduhy zaháněla remediemi a technikami, které se naučila od starší vědmy Sanité Dede, Marie Salopé a tajemného doktora Johna, po němž se později pojmenoval šaman a zpěvák Mac Rebenek. Na rozdíl od původního syrového a často krutého vůdu, které vzniklo již v 16. století na Haiti, Marie Laveau pomocí amuletů a pověstných vůdů dolls choré a nemocné pouze léčila.
1: Some experts believe that voodoo dolls or bochio may have actually served as an early form of psychotherapy.
2: Tyto panenky, zvané bochio, byly elementární z hlediska místních tradic psychoterapie. Existuje pocit přenesení jakýchkoliv obav, kterým člověk čelí, na objekt. A mnohé z nich mají malé lahvičky nebo otvory na povrchu, kam může být uložen magický prášek gri-gri a člověk vlastně může uzavřít pocity do objektu, aby se staly zapouzdřenými v postavě. A jak používala tento princip Marie Laveau?
3: Je také důležité zmínit, že voodoo se nerozděluje na černou a bílou magii. I když to většinu z vás překvapí, voodoo se řadí k té bílé straně kultů a sekt. Jak je to ve skutečnosti třeba s voodoo panenkami? Za to, jak si dnešní společnost představuje voodoo, mohou hlavně Bčkové a Cčkové horory. Používání symbolu voodoo panenky jako pomocník potrestání na určité části těla dané osoby se pak ještě začaly přidávat i režiséři a scénáristé slavnějších filmů, seriálu anebo trilogiích. Jak je to tedy doopravdy s nimi? Propichování panenek špendlíky nemá dané osobě přitížit nebo ublížit ani zabít, ale danou osobu má vyléčit na základě určování tlakových bodů, podobně jako v akupunktuře. V haitském, kubánském a ani v dominikánském vůdu se navíc panenky nepoužívají. Objevují se pouze v Louisianě. Navíc pravým symbolem vůdu nejsou překvapivě panenky, ale dokonce malá obyčejná nádoba s pokličkou. Ta stojí v chrámech na každém oltáři.

New Orleans se stal kolébkou spřízněných náboženských směrů, jakým byl například Obia, komunikující mimo jiné s duchy lesních stromů. Jako byla Marie Laveau královnou vůdů, tak ústřední postavou zde byl Obia Man.

Vůdů nemá svatou knihu, jakou byla Bible, Korán či Tóra. Jeho písmem je hlahol zvonů z katedrály svatého Ludvíka, zvuk bubnů při rituálech na Congo Square či svit pochodní na jezeře Port Chartrain. Zde se konaly modlitby, tance a zpěvy za přítomnosti královny vůdů a její věrné kompanie, hada královského v širokém okolí zvaného

V té době Maria Lavo žila s Christophem Dominikem de Glapionem, bělochem z bohaté francouzské rodiny, se kterým povila 7, dle některých pramenů 15 dětí. Královna Vůdů svojí přítomností přinášela klid a mír, jenž se stal velmi vzácným v obdobích nastoupivší epidemie žluté horečky a následně občanské války, kdy se rituální obřady staly trnem v oku politikovi. Marie Lavo léčila nemocné, chodila navštěvovat uvězněné, když ji náhle onen velký osud oloupil od dlouholetého partnera. Úřady se navíc snažily rituály přeměnit v estrádu pro turisty. Marie Lavo se načas uzavřela a krom pravidelných návštěv kostela neopouštěla svoje obydlí v ulici svaté Anny. Když se po čase opět objevila v Congo Square, její aura zářila ještě silněji. Její hlas opět konejšil a jakoby omládla o 20 let. A nebo to byla její dcera Marie, která převzala pochodeň, nevíme dodnes. Ale to na ženu, která spojila nespojitelné, vzpomínku nijak nekalí. Tónem hlasu a nástroje do našeho povídání přispěli, vezmu to od konce, newyorkský šaman Exuma, kapitán Beefheart, indiánská kapela Redbone, jazzový orchestr Paula Barbaréna, Holy Modal Rounders, Oscar Papa Celestine, skupina Fallbeat a Dr. John, o kterém již byla řeč, s písní Mama Ru, Who Was the Queen of Little Red, White and Blue, královny rudé, bílé a modré. Co dodat? Vůdů se může projevit i tak, že se jeden prostě zamiluje. Alespoň v písni koho jiného než doktora Johna. Od mikrofonu se s kalendářem číslo 176 též loučí Michal Kyselka.

Srdečně vás zdravím, drazí přátelé, a dnes začnu hodně zhurta a nepolevím po celý komentář, protože tohle už je vážně k posra... No, jak vidíte a slyšíte, mohly by se zde vyskytovat i výrazy, které patří do intimního prostoru vlastní mysli, ale téma je zbytnělé a prorostlé celou společností. Včera ráno jsem si přečetl titulek v obsahu iDnes, že zmatený Putin na summitu bloudil před focením, pak ztratil rovnováhu. Vy už jste se totálně zbláznili, idioti. Vy už jste se stali propagandistickou

souvislostech minimálně 100krát denně. Jeblo vám? Opravdu vám jeblo z té potřeby dělat takovou práci s takovým výsledkem, kterým je totální rozvrat společnosti na základě propagace nenávisti? A co vy, bohužel nejen opoziční politici, kterým Putin přetéká z huby, vy se v tom s chutí rácháte, protože největší světovou superstar je Putin? Kdo neřekne s opovržením Putin, jako by nebyl angažovaný nadčlověk nebo nedostal nasypáno zobání. 5 let tu posloucháme i to druhé jméno, Zelenský. Zpočátku jste mu vystavěli kult osobnosti rychleji, než mistr ve skládání Rubikovy kostky dosáhne svého nejlepšího výsledku. Sáhl jsem na kliku od záchoda a klika řekla Zelenský. Vytlačil jsem zubní pastu a automaticky i s nápisem Zelenský. Poznal jsem četnost uprděných občanů, protože každý, kdo vykonal tento plynový útok, ať už na veřejnosti nebo v uzavřené společnosti, neudělal to staré známé ale vypouštěl jméno Zelenského s ejakulační úlevou, hodnou uspokojení ujetého panice při snění o Danuši Nerudové, jejímž byl studentem v době, kdy možná prodávala tituly. Z Trumpa jste udělali monstrum, proti kterému je Gapa nebo King Kong jen závistivá nestvůrka z filmového plátna, ze které můžou mít diváci legraci. Prostě mainstreamová kuchařka si Donalda Trumpa peče, smaží, vaří, gratinuje, dusí 100krát jinak, protože je to proevropskou neoliberalistickou sebranku, která náhle přišla o maminčino americké prsíčko, příležitost vyskočit si a bušit se do propadlých evropských prsíček s výkřikem prdíme na tebe, Ameriko, my to umíme ještě lépe. To je pravda, EU to umí skvěle. Nedostatek energie, neakceschopnost, buzeranství nejodpornějšího typu ve všem. Progresivistická, ubohá, politicky syfilitická Evropa to umí nejlíp, hlavně v mediálním mainstreamu. A proč vlastně chodit tak daleko? Z Filipa Turka jste programově přesně podle notiček opozičních požadavků vytvořili nácka. Nepříjemnou nehodu, kterých jsou na silnicích stovky denně, jste propírali jako královské povlečení, pod které schováváte vlastní politický smrad z neoliberálního a progresivistického odpadu, aniž by byla vyšetřena vina a vysloveno rozhodnutí. Vytahovali jste na něho hysterické milenky, které se rozpomínaly na absurdity, stejně jako to dělají všechny ty chytré rozmnožovací baleríny ze světových skandálů, kdy nejdůležitějším faktorem je pro ně nebo jejich zadavatele zisk a diskreditace. O ukrajinské válce se rozpovídat nechci, protože ještě pořád zde chybí nadhled, který jste nerozšířili, ale vyloženě jste ho zamáčkli do podlahy. Snad jen, že v dobách vaší největší slávy a objektivního informování o místech shromáždění modrožlutého fanatismu po velkých městech naší země, kde pěli zaprodaní zpěváci, žvanili dutohlavé herecké ikony a něco z vratků také donesly fialové politické okrasné figurky ze zahrady děsu, bylo tak napšoukáno, až se nad hlavami těchto bučících stád vznášelo oblačno Zelensko, což jste nám cpali jako skelnou vatu do očí, do uší, do žaludku. Lidi jste otrávili. Čím více tlačíte, tím méně máte sil. Ta už vám zbývá jen na toho hradního kaky trpaslíčka jako Ježíše Krista. Strkáte nám ho pod nos jako čpavek. Vymýšlíte nejabsurdnější situace a místa, kde byste zachytili jeho majestát v póze Da Vinciho Davida a vyschlé ježibaby z chaloupek na muří noze, co milují jeho stařecké půvaby, už jen čekají na odhalení toho, čím se David chlubí od začátku svého stvoření. Proto se chystají ho volit znova a znova a znova, až nám jebne definitivně všem a půjdeme se zastřelit jedem s oprátkou na krku, přičemž skočíme z 0,5 kilometru do hlubin 20 metrů pod vodu plnou ostrých kamenů, abychom se udusili plynem, který bude tak drahý, že každý lidský budoucí prd bude vyvažován zlatem. Vy nás chcete tou mediální debilitou vyhubit. Jste jako virus kretenismu, který pčíkáte mezi lidi. Už se ani neptám, jestli vám je hanba, protože je vidět, že není. Vy pracujete pro válku, pro zasmrádlou mumii Ursulu z Evropské komise, která byla instalována, aby celou Evropu potopila jako Titanic. Vy pracujete pro nejzrůdnější

Zbrojní hovada, která mají výrobnu hraček na zabíjení. Vy pracujete pro lháře, psychopaty, sociopaty, feťáky, pro nejspodnější humus civilizační zvrácenosti. Měl jsem tu možnost od roku 79 s přestávkami pracovat pro Československou televizi a posledních 25 let jsem byl v České televizi téměř jako doma. A bylo mi nepříjemné, že tvorba, ve které jsem působil, byla spojována s tou budovou lepších lidí, jak se jim tam za zády říká. Pochopil jsem, co se nejspíš stalo s těmi, kdož se mají živit zpravodajstvím. Jsou řízeni prodlouženou rukou eurounijní hydry prostřednictvím neziskových organizací se slušným ziskem. Když se občas podívám na jejich práci, pokládám si otázku, kam se poděla ta profesionální sebekontrola. Moderátoři jsou v rozhovorech agresivní, nafoukaní, předpojatí, vypadají jak herci z japonského divadla Kabuki. Mainstreame vší mediální profese. Zmagořil si z vidiny odměny za své do oči bíjící lokajství. Ve svém předchozím komentáři jsem poukázal na vyhnutí neoliberálů. Bude to ale ještě trvat. Ještě mají peníze, ještě mají média, ještě je krmí korporáty, ještě chtějí probudit svou sílu, jako ta prokletá bájná hydra, která teprve čeká na svého Heraklea, aby jí přemohl. Víš, co je paradox mediální mainstreame? Že tě nahradí umělá inteligence a tvoje posádky se stanou její potravou, takže zmizíš jako všechno, co si dělalo iluze o své nadřazenosti. A bude to tak rychle, že nestačíš udělat ani to pověstné

0: Dobrý večer. Vítám vás u živého vysílání pravidelného pátečního pořadu Jsme ve válce. Dnes otevřeme 6 základních témat, která v posledních dnech hýbou světovou i českou bezpečností. Začneme výroky premiéra Andreje Babiše na pražském obranném summitu, kde varoval před třetí světovou válkou, vyzval k jednání mezi Ruskem a Ukrajinou a zároveň upozornil na ekonomické limity vojenských rozpočtů. V souvislosti s tím se zaměříme i na hybridní hrozby, protože americké úřady nejnověji obvinili síť pracující pro ruské tajné služby, které měly plánovat útoky v Evropě a koordinovat akci přímo v Praze. Odtud se plynule přesuneme k mezinárodní politice a novým aliancím. Probereme překvapivý návrh Ursuly von der Leyenové na přidružené členství Kanady v Evropské unii, na který okamžitě ostrými hrozbami odmítavě reagoval Donald Trump. Věnovat se budeme také německému soudnímu dokazování sabotáže plynovodu Nord Stream, kde před soud poprvé míří konkrétní obžaloba spojená s vyšetřováním možné ukrajinské stopy. A v závěru se dotkneme rétoriky samotné Moskvy a slov ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova, podle kterého byl případný střet Evropy s Ruskem znamenal velmi krátkou válku. Celou debatu uzavřeme pohledem do vesmíru. Spojené státy totiž poprvé otevřeně přiznali přítomnost zbraní na oběžné dráze a rozjíždějí projekt vesmírné obrany Golden Dawn. A já nebudu otálet, a přivítám se se svým kolegou, s bezpečnostním analytikem Janem Schneiderem, kterého zdravím do Havlíčkova Brodu. Hezký večer.
1: Dobrý večer.
0: Hezký večer a půjdeme hned na první téma. Je to čerstvé téma, aktuální, protože včera v Praze proběhl pražský obranný summit, kde vystoupil náš premiér Andrej Babiš a když bych měla vybrat tu důležitou, podstatnou část, tak označil Vladimíra Putina za agresora, řekl, že Evropa by měla pracovat na své obraně, ale zároveň řekl to důležité, řekl, že ten konflikt, ta válka nemá válečné řešení, nemá to řešení to, co teďka sledujeme prakticky, za chvíli to bude snad pátý rok a pokud to budeme pokračovat, tak to směřuje k třetí světové válce. Takže já se tě chci zeptat, když on v podstatě na jedné straně řekl, že Putin je agresor a na druhé straně říká, že Evropa se musí bránit, spějeme ke třetí světové válce. Vypadá to jako takový rozpor. Máme to vnímat jako, že na jedné straně nám říká, že máme odstrašovat, ale zároveň také jednat.
1: No, je to rozpor jako v hokejovém utkání, když český národ zná hokej dobře a když toho mantinelu hokejista dostane hokejkou pod žebra a tomu druhýmu ji natáhne zjevně, tak kde je vyloučen on jako agresor. Takže ta situace je velice podobná. Řeknu tady několik jmén. Zbigniew Břežinský, Henry Kissinger, George Kennan, Jack Matlock, Jeff Sachs, John Mersheimer, William Barnes, William Perry. Ti všichni publikovali, že příčinou konfliktu je rozšiřování NATO. Zná Babiš ta jména? Říká mu to něco? Považuje se za chytřejšího? Upozornil ho na tato stanoviska někdy ředitel BIS Koudelka? A nebo to jsou jenom povinné cviky, jako za normalizace, že prostě něco řekne, aby vyhověl tomu, co se od něj žádá? Já si myslím, že jestli by Evropa měla posilovat obranu, tak především vůči svým válečným štváčům.
0: No, já s tebou naprosto souhlasím. On zároveň v tom projevu také řekl, že by vlastně Evropa a Amerika měli vyzvat Putina a Zelenského ke společnému jednání, ale já mám pocit, že to je, ano, tak jako si správně teďka řekl, že to jsou takové jakési fráze, které slyšíme pořád, protože je tam vůbec ještě nějaká vůle k tomu, aby se sešli jaké kompromisu, když vidíme ty telefonáty, ta neustálá jednání, anebo už ten prostor neexistuje. A navíc, co já považuji za podstatné, jestliže zmínil Evropu a Spojené státy, tak přece Evropa se toho vůbec neúčastní.
1: Já si myslím, že Evropa by měla skutečně posílit diplomacii, ale začínám se obávat, že umění diplomacie je něco, co v současné Evropě začíná být takovou neznámou. Navíc kooperativní politika by zvýšila Evropě prestiž, takže by se dostala do hry. Já si myslím, že kdyby šlo premiérovi o ukončení té války, tak by spíš podpořil, protože takhle, Evropa a Spojené státy jsou stranou konfliktu. Jednoznačně jsou účastníky konfliktu, takže těžko si mohou hrát na mediátory. Na nedávné konferenci BRICSu se odehrálo několik fantastických věcí, už jenom to, že se sešli v této sestavě. Mimochodem, málo kdo zaznamenal, že se tam k jednání sešel zástupce Íránu a Spojených arabských emirátů, což je naprosto neuvěřitelná věc. Podpořil by indickou a čínskou výzvu, protože si myslím, že Indie a Čína jedině tyto státy mohou být dobrými mediátory, protože v tom nemají vlastně žádné drobné. Takže myslím si, že tady existuje prostor pro diplomacii, ale obávám se, že to jako je trošku velká neznámá pro ty evropské takzvané elity. Oni to nejsou elity, to je už opravdu jako druhá liga těch politiků.
0: Já budu dál pokračovat v tom jeho projevu, co tam zmínil, a to byla taková jeho výzva, že by se Evropa měla soustředit na ten protiraketový nebo takový ten ochranný štít Patriot. A já se tě chci zeptat, protože vlastně my už jsme tady sledujeme nějakou dlouhou dobu koalici ochotných a teďka, když, jestli tomu rozumím správně, tak se dívám na to, že by tady měla vznít nějakási paralelní obranná struktura. Není rozumnější jako být součástí NATO? Proč bychom se měli vyčleňovat a dělat něco paralelně jako Evropa, jako taková samotná? Tomu jsem nerozuměla, takže se tě ptám na to, je to rozumné, nebo jak tomu rozumíš ty?
1: Zcela upřímně, myslím si, že to je taková, to říct, frigna, že nemíní Babiš dávat víc do rozpočtu v rámci NATO, a tak si vymýšlí takové ty iniciativy, kterých se dá vymyslet za večer skutečně celý kbelík. A bude se říkat, že ta aktivita se vlastně tak jako roztahuje a že tohle, že ty výdaje jsou vlastně plněný a peníze vynakládané. Je to prostě taková, všichni si hrajou na válku, bohužel teda nehrajou si s ostrýma, jo, ale tady si myslím v tomhle případě, že to je takový tancování, který má trošku rozmlžit, zamlžit, který má odvést pozornost po dnešku, kdy vlastně zase ten americký protektor byl vynadat Babišovi, že dáváme málo peněz na americké zbraně, tak si myslím, že prostě Babiš v tomhletom směru dělá, co může. Nicméně je celkem jasné, že premiéři menších zemí mají velice malý prostor k těm tanečkům, takže tady já bych z toho opravdu nedělal, vůbec bych to nedotahoval do konce, protože to je celý nesmyslný, jak sama cítíš. Ono, ty protiraketové obrany a tak dále, v rámci NATO nemůže to fungovat. A ještě jedna takováhle nějaká evropská, kdo by to mluvil, kde by to bylo, prostě myslím si skutečně, že jde o takový úhybný manévr, čemuž v podstatě tleskám.
0: No, ty si správně teďka upozornil, ty si řekl americký protektor, slyšela jsem správně, ale myslíš velvyslance při NATO, Matta Whitakera, který nám dokonce sdělil, že jsme jaksi přímo na dně z těch spojenců, pokud je o ten náš jako závazek, či to, jak ho plníme, ale já bych tady naopak na obranu Andreje Babiše řekla, že mně se líbilo, jak se k tomu postavil, protože on řekl, že minulá vláda měla velká ramena, jak plní své závazky a ve chvíli, kdy bylo po volbách, tak jsme se dozvěděli, že to prostě pravda není. Ale to, co já teďka říkám, tak souvisí s tou otázkou, kterou bych ti chtěla položit. Já se tě chci zeptat, když se podíváme na to, co všecko vlastně ten náš rozpočet, jako vlastně, jaké tam máme mandatorní výdaje a čím je naplněn, tak nakolik ještě může být stát suverénní, bezpečný, a přitom zbroj tak masivně, jak po nás spojenci požadují. Kam až může tato vláda nebo jakákoliv vláda zajít?
1: No, první věc je, že tady se furt mluví ve souvislosti zbrojením s nějakými vynakládanými procenty. Tento přístup je podle mě přímo subverzivní čin, naplňující skutkovou podstatu trestného činu subverze, protože účinně oslabuje obranní schopnost naší země. Ta může být posílena pouze důkladnou analýzou hrozeb a důkladnou analýzou reálných opatření, která k tomu jsou. Tím by se posílila odolnost státu. Jenomže odolnost státu se posiluje především tím, že se rozvíjí diplomacie a že se podporují smlouvy o omezení zbrojení. To je velice zanedbaná disciplína, která se teďka vůbec neprovozuje. A tam si myslím, že by mohlo být Babišovo místo nikoli chřestění zbraněmi, který evidentně mu jako nejde moc k figuře. A já se mu nedivím a v tomto se mě samozřejmě líbí. Čili, že by se ty zbrojní náklady přesně by byly cílené a ono by zbylo mnohem víc peněz na vzdělání, na zdravotnictví a tak dál, což ve svých důsledcích velmi zvyšuje odolnost státu. A jestliže je toto cílem, pak toto je cesta a já si myslím, že toto je, by bylo i víc peněz na biznis a to si asi Babišovi by líbilo. Ale je velmi těžké to v této geopolitické konstelaci prosadit.
0: Já se ti teďka zeptám na věc, kterou jsme tady několikrát probírali, ale která si myslím vzhledem k tomu, že ta válka nějakým způsobem spěje k eskalaci, tak se tě chci zeptat na muniční iniciativu. Spousta z nás očekávala, že muniční iniciativa skončí, takže dosáhli jsme jakéhosi kompromisu, že do ní neposíláme naše peníze, ale pokračuje. Jak si myslíš, že bude do budoucna tato naše iniciativa vnímána ve smyslu tom, že jak jsme se dozvěděli od Jakuba Landovského, dneska také blízkého spolupracovníka přes NATO Andreje Babiše chci říct, tak, že my se v podstatě stáváme terčem díky té muniční iniciativě. A já říkám, že ta situace nějakým způsobem pořád eskaluje a graduje. Co si o tom máme myslet? Jak to bude vnímáno?
1: No, my jsme sice v té muniční iniciativě za organizátory, ale vysvětluj to někomu. Takže skutečně máš pravdu, jsme cílem, i když trošku jako neprávem, protože to financování jsme teda hodili na jiné, nejde to přímo z rozpočtu, nicméně podílíme se na tom, protože to jde z rozpočtu Evropské unie, ty příspěvky, takže jsme v tom až ne po uši, ale prostě po krk. Jo. Takže cesta je v tom soustředit se na mírovou obnovu Ukrajiny, to znamená soustředovat peníze, které by šly na válečné výdaje, soustředovat je mimo ukrajinský budget a říct, pánové, až tady vám cinkají peníze do mírové kasičky a až tam toho necháte, tak tadyhle se můžete těšit, že dostanete prostě peníze na mírový rozvoj. To si myslím, že by mohla být cesta naprosto těžko napadnutelná, že jo? To prostě asi tímhle způsobem bych to viděl, no.
0: Já ti děkuju, jestli nemáš nic, co bys chtěl doplnit k té první otázce, jestli se můžeme posunout dál, protože tady mám další zajímavé téma. Můžeme?
1: Ano.
0: No, Spojené státy, to je celkem pro mě novinka, Spojené státy obvinili vlastně ruské tajné služby a vlastně oni obvinili tak 5 lidí z práce pro ruské tajné služby a na tom seznamu v obžalobě figuruje i Praha vlastně. Americké ministerstvo spravedlnosti obvinilo 5 lidí, 2 Rusy, 2 Kubánce a jednoho Venezuelana a z jakési sítě těchto útočníků, která měla sledovat vybrané cíle a měla prakticky působit v těch státech, které podporují Ukrajinu. A já bych se tě chtěla zeptat, jestli se toto obvinění už zakládá na... Protože prakticky jde o obvinění a ty osoby nejsou známy, nejsou chycený. Takže jestli se to zakládá na faktech, anebo čteme tyto informace pouze z jakýchsi informací tajných služeb. Co si o tom máme myslet? Protože já si myslím, že se to dá zneužít velmi dobře politicky.
1: Tak ten americký právní systém je trochu odlišný od našeho. Nicméně, když budeme vycházet z toho, co publikovalo americké ministerstvo spravedlnosti, tak jde o obžalobu, která však, a výslovně to ministerstvo spravedlnosti zdůraznilo, představuje pouze tvrzení a všichni obvinění jsou považováni za nevinné, dokud jim vina nebude prokázána. Takže najednou se ocitáme na velice tenkém ledě a říkáme si, proč to vlastně řekli, když všech 5 osob je v podstatě nedostupných, nebudem si dělat i, že se někdy dostanou do spárů Spojených států, pakliže neudělají nějakou zásadní chybu. Takže k tomu procesu nikdy nedojde, takže o co jde? Oni z toho vymačkaného citronu se snaží vyždímat ještě pár kapek, to znamená, že tady začnou konstruovat nějaké sítě, protože tady vlastně není vůbec žádné nebezpečí, že by tato konstrukce byla před soudem vyvrácena. To je totiž pointa celé té věci. Oni spolíhají na to, že to nedojde k soudu. Jo? Za přítomnosti teda těch lidí, kteří by se mohli hájit. To znamená, oni tady můžou ty vzdušné zámky prostě konstruovat, jak chtějí. A ono to v podstatě slouží propagandisticky, protože Koudelkové a nájemní pisáci prostě budou do zblbnutí opakovat, že byli zase obviněni 5 a že to je Rusko a tohleto. A vždycky jakoby náhodou zapomenou zopakovat tu doušku toho ministerstva spravedlnosti amerického, že na ty obžalované je třeba považovat za nevinné, že jim prostě ta vina nebyla prokázána. A tady si myslím, navážu na krásný úterní, velice dynamický pořad Petra Druláka, který tam řekl krásný výraz, mluvil o téměř terorismu. A to je přesně ono, to je prostě zase takový hybrid, který lítá vzduchem. Všichni mluvějí prostě o útocích, jak se to houstne, ty ruský ataky nad Evropou. Přitom nikdo nic nedává na stůl, protože na stůl těžko asi by tam bylo, když tam hodili ty útoky na infrastrukturu, tak se jim to hnedka sesypalo, protože tam zjistili, že šlo o nějakého ekologického fanatika. Takže je to celý prostě, je to v luftě a pouze zůstává ten efekt té špinavé sliny, jo, po tom flusnutí. Takže já si myslím, že tohle je naprosto nešťastný a jsem strašně rozčilen tím, jak na to politici naskakují, protože úkolem politiků je nešířit poplašné zprávy a toto jsou poplašné zprávy, čili oni by mohli být trestně stíhání, protože tohle to jsou naprosto nepodložené věci. A ten premiér by si měl zjednat svůj analytický oponentní tým ke všem informacím, které mu nosí Koudelkové a podobný, aby je prostě někdo podrobil důkladní analýze. A mělo by k tomu dojít v podstatě na té bezpečnostní nebo v té úrovni bezpečnostní rady státu, nebo ještě pod ní v nějaké pracovní skupině, protože si myslím, že vládní činitelé by takovými to žvásty vůbec neměli být otravováni, protože to ovlivňuje, negativně to ovlivňuje jejich činnost.
0: A kdo pouští tady tyto informace? A ještě se k tomu přidám takový dodatek a teďka se jedná o ten vlastně útok, který nám velice dramaticky na tiskové konferenci oznámil premiér Petr Fiala. Bylo to v červnu 2024, že došlo k nějakému tomu požáru v tom depu někde na kraji Prahy. Jako, kdo to pouští? To pouští zpravodajské služby? Jako, proč tady tohle to vůbec se dostává do médií?
1: To je v rámci té hybridní války prostě propagandistická podpora cílů války. Ty věci jsou odkazovány na tajné služby a tajné služby, jejich informace nejsou soudně přezkoumatelné, protože oni se odvolávají na svoji zákonnou povinnost chránit své zdroje. Takže tohle to vůbec nemá přijít na veřejnost. Zpravodajské služby mají poskytovat informační podporu exekutivě, a ta exekutiva s tím má zacházet nesmírně opatrně a opravdu, když s tím jdou na veřejnost, tak je zcela jednoznačný, že nemají podklady a že to je prostě pouze propagandistický využití informací, které v podstatě mohou se někdy zakládat na něčem, co je pravděpodobné, ale ve svém souhrnu to je prostě děsivá siláž.
0: Nemáš pocit, že jsme omládli? Mě to totiž teda celé připomíná strašně to, co jsme žili v období studené války, protože takové informace na nás pouštěli komunisti o amerických imperialistech a co všechno nám hrozí a tak dále. Teda to já přiznám se, na mě to tak působí. Jestli k tomu nemáš nic jiného, můžeme jít dál.
1: Já bych tě malinko opravil, protože jeden Němec kdysi řekl takovou reflexi té minulé doby, že všechno, co komunisti říkali o sobě, byla lež, ale všechno, co říkali o Západu, byla pravda. A když se dozvídáme prostě to, co ty plány západních zemí za studené války, tam to opravdu nebyla žádná legrace. Oni opravdu spoustu těch věcí realizovali. Takže já shledávám s postupem času, že mnoho z toho, co říkali, byla pravda a utvrdil mě v tom George Friedman, který prostě říkal, že podstatou americké politiky je vývoz destabilizace. No když tohleto jsem slýchával za minulého režimu, tak jsem si myslel, že je to bolševická propaganda a pak mě to potvrdí analytik CIA. Takže ono skutečně je potřeba ty jevy hodnotit velmi opatrně a bez ohledu na to, koho se to týká, protože někdy ta pravda může být, nebo ta pravděpodobnost, vysoká pravděpodobnost může být velmi překvapivá.
0: No já ti děkuju, že jsi mě teda opravil, ale jako na opravdu běžného člověka, běžnou veřejnost to takovým způsobem opravdu působilo, že to byla komunistická propaganda, ale jestli nemáš nic jiného, půjdeme na téma, teda, které si myslím, že nadzvedlo spoustu lidí. Četla jsem taky skvělý článek pana prezidenta Klause, který reagoval na neuvěřitelný projev Ursuly von der Leyen, takovou její hodnotící zprávu v Evropském parlamentu. A já se teda dotknu, bylo tam neuvěřitelného toho hodně, ale asi nejvíc, jestli můžu použít to slovo šokující, bylo to, že navrhla, že by se Kanada mohla stát jaksi přidruženou součástí Evropské unie ve smyslu, že bychom mohli ještě více prohlubovat naši spolupráci ve všech oblastech, věda, vzdělání, umělá inteligence, energetika a tak dále. Ale na tom je zajímavé, že si myslím, že na to museli zírat s otevřenou pusou všichni v Evropském parlamentu a všechny ty členské státy, protože ona tady tuto svou myšlenku nepodělila se o ní s nikým. Co na to říkáš?
1: No, mě bavilo už při tom úvodu, když se zmínila o tomto tématu, že se usmívala. Evidentně se na to těšíš a já se těším zase na článek pana prezidenta Klause, protože on jako si dokáže říct, co si myslí. Co se týče Tohle, já mám takový pocit, že to je buď to manifestace nebo zkouška z postavení, o kterém se Uršula domnívá, že ho zastává. Protože to bylo něco tak arrogantního, ona to neprojednala s nikým. Že ona to tam řekla z patra, nikdo o tom nevěděl, všichni na to zůstali koukat. Já se těším na komentář Ivana Davida a dalších a našeho kolegy Ondry, prostě ten má vždycky jakový šťavnatý poznámky, takže ty si to určitě, to pro ně bude velká inspirace. Já si myslím, že jednak teda to je naprostá hloupost věcně, jo? Ale že to je možná příležitost, že i takový ty nýmandi, kterých je Evropský parlament plný, tak přece jenom mají určitou politickou citlivost, jo? Vyšší než, limitně vyšší než nula. A že by je to mohlo namíchnout, protože tady si myslím, že to je jedna z možností, kdyby mohli shledat, že ta Uršula skutečně jako překročila červenou čáru a že by ji mohli sundat. Jo? Protože to, co si dovolila, myslím si, že snad asi nemá obdoby. Jo? Co se týče toho členství samotného, já v tom věcně nevidím celkem nic, než takové poštívání Spojených států. Protože ten Trump tam nakreslil tu mapu, kdy vlastně celou tu západní polokouli pomaloval americkou vlajkou, takže teďka mně to přijde takový, jako kdyby Evropská unie chtěla obepnout Spojené státy ze severu a z jihu jako evropskými barvami, což by bylo docela komický. Bylo by hezký, kdyby si Trump něco takového uvědomil, co by to bylo, jako kdyby někdo dělal to, co dělá on. Ale myslím si, že on pouze prostě se zachmuří a Uršula se srovná. Nicméně, já mám tady u toho takovej zvláštní pocit, že ta pointa je úplně někde jinde. Oni řeknou Trumpovi, helejte, to je s tou Kanadou, to je jenom takový řečičky a to je prostě jenom takový přátelství a prohloubení a když bychom vlastně do té Evropské unie chtěli ty Spojené státy nějak a budou jim takhle jako se vlísávat. A najednou se zjistí, že se o tom přidruženém členství mluví celkem běžně, stane se to součástí určitého repertoáru, aniž by to kdy bylo nějak etablováno, nějak limitováno, definováno, nic. Začne se prostě mluvit o přidruženém členství a nikdo vlastně nebude vědět, o co jde. A teď ta pointa. Po této cestě se vydá Ukrajina. A já si myslím, že v tomhle je ta pointa.
0: No tak to je, vidíš, to je naprosto skvělý to, co říkáš, protože já jsem se zrovna teďka tě chtěla zeptat, že já jsem začala číst takové jako úplně paralelní zprávy, jako že by se nemuselo zůstat jenom u té Kanady a už se mluví o Novém Zélandu, už se mluví o Austrálii a teď se rozšiřuje, jak si rozšiřují ty hranice, no já si myslím, že ano, že tudy asi vede ta cesta, nicméně Trump na to reagoval, takže je to naprosto směšné, pohrozil vysokými cly a každý, ty jsi si správně všiml, že já jsem se usmívala, když jsem četla obsah a úvod toho, o čem se dneska budeme bavit, protože jsem si vybavila Ursulu von der Leyen, jak sedí poníženě na golfovém hřišti, hraje si se stovkama miliard eur jako v rámci vyjednávání s Trumpem. A vlastně si potom dovolí takovouhle drzost. Jako, jo. Takže ano, já s tebou souhlasím.
1: Že tyhle ty metastáze Evropské unie, jako jak říkáš, Nový Zéland a tohle, to je,
0: ano.
1: To jsou jenom takový zastírací manévry, protože oni řeknou, no tak ne. No. Ale ten pojem už zůstane zaveden, už se vlastně přestane přemýšlet o tom, jestli jak to vzniklo. Ona to prostě zavede do agendy řečnické a já si myslím, že to je právě to, jak chtějí vpašovat tu Ukrajinu do tohohle rámce a v podstatě by pak vošulili i ty polský zemědělce a tak dál. Je to jedna, nemyslím si, že to má příliš velkou naději na úspěch. Myslím si, že ty Poláci třeba in puncto zemědělství zůstanou vůči té Ukrajině velice ostražití, jo? Ale na druhou stranu, když si vezmeš tu Ukrajinu, celá ta historie jejího zlomu z té neutrální Ukrajiny až do toho roku 2008, kdy vlastně ona porušuje svoji vlastní ústavu a začne mluvit o vstupu do NATO, až v roce 2014 ten neutrální statut vyjme ze své ústavy, tak je to celý založený na korupci. Předtím se tam rozkrádalo, najednou ze západu dostali nabídku, jak rozkrádat prostě ještě lépe a radostněji. A v tomhle tom si myslím, že ta Ukrajina je kompatibilní s tou největší zlodějkou v evropských dějinách, která stojí na čele Evropské komise. Takže to je určitá kompatibilita by tam byla, ale teda jako skutečně v tom nejhorším. Jo.
0: No já doufám, že ty si neřekl, ani se nemůžu parafrazovat, aby řekla, že i ti méně bystřejší nebo línější poslanci Evropského parlamentu a další jako zbystří a okamžitě se proti tomu vymezí a postaví, protože já teda musím opravdu doporučit znovu ten článek pana prezidenta Klause, protože ten tam rozebral ten projev absolutně na atomy, protože tam se vůbec neustupuje ani od té politiky, která doteď je a ničí celou Evropskou unii. Ona v podstatě začala jakoby číst od prostřed knihy a ta první polovina jakoby kdyby neexistovala, takže to se mi zdálo neuvěřitelné, ale budeme to sledovat. Já ti děkuju, protože zase dal si mi do hlavy opravdu velkého brouka, protože si myslím, že ano, že uvažuji správně. Můžeme jít dál na další téma? Půjdeme, dostaneme se na Nord Stream, protože teď jsme se konečně posunuli k tomu, že v Německu míří před soud první případ sabotáže plynovodu Nord Stream 1 a 2. V němž je obžalován, a já jsem si vzala brýle, protože musím říct správně to jméno, bývalý ukrajinský důstojník Serhij K. Podle vyšetřovatelů měl koordinovat tu skupinu, která v září 2022 umístila na potrubí výbušniny a v Chorvatsku byl dokonce zatčen jeden podezřelý. Takže já se tě chci zeptat, jako jestli pracují ti němečtí vyšetřovatelé z verzí, že plán vznikal, protože vyšla také knížka, jsou paralelně s tím, novináře Bojana Pančevského, který přímo v té knížce otevírá dosti závažnou věc, že ten apel na to, aby došlo k tomuto teroristickému útoku, vyšel přímo z vysokých státních míst samotné Ukrajiny. A já se tě chci zeptat, jestli ti Němci vychází částečně z té knížky, nebo jaké mají, kromě těch indicí, které já jsem řekla, mají jednoho konkrétního osobu, jednoho konkrétního teroristu, kterého našli v Chorvatsku. Na čem je postaven ten soud, to obvinění?
1: To je pro mě docela záhadou, protože jsou tam určité indicie, které ale podle mého soudu nejsou dostatečné, respektive vůbec nevylučují to, že může jít o klamný případ, kdy se vina nebo předhazují jiní viníci, než jsou ti skuteční. Nicméně, já bych tady toho rád využil k tomu, když vezmeme vážně ten soud, že bude probíhat a že bude probíhat z hlediska vyšetřovatelů úspěšně, že budou ty obžalovaní odsouzení právoplatně, tak to bude znamenat jednu zajímavou skutečnost, protože tam se ukazuje vztah na nejvyšší složky ukrajinského státu. Otázka je, jestli to povolil Zalužnej se Zelenským, nebo jenom Zalužnej, já nevím, jestli byl Zelenský vždycky zcela při vědomí, při jeho známých úletech, zálibách.
0: Závislostech,
1: tak. Čili tady by v tom rozsudku vlastně zaznělo, že to udělali Ukrajinci se souhlasem ukrajinských institucí, státních. To znamená, že by soudem členské země NATO byla Ukrajina označena za státního teroristu. Což by ovšem pak znamenalo, že každý, kdo by od té chvíle, kdy ten rozsudek nabyde právoplatnosti, každý, kdo bude podporovat Ukrajinu, se stával podezřelým ze spáchání trestného činu podpora terorismu a nebo financování terorismu. V tom případě by paní nejvyšší státní zástupkyně měla začít okamžitě konat. Nikoli retroaktivně, protože ten rozsudek ještě není právoplatný, ale od okamžiku, kdyby ten rozsudek nabyl právoplatnosti a Ukrajina, jako ty státní orgány Ukrajiny, které by vlastně byly odpovědné za tento teroristický akt, tak by byla označena prostě za stát podporující terorismus a jeho podpora by u nás byla trestná. A to si myslím, že je jeden jako ze strašně zajímavých možných důsledků tohoto procesu. Nicméně nejsem si zcela jist, jestli k tomu odsouzení dojde, protože toto je jedna, to by neplatilo jenom pro Českou republiku, to by platilo prostě pro všechny státy, které podporují Ukrajinu, protože by se v hromadném měřítku dopouštěly podpory státního terorismu. Takže si myslím, že to možná asi tak nedopadne, že to bude takový, jako bude dostracena, protože zcela není vyloučená možnost, že se ti obžalovaní vytasí s naprosto neprůstřelnou obhajobou a budou z toho venku. Pak by ale nastala ta varianta, že by bylo nutno jít po směrem, který naznačil Seymour Hersh v tom svém článku, a kdy ukazoval na speciální služby Spojených států. Není vyloučeno ani účast Britů a Norů a tak dál. Čili je strašně zajímavý, že tadyhle se ta věc bude muset nějak rozštípnout, ale v případě, kdy to zůstane na Ukrajině, tam je ještě jeden důležitý důsledek, a totiž, že by se pojišťovny, které musí vyplácet prostě veliké pojistné plnění, začaly léčit na Ukrajině. To znamená, že by se přidali k těm věřitelům Ukrajiny a zahryzli by se prostě, uhryzli by si z Ukrajiny prostě další velký žvanec. Takže ten soud budeme pečlivě sledovat, kam, jak se bude vyvíjet, protože tady těch aspektů je strašně moc, ale ta podpora Ukrajiny, co by státu podporujícího terorismus, mně přijde jako velice zajímavý možný důsledek.
0: Já jsem hrozně ráda, že jsi zmínil ty pojišťovny, protože jako tam se u takovýchhle projektů, u takových věcí jako množství musí být strašně vysoké ty pojistky, takže tam jde o obrovské obnosy peněz, takže to jsem se tě chtěla zeptat, to mě na tom zajímalo. A taky ještě jednou kratičkou otázku. Už jsme se bavili několikrát o tom, nakolik se mohou soudy nebo nemohou soudy opírat o zpravodajské služby, jak jsi řekl, tak jiný systém mají v Americe. A jestli může tento soud čerpat ze zpravodajských služeb, které vlastně k tomu svoje informace dávají taky. Nebo pak, musí že, už to všechno být založeno na faktech, tak?
1: Pakliže by zpravodajské služby poskytly zdroje informací, tak by to mohlo být soudem využitelné, ale otázka je, co by ten soud akceptoval, prostě jak se říká v žargonu, jak procesně správně byly ty informace nabrány, jo? Protože to je pak vždycky velký prostor pro obhajobu, že namítne procesní nesprávnost a nevím jak v Německu, ale myslím si, že Němci jsou na tohleto taky jako dost cimprlich, ve Spojených státech takhle skončili jako o ničem spousta procesů jenom pro určité procesní chyby, jo? Takže tady nevím, nakolik oni byli schopni, takhle, nakolik se vůbec opírají o zpravodajské informace, protože zpravodajské služby v určitém okamžiku mohou nasměrovat orgány, trestně právní orgány k tomu, aby pokračovali v naznačeném šetření svými procesně udržitelnými způsoby. Jo, takže nevím, jaká tam ta důkazní situace je, na čem je opřena.
0: Ještě jednu věc bych se zeptala. Myslíš si, že na to, čeho jsme teďka svědky, co se začíná dít v Německu směrem k Nord Streamu a tomu soudu, může mít vliv to, že se díváme teďka na obrovské úžasné výsledky AFD a Alice Weidel, jeden z jejich takových stěžejních bodů v tom tažení a v tom jejím programu je, že chce opět obnovit Nord Stream?
1: No já nad tím hodně přemýšlím a myslím si, že by to AFD mohlo velice pomoct před těma volbama, protože to je nesmírně citlivá věc, cena energií, a nevím, jak se prostě Němci stavěli k tomu přerušení Nord Streamu, protože zdaleka ne všichni s tím byli srozuměni, vůbec nikdo tam nejásal jako ty blázniví Poláci, kteří řekli, že měl být potrestán vlastně ten, kdo ten Nord Stream postavil. Mimochodem, oni ho postavili právě proto, aby Polákům vzali tu hračku, protože Poláci to chtěli, prostě chtěli vydírat Evropu s přerušováním plynu, takže kvůli ním vlastně ten bypass byl postavený. Takže myslím si, že by to mohlo, a ještě proběhla vlastně informace, že by přicházelo v úvahu jednání Rusů s AFD ohledně právě obnovení toho Nord Streamu. Tam jsou zase otázka těch vlastnických práv. Amerika to chce koupit, to potrubí, Bůh suď, kdo na tom všechno chce vydělat. Ale myslím si, že obnovení Nord Streamu vůbec není ve hvězdách. Myslím si, že to je docela reálná možnost.
0: A navíc Gerhard Schröder, kterého stejně považujeme vlastně, nebo je považován za takového otce celého toho projektu, že si to dokázal prosadit, což bylo strašně těžké, protože víme přece, jakým způsobem, jak peskoval Joe Biden, vlastně americký prezident, kancléře Scholze, jako když se tohle to všechno stalo. Tak to bude zajímavé. To jsem ráda, že moje myšlenky ubíhají stejným směrem, jako ty směrem k té AFD, co to ještě může znamenat, ale já bych šla dál, já bych se tě zeptala na to, co se teďka odehrálo, nebo slyšeli jsme od vlastně ministra zahraničních věcí Lavrova, ministra zahraničních věcí Ruska, který po několikáté zopakoval, že Rusko v žádném případě neplánuje napadnout členské státy NATO, Evropu jako takovou, ale velice jako nelibě nese to sílící neustále zbrojení a pokračování té podpory Ukrajiny a říká, že když to takhle dál eskaluje, že pokud by došlo k tomu konfliktu, takže by ta válka měla velice krátký proces. Byl by to krátký proces. Bylo rychlé. Co si pod tím máme představovat? Přelož nám to.
1: Jakákoliv textová analýza musí začínat doslovným významem. A já si myslím, že tady není potřeba chodit daleko. Protože když Lavrov řekne, že by to bylo rychlé, tak by to asi bylo rychlé, protože na té Ukrajině všichni viděli, co zmůžou ty ruské balistické hypersonické rakety. Takže by to byl asi velký masakr. Myslím si, že Rusové tím dávají také najevo, že tu Evropu a její rozložení vojenských sil a velitelských stanovišť a spojovacích cest a tak dál, že mají dost dobře přečtený a že vědí, že není třeba příliš hýřit raketama, prostě že stačí opravdu pár cílených úderů na pár vybraných míst. Myslím si, že tyto schopnosti mají a že to připomínají těm válkychtivým aktivistům, nebo spíš řečeno pošukům, kteří vlastně jsou mladí a neskušení a jsou vlastně vedeni pouze pohánění penězma vojenského průmyslového komplexu, který potřebuje prostě tu situaci gradovat. Pošuci, jako je ministr zahraničí Sikorský, prostě to je skutečně hanba Evropy. Takže ano, myslím si, že Lavrov jako se zkušeností starého muže říká těm mladým, jako dejte si studenou sprchu.
0: Já se teďka zeptám na věc, kterou nemám vůbec ve scénáři, ale která si myslím, že zajímá spoustu diváků a každý o tom určitě zapřemýšlí, kolikrát ji slyší. Každý den od rána do večera slyšíme zprávy o Ukrajině. Já se ráno zbudím v 8 hodin a Martin Dorazin mi tam hlásí, že Ukrajina má lepší drony, tečka. A dál platíme ty 100 tisíce za ty zpravodajce a já se tě chci zeptat. A začala jsem tím rozhlasem, proč se nevypne ten Starlink? Je to cesta, jak to skončit?
1: To by musel Elon Musk. A to je pro něj obrovský biznis. No, a on si tam hraje. Je to neštěstí, že prostě jeden člověk může hrát geopoliticky takovouhle úlohu, protože toho Muska, jak vidět, neovládá ani Donald Trump. Takže on dělá vlastně, co chce a co si zamane. A jako celá politika je pak k ničemu, když o těch důležitých věcech prostě rozhoduje, jestli se na špatném bočku vyspí a jestli nemá větříky a tak dál, prostě jakou má náladu a jestli to vypne nebo nevypne. Jo. To je tragédie. Ano, samozřejmě šlo by to vypnout. Jestliže on je takto takový neodhadnutelný, no tak pak nastává ta varianta, že mu prostě ten systém bude muset vypnout někdo jiný. No.
0: Já jsem se tě na to zeptala, protože si myslím, že spousta lidí uvažuje o tom, že ta situace ze strany evropských lídrů a těch evropských elit pořád eskaluje, že se chovají jak smyslu zbavení, že diplomacie a mír prakticky u nich neslyšíš. A já zase znovu zmíním pozitivně Andreje Babiše, protože když byla ta konference v Gdaňsku, kdy se bavili o obnově Ukrajiny, samozřejmě zase začali počítat peníze, ale tam běží válka, tak on byl jediný z těch hlavních lídrů, kteří se sjeli do toho Gdaňsku, který o tom míru mluvil. Ale já, když už jsem načala ten Starlink, Ameriku, Muska, tak se dostanu k poslednímu tématu, jestli můžu jít dál, a to jsou vlastně přiznané zbraně ve vesmíru. My jsme se teďka dozvěděli, že Spojené státy poprvé veřejně přiznali, že už mají zbraně na oběžné dráze. Je to technologický zlom nebo konec dlouholeté hry, kdy velmoci podobné schopnosti měli, ale veřejně o nich nemluvili.
1: No, ještě je tu třetí možnost, že je mají, že nemají, ale dělají, že je mají. Jo? A že to je takový to gorilý samec, jak se buší v prsa. Mně to připomíná právě ty hvězdní války, protože jak napsal Ladislav Bittman ve své knížce Mezinárodní dezinformace, a to byl profesor Bostonské univerzity, takže tomu lze asi věřit. Hvězdné války byl jeden velký podvod, strašně si na tom vydělali zbrojaři, když Reaganovi předváděli v tom Tichém oceáně, jak je sestřelena ta raketa, tak mu utajili, že ta sestřelená raketa si tu sestřelující přitáhla, aby bylo dosaženo úspěchu. Takže já si myslím, že tady jde pouze o velikou propagandu. Určité zbrojní systémy nepochybně mají své souvislosti v kosmu, to asi budou mít i Rusové, i Číňané, o tom nebude žádná pochybnost. Jestli to jsou zbraně, anebo jenom prostě infrastruktura zbrojní, to je otázka. A zveřejňovat něco takového je naprostý nesmysl, kromě toho, že to má mít propagandistické vyznění.
0: Tohleto, o čem se teďka bavíme, je navýsost odborná věc. Mají zpravodajské služby takové specialisty, aby byli schopni se na tomto poli pohybovat a hlídají se ty velmoci navzájem?
1: Tady je důležité, aby se hlídali, měla by být nějaká pravidla. Samozřejmě zpravodajské služby najímají odborníky, vychovávají si své vědce, přímo to musí být vědci, kteří se v tom znají. Takže k tomu hlídání asi předpoklady jsou, ale co tady postrádám, je právě ochota se dohodnout na určitých pravidlech, na určitých dohodách. Spojené státy svévolně prostě všecko vypověděli a jak píše Scott Ritter, ta generace zkušených vyjednavačů na obou stranách, kteří se vykazovali vzájemným respektem, tak ta již odešla a je nahrazena prostě mladými, neskušenými střeštěnci, kteří vlastně o diplomacii a o tom nemají žádnou páru a kteří prostě se chovají dost nedůstojně. V tom je velké riziko. Čili jediná cesta je vrátit se a využít zkušeností těch starých zbrojnošů a pakliže je snaha se vzájemně nepomordovat, tak ta cesta začíná v tom navázat jednání o těch dohodách, o jejich plnění a tak dále, prostě vrátit se na tu cestu, která nás uchránila od nějaké velké krize.
0: Já ti děkuju, já už na tebe nemám další otázku, protože vím, že nás ještě určitě čekají otázky našich diváků, ale ty nám představíš knížku a oni mohou posílat svoje dotazy.
1: Minulý týden jsme se dotkli tématu, zda snahy ovlivnit uživatele internetových sítí jsou typické pouze pro ruské zpravodajce. Nabízím dva tituly, které už nepotřebují zvláštní komentáře. První je Jack Schaffer, Jak se zalíbit. Agent FBI vás naučí, jak zapůsobit na lidi a získat je na svou stranu. Toto je velmi vtipná a poučná knížka analytika behaviorálního programu Divize národní bezpečnosti FBI, který se specializoval na analýzu chování a rekrutování nových špionů. A druhá knížka, to je zase z té velké firmy, se říká CIA, oficiální příduška, která se jmenuje Triky a kouzla. A je to zajímavé, že to je založeno na materiálech kouzelníka Johna Mulhollanda, která byla použitá v rámci projektu MK Ultra z 50. let, kdy se CIA snažila osvojit si dovednosti využitelné proti sovětskému protivníkovi. Takže kdo má zájem se poučit v tomto, že opravdu ten vítr nefouká jenom z Ruska, tak má teďka co dělat.
0: Tak a poprosíme do studia otázky.
1: Tak. Nepodvolení zdraví od zlodějky milou paní Kateřinu a našeho Marada Honzu. No, už jako pokračuju v marodění, ale...
0: Děkujeme.
1: Děkujeme. Tak, Cimický už odsouzen, tak kdy začnou s těmi politiky? No, taky se ptám. Dobrá otázka, ale zase znova opakuji, pánem trestního řízení je státní zastupitelství, takže směřujte to na paní Lenku Bradáčovou. Další. Trump chce na to opustit. Prý. No tak to jsou jeho takové manýry, že jednou chce, jednou nechce. Je to dobrý zlobení, protože aspoň se to na to trošičku z toho svého klidu, zahnívajícího klidu probudí. Začnou možná přemýšlet.

článku mělo být obranným souručenstvím, stalo agresivním v roce 99, tak je to skutečně hrozba a je to legitimní důvod přemýšlet o, nebo dokonce jednat ve směru vystoupení z NATO, protože my jsme vstupovali do NATO, které se tvářilo, že respektuje Washingtonskou smlouvu. Záhy jsme zjistili, že tomu tak není, takže jsme byli podvedeni. Proč Babiš neříká, že Trump je agresor, když už má potřebu říkat to o Putinovi? No, on tu potřebu asi nemá, on je k tomu nucen a všichni vědí, ale ano, to je správná otázka, protože navádí k tomu, že když je teda Putin agresor, tak co Spojené státy, které vlastně napadly od druhé světové války kolik? 80 zemí, nebo 80 případů, takže ano, tady se jasně vyjevuje ten dvojí metr. Dotaz, jak můžete přehlížet ruskou státní televizi, kde Solovjov otevřeně vyhrožuje evropským státům jadernými útoky? Co jiného než ruská jaderná výhružná retorika je podle vás skutečnou eskalací? No tady Aleš Sofin směšuje dvě věci. Pokud vím, tak ruská státní televize ani Solovjov skutečně nedisponují jadernými zbraněmi. Takže to můžou říkat jako další pošuci na západě, kteří taky, nebo dokonce Tymošenková chtěla by bombardovat Moskvu jadernými zbraněmi. Tam už to bylo horší, protože to byla politička, ale Solovjov si v televizi může říkat, co chce. A je to jenom, jak říkali staří filozofové, proud vzduchu a nic jiného to není. Čili ruská jaderná výhružná retorika se neodehrává, neodvíjí od ruské televize, ale od ministra Lavrova a prezidenta Putina. Zná pan Schneider energetika Jardu Nováka a jestli jo, proč nám neřekl, že kandiduje proti Řehkovi a že ho máme volit? No, vidíte, tak já jsem se teďka věnoval antibiotikům a trošku mi to uniklo, takže zdravím Jardu Nováka a skutečně prosím vás, nejenom Jardu Nováka, nechci ho ponižovat, hlasujte pro kohokoliv, kdo je proti Řehkovi, ale ten Jarda Novák by byl zajímavý, protože to je takový energetický tvor, takže by rozhodně byl vidět. Ano, volte Jardu Nováka. Opakovaný dotaz. Existuje nějaká šance na odvrácení? No samozřejmě, že existuje. Otázka je, jaká je a kdo se jí chopí. Jestliže budeme podporovat válečné štváče, tak se řítíme do, jak to říct, do konečníku. Jestli se chytneme za nos a začneme podporovat ty, kteří třeba už i jako náš premiér Babiš postrádají to, že se nemluví o míru, takže pak se nedivme. Jo? Takže je to na nás, nejenom na nás, ale i hodně na nás. Proč Rusku nepomáhá Čína? Já si myslím, že ta Čína je díky své 5000leté kultuře velmi sofistikovaná ve svých přístupech a ví, že nějaká deklarovaná pomoc Rusku by třeba tomu Rusku ne ve všem úplně pomohla. Takže si myslím, že ta Čína Rusku pomáhá nepřímo a nejenom Rusku, ale v podstatě celému světu, protože působí jako určitý moderující neboli tlumící prvek. Přidala se k ní vlastně i ta Indie teďka, takže mají můj velký respekt a skutečně budoucnost světa, je-li jaká, spočívá v Asii. Dobrý večer. Jak se podle vašeho názoru může změnit situace v Evropě po ukončení konfliktu na Ukrajině? A co říkáte na Zelenského projekt Karpatské osmičky? Tak no, jak se může změnit situace v Evropě? Mohla by se změnit tak, že kdyby třeba dopadl ten soud v Německu s tím výsledkem, že by označil Ukrajinu za stát podporující terorismus, takže by vlastně všichni ti politici museli okamžitě změnit nejenom rétoriku, ale i své činy a mohlo by to znamenat rychlý konec toho konfliktu.
Co se týče těch

0: ukrajinských uprchlíků, běženců a tak dále, to je otázka pro naše trestně právní orgány, protože Ukrajinci nemohou být poměřováni jinak než naši občané. A Zelenského projekt Karpatské osmičky, no já jsem byl velice příjemně překvapen, že my jsme na tu Karpatskou osmičku poslali takového giganta, jako byl ten Drahoš, jo. Takže to jsem Fico radši onemocnil, to se mu vůbec nedivím, já bych dostal taky kejchavou. Takže ano, velice chválím jako naše zastoupení, nebo úroveň našeho zastoupení na Karpatské osmičce. Myslím, že to docela reálně vyjadřuje její skutečnou hodnotu. Ahoj Honzo, Petr. Petře, ahoj. Se vystoupí Pavel, což média u nás samozřejmě uveřejní, ale uveřejní vystoupené ruské delegace s Lavrovem a Maxim Grigorjevem, který předloží důkazy o Buči. No, tak to se... Takhle, média. Jaká média? Mainstreamová média ne, ale alternativní média jistě. Takže chcete-li se něco dozvědět, sledujte alternativní média, včetně ABJ. Macinka opět kompletně otočil. Česko výrazně posílí podporu Ukrajině. Česko se stane součástí koalice pro civilní ochranu Bunkry pro nás. No, jestliže posílíme podporu Ukrajině v civilním sektoru, to se nedá nic dělat, to je, Ukrajina si skutečně tu podporu zaslouží. Já si myslím, že Macinka asi nechřestil zbraněma, protože nedisponuje rozpočtem a slova může říkat, jaká chce. Já se v Macinkově zahraniční politické strategii nepříliš dobře vyznám. V EU je velmi mnoho schopných lidí. Neměla by bys doporučit vládě, aby se stavila odborný tým, který bude hlava nehlava bránit tyto zbraňové odborníky? Nejsem si jist, že úplně rozumím smyslu té otázky.
1: Tak jsme skončili u otázky, které jsem neporozuměla ani já, ale je 9 hodin, já jsem teďka takový ten hlídač našeho času a já ti moc děkuju, já jsem se dozvěděla plno zajímavých věcí a nasadil si mi brouka do hlavy s tou Ukrajinou a s tím partnerem, tak s tím, čím přišla Ursula von der Leyen. Takže je o čem přemýšlet. Děkuju ti.
0: Já děkuju, přeju hezký večír.

0: Hezký dobrý večer všem ve spolek. Vítám pana inženýra Jaroslava Števce v Pleskazření vždycky v tuhletu dobu, to znamená ve středu ve 20 hodin. Dneska máme mírné zpoždění, promiňte, nevadí, jdeme hned na to, takže vítejte všichni, vítejte pane inženýre.
1: Dobrý večer a omlouvám se, to zpoždění jde za mnou. Technické problémy s výměnou kamer tady nastaly.
0: Ale kameru máte fakt jako vynikající, abych řekl, že to funguje tak, jak má. Takže za mě hlásím, že kamera funguje. Dneska bychom vás poprosili, jestli byste nám spíš psali vaše dotazy. Pokud budete mít něco, tak to napište. A jestli to bude otázka, vždycky napište otázka dvojtečka, jo, abych to tady stíhal vidět, co jsou vaše komunikace a co by případně byla ta otázka. Pane inženýre, pojďme dneska do toho takzvaně vlastně tnout. Já se nebudu vyčerpávat, takže bych teď vás zasypal několika otázkami, budem to dávat postupně a budem tu cibuli obnažovat normálně po těch vrstvách. Jo? To je její jádro. Čili Ursula von der Leyenová měla takový proslov v tom, respektive měla proslov v Evropské unii a tam vyjádřila to, že musíme být soudržní. Já jsem to tak pochopil z těch sekundárních zdrojů, neviděl jsem to teda celé, přiznám se, že si ji prostě nenecháme rozvracet ani Ruskem, ani žádnými vlastně nacionalisty. Než se budeme věnovat těm zbraním na oběžné dráze, které současně s tím vším tam možná jsou, možná nejsou. Chci se vás zeptat na váš takový povšechný pocit, jaký z toho máte, pojďme si ho postupně upřesňovat.
1: No povšechný pocit, z toho mám ten, no, kdybych to vyjádřil stručně, tak bych ten pocit vyjádřil tak, že současné vedení Evropské unie žije na úplně jiné planetě, než je planeta Země a vůbec netuší, jak funguje Evropa jako celek po celá tisíciletí dozadu. Protože oni se chovají tak, jako kdyby Evropa byla jakýsi konglomerát, respektive jakási šedivá směs lidí, kteří se mají chovat podle jejich představ. Ale takhle to přece nefunguje. Kým si nenecháme rozvracet Evropskou unii? Nebo tu Evropu? Koho si vlastně nemají oni nechat rozvracet? A proč a kým? Dobře, Ruská federace, její velmi významná část je v Evropě. Na rozdíl od Dánska, jehož velmi významná část, to jest Grónsko, je v Severní Americe třeba. Ale Grónsko, teda Dánsko je součástí Evropy, že jo, klasicky bráno. A kým si to nenecháme rozvracet? Trumpem, Putinem, jakýmisi podivnými elementy, které vnímají, že ta Evropská unie jde úplně jinam, než kam jsme počítali, nebo kam jsme, když jsme do ní vstupovali, tak my jsme se domnívali, že Evropská unie je organizace, jejíž hlavním úkolem je nějakým způsobem prostě spojovat lidi a vytvářet podmínky pro to, aby se nám tady žilo lépe. Ale místo toho přicházejí věci, ano, můžeme cestovat po Evropské unii, schengenský prostor je otevřen, ale bohužel není otevřen jenom nám, ale je otevřen prakticky, což nikdo asi, takhle oni, zřejmě ti lidé, kteří to deklarovali nebo připravovali, tak s tím možná počítali, jak dneska hovoří různé ty teorie, jak se jim říká, podivné, tak vlastně oni možná s tím počítali, že tady tihle lidé, i tihle lidé, kteří přijdou zvenčí, dostanou téměř automaticky občanství, ale jejich kulturní kořeny a historie a zvyky jsou naprosto, a životní styl jsou naprosto odlišné od toho našeho, který se tady vyvíjel tisíce let v té Evropě, ať chcete nebo nechcete. A máme kořeny, které sahají ještě hluboko za křesťanství, i když to do značné míry spoustu věcí vymazalo. A tady vlastně, kým si to necháváme nabourat? Podle mého názoru si to von Leyenová mluví o někom, jako jsem já, kterému se nelíbí ten směr, jakým se ta Evropa ubírá, ale vůbec ji ani nenapadne mluvit o islámském vlastně radikalismu, který tady prudce narůstá a který Evropu narušuje daleko víc než jakékoliv jiné vlivy, které tady jsou, a to včetně války na Ukrajině. A cokoliv si ta Evropa dělá dneska jako celek, Evropská unie, to dělá vlastně i těm evropským státům, včetně České republiky, a vlastně dělá si to sama. A mě to těžce připomíná období po roce 1968, v 69, kdy vypukla takzvaná normalizace, kdy se začalo normalizovat v České republice mocí mermo. A vlastně tehdy zatím nestál ani ten Sovětský svaz. Tehdy zatím stála v první řadě tlupa fanatiků, kteří tady prostě začali vytvářet nějaké podmínky, začali kádrovat, vyhazovat lidi z práce a podobně. A tohle se totéž se dneska děje vlastně na úrovni celé Evropské unie. A to je trošku šílený, protože já si to pamatuju. Já jsem v té době žil, byť jako relativně mladý kluk, ale zažil jsem to, viděl jsem to. A některé dopady potom v podstatě, když jsem končil průmyslovou školu, tak některé důsledky toho, že můj tatínek byl v 50. letech zavřený, se mi promítly do toho, že jsem si nemohl vybrat školu podle toho, kterou jakou bych chtěl vysokou. Takže tohleto dneska vidíme. A přesně tohle, o tomhle, to je, von Leyenová mluví o něčem úplně jiném. Ona mluví o těch elementech, které narušují ten klidný vývoj podle toho, jak oni si to představují, normalizují. Oni by rádi normalizovali, ale nevadí jim ty skutečné rizika, které tady jsou v Evropě. Nevadí jim, že ty zájmy jednotlivých zemí se vůbec nemusí krýt. Jak se kryjí zájmy České republiky se zájmy Portugalska? Nebo ze zájmy Irska, Skotska, Británie jako celku, nebo téhle Francie velkých zemí. Jakým způsobem tohle to chce? Co narušujeme? Kdo to narušuje vlastně? A tohle je to, že ona říká, nenecháme si to od nikoho narušovat, ale neříká, co si pod tím představuje. To jsou jenom hloupé řeči. Čili nevím, co tím chtěla říci. Je to prostě obecná floskule, vytváření nepřátel, oni a my. My, Evropa, Evropská unie a oni. Kdo to je? Mm-hmm. Já nevím. Ono to vypadá, že dneska to je. My jsou, co říká ona, že jo, my, nenecháme si to narušovat, je vlastně celý ten obří aparát Evropské unie, který si žije jako prase v žitě. A samozřejmě, když do toho někdo začne kecat a začne to narušovat a říkat, hele, ono, tohle se nám nelíbí, vy vymýšlíte úplně kraviny a nám se to nelíbí. My chceme nějakou vizi. Podívejte se, kde je Amerika dneska technologicky a já nevím co všechno, i když mají ekonomické problémy obrovské, ale pořád je to velmoc. Podívejte se, kde je Čína. Podívejte se, jak vypadá dneska všichni plivou na Rusko, jakou má ekonomiku, ale podívejte se, jak vypadá ekonomika Ruska a jak vypadá ekonomika zemí v Evropské unii. My okolik se zvedla ekonomika České republiky od roku 91 nebo 90. Podívejte se, okolik se zvedla ekonomika třeba Ruska, okolik se zvedla ekonomika Číny. A o tom to je. Co vlastně narušuje? Co si nechává, podle Leyenové si necháváme narušovat? Necháváme si narušovat to, že bychom byli rádi, že by mít nějakou vizi, kromě války? To je přesně ten problém, který ona neřekne. My si to nenecháme narušovat. Kdo jsou my? Kdo jsou ti, co to narušují? A co narušujeme? To neřekla.
0: Tak já jsem tady dopoledne, už jsme tady částečně tady komentovali, že vlastně ten místopředseda polského sejmu Krzysztof Bosak poznamenal, že v demokracii nemusí všichni mluvit jedním hlasem. Tady v té Evropské unii zřejmě jim jde o to, aby všichni vzali stejný tón a měli stejnou vidinu teda toho světového i evropského optima. A hlavně tam jako v televizi byl ten místopředseda dotázán, Moniku Olejník, zdali teda všichni, že teda doufá, že všichni Poláci jsou zajedno a že tu válku na Ukrajině považují za naší válku, naší vojnu. Načež ten právě Bosák poznamenal, že v demokracii nemusí všichni mluvit jedním hlasem a vlastně řekl to, co ta novinářka slyšet nechtěla, zaznělo to na TVN 24, tedy v rozhovoru. On ten Bosák řekl, že naštěstí zatím ne, že by to byla válka všech Poláků, přál bych si, aby to tak zůstalo, jakože to není tedy problém všech těch lidí. Zatímco ta novinářka čekala, že politik potvrdí proklamaci, že by v tomto smyslu měli všichni Poláci hovořit jedním hlasem. Čili to zní z Polska zní něco takového. V Evropské unii v tom ústředí slyšíme tedy to, že je tam taková ta velká konsolidační nota, jakože bychom se měli všichni tady dát dohromady a tak, a zároveň z Ameriky jako zní, že zřejmě na té oběžné draze již jsou instalovány nějaké zbraně a ještě dříve to Amerika vyčítala Rusku, že to tam instalovalo zbraně, což třeba Putin a ten kolektiv kolem něho odmítl. Takže jsme se posunuli z doby studené války až sem, kdy tenkrát, už končím, si toto netroufli ani Reagan vlastně, ani Gorbačov.
1: No, ono rozmístit, ono je za prvé otázka zní, co to je za zbraně, to je první věc. Ono, víte, nepředpokládám, že by to byly zbraně jaderné, ale vím, že se vlastně experimentovalo s lasery, experimentovalo, které by byly schopné vlastně oslepit nebo zničit, poškodit zásadně družice, experimentovalo se s mikrovlnami nebo s elektromagnetickým zářením, podobným směrovému impulzu, který by byl schopen prostě zničit elektroniku těch družic a podobně. Čili já se domnívám, že něco podobného, ne nadarmo tedy Američané vypouštěli ty super tajné mini raketoplány XB, které vlastně kroužily na té oběžné dráze i několik let a testovali na nich různé experimentální systémy právě možná tohoto druhu. Zatím všichni, kteří experimentovali s ničením družic, ať to byla Čína, ať to bylo Sovětský svaz, respektive Rusko nebo Spojené státy, tak všichni sestřelovali svoje vlastní satelity ze země. Ale dneska by se skutečně mohly tyto systémy posunout do vesmíru. Víte, ono to má jeden zásadní důvod. Já jsem v pondělí jsem měl přednášku ve sněmovně v rámci semináře poslaneckého, který tam pořádala SPD. A já jsem tam řekl, že pokud by chtěl někdo válčit s Ruskem tady v rámci Evropy, tak Rusku postačí jedna jediná věc. Odpálit na prakticky ve stratosféře, ve výšce kolem 80 až 90 kilometrů, jadernou pumu, termojadernou pumu o mohutnosti zhruba 0,5 megatony. Prakticky celá Evropa, téměř celá Evropa, nejen Česká republika, by dostala takový elektromagnetický impuls, který by vyřadil, ten by trval prakticky 10 až 15 minut, a to elektromagnetické záření by vlastně vyřadilo prakticky veškeré elektronické systémy v kruhu o průměru zhruba 2000 kilometrů od místa té exploze. Vezměte si, kdyby to vybuchlo nad středem Evropy, co je to 2000 kilometrů? 2000 kilometrů vzdušnou čarou máte prakticky kompletně celou Evropu. A tohle... Já se domnívám, že vlastně Američané tímhle jednak to pustili záměrně, to je první věc. A druhá věc, oni říkají, hele, můžeme teda se bavit o tom, že si budeme umisťovat nějaké ty systémy pro ten individuální boj s těmi družicemi, ale neblbněme ani my, ani vy tady s touto představou, že bychom někde tam odpálili jadernou zbraň, která by kompletně nejen tady v této oblasti, ale v obrovské oblasti vesmíru, zničila zároveň kompletně veškeré družice, které by se tam vyskytovaly v daném dosahu. A že těch družic tam dneska je. To znamená prakticky všechny družice, které by byly nad Evropou a možná ještě o kus dál, a výrazně by to narušilo komunikaci prakticky po celém světě. Čili tohle jsou věci, které můžou mít ten důvod, nemusí mít ten důvod. Otázka zní, co je to za zbraně, ale jako vtip je v tom, že pokud by došlo skutečně k jaderné válce, tak by pravděpodobně byla vedená tímto způsobem, protože by to totálně znemožnilo pozemním armádám jakkoliv fungovat potom. A totálně by to zničilo veškerou komunikaci, bankovnictví, dopravu, automobily, počítače, všechno by stálo, všechno by vlastně bylo zlikvidované, včetně zásobování potravinami, voda by nefungovala, veškeré vysokonapěťová vedení, tohle všechno by odešlo jako první. Generátory, transformátory, všechno, co vlastně vede vysoké napětí, nízké napětí a tak dále. Čili všechny tyhle systémy by byly zásadním způsobem poškozené nebo zničené. A tohle je to obrovské riziko, proč a ten důvod, proč možná Američané pustili, že dobře, začneme se zabývat těmi věcmi na těch orbitách a přestaňme blbnout s těmi vysokými vzdušnými výbuchy v případě, že by se k něčemu opravdu skylovalo. Protože pro Američany by potom bylo jednodušší zkousnout jadernou válku v Evropě vedenou klasicky, to znamená klasickými údery na jadernými zbraněmi na konkrétní cíle, místo kompletní likvidace všeho, co je ve vesmíru nad Evropou a v širokém okolí.
0: Tak tady až člověk neví, odkud má vlastně jako reálně začít, jo, protože je docela možné, někteří by si možná by se mohli domnívat, že ta Amerika to dělá proto, protože situace v Evropě i s těmi základami tady může být velmi nejistá, jejich podobně, jak to vidíme právě na tom středním východě. Tady dokonce máme otázku, děkujeme tedy Postaperovi, píše nám otázku, jak je možné, že sandálníci z Jemenu zaženou špičkově vybavenou armádu Saúdské Arábie.
1: No je to velmi jednoduché, oni v podstatě úplně stejní sandálníci zahnali turkisté, nebo ne, to nebyli Turci, ale Turci je vycvičili, vybavili, tak úplně přesně ta samá parta, nebo velmi podobná, zlikvidovala vlastně 150 tisícovou syrskou armádu. Úplně stejným způsobem, za pár týdnů. A mezi námi nedovedu si dost dobře představit, co by se stalo. Já jsem kdysi dávno dělal takovou simulaci. Bylo to na bázi nějakých jednoduchých matematických modelů postavených na fraktálové logice. Fraktály jsou velmi jednoduché, ale prostě je to systém, který se nějakým způsobem rozvíjí v určitém prostředí, začnete rozvíjet nějakou funkci. A modeloval jsem stabilitu České republiky v případě, že by tady došlo k něčemu podobnému jako v Sýrii, ale v daleko menším měřítku. Tehdy mi vyšel velmi zajímavý model, který ukazoval, že by vlastně pro totální rozvrácení České republiky jako systémovému rozvrácení. V současné době, kdy jsem teda odhadoval nějaké parametry toho modelu z hlediska jeho potenciálních nestabilit, by stačilo zhruba skupina o přibližně 800 lidech, lehce vyzbrojených, pohyblivých, vycvičených, vybavených jednoduchými protitankovými, případně protileteckými zbraněmi a podobně. A vlastně v České republice by vznikl totální chaos. To znamená, že by se rozpadla kompletně, rozpadl by se celý systém řízení státu. Zásobování, doprava, bezpečnostní systémy. Tohle všechno by skolabovalo. Při útoku na konkrétní cíle, které samozřejmě jsou datová centra, spojovací systémy klíčové, případně ani by se nemuselo útočit na elektrárny. Úplně tohle by stačilo vyřadit. Takže to je, víte, to je problém. Jak je to možné? Je to možné, protože my nejsme zvyklí válčit, nejsme na to připraveni. Česká republika není připravená na válku, ani její armáda. Naše armáda je operativní sbor. Ačkoliv se tak nedeklaruje, armáda České republiky je zhruba 5 000 lidí, 4 500 až 5 000 bojeschopných lidí. což počítaje kuchaře, řidiče sanitek, zdravotňáky, celou tuhle tu partu. A vlastně není vycvičená, secvičená, jednotně vybavená, není připravená bojovat. Není připravená psychologicky, není připravená zbraňově, nemá dostatečné zásoby, nemá dostatečnou výstroj a výzbroj komplet. A tohle všechno tady dneska nehraje vůbec pro politiky, to nehraje vůbec žádnou roli. Takže kdyby někdo se rozhodl prostě tady zvednout moc na ulici, tak ji zvedne a vlastně ta armáda by s tím vůbec nic nebyla schopná udělat. Tam by znamenalo jenom jednoduše jí natvrdo začít likvidovat, napadnout ty jednotky, prostě zlikvidovat je. To by šlo velmi rychle, protože oni na to nejsou připraveni. My jako stát na to nejsme připraveni. Na nic takového. Ale ono to může přijít, regulérně tohle může přijít. To si málo kdo uvědomuje. Pominu to, že tam to byli sandáláci, sandálisti nějaký. To znamená, byli to lidé, kteří byli, ale oni byli vycvičeni, oni jsou od malička vedeni ke schopnosti bojovat, ke schopnosti snášet bolest a jsou vedeni k víře, že když zemřou, tak se dostanou do ráje, když zemřou za víru. My tady nic takového nemáme. Nemáme vůbec žádný ideologický základ. Máme jediné, co máme, jsou evropské hodnoty. A je krásné, že politici podporují Prague Pride, ale zajímalo by mě, kdo z toho průvodu by byl ochoten vzít tu zbraň a vyrazit, bránit tu Českou republiku, když už je Česká republika podporuje i finančně v takovýchto věcech. To si nejsem úplně jist. Stejně tak jako spousta dalších neziskovek, které tady fungují. Vím, že hasiči, to je taky neziskovka, ty by šli, protože to jsou lidi, kteří jsou cvičí, učí se a jsou vedeni k nějaké kázni. Ale tady tohle, nedovedu si to představit. Mm-hmm. Čili my na to nejsme připraveni, nejsme na to vycvičení a dopadlo by to fakt špatně i tady. Nejen tady, tamhle někde na tom středním východě. A ještě si uvědomme jednu věc. Máme tady kolem 200 tisíc vycvičených, ozbrojených na černo lidí, kteří sem přišli z Ukrajiny. Prakticky všichni Ukrajinci absolvovali minimálně základní půlroční vojenskou službu. Kdo to v České republice má? Takže nemluvíme, my tady máme obrovská rizika interní, o kterých nikdo nemluví, a nikdo se nepřipravuje na jejich případnou eliminaci. Porovnejte si počty lidí bojovníků v armádě. Nemluvím teď o tom, co se deklaruje, jako že má armáda, já nevím, 28 nebo 30 tisíc lidí a plní nábory. To nejsou bojovníci. To jsou pouze deklarativní počty, kam se zahrnuje všechno, včetně civilních zaměstnanců. A tohle, ten skutečný počet bojovníků je 5 000 lidí. A nejsou vůbec vycvičeni k tomu, aby bránili Českou republiku před vnějším napadením, což to vnější napadení může být právě třeba takováhle partička, která se tady rozhodne vzít věci do vlastních rukou.
0: No ta úvaha byla taková nicméně teda, že pokud ty základy nejsou úplně tedy v bezpečí díky tomu, že se tady objevují nové způsoby toho válečnického přemýšlení, různých sabotáží a podobně, možná je opravdu...
1: A to nejsme už vůbec připraveni.
0: No jasné, tak možná, že třeba právě proto se rozhodli zaparkovat některé svoje systémy na té oběžné dráze, protože z té oběžné dráhy všude na zemi, když potom někam doletíte nad nějaký cíl, tak to máte jenom vlastně 200-300 ani možná i méně kilometrů daleko k tomu cíli, což významně mění zase tu rovnováhu sil, pokud by to jenom jedna strana takhle teda měla mít vlastně ušetřeno. Jo. Takže...
1: Já se domnívám, že všechny strany, které jsou toho schopny v současné době, dělají něco podobného a připravují se na takovéto věci a jenom možná Američané to řekli jako první. Nic není nemožné.
0: Já si pamatuju, že se psali články o tom, že Gorbačov s Reaganem se raději dohodli, než aby se ten vesmír militarizoval. Dneska už víme, že hodně přeháněli Spojené státy v té sebechvále těch hvězdných válek a zřejmě nadsazovali realitu i Sověti, protože ve Velké Británii Margareta Thatcherová jako přímo s obavou se vyjadřovala před tím výzkumem sovětských laserů. Nakonec se ukázalo, že jak Američani, tak Sověti přeháněli, ale i tak mohli napáchat dost věcí právě na oběžné draze a rozhodli se, že to dělat nebudou. Dneska ta situace je taková, že možná už se to tam militarizuje, proto i Číňany, i Rusy, i těmi Američany, proto jsem nadepsal ten dnešní stream, že na té oběžné draze ještě může být vlastně horko. Tak zeptám se takhle čistě jenom zase všeobecně. Je to na horizontu nějaké dohledné budoucnosti, nebo se bavíme už o naší současnosti, pokud o těchto procesech se v médiích hovoří?
1: No, zatím je to podle mě budoucnost, není to současnost. Ono, víte, tady jedna zajímavá věc, ať chcete nebo nechcete, stále ještě existuje určitá oblast, ve které Američané s Ruskem spolupracují velice úzce, a to je to jsou kosmické programy. Ať už je to ISS, nebo vlastně i některé programy sledování různých procesů ve vesmíru, výroba, já nevím, vlastně těch kosmických různých stanic, protože Rusko třeba vyrábí úplně špičkové generátory plutoniové. Mimochodem ty plutoniové generátory, které pocházejí z Ruska, jsou umístěny i na těch amerických vozících, které jezdí po Marsu. Jo? Minimálně to plutonium, tak jak tam je uspořádané v těch generátorech, pochází z toho Ruska. A to jsou věci, které jako musí člověk vnímat, když se dívá i na ten problém těch kosmických zbraní. Ono svým způsobem, to bylo nějaké určité varování, samozřejmě nějaký signál, že tohle se většinou neproflákne jen tak. To jsou naprosto cílené úniky informací, protože ať chcete nebo nechcete, ti lidé, kteří tohle dneska takhle fungují i v té Americe, nejsou amatéři. Jediné vedení je naprosto amatérské, které v současné době je vedení Evropské unie a velkého množství evropských států, protože tady vlastně ten amatérismus se stal profesí prakticky. Jenže v čele Spojených států, v čele Ruska, v čele Číny, v čele Indie, Brazílie a tak dále, tam všude jsou profesionálové, profesionální politici, lidé, kteří mají zájem o své státy. Tady ne. Takže to je... Ten únik byl cílený pro někoho. Evropská unie to určitě nebyla, my jsme to nebyli, protože nám nikdo žádné signály vysílat nebude. Není důvod. Jak říkal Kissinger, komu mám zavolat, když chci zavolat do Evropy.
0: A druhou stranu určitě to nebyl vzkaz Rusku, protože tam byl šéf CIA nedávno na návštěvě, kde mohli si to přece vyříkat, pokud by se chtěli informovat mezi čtyřma očima, jak se vlastně teda říká. Jestli to je vzkaz pro populaci, nevím koho a proč, protože to není zpráva nějak přece uklidňující, protože vlastně ke konci 80. let byly velké pochody nebo velké demonstrace právě proti proliferaci těch jaderných zbraní, takže oni se hovořilo se tehdy o moratoriu, o tom zmrazování těch programů, že jo?
1: Samozřejmě, že když se podíváte dneska, tak dneska čtete komentáře různé a podobně a tam se volá přímo po použití, zničme to ruskojadernými zbraněmi, teď máme tu výzbroj. Oni si ty lidé si vůbec neuvědomují, že ta válka s tím Ruskem by byla opravdu nesmírně krátká.
0: No tak oni ti Poláci taky se nedokážou mezi sebou dobře dohodnout, protože na jednu stranu teda ten místopředseda toho sejmu, jinak ta Ursula von der Leyenová samozřejmě hovořila k parlamentu Evropské unii dneska, takže pardon, já jsem to asi špatně formuloval, takže tak, upřesňuju to. Tak v tom Polsku, jako ten místopředseda Sejmu, jako říká, my tady Poláci máme svoje problémy, když to si interpretuju, tam to je jejich záležitost, ale nevím, jestli by se shodl úplně třeba s tím Donaldem Tuskem, který právě jako přece jako řekl, že kdyby Rusko vystrčilo ty rušky a napadlo tu Evropskou unii, tak v podstatě ten potenciál je větší na straně NATO, na straně Evropské unie, a že by teď dokonce řekl, jak rychle by to Rusko porazili vlastně a tak dále.
1: No, pan Tusk je jednoduchý člověk z mého pohledu v tomto smyslu, protože já chápu, že on jakoby se staví za tu myšlenku velkého Polska. To je něco podobné, jak když Litva prohlásila, že je schopná si to s tím Ruskem rozdat sama v podstatě. Jo? Že je schopná válčit i s Ruskem. To podotýkám, prohlásilo vedení Litvy. A to je, teď člověk neví, jestli se má smát, nebo jestli má brečet. To je přesně ten problém, o kterém jsem mluvil. Pokud by se Rusko rozhodlo, že už toho fakt bylo dost, došlo by k nějakému napadení. Oni řekli jasně, červená lajna, která rozjede jadernou válku, je napadení Ruska, včetně Kaliningradu. Takže pokus o obsazení Kaliningradu by skončil v podstatě sérií operačních jaderných úderů. To je jednoznačný. A bohužel ten důsledek by byl katastrofální, protože by to znamenalo v podstatě odříznutí východní a západní Evropy. A samozřejmě zničení konkrétních center, jako je Ramstein a tak dále. A to nestraším, to je prostě realita. Takhle to funguje, takhle to fungovalo, takhle jsou ty plány, byly připravené a jsou stále. Já jsem s některými věcmi jsem se měl možnost seznámit, do dneška o nich nehovořím, nemůžu o nich hovořit, ale mohl jsem se s tím seznámit a konstatuju, že ano, na to počítá v Evropě dneska. Takhle, počítalo se s tím, že Amerika by vstoupila do války na straně Evropské unie, respektive Evropy. Dneska se mluví o vyzbrojování, o zbrojních programech Evropské unie. Nemluví se o zbrojních programech NATO. Už naprosto otevřeně hovoří Kalasová, Lajenová, hovoří o zbrojních programech Evropské unie společných. Tady je vidět, že vlastně ta Evropa úplně ztratila smysl pro realitu, úplně se odřízla od těch spojeneckých svazků, jako je Severoatlantická aliance, začala žít vlastním životem, zejména pod vlivem Velké Británie, a vytvořila tady jakýsi podivný konglomerát, který žije v zajetí vlastních představ o vlastní velikosti a vlivu ve světě. Přitom Evropskou unii v podstatě už nikdo nebere vážně, ve světě skutečně ne. S námi jako s Evropskou unii nikdo nejedná. Jenom pokud je to výhodné. Například ten dovoz z Latinské Ameriky, ten dovoz masa, že jo, který se tady podepsal za účelem likvidace polského zemědělství. A nejen polského, ale i holandského a podobně. Takže to jsou věci, které tady možná fungují. Je zajímavé, že není to tak dlouho, co Evropská unie podepsala nějakou tajnou dohodu se Severoatlantickou aliancí. Ale s kým to tam podepsali, to já netuším. Protože Severoatlantická aliance jako taková nemá nějaký centrální vyjednávací orgán, jako ho má vlastně Evropská unie. Tam to není o tom, že by generální tajemník podepsal dohodu s někým, jako ze skupinou jiných států, ze skupinou států. Jo, to jsou velmi zvláštní procesy, které tady dneska probíhají a z mého pohledu jsou velmi nebezpečné, protože jsou nekontrolovatelné. Jsou nekontrolovatelné demokratickými cestami. A to je špatně prostě. Takže my se tady dneska dostáváme do situace, kdy Polsko, nebo protože Polsko to se formálně jakoby odtahuje od NATO, ono říká, my si vystačíme sami, jo, my jsme dobrý, ale dneska dělá to samé Německo. Německo říká, my se vyzbrojíme a do roku 2029 budeme připravený na to, až nás Rusko napadne. Jenže Rusko nikoho, co by Rusko hledalo v ty vyžraný, ekonomicky zničený, bez zdrojů Evropě?
0: Ale tady musíme udělat jednu klíčovou poznámku. Oni v té obnovené svojí vojenské doktríně definovali, za jakých okolností by provedli sami preventivní úder.
1: To ano. Oni by neprovedli preventivní úder. Oni by provedli úder, který by odvrátil... No, je to preventivní úder. To je pravda. V podstatě v momentě, kdyby ta Severoatlantická aliance bylo vyloženě jasný, že provede útok nebo že hrozí provedení jaderných úderů, tak by byly provedeny.
0: Já to zkusím jenom zase trošku upřesnit. Oni tam jako řekli, že i konvenční útok, který by měl určitý objem proti té Ruské federaci, by mohl vyvolat jejich ruskou jadernou odezvu a to by vlastně po staru v té staré retorice mohlo vypadat jako ten preemptive strike vlastně, který dlouhou dobu předtím takhle formulovali jenom Spojené státy.
1: No samozřejmě, protože tady, ať chcete nebo nechcete, Rusko je jaderná velmoc, která dneska disponuje prakticky 6 000 jadernými hlavicemi různých ráží. Těch 6 000 jaderných hlavic nebo různé mohutnosti. Tam jsou hlavice, které mají mohutnost možná až 50 kilotun, možná i víc. To jsou ty hlavice, které jsou umístěné na těch torpédech, na Poseidonech. A vezměte si, že tohle, v podstatě tenhle arzenál, postačí, ono by postačilo jedno jediné odpálení toho torpéda v určité oblasti, třeba poblíž buď někde ve zlomu, anebo poblíž britského pobřeží. A to by stačilo bohatě na demonstraci toho, co jsou schopné tyhle systémy udělat. Ale takhle, já nechci strašit. Samozřejmě, to je otázka, bavili jsme se o umisťování zbraní ve vesmíru. Oni bohatě stačí ty zbraně na zemi. Je fakt, že právě tyhle vysoké jako jaderné výbuchy prováděné v té atmosféře nebo v té stratosféře prakticky, by zlikvidovaly veškeré družicové systémy široko daleko, nad půlkou země koule. Američané tohle nechtějí. To je přesně to, co Trump prohlásil nevyměním Manchester za Detroit. On řekl, nenechám si zničit New York. Proč? Má to logiku, protože ta válka, která tady je, dobře, teď se Američani těžce spálili, nechali se vtáhnout do války s Iránem. Objektivně. To nebyla americká válka a oni Trumpovi to prostě těžce vyčítají, že se nechal vtáhnout do této války Izraelem. A to je do jisté míry je to pravda, protože jestli je skutečně pravda to, co vlastně se objevilo v amerických médiích, že vlastně, a co říkají dneska i samotní Izraelci, protože tohle řekl konec konců jeden z bývalých šéfů Mossadu, řekl, že americký prezident se nechal oklamat tvrzením, že tam dojde k převratu v Iránu, pokud na něj zaútočí. A naopak, oni těžce podcenili to, že třeba Izrael a Irán mají zhruba stejně staré kořeny, které jdou 6 až 7, možná i 8 tisíc let do minulosti. A že to jsou národy, které je velmi těžko těch kořenů zbavit.
0: Tak já jsem slyšel v Británii takové poznámky z Británie, že dobře, že vyzrali na toho Gorbačova tehdy, protože kdyby tehdy vypukla ta třetí světová, tak by vypukla vlastně v Evropě. Takhle to bude o 1000 kilometrů více na východ, řekněme tam někde v oblasti toho Pobaltí. Čili zase tady se znělo, zase
1: ne,
0: jsme...
1: Pozor, ne v oblasti Pobaltí. Tady existuje konkrétní oblast, které se říká východoevropské válčiště. A to není Pobaltí, v prostředku toho jsme my, jako Česká republika. Proto se tady upravují ty území pro přísuny těch vojsk a tak dále, že tady se musí vytvořit cílové dopadové plochy. Západní země, Británie, Francie, no, z Německo to vzal čert, na to kašlou taky, Benelux, ale tyhle ty země, prostě, které Španělsko, Portugalsko, které jsou svázané tou historickou prostě tím historickým vykrádáním zemí, jo, kdy oni vlastně tyhle ty země si rozdělili vlastně svého času svět. A ani to Rakousko-Uhersko k tomu nepustili v podstatě. Ani, a nepustili k tomu ani Rusko, protože oni se snažili vždycky to Rusko skolonizovat, vytvořit z něj kolonii a ovládnout ho. Jo? My jsme byli součást Rakouska-Uherska, jediný, co z toho máme, je země Františka Josefa, že jo? Když to vezmete. A Eskimo Velsla, známou to osobnost. Takže tyhle ty země vlastně koloniální, s koloniální minulostí, jsou dneska zajedno v tom, dobře, válka klidně, bez problému, ale východoevropské válčiště, to existuje, terminus technicus, a končí to někde ve východním Německu. Dál ne. Jo? A ještě možná i ten kus Německa, čert s tím, to tady také nepotřebuje nikdo moc. Jo? Rakousko, a toto je prostě na odpis tyhle ty země, ale na nás to bude minimální dopad, my už se s tím nějak popereme, Američani nám pomůžou. To je logika, která tady funguje. Já když jsem se s tím poprvé seznámil, tak jsem měl oči na vrch hlavy. Protože jsem si říkal, sakra, do čeho jsme to vlezli. Jo. Takže my jsme, s náma se nepočítá v případě války. Takže oni si říkají, ano, válka v Pobaltí, jenže to není válka v Pobaltí, to je válka v Trojmoří, v podstatě v oblasti toho východoevropského válčiště, který je opravdu mezi těmi moři, tak jak se tomu dneska říká. Mm-hmm. Takhle se s tím
0: počítá. Jo, jasně. V podstatě tam bylo, nebo je probíhá nějaké to mládežnické fórum v Rusku, kde šéf ruského zamini Lavrov právě řekl, že v případě, kdyby došlo na ten ostrý konflikt mezi východem a západem, tak ta válka bude krátká, dlouho trvat nebude. A že to bude jiná válka, jiný typ úplně.
1: Bude to úplně jiná válka, protože oni si, ti lidi si vůbec neuvědomují si, ti kecalové tady naši, ti, já nevím, jak bych to nazval, ti gaučoví válečníci, jo? Hráči her bojových na počítačích, airsoftáci nebo paintballisti, ty si, nebo aktivní zálohy, to je v podstatě z mého pohledu, ano, já to oceňuji, některý lidi to berou vážně, ale takový Zdechovský nebo tohle, to jsou lidi, kteří to používají jenom jako, že jo, aby buď vypadli z práce, nebo aby se tím prsili a podobně, ale když by došlo opravdu na reálný konflikt, ono to totiž nemá žádnou zásadní vazbu na armádu. Vazbu by to mělo tehdy, kdyby tady byly nějaký domobrany, nebo něco podobného, nebo milice, nebo cokoliv, kde by ty lidi z těch skutečně dobře vycvičení z těch aktivních záloh by se stali veliteli třeba tady těch jednotek, které by cvičili taky podobně.
0: Máme tady otázku. Stejně?
1: Bude to potřeba vytvořit.
0: Necháme zeptat se diváky. Já děkuju, že otázky nadepisujete slovem otázka dvojtečka, takže vidím jasně vaše otázky. Pane Kup se nás tady ptá, jestli to už nevzali do rukou prostě psychopaté, kteří si, nebo psychopati, pardon, psychopati, kteří se už těší, že si rozdělí ty ruské nerostné zdroje.
1: No tak samozřejmě, protože o to Rusko šlo vždycky v první řadě. Ona to prohlásila, paní Thatcherová to řekla naprosto otevřeně. Ona řekla, že Rusko přeci nemá právo, aby prostě nějakých 170 milionů lidí ovládalo tak obrovský zdroje, že se musí rozdělit, tak když se nerozdělí dobrovolně, tak je potřeba mu to jasně sdělit a těch zdrojů se zmocnit. To jsou slova Thatcherový.
0: Já jsem slyšel, že se něco podobného vlastně připisovalo i Albrightové teda konkrétně.
1: No Albrightová to převzala, protože jasně, samozřejmě Albrightová byla velká obdivovatelka Thatcherový.
0: Takže v tom jistě hrajou roli, hrají teda ty nerostné suroviny. Prostě tady jde o to jenom, že tady někteří lidé si setrvačně myslí, že rusko-slovanský stát, co by si na nás vzalo, proč by na nás útočilo, ale ta geopolitika se může změnit a tady vypuknou akce, reakce, které teď nepromýšlíme. A to nebude, to není tím, že by chtěli oni. No, jo?
1: Rusko nemá důvod na nás útočit, pokud my sami nevytvoříme podmínky pro to, že mu nic jiného nezbude. To je přesně ten moment toho medvěda. Já říkám, ano, chceš kopat do medvěda, fajn, kopej si do něj, jak chceš, ale ujasni si a jasně si řekni, kudy budeš zdrhat, až se ten medvěd probere a naštve.
0: Víte co, pojďme si to jenom ještě připomenout, že tady jako to licoměrnictví ze strany, bohužel řekněme si to upřímně, Evropy je neuvěřitelné, protože Francie do poslední chvíle odebírá nerostné suroviny z Ruska, Spojené státy berou nerostné suroviny z Ruska, Německo bude dělat ty grafitové tyče v licenci Rosatomu. Co to
1: ne
0: jako...
1: grafitové, pozor.
0: Ty palivové
1: uranové,
0: články. Palivové tyče pro ty reaktory v licenci právě toho Rosatomu. Jsou tady země, které mají výjimky. Maďaři vyhošťují sice ty ruské diplomaty, ale do roku 2035 budou odebírat jako jejich nerostné suroviny. Pak je tady ten společný americko-ruský kosmický samozřejmě program, jak jste tady zmínil. Najednou přiletí si šéf CIA vojenským letadlem jako a za současné situace letí vojenským letadlem nad ruským územím. Dává to nějaký smysl tohleto?
1: No dává to smysl, protože ta letadla jsou vybavená těžce vlastně těžkými obrannými systémy a konkrétně tato letadla jsou vybavena speciálními moduly pro přepravu VIP. Ten modul se tam naloží. Ta letadla sama o sobě jsou vybavena protiraketovými systémy a podobně. A oni počítají, oni nevěří evropským spojencům. Tam nešlo o to, že letěl nad územím Ruska tím letadlem. Ale osobně se domnívám, že předpokládali, že může dojít k pokusu ho zlikvidovat.
0: Já bych jenom připomněl, že tady od toho pana Volodymyra zaznělo, že od teďka ten letecký vlastně ta letecká přeprava nad územím Ruska je soutazníkem nejistá na vlastní riziko všech, co tam poletí letecky. Čili možná to potvrzuje to, co vy tady říkáte.
1: No, to možná potvrzuje, ale ono, oni chtějí ostřelovat ruská letiště, ale v podstatě podívejte se, jak to dopadlo, když začali ostřelovat Wilburys. Začali likvidovat ty sklady, tady těch, to není jenom Wilburys, těch sklady, ty sklady dalších společností, které zásobují obyvatelstvo, snaží se před těmi volbami vyvolat nespokojenost ruských obyvatel, jenže Rusko to zvládlo, tady tohle, ale řeklo, hleďte se, tak dobře, otevřeli jste Pandořinu skříňku. A teď se jim to vrací. Oni neníčí, protože tam oni mají samozřejmě nějaké taky zpracovatelské systémy, takže jim likvidují železárny, jim zlikvidovali, likvidují čerpací stanice, překladiště, lokomotivy, dopravní systém jako železniční, likvidují přístavy, napadají tu poštu ukrajinskou, skladiště firem, které tam jsou, logistických, které tam působí, fabriky, které vyrábí systémy dvojího použití bez ohledu na to, jestli jsou německé, americké, jakékoliv jiné. A výrazně poklesla, mimo jiné prakticky minimálně o třetinu, klesla intenzita těch dronových útoků ze strany Ukrajiny. Protože oni jim to znepříjemňují, respektive likvidují jim ty systémy v momentě, kdy se dostanou na území toho Ruska, dostanou se někde do skladu a měli by se montovat. Likvidují odpalovací zařízení, likvidují ty fabriky, kde se skladovaly. Tam byl krásný záběr na to filmové centrum, nějaké to něco jako Barandov tady u nás, že jo? Jak tam vlastně ukazovali tu budovu a říkal, tady byly rekvizity filmům, dneska to je zničené a byly tam vidět převrácené regály, ve kterých byly naskládaná ta křídla k dronu. Jo, pak to teda vyndali, ale to už bylo pozdě, už to kolovalo po internetu. Takže to jsou takové věci, kdy vlastně Ukrajinci sami skladují třeba ten obrovský výbuch toho skladu nedaleko centra Kyjeva, v nějaké ty oblasti civilně obydlené, tak tam přece došlo k obrovskému výbuchu. Údajně tam bylo víc než 70 obětí, z oblasti, jako z civilních obyvatel, ale nikdo to neřeší, všimněte si, protože Ukrajinci tam vlastně ten sklad umístili v prostřed obytných čtvrtí. Jo? A nemůžou čekat, že na ten sklad to Rusko nezautočí. Logicky ano, protože
0: Je tady více zvláštních věcí. Teď zase byl sestřelen nějaký dron za letu v Litvě spojeneckými stíhacími letouny a nevyvolává to nutnost předvolávat si velvyslance. Ten dron ještě dneska, ráno o něm hovořil. Dobře, ještě dneska ráno jsem slyšel, že to je nějaký neidentifikovaný, ale když jakmile něco neidentifikovaného, tak je jasné, že nejspíš asi ano. Nicméně žádný velvyslanec na kobereček nešel. Tam ten dron v Lipsku jenom někde seděl na ranově.
1: Tam byly takovýhle dronečky. Někde nějaký tady obrovský dron s hlavicí minimálně 400 kilo a nikoho to neštve.
0: Čili zároveň samozřejmě, jak se vyvíjí ta technika i na západě, tak i to Rusko taky vlastně nestojí, protože doplňuje vlastní skupinu satelitů, nejenom teda GLONASS, ale chystá se mít a už v podstatě reálně teda má něco, co se začíná blížit tomu americkému Starlinku třeba. Také jsem zaregistroval. Dneska mimochodem zase další byl kosmický start. Možná, že se k tomu vrátíme v nějakém dalším tady pořadu, takže to zbrojení se opravdu rozjelo na plné obrátky a já nevím, kdy jsme něco takového pamatovali. Možná jsme to viděli někdy v 70. 80. letech, ale jakože by se o tom takhle intenzivně hovořilo.
1: Ani tehdy jsme to takhle neviděli.
0: Ano, ano.
1: Tehdy samozřejmě my jsme tady měli třeba v 70. 80. letech jsme tady měli fabriky, které měly vojenskou výrobu. V rámci vlastně Varšavské smlouvy jsme zásobovali naše spojence tehdejší. Vyváželi jsme ty zbraně do arabských států samozřejmě, ale nejen tam. A na našich letadlech se byly časy, kdy na letadlech z Československa se cvičila více než 1/5 světových pilotů. Ať už to byly kluzáky, ty blaníky, ať už to byly ty cvičné letouny vrtulové, anebo potom delfíny, albatrosy a podobně. Ty do dneška lítají po celém světě. A tehdy, ale ta zbrojní výroba měla nějaký řád. Dneska tady máme zbrojní fabriky, které prostě podnikají naprosto divoce. Je to absolutně neregulovatelný a navíc Česká republika z toho samozřejmě taky má prachy, protože tady se odvádějí daně, ale ty daně navíc, není to sledované, není tady dohled nad tím vlastně, co se skutečně reálně děje, jaké peníze se v tom točí. Jsou tady obrovské úniky z hlediska jako nás jako státu,

0: ta Ruská federace přichází s reaktivními šáhedy, které se pohybují ve výšce dokonce až 7000 metrů a používají, což jsem nevěděl, zajímavé, roaming s Běloruskem a dokonce i síť běloruských mobilních operátorů, ale i ukrajinských.
1: No tak samozřejmě, tak vy se můžete naladit na světě, když máme běžně roaming, když se na to podíváte. Oni to tež dělají Ukrajinci mimochodem. Oni nepoužívají jenom ten Starlink, oni používají vlastně i ty místní, proto Rusko třeba svého času výrazně začalo omezovat internet, protože tam oni se naváděli vlastně na sítích operátorů. Přesně to byl ten útok třeba na ty strategické letouny, tak to bylo právě dělané na základě místní, lokální prostě internetové sítě, Wi-Fi. Čili dneska používají samozřejmě Starlink, což je obrovský jako pokrok v tomto směru v uvozovkách, dá-li se to tak říci. Rusové mají ten RASvět, takzvaný systém, to znamená, oni vypouštějí vlastně ty skupiny družic a zase tady je vidět jedna zásadní, já se k tomu těm šálidům vrátím, ale oni tady vlastně vypouštějí ty rasvěty, což je, já jsem tady čet nějaký blbec, tady skutečně s odpuštěním, jo, to tady komentoval, protože spousta lidí se domnívá, že to Rusko je někde úplně primitivní země, kde jsou, Moskva je plná prostě nějakých polorozpadlejch, teď jsem čet nějaký článek. Celkem by to bylo zajímavé, kdyby ten člověk, který to psal, a to mě zaujalo na Seznamu, myslím na Novinkách nebo někde to vyšlo, tak celou dobu mluvil o Putinovi jako o Putlerovi. Jo? A to už v tom článku působí naprosto debilně, když to je oficiální článek, který takhle vyběhne a má popisovat jakousi realitu v Rusku, jak je to tam všechno primitivní a jak tam jezdí těma rozpadlejma autobusama malejma a tohle. Fajn, je to hezký. Ale na druhou stranu, když si to vezmete, tak to dneska vlastně Rusko má síť robotů, kteří dopravují vlastně nákupy, jezdí po Moskvě a je to naprosto standardní doprava a rozšiřuje se to do ostatních velkých měst. Vytváří se tam struktura pro dopravu drony po tom čínském způsobu, ale není to skopírovaný od Číny. Oni mají vlastní systémy, vytváří a vlastně brzdí to. Jediné, co to dneska zabrzdilo, je v podstatě to ostřelování drony ze strany Ukrajiny, protože za jiných okolností oni mají legislativu k tomu a všechno vlastně, co je potřeba. Jenom to, že se ve vzduchu pohybují podivné stroje, které nesou trhavinu a snaží se navázat na internetová spojení a podobně, tak to zastavilo. Něco podobné, jako když zastavilo vysílání televize, vlastně zastavila druhá světová válka rozvoj televize. To se obecně ví, že jo, aby nebyly přenášeny obrazy, nevidělo se a tak dále. A takže vlastně oni vidí tu Moskvu jako primitivní, nebo to Rusko jako jakýsi primitivní stát, ale to Rusko je vlastně dneska skutečně velice technologicky vyspělé. Má inženýrský základ, vzdělaný lidi, výzkumné ústavy, které vlastně fungují a posouvají to někam. A tady vlastně je taková zajímavá věc, oni jedou na profesionální bázi, kdežto Ukrajina a Evropa tato má stloukaný, tam jedna firma vyrábí tohle, druhá firma vyrábí tohle, prostě 100 000 různých blbostí, které, když to nacpete na tu Ukrajinu, zkoušíte to tam, tak výsledný efekt je takový, že oni to nejsou schopni technologicky zvládnout. Jo, nemá to nějaký jednotný směr, který by nějak prostě fungoval uceleně, logisticky, jednoduše, levně, krásně se v tom krade, v tom systému, je to úžasný pro lidi, kteří na tom vydělávají neskutečný prachy, perfektní. Rusové jedou jinak. Oni od těch svého času vlastně nakoupili ty šáhidy. Dneska jsou tady blbci, kteří furt píšou, že Rusové používají ty iránský šáhidy a útočí. To už dávno nejsou šáhidy, to je jenom koncept, který oni převzali v daném momentě, ho použili, protože neměli vlastní a dneska ho rozvinuli, už pátou generaci používají dneska. A vlastně furt je to zajímavé, pořád to patří do té kategorie, oni říkají drony a střely s plochou drahou letu a rozdíl ne. Je to prostě střela s plochou drahou letu, ale úplně jiné koncepce. Je levná,

0: jednoduchá, využívá veškerou nejmodernější technologii, která je k dispozici a samozřejmě je účinná. Jo? Je stejně účinná jako ta střela s plochou drahou letu, která je 50x dražší, ale nese zhruba stejnou nálož. Tyhle ty systémy nejsou postavené na nesení jaderných náloží třeba. K tomu jsou jiné systémy. Ale jsou to systémy, které umožňují v rámci konvenční války v podstatě likvidovat přesně to, co potřebujete v té dané dálce. Dneska ty systémy běžně mají dosah kolem 3000 km. Ty velké. Ale pořád jsou neskutečně levnější než systémy, které byly vyvíjeny v 80. 90. letech i začátkem i po roce 2000 s cílem získat maximum peněz jejich prodejem armádě. Vidíme to dneska v Americe, kdy tyhle ty systémy v podstatě přivedly Ameriku na pokraj vlastně muničního krachu, kdy Amerika není schopná dodávat svým spojencům protiletadlové rakety, u nich se ukazuje, že nejsou zdaleka tak účinné, jak bylo deklarováno. Chybí jim ty rakety i u nich doma dneska, i když samozřejmě oni si je pořád udržují, ty zásoby, a bez ohledu na to, že tady Zelenský lítá po celé Evropě a křičí, dejte mě rakety, on nechce, aby mu je prodali, protože samozřejmě penízky, že jo, jsou, je potřeba doma. Takže žebrá o rakety, žebrá i o peníze samozřejmě logicky, ale na druhou stranu prostě tohle se začíná obracet vůči těm donátorům. Dneska v Německu AFD jasně říká, hele, pojďme tvrdě tak, jak Američani, tak ať Ukrajina zaplatí za to, co jsme jí tam dali. My jsme darovali Ukrajině vojenský materiál v hodnotě odhadnuto 80 až 90 miliard korun. Česká republika. To je suma, kterou tady nikdo neoperuje, ale když si vezmu to, co se tam dodalo, tak hodnota toho materiálu, z munice a toho všeho, co se darovalo na Ukrajinu, je zhruba tady v této výši. A veškeré další věci, které s tím souvisejí, protože nám tím vznikla obrovská škoda, musíme si místo toho pořídit další výzbroj. Spousta zemí jde cestou modernizace. My cestou modernizace nejdeme. My jenom armáda deklaruje, že potřebuje peníze na modernizace, ale ty modernizace reálně probíhají velice podivným způsobem a za velmi těžké peníze. A nebo neprobíhají vůbec, ačkoliv peníze na ně jsou deklarované. Takže to jsou věci, nad kterými je potřeba se skutečně zamyslet. A je dobré se ptát politiku, co si o tom myslí. Konec konců zase máme volby na krku už. Další.
1: Takže co se týká Polska, tak by se měli možná sladit noty Tusk, Navrocky a místo předseda Sejmu.
0: Tusk je těžce navázaný na Británii, Navrocky je těžce navázaný na Spojené státy. A volby v Polsku dopadnou tak, že tam zvítězí politické strany, které jsou navázané také na Spojené státy. Protože sami Poláci vidí, že Evropská unie vlastně je před rozpadem. Mm-hmm. Jako celek. Míním tím Evropa je před rozpadem zpět, před rozsypem zpět na ty národní státy. A je to vidět nejvíc na Německu, je to vidět na Francii, je to vidět na Maďarsku, je to vidět na Polsku a je to vidět dneska i na Slovensku do značné míry.
1: A dokonce jsme si na Plesku říkali, že i na Finsku mají jeden z nejhorších rozpočtů právě vůbec v historii.
0: Podívejte se na Estonsko. Jo? Z toho se dneska stala chudá země, která je úplně vyřízená, protože si zlikvidovali průmysl, nechali si Evropskou unii zlikvidovat průmysl, nechali si zlikvidovat. Jediné, co tam funguje, jsou pořád šproty. Ale pokud se bude v tom vlastně Baltu válčit, skutečně, dojde tam k obrovským ekologickým škodám. Jo? Budou tam ničené lodě, budou tam prostě obrovské ropné skvrny, tak ten průmysl půjde taky do pytek jejich. A ty šproty budou nepoživatelné, nebudou se o tam tak vůbec kupovat. A Estonsko, co mu zbude Estonsku? jak říkali, jak je to tygr, vlastně pobaltský tygr, který zavedl první euro. No dneska rozumné ekonomové v Estonsku si škrábou hlavu.
1: Možná bychom to mohli zakončit zprávou, kterou já jsem slyšel dneska kolem poledne. Merz ruší cestu do OSN. I dnes píše, tlak na Merce roste, kancléř ruší svoji cestu na valné shromáždění Organizace spojených národů. Já bych řekl, že to je velmi prestižní akce a zrušit tam akci, to už teda musí být.
0: No tak oni tam budou další volby teď přece. Jo, máte tam volby v dalších dvou zemích. Takže Merz si to musí doma hlídat. Má nejnižší, historicky nejnižší podporu vůbec. Snad ze všech kancléřů od druhé světové války.
1: Pane Žín, jak byste viděl teď už poslední takovou jenom, řekl bych, jak bych to formuloval?
0: Taková
1: hypotetická představa. Jestli teda ti někteří váleční paliči, kteří tady v Evropě přece jenom jako teda jsou, víme, kdo to jako je, jestli tady chtějí něco takového, tak mají pravděpodobně asi poslední šanci.
0: No, to mají, proto třeba Merz řekl jednu naprosto šílenou věc. Je to tak dva dny, tuším, kdy prohlásil, že ta válka s Ruskem může vypuknout daleko dřív, než si spousta lidí vůbec představuje.
1: Umíte si představit takovou zase hypotetickou situaci, že jestli oni jako začnou v těch svých vizích v podstatě kráčet někam do krajnosti, tak tady můžou zajistit podobnou situaci, která tady byla vlastně za covidu a pak už si neškrtne ani AfD v Německu. Nebo je to příliš velké sci-fi?
0: No, není to zas tak velké sci-fi, protože Merz a jeho parta neví, z kterých do kterých. Konec konců, vemte si, že i von Leyenová vlastně pochází ze stejného hnízda a vlastně oni se skutečně můžou pokusit vyprovokovat například útok na ten, no...
1: Kaliningrad.
0: Königsberg.
1: Kaliningrad.
0: Kaliningrad. Vlastně vyprovokovat útok na Kaliningrad. Tohle se skutečně může stát. Protože tady ta situace se vyhrocuje a vedení Evropské unie si je vědomo toho, že není schopné tu vlastně Evropskou unii jako takovou dneska udržet, dalo by se říct, pod jednotnou botou. Podívejte se na Kalasovou. Jo, ona se staví do role, že bude vyjednávat s Ruskem, přitom jediné, co říká, tak my vlastně, ona v podstatě říká, my jim předložíme nějaké naše ultimáta, oni když je nevemou, tak prostě hotovo, jo, tam se s nima nebudeme vůbec o tom bavit. A pokusili se o to, když si vezmete ten pokus předat ultimátum a podmínky kapitulace tomu Lavrovovi, jak tam přišel ten britský, německý a francouzský vyslanec a dali mu ten soupis šílený. Lavrov se musel za břicho popadat smíchy, když to čet.
1: Já si myslím, že on ale nepřijal, že oni byli přijati nějakými jeho úředníky.
0: Ale samozřejmě, že si to přečetl potom, jo. Byl takový vtip před večeří, bych řekl asi tak něco na ten způsob.
1: No, takže snažili jsme se tady vlastně popsat tu situaci, která, bych řekl, určitým způsobem houstne, ale třeba se ty mraky nějak rozptýlí, nebo taky ne. No, tak uvidíme a budeme vidět, no.
0: No, ona, ta situace houstne, ale já jsem pořád ještě optimista v tom smyslu, že tady je tady několik zásadních faktorů, které tady hrají roli. Ať už tedy to jsou ty jaderné zbraně Ruska, což by zas tak, jak jsem už naznačil, tady těm fešákům v Británii, ve Francii a tady v těch starých západních zemích zas až tak nevadilo. Jo, pokud by se rozhodli, že teda i kdyby ta Amerika šla bokem, takže se roztříská ta střední a východní Evropa, jim to je jedno. A ačkoliv by jim to zas tak úplně jedno, asi taky nebylo potom. Ale zásadní je to, že jsou tady karty, jako je Čína, je tady Amerika, která nemá zájem na tom, aby tady opravdu nějaká ta válka vypukla z mnoha různých důvodů, protože oni potřebují uklidnit tu situaci i na tom středním východě. Víte co, já mám někdy takový podivný zvláštní pocit, že to, co se děje na středním východě, do značné míry skutečně koresponduje se snahou Spojených států utlumit evropské nadšení pro válku, pro podporu Ukrajiny. Může to tak být. Protože z globálního hlediska v podstatě vytvoření, umělé vytvoření nedostatku ropy nebo zdání nedostatku ropy a plynu může Evropany, nás jako lidi, přivést k tomu, že si řekneme, hele, ty pitonci, dobře, tak nafta stojí 110 korun za litr. Nafta, ne ropa. Nafta stojí 110 korun za litr, benzín stojí 104 koruny za litr, což klidně může nastat. Podívejte se, kolik stojí nafta dneska po Evropě, jo, že vlastně i v tom Německu, teď to tam jde, myslím, až k 60 korunám. Jo. V Anglii to jde kolem přes 60, 65 korun. A takže u nás klidně to může vzrůst přes těch 100 korun a ta lidi si tady začnou říkat, sakra, teď jídlo je drahý jak blázen, protože hnojiva jsou drahý, doprava je drahá nebo téměř kolabuje. Jo, tady černý trh nám jede. To, kam nás to dovedla ta Evropská unie, sakra, tady s tímhle. Tohle může být tlak ze strany Spojených států.
1: Možná chtěli Američané ukázat Evropě, jak ta válka vypadá, pokud teda opravdu začne teda jako s tou naší účastí, jo? Protože tam oni jsou stranou toho konfliktu přece, ty státy, že jo? Takže takhle by to mohlo vypadat s takovými určitými důsledky. Úplně po skriptum, pane inženýre, ve světle všech těchto informací na oběžné dráze může být horko a tak dále a tak dále. Moderní sofistikované zbraně, roztočená kola vojenského průmyslu. Tady si skutečně jako Babiš má myslet, že 2% někoho vytrhnou na obranu v daném kontextu?
0: No, ono 2% na obranu, víte co, můžete nakupovat armádě zbraně, prostě do zblbnutí, můžete jim koupit, můžete nakoupit třeba tolik tanků, že každý voják v armádě 5000 tanků, no tak a obrněných vozidel a aut, to není zas tak moc, takže každý voják v armádě bude mít jedno auto, tank, obrněný vozidlo, letadlo nebo něco podobného.
1: Já to
0: a
1: trochu,
0: ta armáda nebude vůbec bojeschopná. Nebude stejně bojeschopná.
1: Já to upřesním, jo. Já jsem to myslel tak,
0: že
1: místo toho by mohli investovat třeba do zemědělství nebo do zdravotnictví, protože to stejně nemá cenu v tom kontextu, ne, o kterém se tady bavíme.
0: Ale podívejte se, je to svým způsobem nesmysl, že stejně musíte investovat ty peníze do bezpečnosti, protože můžeme investovat do zemědělství. Musíme dokonce. Jo, stejně tak musíme investovat do ochrany přírody, do kultury, do školství. Prostě ten stát má konkrétní funkce, který potřebuje ty peníze. Ale jedna z těch konkrétních funkcí je ochrana a obrana obyvatel.
1: No jak se máme bránit proti raketě, která potom poletí z oběžné dráhy hypersonickou rychlostí?
0: A raketě, já jsem to vysvětloval. Tady stačí 800 chlapů, lehce vyzbrojených na pick-upech a udělají tady takový brajgl, že se ten stát z toho nespamatuje. Takže tohle je ta obrana, reálná obrana a ochrana obyvatel. Tohle musíme, tyhle ty rizika. Tady nikdo nemluví o konkrétních hrozbách pro Českou republiku. Nikdo o nich nemluví. Jediná hrozba, kterou tady se manipuluje, je Rusko. Rusko je reálná hrozba. Pokud ho naštveme a Rusko se rozhodne zaútočit, no tak tady fakt nezůstane kámen na kameni, to je realita. Takže ono je neskutečně nebezpečné, jako ten medvěd, když ho prostě jdete, zbudíte ho a kopete do něj, tak ono je nebezpečné. Je vybavené jadernými zbraněmi a takovými systémy, o kterých si tady dneska nikdo nedovede vůbec představit, jak fungují. A teď si vezměte, ano, je to krásný, ale proti tomuhle nic neuděláte. Můžete stavět kryty. Finové staví kryty, nebo Švédové. Švédové staví kryty pro obyvatelstvo. Fajn, je to krásný. My nestavíme nic. Měli bychom být schopni vytvořit systém třeba nouzového zásobování potravinami. Tohle nikdo neřeší. Absolutně ne. Máme příručku na 72 hodin. Ale co bude po 72 hodinách? To vám nikdo neřekne. Jenom vám tam napíšou, že v případě, že nebude internet, tak se běžte se informovat na stránky obecního úřadu. To mě dostalo. Jo? A takovýhle kraviny se tady dělají. Ano, to ještě vyběhlo za Kulivočka, za minulého ministra vnitra. Ale dneska nevidím nic, co by opravdu reálně vedlo k tomu, že ta Česká republika by se připravovala, definovala hrozby. Jaké máme hrozby? Fajn, sucho, to je hrozba jak blázen. Zvýšená teplota, reálně tady dochází ke změnám v atmosféře. Proč tady není nějaký program nákupu levných těch klimatizací a slev na elektriku pro klimatizace pro starší občany, pro domovy, vlastně právě třeba ty důchodce, pro nemocnice a podobně. Takového nic tady nevidím. Jenom se investuje furt do Green Dealu. Ať chcete nebo nechcete, furt se do toho cpou peníze i u nás. Větrníky, obří, 4 kilometry vysoký obrovský elektrárny, kde to území, kde potřebujete 8 000 tun oceli a betonu, abyste to ukotvili. Jo? Čili tady je obrovský lobby, který to prosazuje a tu ocel a beton musíme za drahý prachy nakupovat. Tu elektriku zas tak nutně nepotřebujeme, protože my jsme čistý výrobci a vývozci elektriny. Elektriky, na co potřebujeme tyhle větrníky? Tohle jsou otázky, které jsou reálné. A tady se investují obrovské peníze. Nemluvte o armádě, mluvte o těchto kravinách, které tady jedou ve velkém stylu, o kterých se nemluví, to jsou prostě věci, které je potřeba udělat, protože to chce Evropská unie, perfektní. Ale my tu armádu potřebujeme jako stát. My potřebujeme policii. Regulérně. Potřebujeme hasiče. Potřebujeme záchranky. Záchranku. Tohle všechno potřebujeme, celý integrovaný záchranný systém. Ale to do tohohle se musí investovat jako do celku a vytvořit bezpečnostní systém České republiky. Ale ten nevytvoříte, pokud se nedefinujete rizika. A nebudete ten systém rozvíjet v celku. Pak se dá do toho investovat. Nákup zbraně je jedna věc, ale druhá věc je říct, jaké hrozby jsme schopni vlastně eliminovat, respektive když se ty hrozby promítnou do reality a stanou se z nich reálné katastrofy, tak jak jsme schopni se s tou katastrofou porvat? Stačí blbý záplavy v roce 2024 a armáda tam nebyla schopná, teď se všichni prse, jak tam byl, nebyli schopni postavit ani ten pitomej most přes tu řeku, která tam vznikla v prostřed vesnice. Museli si na to půjčit vozidla od CSG si to půjčili, nebo od Tatra.
1: Pane inženýre, díky moc za hluboký vhled do problematiky, jak já obvykle říkávám.
0: Já jenom takový dodateček. Já na to nenadávám, já konstatuji. A samozřejmě je potřeba hledat cesty, jak z toho ven, reálné cesty. A začít jako občané prostě si říkat, dobře, tak hoši, jsme si vás zvolili, tak se snažte, ukažte, co děláte. Jo? A jako snažte se nás přesvědčit, že se něco děje, že to není úplně to samé, jak to bylo předtím a že prostě nejde jenom o to, kolik si kdo nakrade, ale že to je reálně o to, aby se tady jako trošičku dobře žilo i v té České republice, aby jsme věděli, že někam jdeme, že máme nějakou vizi a nejenom tu válku, kterou nám tady předkládá Evropská unie.
1: Jenomže jak se potom vykládat, ještě řekněme si opravdu už jako závěrem, co říká ten Macinka, že strašně věří těm Němcům a to jsou pořád ti Němci, kteří testují už balistické rakety izraelské provenience. To jsou ti Němci, kteří neměli zbrojit po první a druhé světové válce a máme to tady zase.
0: Pan Macinka je svérázný politik. Nevím, proč řekl to, co řekl, nemusel to říct, protože to, k tomu ho snad nikdo nenutil. Ale předpokládám, že nějaký důvod k tomu měl. A předpokládám, že ne osobní. Je fakt, že pana Koudelky už se asi teď momentálně bát nemusí. Ale je dost možný, že by... Hele, každý je vydíratelný. Podívejte se na Turka, jak ho zlikvidovali. Jestli je pan Macinka vydíratelný, to je druhá věc.
1: Tak já jsem tady ještě chtěl zacitovat to, co jsem citoval dneska ráno, ten místo předseda Sejmu, v Polsku poukázal na to, že v demokracii nemusí všichni mluvit jedním hlasem. Když byl dotázán, zda všichni politici mají říkat, že to je teda ta naše válka, upozornil, že jde jen o frázi a polští politici by neměli být disciplinováni k vyslovování jakýchkoliv frází. On řekl, vždycky jsem byl k tomuto vyjádření skeptický. Takže tak, takže přál bych našim politikům to samé vlastně, aby je nenutil nikdo a aby oni v podstatě nebyli v situaci, že budou muset teda vyslovovat nějaká kliše a fráze. Třeba se to už děje.
0: Teď si nespomenu na jméno toho člověka, to už teď opravdu slovo na závěr, který to vyslovil. Nesouhlasím s vámi, ale do krve jsem ochoten se poprát za to, abyste mohl svůj názor vyslovit.
1: To byl Voltaire.
0: Prosím?
1: Voltaire,
0: že to byl Voltaire. Já jsem si myslel, nechtěl jsem říct nějakou blbost. A o tom je demokracie totiž. Ne o tom, že všichni mluví jedním hlasem. Demokracie je o tom, a máme to konec konců i v listině základních práv a svobod.
1: Tak abychom pochválili ty Estonce, oni tam mají úžasné sbory a když tam jako se procházíte v jistou fázi roku, tak tam můžete opravdu obdivovat sborové zpívání, tak doufám, že budou pěstovat to, co jim jde.
0: Ovšem fór je v tom, že to sborové zpívání je neuživý.
1: Takže byl tam taky fond rychle se rozvíjících pobaltských ekonomik a bohužel víme, jak to dopadlo a ti Litevci neměli se zbavovat jaderné elektrárny, možná mohlo být lépe teda, no ale to už jsou bohužel věci, které se nedají odestat.
0: Evropská unie prostě.
1: No nic, takže přátelé, jak říkal Miroslav Krleža, ještě nebylo, aby nakonec nějak nebylo a budeme všem přát hodně zdraví i toho duševního, takže mějte se fajn, buďte fit, dobrou noc a pane Žíře, ještě jednou díky za krásný rozhovor.
0: Také děkuji a přeji hezký večer.

0: Dobrý den, vážení diváci, vítám vás u dalšího vydání našeho pořadu Jak to je. Mým dnešním vzácným hostem je vicepremiér vlády a ministr zahraničí Petr Macinka. Petře, vítej.
1: Dík za pozvání.
0: Já jsem rád, že jsi tady, protože jsem dneska se dočetl. Vážím si toho o to víc, že jsi přišel k nám, protože jsem se dočetl, že jsi porušil ústavu tím, že jsi nešel na hrad.
1: Opravdu?
0: Na setkání s panem prezidentem, ano. Psali to na internetech, to
1: psali.
0: Psali
1: to na internetech, no tak jak je to na internetu, tak je to asi pravda, no.
0: Proč to děláš?
1: To byla taková, to je zase taková pseudoaféra, jako z toho, jestli jsem šel, nebo měl, nebo neměl jít na hrad. To vzniklo tak, že proběhla v pondělí schůzka klíčníků, kteří odemykali tu korunní komoru ve svatováclavské katedrále, nebo svatovické katedrále. A poté, když se tam všichni sešli, tak jedním z těch klíčníků je premiér a druhý je prezident a další, tak prezident požádal premiéra, jestli by se tam na chvíli nezdržel a nepromluvili si jakoby o koordinaci té zahraniční politiky a těch cestách a tak dál. A premiér řekl, jo, dobře, tak jo. A měl za to, že se domluvil schůzku s prezidentem, načež potom já jsem se dozvěděl nějakou v podstatě takovou polochodbovou informaci, že kdybych chtěl, takže bych mohl přijít taky, což teda ale už nekomunikovali s premiérem, tak já jsem na to řekl, dobře, tak já se domluvím s premiérem a mě to je jedno, já tam klidně půjdu. A premiér to netušil, takže když jsme spolu o tom mluvili, tak on říkal, no tak běžte, jestli chcete, tak běžte si na hrad prostě, jestli s váma bude prezident chtít mluvit, tak asi běžte, to je jedno, ale tak já mám pocit, že tam jdu sám, tak já si s ním něco řeknu a jako nemusíme tam chodit prostě v žádném větším počtu, takže já jsem to, jako to nebylo zamýšleno jako nějaká velká koordinační schůzka, kterou já bych odmítl jít, to tak fakt není. A navíc já se s prezidentem uvidím v pátek, kdy tam prostě strávím několik hodin na Pražském hradě u příležitosti návštěvy jordánského krále, tak tam prostě budu v delegaci, která ho bude vítat na prvním nádvoří, pak budu sedět v té delegaci, když bude prezident s ním jednat, jo, budu sedět vedle prezidenta, pak tam bude nějaký státní oběd, kde taky se zúčastním, čili to asi nebylo úplně nutné, já chápu, že některá média prostě za vším, za každým rohem vidí prostě aféru a snaží se to rozehrávat, ale to fakt nebyl tento případ.
0: Já jsem velmi často konfrontován, když se mě ptají třeba v televizi na to, na koordinaci zahraniční politiky a vlastně chtějí zjistit, kdo za to může. Kdo za to může, že je takový jako nesoulad mezi vládou a hradem. Já díky vám jsem si vlastně znovu přečetl po nevím kolika letech ústavu a zjistil jsem, jak to je. Že o zahraniční, no tak ono to není tak těžké. O zahraniční politice rozhoduje vláda a určuje vláda a asi prezident má spolu vykonávat nebo je reprezentuje Českou republiku. A vždycky odpovídám, že koordinovat se dá s někým, kdo je koordinovatelný. A já považuji prezidenta Pavla za toho, kdo koordinovat tu politiku nechce. Ale já nechci vyvolávat umělé konflikty ty tady, abych měl titulky k našemu rozhovoru. Ale já se chci zeptat, je ten spor principiální o směřování České republiky, jak ty to vnímáš jako minister zahraničí a předseda strany, která má nějaký program?
1: No, je pravda, že jakoukoliv politiku, nejenom tu zahraniční, jakoukoliv politiku vždycky v České republice určuje vláda. Vláda je za ní odpovědná oproti tomu, že podle té ústavy, kterou si někteří vykládají prapodivně, tak tam je také věta, že prezident není ze své funkce odpovědný. Jo, vždycky, i když třeba v minulosti prezident jakýkoliv udělal něco, co by třeba mu mohlo být vyčítáno, nebo myslím, že třeba Miloš Zeman byl odsouzen, že se musel třeba omlouvat, tak on, protože není ze své funkce odpovědný, tak se za něj musí třeba omlouvat ministerstvo financí nebo něco takového. Čili to je jedna věc. Jakoukoliv politiku v České republice určuje vždycky vláda, protože my jsme parlamentní demokracie, tím suverénem moci od kterého se všechno odvíjí, je prostě parlament. Je sněmovna, která dává důvěru té vládě a také ji může odebrat, když vláda se znelíbí, nebo když něco poruší, nebo když ztratí tu podporu v té sněmovně. Takže tak to bylo trošku v tom našem politickém systému se změnily poměry tím, že jsme přešli z nepřímé volby prezidenta na přímou. Já jsem to vždycky kritizoval a pak jsme se dostali do situace, že tady máme hlavu státu, která tedy zastupuje zemi navenek na každé mezinárodní smlouvě, kterou prostě Česká republika uzavírá, tak musí být také jeho podpis, on to ratifikuje a tak dále. Tak jsme se dostali do situace, kdy tady máme prezidenta v parlamentním systému, to znamená s relativně slabými a řekl bych až jako symbolickými pravomocemi, který ovšem dostal velmi silný mandát tím, že je volen přímo. Volí ho miliony, miliony lidí. No a tak prostě někteří prezidenti si to pak začínají vykládat, že když já jsem zvolen lidmi, tak já už nejsem volen poslanci a senátory, tudíž nemusím se na ně ohlížet. Mým voličem není člen parlamentu, ale občan a tak dál. Takže to tady došlo k jistému vychýlení té symbiozy, té moci výkonné a zákonodárné. Takže to je vlastně v jádru toho sporu, že pokud máme prezidenta, který chce hrát nějakou aktivní roli nebo nějakou větší roli, tak se může odvolávat na to, že je přímo volen a volili ho miliony lidí. A nemusí třeba tak vnímat to, že tady má dominovat ta vláda. No a pak my jsme teď ještě v situaci, která se jako v odborné terminologii politologické nazývá kohabitace. To znamená, že máme tady prezidenta, který se snaží spíše, nebo ty jeho postoje, ten jeho politický program se shoduje ve značné míře s tím, co se snaží prosazovat opozice, s tím, co neuspělo v těch parlamentních volbách. A proto tady slyšíme věty, že chce pozici vlády vyvažovat, a to jak v programové, tak v ideové rovině, ale prostě je to zatím pořád tak, že jakoukoliv politiku, nejenom to zahraniční, vždycky tedy určuje pouze a jenom vláda.
0: Já jsem dokonce zaznamenal, že v těch diskusích o zahraniční politice a vlastně v tom sporu Hrad versus Strakovka někdo počítá, kolik dostal hlasů prezident Pavel ve volbách a kolik vy, i dokonce kolik dostal Andrej Babiš, kolik motoristi, takže on vlastně má větší pravdu, protože ho volilo víc lidí, dejme tomu.
1: Jo, no tak.
0: Ale to je asi to, o čem ty mluvíš, no, že
1: je to přímá volba, no. Je přece úplně jiný typ voleb, jako přece, jo, tak tady prezident není volen ve 14 obvodech, jo. Je tady v nějaká úplně jiná dvoukolová volba a tak dál, takže pokud se někdo přes noc stane politologem amatérem nebo politologem laikem, tak chápu, že dochází tady k těmhletěm srovnáváním hrušek s jabkama, no.
0: Nicméně já bych se chtěl dostat k té podstatě, k tomu teď úplně odosobním ten spor od Petra Pavla jako prezidenta a vás, ale o principiálních zásadách nebo toho, co se v té zahraniční politice děje. Vy jste reprezentanty, jako říká se, pragmatičtějšího přístupu k zahraniční politice, hájení národních zájmů. Co je vlastně tím hlavním národním zájmem? Já vím, že to je obsaženo v programovém prohlášení vlády, ale co je to, co ty máš když máš projev, dejme tomu, vyslancům nebo na půdě mezinárodní organizací nebo někam jedeš, co je tvým prioritním národním zájmem českým?
1: Tak české národní zájmy a jak, nebo český národní zájem a jak ho definovat, já bych to rozdělil do tří takových oblastí. Tou první a tou takovou tou strategickou, řekl bych, nejdůležitější a asi nejsymboličtější je uchování si nějaké národní suverenity. suverenity, svébytnosti České republiky, tak aby ten náš hlas nemohl být oslyšen třeba v těch mezinárodních organizacích a abychom nebyli v situaci, kdy musíme víc a víc slepě přijímat něco, co třeba nechceme, nebo co je rozhodnuto nebo odhlasováno někde jinde a bez nás. Takže je to určitě zachování si stávající míry suverenity. My jsme o část státní suverenity přišli dobrovolně tím, že jsme vstoupili do Evropské unie. Bylo to něco za něco, ale vidíme, a já jsem to na těch radách Evropské unie pro zahraniční věci stále svědkem, že jsou další a další pokusy ze strany některých větších třeba zemí oklešťovat třeba principy jednomyslnosti o společné zahraniční a bezpečnostní politice, kdy se jim nelíbí, že jeden stát třeba něco blokuje, tak se snaží vymyslet způsob, aby to nebylo možné. A já jim vždycky všem říkám, prosím vás, my to máme napsáno v programovém prohlášení, že pro nás princip jednomyslnosti je naprosto nedotknutelný, že je důležité umět najít nějaký konsenzus a to, že nějaká země čas od času něco třeba chce zablokovat, tak to neznamená, že by byla troublemakerem. To taky může znamenat, že ta země is in troubles, jakože že je v problémech a nechce ty problémy dělat. A naším úkolem je, abychom se zastavili, zhodnotili tu situaci a pokusili se třeba pomoct té zemi vyřešit ten problém, který by mohla s tím či oním rozhodnutím mít, tak, abychom se dostali k tomu konsenzu. Ten konsenzus je důležitý v tom, že pokud je rozhodnutí přijímáno jednomyslně, tak má obrovskou sílu. Ty tlaky, které vidíme prakticky měsíc co měsíc, aby se zrušil princip jednomyslnosti, aby se zavedl princip hlasování kvalifikovanou většinou, to znamená, nemusí souhlasit všichni, stačí většina, no tak to je právě to, že vždycky bude někdo nespokojen, vždycky bude mít někdo problém, vždycky bude někdo přehlasován a já myslím, že utrpí i síla toho rozhodnutí. Takže my určitě jsme v situaci, kdy toto nikdy neopustíme, nikdy nepodpoříme žádný takový návrh. Jo? A tady se zase třeba úplně neshodujeme s opozicí, která volá potom, abychom se vzdali dobrovolně našeho práva veta. Jo? Takže to je jedna taková oblast, která je podle mě životně důležitá pro vůbec budoucí existenci naší země jako takové je zachování si suverenity. To je jedna ta rovina toho národního zájmu. Abychom se mohli bavit o prosperitě a o bezpečnosti, to jsou další dvě roviny.
0: Já jsem se chtěl zeptat, vlastně navázat na to, co říkáš. Česká republika je, říká se, skoro téměř nejprůmyslovější zemí Evropské unie nebo Evropy. A nás se bytostně dotýká Green Deal, ta nová politika Bruselu zelená, dejme tomu. Teď to neříkám pejorativně, je to prostě tak, ale na nás to asi dopadá hůř než na Španělsko, Portugalsko a některé jiné země. Je toto jasně definovaný národní zájem bránit, a jak já jsem zase dneska četl, to hlasování o ETS 1 a ETS 2, což je, to je takový kompromis, který nám ničemu není de facto. To prostě nějaké emisní povolenky budou trvat dál a budou se někde, no to je jedno. Ale jak tomu se dá bránit a jak se dá hledat vlastně, jak se dají hledat spojenci, kteří třeba páchají sebevraždu dobrovolnou?
1: Tak tady tohle to se týká té druhé roviny, kterou já bych jako popsal, ve které bych viděl ty národní zájmy a obecně bych to zabalil do pod pojem prosperita. Prosperita, která se skládá ze dvou věcí. Za prvé nemůžeme páchat sebevraždu, protože my jsme tradiční průmyslovou zemí a ten zelený útok na zachraňování planety je de facto útokem na průmysl. A chápu, že některé země nejsou průmyslové, tak jako Česká republika, tak jim to třeba tolik nevadí a tak dál. A druhá podmnožina tady toho je, že my jsme otevřená exportní ekonomika. To znamená, naším národním zájmem je podporovat ten export, podporovat ty firmy, otvírat jim trhy a nebýt závislý jenom na exportu do zemí Evropské unie, která se sama svazuje právě třeba tady těmi zelenými politikami a v podstatě se ničí, tyčí okolo sebe různé bariéry celní a karbonové daně a tak dále, což vlastně dopadá na život těch obyčejných spotřebitelů uvnitř té Evropy, protože jim se všechno zdražuje. Zdražuje jakékoliv clo, které je zavedeno, znamená to, že lidé si musí kupovat věci dráž, než by mohli, kdyby to clo nebylo. Takže jasně je to, ta pozice té vlády musí být sebevědomá a musíme hledat partnery. A co se týče té zelené politiky a tady těch emisních programů, tak já vidím a snažím se doceňovat důležitost třeba takových uskupení, jako je Visegrádská čtyřka, kde vlastně my žijeme. To není jenom politické uskupení dlouholeté, ale je to taky uskupení čtyř zemí, jejichž občané mají, žijou podobný život. Dívají se na svět podobnýma očima, mají podobnou životní úroveň, mají taky podobnou historickou zkušenost, která se značně liší od té zkušenosti některých západních zemí. Já nevím, jestli Belgie nebo Lucembursko nemají žádnou zkušenost z toho, jaké to je žít v nějakém socialistickém nebo totalitním zřízení. My tu zkušenost máme a proto my jsme taky přecitlivělí na některé trendy a tendence, které z Bruselu v rámci boje za lepší zítřky někteří soudruzi v dobré víře se snaží prosazovat, ale my už jsme viděli, kam až to může dojít a my už jsme viděli, jak to může dopadnout. Takže se snažíme varovat a proto je taky důležité ta spolupráce Visegrádské skupiny. Ona vlastně dlouho to bylo uskupení, kdy to vlastně plnilo nějakou roli setkávání se politiků, občas se udělá summit prezidentů, premiérů, ministrů, jo, šéfů parlamentu a tak dál, ale nemělo to žádnou jako substanci. Tu to poprvé získalo velmi přesvědčivě, velmi rychle, asi před nějakými 10 nebo 12 lety, kdy naplno vypukla ta první migrační krize do Evropy, kdy tady tyto čtyři státy byly okamžitě schopné se dát dohromady a vytvořit nějakou společnou pozici, která odmítla přerozdělování migrantů, relokační kvóty a takové věci. To myslím, že bylo první velké vítězství Visegrádské čtyřky, kdy ukázala svoji vlastní důležitost a efektivitu. No a to ten druhý důležitý moment Visegrádské čtyřky je právě v boji o energie, protože my jsme teď v situaci, kdy opravdu se řítíme do další energetické krize. Nebude to vůbec nic dobrého, je to importovaná záležitost, samozřejmě tlačená vnějším vlivem, ale zároveň také způsobená tou šílenou sebedestrukční zelenou politikou a právě země Visegrádské skupiny znovu mohou mluvit jedním hlasem, představovat větší kus Evropy, který má, já nevím, 65 milionů obyvatel a to už jako je taky trošku obtížné oslyšet. Já vidím, když jezdím po Evropě a bavím se s různými evropskými ministry z těch zemí, ne V4, a ty všichni V4 velmi sledují a mají velký zájem s V4 spolupracovat. Ne tedy všichni, ale řada z nich, různé balkánské země, ty to vnímají velmi dobře. Vždycky je to jejich první otázka a jestli se můžou něčem přidat nebo někde zúčastnit. To znamená, ona ta V4 na sebe nabaluje podobně uvažující země z celé Evropy a tím může být jakousi platformou nebo nositelem myšlenek, které třeba mohou být jako účinně opoziční vůči tomu zelenému mainstreamu, který se prostě do centra Evropské unie probublal za poslední třeba dekádu nebo dvě.
0: V4 je natolik silná, že ji nestačil rozbít ani Petr Fiala s Janem Lipavským. Dělali, co mohli.
1: Ale ta síla je právě v tom, že to není politické sdružení vlád, ale je to sousedství podobně smýšlejících společností. Jo? Prostě člověk, který žije v České republice nebo v Maďarsku nebo na Slovensku nebo v Polsku, tak má podobnou životní úroveň, zcela odlišnou od člověka, který žije v Lucembursku nebo v Belgii. A proto, když se bavíme o emisních povolenkách ETS2, které tady hrozí, že nám zdraží benzín a budou stát, já nevím, 45 euro třeba, tak budou stát 45 euro jak v Praze nebo v Bratislavě nebo prostě, já nevím, v Humpolci nebo v Košicích, ale budou stát 45 euro taky v Bruselu a nebo v Lucemburku. A bohatý Lucemburčan v podstatě může odmávnout nějakých 45 euro, protože pro něj jako reálně je 45 euro menší problém než pro člověka, který prostě bere důchod na Slovensku nebo v Polsku.
0: Já jsem občas v centru nějakých nebo účastníkem debat, co dále s Evropskou unií. A samozřejmě z podstaty jsou lidi kolem mě, kteří už na ní zlomili hůl, takový jako že Czechsit a podobně. Já, když to poslouchám, já taky těžko hledám nějaký argument, proč zůstává nebo proč, čím nám je prospěšná Evropská unie. Mám pocit, že i česká vláda dělá vlastně zadržovací politiku. Ty taky říkáš, každý měsíc je nějaký tlak na to, abychom se podvolili a tak dále. Je nějaká vize, kudy se může Evropská unie vydat, nějaká pozitivní, nebo je to třeba ten trend voličský, který teď byl vidět v Sasko-Anhaltsku, četl jsem průzkumy ve Francii ohledně Le Penové, jestli to dokáží zlomit ty demokratické volby v jednotlivých zemích, nebo uvnitř Bruselu se něco stane. Ten vztah občanů k tomu, co se děje v Bruselu, je vzdálený. My se o tom bavíme, ale běžný člověk tomu je to, ne, neříkám jedno, ale to tak jako nevnímá to tak citlivě jako my.
1: Jako já myslím, jak vždycky říká Václav Klaus, optimismus ist Pflicht. Optimismus je povinnost. Tak já si tady tohle musím půjčit a musím se snažit taky dívat na to optimisticky. A asi existuje nějaká cesta, jak tu Evropskou unii změnit. Musí existovat. Kdyby neexistovala, tak by to bylo špatný, ale musí být všechno možné. Taky jsme si říkali, že komunismus je na věčné časy. Jasně. A ejhle,
0: ještě měsíc předtím, než padl. No.
1: Neplatilo to přesně tak. Takže já myslím, že musí cesta nějaká existovat a vidím ji taky v nějakých dvou rovinách. Jedna je proměna voličská, to znamená na jedné straně na národní úrovni, v národních volbách, kdy prostě buď to zvítězí levicové nebo zelené nebo progresivistické strany, které budou ještě víc tlačit tady na tu současnou politiku, nebo lidé třeba jako u nás si zvolí vládu, která to nechce a která právě zastává ty, jak říkáš, zadržovací politiku. Pokud těch zadržovacích vlád bude víc, tak se ta zadržovací změní v přetlačovací. To znamená, může se začít ten trend obracet. To je na úrovni Evropské rady. A já jako vnímám tu proměnu voličů v těch národních zemích. Já si nemyslím, že roste počet lidí, kteří by jásali nad zelenými opatřeními. Naopak si myslím, že ten počet se zmenšuje a ty vlády se racionalizují. Takže ono to není ztraceno. Druhá rovina, když bych měl ještě zůstat u té voličské, tak jsou evropské volby. Já samozřejmě nějak jako nepřeceňuju význam Evropského parlamentu, protože to jako je spíše hra na nějakou evropskou demokracii, než že by to mělo nějaký reálný efekt. Spíš je to nějaký jako PR-ový prostor pro nějaké individuality a nebo zašívárna pro některé, kteří nepotřebují být vidět a někde si užívat nějaký bruselský pel. Ale vlastně, když sleduju tu trajektorii, tak v Evropském parlamentu dlouho chyběla opozice. Tam žádná reálná opozice nikdy nebyla. Teď po těch posledních evropských volbách, které byly před 2 lety, tam první reálná opozice vznikla. V podobě frakce patriotů, která vlastně se jako řadou postojů jako příliš neliší třeba od frakce ECR. A to je něco, že když už máme nějakou reálnou opozici, tak opozice jednoho dne se klidně může stát mainstreamem. A takže to je voličská rovina. Pokud bych měl ještě do budoucna, protože Evropská unie je prostě dlouhodobý projekt, takže nemá smysl uvažovat v horizontu roku, dvou nebo pěti, ale třeba delší doby, tak Určitě je taky hraje roli element rozšíření Evropské unie o nějaké nové země.
0: Třeba o
1: Jo.
0: Kanadu, jak jsem si zaznamenal.
1: Tak to co? O Kanadu, dobrý, ale já teď spíš mám na mysli země západního Balkánu. Jo, prostě bavíme se o Srbsku, Černé hoře, Albánii, Severní Makedonii a dalších zemí z toho regionu. A to jsou zase země, kde ten jejich postoj je podobný tomu postoji našemu. Postoj těch lidí, kteří tam žijou, taky mají nějakou zkušenost z té komunistické Jugoslávie. Pamatují si to, i když tam to bylo jinak než u nás, ale pořád je to příbuzná zkušenost. Takže pokud by se Evropská unie výhledově rozšířila o země, které mají podobnou historickou zkušenost, mají podobnou životní úroveň a mají vlastně společnost, která se na ten svět dívá podobnýma očima jako my, no tak to také může pomoct převážit to, co je zadržovací politika v politiku nějakého třeba přetlačování. No uvidíme.
0: Já jsem za okolností na tom místě, kde sedíš teď ty, tak seděl po evropských volbách Václav Klaus. A já jsem propadl takové té své euforii vždycky, když co takového stane, jakože uspěli patrioti a trošku se to vychylilo. Vyjadřoval jsem optimismus, o kterém ty říkáš, a on říkal, že jsem naivista, že se nic nezmění a některé teda musím říct, že měl v některých aspektech pravdu o tom vývoji. Také tady byl další prezident Miloš Zeman, který navrhoval, asi to je jeho dlouhodobá vize, navrhoval reformu Evropské unie tím, že by zrušil Evropskou komisi a že by měla rozhodovat rada, Evropská rada, složená z premiéru. Je to třeba cesta?
1: Tak jistě by to posílilo ty pozice těch zemí, jo, to jo. Ale je to zase otázka dramatické proměny a úplné transformace Evropské unie v něco úplně jiného. A já si nemyslím, tady bych možná nebyl naivní já, že bych jako potom volal, že by ta Evropská komise něco takového dopustila. To je naprosto jako zakořeněná struktura, která prostě si řeší život bez ohledu na to, jak dopadnou volby. Viděli jsme, že 4 dny před eurovolbama si přece rozdali ty hlavní pozice, jo, které se mají týkat, jestli to udělají 4 dny před těma volbama, se řekne, že tady Kaja Kallas bude vysokou představitelkou pro zahraniční politiku, jo, Košta a tak dál, tak to prostě je vidět, jak jim ty volby jsou docela jedno, ale pak se taky jednoho dne ty poměry v tom Evropském parlamentu mohou změnit a ten vlastně má vliv na to, jestli ta komise taková bude nebo nebude. To je vlastně jediná jeho dominantní role, ale že bych si myslel, že se zruší Evropská komise, no, tak to asi se nestane. No.
0: To je podobné asi jako představovat si, já nevím, v říjnu 89, že komunisti zruší vedoucí lohu strany. No, zrušili. Já vím, to je blbý příměr. Já se chci zeptat, když si zůstanu u té zahraniční politiky, ale trošku se přesuneme na domácí půdu. Když si přebíral ministerstvo po volbách, ministerstvo zahraničí a stal se vykonavatelem toho programového prohlášení vlády, změně zahraniční politiky, já, když to řeknu zjednodušeně, od vývozu hodnot k hájení národních zájmů. Ty jsi ten úřad nebo to ministerstvo proměnil, provázely to různé demonstrace a protesty, jako to už jsme si zvykli, ale jak těžké to je, ten úřad, který byl nějak nastaven, asi vy jste měli z tohoto pohledu nejobtížnější ministerstvo životního prostředí, ministerstvo zahraničí, které bylo opravdu ideologií prosáklou. Jak je to, jako úplně lidsky se ptám, jak jako když tam nastoupíš a vidíš ty aktivisty kolem sebe, jak to na tobě působí? Já připomenu rozhovor, který jsme tady vedli před 2 lety, před volbama to bylo, A ty jsi, bavil jsem se s tebou o ministerstvu životního prostředí a ty jsi říkal, no já se na to těším. Je to taková zábava po té zkušenosti.
1: Tak musím říct teda, že je zásadní rozdíl mezi ministerstvem životního
0: Jasně.
1: prostředí a ministerstvem zahraničních věcí. Jo. To,
0: Tam jsou profesionální diplomati,
1: tam
0: to
1: jsou
0: je jasně,
1: profesionální diplomati,
0: no.
1: je to ministerstvo, které je tvořeno poměrně jako velmi chytrýma lidma. Jo. To je potřeba říct. Já myslím, že jakkoliv ministerstvo zahraničních věcí je tvořeno velmi chytrými lidmi, tak ministerstvo životního prostředí bych tak jako řekl, že na ně je napojeno řada struktur, které jsou spíše velmi vyčurané. Protože pochopili, že to může být velká čerpačka peněz jako pro svoje neziskovky a tak dál. A to je něco úplně jiného. Na zahraničních věcích jsou lidi, kteří tomu rozumí, drtivé většině. Jo. A druhá věc je potom, že se snaží prosazovat nebo mají nějaký svůj názor, to je normální. Jo. Ale já musím říct, že se snažím prostě tam pracovat se všemi. Já jsem jako, nevím, já jsem skoro nikoho asi nevyhodil, jo. Já mám pocit, že někdo možná odešel sám, ale udělal jsem si tam nějaké změny, ale myslím, že jsem nikoho nevyhodil, jo. To je důležité říct a snažím se prostě hledat pestrost těch názorů. Já samozřejmě nejsem naivní, takže vím, že prostě jaké jsou tam skupiny lidí okolo toho či onoho a ty se tam mezi sebou melou desítky let a jedni jsou na výsluní nějakou dobu, druzí pak zase na druhou dobu, jo, do toho jsou tam prostě někteří lidi, kteří tam prostě jako trafikanti proplouvají, což mi teda taky jako vadí. Ale já si myslím, že právě pro ministerstvo zahraničních věcí ta jistá názorová pestrost jako není špatná. Já myslím, že by bylo chybou se tam obklopit jenom jednou skupinou, která na všechny otázky dá stejnou odpověď. Mě tam baví se bavit i s lidma, kteří záměrně to podporuju, a že chci dostat na jednu otázku různé odpovědi od různých lidí a ten komentář nebo ten závěr si udělám sám. Ale zajímá mě to slyšet. A je to složitý mechanismus, je důležitý taky být v nějakém vztahu nebo vnímat v souvislosti se zahraničí, protože ono to je něco jiného, pokud je tady někdo v parlamentu a může si dovolit být naprosto jasně, nekompromisní a tak dále, ale moje práce se fakt jako odehrává v zahraničí, kde člověk musí být součástí nějakých skupin a každá ta země má trošku jiný postoj. Jo. Je to složitější, ale funguje to a taky je dobré pro tady tyto případy je dobré, aby to

0: A ty jsou, řekl bych, nejsem napojen na kolektivní vědomí voličů motoristů, ale myslím si, že tam je nějaký společný zájem. Jedním z nich byl malý efektivní stát určitě. A proto jsem se tě ptal na to ministerstvo, na ministerstvo životního prostředí a tak dále. Na to jsou nabaleny různé dotace, dotační programy a různé a tak dále. To nemusíme řešit. Ale měl jsem pocit, že ta dynamika po volbách byla docela silná. Opravdu prokázat, že to dokážete zefektivnit ten úřad, ten bochody těch úřadů, které jsou vám svěřeny, ale máš pocit, já taky vím, že máte nějaký počet poslanců, nějaký volební výsledek, kde máte 51%, asi by to vypadalo jinak. Nicméně,
1: Co by asi vypadalo jinak,
0: ano,
1: no. Vypadalo hodně
0: nicméně,
1: jinak.
0: ne, nepodopadáš třeba někdy malomyslnosti, když prostě jsi součástí vlády. Já jsem třeba čekal víc od celé té vlády v tomto směru, že se zbaví některých agent nesmyslných, ale že to takhle nejde před víc, jako podle, neříkám programu motoristů, protože celá vláda nejsou motoristi, ale určitě to v tobě, já tě tady nebudu týrat za to, že na ministerstvu školství jsou a tak dále, a tak dále. Vím, že na to nemáš vliv, ale přece jenom, jako musí tě to taky trápit, ne?
1: A tak jistě, že jako tady ta odpověď je, že nemáme 51%. Pokud bychom měli, tak by to opravdu všechno bylo úplně jinak, jo. Na druhou stranu, tak my jsme realisti a když jsme měli ten předvolební slogan o tom hlídání toho Babiše, tak, který je dneska často, často zmiňován, tak první věta tady toho našeho volebního hesla byla ukončíme Fialu. No to už jako všichni zapomněli, takže to nebylo jenom o ukončení Fialy, to bylo taky o ukončení Rakušana, to bylo o ukončení Jurečky, to bylo o ukončení Bartoše nebo Hřiba a toho, nevím, jak se jmenuje ten člověk z toho TOP 09, jo. Takže to je něco podle mě dominantního, co lidi očekávali, takže to, k tomu my jsme, myslím, přispěli. Bez nás by nic takového nebylo. Jo? Bez nás by opravdu ta konstelace vládní musela vypadat úplně jinak a když dneska by říkají lidé, že třeba nemají ta očekávání od té vlády naplněná úplně tak, jak chtěli, což asi s tím lze souhlasit, tak představa, že by to bylo tak, jak jsem teďka naznačil, tak myslím, že to, ta frustrace a zklamání všech tady těchto lidí by byla nekonečně, neskonale větší. Takže to je už ten začátek, ale pak je třeba si uvědomit, že my jsme pořád ještě na začátku. My jsme v té vládě 8 měsíců nebo něco takového. A jako já nezastírám, já jsem v parlamentu nikdy v životě předtím nebyl. A 12 z 13 našich poslanců také ne. Takže je to také o tom, že se ty lidé museli nějak zorientovat. Já myslím, že se zorientovali velmi dobře, velmi rychle. A teď určitě máme před sebou ještě více než 3 roky toho volebního období. Takže já věřím tomu, že to, co jsme předvedli teď, doteď, tak to není určitě všechno. Jo, já myslím, že i ten poslanecký klub se zorientoval a pochopil tu parlamentní práci. Lidé nás tam posunuli, všichni to jsou chytří lidi, všichni to jsou chytří poslanci, lidi, kteří je každý jiný a je expertem na něco jiného. Takže já bych to nepodceňoval. Stejně tak na těch ministerstvech. Ono jako představa, že se lusknutím prstu změní kurz nebo promění ty zabetonované úřady, to je taky jako naivní představa. To bude trvat roky. Ale my máme to sebevědomí a máme tu odvahu s tím opravdu něco udělat. Jo? Takže jasně, že já jsem prostě první, co jsem udělal, tak to nejsnazší, co šlo, že jsem seškrtal dotace neziskovkám na dvou ministerstvech. Pak jsem teda zakotvil na ministerstvu zahraničních věcí, kde jsem viděl, že v rozpočtu, který ještě navrhoval Lipavský, můj předchůdce, tak tam bylo 640 milionů pro neziskovky. V rozpočtu toho nejmenšího ministerstva ze všech.
0: Má
1: Má
0: největší rozpočet v
1: nejmenší
0: obci,
1: rozpočet ministerstva zahraničních věcí, tak tam bylo 640 milionů. Já jsem z těch 640 škrtnul 600.
0: Jak je to možné, že tam ještě 40 zbývá?
1: Což teda si říkám, že se
0: jako Petře,
1: furt ještě tam jako pořád ještě to není úplně, ještě by se asi mělo, ale jako že se 640 na 40 jako je

0: za mě docela dobrý, dostal jsem velkou pochvalu od Aleny Schillerové. No a tak se jenom ukázalo, že prostě ty dotace z těch ministerstev se přelily na ty demonstrace, na ty náměstí proti nám, jo? Protože to jsou všechno lidi, kteří prostě přišli o to
1: Beneficienti těch
0: své
1: prostorů.
0: živobytí, kdy prostě tyli z toho veřejnoprávního rozpočtu peníze na to, aby dělali Bůh ví co a hlavně si platili výplatu. Takže teď prostě jsme jim to škrtli, tak demonstrují, no, tak hrůza.
1: Ale moc,
0: Hrozný
1: nechci,
0: smech.
1: ale moc, moc, moc demonstrují. Teď jsem si všiml, že to nějak
0: Ne, ale
1: utichlo.
0: všiml jsi, jak já jsem tam seškrtal nějakou transformační a rozvojovou
1: Já vím.
0: politiku a když jsem viděl ten seznam těch projektů, tak jsem nevěřil svým očím, prostě proč toto, pane bože, máme financovat. Jo, a kdy jsem viděl, že prostě v nějaké africké zemi my jsme financovali nějaký projekt, kdy pro lidi nemocné ichtyózou, což je jako onemocnění, že ti lidi vypadají prostě divně, že mají nějakou kožní degeneraci asi. A my jsme financovali pomoc tady těm lidem, což první věta nezní špatně, OK, ale druhá věta, jakou pomoc jsme jim organizovali, nebo jakou pomoc jsme jim dělali, jakou pomoc jsme jim platili. My jsme platili neziskovce za to, že tady těmto lidem s tou ichtyózou dělali přednášky o lidských právech v Africe.
1: Hrozný jste.
0: To je přece dokonalý, jako to je dokonalý. Jo? Já nevím, tak kdybychom za to nakoupili třeba nějaký léky nebo něco, cokoliv, jo?
1: takhle to,
0: Zdravotnického
1: že...
0: neřeknu ani slovo, protože asi se tady máme výrazně líp než v Africe a Afrika je důležitá a stojí za to tam být a občas jim pomáhat. Ale pane bože, organizovat nemocným lidem přednášky o lidských právech, to znamená, že platíme nějakého lidskoprávního tlučhubu, na to, aby si koupil letenku do Afriky, něco tam vykládal lidem, kteří na něj zírají, vůbec nechápou, o čem mluví a proč jim to vykládá. Asi jako, že i člověk nemocný ichtyózou má svá lidská práva, tak děkujeme, že jste nám to řekli, ale tohle to já opravdu platit nehodlám. Jako, proto jsem tady tyto projekty seškrtal. Obrovská bouře, prostě to je konec a humanitárka, všechno prostě. A co se stalo za těch 8 měsíců? Byly nějaké demonstrace, všichni se z toho zbláznili, zelené poslankyně se můžou pominout, furt mě interpelují a tak dál, protože samozřejmě tady tento program, by the way, vymyslela paní Svárovská, která je dneska zelenou poslankyní, když pracovala před 20 lety na ministerstvu zahraničních věcí a já jsem jí ho v podstatě zlikvidoval. Takže oni po mně ječili, demonstrace, všechno, ale reálně stalo se něco, co oni předpovídali, že to je konec světa.
1: No
0: No.
1: tak,
0: Není, pro ně možná některé ano.
1: ale tak ti nemocní neví, jaké mají lidská práva teď. To je hrozný jste. Já jsem se chtěl zeptat na to heslo mimochodem. Je to promyšlené, nebo to byla improvizace tvá?
0: Tak na začátku to byla improvizace.
1: Jo,
0: Na začátku na blbou otázku prostě jsem nevěděl, jakou mám dát odpověď, tak jsem dal blbou odpověď, ale nějak se to chytlo.
1: jsem rád, z tvých odpovědí jsem rád, že budete hrozní i nadále, teda to mě trošku
0: No,
1: naplňuje optimismem.
0: hrozní jsme a
1: Naivismem, jak by řekl
0: hrozní
1: Václav
0: jsme a hrozní zůstaneme.
1: Kout. Co budete teď, samozřejmě kromě toho, že jsi minister zahraničí, jsi také předseda motoristů, co děláte, nebo co budeš dělat, abyste neskončili v jediním volebním období motoristé? Já jsem znovu, jako volič motoristů, jsem doufal, že celé to bude rychlejší a že zaplníte rychleji ten prostor politicky na pravé straně politického spektra, jako pravice, že byste ten dominantní politickou stranou. Zatím to tak nevypadá z průzkumu, které tedy nepřeceňuju, ale pořád se pohybujete mezi 5-10%.
0: Jo, tak je to taky o tom, že musíme něco začít víc dělat, ale to navazuje na to, co jsem říkal, že máme 13 poslanců a pouze jeden z nich, Boris Šťastný, poslancem už byl, takže zaplať pánbu za to. Je to zkušený matador v tom parlamentarismu, v tom parlamentním prostředí, takže se nám nestalo to, co se stalo Pirátům, když tam přišli s očima navrch hlavy, vyděšený a vůbec netušili ani, kde je záchod. Roka půl se tam rozkoukávali, mezi tím si je tam Marek Benda vodil jak maňásky a pak pochopili, že jsou tam úplně v podstatě
1: Ale oni
0: užiteční.
1: byli díky stanu jenom čtyři, že jo, kteří
0: No, ale
1: vykroužkovali.
0: předtím tam jich bylo
1: Jo,
0: víc, jo. Ale prostě tímhle tím si prošli. Tak my díky tomu, že máme Borise, který kromě toho, že je člen vlády, tak si ještě ponechal funkci předsedy poslaneckého klubu, což by určitě nikdo z těch poslanců našich, když tam přijdou noví, dělat nemohl. Jo, to bychom fakt byli ztraceni, takže ztraceni nejsme, ale ty poslanci se zorientovávají a zorientovali se rychle. Nikdo, kdo předtím v parlamentu nebyl, by tam nevběhl jako totální profesionál a člověk, který okamžitě začne za sebe chrlit zákony a tak dál. Čili to je, i vláda vždycky mívá těch 100 dnů hájení, jo. Já to říkám s plnou vážností, že my jsme prostě nová politická strana. My jsme na úplném začátku, začali jsme teprve ten reálný politický život žít. A my nejsme strana, která už je tady dlouho a která všemu rozumí a ví a zná všechny kličky, detaily. Já myslím, že ten čas, který ty poslanci potřebovali, aby se zorientovali, byl důležitý. Prostě pokud bychom to chtěli nějak na sílu urychlovat, tak by to bylo na úkor kvality a asi by se zvýšil počet třeba chyb, který by jsme dělali, takže ono to má všechno nějaký přirozený vývoj. Uvidíme, jak si budeme vést za 3 roky. Prostě 3 roky do velkých voleb je velmi dlouhá doba. Víš sám, že já si nepamatuju, co se touto dobou před rokem psalo v novinách. To znamená za rok si nikdo nebude pamatovat, co se píše v novinách teď, ale pořád bude ještě 2 roky před těmi volbami.
1: Takže já si pamatuju, co se psalo před rokem v novinách. Psalo se, že do Prahy po volbách, pokud vyhraje Babiš, přijedou ruské tanky.
0: Jo, tak to je pravda, no.
1: Vy jste,
0: ale jsou tady, ne? Prostě, jsou, ty zničené z Ukrajiny.
1: Jo, jo, to je pravda. Určitě. V hlavách některých, jo. Já ještě připomenu, že vy jste vznikli jako Motoristé sobě, jako komunální strana de facto. Já jsem ve vás viděl velkou naději, protože Motoristé sobě, Praha sobě, že jo, to bylo jasný, že opanujete Prahu, což se nestalo, protože to fakt bylo brzo, že jste vznikli nějak 2 měsíce před pražskými volbama, že jo,
0: nebo
1: něco takového. Nicméně, teď už jste etablovaná politická strana, i když nová, blíží se komunální volby a já bych vás chtěl jenom poprosit, ani nějak tě nebudu týrat nějakýma velkýma myšlenkama nebo velkýma plánama, ale bych vás chtěl poprosit, kdybyste aspoň na té Praze 7 vyhráli už. Já už to tam nemůžu vydržet. Můžeš se o to nějak zasadit. Nebo, jak jsi říkal, odstraníme Fialu a pak, jo, tak aspoň to A, odstraníme Prahu sobě z Prahy 7. Mohli byste to nějak zařídit? Nebo...
0: Tak je to... Nevím, jako, jak to můžeme zařídit, jo? Tak já předpokládám, že když bydlíš na Praze 7, tak máš povinně v kočárkárně svoji elektrickou koloběžku a kolo a tak dál, protože samozřejmě jinak bys byl ano, vyloučen ze společnosti lepších lidí.
1: Ano, na nákup jezdím kargo kolem. Rodinu vyvážím taky kargo kolem.
0: Na nákupy do IKEA kargo kolem, jasně.
1: A rodinu vyvážím do lesa na kargo kole a podobně, samozřejmě.
0: No, to je
1: jinak to tam nejde, no.
0: Že jsi tady před chvilkou převlíkal batikovaný tričko a navlíkal jsi do košele s kravatou.
1: Přesně tak.
0: To je jasný, protože jinak by člověk v Praze 7, protože to je oblast klimatické tísně,
1: že tam máme pořád nouzi,
0: tak,
1: ano.
0: Tak to je těžký tam, no. Takže těžko říct.
1: No, já se nepotřeboval vědět, že je to tam těžké, já bych potřeboval, aby to tam bylo lehčí.
0: No, tak vidíme, já jako ty pražské volby a Motoristé v nich, já myslím, že to může být jistá možnost taktizování pro ty voliče pražský. Taktizování prostě s Motoristy není špatná věc. My samozřejmě jsme takový věci, jsme, mluvíme o věcech na rovinu, nemluvíme úplně politicky korektně a myslím, že to chybí. Myslím, že to chybí, chybělo to v té velké politice, určitě to chybí v té komunální politice. Říct o něčem, že to je prostá pitomost, prostě tahat tramvajovou linku na magistrálu v situaci, kdy nejsou dostavené okruhy, tak to je prostě blbost. Nikdo si to netroufne říct. ODSka dělá, že to neexistuje. Jo? A teď prostě chce dávat tempo, tak nevím. No. Těžko říct. My bychom nic takového nikdy neudělali a byli bychom vůči tady těmto projektům ideologickým velmi nemilosrdní. Jo? A nezajímají mě ty vysvětlení, že ale tramvajovou linku na Václaváku za tomu, že BM ten to naplánoval. To je úplně jedno, jako kdo to udělal. Tak to neznamená, že se to musí realizovat. Jo? Teď vidíme, jak prostě Piráti zničili Václavák. Jo? Nevím, jestli to jako někomu se líbí, mě teda ne. Jo? Já furt mám problém, že se v Praze nedá dojet nikam autem. Prostě člověk přijede rychleji z Prahy do Brna, než prostě z jižního města nebo prostě z Uhříněvsi na letiště, to trvá další dobu, jako jo. Tak nic se s tím nestalo, ta situace se zhoršila, před 4 lety ODSka jsem viděl, jak ječel Svoboda po Hřibovi, že zničili dopravu v Praze
1: jako
0: a
1: po volbách
0: mu ji odevzdali, jo. Takže to je šílené, my bychom nikdy nic takového neudělali, takže já myslím, že měla by být nějaká šance na to vedení města proměnit, určitě by ta změna měla obsahovat to, že konečně vypadnou z vedení města Piráti, a pokud toto je jeden nějaký cíl, který by se podařilo naplnit tím, že by třeba někdo taktizoval s tím, že podpoří motoristy, byť může mít vůči nám jako milion výhrad, ale ty výhrady jako třeba nepřevažují proti výhradám toho každodenního života ve městě prostě napadeného Piráty, tak to nemusí být úplně marné.
1: Hrozný jste. Menší zlo.
0: No,
1: já
0: ale
1: jsem
0: jako
1: četl...
0: když zlo, tak jako pro Leckoho to může být zábavný zlo.
1: Když menší zlo, tak hrozné. Menší zlo.
0: Menší zlo je zlíčko.
1: Ano,
0: takže mě jako občas se podaří nějaké zlíčko nějakým pirátům udělat.
1: Tak to já ti v tomhle držím palce. Poslední otázka. Četl jsem zajímavou úvahu Angeliky Bazalové o tom, že volání po politicích, po návratu politiků, že jako cítí takový dojem, že v české politice jsou takový amorfní tvorové, takový jako zaměnitelní, a že jí chybí politici, to vlastně taky trošku nahrávám, ale kteří se nebojí říct prostě, jak to je, jdou do střetu. Já jako bych na to chtěl navázat a my v aktuálním vydání chystáme takový větší článek o hnutí STAN a o tom, jak roste v preferencích a vlastně z Víta Rakušana se stává ten lídr opozice reálný proti ODS a cítíš to podobně, že se nakonec ta politika opravdu stane nějak jako reálným střetem nějakých ideí, protože STAN je jasně jednoznačně ideologicky ukotvené hnutí, takové to levicové městské, ale jestli máš pocit, že nakonec se ten střet odehraje mezi váma?
0: No tak je pravda, že z těch tradičních jako stran, ze kterých teda zbyla už asi jenom ta ODSka, protože všechny ostatní jako sociální demokracie a komunisti ty odumřeli, tak z těch tradičních stran prostě ta ideologie absolutně vyvanula. A oni se prostě orientují na souboj o úplně jiného voliče. Pokud vidím tady lídrini ODSky v Brně, jak tady vzývá v podstatě komunistického starostu v New Yorku, že to je její vzor, tak já jsem se musel 3x podívat, jestli opravdu kandiduje za ODS na primátorku hlavního města Brně. Jo. To je jedna věc, je, že vyvanula, já nevím, jakou ideologii má pan Kupka, nevím, jo, podle mě žádnou a nikdy to ani nezjistíme, ale druhá věc je, že oni se otáčí a začínají bojovat o jiného voliče, takže to je prostě, a ten střet mezi od tohoto liberálního voliče jako logicky ODSka musí s tím STANem prohrát. To jsou přesvědčivější piráti, jako tady na téhle úrovni. Jo. Takže já se jim divím, mně to teda samozřejmě nevadí, jo, že pan Kupka je takto nevýrazný. Já jsem někde slyšel, že prostě pokud by byla soutěž o nejzbytečnějšího politika, tak by v ní pan Kupka obdržel druhé místo, protože to první by se neobsadilo. Jo. Takže mě to nevadí. Já si nemyslím, že pan Kupka, ale nechci do toho mluvit o ODS, nemyslím, že se v čele ODS dožije jako konce tohoto volebního
1: období. Petře, já děkuju, že jsi přišel. Děkuji, že jsi pořád hrozný. Doufám, že zůstaneš a přeji hodně úspěchu a zdaru. Nejenom na domácí politické scéně, ale také v zahraničí, to je možná ještě důležitější pro náš život, než